0: abecede, befeleme, popokate, la, la, la, a hro, hro, hro.
1: Pak si odkašlal a tenkým hláskem pravil:
0: Vesmír, zdravit zemi.
1: Kuba v tu chvíli úplně zapomněl, kým je.
2: Nedivme se, ufony nepotkáváme každý den. A tak se mu to v hlavičce nějak popletlo.
1: Vyhrkl první, co ho napadlo.
3: Já být tučňák.
1: Může být, ale tučňák maskovaný za Zora Mstitele. Druhý zelenáč radostně zatleskal a obrátil se k svému příteli.
4: Vidíš, já chytit správný směr, my být na jižním pólu. Já dobrý pilot, ne že ne.
1: Vyšší mimozemšťan si Kubu zamyšleně prohlížel.
0: Tučňák. Já mít jinou představu. My přiletět zdaleka, studovat tučňáky na jižním pólu. Když ty být tučňák, my vzít tučňáka na talíř a odletět k nám. Co ty na to, ty?
1: Kuba se zhrozil.
3: To tak. Tady na zemi je zvykem, co je na talíři, to se jí. Kdo ví, jaké zvyky mají v ksylofonu? Na žádný talíř nechce. Navíc musí být do večerníčku doma. Maminka to přísně nakázala.
1: Neohroženému mstiteli se roztřásla bradička. Začal trochu natahovat, pak se však vzmužil.
3: Já ale nejsem tučňák, já jsem přece člověk.
1: Oba návštěvníci malinko couvli.
0: Jestli ty být člověk, fuj, to mi nebrat. Žádný člověk na naši planetu. My mít čistý ksylofon, bez smogu, bez prachu, bez výfuků, bez hádek a válek. Ne, ne, ne. My brát jedině tučňák.
1: Okamžitě se otočili a uháněli k létajícímu talíři. Cestou ten větší ještě šermoval rukama menšímu před obličejem. Kuba zaslechl slábnoucí výčitky.
0: Ty prý dobrý pilot? Pchá, ty špatný pilot. Teď řídit já.
1: Za malou chvíli se zvedl vítr. Zelenavý záblesk mezi keři na pár vteřin oslepil Kubovi oči. Když se chlapec podíval na oblohu, uviděl vzhůru stoupat malou hvězdičku. Pak už se Zoro Mstitel vydal do maškarního reje ve školní budově. Hned u hlavních dveří potkal bytost v stříbřitém plášti s nazelenalým obličejem.
3: Další mimozemšťan!
1: Hned se ke Kubovi hrnul.
2: Čau. Že jsi myslel, že jsem ufoun, viď?
0: Já jsem Franta z Bčka.
2: A ty jdeš za tučňáka, že?
0: Taky dobrý. Poznal jsem tě.

zardenky kašel spála, teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech, trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech a volá marode, kde jsi.

0: Tak co, tetičko, jak funguje tvá stará pastička na myši?
1: Bezvadně. Ráno se té staromódní technice tři myši posmívali, až se uchechtali k smrti.
2: Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. Nu a on krat ten chlap. Krat co moh a kde moh. Zvlášť, když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvost se tměl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad, jedby a pil. Spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout. Když se dá jít na lup, i když je den, tak šel. Jde, až zří plot a na něm čte, je tu zlý pes. Zlý pes. A to se mám bát? No, to snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl a zlý. A jak? Jak děs? Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sic spal, leč pes vil a řval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraň. Vem si ho, drž ho, jen mu dej, křik. Zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet. A řve, já ti dám u nás krást. A kmet se rve, jak kdys, když byl mlád. Leč chlap je mlád dnes. A dnes má víc sil. Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho být, když tu zlý pes se zved a chňap. Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoch, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš kýj. Kmet se chtěl prát, leč kýj je kýj a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes se rval dál. Hraval dlaň i pěst a teď cervát chřtán. Chlap, pot a krev má naspěch. Dět si spad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk. Spíš hoch než muž. A chce znát, kdo to tu chtěl krát a kde je náš dět? To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. A přes plot jde kůň a na něm chlap. Vnuk sách níž než je bok tam, kde měl kolt. A jak stisk kolt štěk, bang, bang. Chlap jek a kůň se vzpěl, leč jde zas dál. Dět vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik, hleď! A jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh tam, co je hvost. Chce se v něm skrýt, jen ho nech. Řekl dět, kdo zná líp kraj? Kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal džin. Vem psa a kyj a pojď, řekl dět a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlap si sedl pod strom. Kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk, mu z plic vzal dech, je bled, je sláb, je sám, má strach. Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas, rval mech i vřes jak táh, trup opíť dál. Už ví, že je zle. Zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam, tam, kde je svět a kde je jas, ne tma, přec, kde je tma, je smrť. Teď ještě ne, chce se mi spát, jen noc a den a noc, zas budu fit. Pes štěk a po něm hned hlas, rek, čul, krev, běž za ním, kam štve, křik hoch, tam za ten dub. A tam ten chlap byl, pes nad ním stál, pak hoch, pak kmet. To je on, řekl kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krát? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten vrah. On ví už svý, tak nač ten hněv. Pojď. A co s ním? Už nic.

0: k cvičení a jdeme na to! Ahoj, Hanko Kynichová.
1: Ahoj, Piggy, jak se máš?
0: Hanko, já se mám dobře, protože jsme chodili hodně. Co to děláš?
1: Opakuju si sestavu, kterou tě tady chci dneska naučit. Protože když by náhodou v létě bylo ošklivé počasí, anebo v zimě se nám nechtělo ven, protože bude fujavice, tak my můžeme co?
0: Skákat jako ptáček,
1: ale musí to mít nějaký svůj smysl. A já, protože mám ráda sestavy a mám ráda ve všem pořádek a řád, tak jsem si říkala, že bychom tyto kroky mohli dát za sebe, dát si je do hlavy a vždycky, když na nás přijde taková chmurná nálada, nebo se budeme nudit a budeme kyselí a utrávení. Si na mě vzpomenete. A tuhle tu sestavu si zacvičíte.
0: Hanko, já myslela, že si hraješ na kosa.
1: Ne. Piggy, takže pojďme naučit naše děti. Nejdříve se je zeptám. Víš, jak vypadá dřep?
0: Dřep to umíme, to už jsme brali.
1: Víš, jak se skáče s nožmo?
0: S nožmo, jasně.
1: Nohy u sebe. Mm-hmm. Víš, jak se zdvíhají kolena?
0: Jasně.
1: Super. Umíš běžet na místě?
0: No, ale krásně.
1: Umíš skákat po pravé noze?
0: To zvládám.
1: Umíš skákat po levé noze?
0: Anko, já asi úplně všechno umím.
1: Super, takže tím pádem můžeme už jenom počítat. Takže první pokyn je, pětkrát uděláme dřep a jdeme. Po prvé, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté. Skáču s nožmo. 5, 4, 3, 2, 1. A znova dřep. 5, 2, 3. Pozor, změna, zdviháme kolena. Pravá, levá, pravá. A běží na místě.
0: Anko, k čemu je to dobré?
1: Podívej, co to s tebou dělá. No. Fyzickou kondici si zlepšujeme, posilujeme svaly, zvětšujeme kapacitu plic.
0: Hrajeme si na parník.
1: Tak ještě jednou. Takže první věc byla 5 dřepů. 5, 4 dřepy, 3 dřepy, 2 dřepy, 1 dřep. Na to jsme navázali skákání s nožmo. Opět 5. Nahoru, nahoru, nahoru, nahoru, nahoru. 5 dřepů znova. 5, 4 dřepy, 3 dřepy, já vím, 2 dřepy a zdviháme kolena 4x, 3x, 2x.
0: To znamená,
1: dvakrát,
0: že sílí
1: jednou.
0: Svaly, viď?
1: Přesně tak a běžíme na místě. Super. Chvilku to necháme uležet a já ti řeknu, co jsme posilovali dřepem. Stehna a zadeček. Co jsme posilovali při skákání s nožmo? Stehna, zadeček a lítka a achilovku. Dřep už jsme říkali.
0: Achilovka to je u patičky.
1: To je jako ten malinký svalíček u patičky. Pak jsme zdvihali kolena. Takže opět jsme posilovali stehna, hýždě, ale tentokrát zadeček, i břišní sval. A když jsme běželi na místě, tak jsme dělali co? Běželi zahřívali jsme svaly celého těla a trénovali jsme kapacitu plic, zvětšovali jsme plíce a krevní oběh. Takže ještě jednou, 5x jsme dřepovali, 5x jsme skákali s nožmo, 5x jsme dřepovali, zdvihali jsme 4x kolena a běželi jsme na místě.
0: Víš, to se myslím,
1: že dá zapamatovat.
0: Předtím mi bylo zima a teď mi je teplo.
1: Tak jo, takže děti, Piggy už poznal, co to s ním dělá a teď bych poprosila vás, aby se to s námi vyzkoušeli. Je mi úplně jedno, jestli si nezapamatujete počet dřepů, podřep skákání, ale hlavně ty pokyny, aby šly za sebou. Takže jdeme dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. S nožmo. Hop, hop, hop, hop, hop, dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Zdviháme kolena. Tram, dva. A běží na místě. Tak, Piggy, zastav se a zopakuj mi, jak to šlo za sebou.
0: Nejdřív jsme měli nožičky u sebe a dřepovali jsme dolů, nahoru, dolů, nahoru. Pak jsme měli hopinky, dupinky.
1: S nožmo.
0: 5, 5, šup, šup, šup. Mm-hmm. A pak jsme zvedali kolínka, šup, šup,
1: pak jsme šli ještě jednou do dřepu, pak jsme zvíhali kolínka a pak jsme běželi na místě.
0: A pak jsme běželi na místě.
1: Tak, takže milé děti, já pevně věřím, že vám to zůstalo v hlavě, pokud ne, tak rychle, ať vám to maminka napíše, dřepy, skákání s nožmo, dřepy, zdvihání kolen a běžím na místě a máte sestavičku hotovou a kdykoliv si ji můžete zacvičit, když půjdete na procházku.
0: Takže myslíš, že kdyby Hugo vždycky na chvilku odložil knížku a udělal si dřepinky dřep, hopinky hop.
1: Ty by se to vlastně mohl naučit a naše děti by toto mohly naučit své kamarády a tím pádem by všechny děti začaly sportovat a to by mi udělalo velkou radost.
0: A začne to tak jednoduše, jenom dřepem.
1: Děti, mějte se hezky a utíkejte mezi své kamarády a naučte je to. Ahoj.
0: Ahoj, děti.
2: si ponožek. Profesor Kadeřábek trval na tom, že svého lichožroutího přítele dovede až domů, aby se mu náhodou něco nestalo. A Ramsesovi dalo hodně práce, než se z té nabídky vykroutil. Nemohl přece prozradit, že celá rodina bydlí v jeho vile na půdě. Proto nechal profesora zajít domů a chvíli se ještě procházel. Bál se, jak ho otec uvítá, když přijde s tou smutnou zprávou. Jistě bude zuřit a může mu říct, že se ukázal profesorovi Kadeřábkovi, že spolu kamarádí. To rozhodně ne. Dobře věděl, co si jeho otec o lidech myslí.
3: Lidi, ať jsou sticha,
2: křičel pokaždé, když na to přišla doma řeč.
3: Krademe jim ponožky, no a co? Jsme přece lichožrouti.
2: Ale
3: sežral snad někdy lichožrout jinýho lichožrouta?
2: Někdy v celý historii našeho rodu. A lidi? Lidi jsou lidožrouti. Vážně?
1: Divil se pokaždé Ramses i jeho bratr.
2: To jako lidi žrou lidi? Za hladu?
1: Otec se tvářil smrtelně vážně.
3: Snad to dělali i z hladu, ale hlavně jen tak z plezíru. Nejdřív někoho zajali, pak ho přivázali ke kůlu, bobunovali a tancovali kolem něho různý tance a nakonec si ho uvařili a snědli.
2: Ale teď už lidožrouti nejsou, že ne?
3: Jsou. Jenom se to víc tutlá. Pořád lepší, že se požírají mezi sebou, než aby jedli nás.
1: Končíval otec vždycky debatu.
2: A ještě přidal poučení.
3: Pamatujte, hoši, že my, lichožrouti, si lidi chováme jen kvůli tomu, že nám dávají ponožky. Nic víc. A proto... Žádný kamaráčovty s panem domácím. Copak si myslíte, že se ten náš profesor kamarádí s nějakou krávou? Jen proto, že mu dává mlíko? Nekamarádí, ale mlíko pije. Že jo?
1: I když to otec říkal naprosto přesvědčivě, neuměl si Ramses představit, že by pan Kadeřábek zajal paní Voráčkovou, přivázal ji ke kůlu a tančil kolem ní různé tance a pak si ji uvařil. Tohle se Ramíkovi honilo hlavou a takhle otce doma našel. Velký šéf seděl uprostřed místnosti na kopci ponožek a vydával zvuk, jako když uchází přehuštěná pneumatika.
2: Táto?
1: Ramses se hrozně vylekal.
4: Ramíku, kde jsi byl? Měl jsem o tebe strach.
1: Tohle tedy nečekal. Táta mu řekl Ramíku. Dokonce měl o něho strach. A tak se k otci na ten kopec ponožek vyšplhal a všechno mu pověděl. I o Jihlíkovi mu řekl jen... Profesora Kadeřábka si nechal pro sebe.
4: Tak Kudla Dederon, říkáš?
1: To jméno si dvakrát zopakoval. Pátral v paměti, jestli o něm někdy slyšel.
4: Kdo to sakra je?
1: Ramses si nebyl jistý, zdali má říct, že o něm Jihlík něco ví. Také byl strašně ospalý. Oči už nedokázal otevřít a hlava mu padala. Otec si toho všiml.
3: No nic, zabručel.
4: Tak běž, Ramíku, spát. Ráno si na to výkupný posvítíme.
0: Tiki kalendář! Dnes je 10. října.
5: A svátek slaví Marina.
0: Marina.
5: Tohle jméno pochází ze starého latinského slova, které označovalo moře.
0: Jo, moře?
5: Ne, Marina se vykládá jako námořnice a mořeplavkyně.
0: Je, tak jestli nás dnes nějaká Marina námořnice mořeplavkyně zrovna poslouchá, tak jí přejeme
5: všechno nejlepší.
6: Jestli pak si táta s Romanem nezapomněli vzít plátěný pytlík, řekl strejda Arno. Na co? Podivila se Minka. Na zuby. Jestli se dneska někdo nevymlátí, ať visím. A proč by se vymlátili? Protože je tam leďák. Na tom se to nedá ubrzdit. A včera nebyl? Byl. A ty ses nevymlátil? Já? No dovol, Minko. Víš, jaký já jsem lyžář? Co pak ti to táta nevyprávěl? Ne. A co mi měl vyprávět? Co jsem včera zažil při lyžování? Nevyprávěl. Tak ti to povím sám.
7: Na lyžích, jak asi Minko tušíš, nemám sobě rovného. Žádná stráň mi není dost prudká. Žádný sešup mi neroztřese kolena. Představ si tedy tu radost, když jsem objevil skokanský můstek. Samá vlajka, samá sláva. Konaly se tu závody v letech na lyžích. Hned jsem se přihlásil taky. Přede mnou skákaly samé lyžařské hvězdy, reprezentanti z Finska, Norska, Švédska, Úpice, Rakouska, nové paky Německé demokratické republiky, Itálie, České Skalice i odjinud. Skákal jsem na obyčejných lyžích pro sjezd. Skočky jsem neměl. Vyjel jsem na věž a vstoupil do startovního okna. Dole se to černalo lidmi. Hodně se odraž. Mával na mě strýček Roman svým doktorským kufříkem. Jeden Fin totiž skočil už 165 metrů. Jeden Nor ještě o metr víc. A druhý Nor o metr míň. Byly to strašné dálky. Odpíchl jsem se a řítil se jako blesk po nájezdu k odrazovému stolu. Do odrazu jsem dal všechno. Vznesl jsem si jak orel. Pode mnou se mihla na doskočišti modrá čára. Potom zelená čára. To už se zdvihl potlesk. Pak jsem přeletěl červenou čáru kritického bodu. Potlesk se změnil v úžasný hukot. Přeletěl jsem kritický bod můstku a stále jsem nepřistával. Naopak stoupal. Větrovka se mi nadmula a já se změnil v živé rogalovo křídlo. To už vidím Romovku a Labskou přehradu. Řítím se však dál. Kam? Není tohle vrchlabí? Ovšem, že je. U jednoho z oken sedí paní Kubátová. Rovná si na stole dva štůzky papíru. Do levého kapitoly nové knížky, do pravého recepty ze své lékárny. Paní Kubátová je totiž nejenom spisovatelkou, je i paní magistrou. Proletěl jsem jí před okny a šut, rozfoukalo to obě hromádky. Polovina ke stropu, polovina na střechu. Tačko, hůl, slyším za sebou. Honem hůl, tačko, tobě to všechno tak trvá. Letím honem dál a vida. U jiného okna píše jiná paní spisovatelka, Ludmila Pelcová. Šut! A má prázdný stůl. Co pa to? Lekla se paní Pelcová. Depa mám práci. Je pa to, že mám pokoj plný receptů. Jenže to já už svištěl za prosečné k hostinému. Dívám se dolů. Co to? Pode mnou pádí splašené zebry, žrafy a gazely. A za nimi nosorožci, kozorožci, přímorožci, jednorožci a zoborožci. A nakonec hlavonožci, ploutvonožci a čtvernožci. Snad už nejsem nad Afrikou. Nejsem. Vznáším se nad safari ve dvoře králové. Podej mi kulovnici, je ve skříni, křičí pan Wagner. Řediteloval tam a neměl rád, když mu někdo plašil z logickou zahradu. Ale to už jsem byl nad Velichovkami. Přeletím Hradec Králové. Říkal jsem si, třeba uvidím, co kreslí pan Renčín.
8: kreslívá báječné legrace. Vladimír Renčín však nekreslil nic. Šel z antikvariátu, s náručí starých knih. Nesl jich tolik, že za ně zůstal dlužen. Počkám jen do pátku, volal za ním knihkupec. Udělal jsem veliký oblouk. Vracel jsem se k Vrchlabí. Paní Kubátová už měla na stole srovnané dva štůzky. Proletěl jsem paní Kubátové před okny a šrc! Zase měla po hromádkách. Nepřejte si mě, volala. Tačko, kde jsi s tou holí? Tobě všecko tak trvá. Ale já už se vracel ke skokanskému můstku. Dopadl jsem na značku pro 70 metrů. Lidi na mě už zapomněli. Mysleli, že jsem skočil málo a vypískali mě. Vždyť já skočil dobrých 200 kilometrů. Bránil jsem se, ale marně. Medaile dostali dva Norové a jeden Fin. Já musel za trest a nekázeň sbírat až do půlnoci po návštěvnicích papírky. Strýček Roman mi dezinfikoval ruce až do rána.
2: Kolik takových povídaček budu ještě poslouchat, myslela si Minka. Docela však zapomněla na zhnisané mandle i na to, že chtěla jít na autobus. Čtvrtý den však byl v čudu. Už zbývali jen tři.
6: Kdo pak mě bude mít na krku dneska, pomyslila si ráno. Byl to strýček Roman. Když se probudila, táta svištěl už někde na sjezdovce. Strejda Roman se přehraboval ve svém doktorském kufříku. Měla ho dost sotva otevřela oči. Řekl jí totiž, koukej kloktat šalvěj, baroneso, a koukej se pěkně učesat, na žádnou čarodějnici se dívat nebudu. Když si vykloktala a když se učesala, přistrčil přední snídaní. No, vidíš, jak to jde, když chceš, rozzářil se strýček Roman. Takhle se mi líbíš, takováhle milá, příjemná a usměvavá. Prve si na mě zahlížela, jako bych ti tu anginu naočkoval. Vždyť já ti ji léčím s nasazením vlastního zdraví. Co kdybych ji koupil od tebe? Angína je nakažlivá. Já nemyslím, že bys mě ji naočkoval, dala se do vysvětlování Minka. Jsem jen otrávená, že nemůžu lyžovat. Já se tak těšila. Je. Ona se těšila, navázal na její povzdech strýček Roman. Těšila se na Krkonoše, které má 2 hodiny autobusem. Víš, jak je daleko Grónsko? Víš, jak jsem se tam já těšil? A víš, jak jsem tam dopadl? Nevím, odložila Minka dopitý hrnek. Tak si natáhni ty svoje fajfky pod peřinu a poslouchej.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

práci dělala sama. Vařila, prala, dříví štípala, trávu žala a krávy obstarávala. Dorla se jen před zrcadlem v krásných šatech otáčela a Marušce poroučela. Maruška byla mírná jako ovečka a všechno ráda obstarávala a trpělivě snášela matčiny nadávky, ale stejně jí to nepomohlo. Matka i Dorla ji týrali čím dál tím víc, protože se Maruška stávala stále krásnější a krásnější a Dorla ošklivější. A jednou si matka řekla, proč máme mít doma nevlastní dceru? Až přijdou chlapci na námluvy, zalíbí se jim hezká Maruška a na Dorlu se ani nepodívají. Musím se jí nějak zbavit. Od té chvíle přemýšlela, jak se Marušky zbavit. Nedávala jí najíst, byla jí a vymýšlela nemožnosti. Jednou uprostřed zimy, když mrzlo jen praštělo, zachtělo se Dorle čerstvých fialek. Jdi a přines mi kytici fialek z lesa, poručila Marušce. Dorničko, jak mám přinést fialky, když je tolik sněhu, pravilo ubohé děvče. Neslyšíš snad? Sildína a nechce se ti. Když ty fialky z lesa nepřineseš, zabijeme tě, zvolala Dorla. Macecha chytla Marušku a vystrčila ji ven a zabouchla dveře. Děvče plakalo, ale šlo do lesa. Maruška zapadala po kolena do sněhu a dlouho bloudila. Ruce jí zábly, měla hlad a tak prosila Pána Boha, aby si ji raději vzal k sobě. Najednou spatřila v dáli světlo. Šla stále za ním, až přišla na vrchol hory. A tady vidí veliký oheň a okolo něho sedí 12 mužů. Uprostřed nejstarší s dlouhým bílým vousem, pak mladší a ještě mladší, až poslední, nejmladší a nejkrásnější. Muži tiše sedí a dívají se do ohně. Nejstarší z nich drží veliký kyj. Je to 12 měsíců a ten nejstarší je leden. Maruška se jich nejdříve bála, ale protože jí byla zima a ruce zábly, přistoupila k ohni a prosila, dobří lidé, ustrňte se nade mnou a dovolte, abych se ohřála u vašeho ohně. Leden kývl hlavou a ptal se, co tady hledáš, dívenko? Jdu na fialky, odpověděla Maruška. Fialky rostou z jara, pod sněhem nekvetou, pravil leden. To já dobře vím, ale Macecha s Dorlou mě poslali na fialky a když je nepřinesu, zabijí mě. Poraďte mi k Motříčkové, kde je najdu. Tu povstal leden a podal svůj kyj měsíci březnu. Ten zamával kyjem nad ohněm. Oheň zaplápolal, sníh začal tát, stromy dostávaly pupence, zelenaly se, v trávě zvedly chudobky hlavičky a pod keřem se zamodraly fialky. Než se Maruška nadála, bylo jí všude modro. Rychle trhej, Maruško, řekl měsíc březen. Maruška trhala, až jich měla velikou kytici. Pak měsíčkům pěkně poděkovala a pospíchala vesele domů. Doma se Macecha s Dorlou divili, odkud Maruška nese fialky. Kde si je natrhala? Vysoko nahoře v lese rostou pod keříky, odpověděla jim Maruška. Dorla si vzala fialky a ani Marušce nepoděkovala. Druhý den dostala Dorla chuť na jahody. Jdi, Maruško, do lesa a přines mi jahody. Bože, sestro milá, kde já ubohá najdu jahody? Pod sněhem přece jahody nerostou. Když poroučím, tak půjdeš, ty lenochulína, a když nepřineseš jahody, tak tě zabijeme, hrozila zlá Dorla. Macecha vystrčila Marušku ven a zavřela dveře. Děvče hořce plakalo a běželo do lesa. Sněhu bylo vysoko. Maruška zapadala po kolena do sněhu. Dlouho bloudila, byla hladová,

ruce jí zábly. A tu vidí opět světlo jako včera. Radostně k němu běžela. U ohně 12 měsíců, uprostřed leden. Dobří lidé, ustrňte se nade mnou, dovolte, abych se ohřála u ohně, zimou se třesu. Leden pokynul hlavou a ptal se, proč jsi zase přišla do lesa, co tady hledáš? Jdu na jahody, pravila Maruška. Vždyť je zima a na sněhu jahody nerostou. Vím, ale Macecha a Dorla mi poručili, abych přinesla jahody. A když je nepřinesu, zabijí mě. Poraďte, kde je mám hledat. I povstal leden a podal svůj kýj měsíci červnu. Ten zamával kýjem nad ohněm. Oheň zaplápolal a vysoko vyšlehl. Sníh roztál, stromy se zazelenaly, v trávě vykvetlo mnoho kvítků, mezi nimi jakoby nasil bílých hvězdiček a ty se měnily v jahůdky, které rychle červenaly. Než se Maruška nadála, bylo jich kolem plno. Sbírej, Maruško, sbírej, řekl měsíc červen. Maruška rychle sbírala, až jich měla plný košíček, pak měsíčkům pěkně poděkovala a vesele běžela domů. Macecha i Dorla se podivili. Kde si je nazbírala? Vysoko nahoře v lese, hodně jich tam roste v trávě. Dorla si vzala jahody, s Macechou si na nich pochutnávali, ale Marušce nedali ani jednu. Třetího dne se zachtělo mlsné Dorle krásných červených jablek a poručila. Jdi, Maruše, a přines mi jablka. Dorličko, kde mám v zimě natrhat jablka, plakala ubohá Maruška. Macecha vystrčila Marušku ze dveří a zavřela je. Tentokrát Maruška dlouho nebloudila, ale pospíchala přímo do lesa, kde sedí u ohně 12 měsíčků. Poprosila je. Dobří lidé, dovolte, abych se zahřála u vašeho ohně. Zimou se třesu. Leden pokynul hlavou a zeptal se. Co chceš, děvenko, zase v lese? Jdu pro červená jablka. Je zima a v zimě nerostou červená jablka, řekl leden. Vždyť já vím, plakala Maruška. Ale Dorla mě poslala, abych natrhala červená jablka, jinak mě zabijí. Povězte mi, kde je mám hledat. Měsíc leden povstal a podal kýj měsíci září. Ten zamával kýjem nad ohněm, ten zaplál, vyšlehl vysoko k nebi. Sníh tál, ale stromy se neobalovaly listím. Jeden lístek po druhém opadával a vítr je roznášel na všechny strany. Maruška se dívá po stromech a tu vidí jabloň a na ní zcela nahoře mezi žlutými lístky jsou červená jablka. Rychle, Maruško, trhej, rozkázal měsíc září. Maruška zatřásla stromem a spadlo jedno jablko. Zatřásla po druhé, spadlo druhé. A teď rychle spěchej domů. Maruška poslechla, pěkně měsíčku mu poděkovala a vesele pospíchala domů. Kde si je natrhala? Podivili se Macecha s Dorlou. Vysoko v lese, je jich tam ještě dost, odpověděla Maruška. Dorla se na Marušku rozkřikla. Proč si jich nepřinesla víc? To jsi je jistě po cestě snědla. Ach, Dorličko, nesnědla jsem. Ale když jsem zatřásla, spadla jen dvě jablíčka. Nakázali mi, abych spěchala domů. Dorla se rozhněvala a chtěla Marušku být. Maruška plakala, utekla do kuchyně a prosila Pána Boha, aby si ji raději vzal k sobě. Dorla zatím mlsala jablko. To bylo tak dobré, že lepší ještě nejedla. I Maceše chutnalo. Snědli jablka a chtěli jich ještě víc. Dorla volala na mámu. Mámo, dej mi košíček, půjdu sama na jablka. Maruše by je po cestě zase snědla a natřesu jich plný košík.
Nadar mojí matka zdržovala. Dorla si oblékla kožich a šla do lesa. Sněhu bylo všude plno. Dlouho bloudila, až uviděla světlo. Byl to oheň a kolem něho 12 mužů, 12 měsíčků. Dorla se nejprve lekla, ale potom přistoupila k ohni, ani se nezeptala a hřála si ruce. Co hledáš v lese? Zeptal se mrzutě měsíc leden. Proč se ptáš, starý dětku, nemusíš vědět, kam jdu? Zlostně ocekla Dorla a šla zpět do lesa. Leden se zamračil, zamával kýjem nad hlavou. Oheň klesl až k zemi, rozpoutala se hrozná vichřice a začal se sypat sníh. Padá, padá, Dorla bloudí, zapadá do závějí, v teplém kožíšku jí mrznou údy, hubuje na Marušku, na Pána Boha. Macecha doma marně vyhlíží z okna, každou chvilku vybíhá před dveře. Čas běží, ale Dorla se nevrací. I vzala si matka kožich, šátek na hlavu a spěchala do lesa. Volala, ale nikdo se neozýval. Dlouho bloudila, sníh hustě padal a vichřice zuřila. Maruška zatím uklidila, uvařila oběd, kravičku podojila, ale macecha s Dorlou se nevraceli. Čeká do večera, čeká do rána, ale domů se nevrátili. Asi někde v lese zmrzli. A tak Maruška zůstala v chalupě sama a šťastně si žila.

0: pavučinka. Nad tím naším paloukem mluví pavouk s pavoukem.
1: Co to vidím, drahé dítě? Kdo tě učil soukat nítě? Tohle má být síť? Kdo si myslíš, že se chytí do tak potrhaných sítí? Všechny mouchy uletí ti, ty si truhlík, viď?
2: A ten malý pavouk na to. Když já strašně škytám, táto. A jak škytnu? Škyt! Přetrhnu si nit.
3: A teď ještě jednou.
0: Pavučinka. Nad tím naším paloukem mluví pavouk s pavoukem.
1: Co to vidím, drahé dítě? Kdo tě učil soukat nítě? Tohle má být síť? Kdo si myslíš, že se chytí do tak potrhaných sítí? Všechny mouchy uletí ti. Ty jsi truhlík, viď?
2: A ten malý pavouk na to. Když já strašně škytám, táto. A jak škytnu? Škyt! Přetrhnu si nit.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Obilí bylo sklizené, ze strnišť studeně foukalo. A jej, bude zima, řekl si Honza. Nejlíp by mi bylo někde v teple. Když přišel do většího města, hned se vyptával, kde tam bydlí pekař. Lidi mu ukázali na žlutý dům na náměstí. Nade dveřmi visel rohlík velký jako půl kola od vozu. Honza vzal zakliku a vešel dovnitř. Dobrý den, pane mistr, hlásí se vám učedník do učení, volal vesele. Budu plést houstičky jako panenky a preclíky jako panáčky. Ty jsi mi nějaký veselý chasník, mítala ho pekařka, tak pojď. Zrovna učedníka potřebujeme. A máte nějakou dceru? Vyzvídal Honza. A ty se hned zajímáš o děvčata, divila se pekařka. Máme dvě, ale žádnou pro tebe. Heda je velká, ale navdavky má čas. A Madlenka je v povijanu. To nevadí, kýval Honza. Zůstal u pekaře a práce měl dost. V noci pomáhal mistrovi zadělávat těsto, ve dne zametal dílnu a pral i plínky na Madlenku. To není práce pro mě, ošíval se. Kuš, když se ti to nelíbí, můžeš jít, křikla pekařka. Honza se podíval z okna. Venku chumelilo, zima přišla brzy. Nakonec byl rád, že je v teple. Ale nekrmil se od rána do večera mazanci a vypečenými rohlíčky, jak si myslel. Pekařka byla lakomá. Odměřovala Honzovi porce jídla a rohlíky dostával jen ty tvrdé, ulámané nebo spálené. A to se ještě dělil o jídlo se dvěma skřítky, kmínkem a makovičkou. Nám taky, máme hlad. Ozval se jejich pískot z myší díry v koutě pekárny hned první večer. Honza měl dobré srdce a tak skřítkům od všeho kousek dal. Ale pekařová dcera Heda to nerada viděla. Radši to s ním sama, zlobila se. Jedla od rána do večera a nakynutá byla jako bochánek. Kdyby aspoň byla pěkná, špital Honza skřítkům. Tolik děvčat jsem ve světě poznal, ale takovouhle ošklivku neměli nikde. Pekařka říká, že se dovdavek nehrne, ale ta by se vdávala, až by plakala, smál se makovička. Na Richtářovic Vaška vedle ze vsi má spadeno, prozradil kmínek, ale on ji nechce, prý kdyby byla hezčí. A nemůže jí někdo pomoct? Ptal se Honza. Může, v lese žije čarodejnice, ta má na všechno bylinky, přiznal kmínek. Ale když je Hedula tak lakomá, neřekneme jí to, vrtěl hlavou makovička. Jenže Honza měl měkké srdce. Když jednou pletl Vánočku a Heda šla okolo, povídá. Já vím, jak to udělat, abys byla hezčí, Hedo.
1: Já jsem hezká dost, zrudla Heda. Mámo, mámo, on se mi směje.
0: Pekařka přiběhla a zle se na Honzu obořila. Jak se jí budeš posmívat, zbalíš se a půjdeš. Hedulka je pěkná dost. Páni mistrová, byla by ještě pěknější, kdyby si došla do lesa k čarodejnici pro bylinky na krásu, povídá Honza opatrně.
1: Bylinky na krásu? Zarazila se pekařka. Vypravíš se k té čarodejnici sám a běda, jestli to koření nepřineseš.
0: Honzovi bylo ouvej. Venku sníh a mráz. Do lesa se mu vůbec nechtělo. Měl jsem nechat Hedu ošklivou, myslel si.
1: Půjčím ti kožich, abys nezmrzl, pobízela ho pekařka.
0: Dala mu pro čarodejnici pecen chleba, na hlavu mu nasadila beranici a vystrčila ho ze dveří. Honza se zachumlal do kožichu a šel. Brodil se sněhem, rozhlížel se na všechny strany. Žádnou chatrč ani boudu neviděl. V tom si všiml zaječích stop. Šel podle té pěšinky a zaječí bobky ho zavedly doprostřed lesa k chajdě, ze které se kouřilo.
2: Hej, matičko, to jsem já, Honza, učím se ve městě pekařem, volal. Otevřete mi dvířka, nesu vám od pekařky pecen chleba.
0: Čarodejnice otevřela.
3: To jsou k nám hosti, skřehotala. A co chce lakomá pekařka za ten chleba, ptala se.
2: Trochu koření pro krásu, přiznal Honza. Má ošklivou dceru.
3: Vím, vím, křenila se čarodejnice.
0: Vzala si od Honzy pecen chleba a dala mu pytlík bylinek.
3: Ať si to Heda zapeče do koláče, broukla. Ale nesmí ten koláč jíst horký.
0: Honza kývl,
3: popadl pytlík a pospíchal pryč. A nezapomeň, červenému červené, volala za ním se smíchem baba.
0: Honza byl rád, že došel za světla do města. Pekařka už netrpělivě čekala. Když prozradil, že se má koření zapéct do koláče, popadla kus těsta, bylinky do něj zamíchala, nahoru dala tvaroh a koláč šoupla do pece. Nesmí se jíst to horký, připomínal Honza.
3: Hedulka si počká, řekla pekařka a dala koláč na okno.
0: Pak hlídala, aby si mlsná Heda nekousla dřív, než vystydne. Koláč voněl a Hedě se zbíhaly sliny, ale nekousla si. Za to si kousli kmínek s makovičkou.
1: Mámo, oni mi to sní, ječela Heda. Popadla koláč a snědla ho naraz.
0: A v tom se začala měnit. Celá v obličeji zrudla a naskákaly jí velké červené pupeny. I z myší díry v rohu pekárny se ozval kníkot. Oba skřítci vylezli ven s červenými pupenci na tvářích.
1: Co jsi to přines za koření?
0: Cloumala pekařka s Honzou. Já za to nemůžu, bránil se Honza. Heda neměla jíst ten koláč horký. A co ještě říkala ta čarodejnice? Křičela dál pekařka.
2: Červenému červené, vzpomněl si Honza.
1: Jestli to do rána nezmizí, vyženu tě do mrazu,
0: láteřila pekařka. Uvařila čaj z červených slupek, máčela do něj červený šátek a dávala Hedě obklady. Heda dál naříkala a tváře si škrábala. Za to skřítci vylezli z díry a tvářičky měly zas hladké jako dřív. A každý chroupal mrkev.
1: Tak je to, ťukl se Honza do čela.
0: Heda se trochu ošívala, že není zajíc. Ale když pochroupala celou mrkvičku, tváře jí zbělely a pupínky se ztratily. Honzovi se zdálo, že z toho divného koření neskrásnila. Ale pekařka byla spokojená.
3: Jsi moc pěkná, Hedulko, tváře máš jako jablíčka, hladila ji. Richtářovi Cvaškovi se jistě budeš líbit.
0: Brzy potom přišlo jaro. Pekařka naskládala do nůše rohlíčky do zlatova vypečené a povídá Honzovi. Richtářka dnes slaví svátek. Objednala si u nás plnou nůši rohlíků. Ty je tam doneseš. A Heda půjde s tebou. Jistě ji pozvou na hostinu.
2: Honza kývl, Heda se oblíkla do svátečního a šli.
0: V půli cesty Honza povídá. Hedo, tady si chvíli odpočinu. V noci jsem nespal, pekař musí péct. Sedl si na pařez a v tu ránu usnul. Heda chvíli čekala.
3: Rohlíčky jí moc voněly.
0: Pak tedy zvedla utěrku z nůše a vytahovala rohlíky jeden po druhém. A každému ukousla rožek. Když se Honza probudil, dala mu nůži na záda a jako by nic šli dál. Richtářka je přivítala a začala skládat rohlíky na mísu. Ale hned se zarazila.
1: To já ne, to on, křičela Heda. To on okousal všechny rohlíky.
3: Takovou nadílku si nechte, koště na vás vezmu,
0: křičela Richtářka uraženě. Heda vyběhla a utíkala, co jí nohy stačily. Ani Honza nelenil. Popadl nůši a běžel. A do pekárny se už nevrátil.
4: Odvážný muž a zlý šaman. Daleko na severu žil muž se ženou a malým chlapcem. Hoch skoro vůbec nechodil mezi ostatní děti. Celé dny si hrál sám a nebo seděl opřen o chatu a díval se nepřítomně do nebe. Šly roky a chlapec vyrostl v statného mladého muže, ale jeho zvyky se neměnily. Pořád se dával u chaty a hleděl kamsi do dálky. Jednou řekl matce.
5: Ušij mi teplý kožešinový oblek a já se vydám na cestu ještě dál na sever.
6: Zůstaň doma,
4: prosila ho matka.
6: Nikdo z těch, kdo se vydali dál na sever, se nevrátil.
4: Také otec mu rozmlouval jeho úmysl, ale hoch nedbal varování ani proseb a pláče. Oblékl si nový oděv, vzal oštěp a opustil rodný dům. Šel dlouho, velmi dlouho, dokud mu síly stačily. Konečně uviděl osamělou chatu. Dým nad ní svědčil, že je obydlená. Mladík se opatrně vyšplhal na střechu a nahlédl větracím otvorem dovnitř. Uprostřed jizby hořel oheň, u něhož seděl stařec se stařenou. Muž měl v ruce nůž a vyřezával šíp. Mladík ho zhora pozoroval a tu stařec promluvil, aniž by zvedl hlavu.
7: Proč ležíš na střeše? Slez dolů a pojď dál.
4: Hocha velmi překvapilo, že o něm stařec ví. Skočil na zem a vešel dovnitř. Stařena mu nachystala jídlo a stařec řekl.
7: Divím se, že si jdeš hledat nevěstu tak daleko na sever.
4: Mladík nevycházel z údivu. Vždyť ani rodičům neprozradil, že jde na sever jen proto, aby si odtud přivedl ženu.
7: Na tvém místě bych se raději vrátil domů,
4: radil stařec.
7: Jsem bratr tvého otce a chci jen tvé dobro. Tam dál jsou zlí lidé a číhá tam na tebe mnoho nebezpečí.
4: Ale hoch se nedal od svého úmyslu odradit. Zůstal do rána, dobře se vyspal, dobře se najedl a záhy se rozloučil.
7: Když jinak nedáš,
4: řekl stařec,
7: vezmi si s sebou tenhle šíp. Pomůže ti, když ti bude nejhůř.
4: Mladík vzal šíp, poděkoval a vydal se na cestu. A zase šel dlouho, velmi dlouho, co mu síly stačily, až spatřil osamělou chatu. Také z ní se kouřilo. Mladík se opatrně přiblížil a pak se vyškrábal na střechu. Pod sebou uviděl ohniště a u něho seděl stařec se stařenou. Také tento muž měl v ruce nůž a vyřezával šíp.
7: Neseď na střeše a polez dolů,
4: vybídl hocha, aniž přitom zvedl hlavu. Hoch tedy seskočil na zem a vstoupil dovnitř. Stařena vstala a pohostila ho masem. Zatímco jedl, promluvil stařec.
7: Nevím, proč si jdeš hledat nevěstu zrovna do těchhle končin. Nikde na tebe nečíhá tolik nebezpečí jako tam, kam směřuješ. Udělal bys slíp, kdyby se zvrátil. Jsem bratr tvého otce a myslím to s tebou dobře.
4: Mladík žasl, že i tenhle stařec ví o jeho tajemství, o němž se nikdy nikomu ani slovem nezmínil. Ale svůj úmysl si nedal rozmluvit. Přespal a druhý den, dobře odpočatý, se chystal znovu na cestu. Na rozloučenou věnoval stařec hochovi šíp se slovy:
7: Když se dostaneš do úzkých, pomůže ti.
4: Za nějakou dobu stál hoch na břehu velikého jezera. Jak se tak rozhlíží, z které strany by ho obešel, ozval se jakýsi hukot, jako by se blížila bouře. Ale nebe bylo čisté a vítr se ani nehnul. Přesto hluk stále sílil, až se změnil ve strašlivý rachot. Na hocha padl strach, ale přece jen pokračoval v cestě. Rachot se neustále zvětšoval a tu hoch uviděl, že se k němu přes jezero řítí velký vrbový koš, z něhož ty příšerné zvuky vycházejí. Rychle skočil k nejbližšímu kameni a ukryl se za ním. Koš začal s burácením a vytím kroužit okolo a chlapec ztratil leknutím vědomí. Když se probral, bylo ticho. Koš ležel opodál a koukala z něho zarostlá vousatá hlava. Sotva, že se hoch pohnul, vylítl koš do výšky, kroužil nad ním a vydával ještě hroznější zvuky než předtím. A tu hoch vyskočil a vykřikl.
5: Hromy a blesky, ukažte, že jste silnější.
4: V té chvíli se obloha roztrhla, vylétl ohnivý blesk, za ním druhý a třetí. Blesky létaly sem a tam, hrom práskal, až uši zaléhaly. Koš spadl na zem a v něm se krčela zarostlá vousatá postava a zakrývala si oči. Když bouře ustala, mladík se zvedl ze svého úkrytu. Také koš se znovu pohnul a chtěl mu zastoupit cestu. Ale stačilo, aby hoch zvolal.
5: Hromy a blesky!
4: A koš zůstal nehnutě ležet. Ještě téhož večera přišel jinoch k jakési osadě. Vyběhl mu vstříc malý chlapec a s údivem si ho prohlížel.
8: Jak ses k nám dostal?
4: Ptal se.
8: Z téhle strany k nám ještě nikdy nikdo nepřišel. U jezera hlídá zlý šaman a každého, kdo se přiblíží, zabije. Jak to, že tebe nezabil?
5: Jsem silnější než šaman. Nebojím se ho.
8: Jen si nemysli. Jestli se rychle nevrátíš, neujdeš smrti.
4: V tom se ozval svist křídel a na mladíka zaútočil veliký orel. Mladík blesku rychle popadl oštěp a mrštil jím proti dravci. S probodnutou hrudí padl orel k zemi. A na zemi se proměnil v mrtvého šamana.
5: Zaveď mě k šamanovu obydlí.
4: Vyzval mladík chlapce a vzal si šíp, který mu daroval první starec.
8: Prosím tě, nechoď tam! Dům hlídají dva obrovští medvědi. Roztrhají tě.
5: Ukaž mi šamanův dům a o ostatní se nestarej.
4: Trval na svém jinoch.
8: Jak chceš, ale když si nedáš říct, dobře ti tak.
4: Mladík se přiblížil k šamanovu příbytku. U vchodu podřimoval velký lední medvěd.
5: Medvěde, nespi!
4: Křikl na něho. Medvěd se probral, vycenil zuby a chystal se skočit. Mladík uchopil šíp a mrštil jím proti zvířeti. Medvěd zavrávoral a padl. Šíp mu probodl srdce. Ale v tom se vyřítil zevnitř druhý, ještě větší medvěd. Jinoch jen tak stačil uchopit šíp, který mu věnoval druhý stařec a sekl jim po zvířeti. Medvěd zařval, zastavil se a pak se zhroutil mrtev. Mladík už bez překážek vstoupil dovnitř. Rozhlédl se a spatřil napryčně krásnou mladou ženu, jejíž spanilý obličej se mu zjevoval ve snách a po níž léta toužil. V očích měla slzy.
5: Proč pláčeš?
9: Nepláču ze zármutku, že se mi zabil muže. Byl to zlý člověk, který mě unesl a já ho neměla ráda. Nepláču ani pro medvědy, na které jsem si zvykla, ale kteří byli mými strážci. Nikdo nesměl ke mně a já nesměla ven. Tak jim přikázal zlý šaman, můj muž.
5: Proč tedy pláčeš?
9: Ještě nikdy sem nikdo z jižní strany nedošel. Ani můj bratr, ani můj otec. Otce zahnal do jezera létající vrbový koš. Bratra ukloval orel. Jednoho odvážného lovce, který se odvážel přijít, rozsápali bílí medvědi. Když jsem uslyšela jejich hřev, dostala jsem strach, že nedojdeš ani ty.
4: Dívka se usmála.
9: Ale teď už nepláču.
5: A já jsem přece došel až k cíli. Vážil jsem k tobě předlouhou cestu plnou nebezpečí, až jsem tě konečně našel. Budeš teď mou ženou.
4: Mladý muž setřel dívce slzy z tváří. Zůstal s ní v šamanově obydlí a byli spolu šťastní. A kdo se vydal z jižní strany na sever, nemusel už se strachovat o svůj život.

0: rybky.
1: Pouští Sahárou běží muž. Na hlavě potápěčské brýle, trubičku na dýchání, na nohou ploutve. Potká jezdce na velbloudovi.
2: Řekněte mi, jak daleko je k vodě?
3: K vodě? Dobré 2-3 dny.
2: Výborně! Taková krásná široká pláž.
0: To ten pán, ten potápěč si ten život umí užít.
4: Bábinko, nech je. Když nepoví, nevadí. My jim zase nepovíme, kam chodíme na trávu. A je to...

0: je má člověk hledat. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa na malenky. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa trávu žít. Šla do lesa, byla rosa, zabloju to, byla bosa. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa trávu žít.
1: Moc se vyptává. Asi ho pustím k vodě.
0: Cože?
2: Vidličky a nože. Řekla jsem, že jsem šla k vodě.
0: Jen to ne.

0: potoka zůstanu?
1: A proč?
0: Už proto, že jsi za ty roky, co spolu kamarádíme, nevšiml, že mám oči hnědé a ne modré.
1: Ovej, ovej! Ovej, pojď domů!

0: honem mani, honem mani, honem se ho vinda vei.
1: Jo, jo, už to bude.
2: Co je, co je?
1: Jo, jo, já nějak chraptím.
0: No, budeť by ne. To máš z toho, že i u ozvěny musíš mít za každou cenu poslední slovo.
1: No jo, no jo, no. Je, už ho mám.
0: Co?
1: Přece ten trn.
0: Tak už si honem pospěš, nebo přijdem domů pozdě a bude binec. Znáš bábinku a taťuldu.

0: duša moja, duša moja. Tak co, Máničko, dušičko, prozraď mi, kde jsi byla?
1: Čekala jsem v Otavu.
0: A proč právě ty?
1: Nikdo jiný to tak neumí, protože...

To se ví, že je. Však taky nemáš courat po nocích a včas jít na kutě. Potom nevíš, kdy máš ráno vylézt z pelíšku.

0: Figy cvičení
1: s Hankou. Miau.
0: Ahoj, děti. Tady je Figy. Já se vám hlásím s Hankou Kinichovou. Ahoj, Hanko.
2: A já vás taky, děti, zdravím. Samozřejmě tebe, Figy, taky.
0: Ahoj.
2: Prosím tě, jak se máš?
0: Já se mám dobře.
2: A myslíš si, že bych tě mohla něco naučit, respektive přes tebe to naučit naše děti? Víš, čeho jsem si totiž všimla? Ty naše děti mají velmi špatné držení těla. Je to asi tím, že třeba málo sportují, anebo je to prostě nikdo nenaučil. Figy, chodil někdo z tvých kamarádů třeba na balet nebo na gymnastiku, nebo třeba na různou pohybovou průpravu, protože tam to všechno můžou učitelé ty děti naučit.
0: Honko, já mám kamaráda Vojtu. Vojta je kocour.
2: Ano.
0: S Vojtou se nedá nikdy vyhrát, když se závodí.
2: To bude asi tím, že on má správné držení těla, protože když umí ovládat všechny svaly na svém těle, tak se mu líp běhá, dělá kotoul, leze se mu na stromy, může tě škádlit, může tě nějakým způsobem vždycky prostě předběhnout. A já bych chtěla, Figy, aby se ti to taky podařilo. Proto já ti teď vybavím pár informacemi.
0: Dobře.
2: A to samé uděláme i u našich dětí. Takže děti, správné držení těla začíná od postoje našich chodidel. Dáme je mírně od sebe.
0: Ano.
2: Mhm. Pokrčíme kolena.
0: Ano.
2: Lehce podsadíme pánev. Náš vystrčený zadeček dáme dopředu. Takovou houpačku si s ním uděláme.
0: Takže já se chytím za ocásek.
2: Za zadek a podsadíš ho dopředu.
0: A šoupnu si ocásek vlastně skoro pod příšku.
2: Tak, takže teď už máme srovnáno spodní část těla a jdeme od pasu nahoru. Narovnáme se. Musíme u toho samozřejmě zatáhnout bříško dovnitř. A už nám zůstávají jenom ramena. Ramena nejdříve vytáhneme k uším. A teď je prudce pustíme dolů. Tak. Táhneme je za dlaněmi dolů a hlavu naopak za provázek jakoby nahoru. Takže, možná vám to připadá takové kostrbaté, takže lehce ubereme z toho napětí. A pokud máme zpevněné hýždové svalstvo, tak je to, čemu se dá říct, že stojíme rovně.
0: Zpevněné hýždové znamená, že ty dvě půlky jdou k sobě?
2: Přesně tak. A teď, když budeme trošinku přes hlavu vnímat naše svaly, tak já cítím, jak mám pevný přední sval na noze. Mám taky pevný zadní sval, těsně pod zadečkem. Mám taky pevný úplně svůj hýžďový sval, tedy zadek. A také, když si sáhnu na bříško, tak je v napětí. Není tam žádný povolený vak. A když bych si sáhla na svá ramena, tak je měla mít taky v lehkém napětí. A pokud toto se nám děti podaří a budeme na to myslet, třeba když stojíme na zastávce a čekáme na tramvaj nebo na autobus, tak trénujeme tento správný postoj.
0: Hanko, víš, jak si připadám? Já si připadám jako stromeček, který má kořeny v zemi, ty jdou z nožiček a hlavičkou, jako kdybych tlačil proti sluníčko.
2: A napadá mě zeptat se tě, je ti v tom dobře?
0: Je to prýma.
2: Tak jo, takže když už to cítí Figy, tak děti, pojďme ještě jednou, pokud vám nějaký povel vypadnul z hlavy, já ještě jednou vezmu, jak se můžeme správně postavit, když budeme třeba stát někde ve frontě. Nohy máme mírně od sebe. Lehce pokrčená kolena, sáhneme si rukama na náš zadek a postavíme ho lehce dopředu. Posuneme ho lehce dopředu.
0: Ocásek pod bříško. Šup.
2: Ano, sáhněte si na bříško, jestli je pevné. Vyvězte obě své ruce, vytáhněte ramena k uším, nadechněte se a s výdechem ty ramena pustíte dolů. Tak, táhneme hlavu nahoru. A to je krásné se podívat na to, jak je Figy rovný a přesně tak si teď představuju vás doma, jak stojíte rovně u
0: Honko, v pokojích nemám bříško, někam zmizelo.
2: Někam zmizelo, protože ty si ho vytáhnul všemi svaly, které máme od pasu nahoru. Já s toho mám ohromnou radost. Já musím tentokrát Figy mu zatleskat. A vám, pokud se vám to povedlo doma, tak tleskám taky. Mějte se hezky a už teď se těším na setkání s vámi.
0: Zíra,
2: ahoj.
0: Ahoj.

0: O slepičce Pepičce. Žila byla slepička Pepička. Kropenatá, černooká, hrabe zobá, krásně kvoká. Zobá zrní na dvorečku, chválí dobrou potravu. V tom jí ořech z ořešáku spadl rovnou na hlavu. To se ví, že se slepička Pepička lekla. Zatočila se jí hlava. Kouká zleva, kouká zprava. A hned zagdákala na celý dvůr. Jejda, pomoc pro Boha, padá na nás obloha, kokokokodák. Hafík Rafík se polekal a zaštěkal. Už se blíží konec světa, brzy bude po všech veta. Oh, oh, oh. Myška, myška se polekala a zapištěla. Nebe padá níž a níž, najděte si všichni skrýš, pišty, fišty, písk. Koza Róza se polekala a zamečela. Zachraňte se, líné kůže, už nám nikdo nepomůže, mé, mé, mé. Vepřík Petřík se polekal a zachrochtal.
1: Utíkejte do lesa, zřítila se nebesa, hro, hro, hro.
0: Jak se lekli, tak se lekli, hned se všichni rozutekli. Slepička Pepička se schovala do kurníku, Hafík Rafík do sklepa, myška, myška do myší díry, koza Róza do stodoly, vepřík Petřík do křoví. Jen kravka Slávka a volek Bolek dál klidně přežvikovali. Kravka Slávka zabučela.
2: Nešlo by to bez křiku, nemám ráda paniku.
0: Volek Bolek se přidal.
1: Ty jsi zdravá, já jsem zdravý, co se zláme, to se spraví.
0: Kravka Slávka pokývala hlavou.
2: Já ti ráda pomohu, podepřeme oblohu.
0: A jak řekli, tak udělali. Vzali nebe na rohy, každý půlku oblohy. Zvedli nebe nahoru, vidíte, jak pěkně drží od obzoru k obzoru? Slepička Pepička vylezla z kurníku, Hafík Rafík ze sklepa, myška Myška z myší díry, koza Róza ze stodoly, vepřík Petřík ze křoví. Dali se do tance a zpívali. Obloha už nepadá, sláva nazdar, tradadá. Tak Volek Bolek a Kravka Slávka zachránili celý svět. Ale kdo ví, jak by to dopadlo nebýt slepičky Pepičky? Ta si přece všimla první, že padá obloha. Sláva, sláva, sláva, ať je dlouho zdrá.

0: Dnes je 10. října.
1: A svátek slaví Marina.
0: Marina.
1: Hmm. Tohle jméno pochází ze starého latinského slova, které označovalo moře.
0: Jo, moře. Hmm.
1: Marina se vykládá jako námořnice a mořeplavkyně.
0: Je, tak jestli nás dnes nějaká Marina námořnice mořeplavkyně zrovna poslouchá, tak jí přejeme
2: všechno nejlepší.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl a býložravcům záviděl zelí. Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl.

A miluje nudle, mrkve v housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, odpověděl jim roztouženě. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, buchtičky v jahodové

rituál Harryho přesvědčil, aby už zrcadlo Erisedu nehledal. A tak po zbytek vánočních prázdnin zůstal neviditelný plášť složený na dně jeho kufru. A Harry by byl nejraději, kdyby stejně snadno mohl zapomenout i na to, co v zrcadle spatřil, ale nedokázal to. Mýval teď těžké sny. Znovu a znovu se mu zdálo, jak jeho rodiče mizí ve výbuchu zeleného světla, zatímco jakýsi vysoký hlas se kdákavě směje. Aspoň vidíš, že Brumbál měl pravdu. To zrcadlo by tě dokázalo dohnat k šílenství, řekl Ron, když mu Harry o svých snech vypravoval. Hermiona, která se vrátila den před začátkem druhého pololetí, se na to dívala jinak. Napůl se hrozila při pomýšlení, že Harry 3 noci za sebou nebyl v posteli a potmě chodil po škole. Co kdyby tě Filch chytil? A napůl byla zklamaná, že přitom aspoň nezjistil, kdo je Nicholas Flamel. Málem se už vzdali naděje, že by kdy Flamela v některé knize v knihovně našli, i když Harry si nepřestával být jistý, že to jméno už někde četl. Jakmile se opět začalo učit, mohli do knih zase jen zběžně nahlížet vždycky 10 minut o přestávce. Harry měl ještě méně času než Ron a Hermiona, poněvadž začaly i fanfrpálové tréninky. Wood je proháněl víc než kdy dřív. Ani sichravé deště, které teď vystřídali sníh,

0: chladili jeho nadšení.
1: Vízlivá dvojčata se stěžovala, že Wood začíná být úplně posedlý. Harry však stál na jeho straně.
0: Pokud by vyhráli příští zápas proti Mrzimoru, poprvé za 7 let by ve školním přeboru předstihli Zmiozel. A kromě toho, že toužil zvítězit, Harry také zjistil, že nemývá tolik těžkých snů, když je po fanfrpálu unavený. Po jednom tréninku, kdy byli obzvlášť zmáčení a ublácení, však Wood sdělil mužstvu špatnou zprávu. Chvíli předtím se velice rozhorlili na Weasleyovi, kteří se střemhlav vrhali jeden na druhého a předstírali, že každou chvíli spadnou z košťat.
2: Nech to už konečně těch šeškáren,
0: osobil se na ně.
2: Právě kvůli takovým nesmyslům ještě prohrajeme. Rozhodčím tentokrát bude Snape a ten bude hledat každou záminku, aby nebyl vírus rážel vody.
1: George Weasley při té novince doopravdy spadl z koštěte.
3: Rozhodčím bude Snape?
0: Vyprskl s ústy plnými bláta.
3: Co pak už někdy soudcoval při Fumbrpálu? Pokud bychom měli šanci Zmiozel předstihnout, nebude pískat spravedlivě.
0: Ostatní z mužstva se snesli na zem vedle George a začali brblat také.
2: Já jsem si to nevymyslel.
3: Musíme prostě dbát, abychom hráli úplně čistě a Snape, aby nás nemohl při ničem nachytat.
0: To jistě znělo velice dobře, říkal si Harry. On sám však měl ještě další důvod, proč nechtěl, aby Snape byl na blízku, až zase bude hrát Fumbrpál. Ostatní členové družstva se po tréninku jako obvykle loudali k hradu a bavili se mezi sebou. Harry však zamířil přímo do nebelvilské společenské místnosti, kde našel Rona a Hermionu, jak hrají šachy. Šachy byly to jediné, v čem Hermiona kdy prohrávala, a Harry i Ron si říkali, že jí to velice prospívá.
3: Ještě chvilku na mě nemluv,
0: prohlásil Ron, když se Harry posadil vedle něj.
3: Potřebuji se soustředit.
0: V tu chvíli si všiml výrazu v Harryho tváři.
3: Co je s tebou? Vypadáš hrozně.
0: Harry mluvil tak tiše, aby to nikdo jiný neslyšel. A oba je spravil o Snapeově nenadálém a zlověstném přání soudcovat příští zápas ve Fumbrpálu.
4: Nesmíš hrát,
0: prohlásila Hermiona okamžitě.
3: Řekni, že jsi nemocný,
0: radil mu Ron.
4: Říkej, že jsi zlomil nohu,
0: navrala Hermiona.
3: Zlom si je doopravdy.
0: Nemůžu, namítal Harry. Náhradního chytače nemáme. Kdybych se z toho vymluvil, Neville nemůže vůbec hrát. V tu chvíli do společenské místnosti přepadl Neville. Nikdo dost dobře nechápal, jak vůbec dokázal prolézt otvorem v podobizně, poněvadž měl obě nohy u sebe a všichni se dovtípili, že za to může svěrací kouzlo. Neville zřejmě musel celou cestu do nebelvírské věže s nožmo doskákat. Všichni se dali do smíchu až na Hermionu, která vyskočila a udělala protikouzlo. Nevillovi nohy mžiku odskočili jedna od druhé a chlapec roztřeseně vstál.
4: Jak se ti to stalo?
0: Zeptala se Hermiona a vedla ho k Harrymu a Ronovi, aby se mohl posadit.
5: To mi udělal Malfoy,
0: vysvětlil Neville třaslavým hlasem.
5: Potkal jsem ho venku před knihovnou a on říkal, že hledá někoho, na kom by si to vyzkoušel.
4: Běž za profesorkou McGonagallovou,
0: vybídla ho Hermiona.
4: Ohlazí, co ti udělal?
0: Neville zavrtil hlavou.
5: Nechci, aby mi provedl ještě něco.
3: Ty se mu musíš postavit, Neville,
0: namítl Ron.
3: Je zvyklý na to, že má nade všemi vrch, ale to není důvod, aby si to dal líbit a ještě mu to usnadňoval.
5: Nemusíte mi říkat, že nejsem dost odvážný, abych byl v Nebelvíru. To už udělal Malfoy.
0: Zajíkl se Neville.
1: Harry sáhl do kapsy svého hábitu a vytáhl čokoládovou žabku. Úplně poslední z krabice, kterou dostal od Hermiony k Vánocům, a dal ji Nevillovi, který vypadal, že se každou chvíli rozpláče.
3: Stojíš za tucet takových, jako je Malfoy, řekl mu. Moudrý klobouk tě přece poslal do Nebelvíru, že? A kde je Malfoy? V prašivém Zmiozelu.
0: Nevillovi zacukal chabý úsměv na rtech, když žabku rozbaloval.
5: Děkuji ti, Harry. Myslím, že si půjdu lehnout. Chceš tu kartu? Je přece sbíráš, ne?
1: Zatímco Neville šel do ložnice, Harry se podíval na jednu z karet se slavnými kouzelníky.
3: Už zase Brumbál, řekl. To byla vůbec první karta, kterou jsem...
1: V tom zalapal podechu a upřeně se zahleděl na zadní stranu. Pak zalédl a podíval se na Rona a na Hermionu.
3: Našel jsem ho! Našel jsem Flamela! Já jsem vám říkal, že jsem to jméno už někde četl. Četl jsem ho ve vlaku, když jsme sem jeli. Poslechněte si tohle.
1: Profesor Brumbál obzvlášť proslul svým vítězstvím nad zlým černokněžníkem Grindelwaldem v roce 1945 objevem 12 způsobů použití dračí krve a pracemi o alchymii, jež napsal spolu se svým společníkem Nikolasem Flamelem. Hermiona byla skokem na nohou. Tak vzrušeně se netvářila od chvíle, kdy dostali známky za svou úplně první domácí úlohu.
4: Zůstaňte tady,
1: křikla jenom a tryskem se řítila po schodech k dívčím ložnicím. Harry a Ron si sotva stačili vyměnit úžasné pohledy, když se přihnala zpátky s obrovskou starou knihou v náručí.
4: Nikdy mi nenapadlo hledat ho tady. Půjčila jsem si ji z knihovny už před kolika týdny, abych měla něco lehčího na čtení.
1: Lehčího? Podivil se Ron. Hermiona mu však řekla, ať je potichu, než něco najde. Začala v knize horečně listovat a přitom si něco mumlala pro sebe. Konečně našla to, co hledala.
3: Tak už smíme mluvit?
1: Zeptal se Ron nevrele. Hermiona si toho nevšímala.
4: Nikolas Flamel je jediný, kdo kdy vyrobil kámen mudrců.
1: Její slova však nezapůsobila tak, jak očekávala.
4: Cože vyrobil?
1: Zeptali se Harry i Ron.
4: Proboha, co pak vy dva vůbec nic nečtete? Podívejte, přečtěte si tohle.
1: Ostrčila knihu k ním a Harry i Ron četli. Alchymistické studie se už odpradávna zabývají vytvořením kamene mudrců, bájné látky s úžasnými schopnostmi. Kámen mudrců promění každý kov v ryzí zlato. Kromě toho vytváří elixír života a kdo se ho napije, stane se nesmrtelný. V průběhu staletí se o kameni mudrců vyskytuje mnoho zpráv, ovšem jediný, jenž v současné době existuje, patří panu Nikolasi Flamelovi, známému alchymistovi a milovníkovi opery. Pan Flamel, jenž loni oslavil 665. narozeniny, žije pokojným životem v Devonu se svou manželkou Perenelou, které je 658 let.
4: Vidíte?
1: Řekla Hermiona, když Harry a Ron dočetli.
4: Ten pes určitě hlídá Flamelu v kámen mudrců. Vsadím se, že požádal Brumbála, aby mu ho opatroval, poněvadž věděl, že se ho někdo snaží zmocnit a proto chtěl, aby kámen zmizel z Gringotovy banky.
1: Kámen, který mění jiné kovy ve zlato a navždy uchrání před smrtí, řekl Harry. Teď už se nedivím, že se ho Snape chce zmocnit. Ten by přece chtěl každý. A já se zase nedivím, že jsme Flamela nenašli ve studiu o současném vývoji kouzelnického umění, prohlásil Ron. Jestli mu je 665 let, není už zrovna nejsoučasnější, že? Na zítří při hodině obrany proti černé magii, zatímco si zapisovali různé soby, jak léčit vlkodlačí kousnutí, Harry a Ron ještě pořád přecásali, co by si počali s kamenem mudrců, kdyby nějaký měli. Teprve když Ron řekl, že by si pořídil své vlastní fanfarpálové mužstvo, rozpomněl se Harry na Snape a nastávající zápas. Budu hrát, oznámil Ronovi a Hermioně. Kdybych nehrál, všichni ze Zmiozelu by si mysleli, že mám strach se Snapeovi postavit. Já jim ukážu. Jestli vyhrajeme, zmizí jim úsměv z tváří, jako když ho seškrábne břitvou.
4: Hlavně, abychom neseškrabovali tebe ze hřiště,
1: řekla Hermiona. Jak se však utkání blížilo, Harry byl čím dál nervoznější, ať už Ronovi a Hermioně tvrdil cokoliv. Ostatní mužstva byli také právě klidní. Představa, že by v kolejním mistrovství předstihli Zmiozel, byla úžasná. Vždyť se to nikomu nepovedlo bezmála 7 let. Pokud však zápas bude pískat, tak předpojatý rozhodčí připustí vůbec, aby vyhráli? Harry nevěděl, jestli se mu to jen zdá nebo ne, jako by však na Snape narážel všude, kam přišel. Občas si dokonce říkal, jestli ho Snape sám nesleduje a nepokouší se ho při něčem přistihnout. Hodina lektvarů se postupně měnila v jakási týdenní muka. Tak hrozně se Snape k Harrymu choval. Mohl snad tušit, že se dozvěděli o kameni mudrců? Harry neměl zdání, jak by se to mohlo stát. Někdy ovšem měl děsivý pocit, že Snape snad dokáže číst myšlenky. Když mu příštího odpoledne Ron a Hermiona předčasnou popřáli mnoho štěstí, Harry si uvědomoval, že přemítají, zda ho ještě kdy uvidí živého. Valná úleva to věru nebyla. Jak si oblékal fanfarpálový hábit a zvedl svůj Nimbus 2000, z budových povzbudivých průpovídek nevnímal málem ani slovo. Ron a Hermiona se zatím usadili na tribuně vedle Nevilla, který nechápal, proč jsou tak zamračení a ustaraní a proč si oba přinesli na zápas hůlky. Ani Harry málem neměl tušení, že si Ron a Hermiona v předchozích dnech potají nacvičovali svědací kouzlo. Na ten nápad přišli, když ho Malfoy použil vůči Nevillovi a byli připraveni použít ho vůči Snapeovi, kdyby postřehli sebemenší známku, že chce Harry mu ublížit.
4: Hlavně nezapomeň, že formule zní Locomotor Mortis,
1: zamumlala Hermiona, když si Ron strkal hůlku do rukávu.
3: To vím, ocekl Ron. Nech si to.
1: Však si Wood mezi tím vzal Harryho stranou.
2: Nechci na tebe nějak naléhat, Potre, ale pokud jsme kdy potřebovali chytit Zlatonku co nejdřív, tak je to dneska. Musíme zápas ukončit dřív, než ho Snape samým nadržováním daruje Mrzimoru.
5: Je tam úplně celá škola,
1: ohlásil Fred Weasley, jenže vyhlédl ze dveří.
5: Dokonce přišel se podívat i Brumbál.
1: A Harry mu poskočilo srdce. Brumbál, řekl a vrhl se ke dveřím, aby se sám přesvědčil. Fred měl pravdu. S tou stříbrnou bradou to nemohl být nikdo jiný. Harry by se nejraději hlasitě rozesmál, tak se mu ulevilo. Vůbec nic mu nehrozilo. Neexistoval prostě způsob, jak by se mu Snape pokusil ublížit, když se Brumbál díval. Možná to byl důvod, proč Snape vypadal tak rozlobeně, když obě družstva nastoupila na hřiště. Ron si toho všiml také.
3: Ještě nikdy jsem neviděl, že by se Snape tvářil tak podle,
1: řekl Hermioně.
3: Podívej, už jsou ve vzduchu. Au!
1: Někdo ho zezadu uhodil do hlavy, byl to Malfoy.
2: Promiň, Weasley, ale já jsem tě neviděl.
1: Malfoy vycenil zuby na Krabbeho a na Goyla.
2: Jsem zvědavý, jak dlouho se Potter tentokrát udrží na koštěti. Chcete se někdo vsadit? Co třeba ty, Weasley?
1: Ron mu neodpověděl, poněvadž Snape v tu chvíli přiznal Mrzimoru trestné střílení za to, že George Weasley na něj odpálil jeden potlouk. Hermiona seděla s rukama v klíně, držela Harrymu palce a s přemouřenýma očima upřeně sledovala, jak krouží nad hřištěm jako jestřáb a vyhlíží Zlatonku.
2: Víš, jak podle mého názoru vybírají hráče do družstva Nebelvíru?
1: Řekl Malfoy nahlas o několik minut později, když Snape přiznal Mrzimoru další trestné střílení, tentokrát bez jakéhokoliv důvodu.
2: Vybírají ty, kterých je jim líto. To máš Pottera, který nemá rodiče, pak jsou tam Weasleyovi, kteří nemají peníze. A ty bys měl být v družstvu taky, Longbottome, poněvadž nemáš mozek.
1: Neville zrudl jako krocan, obrátil se však na sedačce a podíval se Malfoyovi do tváře.
5: Stojím za tucet takových jako si ty, Malfoy,
1: řekl zajíkavě. Malfoy, Krep a Goyle úplně hýkali smíchy, ale Ron, který se stále neodvažoval spustit oči z hřiště, řekl.
3: Jen mu to dej, Neville.
2: Longbottome, kdyby lidské mozky byly ze zlata, byl bys ještě větší chudák než tady Weasley. A to už něco znamená.
1: Ron už takhle měl nervy napjaté k prasknutí samou úzkostí o Harryho.
3: Varuj tě, Malfoy, ještě slovo.
4: Rone!
1: Vykřikla najednou Hermiona.
4: Harry!
3: Cože? Kde?
1: Harry se naráz vrhl střema v dolů, což vyvolalo úžasné výkřiky a jásot obecenstva. Hermiona vstala a oba palce i z ukazováčky si strčila do úst, zatímco se Harry řítil k zemi jako kulka.
2: Máš štěstí, Weasley. Potter zřejmě zahlédl na zemi nějaké peníze,
1: prohlásil Malfoy. Ron po něm skočil. Dřív než Malfoy zjistil, co se vlastně děje, Ron už ležel na něm a tiskl ho k zemi. Neville okamžik váhal, potom však přilezl přes opěradlo sedačky a vrhl se Ronovi na pomoc.
4: Do toho, Harry!
1: Vykřikla Hermiona, vyskočila na sedadlo a dívala se, jak Harry letí jako blesk přímo na Snape. Vůbec si přitom nevšimla, že Malfoy a Ron se válejí na zemi pod její sedačkou ani v řavě a skřeků, jež doprovázeli smršť ran, jak spolu zápasili Neville, Krep a Goyle. Nahoře ve vzduchu Snape otočil své koště právě včas, aby zahlédl něco jasně červeného, co se myhlo kolem něj a minulo ho jen tak o několik palců. A v příští vteřině už Harry střemhlavý let vyrovnal a vítězoslavně zdvihl paži. V ruce držel Zlatonku. Tribuny vybuchly nadšením. Určitě to byl rekord. Nikdo se nepamatoval, že by nějaké družstvo chytilo Zlatou tak rychle.
4: Rone, Rone, kde jsi? Utkání skončilo. Harry vyhrál. Vyhráli jsme a Nebelvír vede.
1: Ječila Hermiona, tančila na svém sedadle a objímala Parvati Patilovou v řadě před sebou. V stopu nad zemí Harry se skočil z koštěte. Ještě pořád tomu nemohl uvěřit. Dokázal to. Utkání skončilo, trvalo sotva 5 minut. Jak fanoušci Nebelvíru vtrhli na hřiště, viděl Snape, jak přistál nedaleko. Bledý v obličeji, rty sevřené, a potom ucítil na rameni něčí ruku a když zvedl hlavu, spatřil Brumbála, který se usmíval.
3: To se ti povedlo, pronesl Brumbál tiše, takže ho mohl slyšet jen Harry.
6: Jsem rád, že už si nehloupal o tom zrcadle. Ani si na to neměl čas. Byl jsi výtečný.
1: Snape si trpce odplivl na zem. Nějakou chvíli na to odešel Harry sám ze šatny, aby svůj Nimbus 2000 odnesl zpátky do skladiště Košťat. Nepamatoval se, že by si kdy v životě připadal šťastnější. Tentokrát opravdu udělal něco, nač mohl být hrdý. Nikdo už nemohl tvrdit, že se jen honosí slavným jménem. Večerní vzduch mu ještě nikdy nevoněl tak sladce. Šel po vlhké trávě a v duchu znovu prožíval poslední hodinu, která mu splývala dohromady v jediné šťastné vzpomínce. Fanoušci Nebelvíru, kteří se k němu seběhli a zvedali ho na ramena. Ron a Hermiona, kteří na tribuně poskakovali radostí, a Ron jenž hlasitě jásal, i když mu z nosu proudem crčela krev. To už došel k přístřešku, kam se ukládala Košťata. Opřel se o dřevěné dveře a podíval se k hradu, jehož okna teď v paprscích zapadajícího slunce rudě zářila. Takže Nebelvír je první. Podařilo se mu to, dokázal Snapeovi, a když už o něm byla řeč, po předním schodišti hradu spěšně scházela jakási postava s kápí na hlavě. Zcela viditelně nestála o to, aby ji někdo zahlédl a co nejrychleji se pustila k zapovězenému lesu. Harry při pohledu na ní v tu ránu přestal myslet na své vítězství. Tuhle plíživou chůzi dobře znal. To Snape se kradl do lesa, zatímco všichni ostatní seděli u večeře. Co to mělo znamenat? Harry se znovu vyhoupil na svůj Nimbus 2000 a vznesl se do vzduchu. Jak neslyšně klouzal nad hradem, viděl ještě Snape, jak vběhl do lesa a vydal se za ním. Stromy byly tak husté, že vůbec neviděl, kudy se Snape pustil. Kroužil proto níž a níž a už se dotýkal nejvyšších větví, když zaslechl hlasy. Klouzavým letem zamířil k ním a neslyšně přistál v koruně rozložitého buku. Opatrně se šplhal po jedné z větví, držel se pevně na koštěti a snažil se prohlédnout listím dolů. Snape stál na stinné mítině, ale ne sám. Spolu s ním tam byl i Quirrell. Harry nedokázal rozpoznat, jak se tváří, koktal však ještě hůř než obvykle. Harry napěl sluch, aby slyšel, co říkají. Nevím, proč jste chtěl, abychom se sešli právě tady, Severusy?
5: Myslel jsem prostě, aby to zůstalo mezi námi,
3: odtušil Snape ledovým hlasem.
5: Konec konců studenti by se o kameni mudrců neměli dozvědět.
3: A Harry se naklonil dopředu. Quirrell něco mumlal, ale Snape ho přerušil.
5: Už jste zjistil, jak se dostat kolem té Hagridovy příšary?
3: Ale Severusy, já...
1: Musíte se rozhodnout, jestli budeme přátelé anebo nepřátelé, Quirrelle, prohlásil Snape a pokročil k němu.
3: Já nevím, co máte.
5: Víte velice dobře, jak to myslím.
1: Někde hlasitě zahoukala sova a Harry div nespadl ze stromu. Když se zas bezpečně usadil, stačil ještě zaslechnout, jak Snape říká.
5: Pár těch vašich kejklů, takže budu čekat.
3: Ale já nevím.
5: Dobrá. Brzo si zase popovídáme, abyste měl čas si to rozmyslet a rozhodnout se, na čí straně jste.
1: Přehodil si plášť přes hlavu a rázným krokem opustil mítinu. Byla už skoro tma, přesto však Harry viděl Quirrella, jak tam nehybně stojí, jako by skameněl.
4: Harry, kde jsi byl tak dlouho?
1: Zapištěla Hermiona.
2: Vyhráli jsme!
1: Křičel Ron a bušil Harry mu dozad.
2: A já jsem udělal Malfoyovi monokl na oku a Neville se úplně sám pokusil přeprat Krabbeho a Goyla. Ještě pořád nepřišel k sobě, ale madame Pomfreyová tvrdí, že bude v pořádku. Takže jsme z Miozelu ukázali.
4: Všichni na tebe čekají ve společenské místnosti. Udělali jsme si večírek a Fred s Georgem uzmuli z kuchyně nějaké jídlo a zákusky.
3: To teď půjď z hlavy, vyhrkl udýchaně Harry. Pojďte, najdeme si nějakou prázdnou místnost. Počkejte, až uslyšíte, co vám povím.
1: Než za sebou zavřel dveře, ujistil se ještě, že uvnitř není protiva, a pak jim vylíčil, co viděl a slyšel. Takže jsme měli pravdu. Je to kámen mudrců a Snape se snaží přinutit Quirrella, aby mu pomohl se ho zmocnit. Ptal se ho, jestli už ví, jak se dostat kolem chloupka. A pak ještě něco říkal o Quirrellových okusech po kusech. Počítám, že kromě chloupka chrání ten kámen ještě další čáry. Nejspíš je jich celá spousta a Quirrell má najít nějaké zaklínadlo proti černé magii, aby Snape mohl vniknout dovnitř.
4: Ty tedy myslíš, že kámen bude v bezpečí jen tak dlouho, dokud Quirrell vydrží Snapeovi vzdorovat?
1: Zeptala se Hermiona vyděšeně.
3: Tak to máme příští úterý po kameni, řekl Ron.

0: Kdy básnička?
1: Už je podzim, hnědá hlína, lepí se nám na paty.
2: A z modrého nebe zbylo jenom Hance na šaty.
1: Draku, hledej mezi mraky ještě kousek plátinka.
2: Ať si může modrou sukni ušít také maminka.
3: A teď ještě jednou.
1: Už je podzim, hnědá hlína lepí se nám na paty.
2: A z modrého nebe zbylo jenom Hance na šaty.
1: Draku, hledej mezi mraky ještě kousek plátínka.
2: Ať si může modrou sukni ušít také maminka.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: co je zelené.
1: Ne, proč do mého? Kousni si do červeného. Ne, prosím, ne, to zelené je moc hezčí. Ne, ten červený,
0: ten zelený.
1: Červená,
0: zelená.

0: V zoologické zahradě. Chodíte rádi do zoologické zahrady? Alenka ano. Měla sice doma spoustu knížek s obrázky zvířat, ale to není ono. Slon se tam nehýbe, nezvedá chobot a netroubí. A taky není vidět, jak legrační malé sluně pobíhá za matkou, s kůží na zadečku směšně schrnutou, jako by mu koupili kalhoty větší velikosti, aby z nich hned tak nevyrostlo a aby se ušetřilo. Alenka se v zoo bavila i se dost naučila. Když byla menší, poskakovala před ohradou a nadšeně vykřikovala: "Podívej, kůň!" A maminka odpověděla: "Správně, Alenko, to je kůň." Přešli k další ohradě a zase: "Podívej, další kůň!" Maminka si přečetla tabulku a trochu dcerku poopravila. To je kůň Převalského. Kousek poodešli a Alenka už začínala být netrpělivá. Vždyť tu mají samé koně. Kůň v pyžamu, malinký kůň, podivný kůň v kostkovaném kabátku se strašně dlouhým krkem a s tykadýlkama. Ale maminka stále říkala: "Bambulko, ne, to je zebra, poník a žirafa. Pamatuj si to." Když Alenka povyrostla, už si to opravdu pamatovala. Někdy si i dokázala sama přeslabikovat, co je psáno na cedulích u každého zvířete. Nejraději měla opice. Postávala před jejich klecí vždycky dlouho a smála se jejich kouskům. Jak si vzájemně z kožíšku vybírají blechy, jak se houpají na větvích stromů. A když někdy ošetřovatel přinesl opičkám koš plný ovoce, to byla podívaná. Pomeranče, jablka, mrkve a banány vzduchem jen lítaly. Alenka měla taky ráda banány. Maminka jí často říkala: "Holka, holka, jsi hubená jako lund, musíš pravidelně svačit. Do zoo si pěkně budeš sebou brát banán." Ale co se jednou nestalo? Maminka nechala Alenku stát samotnou před klecí se šimpanzi a nakázala jí, aby tu počkala. "Skočí si jenom vedle ke stánku koupit pití s brčkem. Za minutu bude zpátky. Stánek je nedaleko." Alence to nevadilo. Vytáhla si z batůšku banán, že posvačí. Ukousla si sladkou špičku a radovala se, jak upřeně jí jedna malá opička pozoruje. Ta se zrovna dneska k banánu vůbec nedostala. Ty větší je všechny snědly sami a na malou opičku zůstala pouze mrkev. Co pak o to? Mrkev je zdravá a opička bude mít aspoň dobrý zrak, ale banán je banán. A tak, oči jako rys upřené na holčičku, přišourala se opička k mříži klece a prosebně natáhla tlapku. Zrovna v místě nad cedulí s nápisem "Prosíme, nekrmit." Alenka se nemohla vymlouvat, že to nepřečte. Bylo to napsáno pěkně velkým tiskacím písmem. Ale kdo by odolal? Alenka přiskočila ke kleci a opičce banán nabídla. Jenomže, jak se říká, podej někomu prst a vezme ti celou ruku, tak se stalo. Podej opici banán a vtáhne tě celého do klece. Zvlášť, když je člověk hubený jako lund, jako Alenka. Než se nadála, octla se holčička jedna neposlušná mezi šimpanzi. A zrovna ve chvíli, kdy maminka platila pití s brčkem u stánku, samo sebou měla oči upřené na počítání peněz, takže nehlídala, zdali tam ta její holka poslušně čeká. Co teď? Alenka
1: se ale vůbec nebála. Cítila se v kleci jako doma, jako ve svém pokojíčku.
0: Byl tu taky pěkný nepořádek. Slupky z ovoce se povalovaly po zemi,
1: hezky to křupalo a klouzalo. Opička dojedla banán a naznačila tlapkou Alence, že by jí za odměnu prohrábla kožíšek, jestli nemá nějakou tu blešku.
2: Kde pak? My nemáme blechy.
0: Nemáme ani psa. Trochu posmutněle mávla rukou Alenka.
1: A tak, že si budou hrát. Společně vyšplhali do koruny stromu a vesele se houpali na silných větvích.
0: Ostatní opice si jich nevšímali. No co, o jednu víc nebo míň?
1: Ke kleci zrovna došla školní výprava. Paní učitelka žáky pěkně postavila kolem sebe a důležitě jim vysvětlovala.
3: Tak děti, jak už jsme si ve škole povídali, je několik teorií o vzniku lidstva. Ta nejdůležitější je, že jsme se postupně vyvinuli z opic. Proto jsou to vlastně naši pra-pra-pra-pra-pra-pra-předci.
1: Žáci se s otevřenou pusou dívali do klece. Až jeden chlapeček najednou vypískl.
4: Je, paní učitelko, tamhle ten náš pra-pra-pra-předek má ale špinavý pra-pra-pra-zadek.
0: Ukazoval na šimpanzi, který zrovna sjel po skluzavce na slupce banánu jako po tobogánu.
1: A další žákyně, premiantka třídy, která nosila domů samé jedničky, zaječela.
5: Paní učitelko, tamhle se právě ze šimpanze vylíhal člověk. Podívejte, je to holčička.
1: Paní učitelka okamžik nevěřícně zírala a pak si raději vytáhla z kabelky brýle. Na dálku už je potřebovala. V tu chvíli k ním přiběhla udýchaná a ustaraná Alenčina maminka a hned.
6: Paní, prosím vás, neviděla jste takovou holčičku, hubenou jako lund? Někde se mi tu ztratila.
1: Učitelka se přísně na maminku podívala a řekla.
3: Paní, teď prosím nerušte. Zřejmě jsme přítomně zázraku přírody. Naše premiantka právě potvrdila teorii vývoje člověka. Mezi šimpanzi se objevil homo sapiens, čili člověk moudrý, a vývoj jde dál mílovými kroky. Je tu i batůžek na zádech.
1: Maminka se podívala do klece a skutečně. Na větvi se houpá šimpanz a vedle něj člověk moudrý s batůžkem na zádech.
6: Vždyť je to moje Alenka. A dovolte, ta se nevyvinula z žádné opice. Já si ji prosím pěkně přinesla z porodnice. A je, jako by mi z oka vypadla. Každý to říká.
3: Já vám dám opici. I když chytrá jako opice je.
6: Hlejte si svých žáků a slušné lidi nechte na pokoji.
1: Rozzlobená maminka došla ke kleci a zvolala.
6: A ty pojď domů, s tebou si to taky ještě vyřídím.
1: Opička koukla na Alenku, Alenka na opičku. Obě si smutně vzdychly a potřásly si tlapkami. Pak se holčička protáhla zpátky mřížemi. Ještě, že jsem hubená jako lund, pomyslela si. Maminka popadla Alenku za ruku a táhla ji pryč. Ta se však ještě zastavila. Řekla,
3: promiň, mami, musím ještě něco zařídit.
1: A chytla za rukáv zřízence, který se šel podívat na ten zástup lidí kolem opičí klece.
3: Pane, mohl byste se prosím postarat o tu malou opičku? Ty velké sní všechno sladké ovoce a jí zůstane vždycky pouze mrkev. Můžete to ohlídat?
1: Chovatel udiveně přikývl a pohladil Alenku po vláscích. Ty jsi ale všímavá a hodná holčička. Spolehni se, dám na opičku pozor. A co vy tu všichni tak stojíte? Obrátil se ke skoprnělým žákům a pobledlé paní učitelce. Vypadáte velmi podezřele. Doufám, že nekrmíte opice. To je přísně zakázáno. Musel bych z toho vyvodit patřičné důsledky. A zahrozil prstem. Paní učitelka si rozpačitě posunula brýle na nose a řekla žákům:
3: myslím, že tady už jsme toho viděli dost. Seřeďte se do dvojic a přejdeme k ještěrům. Ti jsou na vývojovém stupni mnohem níž. Tam nás nic nepřekvapí.

Včera jsem pozoroval sousedovic krávu, jak tlamou přežvíkavou přežvikuje trávu. Stéblo za stéblem jí do sebe souká, jednou v ní zmizí celá louka. O, škoda, přeškoda, taková krásná louka. O, škoda, přeškoda, krásně se na ní kouká, když se mraky ženou a nemáš rýmu senou. Včera jsem pozoroval sousedovic prase, růžovým rypákem, jak taky všecko spase. Dostává od souseda zbytky od oběda, až jednou dojdou věda, spase prase souseda. O, škoda, přeškoda, takový krásný soused. O, škoda, přeškoda, nezbyl z něj ani kousek, košile ani spodky, ba ani polobotky. Včera jsem pozoroval sousedovic lídu, jak dojí krávu straku, krmí prase fídu. Hezká jak slunko byla, jednou mě políbila, a od té doby nemám ani chvíli klidu. O, škoda, přeškoda, taková krásná lída. O, škoda, přeškoda,

0: rybky.
1: Kam šel Jirka, ptá se otec.
2: Jestli je led silný, jak si myslí on, tak šel bruslit, matka na to. Ale jestli je led tak tenký, jak si myslím já, tak se šel koupat.
3: Ale to je hodně nebezpečné.
0: Je, aby se mu něco nestalo, to bych nebyl klidný, kdybych byl ta maminka. Ještě, že to je jen vtip.
4: Profesor Kadeřábek a tajemný hlas. Profesor Kadeřábek měl báječnou náladu. Dokonce ho napadlo, jestli ještě svede kotrmelec. Podařilo se. Točila se mu hlava, ale tak nějak příjemně. Vzpomínal, kdy naposledy mu takhle bylo. Jak? Chvíli hledal pro svůj duševní stav správné slovo a našel ho.
5: Je mi závratně, zvolal nahlas.
4: Jednou už něco takového pocítil. Proto měl na zdi pověšenou tenisovou raketu, třeba že se do jeho pracovny hodila jako kožich do sauny. Co by samotářský student a premiant začal navštěvovat tenisový oddíl. Žádného spoluhráče nepotřeboval, vystačil si s betonovou tenisovou zdí. Pinkal do ní s tak náruživou silou, až se drolila. Ani si nevšiml, že ho už několik dní sleduje štíhlonohá plavovláska, která na vedlejším kurtu hrávala s přítelkyní. Jednou však přišla sama a odvážně navrhla, že by si mohli zapínkat spolu. Renému se zatočila hlava. A když se ta dívka na lavičce u kurtu přezouvala do tenisek, pocítil náhlou závrať. Spatřil, jak se jí z bílých ponožek klubou růžové prstíky. A už tehdy se o ponožky velice zajímal a tohle spojení ho ochvátilo. S úsměvem mu nabídla první podání. René si míček nadhodil a uchváceně do něho praštil, jak byl zvyklý, tedy jako do betonové zdi. Drobná plavovláska se po přímém zásahu sice poměrně brzy vzkřísila, ale víckrát se už na tenisových dvorcích neobjevila. A tak René pověsil raketu na hřebík. Všechen svůj čas začal věnovat studiu ponožek. Poznal jejich historii i současnost, zkoumal ponožky z celého světa, ale především se snažil odhalit věčnou záhadu. Proč a kam se lidem ponožky ztrácejí? A toho dovedlo k jeho pravé a skutečné lásce, k lichožroutům.
5: Je mi závratně,
4: zvolal profesor Kadeřábek a vrátil se ke stolu, kam si rozprostřel portréty lichožroutích tuláků. Celý den zdokonaloval ty rychle nahozené skici, které pořídil na nábřeží, a teď s nimi byl navýsost spokojený.
5: Tohle omráčí celou akademii věd.
4: A jak se budou výjímat v jeho díle život lichožroutu, a což teprve kapitola, v níž popíše příběh svého seznámení a přátelství s mladým lichožroutem Ramíkem a jeho bratrancem Hihlíkem.
5: To bude na Nobelovu cenu.
4: Ze slastných myšlenek ho vyrušilo drnčení telefonu. Drnčel tak silně, že sluchátko ve vidlici nadskakovalo. Hlas mu zadrhával, když sluchátko zvedl a řekl:
5: prosím. Správně. Prosit budeš, abych ti synáčka vrátil. A já ti ho možná vrátím za malý výkupný. Pár pytlů licháčů. Různý velikosti, různý série, A žádnej podraz. Zase se ozvu.
4: Prásk a ticho. Sladká závrať rázem zmizela. Profesorovi dosad zatělo drápky zvířátko jménem Strach.

Takže pane Sisal, kde máš to zemník? Ukažte mi pravou kapsu. Nemáš to tam, no dobře, ukaž mi levou kapsu. Ne, tam to taky nemáš. A vidím ti na tváři, kde to máte. No vydá. Aha, vy to máte v botě.

0: Vybegy cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci! Hanko,
2: ahoj,
1: mm-hmm. Hanko, je tady s námi Hanka Kynichová, promiň, já jsem tě zapomněla.
2: Ale to je jasný, že tady jsem, nejde, protože my jsme už na dosmrti spolu spojeni.
1: Hanko, já mám nápad. Mm-hmm. Co kdybychom si dnes povídali o tom, jak se dřív skákalo přes gumu? Mm,
2: a já jsem hrozně ráda, že se na to ptáš, protože když jsme se minule loučili, tak je to vlastně poslední věc, kterou jsme jako dětem dali jako nápad, že můžou skákat přes gumu. My jako malé děti jsme to dělali v podstatě skoro pořád. Takže jak to probíhalo a jestli to naše děti dneska znají, o tom by nám třeba mohli napsat.
1: Ale mě by zajímalo, jestli bychom si o tom mohli říct teď, ještě no, než nám napíšou.
2: Tak prosím vás, milé děti, my jsme celé přestávky skákali mezi židlemi a jmenovalo se to skákání přes gumu. Ta guma se dávala různě vysoko.
1: Jaká guma to byla? Jaká to byla guma?
2: Tak prosím tě, dlouhá spojená guma na konci sešitá.
1: Taková guma, jako třeba je v
2: kalhotách, kterou si dáváš do kalhot.
1: Trenýrka.
2: Ano, ano, ano. Dneska už ty gumy jsou také, jsou různě barevné, protože přece jenom sem tam to ještě děti někde objeví a tuto hru si zahrají. Mělo to jednu výhodu. Ta guma se natáhla buď mezi na tvoje nohy
1: jak
2: a na moje nohy.
1: Potřebuju.
2: Minimálně 6 metrů,
1: jo.
2: 7 metrů.
1: Dobře.
2: Ale také 3 metry. Je to úplně jedno, podle toho, jak chcete být od sebe vzdálení. Mm. Já bych řekla průměr 5 metrů.
1: Dobré.
2: Koupím si 5-metrovou gumu, máma mi sešije.
1: A nebo se dá jenom uzlík třeba na ní udělat.
2: Dá se uzlík. Mm. Ty si dáš na kotníky, já si dám na kotníky.
1: A stojíme proti sobě. A ta guma, ta guma udělá takovou vodu mezi náma.
2: Takovou vodu a pak se přesto různě skáče. Ať už třeba
1: gumy.
2: Zevnitř, ven. A nebo naberu gumu, skočím dovnitř. Aha. Ale to si myslím, že dnes už na internetu se tato sestava dá najít.
1: Aha.
2: V každém případě naším cílem bylo, co? Dětem tuto věc připomenout.
1: No a počkej, a teď to bylo tak, že vždycky myslím, že ta guma se dávala nejdřív ke kotníkům, pak když se odskákala nějaká sestava, tak ta guma se zdvihla, dala
2: třeba
1: se
2: o 2
1: centimetry, ke kolenům.
2: Ano, a byla to vlastně soutěživost, kdo jak je zdatný, kdo jak
1: pružný,
2: má hbité nohy a
1: jak
2: pružný.
1: Vyskočí.
2: Ano.
1: Aha, a poslední, a může být třeba i u pasu, a to už je veliká výška.
2: Ale samozřejmě, my se tady bavíme o něčem, co naše děti neznají. Takže já si myslím, že oni by si měli takovou gumu koupit, poprosit maminku, aby jim ji sešila, nebo si udělali uzlik a vyzkoušeli kouzlo této hry. Nepotřebujete k tomu nikoho. Ano.
1: Já myslím, že je velmi zajímavé,
2: ano,
1: že se ty hry ztrácejí. Jak je to možné, že třeba maminky nebo babičky děti hrály nějaké hry a děti už je neumějí.
2: Víš, čím to je?
1: To je škoda.
2: Protože mají počítač, mají televizi, mají video, můžou využít čas jakkoliv a ten smysl toho pohybu se v nich vytrácí. Ale my dva jsme tady od toho, abychom je to znova učili.
1: Děti, zeptejte se doma vašich maminek, babiček, tatínků, starších brášků, strejdů, dědečků, jaké hry hráli, když byli malí.
2: Přesně tak. A o tom nám napište.
1: Uh-huh.

sluníčko svítilo z posledního. Bílá Amálka seděla na pařízku a hrála v dlaních poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. V tom se přes pasek uhrnou dva dětkové v kožíškách a nesou pytel. Neudělají kloudný krok, pořád se pošťuchují a převalují pytel jeden druhému na záda. Vešlo by se do toho pytle snad půl nebe, ale zavázaný je Hala Bala tkaničkou. Když děti došli k Amálce, ten první povídá. Můžeme si tu udělat zkoušku? Vždyť ani nevím, kdo jste, řekla Amálka. A to se dovíš, povídá druhý dědek a zamával na sluníčko. Můžeme si udělat zkoušku? Sluníčko se podívalo dolů z nebeské pavlače a zavrtělo hlavou. Tak tedy ještě ne, pokrčil rameny druhý dědek. Ale co s pytlem? Amálko, můžeme si tu někde nechat pytel? Povídá první. My si pro něj za časek přijdeme. Postavte ho třeba tamhle ke třem šípkům, ukázala Amálka. Dědci tam pytel odnesli, smekli čepici a strkali se někam dál. Amálka obešla pytel. Studilo od něho, až kolem lehala jinovatka. A jak byl nepořádně zavázaný, odletovala z něho bílá peříčka. Děti jistě vědí, proč je to právě tak, myslí si Amálka. Nechala pytel ležet u tří šípkům a šla zahřívat poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. Netrvalo to ani chvílku a k pytli se přihnal hospodský půlsklenka z dola ze vsi. Hledal na pasece pozdní listce. Vidí tu jinovatku kolem a povídá. Mít ten pytel, nemusel bych kupovat led, postavil bych pytel do sklepa a bylo by tam pořád jako v lednici. Nikde nikdo, jen stehlík se dívá z bodláku. Půl sklenka si naložil pytel na záda a rovnou s ním pryč. Za chvíli se druhou stranou přihrnuli ti dva strkaví dědci. Sluníčko na ně hrozí z nebeské pavlače. Dědci fujaváci, kde jste byli? Vždyť už je nejvyšší čas. Oni to opravdu byli fujaváci a ten pytel to byl fujavácký pytel. Vždyť není zmeška, brebentí fujaváci. Za chvíli všecko bude, jak má být. Jenže, když se dostrkali ke třem šípkům, pytel nikde. Na nebi šlehá sluníčko zlostí. Moc špatně jste ten pytel opatrovali, dědci fujaváci. Ona totiž v něm byla celá letošní úroda sněhu. Z lesa vyšla bílá Amálka a oba dědci hned na ní. Kam se ztratil ten pytel sněhu? Amálka zbledla od starosti. Hledali pytel od mlází k mlází, až se ozval stehlík z bodláku. Odnesl ho půl sklenka z hospody. Holala, řekli děci fujaváci a vydali se s Amálkou za pytlem do vsi. Hospodu dlouho nehledali. Byla zakovaná do ledu od prahu až po komín. To ten fujavácký pytel. Půl sklenka obchází kolem zamrzlé hospody a žaluje rampouchovým hlasem. To jsem si dal. Tak už sebou hněte, děci fujaváci, řekla Amálka. Vytáhněte pytel ze sklepa a rozvažte ho. Padne sníh a bude dobře. Jenže toho se děci fujaváci pořádně vylekali. Když on je ten pytel navstekaný. Tak musím sama, řekla bílá Amálka. Zabalila si ruce do závoje jako do rukávníku a poručila pytli, aby vylezl ze sklepa. Tak
zatáhla za tkaníčku. Už se to hrne a sype. Sníh a sníh. Amálko, zmrzneš, křikli dětci fujaváci. Víla Amálka se jen usmála. To já dřív odejdu tam, kam vílí chodí přespávat sníh. A tančila kroky a krůčky a tančila a už tam nebyla.

0: Dnes je 10. října.
1: A svátek slaví Marina.
0: Marina.
1: Tohle jméno pochází ze starého latinského slova, které označovalo moře.
0: Jo, moře.
1: Marina se vykládá jako námořnice a mořeplavkyně.
0: Je, tak jestli nás dnes nějaká Marina námořnice mořeplavkyně zrovna poslouchá, tak jí přejeme
2: všechno nejlepší.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Tigim.

0: Střelepice Josefína.
1: Sluníčko zapadlo a nad lesem vyšel pěkný kulatý měsíček. Prasátka se už chystala spát. Josefína už odeslala postýlky, načechrala polštáře, aby netlačili. Centík se zrovna chtěl převlékat do pyžama, když v tom přiběhl Kvído s očima navrch hlavy.
2: Kamarádi, kamarádi, honem, pojďte se podívat. Ještě tuhle byl na nebi měsíček jako malý rohlíček a teď je z něho velikánská koule.
1: Prasátka všeho hned nechala a vyběhla před chalupu podívat se na měsíc.
3: Opravdu? Roste. Roste, přibývá na váze a pak se utrne z oblohy a spadne rovnou na nás. Podívej, centíku.
4: A bude po nás.
2: Ha, třeba nás netrefí.
4: Trefí? Je přímo nad námi. Nemám pravdu, funíku?
3: Máš, centíku? Radši se schováme.
2: Půjdeme za chalupu. Tam třeba nebude.
1: A jak si řekli, udělali. Vzali nohy na ramena a utekli za chaloupku. Ale byli zpátky, než bys řekl švec.
4: Je tam taky. A úplně stejně veliký.
3: Utečeme do lesa a schováme se pod stromy.
2: Tam třeba nebude.
0: Ko? Kam se chystáte teď v noci? Ko?
1: Zeptala se slepice Josefína, která se vyšla podívat, co prasátka tak pozdě venku dělají.
4: My prcháme před měsícem. Máme strach, že na nás spadne a v lese budeme v bezpečí.
3: Josefíno, zatím hlídej chalupu, ať nás nikdo nevykrade.
2: A kdyby ta koule padala, víš, uleď.
4: My utíkáme napřed, protože jsme méně pohybliví.
1: A centík a Kvído a funík se vydali na cestu. Byla už noc a stromy a keře ozářené měsícem vrhali na cestu tajuplný stín.
2: Já mám strach.
3: Já taky.
4: Proti strachu je nejlepší písnička. Raz, dva, tři.
5: My jsme malá prasátka, dohromady tři.
2: Kvído,
5: centík,
6: funík,
5: vepřoví bratři.
4: Vidíte, s písničkou nám cesta hezky uběhla. Už jsme v lese.
2: A měsíc tady vůbec není vidět. Jsme v bezpečí.
3: A můžeme si lehnout?
2: No, ale mě to píchá.
4: Podeď by ne, to proto, braši, že ležíte v jehličí. Máte si lehnout jako já do heboučkého mechu.
1: Ale sotva centík ulehl, už byl zase na nohách.
4: Taky to nejde, mech je mokrý jako houba.
0: Uj, zvu vás do svého hotelu. Tady v krmelci je krásná kupka sena.
1: Ale jak se chystali ke spánku, tak tím vrtěním, funěním a křičením vzbudili divočáka Huberta. Vystrčil svoji štětinatou hlavu z jeskyně a zvědavě se rozhlížel.
7: Prachá broky, co pak pohledávají prasátka v noci v lese? Ale ani dělají, co dělají. Jsou-li tady, nejsou doma. A já se můžu podívat, co mají dobrého ve splíži.
1: A Hubert se vydal opatrně tichoučce po špičkách na cestu k domečku. A prasátka se zatím ukládala ke spánku.
3: Chvilku si schrupneme.
4: Kvído, pro jistotu hlídej. A já tě za chvíli vystřídám.
1: Všude bylo ticho. Jen hlas síčka se ozýval nedaleko z roští. A Kvídovi trošičku malinko cvakali zuby strachy. Dovedete si představit, jak se lekl, když se ozval poprvé ten zvuk?
2: To naříkáš ty, funíku?

0: А це мені будь я спим.
1: Слышиш?
0: То се аси центикові здає санітка.
1: Ага, мусим його збудіт, аби се не набоврал.
0: Куй, центіку, вставай, ну так пробудься. Něco se ti zdá.
2: Co mě budíte?
1: Protože kvílíš.
2: Já že kvílím?
0: No vidíš, že kvílíš. To se neslyšíš.
2: Ale to jsem nebyl já.
1: A kdo tedy?
2: To je opravdu siréna. Někde hoří.
1: Musíme to vypátrat.
3: A prasátka se vydala za tajemným hlasem, zatímco Hubert se už chystal do její chaloupky. Ale tam čekala odvážná slepice Josefína.
4: O, stůj, Huberte! Zlodějům vstup zakázán!
5: Bracha, brachy! Řekni to ještě jednou.
4: O, stůj, Huberte! Zlodějům vstup zakázán!
5: Jestli nezavřeš ten svůj zobák, oškobu tě doná.
4: Upozorňuji tě, že se dopustíš trestného činu vloupáním. A že je za to trest nejméně...
5: Ustup, jdu do spíže.
4: To se řekne. Cendíku, funíku, kvido, kde jste kdo? Pomoc! Zloděj!
3: A Josefině nezbylo nic jiného, než se rozletět do lesa za svými kamarády. Centík, Funík a Kvído mezi tím objevili, kdo to tak kvílí. U hájovny seděl pes Rek, hlavu vzhůru a představte si, nebojácně vyl přímo na měsíc.
1: Panečku, to je hrdina, co? Vůbec se měsíce nebojí a zpívá si.
6: Proč bych se měsíce bál? Měsíc se bojí mě. Uvidíte, jak se přede mnou ráno schová.
0: Pánečku, to je věc.
7: Už se vůbec nemusíme bát, že na nás měsíc spadne. Rek nás ochrání.
0: A můžeme jít domů na snídaní?
4: Krok, pomoc! Centíku, funíku,
1: To je přece Josefína.
7: Josefíno, co se děje?
4: Tady jste konečně, vás mám. Hubert se vloupal do chalupky.
0: Běda, to je neštěstí. Sní nám všechny zásoby a my zamřeme hlady.
6: Nenaříkejte, zaženu měsíc i Huberta. Vezmu si lesní roh a pušku a uvidíte, jak poběží.
7: Zhůru, jdeme na něj.
3: A trestná výprava vykročila k chaloupce.
6: Opatrně se připlížíme pod okno.
7: Slyšíte?
1: Řeže pilou.
0: Řeže nám chalupu. Nebudeme mít kde bydlet.
7: Podívám se oknem. Sláva, nic nerozřezal. Nacpal se bukvic a teď chrápe.
0: Ale všechno nám snět.
7: Dočista úplně.
6: Připravte se k útoku, až zatroubím, křičte a tlučte, do čeho můžete.
8: Co je to? Běda, lovci. Je to Rek. Jde po mně pomoc. Pomoc! Pomoc!
7: Tak. A Hubert je pryč.
1: Sláva. A měsíc už taky utekl. Podívejte, už je ráno.
0: Co z toho, když mám hlad a nikde nic?
9: Já to nějak vyřeším.
0: No jo, ale co když už bude pozdě?
9: Neruš, ať se mohu soustředit.
7: Je, hele, vajíčko.
0: Já chci taky.
1: A já taky. Aspoň takhle maličký.
9: Klo, na všechny se dostane. Klo. Jen mi dopřejte trošku klidu. Klo.
3: A tak Josefína snesla 3 krásná vajíčka a zachránila prasátka od hladu.
0: Mňam, uj, to byla dobrota.
1: Já měl ušlehaný s cukrem.
7: Je po snídani a vzhůru do lesa na Bukvice. Najdem si jiné.
1: Hlavně, že jsme to všichni ve zdraví přežili.
7: Jo, a můžem si zaspívat.

0: uno.
1: Jako? Slepice Josefína.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku. Kašel.
3: Po městě chodil kašel a zrovna mě si našel. Ale už běžím z nákupu, nesu si láhev sirupu.
2: A tak se, milí zlatí, ten kašel zase ztratí.
3: Je.
2: A teď ještě jednou.
3: Po městě chodil kašel a zrovna mě si našel. Ale už běžím z nákupu, nesu si láhev sirupu.
2: A tak se, milí zlatí, ten kašel zase ztratí. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
4: Máš novou čepici?
5: Ja.
4: Jouzo, praktickou, takovou už dlouho scháním.
5: To mám proti průvanu.
4: Nemohl bych si ji zkusit?
5: Ne, ještě nikdy nebylo takových průvanů jako letos. No jo, a to je červen. Co budeme dělat v červenci?
4: Ukáž. A co pak se ti stalo, chlapče?
5: Ale, voregál, soudruho řediteli. Voregál. Rovnám takhle zboží, jo? V tom mě volá pokladna.
6: A nevědoučí.
5: Kluci. No jako teď? Jako teď?
6: Chtějí knihu stížností.
5: Kdo?
7: My.
5: A proč?
7: Nejsou blbiňáky.
5: Budou zítra.
7: Zítra je pozdě.
8: Léčení mlaskalky a srkavky. Mlask. Srk. Žblunk. Krištof Novák právě dopil hrnek mléka. Jeho maminka zatím ve vedlejším pokoji leštila sváteční sadu příborů a ani nemusela nakouknout do kuchyně, aby věděla, že Krištof dojedl. Všechno tam totiž stichlo. Paní Novákové bylo hanba, že Krištof neumí normálně jíst. Pořád mu domlouvala a domlouvala, ale její slova zatím neměla žádný účinek. Krištof byl sympatický 10letý kluk. Měl husté, nazrzlé vlasy a miloval sport, nejvíc fotbal. Ze školy nosil jedničky. Ve svém pokoji si dovedl jakž takž udržovat pořádek, ovšem u jídla se chovat neuměl. Dá se dokonce říct, že Krištof se u stolu choval jako čuně. Mlaskal, srkal a hltal jako hladové zvíře. Novákovi si postupně na jeho způsoby zvykli. Krištof směl samozřejmě jíst jen v kuchyni, ale maminka trnula hrůzou při pomyšlení, že ho jednoho dne třeba pozve některý kamarád domů na večeři. Když šel v neděli odpoledne někam na návštěvu, nikdy neskazil legraci a vymýšlel si báječné hry. Dětem proto vůbec nevadilo, že mlaská, srká a hltá jako hladové zvíře. Paní Nováková ovšem měla strach, že by mohl třeba odjet s rodiči nějakého spolužáka k babičce nebo na chatu. To by byla, panečku, ostuda, až by se Krištof zakousl do krajíce chleba. Při jídle zásadně nezavíral pusu a tak se každý mohl přesvědčit, jak se mu tam potrava přemílá a převaluje. Mlaskal tak vydatně, jako by nablízku kdosi plácal rukou do bláta. Srkal jako prasátko a polikal tak hltavě, že to bylo slyšet přes celou kuchyň. Napichoval si velké kusy masa. Vždycky si nabral vrchovatou lžíci hrášku nebo mrkve a pak si ji zasunul skoro až do krku. Pomáhal si při jídle prstem. Příbor držel v zaťaté pěsti a škrábal vidličkou po talíři. Krajíc chleba si obyčejně místo na talířku mazal na dlani, až ho celý rozdrobil a rozpatlal. Brambory s omáčkou si vždycky na talíř rozmačkal a míchal tím, dokud nevznikla kašovitá hmota, připomínající spíš žrádlo pro psa. Do polévky si div nenamáčel bradu a srkal ji rovnou z misky, takže vlastně ani nepotřeboval lžíci. Stále rozhazoval rukama a metal kusy jídla po celé kuchyni jako kameny z praku. Tak by se dalo ve výčtu jeho zlozvyků pokračovat do nekonečna, ale já myslím, že to úplně stačí, abyste si mohli udělat představu o tom, že sedět při jídle vedle Krištofa bylo stejné jako sedět vedle hladového vlka. Není nutno dodávat, že ani pohled na něj nikomu chuti nepřidával. Paní Nováková leštila sváteční příbory, říkala si, že Krištof jí jako čuně a byla z toho smutná. Měli by postavit nějakou školu, kam by se děti chodili učit společenskému chování, uvažovala. A docházka by byla pro všechny povinná. V tom zazvonil telefon. Byla to paní Tomková.
0: Příští sobotu chceme pozvat pár Jardových kamarádů na večeři. Přijede k nám bratr Karel. Víte, on se vrátil z Afriky. Lovil tam lvy a tygry. A tak jsem si myslela, že to bude děti jistě zajímat. Kromě Krištofa by měl přijít ještě Hubert Preclík a Láďa Šedivý. A mimo to asi 12 dospělých.
8: Maminka poděkovala za pozvání a ujistila paní Tomkovou, že Krištof bude radostí bez sebe. Pak si šla do kuchyně uvařit velký hrnek černé kávy. Ruce se jí třásly rozčílením. 12 dospělých a slavný cestovatel, ti všichni mají sedět u jednoho stolu s Krištofem, hru zapomyslet.
9: Co budeme dělat? Co si počneme?
8: Zaúpěla na hlas. Musí si s Krištofem vážně promluvit a konečně ho už naučit, jak se má chovat u stolu. Snad bude poslušný a udělá všechno, jak mu maminka řekne, aby se aspoň jednou dokázal najíst trochu přijatelně. A pak ať si klidně mlaská, srká, chroustá, kucká, bublá, hltá až bluňká. Paní Nováková se zachvěla. Vzala telefon a zavolala své známé, paní Tušlové.
9: Nebudu kolem toho chodit jako kolem horké kaše. Náš Krištof se vůbec neumí chovat u jídla. Co s ním mám dělat?
10: To vám, paní Nováková, nepovím. My jsme nikdy Petra, Pavlu ani Prokopa neomezovali. Vždycky si dělali, co chtěli a, abych pravdu řekla, už několik let jsem je u stolu jíst neviděla.
9: A kde tedy jedí?
8: Podívala se paní Nováková.
10: Však oni si vždycky někde něco popadnou. Prokop se například momentálně nejradši živí houskami s pomazánkovým máslem a chodí na ně v noci. Přes den by to prý byla zbytečná ztráta času. Pavla zas nejí nic jiného než piškoty a banány. Chodí si je kupovat sama. Na to, že je jí teprve 7 let, je úžasně šikovná, nezdá se vám?
9: Pro boha, jak může být to dítě živo jen o piškotech a banánech?
8: Neudržela se paní Nováková.
9: A co Petr?
10: Petr, počkejte, já si vzpomenu.
8: Zamyslela se paní Tušlová.
10: Něco určitě jí, ano, už vím. Petr sní, co mu přijde pod ruku. S tím máme nejmíň problémů. Ať mu dám cokoliv, sušenky, bombony, karamely, koláče, zmrzlinu. Nemusím si o něj dělat starosti. Je to hodný chlapec.
9: Vidím, paní Tušlová, že všude je něco. Doufám jen, že máte dobrého doktora. Nejspíš ho budete potřebovat.
10: To snad ne,
8: zvolala paní Tušlová.
10: Já i můj muž jsme se jako děti stravovali zrovna tak. A nic nám neschází. Manžel teď například nejí nic jiného než uzenáče a grapefruity. A já zase...
8: Paní Nováková rychle položila sluchátko. Uzenáče a grapefruity. Hrůza. Ale komu má zavolat? S kým se poradit? V tom dostala nápad. Zavolá paní Larifáry a svěří se jí se svým trápením. A opravdu. Nevynechala ani jedinou maličkost, když jí líčila, jak Krištof stoluje. Pak dodala, že má jít na návštěvu ke kamarádovi a nakonec jí vyhrkly slzy. paní Láry Fáry ji začala chlácholit.
2: Nelamte si s tím hlavu. Mám Krištofa ráda a znám způsob, jak ho vyléčit. Budu ale potřebovat vaši spolupráci. Možná se vám to bude zdát trochu zvláštní. Rozhodla jsem se totiž, že vám na pár dní půjčím Kvída.
9: Jakého Kvída?
8: Zeptala se paní Nováková.
9: Kdo je to?
2: Čuník.
8: Odpověděla paní Láry Fáry.
9: To snad ne!
8: Vyděsila se paní Nováková.
9: Žádného čuníka nepotřebujeme. Nemáme pro něj ani chlívek. A pak, co by tomu řekli sousedi?
2: Nebojte se, s Kvídem nebudete mít vůbec problémy. Je to slušně vychovaný pašík, nedělá rámus a spí ve sklepě. Sousedé o něm ani nebudou vědět.
9: Ale kam mu mám postavit koryto?
8: Starala se paní Nováková.
2: Kvído přece nic takového nepotřebuje.
8: Vysvětlila jí paní Láry Fáry.
2: To je právě to. Má vybrané společenské chování a když ho necháte jíst v kuchyni u stolu s vaším Krištofem, nebudete věřit svým očím. Kvído Krištofa naučí, jak se má chovat.
9: To by bylo opravdu skvělé.
8: Zaradovala se paní Nováková.
2: Jistě,
8: řekla paní Láry Fáry.
2: Každá maminka, které jsem Kvída půjčila, vám to potvrdí. Ujišťuju vás, že si na Kvída v domě tak zvyknete, že se vám ani nebude chtít mi ho vracet. Zatím to vždycky tak dopadlo. Každý si Kvída tolik oblíbí, že si ho chce nechat. Ale abych nezapomněla, na spaní mu ve sklepě prostřete čistou deku. Taky byste mu měli pootevřít dveře na zahradu, protože se každý den, když se setmí a všichni sousedé jdou spát, musí proběhnout. Ať se u mě Krištof cestou ze školy zastaví a já pošlu Kvída s ním. Zrovna dneska ráno mi ho vrátila paní Martinová.
9: Ale co mu budeme dávat jíst?
2: Přesně to, co Krištofovi, jen mnohem větší porce. A ještě něco? Kvído má rád černou kávu. Nejraději se šlehačkou a hodně sladkou. Po každém jídle jí vypije až 5 hrnců. Jinak si s ním ale nemusíte dělat velké starosti. Ručím vám za to, že budete spokojená. Naschledanou.
8: Paní Nováková našla čistou modrou deku a nedůvěřivě ji rozložila ve sklepě. Pak se podívala na hodinky. Za 10 minut by se měl Krištof vrátit ze školy. Uvařila kakao, na talíř narovnala vrchovatě sušenek a připravila misku červených jablek. Na stůl položila lžičky a ubrousky a když si vzpomněla, co říkala paní Láry Fáry o Kvídově dokonalém chování, našla ještě sváteční plátěné prostírání, které si šetřila jen pro vzácné hosty. Všechno pečlivě upravila na stole v kuchyni. Přesně ve 4 se ozvalo zaťukání na domovní dveře. Stál před nimi Krištof, který obyčejně chodil bez klepání, a velký růžový pašík. Chlapec oznámil.
11: Tohle je Kvído, maminko, a ode dneška bude bydlet u nás. Kdybys věděla, jaká je s ním legrace. Je hrozně inteligentní a všechno umí, viď, kamaráde?
9: Tak, pojďte oba dovnitř. Připravila jsem vám svačinu.
8: Prohlásila ohromená paní Nováková. Krištof vykřikl, hurá! A hned pádil do kuchyně, kde bez váhání popadl hrnek s kakaem a začal ho s mlaskáním a srkáním hltat. Kvído šel potichu za ním. Ze všeho nejdřív za sebou pečlivě zavřel dveře. Pak si vylezl na židli naproti Krištofovi. Krištof si nacpal plnou pusu sušenek a zapíjel je kakaem. Kvído se na něj podíval, opatrně uchopil do spáry mezi paznechty jednu sušenku a beze spěchu se do ní pustil. Pomalu ukusoval, aby nenadrobil, pak zvedl hrnek s kakaem, trošinku upil a postavil ho zpátky na stůl. Nakonec si otřel rypáček do ubrousku. Krištof zapomněl na jídlo a díval se, jak si Kvído u stolu počíná. Hleděl na čuníka s otevřenou pusou, na horním rtu měl vousy od kaká a na bradě drobečky. Kvído se natáhl přes stůl a zlehka mu zavřel ústa. Pak mu ještě otřel kakaové vousy a smetl z brady drobečky. Krištof byl bez sebe nadšením. S plnými ústy prohlásil:
12: Ty jsi opravdu chlapík, Kvído.
8: Kvído mu naznačil, aby nejdřív dojedl, než začne mluvit, a Krištof se obrátil na maminku.
12: Co mu říkáš, mami? To je chytrý čuník, viď? A jak je roztomilý.
8: Kvído se podíval na paní Novákovou a ona by mohla přísahat, že na ní šibalsky mrkl. Krištof obyčejně slupl jídlo za 3 minuty, ale tentokrát uplynula celá 1/4 hodina a chlapec stále ještě seděl u stolu. Snad měl takovou radost, že si přivedl domů Kvída, a možná se mu líbilo, jak pašík umí stolovat. Když přišla paní Nováková uklidit nádobí, s údivem zjistila, že Krištof teprve před chviličkou dojedl a Kvído ještě svačí. Paní Nováková se ho zeptala, jestli chce přilít kakao. A on přikývl a podal jí svůj hrneček. Krištof se zatím zakousl do jablka.
3: Chramst, chroup, mlask.
8: Kvído se natáhl přes stůl, jablko mu vzal, slezl ze židle a otevřel si kuchyňskou zásuvku. Vytáhl z ní nůž a nařezal Krištofovi jablko na malé dílky. Ze všech vykrojil jaderník a úhledně je urovnal na talířek od sušenek. Pak přisunul talířek Krištofovi. Krištof si nasoukal celý dílek jablka do pusy, ale Kvído se na něj zamračil a zavrtěl hlavou. Uchopil sám jeden srpeček a trochu si ukousl. Krištof spolkl první dílek jablka a sáhl si pro další. Tentokrát si ho už ale nenacpal do pusy celý. Ukousl si jen tolik, kolik mohl normálně sníst. Když Krištof s Kvídem dojedli svačinu, odvedl chlapec čuníka dolů do sklepa, aby mu ukázal, kde bude spát. Kvído se rozhlédl po kotelně, uhladil zmačkanou modrou deku a kývl, že je se svým pelíškem spokojen. Oba pak zamířili do obývacího pokoje, kde si mohli podle libosti hrát. Na zemi našli červený tenisový míček. Kvído ho zvedl a podal ho Krištofovi. Chlapec mu hodil míček zpátky. A tak si házeli až do 5 hodin, kdy si Krištof obyčejně pouštěl rádio. V tu dobu totiž pravidelně vysílali seriál o kovbojích.
11: Doufám, že ti to nebude vadit, Kvído. Já to hrozně rád poslouchám. Kdyby sis ale chtěl házet míčkem, nebudu to rádio radši zapínat, řekl chlapec.
8: Kvído zavrtěl hlavou a přitočil se ke krbu.
11: Ty myslíš, že mám zatopit?
8: Pašík přikývl. Krištof škrtl zápalkou a podpálil papír pod hraničkou dřeva. Kvído se blaženě natáhl na rohošku před krbem a zavřel oči. Krištof se stočil do klubíčka k rádiu a poslouchal svůj oblíbený seriál. Oba byli spokojeni. Pan Novák se vrátil z práce a maminka mu hned pověděla, jak Tomkovi pozvali Krištofa na večeři, kam přijde taky bratr paní Tomkové, že se radila s paní Lárifáry a jak k ním přišel Kvído. Pan Novák se tvářil nedůvěřivě, že by se měl jeho syn učit slušnému chování od čuníka.
13: To jako kdybys chtěla udělat kozla zahradníkem.
8: Rozesmál se nakonec.
9: Nech toho, Filipe!
8: Okřikla ho paní Nováková.
9: Kvído je opravdu báječný.
13: Tak si myslím, že bych se měl na toho vašeho Kvída podívat,
8: poznamenal pan Novák. Seběhl po schodech do sklepa a cestou si pískal. Nejprve nahlédl do dřevníku. Žádného kvída tam nenašel. Pak strčil hlavu do sklepa. Viděl tam na zemi modrou deku a tak ji zvedl, vytřepal a odnesl do prádelny. Strčil ji do koše se špinavým prádlem. V prádelně se taky rozhlédl. Nakoukl pod pračku, pod vanu i pod žehlící prkno.
14: Kví, kví, kví!
8: Zavolal, ale žádná odpověď se neozvala. Všiml si, že dveře do zahrady jsou pootevřené, a tak je zavřel a zamkl. Přitom si brůčel po dvou si cosi o lupičích a neopatrnosti. Jakmile zaslechl, že v pokoji hraje rádio, řekl si, že se raději půjde zeptat Krištofa, kde toho čuníka má. Jaké bylo jeho překvapení, když uviděl, že se kvído rozvaluje na rohožce před hořícím krbem a poslouchá s Krištofem rozhlas.
14: Kví, kví, kví! Tak tohle je kvído!
8: Zavolal vesele tatínek. Kvído pootevřel očka, kdo ho to ruší, a když uviděl pana Nováka, vyskočil a zdvořile se mu poklonil.
14: Já jsem z toho jelen.
8: Nevěřil svým očím pan Novák. Krištof se zasmál. Že je kvído prima, viď, tati? Pan Novák se vzpamatoval.
14: Vždycky jsem ti říkal, že prase se naučí ledacos. Prasata jsou neobyčejně inteligentní zvířata.
8: Kvído se na něho chladně podíval. Nemohl mu odpustit, že na něj volal kví, kví, kví. Pan Novák se k němu sklonil a chtěl ho podrbat za ušima. Kvído se zdvořile, ale rázně otočil a šel si zase lehnout na rohošku.
14: Tak si myslím, že bych se měl jít radši podívat, jak jsme daleko s večeří.
8: Prohlásil tatínek. Maminka je už opravdu volala ke stolu. Přikázala Krištofovi, aby si před jídlem umyl ruce. Chlapec pospíchal do koupelny. Chtěl to jako obyčejně ošvindlovat a všechnu špínu utřít do ručníku, jenomže kvído, který šel s ním, mu ručník sebral a pověsil ho zpátky na háček. Potom zazátkoval umyvadlo, napustil ho po okraji teplou vodou a začal si pečlivě drhnout mídlem paznechty i rypáček. Když byl hotov, vypustil vodu z umyvadla a natočil čistou pro Krištofa. Zatímco si kvído důkladně utíral vymydlený růžový rypáček, Krištof se pořádně vydrbal mídlem. Pak se také utřel a viděl, že čuník mezitím vzal kartáč na vlasy a pečlivě si uhladil štětiny na krku a kolem uší. Krištof ho chvíli pozoroval a pak si taky navlhčil vlasy a vykartáčoval si je. Potom šli oba na večeři. Paní Nováková si neuvědomila, kdo je kvído, a připravila k večeři kotlety. Vypadaly lákavě, byly křupavé a vypečené do zlatova. Čuník se posadil ke stolu a usmál se, protože jídlo lákavě vonělo a stůl byl krásně prostřený. Rozložil si ubrousek, upil trochu mléka a pak si ukrojil kousek masa. Jakmile ho ale ochutnal, zbledl jako stěna a odstrčil talíř. Krištof se na něj vylekaně podíval. Co se ti stalo, kvído? Ty nemáš rád kotlety? Čuník se k němu naklonil a opatrně přesunul svůj kus masa na Krištofův talíř. Chlapec pochopil. Vysvětlím to mamince. Usmaží ti třeba vajíčko. Když tatínkovi něco nechutná, taky mu vždycky usmaží vajíčko, uklidňoval ho. Kvído si dal dvě porce brambor a zelených fazolových lusků s majonézou. Pak spořádal ještě salát, dva talíře broskví a dvě šišky jablkového závinu. To vše zapil 4 hrnci kávy. Krištof toho dne u večeře mlaskal daleko míň než obvykle. Dokonce se Čuníka zeptal, jestli se sluší, aby popadl kost od kotlety do ruky, když ji chce okousat. Po večeři se Krištof s Kvídem rozloučil. Čuník si chtěl lehnout na deku, ale nemohl ji najít. Prohledal celý sklep, protože si myslel, že mu ji paní Nováková třeba někam přestěhovala. Nakonec se rozhodl, že se půjde trochu proběhnout ven, ale zjistil, že dveře na zahradu jsou zavřené a zamčené. Znovu pátral po své dece. Vyběhl po schodech, chvíli zápolil se dveřmi od sklepa, pak zamířil přes kuchyň k obývacímu pokoji a tiše zaklepal. Novákovi hráli karty a trochu se přitom dohadovali, takže nejdřív ťukání na dveře vůbec neslyšeli. Teprve za chvíli řekla paní Nováková:
9: Dále!
8: A velice se podivila.
9: Tobě je tam asi smutno, viď, Kvído?
8: Zeptala se. Čuník zavrtěl hlavou.
9: Tak je ti zima?
8: Strachovala se paní Nováková. Čuník znovu zavrtěl hlavou.
14: Už to mám!
8: Vykřikl pan Novák.
14: Ty si chceš se mnou taky házet míčem, viď? Tak dobře, kamaráde. Alice, pojď se podívat, jak nám to půjde.
8: Paní Nováková nebyla proti. Kvído vyrazil z pokoje navzdory všem zásadám společenského chování jako první a rozběhl se rovnou do sklepa.
9: A kde máš svou deku, ty můj chudáčku?
8: Vykřikla paní Nováková.
9: Vždyť jsem ti ji sem odpoledne dala. Kde by tak mohla být?
8: Pan Novák jen něco zabručel, otočil se a zmizel v prádelně. Z koše na špinavé prádlo vytáhl modrou deku.
14: Jak jsem mohl tušit, že je to Kvídův pelíšek?
8: Paní Nováková deku znovu rozložila a Čuník si ji pečlivě uhladil. Pak si přehnul jeden cíp jako malý polštářek.
9: V životě jsem neviděla tak chytré zvíře. Chová se skoro jako člověk.
8: Poznamenala paní Nováková. Kvído po ní šlehl vyčítavým pohledem.
14: Postel máš připravenou a my se snad už můžeme vrátit nahoru,
8: prohlásil pan Novák. Kvído ho však táhl ke dveřím na zahradu.
14: Co se ti ještě nelíbí, kamaráde? Dům je zamčený, nemusíš se ničeho bát.
8: Maminka spráskla ruce.
9: To je ono. Paní Larifáry mě upozorňovala, že máme nechat pootevřené dveře, aby se Kvído mohl v noci proběhnout po zahradě.
8: A tak Novákovi odemkli a nechali dveře na malou škvíru. Ráno přišel Krištof do kuchyně a ke své hrůze zjistil, že maminka dělá k snídani šunku s vejci. Jak můžeš být tak bezohledná, mami? Včera večer jsme měli k večeři kotlety a dneska zase šunku. Kvídovi se div neudělalo špatně.
9: A já měla dojem, že se mi včera večeře povedla. Vždycky jsi měl přece kotlety rád.
8: Jenže je to vepřové a vepřové je z prasete, vysvětloval Krištof. Maminka si polekaně přikryla dlaní ústa.
9: Je, mináčku, to mě vůbec nenapadlo. Myslíš, že si toho Kvído všiml? Pro pána? Musíme si pospíšit, než vstane. Dones tu šunku svejci tatínkovi, udělám vám radši k snídani ovesnou kaši a topinky. Pospěš si a já zatím vyvětrám, aby tu ta šunka nebyla tolik cítit.
8: Když do kuchyně za chviličku přišel Kvído, voněla tam už jen kaše a topinky. Krištof měl ve zvyku jíst ovesnou kaši dost neobvyklým způsobem. Nahoru si navršil veliký kopec šlehačky a posypal to 4 vrchovatými lžícemi cukru. Pak začal zuřivě točit lžící, jako když se v míchačce rozmíchává beton. Teprve když kaše získala správnou hustotu a teplotu, přidržel si Krištof talíř těsně pod bradou a schrnoval ji do pusy tak rychle, jak stačil polikat. Nakvída dočista zapomněl a chystal se ke svým hodům. Vyklopil si na talíř plnou misku šlehačky a právě se natahoval po cukřence, když tu zvedl hlavu a uviděl pašíka, jak smutně hledí do prázdné misky. Promiň, Kvído, já už nebudu takové hladové čuně. Tedy vlastně chtěl jsem říct, já myslel, že už nebudu takový hladovec, dodal rozpačitě. Kvído se na něj tiše díval. Počkej, dojdu ještě pro trochu šlehačky. Čuník zavrtěl hlavou. Vzal Krištofův talíř a spravedlivě rozdělil šlehačkový kopec na dvě stejné poloviny. Jednu z nich si přendal na svůj talíř. Krištof se zaradoval. Teď budeme mít oba stejně. Chceš si to trochu přisladit? Kvído přikývl a posypal si kaši dvěma lžičkami cukru. Krištof ho sledoval a pak udělal totéž. Když si chlapec začal podle svého zvyku míchat kaši jako beton v míchačce, Kvído mu vzal lžíci a předvedl, jak se má kaše správně jíst. Nabíral si ji po malých soustech a dbal na to, aby měl pokaždé na lžíci trochu kaše, trochu šlehačky a trochu cukru. Krištof to zkusil po něm. Je to mnohem lepší než dřív? Kvído se zatvářil potěšeně. Nakonec chtěl chlapec talířek od kaše vylízat, ale pašík zavrtil hlavou a ukázal mu na lžíci. Krištof tedy talíř vyškrábal a pustil se do topinek. Kvído mu ukázal, jak si musí každou topinku nejdřív namazat máslem a marmeládou. Naučil ho upíjet mléko a otírat si bílé vousy na horním rtu. Vypadalo to, že Krištofovi tohle vyučování vůbec nevadí, protože než odešel do školy, objal Kvída na rozloučenou a slíbil mu, že celou cestu domů poběží, aby byli zase brzy spolu. Přiblížil se den, kdy měl Krištof vyrazit na slavnostní večeři k Tomkovým. To se už u stolu choval jako normální kluk. Nikdo by neuvěřil, že ještě přednedávnem trpěl mlaskalkou a srkavkou. Kvído dohlédl na to, aby se důkladně vykoupal a oblékl, protože na návštěvu nikdo nechodí jako čuně. Chlapec si musel sám vyleštit boty a vzít si čistý kapesník. Když se Krištof rozloučil, zamířil pašík do kuchyně, aby se podíval, jestli už nebude večeře. Stůl ještě nebyl prostřený a bez Krištofa tu bylo Kvídovi náhle smutno. Odběhl do sklepa a zavrtal se do své deky. Chlapec se vrátil až kolem 10. hodiny. Byl nadšením celý pryč a chrlil ze sebe historky o Africe a o lvech. Všichni ho poslouchali, vyptávali se, co měli u Tomků k večeři a jak vypadá strýček Karel. Ráno se v kuchyni dvakrát rozdrnčel telefon. Poprvé to byla paní Tomková a sdělovala paní Novákové, že Krištof je jeden z nejlépe vychovaných chlapců, kterého kdy poznala.
0: On totiž ví, co se sluší a patří.
8: Paní Nováková byla na svého syna pyšná a usmívala se. Potom volala paní Lárifáry. Vyptávala se paní Novákové, jak se daří Kvídovi.
9: Musím uznat, že má opravdu skvělé společenské chování. Je roztomilý. Je mi do pláče, když si pomyslím, jak někdy lidé prasatům křivdí.
8: Vyjádřila svůj názor paní Nováková.
15: Kvído je ovšem mezi nimi výjimka.
8: Prohlásila paní Lárifáry.
15: Ale proč vám vlastně volám? Dneska ráno mě požádala paní Klokočníková, abych jí ho na čas půjčila. Řekněte Krištofovi, ať mi ho odpoledne přivede zpátky.
8: Maminka si nenápadně utírala slzy, když se s Čuníkem loučila, a měla dojem, že i jemu se u nich docela líbilo.

0: Je to úplně bílé a leze to pod zemí. Co je to?
1: No, to nevím.
0: Krtek v noční košili.
1: Je.
2: Na tomto místě se ve scénáři paní Drncová zeptá: a jak se vám u nás líbí, páni vyslanci? A vyslanci odpovědí písničkou Čechy krásné, Čechy vaše. Je složená, ale do filmu se nevešla. A tak vám ji skladatel Uhlíř a já, scenárista Svěrák, zaspíváme.

0: Figy cvičení?
1: S Hankou.
0: Ahoj, děti.
2: Hop, Figy, chytej.
0: Počkej. Já tu mám Hanku Kivichovou a Hanka mě nutí, abych si házel míče a přitom mluvil do mikrofonu. Hanko,
2: a ještě chytej.
0: Já to vůbec nezvládám.
2: Ale zvládám, já si teď ten míč chvilinku nechám. Takže já vás, děti, chci pozdravit. Figy se mezi tím vydýchá a vy si utíkejte pro míček, protože dnes společně, my tady s Figym, vy doma, ať už s maminkou nebo s bráchou, se sestrou, s babičkou nebo s dědou, si budeme trénovat techniku hodu míčkem.
0: Kde je ten míč?
2: Já ho mám tady. Takže prosím tě, připrav se. Hážu míček. Teď.
0: Mi upad.
2: Tak se pro něj rozběhni. A už ho držíme, děti. Tak my to uděláme bezpečněji. Pojďte si sednout na zem. A pojďte si nohy roznožit.
0: Takže teď sedím jako plyšový medvěd.
2: Tak a než začneme házet, tak se naučíme vnímat dráhu míčku. Sedíme v roznožení a míček koulíme svému kamarádovi. Šup, úplně rovně. A musím se do toho míčku trefit oběma rukama stejně, aby šel rovně. Figy, vrať mi to. Už ho mám a ještě jednou. Šup, máš? Super, tak já si myslím, že už dráhu umíme zvládnout. Pojďte se znova postavit. Figy, stůj rovně. Udělej si s rukou košíček.
0: Košíček, jako když chytám míč, který letí ze zhora. Přesně, nebo tak. Košíček nahoře?
2: Košíček, když míč letí ze zhora. Jo. Takže budu házet 3, 2, 1, teď. A chytil, výborně. Děti, jestli vám propadl míček mezi rukama, tak musíte ty lokty dát k sobě. Takže prsty malíčky máte u sebe, lokty máte u sebe a já znova hážu. Pozor, Figy, chytej. Výborně. A
0: je to vlastně jako kdybych měl takhle z ručiček takový velký hřeben, viď?
2: Přesně tak. A hoď zase mě míček, hoď mi míček. A já jsem taky chytla. A děti, tohle už umíme. Teď si půjdeme znova sednout na zem.
0: Anko, ale to chce větší míč, viď?
2: No, jako s tenisákem je to těžké začínat.
0: Máš pěkný
2: to...
0: velký.
2: Chtěl by to pořádnej míček, ale zase ne, třeba medicimbál.
0: Co je medicimbál?
2: Medicimbál je takový posilovací míč, který je velmi těžký, věnuje se hlavně posilování břišních svalů. Ale víš co, my si ty břišní svaly můžeme klidně posilit i tímhletím naším lehkým míčkem, protože
0: to
2: jsme začátečníci. No a já ti to naučím, ale musíme si napřed sednout zase na zem.
0: Tak, jako medvěd.
2: Jako medvěd.
0: Aha,
2: teď si lehneme na záda. A já ti hodím míč a přitom se zdvihnu nahoru ke kolenu. Šup!
0: A
2: ty
0: co,
2: ležíš,
0: a já co, a já
2: ty ležíš. Chytil jsi míč?
0: Ne.
2: Tak já jdu znova pro míč. Utíkám, už ho držím. Figy, ležíš na zádech. Já se zdvihám, ty
0: se... A já se taky musím zdvihnout, že ho chci
2: tak,
0: chytit.
2: Ano, pojď, 3, 2, 1, teď, šup. Výborně, a lehni si na záda. Já si taky lehnu. Stáváš a hážeš míč mě. Ano, lehneme si na zádička a já hážu míč tobě, zdviháme se nahoru teď. A lehneme na záda a hoď mi míč, chytám.
0: Hanko, já už nemůžu.
2: Já už taky nemůžu. Takže milé děti, tímto cvikem jsme nejenom trénovali to, jestli umíme správně vnímat dráhu míče a hodit ho správně silou, ale také jsme posilovali břišní svalstvo.
0: To by mě nenapadlo, že se dají dělat dvě věci na jedno.
2: To se dá dělat věci, ale to zase příště.
0: Ahoj děti.
2: Ahoj děti.
3: O šídlu, kohoutovi, kačeru a houserovi. Šlo šídlo do lesa na houby. Potkalo kohouta. Šídlo, kam jdeš? Jdu do lesa na houby, pojď se mnou. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Kohout poslechl a šli dál. Potkali kačera. Šídlo s kohoutem, kam jdete? Jdeme do lesa na houby, pojď s námi. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Kačer poslechl a šli dál. Potkali housera. Šídlo s kohoutem a s kačerem, kam jdete? Jdeme do lesa na houby, pojď s námi. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Houser poslechl a šli dál. Když přišli do lesa, dostali všichni z vlka strach. Nedaleko ale uviděli chaloupku a tak se do ní schovali. Kohout si sedl na bydlo, kačer vlezl pod lávku, houser vyskočil na lávku a šídlo se vpíchlo pod práh. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, vrazil do světnice vlk a zarval na ně. Všechny vás sežeru. Ale kohout, který seděl na bydle, měl nejvíce odvahy a zakokrhal. Všichni obíte, housar křičel. Kijem, kijem, kačer. Šak tak, šak tak, šak tak. A konečně spod prahu vyskočilo šídlo a píchlo ho do boku. Pích, pích. Vlk se hrozně polekal a utekl. A tak šídlo, kohout, kačer a housar šli nazbírat houby a vesele se vrátili domů.

0: Dnes je 10. října.
1: A svátek slaví Marina.
0: Marina.
1: Tohle jméno pochází ze starého latinského slova, které označovalo moře.
0: Jo, moře.
1: Marina se vykládá jako námořnice a mořeplavkyně.
0: Je, tak jestli nás dnes nějaká Marina námořnice mořeplavkyně zrovna poslouchá, tak jí přejeme
2: všechno nejlepší.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Je tu děti,

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Lékař a smrt. Byla jednou jedna chudá stará žena a ta měla jediného syna. Když chlapec vyrostl, poslala ho do světa, aby si našel nějakou práci, která by je uživila. Mladý muž poslechl a šel. Sotva ušel pár kroků, viděl, že proti němu jde nějaká žena s šátkem na hlavě. Zastavila se a řekla: kam pak jdeš, mladý muži? Jdu do světa najít si nějakou práci, abych mohl živit svou starou matku, odpověděl mladý muž. Víš co? Pravila žena. Pojď se mnou. A kdo pak jsi? Zeptal se mladý muž. Já jsem smrt, odpověděla žena s šátkem na hlavě. Jednou s tebou musí jít každý, řekl mladík, takže půjdu raději hned. A ubírali se dál spolu. Ušli už pěkný kus cesty, když smrt řekla: poslouchej, co ti povím. Udělám z tebe slavného lékaře. Když tě lidé zavolají k lůžku nemocného, půjdu s tebou. Vždycky se dobře podívej, kam se postavím. Když budu stát nemocnému za hlavou, pak musí zemřít. Nic mu nepředepisuj a řekni, že se nedá nic dělat. Ale když se postavím nemocnému k nohám, bude to znamenat, že se uzdraví a můžeš mu předepsat, co tě zrovna napadne. Tak se stal mladý muž lékařem. Právě tou dobou onemocněla královská dcera a smrt poradila svému lékaři, aby se šel na ní podívat. Když mladý muž vkročil do komnaty, v níž ležela nemocná, pozorně se rozhlédl a uviděl, že smrt stojí nemocné u nohou. Podíval se na královskou dceru a prohlásil: určitě se brzo uzdraví. Předepsal jí odvar z bylinek, které jí nemohly uškodit ani prospět, a opravdu, za dva dny princezna vyskočila z postele a byla zdravá jako rybička. Král byl šťastný a odměnil mladého lékaře pytlem zlaťáku. Mladý muž se vrátil do rodné vesnice a dal všechny peníze matce. Ale ve vsi bylo mnoho závistivců, kteří mu nepřáli peníze ani slávu. Tohle, že je nějaký slavný doktor, říkali si závistivci nejdřív potichu a zakrátko i nahlas. Vždyť to byl vždycky nuzák, ani jíst co neměl. Tenhle klouček, že vyléčil naši princeznu, to je k smíchu. Nakonec se dohodli, že s ním sehrají zlý kousek. Vybrali mezi sebou jednoho mladíka, byl to chlapec silný a zdravý, že mohl skály lámat, a uložili ho do postele. Potom prohlásili, že těžce stůně, a pozvali mladého lékaře, aby ho přišel prohlédnout. Lékař vkročil do světnice a hned uviděl, že smrt stojí nemocnému za hlavou. Tady už nic nepomůže, prohlásil bez dlouhých okolků. Toho člověka už nevyléčí nikdo na světě, a odešel. Lidé se rozesmáli, došlo na jejich slova. Ale nesmáli se dlouho. Mladík, zdravý a silný, že mohl skály lámat, za hodinu opravdu zemřel. Od té doby žil náš lékař v klidu a pokoji po mnoho let. Nebo aspoň tak dlouho, dokud se smrt nepostavila k hlavám jeho lůžka.

Zázračné hory z ostrova Majorky. V jednom městě žil kdysi bohatý Maur. Měl krásný dům a ještě krásnější zahradu, vinice i olivový háj, ve sklepě truhly plné zlaťáků. Měl všechno, co si mohl přát. Jen jedno mu chybělo a to si nemohl koupit ani za všechny zlaťáky světa. Maur byl totiž slepý. Přicházeli k němu slavní lékaři z královského města. Přijížděli k němu přes moře z dalekých zemí. Ale ať ho léčili, jak léčili, zrak mu vrátit nedokázali. Maur žil ve svém paláci sám a sám. Jediný člověk, s kterým se stýkal, byl jeho mladý otrok. Piráti ho kdysi zajali na ostrově Majorce, bohatý Maur ho koupil na trhu za hrst stříbrných a učinil z něho svého sluhu. Za čas si chlapce oblíbil a jednal s ním jako s vlastním synem. Rozprávil s ním za dlouhých večerů, procházel se s ním po zahradě. Chlapec mu vyprávěl, jak kvete růže, jak se třpití hvězdy na nebi, jak vypadá voda ve studánce a jaký tvar mají oblaka při západu slunce. Maur poslouchal a byl stále smutnější. Jednoho dne mu chlapec řekl: pane, rád bych se vrátil na nějaký čas domů, na svůj rodný ostrov. Jsou tam divotvorné hory, na jejichž vrcholech rostou vzácné a kouzelné květiny. Snad by vám několik lístků z těch květů mohlo vrátit zrak. Věřte mi, znám ty hory dobře. Běhal jsem po nich ještě dřív, než jsem se stal otrokem. Maur se dlouho rozmýšlel. Nevěřil příliš, že mu chlapec pomůže vrátit zrak. Jak by mohl, když se to nepodařilo ani nejslavnějším lékařům? A co když se chlapec už nikdy nevrátí? Potom zůstane navždycky sám, osamělejší ve své věčné tmě než kdykoliv dřív. Dlouho přemýšlel, co má udělat, až nakonec řekl: jdi do těch svých kouzelných hor, ale velmi tě prosím, vrať se. Slibuješ mi to? Chlapec slíbil, že se vrátí, a oba se rozloučili. Dny míjeli a Maur čekal. Už myslel, že se chlapec nikdy nevrátí, ale jednoho dne uslyšel tiché zaklepání a hned potom hlas, který tak dobře znal. Pane, jsem zase zpátky u vás. Maur ho objal a zeptal se: a co mi přinášíš ze svých kouzelných hor? Chlapec odpověděl: 7 párů střevíců, jaké nosívají lidé z mého kraje, když chodí po horách. Maur se podivil, potom se usmál a pravil: to je od tebe pěkné. A co tvé divotvorné květiny z kouzelných hor? Chlapec podal svému pánovi 1 pár střevíců a řekl: jakmile jsem se vrátil domů, obul jsem si tento pár horalských střevíců a hledal jsem celý den po horách kouzelné rostlinky. To bylo pondělí. Chodil jsem v nich v lesích a v houštinách daleko od cest. Přilož střevíce k očím. Možná, že jsem měl štěstí a dotkl se nějaké kouzelné trávy nebo květu. Maur přiložil podešvé horalských bod k očím, ale v temnotách se neobjevila ani jiskřička světla. Chlapec vzal druhý pár, podal ho Maurovi a řekl: tyhle střevíce jsem měl na nohou v úterý. Běhal jsem v nich po horských lukách, po březích horských jezírek.
Maur se zlehka dotkl střevíci svých víček, ale tma se nerozptýlila ani na okamžik. Chlapec mu podal třetí pár. Tyhle střevíce jsem nosil ve středu. Chodil jsem v nich po cestách kamzíků a horských ovcí, cestami rysů i stopami srn. Dotkni se jimi zlehka svých víček. Maur tak učinil, ale tma zůstala tmou. Chlapec vzal čtvrtý pár. Tyhle střevíce jsem měl na nohou ve čtvrtek. Šplhal jsem v nich celý den po skalách. Byl jsem výš, než jsou hnízda orlů v mracích a mlhách. Zkus to s nimi. Maur si je přitiskl k očím, ale nic se nestalo. Tma a tma. Chlapec mu podal pátý pár. Pátý pár jsem si obul v pátek. Od svítání do soumraku jsem šplhal horskými průsmyky v kamení a mechu. Přitiskl mu je k očím, ale Maur se ani nepohnul. Ve tmě se mu neobjevila ani jiskřička, ani světélko. Podal mu šestý pár. Šestý pár jsem obul v sobotu. Šplhal jsem po skalách, kde už rostou jen lišejníky a celý svět jsem měl hluboko pod sebou. Maur se dotkl střevíci svých očí, ale zavrtěl smutně hlavou. Chlapec mu podal sedmý pár. Tyhle jsou už poslední. Celou neděli jsem v nich šplhal k nejvyšším vrcholům, kde neroste ani lišejník, jen několik nízkých trav se tam krčí v štěrbinách skal. Obloha byla v té výšce na dosah ruky a já byl volný, volný jako pták v povětří. Maur si přitiskl k očím poslední střevíce, na nich se možná zachytil lísteček anebo stéblo kouzelných trav ze zázračných hor chlapcova dětství. Tma před jeho zraky se náhle rozestoupila a Maur vydechl úžasem. Viděl moře v dálce a slunce sklánějící se nad obzorem a spatřil růže v zahradě a viděl před sebou chlapcovu tvář rozsvícenou štěstím. Co chceš, abych ti dal? Vykřikl Maur. Dům, zahradu, truhly plné zlata, háj oliv, vinici na svahu, všechno je tvoje, všechno, co mám. Chlapec zavrtěl hlavou a řekl tiše. Chci volnost. A tak přestal být chlapec z ostrova Majorky otrokem. Maura však neopustil a žil s ním až do jeho smrti. Když pak jednoho dne starý Maur zemřel, chlapec zmizel, jako by ho odvál vítr. Vrátil se domů, do zázračných hor svého ostrova.

0: básnička.
1: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
3: A teď ještě jednou a pomalu.
1: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tak.

0: se koukněte, pletu sama na sebe a proto mě nezebe.
1: Jak vám slouží jehlice?
0: Děkuji, velice.
1: Vy jste tetka divoká, píchla jste mě do voka.
2: Jednou si Křemílek protřásl malíkem ucho a tiše povídá:
3: já pořád něco slyším.
2: Vochomůrka si udělal z dlaně kornoutek a přistrčil ho k uchu.
3: A já taky pořád něco slyším.
2: A ono se odněkud z paseky ozývalo tenoučké vyhrávání.
3: Musíme se tam podívat, co to je,
2: povídá Křemílek. A byly to housličky. Leželi pod borůvkovým keřem. Bochomůrka housličky obešel a povídá:
3: čí pak jste?
4: Tydlidajda, tydlidajda, tydlidajda,
2: řekli housličky, ale rozumnější řeč nesvedli. Bochomůrka je obešel po druhé.
3: No jo, ale tady byste se nastydli od rosy. My vás radši vezmeme k sobě do chaloupky, jo?
2: Vzali housličky domů a položili je na stůl. Bochomůrka je obešel do třetice a povídá:
3: Křemílku, já si na ně trochu zahraju, ano? Jenže nemáš smyčec,
2: řekl Křemílek.
3: No, já si ho udělám,
2: povídá Vochomůrka. Vytrhl si nad uchem vlas, ohnul proutek, chvíli něco motal a byl z toho smyčec.
3: Tak, a teď si zahraju a ty si trochu zatancuješ,
2: řekl Křemílkovi. Strčil si housličky pod bradu, přejel je smyčcem, ale housličky ani neskřípli.
3: No, to si teda moc nezatancuju,
2: povídá Křemílek. Bochomůrka pomázl smyčec borovou smůlou a zkusil to znova. A housličky se rozehrály, až z toho Křemílkovi bylo rovnou do skoku. Chvíli tancoval polku, chvíli kvapík a potom se zadýchal.
3: Tak už dost, Vochomůrko, no jo dost, ono to nejde zarazit,
2: řekl Vochomůrka. Ať dělal, co dělal, housličky si hrály po svém. Spustili dupáka, až to s Křemílkem strkalo po světnici. Roztočilo se všechno, co mělo v chaloupce nohy. Stůl vytáčel židly jako slečinku, almara trdlovala s kredencí jako soused se sousedkou. Křemílek se točil mezi tím a kouká, aby mu lavice nešlápla na patu.
3: Pána Vochomůrko, už to nějak zaraz.
2: Vochomůrka si nevěděl lepší rady. Skočil k oknu a hodil housličky do potoka. Jak housličky padly do vody, zajíkly se a přestaly.
3: Tak, a už je od nich pokoj,
2: oddychl si Křemílek a foukal si na palce obolené od tancování. Za chvilku strčil oknem do světnice hlavu cvrček Makolíček.
4: Neviděli jste tu někde mé housličky? Já si je na chvíli položil pod borůvku a jsou pryč.
3: No, nějaké housličky, co nebyly k zaražení, jsme zrovna před chvilkou hodili do potoka,
2: řekl Vochomůrka.
4: No to jste tedy provedli pěknou věc,
2: lekl se cvrček Makolíček.
4: Vždy to byly moje housličky.
2: A cvrček si sedl do kouta a byl tak smutný, až se mu tykadla křižovala jedno přes druhé.
4: Za chvíli mi housličky uplavou do rybníka,
2: řekl cvrček Makolíček. Jenže to už se Křemílek s Vochomůrkou hrnuli z chaloupky rovnou k potoku a hledali housličky. Když už bylo do rybníka sotva jedno vodoměrčí sklouznutí, Křemílek povídá:
3: hele, le, le, le, Vochomůrko.
2: A ona tam nad potokem rostla vrba a na ní seděl vodník Čepeček a v tlapkách obracel housličky.
3: Ha, ha, zrovna před chvilkou mi je přinesl potok, libuje si.
2: Křemílek s Vochomůrkou stojí udýcháni pod vrbou a prosí, aby jim Čepeček ty housličky vrátil.
3: Ani ne, řekl vodník Čepeček.
2: Ulomil si prut, schýbil se pro vlas zeleného sítí a udělal si z toho smyčec.
3: Co potok přinese, to je moje.
2: A rovnou smyčcem po strunách a začal hrát. Křemílek s Vochomůrkou se honem přichytili kamene, co tam ležel na břehu. Housličky se nezdržovaly ani s Polkou, ani s Kvapíkem, ale spustili rovnou třasáka, až to Čepečka schodilo do potoka. Spolkl 7 andělíčků a povídá, abych se tak ještě utopil, ať se na ně hraje, kdo chce. Vystrčil housličky na břeh, kde ti dva na ně už čekali. Odnesli je do chaloupky a řekli Cvrčkovi Makolíčkovi.
3: Tohle je máš zpátky.
2: Makolíček vzal housličky jemně pod bradu a řekl.
4: Na tyhle housličky se totiž musí umět hrát.
2: A zahrál tak pěkně, že tam Křemílek s Vochomůrkou spolu tancovali jako na bál.

0: Kapitola 5. Dva různé pavilóny.
1: Moc dobře si správně nevybrala,
0: usoudila žába. Měla pravdu. Jen jsme překročili práh pavilónu, když kus omítky se lehce dotkl mé tváře, než se rozbil o stěnu. Třída byla plná prachu a v jeho mracích jsem jen matně rozeznala lopuchy a bodláky, povalující se ve smetí a brebentící jeden přes druhého. Mezi tím vším si kopřivy hrály nahoněnou s ohromným řevem a všichni se hádali až hrůza. Házeli po sobě kreslicími čtvrtkami, takže to ve třídě vypadalo jako na bojišti. A pak jsem zaslechla ječivý hlásek, který v té bouři zněl jako nakřáplý zvonek.
2: Ticho, ticho, nebo zavolám hejkala!
0: Volala to paní učitelka Straková, stará krátkozraká Straka. Stále opakovala:
2: ticho, ticho, nebo zavolám hejkala!
0: Ale přitom ani nezvedla hlavu. Nebylo ji skoro vidět za rozevřenou knihou, z které předčítala cvičení, a nestarala se ani dost málo o to, co se děje kolem. Najednou si lopuchy začaly vylupovat z hlav pichláče, kterým se někde říká drátenické knoflíky a jinde zase babáky, a házeli jimi po Strace. Ta jen častěji opakovala své
2: ticho, ticho, nebo zavolám hejkala.
0: A jen když ji některý pichláč zasáhl, poškrábala se nohou, jako by zaháněla dotěrnou mouchu. Ale najednou se přece rozzlobila. To jeden pichláč ji trefil rovnou do oka. Vyskočila a zlostně zavolala:
2: hejkale, hejkale!
0: Ze stáje vedle třídy se přibatolil dobrácký osel. Vzal do tlamy jeden bodlák a zatřepal jím. Oči měl ještě ospalé a jeho klesající hlava prozrazovala touhu spočinout co nejdřív zase na slámě. Ale po jeho příchodu přece jen zavládl ve třídě klid. Bodláky začaly jektat zuby, lopuchy a kopřivy se strachy skrčily.
2: To je naposled, co jsem zavolala hejkala pro nic za nic,
0: hrozila Straka.
2: Příště už nebude žádné smilování, na to se můžete spolehnout. Osel vás všechny sežere.
0: Hejkal zlomyslně zablízkal očima. Pak pustil bodlák a zmizel ve stáji, aby tam dál podřimoval. Všichni začali hlučet. A znovu další pichláč pleskl učitelku do čela. Ta zas jen zvolala:
2: ticho, ticho, nebo zavolám hejkala.
3: Z těch darebáků nebude nikdy nic kloudného,
0: řekla mi šedozelená.
3: Nenaučíme je ani špetce zdvořilosti a musíme je posílat na zem tak, jak jsou. Ale za trest smějí růst jen někde u starých zdí nebo na smetištích. Pojďme pryč. Tahle podívaná mi jde na nervy.
4: Excelence, je mi líto, že jsem si vybrala tak špatně, protože si chci odtud odnést jen nejkrásnější vzpomínku na školu květin. Ukažte mi raději sama nějaký jiný pavilon.
3: Tvá slova mě velice těší, Aničko. Zavedu tě do třídy macešek, které mají pověst nejmoudřejších květin.
0: Pavilon macešek byl jakoby skleněný. Podlaha, strop i zdi byly celé z průhledných desek, po nichž se pohybovaly barevné křídy. Ony to vlastně nebyly křídy, nýbrž dlouhé a rychle se pohybující píďalky. A macešky pozorně sledovaly čáry, které píďalky rýsovaly na průhledných deskách. Za stolem na stupínku seděl netopír s ohromnou hlavou.
5: To je jedna z nejmoudřejších osobností našeho království,
0: šeptala mi žába.
5: Na dlouhé měsíce odchází do naší zimní jeskyně a hloubá tam o životě květin. Dlouhé přemýšlení ho tak vysiluje, že se k nám vždycky vrací vyhublý až běda.
0: Netopír i jeho žačky sledovali spletité čáry, kreslené pohybem píďalek, tak pozorně, že nás vůbec nespatřili. Šedozelená nenápadně zakašlala, aby upozornila na naši přítomnost. Netopír otočil hlavu a upřel na nás své hloubavé oči. Ale potřeboval hezky dlouhou chvíli, než povstal ze svého místa. Mohlo se skoro říci, že se jen s lítostí vytrhuje z přemýšlení. Podal žábě ruku, ale otočil se ke mně a zvolal.
6: Podívejme se, holčička. Jak pak se jmenuješ?
4: Anička.
0: Odpověděla jsem a v duchu jsem se divila, proč má tak velikou hlavu. Netopír chtěl asi všechno vědět a tak se mě vyptával dál.
6: A víš, proč žiješ, Aničko?
4: To nevím. O tom se mnou ještě nikdo nemluvil.
6: Hleďme.
0: Řekl a dlouho přemýšlel, než dodal.
6: A ty jsi nikdy neuvažovala o tom, proč jsi vlastně na světě?
4: Ne, nikdy.
6: To mě opravdu udivuje. I ta nejmenší maceška, kterou tady vidíš, přijde na to docela sama.
7: Ale přece jen proto, abys byla krásná.
0: Volali macešky jedna přes druhou.
7: Jedině proto, abys byla krásná.
0: Zvědavě mě obklopili, hladili mi hned oči, ruce a hned zas vlasy a říkali mi zborem.
7: Ty máš hezké oči, Aničko.
8: Je vidět, že se v nich zrcadlilo slunce.
7: Ty máš hezké ruce, Aničko.
8: Je vidět, že si hráli na slunci.
7: Ty máš hezké vlásky, Aničko.
8: Je vidět, že ti je slunce pozlatilo.
0: Byla jsem najednou tak šťastná a dojatá, že se mi oči zalily slzami. Všechny macišky začaly volat.

0: Jde Alenka do školy a cestou potká pana učitele.
1: Ten se hrozně zamračí a povídá 10 minut zpoždění.
0: Já taky, pane učiteli. Utěšuje ho Alenka.
2: Mezi tuláky. Tulamor junior ležel jako odhozená hadrová loutka v trávě u nábřežní zdi. Byl v mrákotách, sotva dýchal. Chtěl zavolat o pomoc, ale zvuk, který vydal, připomínal plácnutí mokré utěrky o nálevní pult. Tak to ho nechal a upadl do dlouhého spánku. To, co se stalo, jako by byl jen ošklivý, zmatený sen a všechno, i on sám, jako by po vlnách odplouvalo do dálky. I hlasy, které se teď nad ním ozývaly, jako by přicházely zdaleka. Je po něm? Ptal se jeden hlas. Ne, tak docela. Je hodně mladý a dobře živaný, ale měl na mále, řekl jiný hlas. Jak se sem vůbec dostal? Ten určitě nějaký domov má. Dokonce hádám, že má bohatýho papínka Nobl Matinku. O, právě takový, z domova rádi utíkají, mudroval jiný hlas. Tulamor junior ty hlasy slyšel, ale neměl sílu otevřít oči. Pak ucítil, jak ho někdo bere za ruce a někdo za nohy. Dáme ho pod střechu, musí uschnout. Rozhodl dlouhý hubeňour. Z hlavy mu visely plstěné copánky. Jasně, Carlosi. Bylo vidět, že ho ostatní poslouchají. Carlos byl, jako všichni tady, tulák bez domova a když řekl pod střechu, znamenalo to pod most. Teď se vám možná zdá divné, že mezi lichožrouty se najdou tuláci a bezdomovci, ale je to tak. Bydleli kdysi v řádných podmínkách, bohužel u lidí, kterým se život nějak vymkl z ruky. Přišli o práci, o byt, o přátele, o svou rodinu a nakonec i o své lichožrouty. Tihle lichožrouti bez domácích pánů se začali toulat a našli v tom životě bez střechy nad hlavou dokonce potěšení. Červen přinesl horké dny a řeka lákala k vykoupání. Tuláci si pochvalovali, že lidi mají vedle spousty špatných zvyků i jeden dobrý. Koupali se bez ponožek. A až přijde zima, opustí město a potáhnou jako ptáci na jih. Carlos vpravil do toho málem utopeného nešťastníka pár soust. Roztrhal na drobné kousky růžové dupačky. Ukořistil je minulý týden, když je tu jedna maminka nechala ležet na dece. Šla své batole trochu vyráchat a když se vrátila, dupačky byly pryč. Miminkovské dupačky jsou jemné, ale přitom ohromně výživné. Však také Tulamor junior už po několika soustech otevřel oči, ale hned je zase zavřel. Vylekal se těch zarostlých, chundelatých hlav, které se nad ním skláněly.
3: Už přichází k sobě, zašeptal Carlos.
4: Kde jsou všichni? Proč mě nehledají? To se na mě vykašlal i Ramík,
0: říkal si lítostivě Tulamor junior, ale oči neotevřel. Dělal, že spí. Po chvíli ho však přemohl opravdový spánek. Tak ho tuláci přikryli cárem deky a rozešli se do svých kutlochů.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci, mám tady Hanku Kynichovou a nemůžu se dočkat, protože minule jsme cvičili zadíčkové svaly a bříškové svaly ještě předtím. A já jsem zvědavý, co budeme cvičit dneska, Hanko.
2: Já mám zase velkou radost z toho, že Piggy si všechny cviky pamatuje a já bych vás dnes chtěla naučit další cvik a bude určený hlavně těm dětem, které chodí po tomto světě s kulatými zády, tedy jsou takzvaně schrbené. A to není vůbec Piggy hezké.
1: A to vypadá, jako kdyby se člověk styděl, víš?
2: Přesně tak. A hlavně to není ani zdravé. Tímto schrbením se vám totiž zkracují svaly prsní a hlavně ochabují svaly mezi lopatkami. A vy už víte, kde mezilopatkové svalstvo máte. A pokud máte takto zkrácené anebo ochablé svaly, tak je to velmi nebezpečné, protože pokud jste navíc předškoláci, tak se vám s touto svalovou disbalancí bude špatně učit.
1: Hlavně určitě se pak špatně dýchá, když tam není místo pro ten nádech až do toho balonku na bříško, viď?
2: Ano, ale Piggy, prosím tě, já jsem asi použila slovo disbalance. Myslíš si, že děti budou vědět, co to je?
1: Já vím, možná, že bych věděla,
2: Hanko. Tak prosím tě, zkus
1: když
2: to vysvětlit.
1: Když třeba stojím na nějaké čáře a chci udělat holubičku. Víš, jak jsme spolu udělali holubičku?
2: Vzpomínám.
1: Tak na mě volá kocour Vojta, drž balanc, drž balanc. A já balancuju a to znamená, že se tak miklíkuju mezi jednou a druhou stranou, jako kdybych chytal rovnováhu.
2: Ano.
1: Takže to možná disbalance znamená, že je nějaká
2: nerovnováha. Takže mezi jednotlivými svaly je nerovnováha a tomu se říká tímto zvláštním slovem disbalance. Pokud totiž budete takto schrbení, tak se vám ve škole bude totiž špatně psát, bude vás bolet hlava a budete také brzy unavení. A mě tak napadlo, že bychom teď společně mohli cvičit některý z cviků, který vám uvolní zápěstí, uvolní ruce a vám se pak ve škole bude krásně začínat školní rok s hezkými známkami.
1: Jo, a to by se i hezky kreslilo, víš?
2: Všechno,
1: a psalo, a všechno dělalo tlapičkama,
2: tak
1: dobře.
2: Tak Piggy, co, pustíme se do toho?
1: Tak jo.
2: Piggy tady mává rukava, ale já bych ten jeho směr trošinku chtěla ukočírovat. Děti, my už jsme se naučili postavit se rovně a ruce si dát do upažení. Tak, také už jsme se učili, kde máme ruku, kde máme předloktí a kde máme celé paže. A to víme, a těmi paže můžeme dělat vzpažení, upažení, připažení, předpažení, zapažení, ale já se teď chci hlavně věnovat ruce, předloktí a celým pažím. A budeme psát kroužky. Piggy, máš podsazenou pánev, děti stojíte mírně od sebe, máte stažené bříška, nádech budeme provádět nosem a ramínka přitom tlačíme dolů. To bylo moc pokynů, viď? Ale vy to všechno zvládnete.
1: Tak to si to ještě zopakujeme.
2: Stojíme rovně, máme podsazenou pánev, stažené bříško a zadek.
1: Podsázek dovnitř.
2: Ano. Máme ramena zasazeny dolů a táhneme se hlavou ke stropu, jako bychom chtěli vyletět. A teď si dáme ruce do upažení.
1: Hele, ta hlava to je jako kdyby byla boje na vlnách, viď? Na
2: boje na vlnách, boje. Správně, to je hezký. Piggy, pojď, ty máš kopítka, my máme s dětma ruce a ruce jedou kroužek. Napřed dozadu kroužek a teď si zakroužíme rukama dopředu. Říkám schválně, děti, rukama, protože pracujeme jenom rukou tam, kde máme prsty.
1: No a kdo má kopítka, kouží kopítka.
2: A teď naopak zakroužíme předloktím, to znamená, že pracujeme jenom půlkou své paže.
1: Půlkou
2: své paže. Udělejte kroužky dozadu. Ano, ano, ano. A celý kruh oběma. A celý kruh oběmi pažemi. Dozadu jeden a dozadu druhý a dozadu třetí.
1: A obě ruce najednou nebo cik, cak, cik, cak.
2: To je jako by si plaval znak, to nevadí, takže...
3: No teď je s chroustem amen, už ho ryba spolkne, ale ne, Koukejte, koukejte. Najednou se zdvihla z bána jakási příšera. Strašidlo takové. Chrstla rybičce bláto do očí a vykřikla: "Jdeš pryč?" Takže rybička zmizela, jako když do ní střelí. Pak příšera chytila chrousta za límec a vytáhla ho z vody na břeh. "Tak jsem vás přeci jen zachránila. Vy tu někoho chytáte, že ano?" zasykla na břehu chroustovi do ucha.
4: Ano,
3: blekotal namočený chroust a přitom mu stříkala voda z úst jako z vodotrysku. "Jste nějaký strážník?" otázala se příšera.
4: "Ne, nejsem, já jsem chroust."
3: "Já jsem z Plešťule Blátivá, bydlím tady v bahně, ale to vám povídám, chytáte-li někoho, tak jdu s vámi."
4: "Já nechytám, ale tam, ukazoval na cestičku, "ten pán chytá."
3: "Na moutě kutě." Po cestě se právě hrnul potemník s deštníkem a s krtonaškou a křičeli: "Už ho máš, chrouste? Kde je? Kde je?"
4: "Bu, bu, bu, bu, bu." Začala koktat krtonoška, až se všichni polekali. Mysleli, že straší, ale ona nestrašila. Chtěla jen říci: "Bu, bu, bu, bu, budeme ho hledat podle stop."
3: "Já už něco vidím." Zajásala z Plešťule Blátivá a sehnula se k zemi. To vám byla divná osoba, ta z Plešťule. Placatá jako nějaký lupínek. Ruce měla jako podivná klepeta a bláto z ní kapalo při každém kroku. "Zde vidím kapky. Tudy kráčel váš uprchlík z vody. Zde je mokré stéblo a to si asi utíral ruce. A zde? Zde je celá louže. To se jistě otřepával. A zde jsou kapky rozstříkány do široka. To se jistě váš uprchlík třásl. Proč pak se asi třásl? Snad strachem? A před čím?" Najednou se všichni zastavili před místem, které bylo kol dokola poprášeno žlutým pylem z květů. "Přepaden! Přepaden včelami! Zde vidím stopy cizích noh. Podle pylu to byly včely. Zde vidím stopy zápasu. Pokud pytlík tu několikrát upadl. A pak už nevidím nic. Byl unesen. Jistě unesen včelami."
4: Kým? Ptala se nechápavě krtonoška. Chroust se nabízel, že se za včelami rozletí a hned začal roztahovat křídla, stahovat, roztahovat, stahovat, roztahovat, stahovat. No však víte, jak dlouho to chroustovi trvá, než se rozletí. Až z toho všichni zase usnuli, jako štěňátka v pelíšku.
3: Potemník ještě v poslední chvíli nad nimi otevřel deštník, aby se jim dobře leželo.

0: 1. října.
1: A svátek slaví Marina.
0: Marina.
1: Hmm. Tohle jméno pochází ze starého latinského slova, které označovalo moře.
0: Jo, moře. Hmm.
1: Marina se vykládá jako námořnice a mořeplavkyně.
0: Je, tak jestli nás dnes nějaká Marina námořnice mořeplavkyně zrovna poslouchá, tak jí přejeme
2: všechno nejlepší.
3: Kouzlíř. Jeden mladý pocestný chodil světem a hledal práci. Chodil tak dlouho, až přišel ke kouzlíři. To byl člověk, který měl plnou světnici kouzelných knih a kouzlil. Pocestný prosil kouzlíře, aby ho vzal do služby. Ten se zeptal, umíš číst a psát? Pocestný povídá, umím. Kouzlíř řekl, tak to tě nepotřebuji. Pocestný odešel, chodil po světě celý rok a v hlavě mu vrtalo, proč ten pán nechce sluhu, který dovede číst a psát, když sám je učený a má tolik knih. A tak to zkusil znovu. Zase požádal o práci a kouzlíř se ho znovu zeptal, umí-li číst a psát. Pocestný zavrtěl hlavou, že ne, že nedovede. Tak to zůstaň, řekl kouzlíř, budeš mě oprašovat knihy z prachu a udržovat je v čistotě. A přinesl plnou náruč knih. Tady máš, řádně ty knihy opraš a ulož. Pocestný knihy oprášil a rovnal je do police, jednou hlavou dolů, po druhé zase hlavou nahoru. Kouzlíř mu povídá, dávej ty knihy, jak se patří, všechny hlavou nahoru. Pocestný se vymlouval, no jak mám poznat, kde knížka začíná, kde končí, když neumím číst. Uměl však číst, jak když bičem práska, jenom se nechtěl prozradit a kouzlíř byl rád, že sluha knihám nerozumí a žádná kouzla z nich nevyčte. Pocestný sloužil u kouzlíře, oprašoval knihy a pilně v nich čítal, až se naučil všem kouzlům, která ty knihy obsahovaly. Dovedl se udělat, čím se mu zachtělo, koněm, krávou, psem nebo krahujcem. Sloužil po 3 roky a po 3 letech požádal kouzlíře, aby jej ze služby propustil. Kouzlíř mu vyhověl a jako mzdu mu dal 3 malé penízky. Za každý rok služby 1. Sluha si pomyslel, moc mi toho pán nedal, ale nevadí. Měl jsem se u něho dobře. Mnohému jsem se z kouzelných knih naučil. Až jeho trápil zrovna hlad, koupil si v krámě za 3 penízky chleba. Zaplatil, ale zase měl v kapse 3 penízky. Ani o penízek víc, ani o penízek míň. Toulal se světem se 3 malými penízky v kapse, až zase jednou přišel domů. Otec ho objal, syn chtěl otce uctít, poslal sestru do hospody koupit za 3 penízky piva. Pořád měl 3 penízky v kapse. Za 3 penízky se toho moc nekoupí, jenom samé drobné věci. A tak syn řekl tátovi, tato, půjdeme na trh, já se proměním v koně, neboť jsem bedlivě čítal v kouzelných knihách a znám takové kouzlo, že se mohu udělat, čím chci. Na trhu mne prodejte, ale nikomu mne nedávejte s ohlávkou. Tu si nechte. A proměnil se v tak švarného koníčka, že otec za něj dostal bez smlouvání 300. Sotva však kupec zavedl koně do stáje, proměnil se kůň v člověka a utekl. A tak spolu chodili z trhu na trh a vydělali spoustu peněz. Kouzlíř se o tom doslechl a řekl si, není to snad ten chlapík, co u mne sloužil a tvrdil, že neumí číst a psát? Však já ho dostanu. Když jel tatík zase jednou na koni do trhu, kouzlíř tam už na něj čekal a ptal se ho, co za toho pěkného koně chce? Otec řekl jako obyčejně, že 300 bez ohlávky. Kouzlík se smál, ale kdo pak to kdy viděl prodávat koně bez ohlávky? Tady máš 300 za koně a ještě 100 za ohlávku. Táta se ulakomil, přijal peníze a kouzlíř zavedl koně okovat. Kovář nebyl doma, jenom kovářova žena s děvečkou. Kouzlíř uvázal koně ke sloupku před kovárnou a sám šel s kovářkou dovnitř, aby počkal v izbě, než se kovář vrátí z trhu. Děvečka zůstala venku a bylo jí divné, že se kůň otírá pořád hlavou o sloup, aby se zbavil ohlávky. Nebylo mu to však nic platné. Najednou promluvil kůň lidským hlasem, děvče, zatáhni za tu ohlávku, ať mi spadne z hlavy. Děvečka potáhla za ohlávku, ohlávka spadla na zem a koník utekl. Děvče běželo celé polekané do světnice za kovářkou a volalo, paní mámo, ten kůň mluví. Kovářka se děvečky zeptala, a co ti povídal? Děvče odvětilo, chtěl, abych mu sundala ohlávku. Kouzlíř hned pochopil, kolik uhodilo, vyběhl před kovárnu, ale kůň nikde. Udělal se totiž zajícem a utíkal, co mohl. Kouzlíř se udělal chrtem a pustil se za ním. Když zajíc poznal, že ho chrt dožene, proměnil se v ptáčka Slavíčka. Ale z chrta byl rázem krahujec. Slavíček letěl přes pole, až přiletěl nad veliké město. Krahujec letěl pořád za ním. Zrovna se díval z okna pán a viděl tu honbu. Zvolal pohoršeně, to není pěkné, když takový velký krahujec honí malého Slavíčka. Otevru okno, aby se Slavíček mohl u nás schovat. Slavík vlétl do světnice a schoval se pod postel. Když ráno dcera hodného pána zametala podlahu, vymetla spod postele diamantový prsten. Hned si jej s velkou radostí navlékla na prst. Krahujec dobře viděl, kam se Slavík schoval. Proměnil se zpátky v člověka a vstoupil k tomu pánovi do služby. Sloužil u něho 3 roky a za odměnu nechtěl nic jiného než diamantový prsten, co pánova dcerka nosila na prstu. Ale ten prsten byl prstenem jenom ve dne. V noci se stal krásným mládencem a ten krásný mládenec povídá té dceři, nikomu mne nedávej. Kdybys ten prstínek někomu dala, jako bys mu dala mne. Když ale jinak nedá, hoď prstenem na zem a řekni, ať se rozsype naprosná zrnička. Těch zrniček bude 7. Na jedno stoupni a 6 jich nech jen tak ležet. Přiletí černá slepice s 9 kuřaty. Sezobe těch 6 zrniček a to 7. bude usilovně hledat. Kuřata jí budou pomáhat, ty ale ustup z toho zrnička stranou a já se udělám bílou lasičkou a všechny je roztrhám. Tak se i stalo. Z prosného zrnka se udělala lasička, roztrhala černou slepici z kuřaty a proměnila se v krásného mládence. A ta dcerka si ho vzala za muže.

o ješitném loupežníkovi. I mezi těmi největšími lesními raubíři bývávali sem tam loupežníci lepší sorty, vybraného chování a vytříbených mravů. Byla to taková loupežnická šlechta, jací si přímo gentlemani. A mezi ně patřil také vyhlášený a slavný loupežník Krutibrko. Chodil oblečen podle poslední módy, za stuhou svého širáku měl vetknuto dlouhé pavý péro a pracoval jenom v bílých jemných rukavičkách. Po každém přepadu se šel i hned vykoupat a převléknout do jiných šatů, aby ho lidé nepomlouvali, že loupežničí pořád jenom v jednom a tom samém. Navonil se čerstvou lesní vůní a vyměnil si rukavice. A tenhle Krutibrko měl jednu takovou zvláštnost. Zahaloval si obličej černým šátkem, takže nikdo nevěděl, jak vlastně vypadá. A on toho také pěkně využíval, ba přímo zneužíval. Když si ten šátek sundal, mohl se špacírovat volně a svobodně, kde se mu zamanulo, a nikdo ho nepoznal. A tak velmi často zavítal do městečka, sedával v hospodě a poslouchal, co se o něm povídá, a jen se potichu pochechtával. Jednou to došlo dokonce tak daleko, že se dostal až na zámek a tam radil kníže pánovi, jakže to má navlíknout, aby toho drzého loupežníka Krutibrka už konečně chytili. A když druhý den ráno vojáci pročesávali lesy, aby ho polapili a přivedli na zámek, loupežník se veselil v městečku v hospodě. Smál se, div se nepotrhal a za všechny platil. Ale všeho do času, a neb, jak se říká, tak dlouho vyplazuje myš na kocoura jazyk, až jí kocour ucho utrhne. To bylo tak. Krutibrko číhal jednou v lese, až půjde zase někdo kolem. A najednou vidí, jak se tam plahočí nějaký pocestný s velikánským kufrem. Na hlavě měl placatý baret a na sobě dlouhý ucouraný plášť, zmazaný od barev. Velký kufr, velký úlovek, řekl si loupežník. Tvář zastřenou černým šátkem vystoupil z houštiny jako duch. Přichomejtnul se k tomu člověku, takhle pěkně nenápadně zezadu, a zahučel mu do ucha. Nechci vás plašit, ale dovoluji si upozornit, že jste se právě stal obětí loupežného přepadení. A smekl obřadně širák s tím pavým pérem a zdvořile se uklonil. Ten pocestný hrůzou vyjekl a od strachu sebou kecnul do trávy. Já nic nemám, zablekotal, sotva, že ho bylo slyšet. A co pak tenhle kufírek? Smím-li se zeptat, zašvitořil mazlivě Krutibrko a hned ho také otvíral. Ale z kufru se místo peněz a šperků, jak loupežník očekával, vysypali jenom nějaké kelímky s barvami, flaštičky s olejem a štětce a nakonec vypadla dřevěná třínožka. No co je tohle? Zachmuřil se Krutibrko a zklamaně koukal na to harabordí. Já jsem malíř, vysvětloval chvatně ten člověk. Je mi opravdu líto, ale u mě toho moc nenajdete. A aby to nějak zachránil, povídá, pane loupežníku, ale abyste jaksi nepřišel zkrátka, když tady takhle vyskakujete z roští zbytečně, já vám tu škodu vynahradím. Jak to pán myslí? Zeptal se Krutibrko a snažil se na sobě nedat znát jistou rozladěnost. Vy jste totiž takový pěkný, takový vznešený, jako

Kdyby sám kníže loupežníků se mi tady zjevil, lísal se malíř. Já vás namaluji. Krutibrko se zase rozjasnil. Takové šmajchlování dělalo jeho ješitnosti velice dobře. Jako rajská hudba mu to znělo v uších. A taky se nebylo co divit. Vždyť při svém řemesle zase tolik moc chvály nikdy neslyšel. Obdivuji váš vytříbený vkus, zavrnil Policho ceně. Opřel se o borovici a zaujal polohu ležérně stojícího loupežníka. Malíř mžiku rozložil stojan, napnul plátno a už míchal barvy. Ještě ten šáteček, upozornil nesměle. Krutibrko chvíli váhal, ale potom podlehl své marnivosti a sundal si šátek z obličeje. A to se mu stalo osudným, neboli jinými slovy, toho dostalo do pěkného maléru, jak se dozvíme později. Malíř se tužil, asi ho taky strach popoháněl a štětec mu v ruce jenom kmital. Za chvíli byl obraz hotov. Tak se pojďte podívat, zafuněl a otřel si cípem pláště orosené čelo. Krutibrko přistoupil k obrazu a samým překvapením se mu zvedlo péro za kloboukem. Ta podoba, no tohle vůbec ani nečekal. V první chvíli myslel, že se dívá do zrcadla. Bravo, bravo, zvolal a zatleskal bílými rukavičkami, až se z nich pudr prášil. Malíř byl se svým dílem také velice spokojen. Mohlo to dopadnout hůř. Akorát ty nohy se mu nějak moc jako právě nepovedly. Byly takové jakoby kudrnaté, tak asi jako, jak se mu strachy občas rozklepala ruka. Krutibrko malíře bohatě odměnil, pověřil obraz na borovici a každou chvíli se na něj chodil zálibně dívat. A večer šel do hospody, aby tu radost zapil. Jenže zatímco loupežník juchal v hospodě, motal se tam v lese nějaký vandrák a ten obraz našel. Samozřejmě, že neměl nic jiného na práci, než pilášit na zámek, asi zatím čmuchal nějakou odměnu a tam to všechno řekl. Kníže pán skočil na koně a s celou svou gardou se jel osobně na ten obraz podívat. A když ještě pod tou borovicí našli nějaké zahrabané, nakradené věci, dali si to všechno s tím obrazem dohromady a bylo mu jasné, kdo to je na tom plátně vymalován. A pak už to šlo všechno ráz na ráz. Kníže pán s vojáky vtrhli do hospody a milého loupežníka lapli. Krutibrko, šlechetnost sama, a to už byl v řetězech, chtěl ještě platit, ale kníže pán povídá, kde pak? Tenhle účet jde na mě, však já ti to už spočítám, všechno dohromady. Odvezli loupežníka na zámek a tam ho vrazili do žaláře. Krutibrko sedí na prohnilé podlaze ve sklepě, všude kolem špína, až se mu dělalo mdlo a přemýšlí, jak z té šlamastiky ven. Moc růžově to neviděl, ale nakonec mu přeci jenom jakési slabé světélko naděje zasvítlo. Ona mu totiž do toho sklepa nosila jídlo žalářníkova dcera. Pěkná mladá holka a Krutibrko s ní vždycky mluvil špehýrkou ve dveřích. To se ví, že si dával záležet. Vyjadřoval se elegantně a vzletně, laškoval, hýřil humorem a lichotkami, sliboval hory doly, bzučel jako moucha na karbonátku a květnatě líčil té holce jejich společnou budoucnost. Jenom když ho prý pustí z té basy ven. Zkrátka hučel do ní jako dragon do baletky. Ta holka napřed nechtěla ani slyšet, ale když na ní práskaný loupežník Krutibrko vybalil ty nejtěžší kalibry svého šarmu, nakonec podlehla a svolila. Otevřít mu prý ale nemůže. To by od kníže pána pěkně schytala. Ale podstrčí mu pilník. Takový pilníček, to je půlka svobody, odvětil spokojeně Krutibrko.
Moc krát vám děkuji, spanilomyslná slečno. Celou noc pižlal Mříž na sklepním okénku svého vězení. A ještě nezačalo ani svítat, byl na svobodě. Protáhl se okénkem a ztratil se jako pára nad hrncem. Když pro něj přišli, že ho povedou ke kníže pánovi, aby ho za ty všechny jeho lumpárny odsoudil, byla cela zcela prázdná. Jenom na zdi byl připíchnut omluvný lístek. Lituji, že způsobuji nepříjemnosti, ale nemohu tu pro tu špínu vydržet. Snad až příště. S úctou a vždy váš, podepsán loupežník Krutibrko vlastní rukou. Když se to kníže pán dozvěděl, řádil a zlobil se, ale co mohl dělat? Po loupežníkovi jakoby se zem slehla. A jak to bylo dál? Loupežník Krutibrko zmizel, přímo se vypařil a už o něm nikdy nikdo nic neslyšel. Buď se odstěhoval, nebo pověsil své loupežnické řemeslo na hřebík. Kdo ví? A žalářníkova dcera? Ta si tajně pobrečela, ale za chvíli na toho šarméra a lichometníka zapomněla. Do zámeckého vězení bylo totiž v zápětí dopraveno hned několik dalších pochytaných loupežníků a tak nosila jídlo a později pilníky zase tam.

0: Taky básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Kamarád Bubák, možná, že už máte, anebo určitě dříve nebo později mít budete nějakého kamaráda nebo kamarádku. Jenomže takový kamarád nebo kamarádka se nedá koupit v cukrárně, ani v hračkářství či někde jinde. Kamaráda či kamarádku si dokonce nemůžeme objednat ani v zásilkové službě nebo najít na inzerát. Mít pořádného kamaráda, na kterého je spolehnutí, si musí každý najít sám. Možná, že znáte třeba dvě holčičky, které si půjčují panenky, chodí spolu na procházky a také si pomáhají, když to jedna nebo druhá potřebuje. Náš nejlepší kamarád může být třeba také pejsek nebo kocourek a já nevím, kdo všechno. Je to zkrátka vždycky ten, koho máme rádi a s kým je nám dobře. Pohádka, kterou vám tady budu vyprávět, je také o takových dvou kamarádech. Jeden se jmenoval Vlastík a ten druhý, no, vezmeme to po pořadě. Vlastík si hrozně moc přál mít nějakého kamaráda, ale nějak se mu to nedařilo. Znal sice hodně kluků z okolí, ale nikoho, koho by za kamaráda chtěl. Na každém mu něco vadilo. Jeden mu nechtěl půjčovat hračky, druhý mu na písku bral lopatičku, třetí se pořád prál, čtvrtý se zase prát neuměl a tak to šlo stále dokola. Vlastík měl sestru, která byla o něco málo starší než on. Ta kamarádku měla a nejraději si s ní hrála na půdě, protože tam je nikdo nerušil. No a aby tam malý Vlastík nechodil za nimi, řekla mu sestra, že na půdě jsou bubáci a že by si ho vzali. Vlastík, protože byl ještě malý a tudíž nepoznal, že si z něho sestra dělá legraci, by na půdu nevlezl ani za nic. Jednou se přijel za Vlastíkem podívat jeho dědeček. Vlastík ho měl rád, aby ne, když dědeček dovedl vyprávět tolik zajímavého a dovedl vymýšlet i pěkné hry, které Vlastík tak rád hrál. Jednoho dne děda povídá Vlastíkovi: dojdi na půdu, je tam po mně taková stará poštovská čepice, kterou jsem nosil, když jsem byl ještě zaměstnán u pošty. Přines ji dolů a budeme si hrát na pošťáky. Ale Vlastíkovi se na půdu nechtělo. Co je s tebou? Ty si nechceš hrát? Zajímal se dědeček. Vlastík se trochu ošíval a pak povídá: hrát si chci, ale na půdu nepůjdu, protože jsou tam bubáci. A málem se rozbrečel. Děda se nejdříve rozesmál a pak vysvětlil Vlastíkovi, že bubáci nejsou. A když tak jedině, že je sám bubák, kdo jiného bubáky straší. Kdo ti to prosím tě napovídal? Zeptal se děda. Vlastík mu popravdě řekl, že to byla jeho sestra se svojí kamarádkou. Tak počkej, to je za to vytrestáme, napadlo dědu. A když druhý den přišel za Vlastíkem, přinesl si staré potrhané prostěradlo, podivný velký černý klobouk, oči si podmaloval černým uhlím, přinesl i starou foukací harmoniku, do které, když se fouklo, tak to znělo, jako když vyje vlk. Různě se zmaloval, nastrojil tak, že kdyby Vlastík nevěděl, že je to jeho dědeček, byl by se ho lekl. Potom si děda s Vlastíkem něco pošeptali, na něčem se domluvili a odebrali se na půdu. Netrvalo to dlouho a přišla Vlastíkova sestra ze školy domů. Její kamarádka s ní. V kuchyni si vzali malou svačinu a hned si šli hrát. Kam jinam než na půdu. Tam ale na ně čekalo překvapení. Seděl tam malý Vlastík a byl naprosto klidný. Co tady děláš? Rozkřikla se na něho sestra a pokračovala. Chceš, aby tě vzal bubák? Proč by mě bral bubák? Bubák je můj kamarád, řekl Vlastík a dodal. Bubáku, kamaráde, pojď ke mně. Jen to dořekl, vykoukl za trámem zmalovaný, hrozně oblečený děda, který ke všemu ještě foukl do harmoniky, z níž se ozval hrozný zvuk. Obě holky se tak lekly, že jim vypadly svačiny na zem a s ohlušujícím pištěním běžely z půdy dolů. Nechtějte ani vědět, jak jim v tu chvíli bylo. Moc dlouho po téhle příhodě si pamatovali, že nemají strašit malé děti. No a Vlastík, ten už se bubáků nikdy nebál, protože věděl, že bubáci nejsou. No a když, tak jenom jeden. A ten je jeho nejlepší kamarád.
1: O venkovské a městské myši. Poslyšte bajku o tom, že všude je chléb o dvou kůrkách. Žily byly dvě myšky. Jedna bydlela ve městě a hospodařila ve spíži u bohatých pánů. Druhá žila na vesnici, v malé komůrce, na samém konci pšeničného pole. Venkovská myš pozvala kamarádku na návštěvu a s údivem naslouchala jejímu vyprávění, jaký prý má ve městě báječný život, co pochoutek a lahůdek z cizích zemí skrývá komora, kde myška bydlí. Tady nic neužiješ, máš jen to pole a trochu zrní. Pojď se mnou do města, lákala myš přítelkyni z venkova. Ta se snadno dala přemluvit a vydala se s kamarádkou na cestu. Putování bylo dlouhé a úmorné, ale výsledek stál za to. Alespoň to tak zprvu vypadalo. V prostorné spíži zrály sýry, voněly do věnců stočené klobásy, mísy byly plné ořechů, datlí a fíků, hotový ráj pro hladové myšky. Právě se pustili do žlutého banánu, když někdo zprutka otevřel dveře. Člověk je tu, rychle pryč, jde nám o život! Vypískla městská myš a vtáhla vyděšenou přítelkyni do díry pod podlahou. Lidské kroky duněly myším nad hlavou a oběma z toho bušilo srdce k prasknutí. Když vše utichlo, myšky opět vylezly a pustily se do sladkých fíků. Ani nestačily polknout první sousto, když oknem skočila do komory kočka. Bum, bác, hop a skok rovnou mezi dvě myšky. V poslední vteřině vklouzly pod podlahu. Tiskly se k sobě v těsné skulině a bály se pohnout. Nožky i ocásky jim z toho docela zdřevěněly. Kočka odešla s nepořízenou a hlad opět vyhnal myši ven. Chtěli si vzít jen jeden oříšek, aby ho v úkrytu v klidu snědli, ale ani to se jim nepovedlo. Jen se vyšplhali na polici, už tu byla služebná se smetákem a začala myšky honit. Tolik hrůzy, strachu a hladu, jako ve městě za jediný den, venkovská myš nezažila za celý život. Myslela, že se rána nedočká. S prvními paprsky zbalila raneček, rozloučila se a spěchala domů. Třeba, že na našem poli nerostou datle a fíky, je tam pravý ráj. Sluníčko na mě svítí, jdu kam si zamanu, a zrníček vůbec neubývá. Doma je mi nejlépe. Mudrovala venkovská myška, když usínala ve své komůrce na poli.

0: Piggy vtip.
1: Povídá paní Nováková svému muži. Tato, vzal jsi ten lék po obědě?
2: Nevzal, už jsem zdravý, já to nepotřebuju.
1: Já vím, ale když dneska nemáme žádný moučník...
3: Bere prášky místo moučníku.
0: No, prášky se nemají jíst vůbec, když je nepotřebuješ.

0: Byla jednou jedna malá čarodějnice. Bylo jí pouhých 127 let, a to přece na čarodějnici není vůbec žádný věk. Bydlela hluboko v lese, v kouzelnickém domku na samotě. A měla tam havrana, který uměl mluvit. Říkala mu Abraxas. Byl to neobyčejně moudrý havran a nikdy nedržel zobák. Malá čarodějnice si na něm velice zakládala. 6 hodin denně trávila malá čarodějnice tím, že se cvičila v kouzlech. Kouzla to není jen tak. Kdo to chce někam dotáhnout, nesmí být líný. Musí prostudovat kouzelnickou knihu stránku za stránkou a nesmí nic vynechat. Malá čarodějnice byla v kouzelnické knize teprve na stránce 213. Zrovna se učila dělat déšť. Seděla na lavičce u pece s knihou na kolenou a učila se čarovat. Havran Abraxas seděl vedle ní a byl velice nespokojený.
1: Co? Ty máš ale přece dělat déšť?
0: Krákal vyčítavě.
1: A co jsi vykouzlila? Poprvé ti napršely bílé myšky, po druhé žáby, po třetí jedlové šišky. To jsem tedy zvědavý, jestli aspoň teďka svedeš ten opravdický déšť.
0: Tak se malá čarodějnice pokusila o déšť po čtvrté. Vyčarovala na nebe mrak a když stál přesně nad ní, zvolala.
1: Nechť prší!
0: Mrak se roztrhl a pršelo pod máslí.
1: Je, pod máslí, krákal havran. Mně se zdá, že ti úplně přeskočilo. Copak bude ještě všechno na tvůj rozkaz asi pršet? Kolíčky na prádlo, ne? Určitě jsem se přeřekla v zaklínadle,
0: pravila malá čarodějnice.
1: Přeřekla, krákal havran. Já ti povím, v čem to vězí, jsi roztržitá. Kdo myslí při čarování na všechno možné, jen na čarování ne, ten se zkrátka musí přeřeknout. Měla by ses na to víc soustředit.
0: Malá čarodějnice zaklapla kouzelnickou knihu.
1: Opravdu na to nemyslím, protože mám vztek. Vztek? A na koho? Vštve mě,
0: řekla malá čarodějnice,
1: že je dneska Filipo-Jakubská noc. To se na skalnaté hoře sejdou čarodějnice v kouzelném reji.
2: No a
1: velké čarodějnice říkají, že prý jsem na to ještě malá. Nemohu letět tancovat na skalnatou horu. Nechtějí mě tam.
0: Havran se pokoušel malou čarodějnici utěšit.
1: Koukej, ve 127 letech přece ještě nemůžeš žádat, aby se velké čarodějnice na tebe dívaly jako na dospělou. Až budeš starší, všechno se to poddá.
2: Jenomže já chci už letos, chápeš?
1: Podívej, co nemůžeš mít, to máš pustit z hlavy,
0: krákal havran.
1: Předěláš něco, když se budeš vztekat? Co chceš dělat?
2: Já vím, co udělám. Poletím dnes v noci na skalnatou horu.
0: Havran se polekal.
1: Na skalnatou horu? Velké čarodějnice ti to přece zakázali.
2: To je toho. Zakazuje se ledacos. Ale když se člověk nenechá načapat,
1: načapají tě.
2: Ale kdež,
0: odporovala malá čarodějnice.
2: Přidám se k ním až v kole a než skončí, zase potají odletím domů.
1: V tom chumlu, co dnes večer bude na skalnaté hoře, si toho vůbec nikdo nevšimne.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Co, jsi smutný, Piggy?
0: Oj, Hanko.
2: No?
0: Hanko.
2: Co?
0: Já jsem se tě chtěl na něco zeptat.
2: Tak směle do toho.
0: Hanko, co mám dělat, když jdu za medvědem Hugem? A medvěd sedí a čte knížku a já mu řeknu, medvěde, Hugo, hraj si se mnou. A medvěd mi říká, no ale já nevím na co.
3: Jo, tak to já ti poradím. Dvě věci. Buď můžeme pro medvěda Huga vymyslet nějakou soutěž, anebo budeš muset jít za Vojtou, protože ten jako sportovec tě určitě ve štychu
0: nechá. Hanko, když Vojtovi řekneš slovo soutěž,
3: tak
0: Vojta bude dělat úplně všechno.
3: Já vím, takže pojďme zpátky k medvědovi, protože o toho nám jde, aby nebyl tlustý, aby byl pohyblivý. Tak co si myslíš, že by ti medvěd řekl na to, kdyby dneska jsem tě já naučila skákat s nožmo a po jedné noze z místa. A ten z vás, kdo skočí nejdál, tak vyhraje.
0: Jo, takže já bych řekl tohle, Hugo, budeme skákat s nožmo z místa soutěž a Hugo vytáhne encyklopedii a bude hledat, co to je s nožmo.
3: Tak já ti to všechno vysvětlím. Nejdříve potřebujeme, jestli by vůbec se dal medvěd přemluvit ke sportování.
0: Dá,
3: tak jo.
0: Takže je dobrý plán.
3: Takže, ahoj, Hugo.
0: Ahoj, Hugo.
3: Já jsem dneska přišel s nápadem, že budeme skákat. Co říkáš?
0: Budeme dneska skákat, co říkáš?
3: No, a co, kdyby jsme si zasoutěžili? Prostě, kdo z nás skočí dál?
0: No, a jaká bude výhra?
3: Jaká bude výhra? To Hanka teprve vymyslí.
0: Dobře, a výhru ti Hanka teprve vymyslí.
3: No, tomu neříkej.
0: Jo, ne.
3: Tomu neříkej. Jaká bude výhra? To se uvidí, až časem teď musíme natrénovat samozřejmě ten typ toho skoku, aby jsme pak věděli, kdo z nás vyhraje a kdo z nás se prostě na tu výhru bude těšit.
0: Dobře.
3: Takže budeme skákat s nohama u sebe. Jo, péruj v kolenou, používej ruce dozadu, dopředu a ještě řeknu teď, tak skočíš ze startovací čáry co nejdál oběma nohama dopředu. Ještě ti doporučím, aby si ty nohy dal lehce před svoje tělo, je to velmi těžké, a dopadnul tam napřed na paty a teprve potom na špičky. A pozor, nesmíš kecnout zadečkem na zem, protože to by ti délku toho skoku zkrátilo.
0: Zkrátilo o ten zadeček. To znamená, že já si nejdřív musím nakreslit startovní čáru.
3: Takže udělejte si čáru křídou na zemi, nebo tam položte švihadlo, nebo si tam dejte vařečku.
0: Kraj koberce.
3: Jdeme, špičky máme na okraj koberce na startovací čáře. Pérujeme v koleno. Pozor, odraz, teď letím.
0: Bum. Stojím.
3: No, tak teď jsem tě pěkně trošinku předběhla, ale přeskočila, ale to vůbec nevadí. Protože
0: jsi gymnastka, na tebe já nemám.
3: Ne, já jsem hlavně trenérka, takže já ti musím jako správný trenér říct, že jsi ty nohy nechal za sebou. To prostě pak tě přeskočí úplně každý, i možná ten medvěd. Takže my jsme si v začátku říkali, že ty nohy při tom výskoku musím dávat dopředu.
0: Jo, když letím v tom vzduchu?
3: Jo. A pak přeskočíš i Vojtu Kocoura.
0: Dobře. Tak, schválně.
3: Jdeme, startovací čára, špičky na ní, pérujeme. Super, podívej se.
0: Já jsem skočil dál.
3: Jsi o půl metru dál. Výborně.
0: To je hodně.
3: Tak ještě jednou, do třetice. Kolik mají atleti pokusů? To ti klidně řeknu.
0: Atleti, kolik mají
3: pokusů, když skáčí do dálky?
0: No, nevím. Kolik jim kdo dá? Tři.
3: Takže teď máš poslední možný pokus.
0: Takže myslíš, že až budeme s Hugem trénovat, abychom porazili Kocoura Vojtu, tak taky tři?
3: Taky tři.
0: A když budeme trénovat, tak můžeme víc.
3: No, ale vy si uděláte takovou soutěž, že ty tři vás vždycky budou motivovat k tomu nejlepšímu výkonu. Připravíme se. Pozor, odraz. Letím. Teď. Vidíš to? Takže to je jeden typ soutěže, kterou můžeš motivovat našeho
0: Huga, aby Huga vstal z postele.
3: A nebo můžete skákat po jedné noze. A to možná bude, no, neříkám, že jednodušší. Pojď, takže stoupni si na pravou nohu. Odraz se ze startovací čáři, kde máš umístěnou špičku.
0: Po jedné noze, jak daleko skočím?
3: Jenom jeden pokus máš. Připrav se. Pozor, skoč, teď, hop! No, bylo to takový pomalý. No, chtělo by to asi se odrazit.
0: Větší švih.
3: Takže, dej nohu nahoru. Stojnou, pokrč v kolenu. Musíš spevnit všechny svaly u páteře. 3, 2, 1, skoč, hop! A to už bylo lepší.
0: A chce to pořád mít kolínko povolené, víš?
3: Nesmíš stát právě na té stojné noze, která má dopnuté koleno. Pořád musí být pokrčené.
0: Kdybych zkusil druhou nohu.
3: Tak zkus, protože každý máme jinak nohu posílenou. Piggy. Myslíš si, že tohle by ti stačilo? Já totiž dneska strašně pospíchám, já se hrozně omlouvám.
0: Já teď zajdu k Hugovi, Hanko.
3: Přesně
0: ty
3: tak.
0: Ty běž trénovat děti.
3: Ano.
0: Já zajdu k Hugovi,
3: ano.
0: A budu trénovat
3: přesně
0: Huga.
3: Přesně tak.
0: A pak si dáme soutěž.
3: A já vám upeču něco dobrého. A to bude právě ta výhra. Co říkáš třeba na jableční koláč?
0: To si dá Hugo líbit.
3: Ne, on si třeba dá líbit i Piggy, protože ho bude chtít přeskočit.
0: Tak Piggy si dá vždycky líbit jablečníko.
3: Tak jo, utíkej za medvědem a já se s tebou loučím. Ahoj.
0: Ahoj, děkujeme.

0: Sluníčko už vyšlo a moja stále ještě spala schoulená v mámině náruči. Kidžuvu byla z hůru, ale nechtěla moju budit. Ať si ještě chvilku pospí, dneska musí mít hodně síly, říkala si potichu, zatímco se na ní starostlivě dívala a nižně ji hladila. Přišel k ním i táta Richard a Kamba se Šindou. Všichni si potichu sedli a sledovali, jak moja klidně spí a vůbec netuší, jak velký den jí dnes čeká. Najednou moja otevřela jedno oko, pak i druhé a hned je vyvalila na ostatní. Co se stalo? Proč tu všichni sedíte? Co se děje? Ptala se zmateně. Táta Richard se ujal vysvětlování. Pamatuješ si, jak jsem ti vyprávěl o kouzelné díře a o velkém gorilákovi? Ano, odpověděla nejistě moja. Richard se zhluboka nadechl a pak řekl. A tvůj velký den je právě dnes. A než stihla moja cokoliv říct, už ji ze všech stran zasypávali radami na cestu a hned byla vypravená a měla jít. Ale kudy? Zeptala se. A mamka Kidživu, skrývajíc pláč, řekla. Jen jdi, mojo, až budeš připravená, kouzelná díra se ti sama objeví. Neboj se, jen jdi. Tak se moja rozloučila a vydala se hledat kouzelnou díru. Hlavou jí šly vzpomínky na víru Sábu a na tátovo vyprávění a jiné prapodivné myšlenky. Až z toho dostávala strach. Co, když tu díru nikdy nenajdu? A nebo jsem třeba moc zlobila a velký gorilák řekne kouzelné díře, aby mě spolkla a ona mě spolkne. Sábě to přeci taky udělala. Jak tak přemýšlela, šla čím dál tím pomaleji a kouzelnou díru už najít ani nechtěla. Bála se jí. No jo, ale když k ní musí jít každý, to ona by si mě určitě sama našla, kdybych ji přestala hledat a velký gorilák by mě pak mohl potrestat ještě víc než Sábu. Moja byla v koncích. Věděla, že musí hledat dál, ale na druhou stranu se moc bála. V tom si vzpomněla na babičino vyprávění o bílé gorile. Jung byl přeci taky sám a dokázal se postavit obrovskému Levhartovi. Budu jako Jung, pomyslela si moja a kurážně vyrazila dál, už se ani trochu nebála a aby se jí strach nevrátil, brblala si jako zaklínadlo u všech bílých goril, u všech bílých goril, u všech bílých goril. A když to vyslovila po 100 000 páté, zahřmělo a před mojou se objevila kouzelná díra. Moja napětím celá stuhla, ale dobře si pamatovala, jak jí mamka Kidživu říkala, že se má nahnout úplně blizoučkou díře a říct, co si přeje. Jen chvililinku zaváhala. To se jí zase vracel strach, ale hned si rychle připomněla statečného Junga. Naklonila se ke kouzelné díře a odvážně spustila. Velký goriláku, ty, který umíš splnit všechna přání, přineste tě Šindě miminko a tátovi hodně melounu a mámě košíky na hraní a i Kambě te taky něco dej. Děkuju, děkuju, děkuju ti. Moja si úlevně sedla vedle kouzelné díry a začala si pro sebe vypočítávat. Pro tátu jsem si přála, pro mámu jsem si přála, je, já jsem zapomněla na tetu Šindu. Ne, vlastně nezapomněla. Pro Kambu jsem si přála? Je, já jsem zapomněla na sebe. A jak si to moja uvědomila, hned se znovu natahovala ke kouzelné díře, aby si mohla přát taky něco pro sebe. Jenže co? Zarazila se. Co si mám přát? Ale v tom k ní promluvil sám velký gorilák. Nemusí se lámat hlavu s tím, co by si směla přát, mojo. Vím dobře, po čem toužíš. A protože jsi byla hodná a přála jsi něco nejen pro sebe, ale i pro ostatní, pošlu ti brzy to, co ti nejvíc schází, kamaráde. Moja překvapením ani nedutala. Vždyť k ní promluvil sám velký gorilák. Chvíli nehnutě seděla a naslouchala, ale když už se nikde nic neozývalo, začala jí pomalu docházet slova velkého goriláka. Kamaráda, kamaráda, je! Já budu mít opravdového kamaráda! Zaradovala se moja a samým štěstím z té náhlé zprávy metala jeden kotrmelec za druhým až domů.
1: Tiki kalendář!
2: Dnes je 10. října! a svátek slaví Marina.
1: Marina?
2: Tohle jméno pochází ze starého latinského slova, které označovalo moře.
1: Jo, moře?
2: Marina se vykládá jako námořnice a mořeplavkyně.
1: Je, tak jestli nás dnes nějaká Marina námořnice mořeplavkyně zrovna poslouchá, tak jí přejeme
3: všechno ne.

0: Chodská pohádka o třech líných jedlících. U Říhů na statku měli tři syny. Oba starší byli chlapiska jako hory a nejmladší, teprve 16letý, když se pořádně natáhl, sahal hlavou až ke stropu. Ač všichni jedli jako vlci, přece jen do práce se jim nechtělo. Kdysi otec jim řekl: Hoši, dnes není jiné pomoci, musíte jeti se mnou do lesa porazit nějaký ten strom, neboť matka už nemá čím topit. Ale hoši, kteří leželi na zahradě a vyhřívali se na sluníčku, ani na to neodpověděli a také se nehnuli. Toliko nejstarší Matěj řekl: Táto, máte rozum. Chcete, aby se nám něco stalo? Což nevíte, že já jsem dítě, Vašek je dítě a také Martin je dítě. Starý pán, místo aby vzal hůl a pořádně lenochy přetáhl, neříkal nic, ale zapřáhl kravky do vozu a jel do lesa sám se svou ženou, kde musel dát Jirínský hajnému, aby mu pomohl kmen na vůz naložit. Příští neděli měli posvícení. A proto starý Hříha řekl ženě: Upec těm chlapcům nějaké koláče a pořádně vykrmenou hus. Jedna z nich se bez toho tučností už dusí. Hříhová poslechla a hned časně z rána dala hus do trouby. A když bylo po snídani, šla s mužem do kostela. Už se domů vrátila, hus dopekla, ale hoši ještě leželi na půdě a spali jako dudci. Tu volá starý na půdu: Jářku, chlapci, vstávejte! Matka vám napekla mísu koláčů a taky hus je propečená, že to jen voní. Mládenci protřeli si oči, ale tentokrát hned rychle vstali a oblékajíce se teprve cestou volali jeden přes druhého: Co povídáte, tatíčku, matka že upekla koláče, ale jen jednu mísu jich a jen jednu husu. A nejstarší dodal: Vždyť jsme tři chlapi na to, já chlap, Vašek chlap, Martin chlap. Ach, to bude málo, to bude málo. A opravdu, než se starý vrátil z chléva, kam se šel jenom na chvíli podívat, už nebylo po koláčích a po huse ani památky. Pro pána krále, vy už jste to všechno snědli, divil se otec. Nedivte se, tatíku, vždyť jsme tři chlapy a byla jenom jedna hus a ta byla ještě dutá, vysvětloval Vašek otci a šel si s bratry zaslehnout na zahradu, kde právě hrušky dozrávaly.
1: Jářku, Martine, kdyby tak byl košík těch hrušek. Víš co, ty jsi z nás nejmladší. Vylez na strom a setřes nějaké, povídá Matěj.
2: Já jsem ještě nedorostlý.
1: A což kdybych spadl dolů a zabil se? Proto vylez tam ty sám.
2: A nebo řekni Vášovi, vymlouval se nejmladší z lenochů. Ale že i ti byli líní, zůstali ležet a ani sebou nehnuli.
1: Tom Matěj začne zívat a jak hubu otevřel, spadla se stromu jedna hnilička přímo Matějovi do huby.
3: Ha, ty jsi šťastný člověk, povídá Vašek bratrovi, tobě sami hrušky padají do úst. My dva ubožáci to štěstí nemáme.
2: Štěstí, štěstí, jaké pak štěstí, když hrušku jsem musel teprve kousat, odpověděl Matěj lenivě.
0: Jindy Říhová uvařila velikou mísu hráchu, kulatou jako kolo. A kolem kraje dole nasypala oškvarků, že vypadaly jako zlatý věnec. Říha pokřižoval se a zasedl za stůl, aby jedl se syny. Ti jedli jako vlci a každý hleděl, aby oškvarků co nejvíce nabral na lžíci. Vašek, který byl nejchytřejší, aby bratry ošidil, povídá: jestli pak, táto, víte, jak se točí svět, podívejte se takhle, řekl a už otočil mísu tou stranou, kde ještě oškvarků bylo dost. Ne, takhle se točí svět, křikl Martin a točil mísou k sobě, aby zbylé oškvarky nabral sám. Bane, takhle se točí svět, vy hlupáci, zvolal Matěj a chtěl mísu k sobě natočit, ale že jejich otce to už pohněvalo, chytil mísu a uhodil jí o zem zvolav. A takhle hrom bije, vy taškáři. Tentokrát nebylo z oběda nic a s hladem vstávali všichni od stolu, že nemohli se porovnat. Ale myslím, že jim hladem kručí dodnes žaludku, protože když otec a matka jim umřeli, svou leností přišli o všecko a stali se žebráky.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

kmotřička také volala, jen pěkně poslouchej. Beruška doložila, a neboj se. A jakoby se trochu smála. Brouček to zpozoroval, ale jakoby si toho ani nevšiml. Myslel na Janinku. Kmotříčku, nestavíme se u Janinky, ona včera u nás nebyla. Pane, také na to myslím, jestli ji nebolela hlava. Často ji bolívá. A takže se u ní na okamžik zastavím. Však to bylo u samé cesty. U háječku pod skalou vysoký vřes, už jsem tam kvetl červeně a bíle, a v tom vřesu mech jako samet, a v tom mechu na samé skále krásná, krásná chaloupka. Ale nikde nikdo. Černé lesklé dveře zavřeny, okénka celá z jednoho křišťálu zavřena a zastřena, a nikde nikdo. Broučkovi počínalo být ousko. To ona stůně, šeptal kmotříček. A tatínek šel až k samým dveřím a pozvolna zaklepal. Jen dál, ozvalo se to zevnitř. Tatínek otevřel a tu ležela Janinka na lůžku a měla hlavu zavázanou. Vždyť jsem si myslela, že jste to vy. Vítám vás, milý broučku, já stonám. Ale milý brouček se dal do pláče. I neplač, broučku, vždyť já neumřu. Myslím, že se toho ještě dočkám, že tě pán Bůh naučí poslouchat. A přitom Janinka broučka pohladila. Byla bych včera zas přišla, ale bolela mne hlava, až jsem musela ulehnout. Ale nic nepláč, to nic není. A brouček už neplakal. Poletíme dnes, kam tatínek letěl s vaším tatínkem oknem. Tak, ale to už musíte letět, abyste nepřiletěli pozdě. A pěkně poslouchej, však tě pán Bůh naučí. A letěli. Slunko už bylo u samého západu. A tak honem přes potok, přes vrch, vedle lesa, vinicemi dolů, kolem města a tam za městem v krásné zahradě u cesty stál veliký krásný dům, okna náramně veliká a dveře ještě mnohem větší. A ta okna byla plná světla a ty dveře byly do kořán otevřeny a do těch dveří vcházeli pořád lidé, staří i mladí, hoši i holky. Kudy tam vletět? Okna byla všechna pootevřena. A tak tam vletěli tím prostředním nad dveřmi, sedli si dole na rám a dívali se. Od stropu dolů visely tři velikánské svícny a krásně svítily. Dole na zemi bylo plno lavic. Když kdo přišel, vkročil do lavice, zůstal chvilku stát, někteří se přitom dívali do klobouku a pak si pěkně sedli. Každý si přinesl pod paží dvě knihy a tu jednu otevřel. Až jeden vystoupil na takové lešeníčko, kde byl malý stoleček, a že budou zpívat. A zpívali. A tak krásně.

Tam v první lavici u samého Lešeníčka seděli dva hoši. Takový hezoncí a pěkně učesaní. Jeden drobátko větší a druhý drobátko menší. Kabátky a všechno měli jeden jako druhý, ale vlásky měl ten větší jasně kaštanové a ten menší krásně bílé. A dívali se do knížky a tolik spí.

Broučkovi se moc líbili. Skoro pro ně na všechno zapomněl. A vedle toho mladšího seděla taková krásná holčička. Byla celá černá a měla také krásné bělounké vlásky. Visely jí přes ramena a byly svázány modrou stuhou. A vedle té holčičky na samém kraji v lavici seděla velká silná paní, celá černá jako ta holčička, a klobouk měla také takový široký, že jí ani nebylo do očí vidět, a po stranách dolů jí visely krásné, jasně kaštanové kadeře. Tatínku, podívejte se, tamhle na kraji v té první lavici. Víte, to je ta paní, která včera otevřela to okno. Ba, snad to ona bude, zdálo se tatínkovi. Ale kmotříček do nich šťouchl, aby nemluvili tak nahlas, že už nespívají. A už nespívali. Ten na tom lešeníčku vstal a všichni vstali a on se počal modlit, že jsou nestateční lidičkové a že byli neposlušní, aby jim to Pán Bůh pro milého syna svého odpustil a svým duchem, aby je posvětil. Potom otevřel tam na stolečku velikánskou knihu a četl z ní, že poslouchati je lépe, než obětovati. A když si zase sedli, tu on jim pěkně vypravoval, že Pán Bůh nechce od lidí oběti a dary, že má sám toho všeho dost a dost, až rozdává. A co lidé mají, to, že všecko od něho mají, takže on se nikoho o nic neprosí, ale to, že má rád, když lidé pěkně poslouchají a dělají to tak, jak on jim poroučí. A když to tak nedělají, to, že on si nemůže nechat líbit a ti neposlušní lidé, že nejhůř pochodí. Vidíš, však jsem ti to včera právě tak povídal, šeptal kmotříček Broučkovi. A až potud Brouček pěkně poslouchal, ale teď viděl, jak ten bělohlavý hošík loktem od toho kaštanového zavadil a prstem ukazoval na prostřední okno nad dveřmi. Vidíš je? Jsou tři. Ten jeden je ještě malý. Oba se dívali na Broučka a usmívali se. Tu řekl ten na lešeníčku: Amen. Všichni zas vstali a modlili se, pak zas zpívali. A když už vycházeli, dávali u dveří něco na talíř, až to cinkalo. Ti hoši také šli a ta holčička také a také tam něco dali. Toto cinklo. A kmotříček, teď, že si musí popílit a svítit, aby to zas dohonili. Ale Brouček prosil: tatínku, počkejme, kam ti hoši půjdou, jestli jsou tam z toho domu. A tatínek by to byl také rád věděl. A hoši už byli venku v zahradě u brány. Tam stojí krásný kočár s párem krásných černých koní. Hoši už do něho vskočili, ale ještě čekají. A tu jde ta velká silná paní s těmi kadeřemi a vede tu černou holčičku za ruku. A sedli, kočí švihl do koní a už uháněli po silnici k městu. Broučci za nimi. Ale sotva jim mohli stačit. Tu napadlo kmotříčka. Vždyť my nemusíme za nimi, oni si musí zajet městem. Poleďme tadyhle rovnou cestou k tomu domu a uvidíme, jestli tam přijedou. A Brouček skoro nechtěl. Ale když tatínek, že ano, a kmotříček také, že ano, tak letěli.
ale spěchali, co jen mohli. A už tam byli, ale nikde nikdo. Brouček počínal mít strach. No, když jsme neletěli za nimi. I neboj se, jsou-li odtud, však sem přijedou. Třeba se někde zastavili. A sotva si broučci tam na okenici pěkně sedli, už to od města začalo hrčet. A už je vidět krásný kočár s párem krásných černých koní. Už jsou u samého domu, ale oni nezastavují. Letí pryč a pryč, ale přece ne. Tu najednou z čista jasna kočí u samých schodů přede dveřmi zarazí, dveře se otevřou a jako by už na ně čekala služka v bělounké zástěrce a v bělounkém čepečku běží naproti a chce jim pomáhat z kočáru. Ale hoši už byli dole a smáli se na ní. Za to holčička se dala sesadit a ta paní si dala podat ruku. Pěkně se na kočího ohlídla, usmála, zakývla hlavou a byli doma. Ach, to byl Brouček rád. Tatínku, já budu svítit tady v zahradě. Ano? A tatínek se radil s kmotříčkem a zdálo se jim, že ano. Ale, milý Broučku, to bys tu musel zůstat sám. My musíme tam, kde jindy, svítit. A Brouček, že ano, jen aby se pro něho stavili, až poletí domů. Tak jen pěkně sviť. Víš, co tam na lešeníčku povídal? A letěli tam v druhou stranu za město, kde vždycky svítili, a Brouček letěl do zahrady. Chtěl svítit, ale v těch dvou oknech světlo bylo. A tu viděl Brouček, jak si v tom pokoji sedala ta velká silná paní a ta holčička a ti hoši kolem stolu. Na něm stál kotýlek s kohoutkem a pod ním hořel modrý plamínek. Už to strašně syčelo. Paní měla před sebou bílou kombičku a čtyři šálky, postavila kombičku ke kotýlku, zatočila kohoutkem a vařící voda se jen valila. Pak, že se budou modlit. Sepjali ruce, sklonili hlavu a ta holčička se modlila krásně nahlas takovou pěknou modlitbičku. A Brouček poslouchal. Už byl u samého okna. Okno bylo otevřeno. Brouček viděl až do pokoje a sedl si u okna na stolečku, na knížku. Ta paní nalévala do šálečku. Služka měla pro ty hochy pomazánku už namazanou. A Pavlíku, o čem se dnes kázalo, pověz, ptala se paní toho bělohlavého. Že máme pěkně poslouchat, tak si to pamatuj. A ta slova si zas všichni zopakujeme. A nejdřív řekla ta paní, aj poslouchati lépe je, než obětovati. A pak to řekl ten kaštanový, pak ten bělohlavý, pak ta holčička a naposledy tam vzadu to opakovala ta služka. Ale ten bělohlavý se jaksi ohlédl. Fredo, vidíš ho? A už běžel na milého Broučka. Jenže Brouček nečekal a honem zas oknem ven. Ale dostal strach, co kdyby ho ten hošík byl chytil. A tak letěl na hrušku a sedl si na samý vrcholek. Měsíček jak rybí oko, hvězdičky se jen třeba.

Slouchal. Potom sletěl z hrušky a pěkně po zahradě svítil. Však tam byli ještě jiní broučci a pořád na sebe volali zdař Bůh, zdař Bůh. A ta zahrada byla taková veliká a krásná. Ale tu slyší brouček od domu krásnou hudbu, náramně krásnou. A když přiletěl trochu blíž k oknu, tu viděl toho kaštanového sedět u takové almárky a klepat na takové černé a bílé klapky. Ale ten bělohlavý už běžel zas k oknu a proto brouček raději zpátky. Však to dlouho netrvalo, ta krásná hudba přestala a světlo se spokoje ztratilo. Tam v těch oknech u samé střechy vpravo se na chvilku objevilo, ale pak zas zmizelo. Jen v jednom okně zůstalo. A brouček svítil a svítil. Když už ho bolela křídelka, sedl si na hrušku na samý vrcholek. Tam někde daleko kohout zakokrhal, sotva ho bylo slyšet. Ale hned se ozvalo tady blíž, kikirihý, a hned zas kikirihý, a pořád kikirihý, kikirihý, až tam někde daleko za městem. A to okno se otevřelo. Ta velká silná paní se dívala na všechny strany, vzhůru a dolů, po celém nebi, po všech hvězdách a po všech broučcích. Něco povídala, ale nebylo jí rozumět. Pak se okno zavřelo, světlo zmizelo, ale hned vedle v okně se objevilo a hned zas v třetím okně a za chvilku ve čtvrtém okně, až se pak ztratilo. Myslím, že se maminka dívala na děti, jestli pěkně spí. A když tak brouček sedí a dívá se, kdo tu najednou volá? Zdař Bůh! Zdař Bůh! To byl tatínek. Neměl tam jaksi pokoje a kmotříček mu to vymlouval, ale on si to nedal vymluvit a že se přece jen poletí na broučka podívat. A brouček se smál, tatínka hned nepoznal. Myslel, že je to nějaký jiný brouček a řekl mu zdař Bůh. Ale to byl tatínek. Co pak, broučku, nesvítíš? Něco ti je? I tatínku, já jsem svítil a teď si odpočívám. A ta paní zas byla u okna, ale už spí. A ti hoši také. A ta holčička také. A tatínek byl rád, že broučkovi nic nebylo a že se nebál. A tak, aby jen svítil. A brouček svítil a tatínek zas letěl a svítili, až se hvězdy počínaly ztrácet. Tu se stavili tatínek a kmotříček pro broučka a letěli domů. Za potokem se pustil kmotříček vpravo přímo pod dub a tatínek s broučkem přímo pod jalovec. A tam někdo stál, venku před chaloupkou, ba byli dva. A ten jeden, to byla maminka, ten druhý, to byla Janinka. A hlava jí už nebolela a že nemohla včera přijít, takže přišla dnes. No, tatínku, jak pak hodně brouček poslouchal, ptala se maminka. A tatínek se usmíval, i snad to půjde. Maminka se podívala na Janinku a měla radost. A Janinka měla také radost. Zůstala před chaloupkou v trávě. Brouček si sedl vedle ní a povídal, co ten na lešeníčku kázal, jak se na něho ti hoši dívali a jak se jmenují. A ten menší, že ho chtěl chytnout, ale on, že mu uletěl. To se však Janince nelíbilo. Poslouchej, broučku,
Jestli ty tomu hochovi nedáš pokoj, uvidíš, že se ti to nevyplatí. On je stotě udeřit, až by tě zabil. To ti povídám, ať s ním víckrát nic nemáš.

0: Tateli se vzduch.
1: Tateli se vzduch.
0: Je prý tady duch.
1: Je prý tady duch.
0: Fialový.
1: Fialový.
0: Fialový.
1: Fialový.
0: Máme na to čuch.
1: Máme na to čuch.
0: Kde takový duch?
1: Kde takový duch?
0: Spí a loví.
1: Spí a loví.
2: Je, je, je.
1: Jeho doubě snadno zjistí.
0: Snadno.
1: Jehličí a listí.
0: Jehličí.
1: Jsme totiž specialisti.
0: Specialisti.
1: Na duchy.
0: Na duchy.
1: To nemáte potuchy.
0: To nemáte potuchy.
3: Chceš slyšet vtip?
4: Že váháš, tak jsem s ním, než přijde Justýna. Ještě, že chodí většinou pozdě. Určitě by to zase nepochopila a chtěla by to vysvětlovat. A než by jí to došlo, byly by Vánoce.
3: Právě, právě. Hele, tak poslouchej. Sluha Žán říká lordovi, lorde, výdelně hoří.
4: Kdo je to lord?
3: To je pán šlechtic. Ten má sluhu a ten sluha říká, lorde, výdelně hoří.
4: To je bezva vtip.
3: To není celé.
4: Promiň.
3: No. A ten lord odpoví, to nevadí, Žáne, posnídám v loveckém salonku. Teď už je to celé.
4: Aha.
3: No, tak to se mi asi moc nepovedlo. Tak, počkej, tenhle bude určitě lepší. Ptá se lord sluhy. Žán, má citron zobáček? Ne, pane. A nožičky? Nikoliv, sire. A má citron křidélka? Nemyslím si, milorde. Aha, v tom případě jsem si do čaje vymačkal kanárka.
4: A co je s tím ohněm v tom salonku?
3: V jakém?
4: No v tom loveckém.
3: No to byl jiný vtip, ne ten o tom kanárkovi.
4: Ale byl to stejný pán, teda ten lord, ne?
3: No to je možné, že to byl ten samý lord, ale vtip. To byl úplně jiný.
4: Já to asi nechápu. No. Ono mu tam hoří a on si mačká do čaje kanárka. No to je nějaké divné.
5: Co se tu tady děje? Že vy jste na mě nepočkali a už hádáte. Ale... Já vás slyšela, jen si nemyslete. Slyšela jsem všechno. Když hoří, mačká si do čaje kanárka. To je, pane Oříšek, pěkné, pěkné. No. Ale co to znamená, to tedy nevím.
3: Ahoj, Justýno.
4: Ahoj. Nebo s Oříšky jsme nezačali. Kanárka nehádáme. To mi tady jenom Hugo něco říkal.
5: A co? No, řekni mi to taky.
3: No, to není důležité, Justýno. Můžeme jít rovnou louskat ten jazykový oříšek, co jsi připravila. Dneska si na řadě ty.
5: Proč mi to nechceš říct, Hugo? Piggy? Je to snad něco tajného?
4: No to není, Justýno. Hugo mi vykládal vtip o kanárkovi a o lordovi a jak hoří v salonku. A tak ten
3: nehoří.
4: Lord říkal si, že hoří vždycky, když mačká kanárka, tak hoří.
3: Nesmysl, to jsem neřekl.
4: No tak jsem to nepochopil, teda asi nechápu tvé vtipy, jo? Asi už jsem se pojustinil, že jo?
5: Cože? Co jak proč? Vtipy?
3: No ty přece vtipy nemáš ráda, ne?
5: Já vtipům především velice, velice rozumím.
3: Jistě.
5: Vtipy jsou vážná věc a je třeba si vždycky vtipy dobře vysvětlit, aby se chápalo, co je na tom vtipného. Protože někdy tedy řeknu vám, na vtipek nenajdu vtipného totiž nic.
3: No, tak honem, co jsi pro nás dneska připravila za oříšek, tak? No.
5: A co s těmi vtipy? Budete mi vysvětlovat vtipy?
4: No, my ti nebudeme vysvětlovat vtipy, ale mě by hlavně hlavně zajímalo, kde to vlastně hořelo, když mačkali kanárkovi do zobáčku ten čaj. To by
5: kanárek je zajímavý ptáček. Nevím, jestli by pil čaj, kdyby hořelo, ale vím určitě, že kanárek ten oheň nezaložil. Kanárek nemá u sebe sirky.
4: Jasně, protože nemá kapsičky.
3: A dost.
5: Co dost?
3: Dost. Dost těch kanárků, soustřeďte se. Konec vtipů a lordů a kanárků.
5: To je nějaký oříšek? Lordi, vtipy, kanárci?
3: Ticho.
5: No dovol, Hugo. My se tady bavíme a ty nám nasazuješ psí hlavu.
4: Co nám nasazuje? Nic mi nenasadil.
5: No vlastně, to je můj oříšek na dnešek. Já jsem měla připravit na dnešek oříšek a tenhle jsem zašla, našla, úplně to ze mě vyletělo, sádlo, samo. Takže já se ptám, co znamená, když se řekne, že někdo někomu nasazuje psí hlavu.
4: No to je stejná drastárna, jak u toho tvého vtipu, Hugo. Mačká se kanárek a nasazuje se psí hlava, že?
3: Jak jsi to říkala? Nasazovat hlavu?
5: Psí hlavu. Hugo, prosím tě, prober se si, jak tento nonc zpomalený jilm, totiž ten film.
3: Nasazovat psí hlavu.
4: To by mohl vědět Egon, to je pes.
3: No.
5: Víte? Nevíte?
4: No. Já teda takhle z hlavy nevím.
5: No jistě. Hugo?
3: No já, abych se přiznal, tak mi to taky nic moc neříká, to je divné. Ale jak říkal Piggy, Egon by o tom mohl něco vědět.
5: Egon? Proč zrovna Egon?
4: No protože je pes, ne?
3: A reportér?
5: No jistě, jistě, ale Egon tu teď není. Hádáme my tři, tak šup.
4: My asi nevíme.
3: Nevíme, no.
5: Mám bod?
3: Máš. A vysvětluj.
5: No jistě. Když někomu nasazuješ psí hlavu, znamená to, že o něm co? No?
4: Co?
5: No? Co? Že o něm říkáš to nejhorší.
4: Jak to myslíš?
5: No třeba, že ho pomlouváš, očerťuješ. Očerňuješ, tak.
4: A on přitom nic neudělal.
5: Ano.
3: To je docela zajímavé, Justýno. Jen by mě vlastně zajímalo, proč se říká zrovna psí hlava. Že je tam zrovna pes, chápeš? Proč ne jiné zvíře? Nevíš to náhodou?
4: Kočičí, slovní, žirafí, věk.
5: No, tak to, tento nonc pes, pes, no, no, to si zrovna nepamatuju.
3: No, to je škoda, to by mě zrovna zajímalo.
4: Mě taky.
5: No, jistě, jistě, ty, aby ses nepřidal, Piggy. Aha. Teď jsem si vzpomněla,
3: ano.
5: Mám tu sebou tu encyklopedii,
3: encyklopedii, asi myslíš.
5: No, tento nonc. No, to je ono, tu encyklopedii, ze které jsem dnešní oříšek brala.
3: Ano.
5: Pro jistotu. Tušila jsem, že mi můj bod nebudete přát. A co jsem to?
4: Co si to?
5: No, tento nonc. Ano.
4: Encyklopedie.
5: Tam by mohlo být to, na co se ptáš, Hugo.
3: A to je dobrý nápad, Justýno. Ukaž, já to najdu.
5: Ale bod mám i tak, že vysvětlit jsem to vysvětlila.
4: No.
5: To, co chce Hugo, to už je zajíc.
4: Co?
5: Ne, zajíc je Antonín. Já myslela navíc. Ano, navíc.
4: No klid, Justýno. No. Nikdo ti tvůj bod nevezme.
5: Můj.
4: No. Já už, jestli nikam ty body nepíšu. Že?
5: Co jsi to říkal?
4: Nic. Nic. Jak je to s těmi psi, Hugo? Našel jsi to?
3: Jo, zajímavé. Je to tady? Celá záležitost s používáním psů, v tomto i v mnoha dalších úslovích, má kořeny už v Bibli.
4: Tam píšou?
3: No. Ano, v těch tuze starých dobách, v těch zemích, odkud Bible pochází, se pes měl za nízké a nečisté zvíře.
4: Tak. Takže pejsci vždycky nebyli domácí člověčí mazlíčkové a kamarádi, jako je to teď u nás?
3: Ne, ne, oni měli psy za něco podřadného, symbol špatnosti. Píšou tady, že se tak říkalo lidem, kteří v nic nevěřili, lidem bez víry. Že se to vlastně používalo jako nadávka. Zajímavé. Když nad tím tak přemýšlím, opravdu je spousta výrazů spojená se psy. No, tak schválně, vzpomenete si na něco?
4: Studený jako psí čuma.
3: Bezva. Zima jako v psinci.
5: Psí víno, psí počasí, psí život.
4: Neštěkne po tobě ani pes, víš, Justino?
5: No dovol, jsi nějak drzí, růžovko. Prý neštěkne, to by se civil.
3: Musíme se zeptat Egona. Mohla by to být pěkná reportáž.
4: Myslíš o tom, na koho štěkají psi?
3: No, ale nevím, jestli by ho to neurazilo.
4: Egona. Proč by ho to urazilo? Jednou se to někde píše. No tak proč by o tom mohlo natočit reportáž?

Minulý čtvrtek šel po mně krtek, že jsem mu po dvoře jen tak utek. Minulý čtvrtek.

0: v ní, ze které se dovíte
1: o truchlivém osudu přesmutného města jménem Kakabusy.
2: Za dávných časů, kdy jste ještě byli malí jako drobečky chleba, za horami a za lesy mezi Laponií a Růžovým mořem žilo svým poklidným životem malé městečko, jehož jméno bylo ponuré jako temná noc. Jmenovalo se Kakabusy. Nevíme, jestli jste už někdy o tom městě slyšeli. Jestli ne, zeptejte se své babičky, která určitě zamlada jezdila do Kakabusů hojit pláčem své poraněné srdce. Kdybyste, moji milí, chtěli vědět, jak Kakabusy vypadaly ve skutečnosti, nebylo by vám zbývalo nic jiného, než si v pokladně na nádraží koupit velikánskou jízdenku, dát ji proštípnout a potom dlouho, předlouho jet vlakem. Oknem se dívat na ubíhající krajinu a pojídat z ranečku dobroty, které vám maminka na cestu připravila. Náš vlak jede stále pomaleji a pomaleji, až se nakonec škrábe do kopce jako želva. Šplhá výš a výš a přesně ve 12 hodin v poledne zastaví v Kakabuse. Všichni zdejší usedlíci už ze zvyku stojí na nástupišti, cestující vystupují a vlak se zase dává do pohybu. V tom okamžiku Kakabusané vytahují bílé kapesníky a mávají za odjíždějícími. Když vlak zmizí v dáli, na nástupišti je najednou nějak smutno, nějak pusto a prázdno. Lidé si dávají kapesníky k očím a za chvilku všichni svorně pláčou. Dokonce i pan výpravčí vzliká. A aby slzami nepokropil nástupiště, roní je do své červené služební čepice. Za pár minut je celé nádraží úplně mokré od slz, které pak lkající uklízečky utírají obrovskými hadry. Nakonec se všichni hlubokým žalem sklíčeni rozcházejí do svých domovů. Domy v Kakabusech byly buď barvy bledě modré, anebo fialové. Záleželo na tom, jestli jejich čísla byla sudá nebo lichá. Jenom kostelík byl bílý a měl zelenou střechu a modrou zvonici. A co mlýn, který stál na konci městečka? Už před 100 lety jej dal mlynář obarvit na černo a postupem let byl stářím stále černější a černější. Byl už tak tmavý, že ho skoro vůbec nebylo vidět. Pokud zrovna nebyl výjimečně jasný den a nesvítilo sluníčko. Určitě si myslíte, že uprostřed Kakabusů bylo jako uprostřed každého pořádného města náměstí, ze kterého se rozbíhají ulice. Ale kde pak? Kakabusy byly vybudovány úplně jinak. Ulice byly uprostřed města a náměstí se rozprostíralo okolo nich. Zabloudit by se však sotva někomu podařilo, protože Kakabusy měly jenom 7 ulic. Pro všechny případy vám prozradíme, jak se jmenovali. Tak tedy, ulice Moldánků, ulice Plačtivých kocourů, ulice Uslzených Vlaštoviček, ulice Trudnomyslných krokodýlů, Dešťová ulice, ulice Hrbatých vrbiček a ulice Děravých bot. Náměstí neslo jméno Ztracených klíčů. Městečko se dále pyšnilo parkem uvadlých květů, kam vždycky v neděli chodili otcové rodin se svými ženami a dětmi na procházku. Na ulici Děravých bot byla lékárna, kde se prodávaly kapky proti pláči, prášek antislzín a pilulky proti smutku. V lékárně však měli většinou zavřeno, protože paní lékárníková neustále plakala a pro pláč se styděla prodávat. Celé městečko vědělo o tragédii, která byla příčinou slz paní lékárníkové. Její jediný kanárek ještě nikdy nezaspíval. Už 50 let seděl ve své klítce zasmušilý a nerudný a nic na světě ho nemohlo rozveselit do té míry, aby zaspíval byť tu nejkratší melodii. Bylo to opravdu smutné. Smutné, přesmutné. V celých kakabusech nikdo nevlastnil ani jedny hodinky a proto všechny děti pravidelně chodily pozdě do školy. Za trest museli tisíckrát opisovat násobilku. Není se proto čemu divit, že na každém kroku bylo možno potkat smutné, zakaboněné a uplakané děti. Oblíbenou zábavou dětí v kakabusech byla hra na krále Brečmínka. Asi vás bude zajímat, jaká byla její pravidla. Spočívala v tom, že všechny děti se posadily a usedavě plakaly. A dítě, které plakalo nejusedavěji, nejhlasitěji a nejsrdcervoucněji, bylo prohlášeno králem Brečmínkem. Nově zvolený král dostával odměnu v podobě bonbónů z máty peprné, které byly tak silné, že se po nich až dech zastavoval a slzy vrkaly do očí. Tyto bonbóny byly jedinými cukrovinkami, které byly v kakabusech k dostání.
0: Přesto tu však žily dvě děti, které se dovedly smát a které vůbec neplakaly.
1: Byly to Filipek
0: a Dorotka.
2: Chcete se s nimi seznámit? Budeme vám tedy o nich vyprávět.

0: V řece plave klavír a jehla.
1: Klavír říká: Slyšíš, jak krásně hraju?
0: Jehla na to: Neslyším, mám v uchu vodu.
2: Zastavte to! To nemá cenu, aby za nás všechno udělali trpaslíci.
3: A proč ne? Proč? Bude to hned? A bez práce?
2: To by nás nebavilo. My jsme si ten hrad chtěli opravit sami. Na to jsme se těšili.
4: To je jasný. Děkujeme vám, Skřítkové. Ale my už si to uděláme sami, jo?
5: No, já to budeme.
4: Byli jste moc hodný, ale my už vás nepotřebujeme.
5: Děkujeme.
4: Tak se mějte. Ahoj. Ahoj.

0: Takhle to má poznat, no. Takhle to má poznat.
1: Tobě se ještě nechce spinkat. Tak ti povím pohádku, kterou nám babička vyprávěla před spaním a při které jsme vždycky krásně usnuli. Malý Kuba pásl ovečky na louce za vesnicí, za potokem. Pásl je celý den. A když sluníčko začalo zapadat za kopec a kukačka ohlásila, že se blíží večer, Kuba scháněl své ovečky z louky a vedl je domů.

Ovečky byly veselé, strkali se a pošťuchovali a tak na Kubu čekal těžký úkol. Mezi loukou a vesnicí totiž bublal potůček a přes něj vedla jenom úzká lávka. No a po té lávce musely neposedné ovečky opatrně přejít jedna za druhou. No a Kuba je při tom přecházení musel spočítat, jestli se mu některá nezatoulala. Víš ty co? Budeme ty ovečky společně s Kubou počítat. Tak pozor, začínáme. Jako první přechází po úzké lávce ovečka se stříbrným zvonečkem na krku. Druhý jde beran s velkými rohy. A počítej ty Kubovy ovečky se mnou. Za beranem s velkými rohy jde třetí ovečka, potom čtvrtá ovečka, ta má na krku rolničku. Za ní jde pátá ovečka s černým ocáskem, potom šestá ovečka s velkým zvoncem. Teď přichází přes lávku sedmá ovečka a osmá ovečka s velkýma očima. Za ní jde devátá ovečka, pak desátá ovečka, ta má taky zvoneček. A jedenáctá ovečka, za ní jde dvanáctá ovečka s malinkatou rolničkou na krku. A třináctá ovečka a čtrnáctá ovečka a patnáctá ovečka a šestnáctá ovečka a sedmnáctá ovečka a osmnáctá ovečka a devatenáctá ovečka a dvacátá ovečka a dvacátá první ovečka. Spinkáš. Dobrou noc.

0: básnička.
1: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
0: A teď ještě jednou.
1: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

otázky. Přední kopítko čuk čuk čuká, mává, když vidím holku i kluka. Mává, když volám, pustí mi rádio. Ahoj a páčko a starec a adio.

vždycky. Na to potře jsem si kopitem, že já tvůj kámoš jsem. No ne?

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Bílé pírko. Dnes po celý den mi nějak nebylo dobře. Coural jsem kolem chaloupky a nic mi nechutnalo. A bříško mě bolelo. Když začalo dne ubývat, řekl jsem si, že to takhle dál nejde, že se musím léčit. Šel jsem nakonec louky, kde je velice mnoho stromů vedle sebe a za sebou tak hustě, že i ve dne je pod nimi skoro tma. U těch stromů rostla pěkná tráva, to je pro nás pro kočky nejlepší lék. Vybral jsem si hodně tuhé listy a pustil jsem se do nich. Najednou za sebou slyším hubky, hubky, cupy, dupy. Ohlednu se tam, na zadních nožkách s předníma přitisknutýma na bříšku stojí jeden takový divný. Má dlouhatánské vztyčené uši, temné oči a čumáček se mu pořád hýbe. Dívá se na mne, čumáčkem mele a povídá, hele, co tu děláš? To je moje tráva. Tebe také bolí bříško? Ptám se. Ušatý svěsil jedno ucho a povídá, proč? Mne bříško nebolí, já mám jenom hrát. Mně je dobře. A tuhle trávu mám každý večer k večeři. Zkrátka, já se tady pasu a tak se tady nemůžeš pást ty? A svislé ucho zase postavil. No já jsem mu řekl, já se nepasu, já se léčím, protože mě bolí bříško. Ušatý se spustil na všechny čtyři, dlouhá ušiska složil dozadu, hopsal ke mně blíž, poškubával mladičkou trávu a povídá, to je divné, jaké ty si vybíráš léky. Na bolení je přece pampeliška. Má výborné hořké mléko, je to učiněná pochoutka. No, řekl jsem mu, že nejlepší kočičí lék je tráva tvrdá a skoro suchá. Ta bříško znamenitě vyčistí. Nechápu, že by někdo mohl zahnat hlad tak, že o koušek kus paloučku. No, mám k večeři nejraději maso a zapijím ho mlékem, které mi můj člověk dává do misky. Ušatý se zarazil, posadil se na zadní, vztyčil uši a rozčileně hýbal nosem. Tak ty rád maso? A máš něco s člověkem? Tak já ti něco povím. Já jsem králík Bílé pírko a na tenhle palouček už raději nechoď. Tahle tráva je moje. A já jsem mu řekl, že jsem kocour Modroočko, že mu to tady nesním a že bychom si mohli ještě trochu popovídat. Ale Bílé pírko řekl, když ty rád maso a kamarádíš s člověkem. A zase se spustil na všechny čtyři a asi už docela ztratil chuť k jídlu. Pomalu ho psal ke stromu, jen se mu Bílé pírko, tedy jeho kratičký ocásek v šeru pod stromy, blýskal. Chtěl jsem mu ještě něco říct, ale Bílé pírko se rychle obrátil a povídá, hele, Modroočko, nechoď ty za mnou, když jsi maso rád. Já to nemám rád. Nechoď, kdybys šel, musel bych tě bacit zadními běhy do nosu. Bylo mi to velice divné a taky trochu smutno mi z toho bylo, že Bílé pírko se mnou nechce nic mít. Ty se mnou nechceš mluvit, Bílé pírko, zeptal jsem se ho. Bílé pírko vystrčil hlavu za stromem a povídá, maminka by to zakázala. Ani na dálku se mnou nesmíš mluvit, ale opravdu jenom na dálku. A ušatý kličkoval pryč, jen občas jeho Bílé pírko zasvítilo mezi stromy. Já se vracel k chaloupce a musel jsem moc přemýšlet o tom, jak je to na světě divně zařízeno, že jeden má rád trávu a jiný maso. A že ti dva se proto nemohou dorozumět.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Jak se čert ženy bál. Šel jednou čert mezi lidi. V pekle se s ostatními čerty nepohodl. Pro nějaký skutek před samého Lucipera kníže pekelné jej přivedli a to byl čert odsouzen, aby na 7 let z pekla odešel k lidem do služby a nebo aby každého dne jednu lidskou duši peklu přivedl. Čertu zdálo se těžko co den lidskou duši svést a peklu připravit, raději, že půjde sloužit. Nechtělo se mu tůze z pekla, ale poslechnout musel. A tak se konečně na tu službu vydal. Chodil dlouho po světě a nikde ho nechtěli. Všude se ho báli, že je černý. Viděl čert, že není tak lehká věc službu najít. Přišel zas do jedné vsi, do první chalupy vkročil a tu hned ptá se lidí po službě. Těžká věc, povídají, tady sotva službu dostaneš. Leda bys šel k zlé selce sloužit, ale ta umí čelátku týrat, čert, aby u ní vydržel. Každý měsíc se u ní čelátka střídá. Jak to milý čert uslyšel, hned šel k selce a dal se do služby. Ale bylo mu tu krušno. Práce od rána do noci dost a dost, až do úpadu. Jídla málo a špatné. A tak se zdálo, že ani čert tu službu nevydrží. Přemýšlel on, jak by si polepšil. Zvěděl, že by se selka ráda vdala, že však jí nikdo nechce, jak je zlá. Povídá jí tedy jednou, víte-li co, hospodyně, vezměte si mě za muže. Však jsem já chlapík pohledný a práce kus také zastanu. Selce se čert tuze nelíbil, ale na výběr nebylo. A tak si ho konečně vzala. Myslí si, aspoň platu ušetřím, udělám-li z čeledí na hospodáře. Ale čert si špatně posloužil. Bylo mu ještě hůř. Musel se od rána plahočit, selka nedovolila čeladína přibrat a muži i na stravě utrhovala stále. Sama však od té chvíle ani stébla křížem nepoložila. Říkala, mám hospodáře, ať jen hospodaří. A tak přišel čert z bláta do louže. Když už nemohl to trápení vydržet, povídá selce, nejsem proto hospodářem, abych jen dřel a nic neměl z toho. Musíš mi dát polovinu úrody. Selka se zasmála zlým smíchem a řekla čertovi, tak dobře, budeš jí mít. Teď jen si vyvol, chceš mít z té úrody hořejší polovinu, nebo dolejší. A čert na to, že chce hořejší. Selka kázala mu zasít řepu. A když uzrála, čert musel olámat chrást a nechat si ho. Selce pak zůstala řepa. Tak čert špatně pochodil. Však já budu napřes rok chytřejší, řekl si a chtěl z jara tu dolejší polovinu.

naselí maku na pole a když uzrál, dostala selka makovice a jemu zůstaly kořeny. To už milý čert nevěděl zlostí a lítostí, co dělat. Seděl před statkem na lavici a plakal. Šel okolo pocestný a ptá se čerta, proč pláče? Mám zlou ženu, povídá čert. Práce za čtyři na mě nakládá, na jíst mi nedá ani do polosita. Pocestný se usmál a řekl čertovi, co tu sedíš? Kdybys rybník slz vyplakal, ženy nepředěláš. Nech ji a pojď se mnou do světa. Čert byl hned svolný a s pocestným odešel ze vsi. Pocestný byl dobrý člověk. Měl pár grošů. Platil za sebe i za čerta tak dlouho, dokud posledního groše nevydal. Potom řekl, kamaráde, všechno jsem utratil, ničeho nemám. Teď je řada na tobě, abys peníze opatřil. Bez peněz těžké cestování. A kamarád na to, dobrá, abys tedy věděl, já jsem čert. Nic se neboj, pomohl jsi mně, pomohu i já tobě. Budu ti dobře sloužit. Vidíš-li to město v dálce před námi? Já teď půjdu napřed do města a ty jdi pomalu za mnou. Do večera tam dojdeš. U brány najdeš prvního člověka a toho se zeptej, co je ve městě nového. A když ti to poví, dej se dovést ke knížeti a slib mu, že jeho přání vyplníš, ale jen za 1000 dolarů. Ostatní už potom přijde sama. Chtěl se pocestný vyptávat, co to bude, ale čert už zmizel. Kráčel tedy ten člověk k městu a když přišel k večeru do brány, potká stařečka. Ptá se ho, co je ve městě nového. Ach, milý člověče, náš kníže pán má veliký smutek. Dcera jeho je čertem posedlá a nikoho není, kdo by jí pomohl. Teď už srozuměl pocestný, co čert obmýšlel a povídá starci, zaveď mě ke knížeti. Zavedl ho do paláce a pocestný řekl knížeti, slyším, že máš princeznu čertem posedlou, uzdravím ji, ale za 1000 dolarů. Kníže s radostí mu je slíbil a pocestný šel k princezně. Ta zuřila náramně a nebyla k utišení. Pocestný dělal, jakoby v kouzlech a čarách, kdo ví, jakých byl vyučený, hučel divné řeči nesrozumitelné, znamení tajemná nad princeznou dělal, ale nakonec řekl, odejdi od ní, duchu nedobrý. A hned čert princeznu opustil a ona byla zdráva jako dřív. Král s radostí pocestnému 1000 dolarů vyplatil a ten odešel s veselou z města. Za branou už čert čekal a pocestný mu tu zaděkoval, že ho tak obohatil. Ale čert mu povídá, to ještě není dost. Za to, že jsem tvou pomocí ženě utekl, víc zasloužíš. Teď půjdeme do jiného města. Já tam zase napřed pospíším a k dceři knížecí půjdu. Ty jdi za mnou, uzdrav ji, ale za 2000 dolarů. I zmizel čert a pocestný došel pomalu do města. Tam zase bylo jako v prvním městě,
a pocestný s veselou odnášel si 2000 tolarů. Tou dobou už 7 let prošlo, co ten čert na světě sloužil. A tu on povídá pocestnému: máš už peněz dost, já teď od tebe odejdu. Najdu si ještě jednu princeznu, ale od té už neodstoupím. Sloužil jsem dlouho, chci také panovat. Kdyby pro tebe přišli, abys princezně pomohl, ty žádnou mocí nedej se přemluvit, zle by ti bylo. A tak se čert s pocestným rozešel. Netrvalo to dlouho, z města jednoho do světa se rozhlásilo, že princezna královská zlým duchem je posedlá. Král nešťastný scháněl pomoc, kde mohl. Zaklínači si u dvora dveře podávali, ale princezně nepomohli. Až králi někdo pověděl o pocestném, který 2 dcery knížecí zázračně vysvobodil. A tak se na všechny strany poslové rozběhli a rozjeli doktora zázračného najít, který by uzdravil princeznu královskou čertem posedlou. Skrýval se milý pocestný, když zvěděl, že ho hledají, dost se skrýval, ale poslům neušel. Našli ho, a když po dobrém nechtěl, násilím je ke králi přivlekli. Král povídá: kolik peněz budeš chtít, dám tobě, jen mi dceru uzdrav. A pocestný mu na to: to není možná věc. Král se rozlobil a vzkřikl: neuzdravíš-li, o hlavu budeš kratší. Co měl pocestný dělat? Šel tedy k dceři královské. Vymínil si však, aby s princeznou sám mohl zůstati. Čert, jakmile pocestného uhlídal, zuřil náramně a ústy nebohé princezny promluvil: takli zpamatoval moje slova? Neodejdeš-li, bude tvá smrt. Ale pocestný řekl: já ti jdu jen povědět, že tu dole v zámku tvá žena čeká. Doslechla se o tobě a chce, aby ses k ní vrátil. Jak to milý čert uslyšel, na nic už nečekal a rovnou do pekla uletěl. Princezna byla osvobozena a pocestný dostal peněz, že je na voze domů odvážel.

0: ale jsem z toho úplně hin. Kde to mám najít? To je samá holinka. No jistě, na zahrádku. No, něco takového to bych snad, abych si... No já tedy nevím. Po babičce. No jistě, to je jediná možnost. Šmankoté, za chvíli jsou tady. Já jim dám oříšky, to budou čubrnět. No jistě, že jim nedám oříšky. Občerstvení mám samozřejmě připravené. Pohostit návštěvu je základní slušnost. Já to vím, já to chápu. Hugovi se to musí připomínat, mně ne. Je, panenko Skákavá, už jsou tady. No. Panenku Skákavou už jsme rozlouskli. To jsme nedávno měli jako koblížek. Totiž oříšek. Jenže já nemám pořád ještě pokupě ten dnešní ořech. Už vím, v krabici. Budu ho mít v krabici.
1: Justino, jsi doma?
0: Hugo, no jistě, že jsem doma. Tak, pojď dál.
1: Ahoj, co se děje? Venku je hrozná zima a ty mě tam necháš stát?
0: Nemusíš se hned tak rozčilovat. Hledám pravici.
1: Pravici?
0: A krabici.
1: Krabici?
0: No krabici, no jistě, po babičce. Něco v ní je? Oříšek v ní je. Ty se klepeš. Neklepej se. No. Zahřej se hned. Mám tu čaj. Jo. Kde je Piggy? Nepřišel s tebou.
1: Piggy to vzal napřed klas konce. Říkala, že mu dá nějaké cukroví, ať to prý máme příjemnější, když jsou ty Vánoce.
0: Příjemnější? Máš snad něco proti mému výtečnému cukroví?
1: Jakože příjemnější, no nemám, ale ty máš přece vždycky na něco speciálního chuť, ne?
0: No ano, to je pravda. Ale mám tu svoje cukroví. Připravit malé občerstvení pro hosty je naprostá...
1: Slušnost, já vím. Nemusíš mi to pořád opakovat, Justino.
0: Tak, k mému cukroví přidáme laskončino. Uvidíš, že to moje bude, ale mnohem víc to... Tento nonc to.
1: No, tak to určitě. Víc tento nonc bude zcela jistě. Kam jdeš?
0: Zatím se posaď. Já musím ještě něco najít.
1: A co hledáš, já ti pomůžu?
0: Krabici. Nepleč se, nehýbej se. Seď a pij čaj. To je moje domácnost. Domácnost. Moje domácnost. Moje krabice. Já mám ve věcech pořádek. Já mám ve věcech pád. Řád. Jenom tu krabici jsem někam...
1: Říkáš něco, Justino? Já tě neslyším. Počkej, jdu za tebou.
0: Ha! Tady je. No jistě, je tu.
1: Co?
0: Škrpál. Hops!
2: Tak jsem...
1: Piggy, jsi v pořádku. Justino, co blázníš?
2: Co to bylo?
0: No, co by to bylo, Piggy? Ty jsi jak hrom do ložnice. Do police.
2: Já?
0: No ano, ty. Vždycky se připleteš do cesty.
2: Já jsem se nepřipletl. Já jsem otevřel dveře a hned jsem dostal do čumáčku, rocháčku. Tady, tímhle tím. Co to je?
0: To je můj dnešní oříšek.
2: Hugo, rozumíš tomu?
1: No, co pak se tomu dá rozumět? Nesměl jsem se hýbat, Justina hledala krabici, pak ji našla, vytáhla z ní tuhletu starou botu a z ničeho nic tu botu mrskla na dveře.
2: No a já jsem z rovinka v tu chvíli vletěl dovnitř.
1: A ještě to má být tvůj dnešní oříšek? Teda.
2: Dnešní oříšek zní dostat botou na čenich? No to neznám.
1: Já taky ne.
0: Ale kde pak? Donesl si od laskonky to potrubí? Cukroví?
2: Cukroví donesl?
0: No, výborně. Jsem s ním? Ochutnám. No tak, to se dá jíst. Dá se to jíst? Aby jeden neurazil, tak si pár kousku cukroví vezme.
2: Justino.
0: Ale řeknu vám, že přece jenom Justininy tradiční kachní Perničky, to je jiná laskomina.
1: No, nedají se ukousnout, na to žvíkat.
0: No dovol, aspoň hodně dlouho vydrží, podle toho se pozná kvalita. Ne, jako tyhle, že jen co strčíš cukroví do zobáku, mlaskneš, pošmákneš si a je klíč.
2: Co?
0: Moje cukroví nám vždycky vydrží až do léta.
2: A pak ho nenápadně vyhazuješ, co?
0: Takže, můj dnešní oříšek zní. Škrpál. Já ti dám vyhazuju.
2: Škrpál. Nevím, neznám to. Nevím.
0: A tady si proč asi?
2: No.
0: Aby se snažil na to přijít. Takže přepižlej.
2: Co?
0: Přemýšlej. Byl jsi trefen.
2: No, trefila jsi mě tou botou, ale proč to nevím teda, to nevím.
0: To ti vysvětlím potom. Teď hádejte, huš. Totiž šup. Co je to škrpál?
1: Jestli to má mít nějakou souvislost s tím, jak si trefila Piggyho, tak škrpál bude asi ta bota, ne?
2: Takže je to bota! Škrpál je bota!
0: No správně! Dneska to máte lehké, když jsou ty Vánoce. Vezměte si můj perníček.
2: Začínám si tu připadat jako v perníkové chaloupce, Hugo. Hugo, vem si perníček od Justinky, no. A pak si trochu pohrajeme s píčkou.
1: Ještě, že tu zbylo pár těch laskončených plněných ořechů. Já bych ty perníčky dnes nedal. Já si ty výborné Justininy perníčky vezmu sebou, abych si je užil doma. A teď si dám pár těch obyčejných laskončených oříšků.
0: Dobře, já ti pak zabalím plnou krabici. Dělala jsem trojitou várku letos.
2: Tak to máme co drobit ptáčkům až do podzimu.
1: Chudinky ptáčkové, to budeš hodná, Justýno.
0: Zpět k ořechům.
1: Skvělý nápad. Laskončiny ořechy jsou rozhodně dobré téma.
0: Ne ořechy. Ořechy. Slovní oříšky. Škrpál. Jsou Vánoce, takže body dostaneme všichni, že? Hugo, magisul.
2: Co?
0: Zapisuj.
1: Justýno, ale...
0: Ano,
1: ale...
0: Škrpál je bota, jak jste správně říkali. No a já jsem vám ho chtěla ukázat názorně. A jelikož máme Vánoce, tak jsem předvedla známý vánoční klik.
2: Co?
0: Totiž zvyk.
1: No, na Vánoce se háže střevícem.
0: Zcela správně, Hugo. No a škrpál je střevíc. Tady někde jsem si to napsala, kde se to vzalo, to slovo. Tady. Slovo škrpál pochází z italského slova scarpa, které znamená,
2: No,
0: samozřejmě střeví. V různých nářečích toto slovo přežívá dodnes. Říká se škrpál, škarpál, škarbal, škrbol nebo škrbál. Škrpál může taky souviset se slovem krpec či krpce.
1: A to je zase co? Krpce?
0: No, to nevím. Kvůli tomu tu dneska nejsme. Já teď vysvětluju škrpál. A na krpce není čas.
1: Tak to si zapíšu a podívám se na to do příště.
0: Ale zpět ke mně. Tedy zpět ke škrpálu, kde jsem to... kdybys mě nepřerušoval, Hugo.
1: No, promiň.
0: Tady jsem skončila, aha. Tak, to je všechno.
2: A jak je to s tím vánočním zvykem? Co to je za zvyk? Hodit škrpálem po přicházející návštěvě, to je zvyk?
0: Čemu se smějete? To byla nehoda, za kterou si Piggy může sám. Snad se před otevřením dveří plete. Klepe, ne?
1: No, dobře, Justýno. Tak už nám konečně řekni, jak to je s tím házením?
0: Dávejte pozor. Je to vyloženě vítězná, líbezná záležitost. Mladé dívky o Vánocích takhle věštily ženicha, jestli se v příštím roce provdají nebo ne.
1: Mladé dívky.
2: Prodají.
0: No, Piggy, Hugo. No, okamžitě se uklidněte. Co to do vás vělo? Čemu se smějete? Ještě jsem to tento noc nedořekla.
1: Dobře, promiň. Pokračuj.
2: O, tak nám řekni, jak se věští ten ženich.
0: No, na Štědrý den se postavíš zády ke dveřím a přes rameno směrem k těm dveřím hodíš svůj střevíc.
2: Škrpál.
0: No, škrpál. Pokud špička střevíce ukazuje směrem ven ze dveří, tak to znamená, že se provdáš. A pokud špička ukazuje do místnosti, tak to znamená, že se na ženicha ještě čočka.
2: Co?
0: Totiž kočka. Ne, počká.
1: Aha. A Justino, ty s tím střevícem hodila?
0: No ano. Hugo, co je to za otázky?
1: A trefila si Piggyho.
2: Jo.
0: Nehoda, omyl.
1: No jistě, ale napadá mě, neznamená to třeba, že Piggy je ten ženích?
2: Ne, to nejde. Hugo, to
0: samozřejmě nikoli.
1: Ženích ti přišel až do domu.
2: Ne, nech toho.
0: Je snad Štědrý den. Hugo, není. To byl jen takový zkušební hod.
1: Piggy, jestli se nechceš ženit,
2: ne.
1: Myslím, že bys měl na Štědrý den zůstat někde v bezpečí.
2: Hugo, ty jsi teda kamarád. To opravdu jsi kamarád.
0: Tuhle to věžba je platná pouze na Štědrý den. A trefení do rypáčku se nepočítá.
1: Ale
0: chtěla
1: počítá.
0: Jsem vám jen svůj... No, ale Hugo, chtěla jsem vám jen svůj dnešní oříšek ukázat v praxi. Tak, jak se říká. Myslím, že bych si za tuhle, tento nonc, jo, originalitu zasloužila ještě jeden bod na nic. Tedyž, ale ne, navíc, ano.
1: Pa.
0: Hugo, vezměte si radši perníček, to vám zalepí papuly.
1: Justina a Piggy se budou brát.
2: Ne, nebudou. Hugo,
0: to
2: perníček.
0: Já už to nikdy neudělám.

vám, nevím sám. Hop, a skákal dále. Hop, hop, hop, hop, hop, hop.

0: chudém mládenci a chamtivém králi. Pohádka z Bhútánu. V jedné vsi, v zemi hřmícího draka, žil kdysi chudý mládenec. Sice měl malé pole, ale neměl čím by je osel. Často žádal bohaté sousedy, aby mu dali něco málo pšeničného zrna, ale vždycky od nich odešel s prázdnou. Jednou zase šel k sousedům, kteří právě sklízeli pšenici, a sledoval, jak jim jde práce od ruky. Jak tam tak stál, přistálo mu na hlavě pšeničné zrno. V tu chvíli dostal nápad. Šel blíž a dělal, že se baví s dělníky na poli. Vlasy mu tak postupně těžkly dalšími a dalšími zrnky. Večer šel domů zvesela a spřádal spoustu plánů. Když si z vlasů všechno zrní vysypal, rozesmál se, protože viděl, že jeho skoro plná mírka. Může teď zasít obilí a pak ho sklízet stejně jako sousedé. Hned druhého dne zoral pole a připravil všechno na setí. Sousedé ho měli za blázna, protože čas setí měl přijít až za mnoho měsíců. To ale chudého mládence neodradilo. V setí mu nikdo nemohl zabránit. Následujícího dne se chlapec přišel na svou pšenku podívat. Skoro nevěřil vlastním očím. Zase té obilí vzešlo a celé pole se zelenalo. To je ale rychlost, řekl si a srdce mu poskočilo radostí. Šel domů a když se odpoledne na pole vrátil, jeho údiv neznal mezí, protože pole už bylo samý napůl zralý klas. Byl to učiněný zázrak. Co sousedi sklidili za 3 měsíce, on sklízel za pouhé 3 dny. Božstva jsou mi určitě v těchto dnech nakloněna, pomyslel si cestou domů. Třetího dne se mládenec zase na pole vrátil a zjistil, že je nejvyšší čas obilí sklidit. Rozhodl se, že to udělá následujícího dne. Vzal veliký koš, ostrý srp a vydal se na pole. Jaké bylo jeho zklamání, když zjistil, že sklizeň je už z poloviny snědená. Uvažoval, kdo by v tom tak mohl mít prsty a rozhodl se, že viníka najde. Schoval se za veliký balvan a čekal. Zanedlouho přiletěl pták a pustil se do jeho obilí. Chlapec rozzlobeně popadl koš a ptáka jim přiklopil. Snědl si mi úrodu a teď za to zaplatíš, zabiju tě, vyhrožoval chlapec ptákovi. Prosím, nedělej to, odvděčím se ti, žadonil opeřenec, ale chlapec mu nevěřil. Pojď ke mně domů a já ti něco dám, pokračoval pták. Chlapec se po chvíli přece jen nechal obměkčit a ptáka ušetřil. Ty máš ale křídla a já létat neumím. Jak bych s tebou mohl držet krok? Zeptal se chlapec. A tak pták létal ze stromu na strom a vždycky počkal, až ho chlapec dojde. Po dlouhé cestě dorazili k ptákovi domů, ke spáře ve skalním útesu.
1: Děkuji ti, že jsi mě ušetřil. Podívej, co pro tebe mám. Možná si řekneš, že tohle je úplně obyčejný hrnec. Dokáže ti ale dát cokoliv, o co si řekneš, řekl pták a podal chlapci starý, rozbitý hrnec.
0: Chlapec poděkoval a šel domů. Moc tomu všemu nevěřil. A tak se rozhodl, že zjistí, jestli ho pták nepodvedl.
2: Dej mi jídlo. Dej mi maso, vykřikl.
0: A jen co to dořekl, stal se zázrak. V hrnci se objevilo maso a další jídlo. Chlapec se zaradoval, že ptáku daroval život, protože teď už nikdy nebude muset pracovat. Den co den si pochutnával na rýži a masu a tak byl každým dnem silnější. Není divu, že lidem z okolí začalo vrtat hlavou, z čeho chlapec žije. Nikdy jej neviděli pracovat a přece měl jídla dostatek. Jednoho dne se to doslechl samotný král. Vyslal proto své muže, aby zjistili, co je na té zvěsti pravdy. Velmi rychle přišli záhadě na kloub a všechno králi řekli.
1: Jenže král byl veliký chamtivec a jen co se dozvěděl, jak se věci mají, chtěl hrnec pro sebe. Když jednou mládenec nebyl doma, královi muži mu vyměnili starý hrnec za jiný. Hladový a unavený chlapec řekl večer hrnci o jídlo. A ono nic. Všechna jeho čarovná moc se už asi vyčerpala. To příliš dlouho nevydržela, mudroval chlapec, když se večer snažil usnout s prázdným žaludkem. Druhého dne se vypravil za ptákem, že si mu postěžuje. Pták mu pověděl, že kouzelná moc hrnce se nikdy nevyčerpá a že ho asi někdo vyměnil za jiný, falešný. Nebuď ale nešťastný, vezmi si tuhle kozu. Když ji zvedneš a zatřeseš jí, vypadne z ní všechno, co si budeš přát, vysvětlil chlapci opeřenec. Chlapec dar s radostí přijal. Cestou domů zvedl kozu a zatřásl s ní. Přál si nové šaty, boty a klobouk. A skutečně, všechno dostal. Radoval se, ale radost mu dlouho nevydržela. Král mu zase kouzelnou kozu vyměnil za obyčejnou. A tak chlapec znovu šel za ptákem. A pták mu vysvětlil, že kozu asi někdo vyměnil. Tentokrát dal chlapci hůl. Zvedni ji a řekni Zamagači Tengače. Tak získáš, co si chtěl, poučil ho pták. Aby chlapec vyzkoušel kouzelnou moc hole, zvedl ji a vykřikl Zamagači Tengače. V tom okamžení hůl dopadla na jeho záda a dala mu 3 rány. Zlodějům, co mě okradli, teď ukážu, co jim patří, povídá. Začalo za ním chodit spousta lidí z okolí. A co prý ta hůl umí? A tak jim to tedy pověděl. Hůl mu prý nadělí všechny drahé šperky, po nichž jeho srdce zatouží. Stačí jen zvolat Zamagači Tengače. Král nelenil a hůl chlapci ukradl. Ten, když zjistil, že mu ji král vyměnil, zaradoval se, že mu lest vyjde. Dalšího dne král do paláce svolal všechny ministry, královny, princezny, prince, příbuzné a spoustu dětí, aby jim ukázal své kouzelné předměty. Zamkli za sebou dveře, aby je chudý mládenec náhodou neuviděl. Král před shromážděnými postupně předváděl kouzelné předměty a ty se všem převelice líbily. Nakonec jim ukázal hůl a zvolal Zamagači Tengače. V tom nad ním hůl začala poletovat a dala po 3 ranách jemu i všem ostatním, co se v paláci shromáždili. Snažili se utéct, ale nemohli, protože dveře byly zamčené. Až po tomto výprasku král poručil svým mužům, aby kouzelné předměty, hrnec, kozu i hůl, vrátili chudému mládenci. A ten žil šťastně až do smrti.

0: Haló, volám vám ohledně toho hlídacího psa, co jsme od vás koupili. Můžete nám poradit, jak to máme zařídit, aby nás pustil domů?
1: Jo.
2: Musí ho vypnout.
1: Já kdybych byl hlídací prasátko,
0: no.
1: Já bych každého vítal.
3: Sedí vrabec na makytě, kroutí zadkem rozmanitě. I jdou lidé do kostela, dívají se, co to dělá.

Pelandok a sloň. Kdysi král slonů na Sumatře požádal své hodnostáře o souhlas s následujícím návrhem. Zaútočíme na Jávu, protože tam dosud nežijí žádná velká zvířata. Hodnostáři to uznali a byli ochotni následovat svého krále při jeho tažení. Když nastal vhodný den, vydal se král slonů na cestu v doprovodu desítek poddaných. Dorazili až do nejjižnější části Sumatry, počkali, až se moře uklidní, přeplavali na druhou stranu Sunské úžiny, až stanuli na pobřeží. Urazili předlouhou cestu. A tak není divu, že když sloni konečně doplavali na pobřeží kýženého ostrova, byli úplně vyčerpaní a znaveně padli na zem do stínu palem. Za chvíli z houštiny vyběhl Pelandok a rovnou ke králi slonů a nedal se odbít. Co tady chcete? Proč jste přišli? Okamžitě o vás a o tobě podám zprávu našemu králi, který je mnohem větší a silnější než si ty. Král slonů si pohrdavě pomyslel. Takhle ty na mě? Co pak je vůbec možné, aby na světě byl někdo větší než já? A tak Pelandokovi řekl. S tím na mě nechoď. Ještě nikdy jsem neslyšel, že by někdo dorostl mé výšky a dosáhl mé váhy. Jestli někdo takový zde skutečně je, strašně rád bych ho navštívil a seznámil se s ním. Pelandok se zamyslel a pohotově odpověděl. Dobře, ale uvidíš, jak se vyděsíš, když jen spatříš jeden jediný jeho vlas. Počkej na mě, za chvíli jsem zpátky. Dobře, souhlasil král slonů a myslel si svoje. Pelandok běžel do džungle, přemýšlel a přemýšlel, až narazil na dikobraza. Co se děje? Co pak hoří? Ženeš se jako pominutý sotva dechu popadáš? Hledáš zrovna mne? Pelandok zanaříkal. Ach běda, ouvej, stokrát běda. Valí se na nás pohroma. Sloni ze Sumatry nás chtějí vyhladit. Namluvil jsem jejich králi, že u nás jsou mnohem větší zvířata než sloni a dodal jsem, že určitě padne hrůzou, až uzří jeden jediný jejich vlas. Myslel jsem přitom na tebe. Prosím tě, vytrhni si jeden ze svých ostnů, já mu ho předvedu. Když je to tak, tady máš můj vlásek, řekl dikobraz a vytrhl si nejdelší a nejsilnější bodlinu. Pelandok ji popadl a pelášil zpátky za slony a přímo k jejich králi. Nechtěl si mi věřit. Přesvědč se sám. Takhle veliký je jeden jediný královský vlas. Snad si umíš představit, jak velký je javanský král zvířat. Slon si prohlížel dikobrazí vlas tak dlouho, až se pořádně píchnul. Nesmírně se polekal a v tu ránu se on a všichni jeho podaní obrátili a vrátili se zpět na Sumatru. A proto nežijí na Jávě žádní sloni.

0: Kdy básnička? Zdá se mi to, nebo nezdá?
1: Po obloze padá hvězda.
0: A hned jinde za ní letí stejně rychle druhá, třetí.
1: A než zmizí její pád.
0: Rychle zkus si něco přát.
1: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Zdá se mi to, nebo nezdá?
1: Po obloze padá hvězda.
0: A hned jinde za ní letí stejně rychle druhá, třetí.
1: A než zmizí její pád,
0: rychle zkus si něco přát. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

celá horečně se chvěju, snad odvahou svou. Něco je tu známé, jako sen, který prodírá se tmou. Vím, že tady jsi.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Lachtani na olympiádu. Vy lachtani, vy se máte, celý den nic neděláte. Tak pokřikovali Rackové každý den na lachtany. A s lachtany to ani nehnulo, i když Rackové měli pravdu. Zatímco Rackové museli létat jako o závod od rána do večera a za každého počasí, aby si v moři ulovili pár rybiček, lachtani celou tu dobu na ně jen koukali, povalovali se na pláži se založenými ploutvemi a čekali, co jim moře přinese. Dneska totiž moře přináší všechno možné. To není jako dřív, za času, kdy ještě lachtani bývali pilní a pracovití. Kdy pořád něco lovili, dokonce i všechny láhve, které s voláním o pomoc naházeli do moře trosečníci. Teď stačí, aby moře párkrát šplouchlo a lachtanům hned dopluje až pod nos třeba několik igelitek i s nákupem. Ano, nebo prý i celý sud limonády. A tak láhve od trosečníků už lachtani neloví a jejich zprávy s voláním o pomoc nečtou. To je ale velká chyba, protože lachtani spohodlněli, stloustli a zapomněli číst. Tihle lachtani mají určitě dlouhou chvíli, volali na sebe Rackové, když tak poletovali sem a tam nad mořem a koukali, kde by co ulovili. Měli celé dny tolik práce, že si nemohli ani na chvíli sednout, na to šlehnout. Vždyť také Racky ležící na pláži ještě nikdy nikdo neviděl. A protože Rackové nedovedou šeptat, jen křičet, a to tak hlasitě, že jsou slyšet až na druhý konec oceánu, zaslechl, co si povídají, jednou jeden čiperný delfín. Cestoval tou dobou po různých blízkých i vzdálených mořích, měl rád společnost a vždycky si uměl najít nějakou dobrou zábavu. Jak může mít v tomhle moři někdo dlouhou chvíli, divil se, protože něco takového si vůbec neuměl představit. Sám zrovna dováděl s hejnem stříbrných rybiček jako s míčem. Kutálel si s nimi, vyhazoval je do výšky a zase je chytal. Nakonec hnal tu živou mičudu rychle před sebou až k té pláži, kde se nudili lachtani. Pojďte do vody, kluci, koukejte, co mám! Volal na ně už z dálky a hned vyhazoval a zase chytal ten svůj rybí míč. Lachtani zvedli nosy, byli to dva zvědaví lachtaní výrostci, Fulda a Julda, kterým teprve začínala na hlavách rašit rezavá hříva. Přihladili si ploutví každý to své nové háro a když uviděli delfínův míč, rázem sjeli z pláže do moře jako poskluzavce. No není divu. Který kluk by si nechtěl zahrát s takovouhle prímovou mičudou, zvlášť když ten kluk je lachtan. Tak si ti dva hráli s delfínem až do večera. Teď neměli dlouhou ani chviličku. Pak se ale naraz setmělo, na nebi zazářily hvězdy a v jejich světle se stříbrný rybí míč úplně rozplynul. Lachtaní kluci už stejně museli domů. Ráno připlaval zase ten veselý čiperný delfín a už z dálky volal. Pojďte do vody, kluci, koukejte, co mám. Tentokrát ale vyhodil a zase chytil opravdovský míč. Obstarat takový míč, to dokáže ve velikém oceánu jen moc šikovný zcestovalý delfín. Sehnat správný míč pro lachtany, to se prostě musí umět. Fulda s Juldou začali pod vedením delfína s míčem trénovat. Házeli si každý den už od rána, nevynechali ani neděli. Brzy se k ním přidali i ostatní lachtaní kluci a holky. Hráli si a házeli ve vodě i na suchu. Rackové přestali na lachtany pokřikovat, protože na pláži už nikdo se založenými ploutvemi neležel. Teď si všichni celé dny házeli s míčem. Dokonce se mezi Racky začalo potichu křičet. Že prý se lachtani přihlásili na olympiádu! Pravda je, že ten veselý, čiperný delfín jednoho dne řekl. Už si umíte hrát s míčem stejně dobře jako já, sejdeme se na olympiádě! A odplaval. To lachtany povzbudilo tak, že je docela dobře možné, že se doopravdy na olympiádu vydali. A dokonce tam třeba i vyhráli. Jisté ale je, že házet si s míčem už lachtany bavit nepřestalo a že se v téhle hře opravdu vyznají. I když někteří z nich se už zase občas a nejradši ze všeho povalují na pláži se založenými ploutvemi.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Motyčka hned od rána chodila od záhonu k záhonu a kypřila půdu. Hrábě vyčesávali loňské listí z trávníku a trakař zase vozil rašelinu azalkám a hnojivo na záhony. Jen rýč se na zahradě vůbec neobjevil. Nikdo si toho ale nevšiml, protože každý měl plné ruce práce. Večer si potom v boudě na zahradní nářadí vyprávěli, co kdo udělal a co kdo prožil. Já vám povím, že jsem dnes jako rozlámaná, řekla motyčka a protahovala si hřbet. Všem tulipánům jsem dnes skypřila půdu. Však si tě tulipány také pochvalovali, řekli hrábě, a povídali, že ti za to pokvetou červeně, žlutě a bíle, jak jen si vzpomeneš.
1: Tože řekli tulipány?
0: Zeptala se motyčka a byla na to velice pyšná. Řekli, potvrdili hrábě, a azalky vzkazují zase trakaři, aby si za tu rašelinu vybral barvu, jakou mají kvést. To se ví, že taková věc trakaři lichotila, až z toho byl rozpačitý. Samými rozpaky zavrzal kolečkem. Kdybych si tedy směl vybrat, prosil bych růžovou. Víte, růžová je něžná. Tu já mám rád.
2: Jen se nedělej, řekl rezatým hlasem rýč. Pěkně tučná vazelína, to je to, co ty máš nejraději.
0: Vazelínu potřebuje, aby mu nevrzalo kolečko, aby svěděl, řekli na to hrábě. Ale barva je pro krásu a růžová je krásná barva.
2: Jaká pak krása pro takového bachráče, to já bych si mohl vybírat barvu. Podívejte se, jak jsem štíhlý a elegantní.
0: A rezatý, řekli hrábě a všichni se smáli. Co jsi vlastně dělal celý den? Na zahradě jsem tě vůbec neviděla, řekla motyčka.
3: Já mám prázdniny, prohlásil rýč.
0: Prázdniny? Teď na jaře? Když je na zahradě tolik práce? Divila se motyčka. I hrábě a trakař se divili. Prázdniny si měl celou zimu, řekla ještě motyčka. Včely povídali, že stromy nenasadili na květ, protože ani nemohou dýchat, jak je země slehlá. A kdo jim skypří půdu? Ptali se hrábě.
3: Ať jí skypří, kdo chce, já mám prázdniny.
0: Když rýč tohle řekl, podívala se motyčka na hrábě, hrábě na trakař a trakař zase na motyčku. Ale na rýč se nepodívali. Dali hlavy dohromady a začali si něco šeptat.
2: Co si to povídáte?
0: Chtěl vědět rýč, ale nikdo mu neodpověděl.
3: Co je šeptem, to je čertem, vykřikl rýč.
0: Ale zase si ho nikdo ani nevšiml. Po té šeptané poradě se všichni rozešli. Za chvíli motyčka přinesla plnou náruč nepotřebného papíru. Hrábě někde ve sklepě vyhrabali hromadu starých hadrů. Trakař si všechno naložil a odvezl do sběru. Ve sběrně mu paní hadry kosti kůže za to dala peníze. Motyčka a hrábě už nedočkavě čekali u zahradních vrátek, jak trakař pořídil.
4: Mám peníze, moc peněz,
0: volal trakař. A kolečko mu vrzalo radostí.
3: Kolik? Zeptala se motyčka.
4: Moc, nejspíš 7, jestli jich není dokonce například 5,
0: řekl pyšně trakař.
3: A každý hned věděl, jaký je trakař počtář.
0: Počkej, raději je spočítám sama, řekla motyčka a počítala.
4: Jeden peníz, ještě jeden peníz a zase jeden peníz, to máme dohromady a celkem málo.
0: Málo? Divili se všichni a byli z toho smutní.
3: Nazmíš.

0: Zmrzlinu je to jistě dost, řekla popelnice, která stála za vrátky a mlsně se olízla. Pro popelnici je zmrzlina vzácná pochoutka, jestli to nevíte. Protože kdo dává popelnici zmrzlinu?
1: To přece nejsou peníze na zmrzlinu, řekl vyčítavě trakař.
0: A na co jsou, když ne na zmrzlinu? Divila se popelnice.
1: Na nový rýč, řekl trakař.
0: Zmrzlina je lepší než rýč, řekla na to popelnice. A rýč přece stejně máme.
2: Jenže si usmyslil, že má prázdniny a nechce rýt, a když stromům neskypří půdu, nemohou stromy dýchat. A když nemohou dýchat, nemohou ani kvést. A když nepokvetou, nebude žádné ovoce pro děti, vysvětloval popelnici jeden přes druhého.
0: Toho bych se od rýče nenadála, řekla popelnice a hned jim dala na sběr kosti.
2: Zpráva se rychle roznesla po celém domě ve Sluneční ulici a každý přišel s něčím do sběru. Za chvíli byl trakař plný kostí, papíru a starých hadrů. Doslechl se o tom dokonce i zajíc z lesa za zahradou a přinesl svůj starý zimní kožíšek. Trakař odvezl svůj náklad do sběru a teď už bylo peněz opravdu dost. Když se vracel, vykračoval si vedle něho pěkný nový rýč. Jen se po zahradě rozhlédl, rozběhl se ke stromům a začal jim kypřit půdu. Stromy úlevou vydechly. Ach! A nasadili na květ. Sotva to viděl starý, rezatý rýč, hned přiběhl a rozkřikl se.
0: Co tady děláš? To je moje zahrada. Tady ryju já!
1: Nemám na řeči čas, řekl nový rýč a víc si ho nevšímal.
2: Starý rýč poznal, že nepořídí a pustil se taky do rytí. Až mu v násadě praštělo a res se odlupovala. A tak ryli oba. Stromy rozkvetly a zahrada se rozvonila jarními vůněmi. Od té doby se rýč už nikdy nevymlouval na prázdniny.
3: A tak kdykoliv uvidíte, bratři, někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotrando. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
4: Jistě. Jablonecká bižutérie. Čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl z nás napálit, budeš vyset. Já povídám, Hergot sakra chlapis. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
3: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
4: Já povídám, písek. Chlapi, co pak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii a jejich kápo, ten vyvrhel nějaký Lotrando? To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
3: Schoda jmén, pane Lustigu, pouhá schoda jmén. Chlapcův otec je majitel Zlatého dolu.
4: Inu Svět je malý a o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
3: Můžu?
4: Ten mizera povídá. Himmel, Herrgott, pověste ho za nohy.
3: Himmel, Laudon?
4: A povídá. Laudon, pověste ho za nohy na strom.
3: Herrgott, tady se ale blbě přednáší to.

Sobecký obr. Každého odpoledne, když přišly děti ze školy, chodívali si hrát do obrovy zahrady. Byla to veliká, rozkošná zahrada s měkce zelenou travou. Tu a tam zvedaly se nad trávu krásné květiny jako hvězdy. A 12 broskvových stromů bylo na jaře obaleno něžnými růžovými a perleťovými květy. A na podzim neslo bohatství ovoce. Ptáci seděli na stromech a zpívali tak sladce, že děti často přestávali si hrát, aby jim naslouchali. Jak je nám tu blaze, volávali druh na druha. Ale jednoho dne se vrátil obr domů. Byl navštívit svého přítele, kornvolského lidožrouta, a zůstal u něho 7 let. Za uplynulých 7 let vypověděl všecko, co měl na srdci, neboť nebyl od slova, a rozhodl se, že se vrátí na svůj hrad. Když přijel domů, spatřil děti hrající si v jeho zahradě. Co tu děláte? Vzkřikl velmi nevrlým hlasem a děti utekly. Moje zahrada je moje zahrada, řekl obr. Tomu může každý rozumět, a mimo mne nikdo nesmí si v ní hrát. I vystavěl vysokou zeď kolem zahrady a dal na ní návěstní tabuli: vstup pod trestem zapovězen. Byl to velmi sobecký obr. Ubohé děti neměly si nyní kde hrát. Pokusili se hrát si na silnici, ale silnice byla plna prachu a tvrdého kamení a jim se na ní nelíbilo. Po vyučování bloudívali kolem vysoké zdi a povídali si o krásné zahradě za ní. Jak šťastní jsme tam byli, říkali si. Potom přišlo jaro a celý kraj byl plný kvítků a ptáčků. Pouze v zahradě sobeckého obra byla dosud zima. Ptákům se v ní nechtělo zpívat, když tam nebylo dětí, a stromy zapomněly kvést. Krásná květina vystrčila hlavičku z trávy, ale když spatřila návěstní tabuli, bylo jí tak děti líto, že vklouzla zase zpět do země a šla spát. Pouze 2 lidé se radovali. Sníh a mráz. Jaro na tuto zahradu zapomnělo, volali. Budeme tu žít i po celý boží rok. Sníh pokryl trávu velikým bílým pláštěm a mráz obarvil všecky stromy na stříbrno. Potom si pozvali severáka a on přišel. Byl zahalen do kožešin a burácel zahradou celý den a schazoval střížky komínů. To je rozkošné místečko, řekl. To musíme pozvat na návštěvu ještě kroupy. A tak přišly i kroupy. Den jako den po 3 hodiny řinčeli na střechu zámku, až rozbili skoro všechnu břidlici a potom se honili dokola zahradou, jak nejrychleji dovedli. Oděny byly do šedivých šatů a jejich dech byl jako led. Nemohu pochopit, proč jaro nejde tak dlouho, řekl sobecký obr sedě u okna a hledě na svou studenou bílou zahradu. Doufám, že počasí se změní. Ale jaro vůbec nepřicházelo, ani léto. Podzim přinesl všem zahradám zlaté plody, ale zahradě obrově nedal žádných. Jest příliš sobecký, řekl. A tak tam byla stále zima, a severák a kroupy a mráz a sníh tančili mezi stromy. Když si z rána ležel obr v posteli probuzený a tu zaslechl líbeznou hudbu. Zněla tak sladce jeho uším, že si pomyslel, královští hudebníci jistě, že jdou kolem. A zatím to byl pouze malý konipásek zpívající před jeho okny, ale on již tak dávno neslyšel ptačího zpěvu ve své zahradě, že se mu zdál nejkrásnější hudbou na světě. Potom přestali kroupy tančiti nad jeho hlavou a severák ustal v burácení a oknem k němu zavanula lahodná vůně. Myslím, že konečně přišlo jaro, řekl obr a vyskočil z postele a vyhlédl oknem. Co spatřil? Spatřil divokrásný zjev. Malou dírou ve zdi vlezli děti do zahrady a seděli na větvích stromů. Kam dohlédl? Na každém stromě bylo děcko. A stromy byly tak šťastny z návratu dětí, že se obalily květy a mávali mírně svými rameny nad hlavami dětí. Ptáci poletovali kolem a štěbetali rozkoší a květiny vyhlédali ze zelené trávy a smáli se. Byl to milostný obraz.
ale v jednom koutě byla dosud zima. Byl to nejvzdálenější kout zahrady a stál v něm chlapeček. Byl tak malý, že nebyl sto dosáhnouti na větve stromu a chodil kolem něho a plakal. Ubohý strom byl dosud pokrytý novatkou a sněhem a severák dul a burácel nad ním. Vylez, chlapečku, říkal strom a chýlil větve, seč byl, ale hošík byl příliš malinký. Obr díval se ven a srdce jeho roztálo. Jak jsem byl sobeckým, řekl, teď vím, proč jaro nepřicházelo. Vysadím toho ubohého chlapečka na strom a potom zbořím zeď a moje zahrada bude rejdištěm dětí na věky věkův. Litoval skutečně velice, co učinil. I sešel opatrně dolů a otevřel zcela tichounce vrátka a vyšel do zahrady. Ale jak ho děti spatřili, tak se lekli, že všecky utekli a v zahradě nastala zase zima. Jenom chlapeček neutíkal, protože měl oči tak zalité slzami, že přicházejícího obra neviděl. A obr se pozadu přikradl až k němu, vzal ho jemně za ruku a vysadil ho na strom. A strom hned rozkvetl a ptáci přilétli a zpívali na něm a chlapeček rozepěl své malé paže a sprutka jimi objal obrovu šíji a políbil ho. A ostatní děti, když viděli, že se obr více nehněvá, přiběhli zpět a s nimi přišlo jaro. Teď je to zahrada vaše, dětičky, řekl obr a vzal veliký mlad a zbořil zeď. A když šli lidé ve 12 hodin na trh, spatřili obra hrajícího si s dětmi v nejkrásnější zahradě, jakou kdy viděli. Po celý den si hráli a večer přišli dát obrovi s bohem. Ale kde je váš maličký kamarád, tázal se. Chlapec, kterého jsem vysadil na strom. Obr miloval ho ze všech nejvíce, protože ho políbil. Nevíme, odpověděli děti. Odešel. Musíte mu říci, aby sem zítra jistě přišel, řekl obr. Ale děti mu řekli, že nevědí, kde zůstává a nikdy předtím prý ho neviděli. A obr se velmi zarmoutil. Každého odpoledne, když bylo po škole, přišli děti a hráli si s obrem. Ale chlapeček, kterého obr miloval, se již nikdy neukázal. Obr byl velmi laskav ke všem dětem a přece toužil po svém prvním malém příteli a často o něm mluvíval. Jak rád bych ho viděl, říkával. Léta minula a obr velice zestárl a zeslábl. Nebyl již sto dováděti s dětmi, i seděl ve veliké lenožce a pozoroval děti a jejich hry a obdivoval se zahradě. Mám mnoho krásných květin, říkával, ale děti jsou květiny nejkrásnější. Jednou v zimě, když se oblékal, vyhlédl oknem. Teď už neměl zimu v takové nenávisti, protože věděl, že je to pouze spící jaro a květiny, že si odpočívají. Pojednou počal si údivem mnouti oči a díval se a díval. Byl to věru zázračný pohled. V nejzaším koutě zahrady byl strom všecek pokrytý květy. Větve jeho byly z ryzího zlata a stříbrné plody visely z nich a pod ním stál chlapeček, jehož miloval. Obr se běhl po schodech plný radosti. Spěchal po trávě a přišel blízko k dítěti. A když byl až u něho, zrudla mu tvář hněvem a on řekl, kdo se opovážil tě zraniti? Na dlaních dětských ruček byly stopy hřebů a stopy hřebů byly i na malých nožkách. Kdo se opovážil tě zraniti? Skřikl obr. Pověz mi, abych mohl vzít svůj veliký meč a zabít ho. Ne, odpovědělo dítě. Rány ty jsou rány lásky. Kdo jsi? Řekl obr. A podivná bázeň se ho zmocnila i poklekl před malým dětskem. A dítě usmívalo se na obra
a řeklo mu: Ty jsi mě nechal hrát jednou ve své zahradě. Dnes půjdeš se mnou do zahrady mé, která jest rájem. Když odpoledne děti přiběhly, našli obra mrtvého, ležícího pod stromem a pokrytého bílými květy.

0: figy hádanka.
1: Hryže dřevo řízy řízy, dřevo z dubu, dřevo z břízy.
2: Hryže dřevo vesele, vždyť má zuby z ocele.
1: Co je to?
3: Kdo pak ví, odpoví.
0: Zuby z ocele má...
1: Žralok!
0: Ten má zuby jako z ocele.
1: No.
0: Ale nehryže dřevo.
1: A to je pravda, ten má rád rybičky.
0: Zuby z ocele a dřevo řízy, hryže pilá.

0: Jak ten čas letí? Za týden jsou Vánoce.
1: Jubí, Vánoce!
2: Ježíšek nám přinese dárky.
3: Ale ne, Ježíška necháme, ať nosí dárečky lidem. My si dárky nadělíme sami.
1: No to se lehce řekne, ale co nadělit?
3: No pamatujte si, že nejlepší dárek je takový, který by potěšil i nás samé.
1: Hurá! Mám nápad na sen za dárek pro taťuldu.
2: Je, já vymyslela ten nejsenzačnější dárek.
0: No moment, a co teprve já? To bude hurvaj skoukat.
3: Ne, tiše. Nic neprozrazujte, nebo to nebude překvapení. Počkáme si, co bude za týden. Stromeček svítí.
1: A dárečky už čekají.
2: Já je budu rozdávat, ano.
1: Začni tím mým pro taťuldu.
2: Aha, kde pak ho máme? Tady, taťulda. Pane Spejble, to je pro vás.
0: Já děkuju ti, Ježíšku. No to jsem tedy zvědavý. Motorka.
1: Ta je co?
0: To ano, ale co já s ní?
1: Budeš mi půjčovat, když jinak nedáš.
0: Aha.
2: Babinka.
3: Já? No, to se těším.
2: Však taky budeš koukat. Na.
3: Děkuji.
2: Na babinku. Pospěš si s tím vybalováním.
3: Panenka.
2: Líbí se ti, viď? Je to ta nejkrásnější, co v obchodě byla.
3: Aha. No, děkuji ti, Ježíšku.
1: Máni, nevybavuj se a pospěš si s mým dárkem. Už se nemůžu dočkat, co mě čeká.
2: Tady máš.
1: Ukáž? Víno? Já padám.
0: Ale padej opatrně, ať tu lahev nerozbiješ. Je to moc dobré víno. No a tady má něco žeriček. Žeri. Tady máš pod stromečkem kostičku. Na.
2: Co já? Kde mám dárek já?
3: Tamhle zakutálel se dozadu pod stromeček. Jo, no, prosím, tady je.
2: Děkuji. No ano, tady stojí psáno pro Máničku. Tak co pak to asi bude?
3: Opatrně, Máničko, ať se neporaníš.
2: Jehlice. A klubko vlny? No teda.
3: No nejsi ráda? Co já bych za takový dárek dala?
2: Ne. Ale mě pletení nikdy nebavilo, víš? Já jsem tak nešťastná.
1: Máni, nebeč. Mě taky není do smíchu. Ale vypijeme spolu tu moji láhev vína a bude nám veselo.
0: Opovaž se.
1: Tak k čemu mi tenhle dárek bude?
0: No a k čemu je mě tahle pití motorka?
3: No jo, no. Tak se mi zdá, že se ten můj nápad, abychom darovali druhému to, co si sami přejeme, jak si nevydařil.
2: No, jak to vypadá, jediný šťastně obdarovaný je žeriček.
0: Nezoufejte, paní Kateřino, mám taky nápad.
1: No tě, péro.
0: Zhasnu světlo. A to ostatní pro tentokrát přenecháme Ježíškovi. Připravit? Pozor! Teď!
1: Au!
0: Promiň, já tě nevidím.
2: Nech toho lestání.
1: To seš ty, Máni, já myslím, že drbuže Ryka.
4: Pepo!
0: Paní Katka, promiňte, já hledám vypínač. Pozor! Světlo!
2: Co to tu leží za dárek, sedulkou Mánička? Moje panenka! Přesně takovou jsem si přála.
1: Máni, pojď mi ji. Svezu ji na mé nové motorce. Ta je je, co?
2: Krásná, ale jeď opatrně, ať mi panenku nerozbiješ.
0: Paní Katko, pojďte si se mnou připít.
3: Ráda, pane Spejble.
4: A potom si od vás vezmu míru.
0: Na co?
3: Upletu vám z mé úžasné vlny teploučký svetr.
2: Tak to vidíte. Všechno nakonec dobře dopadlo.
1: Ano, jsou to šťastné a veselé Vánoce.

0: Jasničku. Šedá myš. Má šedá myš, ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa, hejsa, hopsa, hejsi a ty v kole taky nejsi.
1: A teď ještě jednou.
0: Šedá myš. Malá šedá myš ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa, hejsa, hopsa, hejsi a ty v kole taky nejsi.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: jsme tři a jsme z jedné rodiny. A ve vesnici Borovici máme dům.
1: Ale spíš jen domek.
2: A za ním dvůr.
1: Ale spíš jen dvorek.
0: A že jsme z jedné rodiny, zdědili jsme po dědečkovi jedny kukačkové hodiny.
1: A po babičce jsme zdědili její zvířátka. Babička jim říkávala zvířátka rodinná, ale dědeček se jí smál, že nedávala ve škole pozor, protože na dvoře nežijí zvířátka rodinná, ale zvířátka domácí. Ale babičce to bylo fuk a vždycky jen tak mávla rukou a řekla: dědo, ať už jsou rodinná nebo domácí, koukej vyskočit z otomanu a běž jim dát najíst.
2: A pak se vyklonila z okna a zavolala: večeře. A když všechna její zvířátka způsobně seděla a stála u svých misek a korýtek a plecháčků, zvedla prst s pouťovým prstínkem a řekla: a nezapomeňte dědečkovi za večeři poděkovat.
0: A zvířátka nezapomněla. A jen do večeřela ozvalo se štěkání a mňoukání a hýkání a kokodákání. A zvířátka opravdu děkovala.
1: A protože jsou od babičky dobře vychovaná, děkují i nám. A představte si, že my dokonce víme, co nám říkají.
0: My totiž rozumíme řeči zvířat.
1: Nevěříte? Ale věřte.
2: Umíme to přesně od toho pátku, kdy jsme si šli koupit do koloniálu na návsi vůrty neboli burty.
1: Nakoupili jsme a vyšli ven a venku stála zlatovlasá stařenka. S kolem bicyklem a s taškou síťovkou a ze všech sil se snažila otevřít lahev s bublinkovou dobrou vodou.
2: My vám pomůžeme, řekli jsme sborem. A já podržel bicykl.
1: A já síťovku.
0: A já napnul všechny síly a otočil jsem červeným víčkem a pšš. Některé bublinky odletěly směrem ke splavu, jiné k zámečku na kopci a sedm bublinek letělo přímo nad silnicí rovnou cestou k městu Jičín.
1: Zlatovlasá stařenka poděkovala a napila se a zase poděkovala a když nasedla na bicykl, povídá: vy jste mi otevřeli dobrou vodu a já vám za to otevřu uši.
2: A třikrát cinkla bicyklovým zvonkem. A my uslyšeli vrabce, který seděl na okapu.
3: Čimčará, to je paráda. Jsou tři a buřtu mají pro čtyři a chleba pro pět. To zas bude na zahradě drobku. Čimčará, to si mlsný vrabčák dá.
1: Stařenka nám otevřela uši, abychom rozuměli ptákům a zvířatům, vykřikla jsem. A měla jsem pravdu.
2: A tak od toho pátku víme, co si povídají naše rodinná domácí zvířátka.
0: A taky víme, že si večer co večer, hodinku po večerníčku, vyprávějí pohádky.
1: A ty jejich nejpěknější vám teď budeme vyprávět my.
0: Tu první o muzikantech z Brém jsme slyšeli od našeho psa Azora.
4: Vinetů vyjde ráno ze stanu. Dostane ránu mezi oči a klesne k zemi. Za ním vyjde Old Shatterhand. Dostane ránu mezi oči a také klesne k zemi. Po chvíli se oba proberou a Vinetů praví: můj bílý bratr také šlápl na hrábě,

sazime, sazime, co vyroste nevíme. Podle prášky jsou to hrášky bez debaty.

až makovinky. Vítám vás u dalšího vaření se mnou, s Veverkou Laskonkou. Za chvíli má ke mně přijít Piggy na svačinu. Vymyslela jsem něco báječného a chci se o to s vámi podělit. Už jste si určitě všimli, že Piggy je krapítek mlsotka. Určitě zase přiběhne s tím, že by si dal něco laskominózního. Tak to vždycky říká. A abych mu dneska udělala radost, rozhodla jsem se, že mu něco laskominózního připravím. A vás to naučím. Jablečný toast. Tahle bašta je jednoduchá na přípravu. A uvidíte, budete se po ní olizovat až za ušima. Takže na jednu takovou svačinu je potřeba tohle. 2 krajíčky chleba, nejlépe nějakého tmavého, zrníčkového. Dále máslo na namazání, mletá skořice, 1 větší jabko a plech na pečení, vyložený pečícím papírem. No a samozřejmě pomoc dospělého. Ale tentokrát budete potřebovat jen malinkatou. Když tu není Piggy, tak nám to vaření pěkně frčí, co? Kdyby mě tak slyšel, ten by mi dal. Už se na něj těším. Hned vám prozradím, jak na ten jablečný toast. Nejprve umýjte jablko a s pomocí dospělého ho zbavte jádřince a nakrájejte na tenké plátky. Mezitím, co bude dospělý krájet, vy namažte chlebíky tenkou vrstvou másla. Mám pro vás ještě jeden malý tajný tip. Místo másla můžete použít i arašídové máslo. Ale jen občas, ať se nepřesladíte. Nechávejte si ho vždycky jen na slavnostní příležitosti. Na máslo pak poklaďte jablečné plátky. Nemusíte se toho bát a rozložte je pěkně zhusta. Takto obložené chlebíky dejte na plech vyložený pečícím papírem. A ještě jablka nahoře popražte s kořicí, ale jen drobátko. A teď dá dospělý plech do trouby. Ta je předehřátá na 180 stupňů. Jenom na pár minutek, dokud se chlebík a jablíčka trochu neopečou. Přes sklo trouby můžete pozorovat, co se s naším toastem bude dít. No a jakmile je všechno opečené tak akorát, dospělý vyndá plech z trouby a svačinka se může podávat. Skvělý jablečný toast. Dám to takhle pěkně Piggymu na talířek. Ta vůně ho určitě rychle přiláká. Doufám, že vám jablečný toustík bude chutnat, milí posluchači. Příště vás totiž naučím další, vylepšenou a trošilinku složitější verzi dnešního receptu. A že se máte na co těšit. Recept na dnešní svačinku i postup najdete jako vždy na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Tuhle jsem šel kolem plotu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost, celková hmotnost 8 tun a 3 kila.

ta situace. Soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda. Má špatný klouby a sloni troubí, že už chtějí něco žrát.

sousedově matce, ať dá pryč ty chobotnatce, řekla to, že ne, prý je ložené.

začal jsem se tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví, je to dobré hnojivo.

Ernesto. Nemocnice je nemocnice. Když se tam člověk dostane, hned se začne bát. Neví totiž přesně, co mu je a neví, co s ním budou dělat. Taky neví, kdy ho pustí domů a jestli se uzdraví. Leží v pyžamu, v posteli, kouká do stropu a je mu ouvej. Jako třeba Ernestovi. Ernesto byl malý kluk. Uměl už sice chodit, ale mluvit moc ne. Tedy mluvil, ale svou vlastní řečí. Možná to bylo proto, že bydlel s babičkou a ta mluvila rómsky. A táta taky mluvil jenom rómsky a máma zase mluvila někdy česky a někdy rómsky a ségry a bráchové jak by smet. Do školy ještě Ernesto nechodil, tak kde by se to měl pořádně naučit? Do nemocnice ho přivezli, protože na sebe převrhl hrnek s horkým kafem. Popálil si obličej a břicho a nohy. Bolelo to moc. A Ernesto křičel, jako když ho na nože berou. Babička ho popadla, postavila do vany a pak ho sprchovala ledovou vodou a Ernesto křičel ještě víc. Pak ho babička zabalila do deky, strejda ho šoupnul do auta a ujížděli do nemocnice. Tam si Ernesta hned nechali. Namazali ho a zavázali mu celé tělo. A dali ho do postýlky s brlinkami, aby jim neutíkal. A bylo to. Babička odjela se strejdou domů a Ernesto zůstal v nemocnici sám. Občas nakoukla do pokoje sestřička a když viděla, že se nic neděje, podala mu hračku nebo knížku a usmála se na něj. Mám moc práce, víš, já tady s tebou nemůžu být. Odpoledne přijde mamka, to vydržíš. Ernie se postavil v postýlce, chytil se brlinek a koukal ven. Na strom před oknem přiletěl havran. Na dvoře totiž byly kontejnery, do kterých se z kuchyně vyhazovaly zbytky a havran o tom nejspíš věděl. Pokukoval nenápadně po Ernestovi,

jednu chvíli schoval zobák pod křídlo a Ernesta to rozesmálo. Vypadalo to totiž, že pták nemá hlavu. Havran po něm kouknul a udělal to znovu. Ernesto se zase zahyhňal. Havran zajel zobákem pod křídlo po třetí a Ernesto zase vyprskl smíchy. Pták chvíli čekal a pozoroval ho. Pak zobákem vyhodil do vzduchu sníh a Ernesto se teď chechtal, až se zalikal. Do pokoje nakoukla sestřička, co se to děje. A Ernie jí ukazoval na okno, že je tam Havran a že dělá legrační věci. Jenže Havran v tu chvíli hbitě seskočil na zem, takže ho sestřička neviděla. Sněží, viď? Usmála se, podívala se z okna a zase šla po svých. Sotva odešla, Havran začal znovu vyvádět. Vyhazoval do vzduchu sníh a ten mu padal na záda, pak ve sněhu tancoval, až byl skoro celý bílý a Ernesto se smál a smál. Z ničeho nic se Havran uklidnil, naklonil hlavičku na stranu a začal zobákem na okno ťukat. Ta-ta. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Asi tomu nikdo neuvěří, ale kdo umí morzeovku, tak ví, že vyťukal ahoj. Ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Ernesto morzeovku neuměl, ale ťukání se mu líbilo. Položil si hlavičku na polštář a nakonec usnul. Probudil se až večer. Zapadalo slunce a Ernie uviděl, že na dvorku je ptáků víc. Seděli na stromě a čechrali si peří. Ernestův havran seděl na špičce stromu a jen po něm házel očko. Co zas vyvede? Těšil se chlapec a havran se nedal dlouho prosit. Z ničeho nic udělal na větvičce kotoul. Ernesto nadšeně zatleskal. Jak to havran viděl, protočil se znovu a pak znovu a znovu a Ernesto se smál a tleskal, až zase přišla sestřička a divila se, čemu se ten kluk zase chechtá. A Ernesto ukazoval na okno, na strom a na ptáky. Ptáčci, viď? Pochopila sestřička. Pojď, převážeme to. A převázala mu bříško, ruce a nohy a natřela mu bolavé tváře. Bolelo to. Ale Ernesto tentokrát neplakal. Koukal na havrana a havran pokukoval po něm, jako by ho hlídal. Pánečku, ty jsi dneska státečnej kluk? Řekla obdivně sestřička. Ty jsi ani nezakňoural. Sebrala obvazy a mastičky a zase zmizela. Teď začal havran předvádět další kousek. Nalétával na okno, jako by chtěl dovnitř a těsně předtím, než do něj narazil, to vybral a obloukem se vrátil zpět na strom. Ernesto pozoroval s napětím ten havraní let. Jenže na potřetí se to havranovi nepovedlo. Nevybral to, práskl hlavou do okna a zřítil se kamsi dolů. Ernestovi zatrnulo. Je po ptáčkovi. Chvíli se rozmýšlel, jak to udělat, ale nakonec se vší silou vzepřel na rukou a na tom místě, kde ho bříško pod obvazem bolelo míň, se přehoupil přes brlinky, aby se dostal z postele. Upaloval k oknu a když vykoupil

0: koukl ven, uviděl, že havran leží na parapetu a vypadá jako mrtvý. Ernesto zoufale ťukal na okno. Ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Ale havran nic. Pak začal chlapec dýchat na sklo, aby se k havranovi dostalo teplo, ale okno se zamlžilo, takže Ernesto nic neviděl. Najednou se rozplakal, potichu, že to ani nebylo slyšet. Zamlžené okno se vyjasnilo a Ernesto uviděl, že havran zvedl hlavu, oklepal se a frnk odletěl na strom. Ernestovi se roztáhla pusa od ucha k uchu. Co děláš venku z postele? Ozval se hlas sestřičky ve dveřích. Máš tu mámu? Ernesto se otočil a uviděl maminku. Rozběhl se, aby ji obejmul. Máma ho opatrně vzala do náručí.
1: Ty můj kluku, ty jsi tu byl sám, viď? Takovej statečnej kluk,
0: tulila se k němu. A Ernesto hned ukázal ukazováčkem ven na havrana, aby věděla, že tu nebyl sám, měl tu kamaráda. Havran seděl na větvi a tvářil se, že o ničem neví. Ale máma si dobře všimla, že na ní tak trochu očkem pomrkává.

0: Stalo se to všechno, když už bylo takhle hnedle k večeru. Štička Aneška a malý kapřík Pepa právě hledali u hráze něco k snědku, když ho uviděli. Vyhlížel skoro jako Pepík, ale té parády. Dlouhý opravdu stejně asi tak jako Pepa, ale o hodně vyšší. A potom ty ploutve. Na zádech dokonce dvě a ta první sama jela. A ta na bříšku taky. A potom zase ty barvy. Trochu nažloutlý s bílým bříškem a krásné proužky od zhora dolů. A zase ty ploutve. Červené a zase trochu oranžové, ty nahoře zelené. No, krása pohledět. A velikánské oči, že Pepík ještě u nikoho v rybníku Pardoubek takové neviděl. Snad jenom u Štíky Anešky. Ale ta je měla zlaté a trochu menší.
1: Jejda, ten má ale kukadla.
2: Vždyť je to taky okoun.
1: Ty jsi okoun?
3: Jo, tak nějak. A vy jste která parta?
1: My se tady narodili.
3: Štika, ty budeš zřejmě kapr a to malý vzadu jste říkali, že je karas? Dost divná sestava, řekl bych. Já se jmenuji Félix a jsem punk. Vysadili nás tady, prej, aby byla rovnováha.
1: A co je to punk, Felixi?
3: Tak předně, kluku, jeden kapří zlatá. Jmenuji se Félix, a ne Felix. A potom punk je moje filozofie. Rezignace a provokace.
2: Jsou to chuligáni. Plnou hráz rybářů na ně.
3: Jo, tak nějak. Co to tam dole máte za nápovědu?
4: To je starý kapr Bartoloměj. On všechno ví, protože byl řídícím učitelem. Je v rybníku už dlouho a poslouchá, co si na břehu rybáři říkají. Tak ví všechno.
3: Brzo budou Vánoce, dědo. Doufám, že máš správnou váhu a míru. Nějak jsem přeslechnul, jak ti říkají kapře.
4: Jmenuje se Pepík.
3: Já měl za to, že mluvit umí. Až doteď byl samý ptaní. No, beru na vědomí, Josef. Nastav ploutev a dáme plesky. Plesk.
2: Okouni, když jsou ještě malí, plavou vždycky vejnu.
3: Jo, tak nějak, moudrý starče. Jenomže já jsem zásadně sám. Předně zbylí okouni nejsou punk. A potom mi závidí.
1: A co ti závidí, Felixi?
3: Ty seš samý ptaní, kolego. Závidí mi moje pruhy, protože jich mám víc než oni.
2: Okouni jich mají mít 5 a někdy až 9.
3: No vidíš, kapře Josko, a já jich mám akorát 9. Děda Udna by si měl zase otevřít nedělní školu pro rybí potěr. Pankáče, poznáš, že jsou hodně barevný, ploutve mají nastojato a pěkně do špičky a hlavně, dokud to jde, tak klídek.
1: A co budeš dělat, Félixi, když jsi sám?
3: Já myslel, že bych se na chvíli přidal k vám a potom se uvidí. Teda pokud tady slečna nemá nic proti tomu.
4: Když budeš při nás a ne proti nám?
2: A na to se právě nemůžete spolehnout, když je punk.
3: Klídek, dědo. Abych ti ještě nebyl dobrý. A co ten malej vzadu? Ten ještě neumí mluvit?
2: Umím.
3: Tak se projevím, ne? To, že seš nejmenší a nejmladší, ještě neznamená, že nás tvoje rozumy nezajímají.
2: No to se povedlo. On je Lojzík, možná nejmenší, ale za to nejstarší. Ví toho víc, než vy všichni dohromady. Nezapomínejte, že přišel zvenku.
3: A že je tak malej, dědo.
2: Všechny ryby nerostou stejně a nejsou taky stejně velké. Ještě trochu povyroste, ale už ne o moc. Ještě tak o půlku své délky.
3: Všechno v dobrým, Lojzo. Nemáš nic proti tomu, když se přidám?
5: Nemám. Opravdu se můžeš hodit, když jsi také přišel zvenku.
3: Jo, Tak nějak. Tak co podnikneme, pánové a dámo? Vlastně obráceně, dámo a pánové.
4: Mohli bychom hrát na honěnou.
3: No jo, holka. A ještě k tomu štika. Co jsme mohli čekat? Nic lepšího nikdo nemá.
1: Mohli bychom jít pomáhat malým ztraceným rybkám najít maminku. A tatínka.
3: Mladý chce dělat dobrý skutky. To už tady jednou bylo, bráško. Samý kytky, samá láska. A kde je jim konec? Říkali si hippie. Pojďte někomu škodit.
4: My se tady máme všichni rádi. Komu chceš škodit, Félixi?
3: Tady široko daleko není nikdo, koho nemáte rádi, nebo koho se bojíte?
5: Jsou tu ještě rybáři, ale nevím, jestli je nemáme rádi. Oni nás někdy krmí, ale bojíme se jich, to tedy ano.
3: No tak je trochu rozhýbáme.
1: A jak je chceš rozhýbat, Félixi?
3: Náramně jednoduše. Zamotáme jim šňůry, co strkají pod vodu, aby si vás chytili a snědli, protože oni vás mají rádi taky, ale na pekáči.
4: Všichni ne. Někteří nás i pustí.
3: To může být, když máte podmíru, když nejste dost velký na rendlík. To se potom bojejí porybního šťovíčka. Už jsem měl tu čest, když mě sázel tady do toho rybníka. Mimochodem, proč se jmenuje Pardoubek? To by nevěděli, moudrý starče.
2: Pardoubek se jmenuje proto, že tady bylo pár doubků kolem. Teď jsou z nich ty velké duby na hrázi.
3: Díky za rozhovor, profesore. Budu to mít na paměti.
0: Od první chvíle bylo hnedle znát, že se okoun Félix vyzná a že to určitě nedělá poprvé. Tak úplně ze všeho nejdřív plul pomalu podle hráze a prohlížel si rybáře.
3: Na tady toho pozor, vypadá, že se vyzná.
5: No, to se povedlo. To je zrovna ten rybář, kterého přelstila Aneška, když mě zachránila ze šňůry. To je Frolík. Jak tě živo prý nic nechytil?
3: Pán měl tu čest sloužit jako návnadička. Pár našinců, teda myslím okounů, to za mlada zkusilo taky. Už jsem je nikdy neviděl.
0: Potom okoun z lehínka uchopil háček, co měl schovaný v těstíčku rybář Frolík, a pomalonku s ním obeplul háček, co měl zabalený v těstíčku rybář Imlauf, který seděl hned vedle Frolíka.
3: A co tenhle?
2: Taky nikdy nic nechytil.
0: Potom Félix zase popojil ke šňůře mladýho šubra.
3: A tenhle?
4: Ten už vůbec nic.
0: Félix vzal z lehínka háček rybáře šubra a vrátil se s ním k Imlaufovi. Tam udělal další dvě kolečka okolo a pustil.
3: A teď dávejte pozor.
0: Chytil krajní háček a trochu za něj zatáhl. Potom víc a nakonec škubnul. Nejdřív se nedělo nic, jenomže potom si Frolík všimnul.
6: Záběr!
0: Vykřikl a škubl prutem vzhůru.
6: Záběr!
0: Hned na to volal mladý šubr a také škubnul prutem vzhůru.
6: Záběr?
0: Divil se Frolík a leknul se, že by konečně chtěl škubnout, ale rybářský prut mu vypadl z ruky rovnou do vody. A teprve teď se začaly dít ty věci, které sliboval okoun Félix. Tak úplně ze všeho nejdřív chtěl Frolík zachránit svůj drahocenný cizokrajný rybářský prut a natáhl se po něm. Jenomže to neměl dělat, nedosáhl. A plácl sebou do pardoubku, jako když na hladině přistává divoká kachna. V tu chvíli ale už stál na nohou také Imlauf a tahal, protože si myslel, že chytil on. To by ale nesměl také prudce zatáhnout mladý šubr a to trhnutí Imlaufa otočilo a spadl za Frolíkem jenomže pozadu.
6: Takový teplo teď zase v listopadu není, abyste se koupali. A že se nesvlíknete do plavek, nebo co to máte pod těma svýma montérkama? A to jste seděli tak těsně u sebe, že se vám zamotali šňůry?
7: Jako vždycky.
6: Tak to jsem ještě neviděl. A netloukla tady štika? A tak to musel být okoun. A moc bych za to nedal, kdyby dokonce zrovinka ten, co má 9 proužků, mně se zdál hned podezřelej. On se na mě tak divně díval, když jsem ho tuhle vysazoval do pardoubku.
7: Tak budou mít dneska hlad. Pánové, dneska všechno těsto, co zbylo, bereme sebou. Žádný dokrmování jako jindy.
3: Nehodili vám těsto dneska, hodí zítra.
2: To hodí, ale bude v tom těstíčku háček. Vlastně spousta háčků.
0: Uslyšeli ze zdola, odkud je stále ještě pozoroval starý kapr Bartoloměj. Řekl by víc, když v tom se ale najednou od stavidla ozvala písnička.
1: Ryby moje ryby, kdybyste věděli. Je. Zapomněli jsme na Haničku.
2: Na jakou Haničku? Na mlynářovi Haničku. Chodí sem krmit ryby koláčema, co se jí nepovedou, když peče. A v těch háček nikdy není.

0: zpívá vždycky tuhle moc krásnou písničku. Proč nejsem lidi?
1: Také na břehu byla řeč o háčku. Frolík mlsně koukal po Haničce a mladej šubr měl zase ty divný oči.
2: A příště líčím na vokouna. A když nic, tak to má při výlovu stejně spočítaný.
1: Sliboval ještě, protože s prutem si moc nevěřil a výlov už jednou viděl. Jenom mladej šubr neříkal nic a poslouchal písničku, protože si představoval, že jí Hanička Zemlejna zpívá jenom pro něj. On měl totiž Kuba Šubrů Haničku moc rád, jenom jí to neuměl říct, protože se styděl. Porybný Šťovíček je všechny chvíli pozoroval, házel do vody chlebové kůrky, co měl v kapse, a potom jim prozradil. Jenomže on ten vokoun ještě nemá míru, víme? A v tom je právě ten největší háček.

0: Figy hádanka. Pruhované šatičky nosí bručoun maličký. Než vysaje voný med, sosáčkem si změří květ.
1: To je to!
0: Víš, komu se říká brundibár?
2: Komu?
0: Bručounovi maličkému čmáčkovi pruhovanému. Četl jsi knížku Čmák Aninka?
2: Ne.
0: To je moc krásná knížka.
2: Ne, já mi o ní
0: vyprávěl. Třeba někdy.
3: Bonifác a bratránci. Byl jednou jeden cirkus plný pilin a muzikantů a v tom cirkuse měli lva Bonifáce. Byl to velice slušný lev, takový dobrák, samá ochota, nic se mu nemuselo říkat dvakrát, představení nikdy nepokazil a tak ředitel cirkusu často říkával ostatním lvům: z Bonifáce byste si měli vzít příklad, je to vzorný lev. Děti ho měli rádi, psali mu dopisy: milý Bonifáci, nemohu na tebe zapomenout. A mohli se utleskat, když chodil po rukou, cvičil prostná a dělal hvězdice, což dokáže málo který lev. Opakovat, opakovat, volali chlapečkové a holčičky a Bonifác, ten dobrák, dělal hvězdice, cvičil prostná a chodil po rukou do nekonečna a ještě se přitom usmíval. Ředitel cirkusu si s Bonifácem dobře rozuměl, chodíval s ním na procházku a kupoval mu v ovocnářství banány, které měl Bonifác moc rád. Jednou tak spolu jdou po městě, je krásné letní dopoledne, všude plno dětí a Bonifác povídá: co to, že je na ulici tolik dětí? Jak to, že nejsou ve škole? Proč by byli ve škole, říká ředitel. Je léto, mají přece prázdniny. Prázdniny, vzdychne Bonifác. Já ještě nikdy prázdniny neměl. A ředitel jde, chvíli mlčí a pak povídá: no dobrá, jsi vzorný lev, dejme tomu, že bych tě poslal na prázdniny. Ale kam bys, prosím tě, jel? Kam jinom než k babičce, povídá Bonifác. To je přece jasné. Podívejme se, myslí si ředitel. Zapomněl jsem, že i lvy mají babičky, a tak řekne: dobrá, jeď si, ale 1. září ať si zpátky. A Bonifáce může radosti zbláznit, s něčím takovým vůbec nepočítal. Prázdniny jsou prázdniny, co může být krásnějšího? Řekne tedy řediteli: děkuji, udělal jste mi velkou radost. A běží si zabalit kufr, koupit lístek do Afriky a nějaký dárek pro babičku. V obchodním domě je lidí jako much, ale když se u pultu objeví lev, všichni mu udělají místo a prodavač se ptá, co si račte přát, kartáč na hřívu nebo pastu na ty nádherné zuby. Ani hřeben, ani pastu, řekne lev Bonifác. Jedu na prázdniny k babičce a chci koupit dárek. Rozumím, rozumím, kývne prodavač a zamyslí se. Mohl by to být vlněný šál, bačkory nebo brýle? Na co šál a na co bačkory, diví se Bonifác. V Africe je přece horko, jak jste se učil zeměpis, ale brýle, to by šlo. Myslel jste brýle proti slunci, že ano? Ovšem, řekne prodavač, ale měl bych tady ještě tohle, a vytáhne zelený župan. Je na něm všechno možné. 4 lístky a kapradí a růže a babočky admirálové. Je to župan, jaký se hned tak nevidí. Pravý župan pro starou lvici. A Bonifáce nerozmýšlí, koupí ho a jde na nádraží. A pak jede vlakem, dívá se z okna na domky a na zahrádky, mává na děti a děti se dívají a myslí si: hele, stěhuje se cirkus. A vůbec je nenapadne, že to nejede cirkus, ale jeden šťastný lev, který cestuje jen tak na prázdniny k babičce. A potom jede lodí hází rohlík žralokům, opaluje se na palubě a myslí na to, jak to bude krásné, až se bude chodit koupat, až nebude mít žádné představení ani odpoledne, ani večer, jak se každý den krásně vyspí a bude jíst banány a povídat si s babičkou. A jak tak přemýšlí, loď zastaví, někdo volá Afrika vystupovat, ale v Bonifáci je doma. Všechno je tu trochu jinačí, myslí si. Tady jsme si hrávali s pankrácem a servácem a teď je tady trafika. A jde po cestičce mezi stromy hustým pralesem, kufr je těžký, říká si, už abych tam byl, ale nakonec se přece dočká. Vidí v dálce zahrádku a na zahrádce starou lvici v houpací židli. Jde tedy tichounce po špičkách, jak dovedou chodit jenom lvi, a pak udělá bav, ale pořádně. Babička se otočí, spráskne pracky a řekne, jsi to ty, jsi to vůbec ty, Bonifáci, ani bych tě nepoznal, kde se tady bereš. A oba mají ohromnou radost. Bonifác vybalí dárky, babička si nasadí brýle a oblékne župan. Vypadá krásně, vypadá jako lvice, která kouká z růží a čtyřlístků. Moc jí to sluší a říká, no ne, s tím se musím pochlubit. A volá na všechny strany hlasitě jako stará lvice. Pojďte se podívat, přijel Bonifác a přivez mi nádherný župan a brejle. A než bys řekl švec, je tady nejmín 200 lvů, samý příbuzní, strýčci a tetičky a plno docela maličkých bratránků, plno docela maličkých legračních lvíčků a všichni vítají Bonifáce, prohlížejí si brýle a župan a ptají se, co je tohle a co je tamto a ukazují na květiny a motýly. A Bonifác říká, to jsou čtyřlístky a kapradí a růže a babočky admirálové, tohle v Africe není, přivezem to z ciziny, kde jsou cirkusy a obchodní domy. A co tam, prosím tě, Bonifáci, děláš? Ptá se jeden lev přes druhého, protože to všechny opravdu zajímá. A Bonifác jim vykládá, že chodí po rukou, cvičí prostná a dělá hvězdice, a protože lvi koukají a nevědí, o čem je řeč, tak jim hned jednu takovou hvězdici ukáže. A lvům lezou oči z důlků, v životě nic takového neviděli, říkají si, to není možné, to není samo sebou, tohle přece dokáže málo který lev. A malí bratránci volají, opakovat, opakovat, výborně, my chceme ještě. A mohou se utleskat a Bonifác, když vidí ty maličké legrační bratránky, jak je to baví, jak se smějí, jak jsou celý pryč, dělá hvězdice znovu a znovu, chodí po rukou a cvičí prostná a malí bratránci vůbec nechtějí spát a ráno jsou tu zas. A tak Bonifác, ten dobrák, má představení od rána do večera, nemá čas ani na koupání, ani na banány a myslí si, nedá se nic dělat, prázdniny, neprázdniny, jsem vzorný cirkusový lev, a tak se usmívá, jak umí nejlíp a malí bratránci tleskají znovu a znovu a mezi sebou si říkají, budeme mu posílat dopisy, jak se nám to líbilo. Jo, jo, jo. Jen co se ve škole naučíme psát.

0: Ovčák žene ovečky přes dva velké kopečky. Žene je i údolím, kam je žene, to nevím.
1: Digi básnička.
2: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky,
2: učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
2: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky.
2: Učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.
5: Pan Vavřinec. Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý, starý mládenec. Třicítku měl nějakých 9 let za sebou, ale na 40 se necítil. Cítil se na 50, protože se před 3 roky neoženil s jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie. Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i 2x do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často mýval pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává. A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu. Vesele na svatbě, smutně na pohřbu a když se mu to popletlo, spustil pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s ostudou. Ale stejně ho zase příště pozvali, protože hrál moc krásně a lidi si na něho a na tu jeho trumpetu tak zvykli, že nikoho jiného nechtěli. Jen si o něm povídali, většinou takhle. Každý je nějaký, ale pan Vavřinec je divnej a hrozně osamělej. Ženu by potřeboval, ale paní, řekněte, která by chtěla za muže takovýho, co si plete veselku s funusem. A kdyby jen to, všimla jste si, každou ponožku má jinou. A to je tím, že je sám, nemá doma nikoho, kdo by ho na to upozornil. Takhle si paní v parku o panu Vavřincovi povídali, protože nevěděli, že tak úplně sám zase není, když u něho bydlí Hihlík a jeho dědeček. Jak to ale mohli vědět, když to zatím nevěděl ani pan Vavřinec, že jo?
3: Piggy vtip.
2: Dva hadi se plazí v poušti.
1: Je obrovské vedro. Jeden had povídá tomu druhému.
2: Zaskřípej zubama, třeba nám přeběhne mráz po zádech.

0: Laskonko, mohl bych dnes vítat děti já?
1: No jistě, Piggy, přivítej je.
0: Ňam, ňam, mlásk, ňam, ňam, ňam, ňam, ňam, ňam, ňam, ňam, ňam, ňam, ňam, ňam.
1: Co to bylo?
0: No to jsem vítal.
1: No jakou řečí, Piggy?
0: Řečí, tvé vařečky ulepené od něčeho moc dobrého, nejlíp sladkého. Ňam, ňam, ňam, ňam, ňam, ňam, ňam, ňam, ňam, ňam, ňam, ňam, ňam, ňam, mlásk, ňam,
1: Piggy, a co si dětem tou řečí říkal?
0: No to, co vždycky říkáš, ty přece.
1: Ahoj, mlsotkové a šmakovinky.
0: Přes já.
1: Ahoj, z Laskončiny kuchyně.
0: Taky.
1: A co takhle, jsme tu s další lekcí veveřího vaření.
0: To už jsem nestihnul.
1: Tak to řekni. A nemohl bys přejít zase zpátky do pigiovštiny?
0: Tak jo, co budeme dneska vařit?
1: Vymyslela jsem čokoládový puding.
0: Takže to jsem přesně trefil. Sladký sen, Laskončiny vařečky. A v její řeči by to bylo mňam, mňam, mňam, mňam, mňam.
1: Ještě jsem to ani nedořekla. Čokoládový puding z avokáda.
0: Aha, tak to by bylo mňam, mňam, mňam, mňu, mňu, avo, avo. No ale moment, jak chceš z avokáda udělat čokoládový puding?
1: Nech se překvapit. Prosím tě, abys zkontroloval, jestli máme všechno a připravil 2 zralá avokáda,
0: mám
1: 2 zralé banány,
0: mňa, mňa, mňa.
1: Kakao,
0: mňa, mňa.
1: A vanilkovou esenci.
0: Mňa, mňa, mňa, mňa.
1: S vanilkovou esencí vám děti poradí maminka. Prodává se v takových malých lahvičkách a určitě jí má maminka doma. Máš to všechno,
0: Piggy?
1: Dost, Piggy. Musím ti rozumět, když spolu máme vařit.
0: No ale já jsem jasně říkal, že mám.
1: Tak a ještě budeme potřebovat mixér. A jdeme na to. Oloupej banány, Piggy. Já oloupu avokáda.
0: Tak. Do banánováno. A šup s tím do mixéru a Laskonka bude pěkně mixovat a Piggyšek si kousek stranou odskotačí a počká si, až Laskonka do mixéru je.
1: Správně, banány i avokáda jsou v mixéru a mixujeme, mixujeme a mixujeme, dokud nebudeme mít hladoučkou hmotu.
0: Jo, už to je, koukej.
1: A teď přidáme 6 malých lžiček kaká a 1 malou lžičku vanilkové esence. A znova promixujeme.
0: To udělám já. Už nemixuješ, tak už můžu. Hotovo.
1: Výborně. A teď jdi zase dál. Trochu to ještě promixujeme. Tak. Tak.
0: No a co s tím teď?
1: No to je všechno. Hotovou směs nandejte do misek a zhora pěkně ozdobte plátky banánu a mandlemi a nebo jinými oříšky. Tak, a pak podávejte. Piggy, nešklep se na to tak a ochutnej.
0: Tak, když nedáš jinak, já si teda lžičku dám, no. Ale moc tomu nevěřím, vždyť je tam jen banán, avokádo a kakao. Tak.
1: No tak na co čekáš? Šup! Ham!
0: No kdybych to nešmakoval na vlastní pusinku, tak ti to neuvěřím.
1: Jaké to je?
0: No je to...
1: Lahodavý. puding jsme osladili banány a celý dezert je tedy nejen moc dobrý, ale i zdravý. Tak ho rychle utíkejte vyzkoušet. Recept na sladký sen, laskončiny vařečky i postup najdete jako vždy na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Těším se na vás zase příště. Ahoj! Piggy, rozluč se!
0: Ням-ням-ням, ням-ням-ням, ням-ням-ням, ням-ням-ням, ням-ням-ням.

tkaneček a prasátko. Když máš kolem kamarády, jsi veselé zvířátko. Chrochtačumík, pažík, kňourek, prasátko a kaneček. Kdo jen bručí, kdo se mračí, ať si balí raneček.

O panu Mrakovi. Byl jednou jeden docela obyčejný dům. Jakých je na světě plno? Bydleli v něm lidé, děti, psi, kočky, kanárci a vůbec všechno, co v takovém domě obyčejně bývá. A úplně nahoře, až u samé střechy, bydlel pan Mrak. Byl to podivný pán. Celý dlouhý čas seděl na stoličce nebo na pohovce, ukusoval z rybízového koláče a zapíjel čajem a přitom četl kdejakou knížku, romány a pohádky. Četl a četl a hověl si přitom náramně. Když četl něco veselého, tak se smál, až ho břicho bolelo. Když četl něco napínavého, seděl s vykulenýma očima a ani nedýchal. Knížky měl pan Mrak ze všeho na světě nejraději. A protože jenom četl a četl, narostla mu černá vousiska jako nějakému pirátovi. A to se pak vždycky stala ta věc. Pan Mrak v kterou si chvíli hodil knížkou někam do kouta, až kde si v dálce zahřmělo ozvěnou. Pak si obul boty, zamkl svůj byt a šel. Lidé za ním volali. Kampák, pane Mrak. A on jenom mávl rukou a brumlal. Ale k holiči. A z dálky to zase zabrumlalo ozvěnou. Pak odešel, kdo ví kam. A když takhle odešel, každý hned věděl, že bude jistě bouřka. Všichni rychle zavírali okna, aby se ve větru nerozbila. Vynášeli na dvorek muškáty a asparágusy, aby na ně nepršelo. A odnášeli domů batolata a prádlo, aby nezmoklo. Sotva to udělali, už se na oblohu vyvalil mrak jako černé bubačisko. Už hřmělo a lilo a bublalo a hudrovalo to. Fičelo a hučelo, blízkalo a skučelo. A když to trvalo hodnou chvíli a černé mračisko se do sytosti vymračilo a vybouřilo, tu, odkud si, vykouklo zvědavé sluníčko a vyjasnilo celý svět a hned byl zase hezky. Květiny se rozvoněly, včelky se rozbzučely, děti se zvesela rozkřičely a všechno bylo zase jako předtím. Jenže všude bylo umyto a zameteno. A to už se vždycky, odkud si vracel pan Mrak. Ani byste ho nepoznali, jak se změnil. Pískal si rozpustile, tváře hladké, oči modré jako obloha, pod paží plno nových knížek a na každého se usmíval. Odemkl si svůj byt, a protože měl hlad,

0: jak se ukázalo, až na 4 centimetry zakryla vana celou díru ve stropu jeskyně. Měli opravdu štěstí. Postupně se v jeskyni ocitla všechna zavazadla a maminka pověsila do vchodu vlněnou přikrývku. Myslíš, že tohle bude stačit? Zeptal se Mumínek.
1: Ochráníme ji preparací, řekl Šňupálek.
0: A vyndal z kapsy skleničku.
1: Podívejte se, můj opalovací olej z podzemí vydrží jakýkoliv žár.
0: Nebudou na ní skvrny? Zeptala se maminka. Najednou však spráskla tlapkami nad hlavou a vykřikla. Kde je Ondatra?
1: Nechtěla s námi jít, řekl tatínek. Tvrdila, že výlety k ničemu nejsou, a tak jsem jí nenutil. Houpací síť jsem jí nechal k používání.
0: Ano, ano, vydechla maminka a dala se do chystání večeře na lihovém vařiči. Bylo za 5 minut 7 hodin. Když v jídle dospěli k síru, ozvalo se před jeskyní nějaké škrábání a spod přikrývky vykoukl vousatý čumáček.
2: No ne, tak si přece přišla, řekl Mumínek.
1: V té houpací síti začalo být nesnesitelné horko, odpověděla Ondatra. A tak mě napadlo, že v jeskyni třeba bude trochu chladněji.
0: Odšourala se

0: důstojně do kouta a posadila se. Nepotkala jsi cestou mé kotě? Zeptal se čenich.
1: Ne, řekla Ondatra.
0: Mumínkův tatínek vytáhl hodinky a pravil.
1: No, to bychom měli, je 8 hodin.
0: Stihne mi ještě i moučník, řekla maminka. Čenichu, kam si dal poschodový dort?
2: Tam někam,
0: odpověděl čenich a ukázal do Ondatřina kouta.
2: Kam někam,
0: zeptala se maminka, žádný dort nevidím. A obrátila se na Ondatru s dotazem, neviděla jste dort?
1: Ani kočky, ani dorty, odpověděla Ondatra nazlobeně. Nevidím je, nepojídám a nemám s nimi co dělat, přemýšlím.
0: Bambul se zasmál a pokračoval v lepení známek do svého alba.
3: Naprosto s vámi souhlasím, zabručel. Jsou to zmatky. Samé zmatky.
0: Kam se jenom poděl, vybuchla maminka rozčileně. Milý čenichu, snad si celý dort cestou do jeskyně nesnědl.
2: Byl moc velký,
0: odpověděl čenich bez okolku.
2: Tak přece si ho ochutnal, odpověděl mumínek. Jenom hvězdu na vrcholu a stejně byla zpropadeně tvrdá.
0: Ohradil se rázně čenich a zalezl pod matraci. Nechtěl už je vidět. Na dortu byl totiž nápis mému milovanému mumínkovi, nikoli mému milovanému čenichovi. A kotě taky nepřišlo, ačkoliv už minula 8. hodina. Ach bože, zaúpěla muminková maminka a posadila se na židli, neboť se cítila nějak unavená. Se vším je takové trápení. Slečna Ferka upřela pohled na Ondatru.
2: Zvedni se na moment.
1: Sedím a basta, odpověděla Ondatra.
2: Sedíš na muminkově dortu,
0: upozornila ji slečna Ferka. Pak se Ondatra s neuvěřitelnou rychlostí zvedla a ta hrůza, jak vypadala vzadu.
2: Ta hrůza, jak vypadal dort. No tohle, je to možné, zvolal mumínek, dort na mou počest.
0: Budu teď celý život lepkavá, křičela Ondatra. Vyprošuji si něco takového, je to vaše vina.
2: Uklidněte se,
0: pravila maminka. Vždyť je to stejný dort, jenomže má jinou formu. Nikdo ji však neposlouchal. Šňupálek se dal do smíchu. Čenich si myslel, že se smějí jemu, a tak vylezl spod matrace a zakřičel.
2: Mně můžou být ukradené jakési vaše dorty, když jsou jenom pro muminka a pro mě ne. A když nikoho nenapadne, že kočky mají taky rády smetanu a jdu si pro své kotě, jedině jemu na mě záleží.
0: A pak se vrhl ke vchodu, protáhl se pod pokrývkou z jeskyně ven a zmizel.
2: To je strašné, vykřikla maminka. Nápis mému milovanému čenichovi tam samozřejmě měl být taky. Jak jsem jen mohla zapomenout?
1: Musíš mu teď něco velice hezkého dát, pravil tatínek vážně.
0: Maminka přitakala. Rozhodla se, že čenichovi daruje babiččiny smaragdy. Dal by se z nich pro kotě pořídit Věru krásný obojek. Šňupálek nadzvedl přikrývku a vyhlédl z jeskyně.
1: Neměl bych za ním jít, zeptal se.
0: Počkej ještě, odpověděla maminka. Třeba chce být chvilku sám. Jistě se brzy vrátí.
1: No, a co bude se mnou, ozvala se Ondatra. Jak vypadám já, to nezajímá nikoho?
0: Ne, odpověděl mumínek bez váhání. Máme tolik jiných starostí, že to vůbec nepovažujeme za důležité. Čenich byl tak znechucený a rozezlený, že si teprve uprostřed lesa vzpomněl, jaký má strach. Ani větvička se tam nehnula a po stínu ani stopy. Země sálala horkem a praskala pod jeho kroky. Čenicha jedině utěšovalo, že na ostatní určitě udělal velký dojem a že mají špatné svědomí.
1: s bušícím srdcem kráčel stále hlouběji do lesa a přemýšlel, jak bídně se k němu zachovali. Seděli teď schováni v jeho jeskyni a pojídali jakýsi poschodový dort a on, čenich, byl na celém světě jediný, kdo se neschoval, ačkoliv měl strach. Mohli mu být ukradeni. Mohli mu být ukradeni všichni a všechno. Komety taky. Kočky nevyjímaje. Úplně všechno mu mohlo být ukradeno. A kde se vzalo, tu se vzalo kotě se zdviženým ocáskem. Ahoj, řekl čenich chladně a minul je. Za chvíli však ucítil, jak se mu něco hebkého lísá k noze. No ne, ty jsi tady, řekl čenich. Slíbilo si, že přijdeš, ale slib si nedodržel. Můžeš mi být ukradené. Ahoj, ahoj, pozdravil kotě. Zkus, jak jsem hebké. Čenich neodpověděl. Kotě se dalo do předení. To bylo jediné, co bylo v zamlklém lese slyšet. Čenich se rozhlédl a začaly se mu třást nohy. Cesta nikde. Všude samý mech, neměl ani potuchy, kterým směrem leží jeskyně. Do zákusku se nikomu nechtělo, ale nikoli kvůli tomu, že byl plný chlupů. Ondatra seděla v umyvadle s teplou vodou a minuty ubíhaly. Kolik je hodin? Zeptal se Mumínek. 8:25, odpověděl mu tatínek. Musím pro něho jít, řekl Mumínek. Dej mi hodinky, abych mohl sledovat čas. Ne, nesmí jít, zvolala slečna Ferka. Maminka však řekla, ale vždyť je to potřebné. Spěchej, co můžeš. Mumínek nadzvedl přikrývku zakrývající vchod do jeskyně a vyklouzl ven. Vzduch nad opuštěným pobřežím pálil jako oheň. Mumínek to vzal během a současně volal čenicha. Nikdy se necítil tolik osamělý. Občas se podíval na hodinky. Bylo 9:30. Ještě 11 minut měl čas. Mumínek se přihnal do červeného lesa, udělal 7 skoků, pak zavolal čenicha, dalších 7 skoků a opět zavolal. Poté se z velké dálky ozvala slabá odpověď. Mumínek si přiložil tlapky k ústům a zakřičel ze všech sil: Čenichu! A čenich mu zase odpověděl, tentokrát z menší vzdálenosti. Když se potkali, neřekli si ani ahoj, jenom běželi. Za nimi skákalo kotě a nad nimi kometa řítící se stále blíž k Muminímu údolí ustrnulému hrůzným očekáváním. Ještě 6 minut. V písku se těžko utíkalo, běželi pomalu jako ve zlém snu. Horký vzduch je pálil do očí a v krku jim vysychalo. Konečně spatřili skálu, byla taky červená a tam stála maminka a cosi křičela a mávala tlapkami a oni lezli a lezli. Už jim zbývaly jenom 3 minuty. A najednou se ochladilo. Ocitli se v jeskyni a tam hořela petrolejová lampa, jako by se vůbec nic nestalo.
2: Dovolte, abych vám představil svou kočku, řekl čenich rozechvělým hlasem. A maminka ve velkém spěchu odpověděla, taková krásná kočička, mám pro tebe dárek. Chtěla jsem ti na uvítanou věnovat babiččiny smaragdy, ale v tom schonu jsem na to zapomněla. Můžeš z nich kočičce udělat obojek na krk.
4: Smaragdy? Zvolal čenich. Rodinné památky, kočce, no to je úžasné. Já jsem tak šťastný.
1: V téže vteřině se žhnoucí a ohněm zahalená kometa dostala nejblíže k zemi. Petrolejová lampa se převrátila do písku a zhasla. Bylo přesně 8:42:04. Spod přikrývky, která visela ve vchodu a byla preparovaná opalovacím olejem z hlubin země,
0: zářilo oslnivé červené světlo. V jeskyni však panovala neproniknutelná tma. Pevně se navzájem drželi. Zalezli do nejhlubšího zákoutí jeskyně a poslouchali, jak do vany na střeše jejich skrýše bubnuje sprška meteoritů. Ondatra uvízla v umyvadle. Bambul ležel břichem na svém albu se známkami, aby mu je zase neodnesl vítr. Skála kolem nich se celá otřásala a chvěla a kometa vila jako... Jestli tak ovšem neječela země. Dlouho tiše leželi a drželi se jeden druhého. Venku duněla ozvěna drcených skal a pukající země. Čas se úděsně táhl a každý z nich se cítil dočista opuštěný. Když podle jejich zdání uplynula celá věčnost, zavládlo všude naprosté ticho. Ať poslouchali, jak chtěli, bylo venku opravdu ticho. Maminko, zašeptal Mumínek, už země zanikla? Máme to za sebou, odpověděla maminka. Možná jsme zanikli, ale rozhodně to máme za sebou.
2: Divoucí, poznamenal tatínek ve snaze žartovat.
0: Čenich se zasmál a pak zase mlčel. Maminka našla petrolejovou lampu a rozsvítila ji. Když se jeskyně osvětlila, spatřili kotě. Sedělo na písku a mylo se.
2: Bylo to strašlivé, řekla slečna Ferka. Už se nikdy nepodívám na hodinky.
0: Pojdeme si teď lehnout, obrátila se na všechny maminka. O kometě už nebudeme mluvit a zapomeneme na ní. A nikdo se nesmí jít podívat, jak je venku. To můžeme i zítra. Když ulehli a přitáhli si přikrývky přes čenichy, vytáhl Šňupálek svou foukací harmoniku. A když zjistil, že všechny tóny, jak vysoké, tak nízké, jsou opět v pořádku, zahrál jim ukolébavku. Maminka tu písničku znala a tak si ji s ním tichonce zpívala.

Za chvíli panovalo hluboké ticho. Čenich na okamžik procitl. Ucítil na svém čumáčku něco hebkého. Bylo to kotě. Obemkl je svou tlapkou a usnuli oba najednou. Mumínek se probudil a nevěděl, kde je. Jeskyně byla plná neurčitého polosvětla a páchl tu petrolej. Pak si ale na všechno vzpomněl a posadil se. Ostatní dosud spali. Mumínek se přišoural k východu, obezřetně nadzvedl přikrývku, co ho zacláněla, a vyhlédl ven. Červené osvětlení zmizelo. Nebe nemělo vůbec žádnou barvu a vládlo naprosté ticho. Mumínek vylezl ven a posadil se na skálu. Zvedl meteorit, který od sebe odmrštěla kometa, a podíval se na něj. Byl černý, pichlavý a náramně těžký. Mumínek shlédl na dlouhé písčité pobřeží a na bezvodné moře. Všechno bylo stejně bezbarvé a mlčenlivé. Očekával, že v zemi budou strašné díry, prostě nějaké dramatické změny. Nevěděl, co si má myslet, a dostal trochu strach. Ahoj, promluvil na něj Šňupálek. Vyšel z jeskyně stejně jako mumínek, posadil se po jeho boku a zapálil si dýmku. Ahoj, ahoj, odpověděl mumínek. Takhle to má vypadat po zániku země? Kam se pohneš, všude prázdno? Nezanikli jsme, pokračoval Šňupálek. Kometa nás zřejmě jenom trochu zametla svým ohonem, pak letěla dál do vesmíru. Myslíš, že je všechno jako dřív? Zeptal se mumínek nejistě. Šňupálek ukázal dýmkou před sebe. Podívej támhle, moře. Trochu se vyjasnilo a úplně vzadu na obzoru se něco pohybovalo, něco živého. Seděli potichu a čekali. Nebe zatím ještě zesvětlelo. Vyšlo raní slunce a vypadalo docela jako obvykle. A pak se přivalilo moře. Rozlilo se kolem svých někdejších břehů a čím výš vystupovalo slunce, tím víc se modralo. Vlny se nahrnuly do svých známých hlubin a když si na dně udělali pohodlí, zezelenaly. Všechna plavající, plazící se a lezoucí drobotina, co našla záchranu v bahně, se vesele proháněla v průzračné vodě. Chaluhy a rdest se zvedaly a začaly růst ke slunci. A nad mořem vzlétl rybák a křičel, že je zase nové ráno. Moře se vrací, zvolal muminkův tatínek. Všichni se už probudili a vyšli z jeskyně, aby se na tu událost podívali. Bambul byl jediný, kdo nežasl, že země stále trvá. Přenesl si své album se známkami dolů na mořský břeh, aby je konečně uvedl do pořádku a pro jistotu položil na jeho rohy meteority. Ostatní se posadili do řady na skálu a obrátili čenichy ke slunci. Jak se ta tvá kočka jmenuje? Zeptala se slečna Ferka. To je tajemství, odpověděl čenich. Kotě mu leželo na klíně, předlo a hledělo na slunce. Tak, pravila muminková maminka, a teď bychom ten poschodový dort měli odnést domů a sníst ho na verandě. Co pak nepůjdeme domů? Nemyslíte, že les, zahrada a dům tam zůstali? Myslím, že tam všechno zůstalo, prohlásil mumínek. Pojďme se podívat.

0: kdo ji chytí, dámy páni?
1: Tomu splní každé přání.
0: Ale kdo chce čím dál víc, nebude mít vůbec nic.
1: Kdo je ten kouzelník?
2: Kdo pak ví, odpoví.
3: Kdo se chytá a splní každé přání a chytá se, a když toho chceš hodně a čím dál víc, tak
0: takhle
3: nic.
0: Dostaneš nic.
3: Byla taková pohádka o tom, jak žil rybář a jeho žena na břehu řeky ve skleněné láhvi.
0: Aha, a byly tam tři prasátka.
3: Ale ne, no tři prasátka, v tom se vyznám.
0: Tam nejsou.
3: Tam žádná skleněná láhev nikdy nebyla.
0: Já už asi vím, bylo to u moře.
3: Mm-hmm.
0: A ulovil zlatou rybku.
3: Tím kouzelníkem byla zlatá rybka, ano.

0: Halo?
1: No, no.
2: Huku.
0: Halo? Hugo? Piggy?
1: Hugo! Hugo!
3: Justino!
1: Justino! Justino, co je? Co?
0: Co tu pískáte? Co to děláte?
1: My si tu hrajeme na les.
4: Já jsem kukačka.
0: Já ti dám kumpačku. Kukačku. Vstávat a mazat máslo.
4: Ne, ne mazat máslo. Louskat jazykové oříšky.
0: Pánové, já mám pro vás slovní náladu. Záhadu. To budete zívat. Zírat.
1: To jsi hodná, co?
4: No.
1: A nepočkalo by to chvilku?
4: Mně se zrovna totiž tak hezky kukalo, víš? Hele.
0: V žádném případě. V žádném případě jsem tu na kvok. Na skok. Na zahradě mám spoustu práce. Tak se rychle proberte a otloukejte. Poslouchejte.
1: Tak my už teda posloucháme. No.
0: Takže. Víte, co je to pometlo?
1: To jsem já.
0: Cože? Co to plácáš?
1: No, tak to mi vždycky říkáš. Ty mi to říkáš, že jsem pometlo.
0: Hugo, ty víš, co je to pometlo?
4: To je Piggy.
0: A teď to máte. A já mám bod. A jste namazaní? Protože já jsem mazaná. A proč jsem mazaná? Protože jsem vybrala slovo z domácnostní oblasti. Protože tomu rozumím. Protože jsem domácnostní kachna
4: Justýna. Kdo si to víme? Ale co je to to pometlo? To nevíme.
1: No to nevíme.
0: Pometla? Nebo jinak taky ometadla? Či metly? Jsou zásadní v kleci? Totiž věci? Jsou to totiž co?
1: Jsou to totiž co?
0: Koš?
1: Koše?
0: Ťata.
4: Ťata?
0: No...
1: Koše.
4: Ťata.
1: Aha.
4: Aha, jo, košťata.
0: Z březového proutí, no.
1: He, Justino, a jak to pometlo z březového proutí vypadalo?
4: To by mě teda taky zajímalo.
0: To vám hned povím. Březové proutí s drobnými větvičkami na konci se vázalo dohromady buď proutkem a později drátem. Pometlo bylo užitečné v každém kamení. Stavení. Lidé si je dělali sami nebo je kupovali na trzích, protože bylo potřeba uklízet jak v domě, tak na dvorku, ve stodole, ve stájích a jinde. Bylo jich potřeba mít víc. Pometly se vymetaly i pece a kamna.
1: A dneska už pometla nejsou.
4: Já jsem jedno takové pometlo už viděl.
1: Jo.
4: No, na obrázcích od Josefa Lady. V knížce o Kocourovi Mikešovi. Já myslel, že se tomu říká prostě koště.
0: No, dnes se pometlům říká jinak než dřív. Košťata. A vyrábí se taky jinak.
4: No a tahle ta pometla nebo metly přece kromě uklízení sloužily ještě taky...
1: K čemu?
4: No, jak to říct?
0: No.
4: Když někdo zlobil, tak přece dostal pometlem.
1: Jo.
4: A čarodějnice přece létají na koštěti.
1: Ale,
4: na pometlu...
1: Hugo! Že ty do toho vždycky musíš dát něco, co já dost nerad slyším. Já mám rád čarodějnice, i z pometly, jenom v pohádkách. Proč říkáš, že někdo dostal pometlem od čarodějnice?
4: Já jsem neřekl, že někdo dostal pometlem od čarodějnice. Já jsem řekl, že čarodějnice létají na pometlech.
1: Aha.
4: I když v knížce Josefa Lady Bubáci a hastrmani. Je celé vozítko udělané z takových pometel.
1: Jo?
4: Letí na něm strašidlácký tatínek.
1: Strašidláci mají děti?
4: No, ti, o kterých pan Lada napsal v téhle knížce, ti mají. Ta knížka popisuje jejich veselé příhody.
1: Je děti.
4: Mám jí tady. Já ti z ní hned něco přečtu. Chceš?
1: To bych chtěl, bubáci a hastrmani, to se mi líbí.
4: A ukážu ti to pometlové vozidlo. Jsou to kouzelné létající saně nebo něco takového.
1: Jo, tak pojď, jdeme si číst.
4: Pojď.
0: Co to je toto?
4: My jsme si chtěli chvilku číst. Tak pro dnešek už se dokukalo.
1: A docvrdlikalo, tak...
0: Ale co to je? Tohleto?
4: Co?
0: Piggy, co?
4: No, co?
0: Mám bot, ne?
1: Máš.
0: Mám bot. To je paráda. Když na vás člověk vyzraje, tak si běžte číst.
1: Tak ahoj.
0: Já běžím.
4: Ahoj.
0: No, já běžím zase na zahradu. Snad mě tam trkne nějaké další máslo. Vlastně oříšek, tedy tento nonc, slovo, no, tomu říkám významný úspěch, vyloženě významný úspěch pro kachny celého světa, takové jednoduché slovo a oni nevědí, co to znamená, tyhle dva já nachytám, to

0: básničku.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, žes upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, žes upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: pohádka o Frantíkovi, který dělal všechno naopak. V jedné zemi žil chlapec, který se jmenoval Frantík. Tento chlapec byl zvláštní tím, že všechno dělal naopak. Když měl vstávat do školy, zalezl pod peřinu a spal. Když měl jít spát, skákal jako opice. Když měl jíst, vrtal se v nose a běhal po kuchyni. Když se měl vysmrkat do kapesníku, seděl jako pecka a chtěl jíst. Když měl odpovídat na nějakou otázku, tvrdohlavě mlčel. Když ale měl mlčet, mluvil 9:05. Když měl psát domácí úkol, chtěl jezdit na kole. Když ho posílali jezdit na kole, chtěl si kreslit. Když maminka napekla buchty, on chtěl makový závin. Když byl makový závin, plakal po buchtách. Maminka s tatínkem Frantíkovi často domlouvali a na kolenou ho prosili, aby se polepšil, ale nic nepomáhalo. Frantík dál dělal všechno naopak a občas se zdálo, že to dělá záměrně, aby potrápil svoje laskavé a ustarané rodiče. Jednoho dne zavolal tatínek Frantíka do kuchyně a řekl mu:
1: dnes večer bude po domě chodit muž, který se jmenuje Krum. Je to takový tlustý černý chlap, který chytá děti, strká je do pytle a odnáší někam pryč. Musíš být sticha a v žádném případě nechoď ke dveřím ani je neotvírej, protože Krum tě chytí a strčí do pytle.
0: Samozřejmě, že Frantík udělal všechno naopak. Jen co se setmělo, už se postavil ke dveřím, poslouchal u nich a křičel: už jde, už slyším Kruma! Občas dveře dokonce pootevřel, podíval se do temné chodby, potom je rychle zabouchl a křičel: už je tu, už je tady! Dělal to celý večer a jeho laskaví, ustaraní rodiče z toho byli velmi nešťastní. Seděli v kuchyni a trpělivě čekali, až Frantík přestane vykřikovat, sedne si ke stolu a navečeří se s nimi. Potom to Frantíka omrzelo. Naposledy se podíval do tmavé chodby a právě když chtěl dveře zabouchnout, vztyčila se v nich temná postava. Frantík strnul. Chtěl zakřičet, že přišel Krum, ale už bylo pozdě. Velká chlupatá ruka ho chytla za košili a vtáhla do chodby. Slyšel podivné funění a mrmlání, někdo ho zdvihl a strčil do pytle a potom ho rychle odnášel někam pryč. Laskaví rodiče ještě dlouho čekali, že Frantík přijde. Ale když se jim začala z hladu točit hlava, otec nabral do talířů a pustili se do jídla. Frantík však už nikdy nepřišel. Nikdo ho víc neviděl a ani o něm neslyšel. No, milé děti, když chcete dělat všechno obráceně, dávejte si pozor, abyste neskončili jako Frantík. Ha!

0: chřipky.
1: Jdou dvě sušenky přes přechod. Jednu přejede auto. Druhá se otočí a volá na ní.
2: Zvedni se a nedrop.

o zvědavé Anešce a o chlapci Vojtovi, který jezdil na stoličce a na psovi Kuciánkovi. Když se v chalupě na Peklech narodilo děvčátko, všichni Tomešovi byli rádi. Tatínek chodil pracovat do cihelny, ale toho dne zůstal doma. Dlouho stál nad miminkem a smál se. Čekal jsem všelijakou holčičku, ale takovouhle ne. Bručel je černá jako cikán. Není černá, odvětila maminka a tiše se usmívala. Je jenom hnědá a nosík má nahoru. Opravdu, má nos nahoru, řekla babička, která v tu dobu byla u Tomešových na návštěvě. Bude zvědavá jako 7 čertů. Téhle holčičce začali říkat Aneška. Nezůstala malá, rostla jako ostatní děti každý rok o kousek. Nohama už nekopala do peřinek, ale běhala doma po podlaze a venku po trávě. Nosík jí zůstal nahoru a zvědavější byla čím dál víc. Ptala se tatínka i maminky, psa Kociánka, stoličky v kuchyni i lopaty na dvoře. Proč je ve dne světlo a v noci tma? Co dělá vítr, když nefouká? Proč je kocour rozum celý černý? A proč Anešce při chůzi zůstává jedna nožička vzadu? Tobě zůstává jedna vzadu, smál se tatínek. Já mám zase jednu nohu pořád vpředu. Když byly Anešce 3 roky, přijela babička z vesničky Koniklec a znovu u Tomešových pomáhala. Maminka ležela v posteli a nechtěla vstávat. V síni stál nový kočárek. Aneška se do něho podívala, nadzdvihla barevnou peřinku, ale kočárek byl prázdný. Příštího rána se malá Aneška lekla. Někdo ve světnici plakal a Aneška hned poznala, že je to děťátko. Zprvu si nebyla jistá, jestli to nekřičí ona sama, a proto se raději podívala do zrcátka. A tam se jí ukázala zavřená ústa. Aneška to být nemohla. Aneško, pojď sem, volala babička a ukázala na bílou peřinku v kočárku. Narodil se ti bratříček. Kde je? Vyhrkla Aneška a běžela ke kočárku. Opravdu? Leželo tam černé miminko, které právě hrozně řvalo. Proč křičí? Divila se Aneška. Nelíbí se mu v peřince, chce ven. Tak ho, babičko, pusť, budeme si spolu hrát. Děvenko malá, odpověděla babička, na hraní má tenhle křikloun dost času. Ale Vojtíšek v peřince dlouho nezůstal. Byl to kluk jako šídlo a ruce i nohy mu jen hrály. Rejdil jima od rána do večera. Nejraději ze všeho jezdil. Nejprve na stoličce a potom na psovi Kociánkovi. Ten se ovšem zlobil, že zároveň s Vojtou nemůže nosit krásně nakroucený ocas. Vojtíšek chtěl také létat jako čmelák nebo jako vrabec. Vylezl na plot a skočil dolů. Nic mu nepomohlo, že přitom mával rukama, jako by to byla křídla. Spadl do kopřiv a popálil se na nose. Lítáš jako naše stará husa, smála se Aneška. Jo, husa, bránil se Vojtíšek. Já už lítám skoro jako pták.

0: Třetí kapitola. Profesor Bimbulík.
1: Když Adélka s Bimbulinkou doběhly do laboratoře profesora Bimbulíka, Bláža seděla panu profesorovi na klíně a oba se na sebe usmívali. Adélka byla šťastná, že Blážu našla. Pan profesor ji Adélce podal a ona mu hezky poděkovala.
2: Děkuji vám, pane profesore. Jak se vám za to mohu odvděčit?
1: Pan profesor se podrbal ve svých už tak dost rozčepířených vlasech a potutelně se usmíval. Pak se na Adélku přísně podíval a prohlásil.
3: Nejlíp se mi odvděčíš, když si budeš něco přát.
1: Adélka byla zmatená.
2: Pan profesor mluví sice přísně, ale přitom je vlastně docela hodný.
1: Pošeptala své žiravce Bláže, kterou stále ještě tiskla v náručí. Najednou si vzpomněla, že při záchraně Bláži zůstali Bůča s Pupínem někde vzadu.
2: Chtěla bych svou kravičku a slona,
1: špitla Adélka. V tom se rozrazily dveře a Bůča i Pupíno se s kotrmelci vřítili dovnitř. Pan profesor na ně štítivě pohlédl, až se oba polekali a skočili k Adélce do bezpečí. Profesor Bimbulík se otočil zády a rozčileně zakřičel.
3: To ne!
1: V Adélce byla malá dušička. Ustrašeně se podívala na Vílu Bimbulinku, ale ta se usmívala a to Adélku uklidnilo. Pan profesor se otočil a vlídně vysvětlil.
3: Adélko, moc bych si přál, aby si spřála něco, co mohu vynalézt. Já jsem totiž vynálezce, víš?
1: Pak vzal Adélku za ruku a odvedl ji blíž ke své Bimbulo laboratoři. Tam jí začal vysvětlovat.
3: Tohle je svítící mastička. Tu jsem vynalezl včera. Podívej, natřeš si s ní prst, natáhneš ruku a ve tmě ani nepotřebuješ baterku.
1: Adélka na to hleděla s otevřenou pusou.
3: Nebo tady,
1: pokračoval se zápalem pan profesor.
3: To jsou elixíry. Modrý je zmenšovací, žlutý zvětšovací.
1: Kápnul si na prst žlutou kapičku a rázem byl stejně velký jako Adélka. To se až polekala. Panu profesorovi ale rychlým růstem popraskaly kalhoty a tak se stydlivě schoval za svůj stůl se skumavkami, průhlednými skleničkami a všelijakými podivnými přístroji. Lopnul si zmenšovacího elixíru, nějakými papíry si stydlivě zakryl kalhoty a běžel se převléknout do svého bimbulodomečku. Pupíno se rozchechtal, ale Bůča ho zatahala za chobot. Adélka byla zvědavá. Ví, že se to nemá, ale tajně se proplížila za panem profesorem a škvírkou v pootevřených dveřích nakoukla dovnitř. Ložnice pana profesora byla prostorná. Na policích byly vzorně poskládané mastičky a lahvičky různých barev. To už Adélku ani tak nepřekvapilo. Zvláštní ale byla postel. Ta se totiž jen tak vznášela ve vzduchu. Neměla žádné nožky, žádné podpěry ani provazy, kterými by byla upevněna ve stropě. Adélku to tak udivilo, že popošla ještě blíž, až byla najednou přímo v ložnici. A Bůča, Pupíno i Bláža s ní. Jen Bimbulinka se dovnitř neodvážila. Pan profesor se pousmál. Těšilo ho, že Adélka obdivuje jeden z jeho úžasných objevů. V nových kalhotách byl hned u ní a začal vysvětlovat.
3: Na to jsem přišel už vloni. Strom Opius Bimbulus má neuvěřitelnou sílu. Stačí rozlousknout jedinou jeho tobolku bimbálku a ona kolem sebe šíří velké množství energie. Když se vloží do zesilovače, má takovou sílu, že vznese do vzduchu cokoliv.
1: Profesor z podpostele vyndal malou krabičku. Postel žuchla na zem, ale pan profesor se začal vznášet.
3: Víly a motýly v dětství povinně dostávají

0: myslet?
1: Zeptal se přísně. Ve vynálezech se Adélka nevyznala, ale moc jí chyběly pastelky, které nechala v nemocničním pokoji.
2: Chtěla bych pastelky,
1: špitla prosebně. Pan profesor byl v sedmém nebi.
3: Pastelky? A co to jako je?
1: Na planetě Bimbuli nesměly být hračky. A proto neznali ani pastelky.
2: Pastelky jsou taková barevná dřívka, která dokážou všechno kolem sebe namalovat takové, jaké to ve skutečnosti je.
1: Vysvětlila Adélka a zasnila se.
3: Kouzelná dřívka. To nezní špatně.
1: Zaradoval se profesor. Blesku rychle se přemístil do své laboratoře. Adélka s Vílou a Plyšovými kamarády ho následovali. Profesor Bimbulík se hned s chutí pustil do vynalézání. Míchal různé vodičky, občas se vyklonil z okna a uřízl si kousek větvičky ze stromu, ale stále se mu nedařilo pastelky vyrobit. Adélka s Blážou, Pupínem a Bůčou si zatím na zemi hráli hru na tichou poštu. Něco si šeptali a přitom se dosyta nasmáli. Pupíno se žiravce omluvil a dřívější hádka byla dávno zapomenutá. Víla Bimbulinka z dlouhé chvíle pouštěla duhové bublinky. Profesor se na ni podíval nejprve přísně, protože ho bubliny rozptylovaly od vynalézání, ale po chvilce se mu na tváři rozhostil přímo blažený vynálezecký úsměv.
3: Hej, to je ono!
1: Zaradoval se a větvičkou z kouzelného stromu Opius Bimbulus ťuknul do duhové bublinky. Větvička se obarvila červeně. Další větvička byla žlutá, jiná modrá, zelená, oranžová. Za chvíli byly na světě pastelky. A protože byly z kouzelného stromu, byly to pastelky kouzelné.
3: A teď mi ukáž, co se s tím dá dělat.
1: Byl profesor zvědavý. Adélka si od pana profesora vypůjčila blok a pastelkami do něj nakreslila profesorovu podobiznu.
3: To je jedinečný vynález. Adélko, děkuji za skvělý nápad. Jsem sice na Bimbuli jediný vynálezce, ale díky tobě se stanu jediným nejlepším vynálezcem. Za odměnu? Ode mne dostaneš pár dárečků. Dám ti vzorky všech svých vynálezů. Zmenšovadlo, zvětšovadlo, svítidlo i bimbálkové lítadlo. Třeba se ti to bude hodit. A teď už všichni běžte. Potřebuju přemýšlet.
1: Řekl zamyšleně profesor.

jak šejtroček vezl víno do Víně. Jednou jel šejtroček ulicí k rynku a v tom na něho zavolá vinárník poslušný. Zastav, naložím ti. S tímhle soudkem pojedeš rovnou do Vídně k císařpánovi. A co je v tom soudku? Zeptal se šejtroček. Víno, co císařpán pije nejradši, mlaskl přes jazyk vinárník. Jeď, aby cestou neskyslo. Šejtroček se ohlídl kudy k Vídni, zavolal na Valacha Žemličku dobrým slovem a vydali se. Za to víno mi přivezeš čistých 9 zlatek, křikl za nimi vinárník poslušný. Z Jičína do Vídně je dlouhá cesta a bylo léto a žíznivý rok, kolem které hospody jeli, ta už byla vypitá. Na dně studní ležely suché křemeny. U města Pardubic šejtroček povídá, už se mi od žízně mate před očima, jestli se nenapiju, kdo ví, kam dojedu. Vyrazil ze soudku zátku, ulil si do dlaně a vypil to. A protože na Vídeň jde cesta pořád k jihu, rozpalovalo se povětří pořád víc. U města Brna šplíchala v soudku už sotva kaluška vína a u města Mikulova už bylo vypito. Valach Žemlička se podíval přes plec a povídá, otočíme šejtročku. Šejtroček na to, kam si forman namíří, tam taky dojede. Jedeme dál do Vídně. Císařpán tě s prázdným soudkem mezulánsky přivítá, povídá Žemlička a znova zabral do postraňku. Ha, ha, ještě se uvidí, zasmál se šejtroček a zpíval si to jako písničku až k řece Dunaji. Dunaj je široká řeka, sucho přes ní nepřeskočilo. A tak šejtroček na jedné vinici za Dunajem zastavil a dal si načepovat vypitý soudek vínem. Přirazil zátku a povídá Žemličkovi. Je po starosti.

Císař pán už na víno z Jičína čekal. Stojí u okna a vyhlíží na cestu. V tom po ní začnou rebencovat kola Šejtročkova vozu. Císař pán křikl z okna: "Vůz nech dole a se soudkem přijď nahoru." Šejtroček přikutálel soudek až na práh komnaty a tam do něho strčil, že se zastavil císař pánovi zrovna u špiček. Pak chtěl Šejtroček zpátky dolů k vozu, jenže císař pán ukázal: "Tamhle si stoupni, abys taky byl přitom, až se slavně napiju." Byly ještě všelijaké ciráty. Císař pán rozkázal vyzvednout soudek na malované nožky a zlatým kladívkem vyrazil zátku. Přiskočí první lokaj, přisadil pípu, druhý lokaj pod ní přidržel sklenici a ten třetí ji podal císař pánovi: "Silvu ple, votr majesté." Císař pán sáhne po sklenici, čichne k vínu, ovlaží si špičku jazyka a křikne: "S tím formanem rovnou do vězení a do nejhoršího a nejmíň na 7 let. Přiskočili kaprálové a odvedli Šejtročka do kamene. Teprv potom vychrstl císař pán víno na podlahu, ukázal z okna a povídá: "Tohle víno není z Jičína, nabral to na vinici, tamhle u Dunaje, já mám na víno nějaký jazyk." A všecko zas šlo na císařském hradě jako obyčejně, jen forman Šejtroček seděl v nejhorším vězení.

Valach Žemlíčka zatím postával s vozem na silnici. Potom se podívá výš a vidí, že za okýnkem sedí ve vězení Šejtroček. Žemlíčka povídá, to jsi vysloužil. A kopitem Valach klíčem v zámku neotočí. Ještě si povzdychl nad zlým Šejtročkovým osudem a vydal se s vozem po silnici zpátky k Jičínu. Jenže jak ubíhala cesta, měl Žemlíčka pořád horší svědomí z toho, jestli se o Šejtročka dost věrně postaral. Za Dunajem už se jen loudal a u jedné vinice nad Mikulovem se zastavil docela. Přešlapuje a vzpomíná na Šejtročka. V tom zaslechne z vinice hlásek, je přidušený a tuze si stěžuje. Žemlička se podíval líp a on tam u révového kmínku leží mužík. Není větší než dětský střevíček, zavalený hroudou. A to je pro takového pidipírka tuze těžká peřina. Žemlička sáhl kopitem a hroudu odstrčil. Mužík byl dost podivný, rostlý do suku jako réva. Postavil se na nohy a povídá. Kopali nahoře na vinici, svalili kus a já si v tom ustlal. A ty počkej, dám ti za dobrou službu soudek vína. On to byl mužík, co má pod mocí, aby réva rostla, kvetla a zrála. Žemlička si pomyslel, k čemu bude soudek vína Valachovi. Mužík se na něho podíval skoro zle a jako za urážku. Když to víno kápneš na sedmiletý pařes, roztancuje se po lese jako ženich. Potom mužík kývl, přivolal si ze sklípka prázdný soudek a natočil ho plný vína, ale rovnou z révového kmínku. Ještě soudku poručil, aby vyběhl nahoru na vůz a sám se ztratil někam do vinice. Žemlička znova otočil oj a vydal se zpátky do Vídně. Než dojel pod Císařský hrad, měl to Žemlička všecko vyložené jako na talířku. Zastavil se u vězení a zavolal. Šejtročku, jsi tam? Forman Šejtroček zrovna smutně počítal železa v okně. Podívá se dolů, přiostří oči a křikne. Co je to za soudek vzadu na voze? Rovnou vzkaž císař pánovi, že to je ten pravý, navedl ho tiše Žemlička. Šejtroček zavolal špehírkou ve dveřích na kaprála a od kaprála běželo až k císař pánovi, že prve se Šejtroček zmýlil, přesáhl se a dokutále císař pánovi nepravý soudek, ten pravý leží dole na voze. Když to císař pánovi vyřídili, byl zrovna na bále a měl začít tanec s jednou cizí císařovnou. Měli spolu vojnu na spadnutí a tak císař pán chtěl císařovnu uchlácholit tanečkem. Víno si ale taky nechtěl nechat ujít. Rozkázal, aby mu skleničku natočili hned dole na voze a přinesli nahoru. Cizí císařovna to poslouchá a ošlehla císař pána zlým pohledem, protože měla být až druhá po víně. Já jen pro lehčí krok, přišeptl císař pán a upil ze skleničky. I když už byl trouchnivý, zahořelo v něm potom víně jako v kotli. Popadl císařovnu a rovnou s ní a bez muziky do skoku. Pak si sám pískal rejdováka a vytřásal císařovnu, až z ní lítali vlásničky.
Když už se jí kácla z hlavy paruka, přiskočili vévodové a maršálkové a schodili na ně hedvábná nebesa, aby se o tom tanci nikdo víc nedověděl. Taky šejtročka vyhnali z vězení a nejvyšší maršálek sám práskl žemličkový bičem kolem uší, aby už ti dva radši byli z víně. Jenže stejně to nebylo nic platné. O císařpánském tanci se všecko vyneslo. Císařpán si musel císařovnu vzít v tom kostele u Štěpána. A tak on měl za ženu zlou babku a ona zas za muže trouchnivého dětka. Šejtroček s Valachem Žemličkou dobře dojeli až do Jičína. Když se vinárník poslušný zeptal, kde je těch 9 zlatek za víno, šejtroček povídá. Byly s tím divné patálie. Nakonec se soudek skutálel z vozu do Dunaje a uplaval. A tak ty mi odpusť 9 zlatek za víno a já ti jich 9 odpustím za marnou cestu.

0: oboj se šelmy člověka.
1: Figy hádanka.
2: Kdo to sviští na strništi? Kdo to hvízdá jako svišti? Kdo to funí přes louky, bere lidem klobouky?
1: Co to je? Kdo bere klobouky, to je jasné.
2: Zloděj!
1: Ne, ne. Když hodně fouká vítr, tak ulétávají nafukovací balonky a klobouky.

Horifuji. Pohádka japonské poštovní známky. Výrobce zrcadel v městě Edu měl syna. Ale otcovo řemeslo se chlapci valně nelíbilo. Postavím se před zrcadlo a v zrcadle se ukáže můj obraz. Poodstoupím od zrcadla a obraz zmizí. Chtěl bych se vyučit umění, které obraz uchová. Tak vstoupil Katsushika Hokusai, jak se chlapec jmenoval, do dílny mistra Shunsho, tiskaře a učitele kresby. Pod jeho vedením kreslil na papír návrhy divadelních kostýmů a tisků podobizny herců a hereček. Ale ani tady se mladíkovi nelíbilo. Papír, i když nese obraz všelijaké rozmanité krásy, je smrtelný. Rozhodl se proto, že se vyučí umění uiko-e. Umění uiko-e bylo umění vznešené. Buddhističtí mniši vyřezávali výjevy z Buddhova života do dřevěných špalíčků a ty přetiskovali jako doprovodné obrázky k textům posvátných náboženských knih. I když je papír smrtelný, obraz vyřezaný do dřeva má život delší a dá se tisknout znova a znova na další papír. Obraz, byť výjev ze života pomíjivého, prchavého, zůstane ve dřevě jako stálé poselství o tom, co umělec řezbář viděl a cítil. I vstoupil mládenec do dílny, kde se rodily knihy. Rodily se ze souhry čtyř. Malíř maloval, rytec ril kresbu do dřeva, tiskař přetiskl dřevořezbu na papír a vydavatel se postaral o konečnou podobu knihy. Mladík byl v tiskařské dílně malířem i dřevorytcem. Kreslil tenkým štětcem na hedvábný papír, ten nalepil na špalíček sakurového dřeva a pak svou kresbu do dřeva přeril. Tiskař přenesl dřevořezbu na papír s vlákem čínského papírovníku. Vybarveny do barevné krásy byly ty listy příbuzné kráse japonské přírody, proměnlivé od jara do podzimu i jemné jako brokátové látky. Postavy dřevorytů ožívaly v mysli mladého umělce v příběhy.

bábkových světů. Květy na jejich kimonech se rozvíjely, voněly, měnily se v zahrady plné kouzel. A mladý umělec zatoužil vyjít z dílny zavisněnými příběhy ven do široké krajiny. Tak se stal tulákem v ostrovní říši. Společníky mu byli štětec, tuš, ostrý nožík, souprava dlátek s hlubšími i jemnějšími žlábky a dřevodala spanilá sakura. V pohádkové říši, kam se odstěhoval z obyčejného světa, rozprávěl s vílami, které si hráli ve vodopádech, až doputoval k posvátné hoře Fuji. Když se chystal nakreslit horu, aby přenesl její podobu na špalíček sakury, poslala k němu hora spanilou dívku. Umělci se zdála krásnější než všechny gejši, které v čajovnách nalévali unavenému poutníkovi čaj. Dívka řekla, jsem poselkyně hory Fuji. Má paní, hora Fuji ti vzkazuje, abys nedělal marnou práci. I když tvé nožíky mají jemnost a ostří měsíčního paprsku, nedokážou vyrýt do dřeva krásu hory Fuji. Katsushika Hokusai odpověděl. Vyřiď své paní hoře Fuji, že umělce vábí krása tím víc, čím těžší je ji dostihnout. Podíval se k hoře, která vstávala do nebeské modři, jakoby tanečnice zdravila zdviženými pažemi vycházející slunce. Fuji je krásná. Vybarvím jí suknici sytě červenou barvou tan a zasněženou hlavu vybarvím jemně růžovou barvou beni. Slunce ji oprášilo zlatým pelem. Až přitisknu dřevoryt na hedvábný papír, popráším list měděnými pilinami. Pokračoval v práci a sám se podivoval tomu, jak se od hodiny k hodině podoba hory mění. Však už tu byla poselkyně znovu. Lidiči krásy, moje paní hora Fuji, posvátná všem lidem ostrovní říše, se zlobí černým hněvem. Umělec odpověděl. Hněv tvé paní je černý jako vlasy gejš a blesky z něj trčí jako jehlice, jež poutají účesy žen. Pro větší lesk jsem namíchal barvu s kryhem. Zálibně se díval na první i druhý list s obrazem hory Fuji. Hora Fuji po ránu, Fuji před bouří. Krásná v obojí podobě. Než slunce přeplulo oblohu, byla u Katsushiky víla poselkyně s třetím vzkazem. Má paní, hora Fuji ti vzkazuje, aby ses nepokoušel uvěznit její krásu v dřevěném obraze. I kdyby ti sakura dala dobré dřevo a ty si je vyhladil do hladkosti zrcadla, nebude vězněm hora Fuji, ale ty sám. Věz, že moje paní má bohatší šatník než všechny císařské milostnice a ty se budeš honit za jejími proměnlivými podobami, až se k hoře Fuji připoutáš k nevysvobození. Víla rozevřela svou náruč. Znáš pohádky o vílách? Já jsem jedna z nich. Vezmi si mne a nepokoušej se polapit do svého díla horu Fuji. Katsushika Hokusai neměl oči pro její krásu. Miluji horu Fuji, řekl víle. Má paní, hora Fuji ti posílá poslední varování. Chceš-li být doživotně milencem hory, věz, že má paní je žárlivá. Promění na tvých obrazech vlny mořských příbojů, které si maloval v ramena chobotnice a těmi zahubí každou krasavici, kterou bys v budoucnu namaloval. Umělec odpověděl. Teď neruš.
Chci zachytit horu Fuji v převleku z měsíční záře. Buď tedy doživotním vězněm hory Fuji! Tak se stal dřevorytec Kasušika Hokusai doživotním poutníkem za krásou hory Fuji. Když byl na konci své životní pouti, zůstalo po něm album 100 podob hory Fuji a poslední vzkaz hoře. Má paní Fuji, chtěl jsem ve dřevě zachytit krásu té země, již si císařovnou. Síly mi vyschly a suchý, lehčí než podzimní list, se vznesu do volnosti. Zůstaneš věčně krásná a listy v mém albu jsou odleskem krásy prchavých

a do jeho podoby hory Fuji se dostaly na japonské poštovní známky a jejich bezpočet. A na všech je hora Fuji.

0: Meďo! Meďo, ahoj, Meďo! Meďo!
1: Ahoj, pěkně, ahoj.
0: Meďo, pojď si hrát, Meďo!
1: Nezlob se, já teď nemůžu.
0: A proč ne?
1: Mám nějakou důležitou práci, víš?
0: Práci? Ty máš, Meďo, práci?
1: Jo.
0: A nemůžeš ji nechat na později a jít si raději se mnou hrát, Meďo?
1: Mohl bych, Piggy, ale nechci. Víš, jak rád čtu knížky.
0: No to tady ví každý.
1: No a chtěl jsem si nějakou půjčit otcovi. Jenže ona zrovna uklízela a tak mi řekla, že jí mám pomoct a pak, že mi tu knížku půjčí.
0: Aha.
1: To víš, bez práce nejsou koláče.
0: Cože? Ty dostaneš otcovi i koláče? To bych klidně šel s tebou.
1: Ale ne, Piggy. Ty si popletá. To se přece tak říká, protože když něco chceš nebo potřebuješ, tak se o to musíš nějak zasloužit nebo přičinit.
0: Jak to souvisí s koláči?
1: No podívej, lidé chodí do práce, aby dostali peníze a mohli si koupit, co chtějí a potřebují. A děti se musí učit.
0: Aby dostali pěkné známky ve škole.
1: Tak a něco uměli. A nebo musí pomáhat doma, aby pak na ně měli rodiče víc času.
0: A aby s nimi mohli jít třeba...
1: Na procházku a tak. No prostě, když něco chceš, tak tě to nejdřív stojí nějaké úsilí.
0: Aha, už tomu docela rozumím. Hele, tak já stejně půjdu s tebou. Pomůžeme sobě oba. Bude to rychleji hotové. A ty mi pak budeš za odměnu číst,
1: tak
0: jo?
1: Tak to bys byl moc hodný, Piggy.
0: Bez práce nejsou koláče.

0: Kdy básnička?
1: Tati, kup mi pejska. Nejlepší je štěně. Budu ho brát na procházku třeba 100krát denně.
0: Naučím ho štěkat. Pro mě to nic není. On mi bude na oplátku radit při učení.
1: A teď ještě jednou a pomalu. Tati, kup mi pejska. Nejlepší je štěně. Budu ho brát na procházku třeba 100krát denně.
0: Naučím ho štěkat. Pro mě to nic není. On mi bude na oplátku radit při učení. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: není brzo.
1: Ta je krásná. Ty máš nádherný šaty.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Ty mi přivezl rytíř Malina k 10. narozeninám z Prahy.
3: Tobě je tak 11.
0: Už 400 let.
3: To je málo boháček, co?
4: Volal jsi mě hochu?
5: Fuj, tajbl.
4: Fuj, tajbl ve spolek.
5: Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Dneska bez plechu.
4: Již nejsme nepřátelé. K čemu tedy plech a zbroj?
5: A zdraví.
4: O, to je znamenité mazadlo.
0: Tatínku, nezapomeň na to překvapení.
4: Pravda. Dle těchto břeven soudím, že to s opravou našeho společného sídla myslíte opravdu vážně.
6: To teda myslíme!
4: A dle tohoto léčivého nápoje, který mi zajisté budete donášet i nadále.
6: To teda budeme!
4: Soudím, že ke mně chováte opravdovou náklonnost.
6: To teda chováme!
4: Proto učiním kouzlo takového rozsahu, které smím učinit jen jednou za 100 let. Odstupte a opakujte po mně.
7: Jak Rumcajs s Cipískem našli zelený klobouček. Jednou šel Cipísek po hrázi lesního rybníka a našel tam zelený klobouček. Kolem bylo nastříkáno vody a úzká mokrá stezička se odtamtud táhla přes Luka Kýčínu. On to byl vodnický klobouk. Cipísek klobouček zvedl a posadil si ho na hlavu.
8: Hned dej ten klobouk dolů, povídá Rumcajs, nebo se ti rozum otočí po vodnicku.
7: Potom Rumcajs obcházel kolem a hádal, kde je vodník Volšoveček, co ten klobouk nosíval. A proč je tu kolem tolik nastříkáno a udupaná tráva? Nedohádal se a povídá.
8: Půjdeme po té mokré cestičce a ona už nás dovede.
7: V Lukách se cestička skoro tratila, ale po tvrdé císařské silnici vedla dobře až do Jičína. U brány do knížecího zámku jí byl konec. Rumcajs už se ani nerozhlížel. Zahrál si špičkami prstů na čele a povídá Cipískovi.
8: Už do toho vidím jako do skleničky. Někdo Volšovečka popadl a odnesl do zámku. Popadl ho tak zprutka, že Volšovečkovi sletěl klobouk na hráz.
7: Jen Rumcajs dopověděl, otevřelo se nahoře okno. Vykoukl z něho lokaj a vyždímal si mokrý rukáv.
8: Byl to knížecí lokaj a Volšovečkovi je zle, řekl Rumcajs. Protože když vodník ztratí zelený klobouček, to jako by ztratil rozum a nevyzná se.
7: Rumcajs vzal Cipíska za ruku a rychle s ním po schodech do patra a po červeném koberci tiše k pootevřeným dveřím. Oba k ním přistrčili oko a dívají se. Za dveřmi je komnatka, uprostřed se blízká stříbrná vanička, co se v ní koupou knížátka, než trochu povyrostou. Kníže pán s kněžnou sedí u vaničky na zlatých židlích. Olizují bonbóny a házejí štipce čokolády do vody. K tomu po francouzsku
9: manže.
7: Jenže Volšoveček schoulený v trošce vody jim o tu dobrotu nestojí. Mrká žabýma očkama a poposedává v loužičce vody na dně vaničky. A jen mrká a jen poposedává. Rumcajs povídá za dveřmi tiše Cipískovi.
9: Dělá jako nerozumný, ale když vodník nemá na hlavě svůj zelený klobouček, má v té hlavě asi tolik rozumu jako škeble.
10: Tak já mu ten klobouček dám, špitl Cipísek, a chce hodit zelený klobouček do komnaty.
7: V tom ho někdo popadl za ruku. A je to lokaj. A za ním stojí vojáci.
10: Už se na vás dva dívám od chvilky, co jsem si z okna ždímal rukáv,
7: řekl lokaj hlasem jako mejdlíčko.
10: A tuhle jsem na vás přivedl 27 vojáků.
7: V Rumcajsovi se na chvilku utišil dech, ale pak se tajně zasmál do vousů, dal Cipískovi znamení, aby tiše stál a povídá lokajovi.
8: Vždyť je těch vojáků jen 26.
7: Lokaj si začal ukazovat po vojácích prstem.
10: 27.
7: A zas počítal Rumcajs.
8: 26.
7: Tak tam počítali vojáky. Při třetím počítání dal Rumcajs Cipískovi tajné znamení. A počítali dál. Cipísek zatím vběhl do komnaty a posadil zelený klobouček Volšovečkovi na hlavu. Do Volšovečka hned vešel pořádný vodnický rozum. Položil přes sebe prsty třikrát křížem ze tří stran a převrhl stříbrnou vaničku. Z vaničky se vylila vlna jako hora a druhá a třetí. Ta první spláchla kníže pána i s kněžnou do kouta a pobrala jim francouzské bombóny. Druhá odplavila lokaje z vojáky dolů na dvůr a škuckali. Na třetí vlně se nese vodník Volšoveček. Jednu ruku podal Cipískovi a druhou Rumcajsovi. Tak je sebou vzal až k lesnímu rybníku v lese Záholci.

0: Muž jde v zimě na ryby. Seká díru do ledu a najednou slyší hlas.
1: Tady nic nechytíš.
0: Popojde tedy dál, začne znova sekat díru do ledu a zase slyší.
1: Tady opravdu nic nechytíš.
0: Popojde tedy ještě dál, ale jakmile začne sekat díru do ledu, ozve se hlas.
1: Tady fakt nic nechytíš.
0: Muž se zmateně ozve.
1: Kdo to pořád mluví?
0: A zhora se ozve.
1: To jsem já, správce zimního stadionu. Tak tam opravdu nic nechytí.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tak dělej, Hurvajs, ať máme tu zoologii za sebou.
2: Ale tati, já bych to od někoho opsal a bylo by to místo takhle, když je venku tak krásně.
1: Jo, opsat nějaký nesmysly, když ti tadyhle na to chci přispět svými znalostmi. Ostatně, domácí úloha je, když je doma.
2: Zrovna když jsem si pozval Máničku.
1: Mánička si ráda poslechne a nebude jí škodit, když se taky přiučí. Viď, Máničko?
3: Prosím, ano. Máme se vzdělávat pořád a jindy taky.
1: Správně, Máničko. Tak piš už. Ještě si nezačala, už to máš ukoptěný až hrůza.
3: Hurvínek si to opíše na čisto, až to bude mít hotové na Špinavovi.
1: Jen se ho nezastávej. Tak píš. Tur domácí. Tečka.
2: Scott.
1: Tak co to má být, tur nebo Scott?
2: To je fuk.
1: Vám říkali ve škole?
2: Říkali, v knížce to taky.
1: Ano, konečně to není rozhodující. Dělej, já budu listovat a hledat otázky a ty koukej začít.
2: Tur je doma, Scott.
1: Není to moc stručný?
3: Napiš, Hurvínku, když přijde tur domů, tak je to Scott.
1: Už to nechte, to nic. Tady jsou konkrétní otázky. Co získává člověk chovem skotu?
2: Získává skot.
1: Výborně, jen se toho nebát. Schutí do toho a půl je hotovo.
2: No jo, půl, my to máme mít celé.
1: Počkej, dál tu stojí. Jak se kráva pase a jak uchopuje potravu?
2: Kráva se pase?
1: No.
2: Kráva uchopuje potravu?
1: No.
2: Když?
3: Kráva se pase ústy.
1: No přece si to viděl, jak to dělá. Nepamatuješ, jak ti v senohrabech sežrala to tričko? Tak jak to napíšeš?
2: Kráva se pase jedna, dvě, už to má v sobě.
1: Stačí jedna, dvě. To tedy, Hurvajs, to se musí nechat, ovládáš.
3: Jedna žasné, Hurvínku. Já jsem na tebe hrdá.
1: No a co dál o krávě?
2: Kráva mužského rodu je vůl.
3: Jú.
1: No, je to tak, Máničko, nedá se nic dělat. Pokračuj.
2: Jejich děcko je tele.
1: No, vždycky to nebejvá jen jejich děcko, ale dejme tomu. Dál, chvíli musíme být ještě u těch volů. K čemu je nám vůl?
2: Vůl je nám na maso.
1: No dobře, a vůl je přece také zvíře tažné.
2: A proto odlétá vždy na podzim k jihu.
1: Tak dost, nechtěj bejt humorní, když je to smutný, jak je stráda. Píš.
2: Jo.
1: Vůl je dobrý k tahu a když jsou na to dva, tak je to, no?
2: Vkusnější.
1: No to víš, vkusnější. Je to lepší to dva k tahu. Dál. Co žere kráva, no? Kráva žere, no, v létě trávu, v zimě seno.
2: Seno hrabe chtrička.
1: Nech si to, žere píci a je z toho...
2: Celá pryč.
3: Je z toho tlustá, ty hloupinké.
1: Je z toho mléko.
2: A ještě lecos.
1: Mlč a piš. Počkej, jak je to tu. Složení mléka, laboratorní práce. Nuže?
2: Nuže?
1: Nemluv takový pitomosti. No, z čeho si skládá mléko?
2: Z auťáku.
1: Ale chemicky.
3: Mléko se skládá z láhve, mlíčka.
1: No, z vody, tuku, bílkovin a tak.
2: Správně.
1: No, to bych řekl. Počkej, tady, no, prosím. Důkaz bílkoviny. Přidejte k mléku několik kapek octa, zahřívejte, potřepávejte a za chvíli se srazí bílý tvaroh. No, to je zbytečně zlouhavé. To dostaneš někdy ve flašce už hotové. A tohle je důležitý pro život, jo. Co jste pozorovali při zahřívání mléka ve zkumavce?
3: Prosím, my jsme pozorovali, že zkumavka rupnula, no. Ale my jsme měli těch zkumavek velmi značně hodně.
1: Výborně. A co jste spozorovali?
3: No, spozorovali jsme, že rupnuli všecky nečky.
1: No, vidíš, Hurva, jak se toho Mánička pochytila. No a už by se to mohlo zakončit, co říkáš?
2: Se ví.
1: Píš. Kráva si skládá... Počkej, tady to je. Jo, tadyhle. V tlamně protáhlé hlavy chybějí horní řezáky. No, to je nás takový víc. Tadyhle má rohy z rohoviny. No, bolej si tu sexuálně. Jo, hlavu spojuje s trupem svalnatý krk. No, to tam napiš. To se jinde nevidí.
2: Už to píšu. Tur i Scott jsou u nás...
3: Nebesíčka! Vždyť jste vynechali telátko.
1: No pravda, píš. Částečně vůla, částečně nebesíčka. Telátko. V našich krajinách se vyskytují...
2: Pouze v maličkých kousičkách.
1: Kousičkách a proto, tohle už tady popíšem, proto mají velký hospodářský význam.
2: Jo.
1: Hnízda si stavějí v dutinách stromů, strom, v zimě odlétají k lidským, počkej, obydlím.
3: Jemináčku, krávy si stavějí hnízdečka, ale
1: moment, mně se to obrátilo na síkoru koňadru.
2: To nemá, ty dva ptáky už taky zvládneme.
1: Nic, píš. Tur i skot se vyskytuje hojně nejen u nás, ale i v ostatním světě. Světě.
2: Puntík.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsalabum, bim, teď jsem tu s vámi. Netopír Pierre, francouzský švihák, elegán. Skřidélky sametovými a kloboučkem cylindrovým mezi oušky, které zaslechnou i nejvzdálenější svist a šum. Mondíje, jaké bude asi to dnešní kouzlo, říkáte si? Chci se s vámi dnes podělit o něco, co jsem objevil při svých pokusech a při vynalézání nových kouzlíček pro svá představení. Pamatujete, jak jsem vám radil, jak doma v lahvi vytvořit mořské vlny? Přišlo mi několik krásných vzkazů, jak se vám tahle vodní parádička líbila. O, jaká radost! Vlny jsou nesmírně uklidňující, nespa? Ale obraťme se už k dnešnímu kouzlení a hokus pokusování. Vymyslela jsem pro vás další zázrak v lahvi. Mevuj, slyšíte dobře. Začínáme. To, co v lahvi dnes vytvoříme, sice nebude lahodit tak jako mořské vlny oku, ale zase to udělá poslouchací krásu pro naše ouška. A kdo má ouška nejpozornější a nejjemnější? O? No jistě, netopíři. Dnes můžeme udělat takovou konzervičku s deštěm. Naše dnešní hračička bude totiž vydávat úplně stejné zvuky, jako když prší. A tento zvuk je, jak známo, velice oblíbený. K našemu dešťovému pokusu pro ouška budete potřebovat prázdnou průhlednou půllitrovou plastovou láhev s víčkem, spoustu dřevěných párátek a špejliček, ale ne tak dlouhých, aby koukaly z láhve ven. Pak by nešla láhev uzavřít. A od maminky z kuchyně si skočte vypůjčit hrstičku rýže nebo kuskusu, čočky, fazole, všechno v nevařeném stavu samozřejmě. A všeho stačí opravdu malinko. Nasypete to do láhve k těm špejličkám tak, aby láhev nebyla zcela zaplněná. Ale zbylo mezi špejličkami něco volného prostoru, kterým ta zrníčka mohou protékat. Láhev zašroubujte, to znamená, jednoduše zavřete víčkem. No, a je to. Říkáte si, a je to? Co jsme to udělali? Zavřeli jsme do láhve párátka a všelijaká zrnka, a co teď s tím? Mezamí hned odpoví. Teď to vypukne. Otočte láhev pomalu vzhůru nohama.

tady u nás zatím venku docela rozkrápalo. To jsme ten déšť asi přivolali. No, poletím se někam schovat. Vypadá to na bouřtičku. Mám rád svůj kouzelnický pláštík, spíše suší. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker mizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Táťa měla plné ruce práce a plnou hlavu starostí. Škubánek měl zítra narozeniny, třípatrový dort už měla upečený. Ale to hlavní jí pořád chybělo. Nemohla vymyslet žádný pořádný dárek. Škubánek seděl zrovna u televize a s nosem na obrazovce sledoval finále psího šampionátu v boxu. Svalnatý boxer Mohamed Alík právě knockoutoval v pátém kole bývalého velmistra těžké váhy Bernardína Honzu. Diváci jásali, odnášeli Alíka na ramenou, házeli mu květiny a kolečka salámu. Škubánek vyskočil a předváděl Alíkovi vítězné výpady.
1: Škoda, že nejsi boxer, zasněla se Káťa.
2: Jak můžu být boxer, když jsem čistokrevný vořech?
0: Vzdychnul Škubánek a zhasnul televizi.

0: a v tom se Kátě rozsvítilo. Druhý den se vrátila z nákupu se spoustou krabic a balíčků. Všechno zabalila do papíru s kytičkami a oslavy narozenin mohly začít. Na tuhle chvíli čekal kocour Luciáš. Už dlouho nakukoval oknem a jakmile Káťa vyndala dort z ledničky a zapálila svíčky, zazvonil u dveří. Když Škubánek otevřel, uviděl bujné zelené roští, za kterým bylo Luciáše sotva tušit.
1: Mňaucta! Dovolil jsem si k narozeninám malou kytičku. Uvidíte, jak si s ní užijete. Mňau, trocha zeleně v bytě potěší.
0: Postavil kořenáč na stůl a sám se strategicky usadil k dortu.
1: Slečna sama pekla. To tedy nemohu odmítnout.
0: A valil si na talíř jednu porci za druhou.
1: Než ochutnám to druhé patro. To je ovšem vynikající. Měl by se Škubánek pochlubit, jaké dostal dárky.
0: Škubánek byl poněkud v rozpacích, když v prvním balíčku našel trenýrky a v druhém sportovní obuv na zadní tlapky.
1: A musíš hned vyzkoušet, jak ti to bude. Já bych zatím s dovolením načnul to ořechové přízemí. To je tedy materiál. Škoda, že ten dort nemá ještě suterén.
0: Mlaskal Luciáš.
2: To by se ti hodilo,
0: mrzel se v duchu Škubánek.
2: Já ti budu dělat módní přehlídku, bof, a zbydou na mě už jen ty svíčky.
0: A honem rozvázal další krabici. Ležely v ní boxerské rukavice.
2: Přivoň, není to krása?
0: Kocour cítil, že bude lepší se odporoučet.
3: Vzbuzuješ respekt, Škubánku,
0: jásala Káťa.
2: Rukavice jsem měl rozbalit první, nemuseli jsme přijít o celý dort,
0: vzdychal Škubánek.
2: Co takhle, dát si jitrničku.
3: Napřed rozbal ten největší balík, pobídla ho Káťa,
0: ale v balíku byl jen velký vycpaný pytel se dvěma tkanicemi.
3: To je trenažér,
0: vysvětlovala Káťa.
3: Na tom budeš každý den cvičit údery, a já budu tvoje trenýrka.
0: A pověsila pytel mezi dveře. Škubánek se zatím hrnul do ledničky pro jitrničku, ale Káťa mu ji vzala a položila na stůl.
3: Při tréninku se nejí. Půl hodinky cvič, pak budeš mít odměnu.
2: Kvůli tomu trenažéru se snad ani nenažéru,
0: brblal Škubánek pod fousy, protože na své narozeniny nechtěl odmlouvat nahlas. Začal tedy s vervou poskakovat kolem pytle a bušit do něj jako mlátička. Přesně v těch místech pod prahem měla svou dvougarzoniéru myší rodinka. Jedna místnost sloužila jako spižírna a v druhé byla prostorná rodinná postel. Měli právě nejhlubší půlnoc a najednou rány, jako když hřmí. Pod pruhovanou peřinou se probudil táta myš, i máma myš, i synek, který se jmenoval po dědečkovi Zámyš, ale kterému říkali Miky, podle toho slavného filmového herce.
4: Skoč se podívat, co se to tam děje,
0: poslal táta synka.
5: Ten pes ze zhora má narozeniny, tak nejspíš tancujou.
0: Vložila se do toho máma, která vždycky všechno věděla nejlíp. Miky byl v mžiku zpátky.
5: Ten ořech se snad zbláznil. Pere se tam s pytlem. Na zadních má trenýrky a na předních takhle velké palčáky.
0: Třeba mají maškarní, kombinovala máma, ale táta vyskočil z postele a Miky se hrnul za ním.
5: Radši tam nelezte, kluci, co když se ho chytá vzteklina,
0: sejčkovala máma, ale sama pospíchala, aby byla přitom.
4: Ten ořech sedal na box,
0: žasnul táta, když vystrčil hlavu z díry.
5: Tak ho pěkně knokautujem, hecovala máma.
0: Táta táta vylezl na futro dveří a začal přehryzávat poutko trenažéru, máma zatím našla v koupelně kus mídla a namydlila parkety u dveří. Při nejbližším úderu poutko prasklo a pytel praštil Škubánka do hlavy. Ten zavrávoral, nohy mu ujeli po namydlené podlaze a už ležel všechny čtyři nahoře.
1: 8, 9, 10, knockout,
0: odpočítal táta. Jste vyřízenej, tak už dejte pokoj, mějte ohled na ostatní nájemníky, přisadila si máma a všichni vítězně odpochodovali do myší díry.
2: To by pro dnešek stačilo,
0: brblal Škubánek a chtěl se potom mleknutí posilnit. Ale na talířku místo jitrničky ležely jen dvě špejle. Zavil Škubánek a Káťa vystrčila hlavu z kuchyně.
3: Už máš po večeři?
0: Zeptala se líbezně.
2: No, to tady mám po večeři. Někdo mi jí sněd? Nejspíš ty zatracené myši.
0: Žaloval pejsek a tvářil se tak nešťastně, že mu Káťa dala honem novou jitrničku.
2: To vám nedaruju,
0: zavrčel Škubánek do myší díry. Ale když si sedl ke stolu, vytřeštil oči.
2: To snad není pravda, druhá jitrnička je pryč.
3: Tohle na mě neskoušej,
0: mračila se Káťa.
3: Vyčistit zuby a do postele.
2: Ach jo, to zas byly narozeniny,
0: vzdychal Škubánek, když se s prázdným bříškem ukládal na svůj polštářek. Myši už nešli spát, těšili se, jak vymetou zbytky po narozeninové hostině. Sotva se nahoře zhaslo, už se kradli k ledničce. Táta se rozkročil, máma se mu vyšvihla na ramena, vždyť taky za mlada jezdila s myším cirkusem. Na ní vyšplhal Miky a už vtáhnul největší jitrničku z mísy. V tom, co si zasvištělo vzduchem. Ve světle otevřené ledničky jim nad hlavou prolétlo podivné zelené chapadlo. Popadlo jitrnici a zmizelo ve tmě pokoje. Něco mlasklo, pak co si lehonce zašumělo a bylo ticho.
4: Já bych to dál nepokoušel, pobízel táta k ústupu.
0: Jenže v tom Miky zahlídnul, že na okně visí štanglička u heráku a už se šplhal po zácloně. Vedle v pokoji se probudil Škubánek. Našpicoval uši a zavětřil.
2: Káťo, vstávej! V kuchyni jsou zloději!
0: Káťa přiložila oko ke klíčové dírce.
3: Pojď honem, myši nám kradou salám!
0: Škubánek rozrazil dveře. A teď se to semlelo ráz na ráz. Salám upadl a začal se kutálet. Miky šel po něm, ale v tom se ozvalo zasvištění. Luciášova rostlina natáhla dlouhý stvol se zeleným květem a chramst. Spolkla salám jako malinu.
3: Vždyť je to masožravá kytka!
0: Sotva to Káťa vykřikla, květ se natáhl podruhé a popadl Mikyho za ocásek.
3: Pomoc!
0: Pištěl Miky. Máma myš honem přiskočila a chytla ho za packy. Táta popad mámu a táhli, až se jim podařilo Mikyho zachránit. Všichni naskákali do myší díry, ale v zápětí začali vyhazovat kufry, tašky a uzel s pruhovanou peřinou.
2: Fuj, tak odpornou past jsem ještě neviděl, odplivnul si táta.
0: Vypadali jako slušná partaj a pořídí si takovou potvoru a ještě k narozeninám, sadisti, láteřila máma. Sotva rodinka zmizela, Škubánek se vyklonil z okna.
2: No nazdar, stěhujou se do kůlny ke kocourovi.
3: To se za chvíli budou stěhovat znova,
0: sázela se Káťa. Ale všechno bylo jinak. V kůlně byla tma a myši vlezly oknem kocourovi rovnou do pelechu. Rozespalý Luciáš se posadil a vytřeštil oči. Kocour zíral na myši a myši zírali na kocoura. První se vzpamatoval Miky. zaťal pěstičky a jak to okoukal od škubánka, elegantním výpadem praštil kocoura do nosu.
1: Mňau, pomoc, myši bijou kocoura, mňau,
0: zaúpěl Luciáš a tak, jak byl, v noční košili vyskočil do zahrady.
1: Mňau, to byl ale sen a to já mám vždycky, když se přejím šlehačky, mňau, vajs, proč já to dělám?
0: Skučel a hnal se stichlou ulicí.
2: Podlehl v prvním kole,
0: chechtal se škubánek.
2: Ještě jsme mu měli hodit na hlavu ten jeho kořenáč.
3: Proč? Ta kytka je docela hezká,
0: hájila ji Káťa.
3: Aspoň si k nám myši netroufnou a nějaká ta jitrnička se pro ní najde.
2: Když je řeč o jitrničkách, teď by nějaká bodla,
0: olíznul se škubánek. A tak Káťa znovu prostřela škubánkovi, sobě a taky jeden talířek pro tu podivnou kytku. A všem náramně chutnalo.

0: vtipky.
1: Pepičku, ty jsi rozbil všechny dárky, které ti dal tatínek?
2: Ne, jeden zůstal.
1: A který?
2: Kladívko.
0: Je.

0: nevysmrkaném nosu. Kýchl Marcel. A z nosu mu vyletěla obrovská nudle.
1: Koukej se vysmrkat, kapesník máš v kapse, nařídila maminka, která tušila, kde by mohla nudle skončit.
0: Marcel byl cestovatel a milovník zvířat. Ve své fantazii prošel hory, proplul jezera, řítil se prérií na stepilém koni, na severním pólu si ochočil ledního medvěda. Zažíval neskutečná dobrodružství, když se s africkými domorodci vypravil na lov lidožravého lva nebo když navracel do moře velryby uvízlé na břehu. Není divu, že mu na tak přízemní záležitosti, jako je tekoucí nos, nezbýval čas. Nejednou se tak nudle ocitla na rukávu, koleni či polštáři. Pravda. Nebyl to moc pěkný pohled na odvážného cestovatele s nudlí u nosu. Někdy dokonce kýchl tak mocně, že se mu u nosní dírky udělala bublina.
1: Marcelku, takový šikovný kluk, ale vysmrkat se neumíš, zlobila se maminka.
0: Jenže Marcel jen mávl rukou a vydal se na další odvážnou výpravu k obřím vodopádům do koupelny. Ten den popolední si Marcel hrál na balkóně. Pozoroval, jak se holuby, vlastně nádherní ptakoještěři, pošťuchují obrovskými zobáky. Už měl zase rýmu jako trám. A pak se to stalo. Kýchl, až se zatřásly okenní tabulky. U nosu se mu objevila bublina. Ale jaká? Mega bublina. Ta se začala nafukovat, až byla velká jako balón. Zafoukal vítr. Opřel se do bubliny. Než se Marcel nadál, odlepil se od podlahy a už se vznášel nad domem. Pomoc! Chtěl zakřičet, ale hrdlo měl sevřené úzkostí i úžasem. Vítr ho rychle odnášel pryč od domova. Minul zahradu, přeletěl silnici, vznášel se nad lipovou alejí, letěl dál a dál.
1: Lidé na zemi nevěřícně kroutili zakloněnými hlavami. Co to pro boha je? Nějaká reklama? Co je to za triky? Že by UFO? Jen děti na zahradě mateřské školky hned poznali, co se děje. To je Marcel a má nudly. V skutku? Odvětila paní učitelka a běžela telefonovat Marcelově mamince, jestli ví, že jí uletěl chlapec.
0: Teplý podzimní vítr odvál Marcela až k zoologické zahradě. Přenesl ho nad ptačí voliéru. Sup se poplácal křídlem po hlavě, jako by říkal:
2: co je tohle za ptáka?
0: Ale to už si to náš usmrkánek mířil k žirafám. Sotva se prosmekl mezi jejich dlouhými krky, pokračoval nad výběh slonů. Slonice Šeherezáda si zrovna sprchovala záda chobotem, a tak Marcel schytal pěknou spršku. V tom se vítr stočil a bublina zanesla vzduchoplavce k ledním medvědům. Tady už končila všechna legrace. Medvědi ještě nebyli po obědě. Styčili se na zadních a předními tlapami chňapali do vzduchu. Naštěstí na prázdno. Musím honem něco udělat, uvažoval Marcel. Tohle by mohlo špatně skončit. Zvířátka mám rád, ale nenechám se samou láskou sežrat. Co teď? Co s tou nud... Kapesník, blesklo mu hlavou a začal usilovně šátrat po kapsách. Mám ho! Ještě nikdy se z kapesníku tak neradoval. Ze všech sil do něj zatroubil. Hned na to se snesl k zemi A právě včas. Jen ofous nespadl do jezírka s 3metrovými krokodýly.
3: To tedy byla výprava, vydechl Marcel s očima stále ještě vykulenýma.
0: Není jisté, jestli vydechl nadšením nebo úlevou. Jisté ovšem je, že od té doby ho snudlý u nosu už nikdy nikdo neviděl.

0: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
1: A teď ještě jednou.
0: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Zlověstné úkazy. Ve stejnou chvíli stál profesor Kadeřábek u psacího stolu se sluchátkem v ruce a vypadal poněkud, slušně řečeno, zmateně. Právě se chystal zavolat své podnájemnici paní Květuši Voráčkové z přízemí, aby mu dneska ani zítra nic nenosila a vůbec až do odvolání, aby k němu nechodila. Paní Voráčková byla hodná a pořádná osoba, vdova, která mu občas uklidila, vyprala a každé odpoledne mu nosila něco od oběda, aby si to ohřál k večeři. Ale Hubert, ten její Bernardín Hubert, ten by tu při své zvědavé nátuře určitě lichožrou tam vyslídil. Teď je nejdůležitější všechno udržet v tajnosti, nikoho nevpustit za práh tohoto bytu, zamknout dveře, neotvírat okna, zatáhnout záclony. Tohle všechno si pan profesor říkal, ale zatím pořád držel v ruce sluchátko, z kterého před chvíli slyšel něco moc podivného. Ještě teď mu to bzučelo v hlavě, hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám. Kdo to mluvil? A proč mluvil do jeho telefonu? Jeho uvažování přetrhl náhlý smích. To se zachechtal Tulamur junior, který ten hlas z telefonu taky slyšel a dokonce poznal. Lichožroutova dobrá nálada hned přivedla profesora na radostnější myšlenky. Asi se mi do sluchátka připletl zvuk z televize. Nějaký hloupý horor, řekl si. A pak už čile zalhal vdově Voráčkové, že ho přijela navštívit neprovdaná neteř z Podivína a že se u něho pár dnů zdrží a o všechno se postará. A co jídlo? Je tu v Praze cizí. Neví, kam má zajít, já vám alespoň přinesu nákup, starala se paní Květuš. Ne, děkuji, jste moc laskavá, ale když má milá neteř otevřela v kuchyni kufr, co byste řekla, že v něm bylo? Jitrnice, jelítka, půlka zabíjačky, paní Voráčková. Profesor Kadeřábek položil sluchátko a poskočil si jako mladík. Vždyť ho čekají krásné dny s lichožroutem, který, jak to vypadá, si už v teráriu zvykl a má výbornou náladu. Nejraději by se hned pustil do nových výzkumů. Musí vyzkoušet, jestli lichožrouti trvají pouze na jednom jediném tradičním druhu stravy. Co když je jejich jídelníček pestřejší? Co třeba kapesníky? Také se přece lidem ztrácejí. A byl původce těch ztrát někdy odhalen? Nikdy. Profesor René Kadeřábek kypěl štěstím a smělými vědeckými myšlenkami. Měl jich tolik, že nevěděl, co dřív. Vyfotit, blesklo mu hlavou, vyfotografovat z profilu, z anfasu, v klidu i v pohybu, všechno zaznamenat. Obrazová dokumentace přece v jeho díle Život lichožroutu trestu hodně chybí. Jedním skokem je u stolu a druhým u terária. V ruce drží digitální fotoaparát. Odstoupí dva kroky a hledá nejvhodnější úhel svého historického snímku. První člověk vstoupil na měsíc a první lichožrout za okamžik vstoupí do jeho fotoaparátu. Ano, lichožrout rozpřahuje ruce, hrdě se usmívá, teď vykročil, profesor stiskl tlačítko, právě zachytil ten historický okamžik. Krůček pro lichožrouta, velký krok pro lidstvo. Ale displeji nic nebylo. Místo usměvavého lichožrouta tu zůstala jen rozmáznutá bílá šmouha. Ani při nejlepší vůli se v ní podoba Tullamora juniora nedala vytušit. Profesor Kadeřábek pohasl, ale nevzdával se. Zkusil to ještě několikrát, párkrát s bleskem, párkrát bez, z různých úhlů a z různých vzdáleností, jenže vždycky to dopadlo stejně. V hledáčku lichožrout přímo pózoval, ale po stisknutí spouště aparát pokaždé zaznamenal jen jakýsi nezřetelný stín a bílou šmouhu. Jak je to možné? Najednou pocítil nepříjemné mrazení v zádech. Do dosud tak klidné pracovny vstoupilo něco zlověstného. Nejdřív ten hlas v telefonu a teď tohle. Profesor Kadeřábek uložil fotoaparát do horní zásuvky psacího stolu a z dolní zásuvky vytáhl viržinko. Zapálil si a přemýšlel. Ne, na přemýšlení není čas. Udusil viržinko v popelníku, vstal a začal jednat. Zamkl dveře a pro jistotu je ještě zatarasil botníkem. Zavřel okna, zatáhl záclony, vyvěsil telefon. Ze zdi sundal tenisovou raketu. Neměl ji v ruce od dob studií. Teď se mu bude hodit. Jeho údery do tenisové zdi bývaly proslulé. S raketou na klíně se profesor Kadeřábek posadil před terárium a čekal, i když nevěděl proč a na koho.
1: Biggy hádanka.
2: Co se to leskne v rybníce? Komu to spadla čepice? Třpití se, leskne u sítí, nikdo ji rukou nechytí.
3: Mňau, už víte. Je, to bude asi zlatá rybka.
4: No ne, zlatá rybka, když se nedá chytit rukou, to asi nebude rybka.
5: No a chytil jsi někdy zlatou rybku?
4: No, zatím ještě ne.
5: No, tak vidím.
4: Ale já si o tom sním a až jí chytím, tak si budu přát, abych se mohl dostat raketou na měsíc.
5: Je, počkej, a měsíc se přece odráží v hladině.
4: Na rybníku.
5: No.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Jednou Křemílek a Vochomůrka seděli v trávě a přiletěl k ním komár. Takový tenký panáček. Lítá sem a lítá tam, až od toho těm dvěma píská v uších. Nakonec povídá: to je muzika, co?
2: Taková tenká. Taková komáří.
1: Řekli Křemílek a Vochomůrka.
3: Když se vám má muzika nelíbí, tak to já vás píchnu.
1: Křikl komár a roztočil se jim kolem uší.
2: Dej si na nás pozor,
1: povídá Křemílek a zahrozil na komára prstem. Komár mu sedl rovnou na prst a už si chystá sosák. Vochomůrka smekl čepičku a komára do ní chytil. Komár byl pod čepičkou, ale nakonec Vochomůrka povídá:
2: přece nemůžu pořád chodit bez čepičky.
1: Tak komára pustili a znovu si sedli do trávy. Najednou někdo křikne:
3: cíprsk, achich, achich, cíprsk.
1: Po pasice běží ohnivý mužík a na každém kroku:
3: cíprsk, achich, achich.
1: Rojí se to od něho jiskrami, že už málem chytá tráva.
2: Co to vyvádíš?
1: Křikl Křemílek. Ohnivý mužík se zastavil, patou si vyryl do země důlek, aby nepodpálil, a skrčil se do něho.
3: Co bych vyváděl? Stůňu. Dostal jsem škrtavku.
2: Tak proč si nelehneš, když stůňáš?
1: Povídá Vochomůrka. Ohnivý mužík vzdychl, až se udělalo trochu kouře.
3: Proti škrtavce nic nepomáhá.
2: To je ale divná nemoc, povídá Vochomůrka. Tak co vlastně proti ní pomáhá?
1: Ohnivý mužík polikal jiskřičky.
3: To by se museli přivést 4 velké kameny a musela by se z nich udělat taková komůrka. A já bych si do ní vlezl a vyškrtal bych se 60krát a byl by ode mě pokoj.
1: Křemílek s Vochomůrkou se rovnou rozběhli do chaloupky pro vozík. Křemílek táhl u oje a Vochomůrka strkal vzadu. Tak dojeli k hromadě kamenů.
2: Tyhle 4 jsou největší,
1: povídá Křemílek.
2: Jo, jenže kdo je unese, na to se musí chytře,
1: řekl Vochomůrka.
2: Ale jak?
1: Povídá Křemílek. Chvíli tedy kameny obcházeli, až Křemílek řekl:
2: asi je budeme muset docela obyčejně naložit.
1: V proutkách si nalámali sochory, každý snědl borůvku pro větší sílu a dali se do toho. Pot se z nich jenom lil, až měli klusko pod patami. Když kameny naložili, zapřáhli se k oji a jeli. Cesta byla z kopečka a vozík jim div nevběhl na paty. Po rovině jeli pomaloučku a Křemílek byl samá starost.
2: Jen aby se nám ohnivý mužík zatím od škrtání neustonal.
1: Pak přijeli pod kopec, táhli, až ve vozíku praštělo. Vozíku se ale nechce nahoru ani oloukoť. Založili kola klínem, pustili oj a Vochomůrka povídá:
2: chudák ohniváček, nikdo mu nepomůže, uškrtá se na amen.
1: V tom se tam nese komár. Rozhlídl se, nabrousil si sosák do tenka a začal si zpívat tenkou písničku.
4: Pich, pich, pich, pichy, ať si sudý nebo lichý.
1: Křemílek s Vochomůrkou popadli za voj a vyjeli s vozíkem do kopce tak prudce, že nahoře nebyl k zastavení. Nakonec postavili ze 4 velkých kamenů komoru, ohnivý mužík si do ní vlezl a škrtal do 60. Když vyšel z komory, byl spokojený a mírný do růžova.
4: Tak vám, Křemílku s Bochomůrkou, děkuju.
1: Líbezně se rozškrtl a bylo to jako roj svatojánků. Potom odešel do skal, kde ohniví mužíci bydlí, aby zbytečně něco nepodpálili.

0: ve spoustu pohádek a písniček.
1: Tak už to v

nedobírí kouzlení. Mezami, moji přátelé. A vy, moji kouzelničtí učedníci, už dobře víte, co to mezami znamená, že? Přátelé, ano. Tak se to francouzsky, tedy tak, jak se mluví v zemi, ze které pocházím, řekne. Mezami. Tak. Malou lekci francouzštiny máme za sebou. A nastává čas, který vám pomáhá proniknout do tajů kouzel vašeho netopířího kamaráda, mága, kouzelníčka, netopíra Pierra. Vítám vás při dnešním Hokus Pokusu. Mám tu pro vás dnes další zázračnou láhev. Uklidňující láhev do série kouzelnických láhví netopíra Pierra. Jistě si pamatujete na ty předchozí. Podívejte se na své zápisky do svých kouzelnických sešitů anebo na Piggyho webové stránky www.piggy.cz. Už jsem vám pomohl vykouzlit láhev s mořskými vlnami a taky takovou, která vydává stejné zvuky jako déšť. Ano, neuvěřitelné, magnifik. A co vás čeká dnes? Ta dnešní láhev bude třpitivě jemná, tajemná. Připravte si následující potřeby. Vodu, prázdnou průhlednou plastovou půllitrovou láhev s uzávěrem, ale dnes můžete použít například i zavařovací sklenici s víčkem. Jen je nutné, aby láhev nebo sklenice šla dobře a přesně těsně víčkem uzavřít. Dále budete potřebovat průhledné lepidlo nebo lepidlo se třpitkami. A pak další sypké třpitky takových barev, jaké máte rádi. Co teď se všemi těmi věcmi? Hned vám to prozradím. Při vyrábění téhle zvláštní lahvičky budete potřebovat nějakého dospělého pomocníka. Ten vám pomůže ohřát vodu, která přijde do láhve. Voda musí být dostatečně teplá, aby totiž dobře rozpustila lepidlo. Mezitím, co vám váš pomocník hřeje vodu, nalijte do láhve připravené lepidlo. Lepidla se třpitkami se prodávají v papírnictví a většinou jsou k dostání v malých lahvičkách. Lepidlo do připravené láhve tak můžete bez obav vymačkat celé. Váš pomocník pak naplní láhev teplou vodou. Ale pozor, ne až po okraj. Nechte si tam místo. Teď můžete opatrně přesypat i připravené sypké třpitky. A láhev pevně uzavřete víčkem. Nyní je čas všechno pořádně protřepat. Tak, protřepat do všech možných světových stran. Nevzdávejte to. Nějakou chvilku bude trvat, než lepidlo v láhvi povolí, ale třepejte dál a za chvíli vás čeká, olala, nádherná třpitivá šaráda. Jo, pozorujte, jak třpitky vybíhají k hladině a zase klesají a usazují se. Připomíná mi to starodávné těžítko, jaké měl můj učitel. Mák všech mágů, profesor Vampirius Zaklíňák. Když se s jeho těžítkem zatřepalo, padal v něm sníh. Určitě jste někde už takové těžítko viděli, Vespa? A teď navíc víte, jak si podobnou třpitivou nádheru jednoduše vyčarovat doma. Pro dnešek se s vámi loučím, mezami. Těším se na naše příští setkání. Odlétám a za mnou budou vzduchem chvíli rejdit jen jiskřičky kouzla. Stejné jako ty, které víří možná ve vaší kouzelné uklidňovací láhvi. Jste klidní, klidní, díváte se na lesklý pohyb před sebou. A zatím sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker mizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Kapitola první. Harryho nejhorší narozeniny. Nebylo to poprvé, co se v domě číslo 4 v Zobí ulici při snídaní strhla hádka. Pana Vernona Dursleyho totiž ještě před svítáním probudili halasné, houkavé zvuky z pokoje jeho synovce Harryho.
1: Tenhle týden je to už po třetí,
0: hřímal přes stůl.
1: Jestli té sově nedokážeš poručit, musíš z domu.
0: Harry se mu to už pokolikáté pokusil vysvětlit. Když ona se nudí, řekl. Je zvyklá létat venku. Kdybych ji prostě mohl na noc pustit.
1: Vypadám snad jako takový hlupák?
0: Zavrčel vztekle stric Vernon a na hustém kníru se mu houpal ždibec smaženého vejce.
1: Vím až moc dobře, jak by to dopadlo, kdybys tu sovu pustil ven.
0: A se svou ženou Petunií si vyměnili ponuré pohledy. Harry chtěl ještě něco namítnout, jeho slova však přehlušilo dlouhé, hrčivé hřihnutí Dudleyho, synáčka manželů Dursleyových.
2: Jak chcete slaninu?
0: Na panvi je jí dost, zlatíčko, řekla teta Petunie a se slzami na krajičku pohledla na svého tělnatého synka.
2: Musíme tě trochu vykrmit, dokud můžeme. S tou školní stravou se mi to ani trochu nezamlouvá.
1: Nesmysl, Petunie. Když jsem já byl ve Smeltings, nikdy jsem hladem netrpěl,
0: prohlásil stric Vernon bodře.
1: Dudley dostává dost. Že ano, synu?
0: Dudley, který byl tak vypasený, že mu zadek visel přes okraje kuchyňské židle, se zašklebil a obrátil se k Harrymu.
2: Podej mi tu pánev.
0: Zapomněl si na jedno kouzelné slůvko, řekl Harry nedutklivě. Bylo až nevíře, jak tahle obyčejná věta zapůsobila na ostatní členy rodiny. Dudley vyjekl a spadl se židle s takovým randálem, až se celá kuchyně zatřásla. Paní Dursleyová slabě vykřikla a přitiskla si dlaně k ústům. Pan Dursley byl skokem na nohou a na spáncích mu naběhly žíly. Měl jsem na mysli, prosím, vysvětloval Harry spěšně. Vůbec jsem nemyslel...
1: Co pak jsem ti neříkal?
0: Zahřímal strýc a prskal přitom na celý stůl.
1: Že u nás doma nesmíš vyslovit ani jedno K slovo?
0: Ale já...
1: Jak se opovažuješ vyhrožovat Dudleymu?
0: Ryčel strýc Vernon a tloukl pěstí do stolu.
1: Já jsem tě varoval. Pod touhle střechou nestrpím ani zmínku o té tvé úchylnosti.
0: Harry sklouzl pohledem ze zbrunátnělého strýce na pobledlou tetu, která se snažila zvednout Dudleyho na nohy. Dobrá, řekl Harry, tak dobrá. Strýc Vernon se zase posadil. Ještě pořád funil jako rozvěsněný nosorožec a koutky svých malých, pichlavých oček bedlivě Harryho pozoroval.

0: Od prvního dne, kdy Harry přijel domů na letní prázdniny, se strýc Vernon vůči němu choval jako k bombě, která může každým okamžikem vybouchnout. Harry totiž nebyl obyčejný chlapec. Popravdě řečeno, byl tak neobyčejný, jak to jen vůbec bylo možné. Harry Potter byl kouzelník. Kouzelník, který právě ukončil první ročník na škole čar a kouzel v Bradavicích. A pokud Dursleyovým vadilo, že přijel na prázdniny domů, nebylo to vůbec nic proti tomu, jak si to připadal on sám. Stiskalo se mu po bradavicích tak hrozně, jako by cítil neustálou, úpornou bolest v břiše. Chyběl mu hrad s jeho tajnými chodbami a duchy, vyučovací hodiny, i když Snape profesor lektvaru asi ne. Pošta, kterou jim nosili sovy, slavnostní hostiny ve velké síni, spaní v posteli s nebesy v ložnici ve věži, návštěvy u hajného Hagrida v jeho boudě na školních pozemcích na okraji zapovězeného lesa a obzvlášť fanfrpál. Nejoblíbenější sport v kouzelnickém světě. 6 vysokých brankových sloupů, 4 létající míče a 14 hráčů na košťatech. Všechny Harryho kouzelnické knihy, jeho hůlku, hábity, kotlík i jeho špičkové koště Nimbus 2000 strýc Vernon zamkl do přístěnku pod schody. Hned jak Harry přijel domů. Co Dursleyovým záleželo na tom, jestli přijde o svůj post v kolejním Hufflepuffovém mužstvu, když celé léto nebude trénovat? A co na tom, jestli se Harry vrátí do školy a nebude mít hotový ani jeden úkol? Dursleyovi patřili k těm, kterým kouzelníci říkali mudlové. To znamenalo, že neměli v žilách ani kapku kouzelnické krve. A podle jejich názoru mít v rodině kouzelníka bylo něco, zač se musíte hluboce stydět. Strýc Vernon dokonce zavřel Hedviku, Harryho sobu, v její kleci na vysací zámek, aby nikomu v kouzelnickém světě nemohla nosit žádné zprávy. Ostatním členům rodiny se Harry ani trochu nepodobal. Strýc Vernon byl zavalitý a neměl žádný krk. Za to však předváděl světu obrovský černý knír. Teta Petunie byla kostnatá a měla koňský obličej. Dudley byl světlovlasý, růžolící a sádelnatý. Naproti tomu Harry byl malý a hubený. Měl jasně zelené oči a vlasy černé jako uhel, věčně rozcuchané. Nosil kulaté brýle a na čele měl úzkou jizvu, která svým tvarem připomínala blesk. Právě díky té jizvě byl naprosto neobyčejný, dokonce i mezi kouzelníky. Ona jediná naznačovala, že má velice tajuplnou minulost, kvůli kterého před 13 lety odložili na práh u Dursleyových. V době, kdy mu byl rok, Harry nevysvětlitelným způsobem přežil útok nejmocnějšího zlého černokněžníka všech dob, vznešeného lorda Voldemorta. Jehož jméno se většina čarodějek a kouzelníků doposud bála vyslovit. Harryho rodiče při Voldemortově útoku zahynuli. Harry však vyvázl jen s onou jizvou ve tvaru blesku a sám Voldemort ve chvíli, kdy se mu nepodařilo Harryho zabít, pozbyl všechnu svou sílu, i když nikdo netušil proč. To byl důvod, proč Harryho vychovala sestra jeho zemřelé matky a její muž. Žil u Dursleyových 10 let a za celou tu dobu nepochopil, proč každou chvíli způsobí něco podivného, i když to vůbec neměl v úmyslu. Stejně tak věřil tvrzení Dursleyových, že jizvu na čele má po autohavárii, při které zahynuli jeho rodiče. A potom, právě před rokem, přišel Harry mu dopis z Bradavic. A všechno vyšlo najevo. Harry nastoupil do kouzelnické školy, kde byli slavní on i jeho jizva. Jenže teď školní rok skončil, Harry se na léto vrátil Dursleyovým a oni s ním znovu zacházeli jako se psem, který se vyválel v něčem nevábném. Dursleyovi si ani nespomněli, že právě dnes má 12. narozeniny. Velké naděje si samozřejmě nedělal, nikdy od něj nedostal žádný opravdový dárek, natož nějaký dort. Ale že to úplně přehlédnou. Právě v tu chvíli si strýc Vernon důležitě odkašlal a řekl.
1: Jak všichni víme, dnes je velice významný den.
0: Harry zvedl hlavu. Sotva se tomu odvažoval uvěřit.
1: Opravdu to může být den, kdy uzavřu ten největší obchod za celá léta, co jsem u firmy.
0: Dodal strýc. Harry se znovu zakousl do své topinky. Strýc Vernon samozřejmě mluví o té hloupé večeři, pomyslel si trpce. Dobrých 14 dnů už nemluvil o ničem jiném. Nějaký bohatý stavitel s manželkou měli k Darslovým přijít na večeři a strýc Vernon doufal, že od něj získá velikou zakázku. Firma strýce Vernona vyráběla vrtačky.
1: Myslím, že bychom si měli ještě jednou projít, co kdo udělá,
0: začal strýc Vernon.
1: V 8 hodin bychom už všichni měli být na svých místech, takže ty, Petunie.
2: Já budu čekat v obývacím pokoji, odpověděla teta Petunie ihned, abych je u nás přívětivě přivítala.
1: Dobrá. A ty, Dudley?
3: Já na ně počkám u dveří.
0: Dudley nasadil potměšilý, samolibý úsměv.
3: Pane a paní Masonovi, dovolíte, abych vám povysl kabáty.
2: To je úplně uchvátí, vykřikla teta Petunie nadšeně.
1: Výtečně, Dudley,
0: přitakal strýc Vernon a pak se obrátil k Harrymu.
1: A co ty?
0: Já budu potichu u sebe v ložnici a budu předstírat, že tu vůbec nejsem, odpověděl Harry monotónně.
1: Naprosto správně,
0: potvrdil nevlídně strýc Vernon.
1: Přivedu je do obývacího pokoje, představím tě, Petunie, a naliju jim něco k pití. V 8:15
2: ohlásím, že se podává večeře,
0: řekla teta Petunie.
1: A Dudley, ty řekneš?
3: Mohu vás uvést do jídelny, paní Masonová,
0: řekl Dudley a nabídl neviditelné ženě své tučné rámě.
2: Jsi dokonalý malý gentleman, zlatíčko, popotáhla teta Petunie.
1: A co ty?
0: Vyštěkl Vernon na Harryho. Budu potichu ve svém pokoji a budu předstírat, že tu vůbec nejsem, opakoval Harry bezvýrazně.
1: Správně. A teď bychom si ještě měli promyslet, čím jim při večeři zalichotíme. Napadá ti něco, Petunie?
2: Vernon mi říkal, jak úžasně hrajete golf, pane Masone. Paní Masonová, že mi prozradíte, kde jste si koupila tyhle šaty.
1: Výtečně. A ty, Dudley?
3: Co takhle? Měli jsme ve škole napsat pojednání Můj hrdina. A já jsem psal o vás, pane Masone.
0: To už bylo příliš i na tetu Petunii, i na Harryho. Teta Petunie propukla v pláč a div svého syna neumačkala v obětí. Zatímco Harry zajel pod stůl, aby neviděli, že se směje.
1: A ty, kluku nezdárná?
0: Harry jen s námahou zachoval vážnou tvář, když se vysoukal ven. Já budu potichu ve svém pokoji a budu předstírat, že to vůbec nejsem, opakoval.
1: To tedy budeš,
0: řekl strýc Vernon přísně.
1: Masonovi o tobě nic nevědí a přitom musí zůstat. Až bude po večeři, ty, Petunie, odvedeš paní Masonovou zpátky do obývacího pokoje na kávu. A já přivedu řeč na vrtačky. S trochou štěstí budu mít ten obchod uzavřený a podepsaný ještě před zprávami v 10 hodin. A zítra touhle dobou si už budeme schánět nějaký letní byt na Majorce.
0: Harryho ta představa nevzrušovala. Nemyslel si, že by ho Darslovi měli na Majorce oždívec víc rádi, než v Zobí ulici.
1: Takže já teď jedu do města vyzvednout smokinky pro Dudleyho a pro sebe. A ty?
0: Zavrčel výhružně na Harryho.
1: Ne, abys přikážel tetě, až bude uklízet.
0: Harry vyšel zadními dveřmi ven. Byl jasný, slunečný den. Přešel trávník, dosedl na zahradní lavičku a potichu si pro sebe zpíval známou narozeninovou písničku. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví. Žádná přání, žádné dárky. A celý večer měl předstírat, že vůbec není na světě. Sklíčeně se zadíval do živého plotu. Ještě nikdy si nepřipadal tak osamělý. Víc než co jiného v Bradavicích, dokonce ještě víc než Fumperpal, postrádal teď své nejlepší kamarády. Rona Weasleyho a Hermionu Grangerovou. Nezdálo se ovšem, že oni by nějak postrádali jeho. Žádný mu za celé léto nenapsal a tomu Ron sliboval, že ho pozve na prázdniny k ním. Harry by ani nedokázal spočítat, kolikrát už pomocí kouzel málem odemkl hrvičinu klec a poslal ji s dopisem k Ronovi a k Hermioně. Nemělo však smysl vystavovat se takovému nebezpečí. Nezletilí kouzelníci nesměli používat kouzla jinde než ve škole. To Harry Dursleyovým samozřejmě neřekl. Věděl, že jeho do přístěnku pod schody nezamkli spolu s Hůlkou a Koštětem jedině se strachu, aby je všechny neproměnil v brouky chrobáky. V prvních týdnech po svém návratu k ním si občas pro sebe brumlal nesmyslná slovíčka a s potěšením sledoval Dudleyho, jak prchá z místnosti tak rychle, jak mu to tlusté nohy dovolily. Kvůli dlouhému mlčení kamarádu si však Harry připadal natolik odříznutý od kouzelnického světa, že už ho ani nebavilo Dudleyho popichovat. A teď dokonce na jeho narozeniny zapomněli i Ron a Hermiona. Co by jen dal za nějakou tu zprávu z Bradavic od kterékoliv čarodějky nebo kouzelníka? Málem by rád uviděl i svého úhlavního nepřítele, draka Malfoje, jen aby měl jistotu, že to všecko nebyl jen pouhopouhý sen. Ne, že by celý ten rok v Bradavicích byl samá zábava. Na konci druhého pololetí se Harry dokonce setkal tváři v tvář se samotným lordem Voldemortem. Ať si to byla jen troska jeho někdejšího já, pořád byl stejně vychytralý, pořád vzbuzoval hrůzu a pořád byl odhodlaný znovu získat moc. Harry mu už podruhé unikl ze spárů, ovšem jen ovlásek. A dokonce i teď, po několika týdnech, se za noci probouzel, zalitý studeným potem. Přemýšlel, kde může Voldemort být a viděl před sebou jeho synalou tvář a široce rozevřené, šílené oči. V tom se Harry na lavičce napřímil jako svíčka. Celou tu dobu roztržitě civil do živého plotu, jenže plot na něj civil také. Mezi listím se objevily dvě obrovské zelené oči. Harry vyskočil právě ve chvíli, kdy k němu přes trávník dolehl výsměšný hlas.
3: Já vím, co máš za den.
0: Vyspěvoval Dudley a šmrdolil se k němu. Očiska v plotě zamrkala a zmizela. Cože? Zeptal se Harry a nespouštěl pohled z místa, kde je předtím viděl.
3: Já vím, co máš za den.
0: Opakoval Dudley, který mezi tím dorazil až k němu. No, výborně, řekl Harry. Takže ses konečně naučil dny v týdnu?
3: Dneska máš narozeniny.
0: Poškliboval se Dudley.
3: Jak to, že jsi nedostal žádné blahopřání? To v tom vašem praštěném spolku nemáš žádné kamarády?
0: Radši, ať tvoje maminka neslyší, že mluvíš o mé škole, varovalo Harry chladně. Dudley si povytáhl kalhoty, které mu klouzaly pod tlustém zadku.
3: Proč se pořád díváš do toho platu?
0: Zeptal se podezřívavě. Přemýšlím, které kouzelné slovo by se nejlíp hodilo, abych ten plot zapálil, vysvětlil mu Harry. To už Dudley škobrtavě couval v sádenatém obličeji zděšení.
3: No to přece nemůžeš, tatínek říkal, že žádná kouzla dělat nesmíš. Říkal, že tě vyčene z domu a ty nemáš kam jinam bys šel, nemáš žádné kamarády, kteří by tě k sobě vzali. Tachtle, mechtle,
0: pronesl Harry pruce, hokus, pokus, čáry, máry, klikák.
3: Mami!
0: Vřeštěl Dudley a opřikot se hnal zpátky k domu.
3: Mami, on dělá, víš co?
0: Ta chvilka legrace přišla Harrymu draho. Bratránkovi ani živému plotu se nic nestalo, takže teta Petunie poznala, že Harry fakt žádná kouzla nedělal. Přesto musel honem uhnout, aby nedostal pořádnou po hlavě pálvy plnou mydlinek. Potom mu teta uložila, co všecko má udělat a oznámila mu, že dokud s tím nebude hotov, nedostane nic k jídlu. Zatímco Dudley chytal lelky, pozoroval ho a lízal jednu zmrzlinu za druhou, Harry vyčistil okna, umyl auto, posekal trávník a postaral se o květinové záhony. Prořezal a zalil růže a znovu natřel zahradní lavičku. Na obloze žhnulo slunce a pálilo ho do zátylku. Harry si uvědomoval, že neměl Dudley mu skočit na lep. Jenomže Dudley vyslovil nahlas právě to, o čem přemýšlel on sám. Že třeba Bradavicích doopravdy žádné kamarády nemá. Teď bych jim fakt přál vidět, co dělá slavný Harry Potter. Pomyslel si vztekle, když rozazoval hnůj na květinové záhony. Bolela ho záda a po tváři mu stékal pot. Bylo už 7:30 večer, když úplně vyčerpaný uslyšel, jak ho teta Petunie konečně volá.
3: Pojď dovnitř a šlapej po novinách.
0: Harry se rád uchýlil do chládku nablízkané kuchyně. Nahoře na lednici stál puding na dnešní večer, obrovská hora šlehačky a cukrových fialek. V troubě prskala pečená vepřová kýta.
3: Rychle se najez. Mejsnovi to budou co nevidět.
0: Řekla mu úsečně teta Petunie a ukázala mu na dva krajičky chleba a kousek síra na kuchyňském stole. Sama už měla na sobě lososově růžové koktejlové šaty. Harry si umyl ruce a spořádal svou ubohou večeři. Jakmile dojedl, teta Petunie blesku rychle sklidila jeho talíř.
3: A teď ho nem sypej nahoru.
0: Jak procházel kolem dveří obývacího pokoje, zahledl letmo strýce Vernona a Dudleyho. Oba byli ve smokingu a měli motýlka. Sotva dorazil na odpočívadlo nahoře, rozřinčel se zvonek u domovních dveří a dole pod schody na něj vykoukl zuřivý obličej strýce Vernona.
1: Pamatuj si, ty kluku jeden, jestli jen cekneš.
0: Harry po špičkách došel ke svému pokoji, vklouzl dovnitř, zavřel za sebou a chystal se padnout na postel. Potěž byla v tom, že na ní už někdo seděl.

0: Piggy vtip.
1: Honzík říká jednou večer mamince. Mami, pamatuješ si na tu vázu, jak ses vždycky bála, že by se mohla rozbít?
2: Ano, a co má být? Ptá se maminka.
1: Teď už se bát nemusíš, odpovídá Honzík.
0: Asi ji někam schovám.
1: No, do pelíšku.
0: Ne, ne, ne.

0: Kapitola 9. Proč se nemá skládat hudba, při které každý musí tančit?
1: Profesor Kurama odpočíval v parku na lavičce.
0: Vedle něho seděla holčička a hrála na harmoniku.
1: Tu k ním přistoupil vousatý muž v černých brýlích a pravil.
2: Pane profesore, já jsem z hudebního nakladatelství. Rád bych se vás zeptal, jestli máte rád hudbu.
3: Hudbu? To ano, mám.
2: A už jste někdy napsal nějakou hudební skladbu?
3: Ještě ne, ale jistě bych to dokázal.
2: Dovedl byste složit písničku, při které by každý, kdo ji uslyší, musel tancovat?
3: To je zajímavý nápad.
1: Zamyslel se profesor Kurama.
2: Nesložil byste nám nějakou veselou melodii, aby se při ní všichni hned roztančili?
3: Mohu se o to pokusit.
4: To se mi nelíbí.
0: Vmísila se do rozmluvy holčička.
2: Proč se ti to nelíbí, holčičko?
1: Zeptal se vousatý pán.
4: Někdy přece mám takovou náladu, že se mi vůbec nechce tancovat.
2: Slyšel jste to, pane profesore? Zkuste zkomponovat takovou skladbu, aby musel tančit každý, i když se mu právě nechce.
3: Dobře, udělám to pro vás.
1: Rozhodl se profesor Kurama a odešel do laboratoře.
0: Hned se dal do díla.
1: Skládal a komponoval všelijaké melodie. Své hudební pokusy zkoušel na ptácích, na myších a nakonec i na sobě.
0: Za pár dní byla skladba nahrána na magnetofonovém pásku.
1: Když se přišel vousatý muž z hudebního nakladatelství přeptat, jak dílo pokračuje, řekl profesor.
3: Už to mám hotové. Nechcete si to přehrát a vyzkoušet, jak hudba působí?
2: Ale kdepak. Mně úplně stačí, když mi tu skladbu prodáte.
3: Proč ne?
1: Profesor Kurama předal muži s Plnovou sem magnetofonový pásek se svou skladbou.
2: Než přijdou desky do prodeje, přinesu vám je ukázat.
0: Slíbil muž a odešel.
1: V zápětí navštívil pana profesora jiný muž, tentokrát z městské banky.
5: Pane profesore, uměl byste vyrobit pokladnu, kterou by nikdo na světě neotevřel?
3: Kdybyste měl takovou pokladnu, nikdy byste z ní nedostal věci, které tam uložíte.
5: To je pravda.
1: Povzdechl zarmouceně bankovní úředník.
3: Načpak potřebujete takovou pokladnu?
5: Dneska nám přišel do banky dopis, přečtěte si ho.
3: Ukažte.
0: Profesor Kurama četl.
3: Ve vaší bance je uložen diamant velikosti holubího vejce. Dostavím se do banky a vezmu si ho. Policie se nebojím. Určitě si pro něj přijdu. Oznamuji vám to raději předem. V úctě váš zloděj.
1: Dopis byl napsán neumělým písmem.
3: Opravdu u vás máte takový diamant?
0: Podivoval se pan profesor.
5: Ano. Jeden zákazník z ciziny se ho bál uložit ve velké bance a proto ho svěřil nám.
3: Už jste to oznámil policii?
5: Ovšem. Slíbili nám pomoc silného policejního oddílu.
3: Čeho se tedy obáváte?
5: Ten zloděj píše v dopise, že z policie nemá strach. Bude to asi nebezpečný zločinec.
3: Co kdybyste to provedli takhle?
1: Řekl profesor Kurama a zaměstnanci banky co si pošeptal.
0: Muž přikývl a odporoučil se.
1: Kolem banky už bylo plno strážníků. V přilehlých ulicích byly postaveny barikády. Budova banky byla tak opevněná, že by se do ní nedostala ani celá armáda lupičů.
0: V bance však zazvonil telefon.
6: Haló, tady je zloděj, který vám poslal dopis. Za pár minut přijedu pro ten diamant. Můžete si svůj poklad hlídat, jak chcete. Stejně ho dostanu.
1: Policisté si připravili zbraně a ukryli se za barikádami.
0: Možná, že lupič hodlá přijet v tanku.
1: Městem projížděli policejní vozy a sledovali, zda se neděje něco podezřelého. Na střechách vozů byly upevněny velké tlampače, kterými strážníci varovali obyvatelstvo.
7: Město se chystají přepadnout lupiči. Nevycházejte proto do ulic. Zůstaňte doma. Procházky venku mohou být velmi nebezpečné. Ve svých domovech se nemusíte obávat. My město uchráníme. Žádáme vás však o spolupráci. Město se chystají přepadnout lupiči.
1: Opakovali neustále policisté. Město stichlo. I hlavní třída byla zcela prázdná. Ani pes se na ní neukázal. Slunce prudce zářilo, ale město bylo jako mrtvé. Všude bylo ticho jako na poušti.
0: Kdyby někdo upustil špendlík, bylo by to slyšet široko daleko.
1: V té chvíli vjel do města reklamní vůz.
0: Policie se za ním ihned vydala, aby ho zastavila.
1: A tu se to stalo. Z tlampače reklamního vozu zazněla hudba. Byla to nesmírně veselá skladba, při které nikdo nemohl zůstat v klidu.
0: Jakmile ji policisté v autech i na barikádách zaslechli, vyskočili a dali se do tance pěkně podle rytmu písně.
1: A nejen policisté, i zaměstnanci banky a všichni ostatní lidé vyběhli do ulic a tančili, jak vyhrávala muzika.
0: Hudba se neustále zrychlovala.
1: Také lidé tancovali pořád rychleji a rychleji.
0: Když skladba dozněla, všichni padli vyčerpáni na zem.
1: V pokladně banky zela velká díra.
0: Avšak diamant byl zachráněn.
1: Diamant totiž v bance vůbec nebyl.
0: Profesor Kurama poradil bankovnímu úředníkovi, aby ho vložili do staré konzervy a zakopali na smetišti.
1: Do pracovny profesora Kuramy se doklopítal onen pracovník banky. Sotva vlekl nohy, tak byl unavený z té pekelné muziky.
0: I pan profesor byl utahaný. Taky musel tančit, i když hudbu slyšel jenom z dálky.
3: Nemyslel jsem si, že to takhle dopadne.
1: Omlouval se profesor Kurama.
8: Jak to myslíte?
3: Tu hudbu jsem vlastně složil já.
1: Přiznal se pan profesor a vyprávěl úředníkovi příhodu s mužem z hudebního nakladatelství.
8: Co bychom teď měli dělat?
1: Zamyslel se pan profesor.
0: Do pracovny vstoupila jeho známá holčička. Tvářila se, jako by o ničem nevěděla.
3: Ty jsi prvé netancovala?
1: Ptal se pan profesor.
4: Já o ničem nevím. Stalo se něco?
3: Tu hudbu bylo určitě slyšet po celém městě.
4: Já jsem nic neslyšela.
0: Odporovala holčička.
3: Jak je to možné?
4: Seděla jsem doma a prohlížela jsem si obrázkovou knížku. Maminka mě začala hubovat, že bych se měla raději učit a že bych si měla napsat nejdřív úkoly do školy. A tak jsem si dala do uší vatu, abych její napomínání neslyšela. Šla jsem do parku a tam jsem si četla.
3: Už zase!
1: Vykřikl pan profesor, až se holčička polekala.
0: Zloděj, který chtěl ukrást diamant, se znovu vracel do banky.
3: Honem si zacpěte uši!
0: Muž z banky rychle odešel.
4: Já si uši zacpávat nebudu. Já chci tancovat.
1: Radovala se holčička.
3: To nesmíš. Jakmile hudbu uslyšíš, musíš pak tančit pořád a pořád. Když jsem tu skladbu komponoval, ani ve snu mi nenapadlo, co natropím.
1: Profesor Kurama si nacpal do obou uší vatu.
0: Jenom holčička chtěla poslouchat veselou melodii, ale hudba záhy ustala.
3: Co se asi přihodilo?
1: Podivil se profesor Kurama, když zjistil, že holčička přestala tancovat. Vydal se do města, aby zjistil, co se děje.
0: V ústrety mu běžel pracovník banky a něco mu vykládal, ale pan profesor nerozuměl ani slovo. Tak pevně měl zacpané uši.
1: Úředník tedy vytáhl notýsek a napsal.
0: Lupič byl chycen.
1: Profesor Kurama si vyndal vatu z uší.
3: Jak jste ho chytili?
5: Jděte se za ním podívat do nemocnice a zeptejte se ho sám.
1: Profesor Kurama se vypravil do nemocnice.
0: Našel tam známého zloděje, celého ovázaného. U jeho lůžka hlídal policista.
9: Pane profesore, to je vaše vina, že jsem tady v nemocnici.
3: Jak to?
1: Nechápal pan profesor.
9: Chtěl jsem si znovu dojet pro diamant, když jsem při první výpravě neměl úspěch. Když jsem přijížděl k železničnímu přejezdu, vytáhl jsem si vatu z uší, abych si poslechl, zda nejede vlak. V tom okamžiku jsem zaslechl hudbu. Nechal jsem volant volantem a musel jsem tancovat, dokud nešel kolem hluchý dědeček. Kdyby mi ten nepomohl, snad už jsem ani nežil. Jsem teď z toho celý nemocný a potlučený.
3: To mi tedy promiňte.
1: Omlouval se profesor Kurama.
0: Ale v zápětí se na zloděje přísně zamračil.

0: Digi básnička.
1: O trpaslíčkovi.
0: Byl jednou jeden trpaslíček.
1: A ten měl dlouhou zlatou niť.
0: A na té niti zlatý klíček.
1: Uměl s ním všecko otevřít.
0: Malinké zámky na ovoci.
1: Otvíral na zahrádkách v noci.
0: Zatímco sadař tvrdě spal.
1: Napil se šťávy a šel dál.
2: A teď ještě jednou.
0: Byl jednou jeden trpaslíček.
1: A ten měl dlouhou zlatou niť.
0: A na té niti zlatý klíček.
1: Uměl s ním všecko otevřít.
0: Malinké zámky na ovoci.
1: Otvíral na zahrádkách v noci.
0: Zatímco sadař tvrdě spal.
1: Napil se šťávy a šel dál.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: a následuje rada 12.
1: Podle peří poznáš ptáka, podle řeči
2: nezdvořáka.
1: Neboli nevychovance, žano, což znamená, že slušně vychovaný člověk si dává pozor na jazyk.
2: Aby se do něj nekousel.
1: To by se kousal do jazyka pořád, ale když si nedá pozor, ujede mu pusa.
2: A kousne se třeba do nohy, no, žano.
1: Ošklivě se uřekne.
2: Uřekne.
1: No, to mám na mysli, jako že mu něco uklouzne, co slušný člověk vyslovit nemá.
2: Aha, nějaké neslušné slovo, že ano.
0: Ale tak prosím tě, tak nejenom neslušné slovo, Máničko, třeba jízlivost nebo posměšek, no.
1: Ano, to jste řekla správně, paní Kateřino. A já bych jenom doplnil, i vadu řeči přehlížíš úplně. Nevšímáš si ji, nezmíníš se o ní, rozumíš? Protože víš proč, Máničko? I tím cokoliv telema.
2: Já vám nerozuměla, pane Spejble.
1: No vidíš.
0: No, protože pan Spejble chtěl naznačit, jak se nemá mluvit.
1: Ano.
0: Nebrumlat.
1: No, nešeptat.
2: Mluvit jasně.
0: Ale také nekřičet, hurvínku. Mluvit se má jasně a zřetelně. Zvláštní kapitolou je slušné vyjádření nesouhlasu.
1: Ano. Příklad, Hurvajs. Viděl jsi paní Kateřinu na balkóně a Mánička prohlásí, že bábinka není doma. No, co jí řekneš?
2: Nelží, dívko.
1: Tím ji urazíš.
2: Aha, tak tedy cancáš, Máni.
1: Ale ne, opíšeš to pomocí slov domnívat se a omyl. A jak?
2: Jsi na omylu, Máni. Bábinka se jenom domnívá, že není doma.
1: Mango, ty se domníváš.
2: Že babinka je na omylu?
3: Kde pán, kurvinku, já jsem na omylu. Babinka je na balkóně, ty jsi na chodbě a domníváš se.
2: A co se domnívám?
3: Donánka, no co? No co? Co se vlastně, hurvínek, domnívá, pane Spejble? Nějak se nám to zamotalo.
0: Protože pletete páté přes deváté. Hurvínek řekne, domnívám se, že jsi na omylu, Máničko. A tím ti slušně řekne, že ti nevěří.
1: A další věc, Hurvajs, když se mnou mluvíš, stojíš ode mě asi na dosah ruky a koukáš,
2: aby nějakou neslíznul.
1: No to taky. Ale koukáš mi do očí, ne kde co lítá. A když s tebou mluvím já, neskáčeš mi
2: pokuřím oku.
1: Do řeči, šmangoté. Skákat do řeči je veliká nevychovanost. Tak veliká, jako... Počkej, to si hned vyzkouším. Co při telefonování, Máničko?
3: Prosím, při telefonování mluvím do telefonu.
1: Jo, no určitě. Budeš tvrdlikat. To se ví, že mluvíš. Ale co řekneš nejdřív?
3: Halo.
1: Ne, představíš se.
3: Svým jménem, že ano.
1: No čím jiným? To se ví, že neřekneš, kolik vážíš. A proč?
3: Protože já si svou váhu nepamatuju a než bych se zvážila, tak...
1: Na to se neptám, to... ale podle toho tvého halo volající nepozná, kdo je u telefonu.
3: No, když já zvedla telefon, tak kdo asi?
1: Ale on tě nevidí, proto mu rovnou řekneš...
3: Že já? No, co bych se tím tajila, že ano?
1: No dobře, svoje jméno mu řekneš, žádné halo.
0: Protože to by byla ztráta času a telefonovat se má stručně. Jinak se zachovávají podobné zásady jako při normálním hovoru.
2: Jak mám tatíldovi koukat do očí, když mu telefonu vystrčím hlavu z telefonu, nebo co?
3: Ale vůbec ne. Pan Spejbl musí stát vedle tebe, když mu telefonuješ.
0: Co to plácáte? Podobné zásady, pokud jde o vyjadřování.
2: Aha.
1: A tím jsme probrali všechna základní pravidla abecedy slušného chování.
0: Takže teď už se snad nebudeš ptát, co to znamená chovat se slušně, hurvínku.
2: Teď už to vím.
3: No, teď už to víme.
2: Teď už víme, jak se chovat.
3: Nestačí však znalosti.
2: Musíme tež dodržovat
3: abecedu slušnosti. A

0: Nebýt mého kokrhání, nebylo by rána ani. Vstávejte už, lenoši, dlouho spát se nesluší.
1: Co je to?
0: To já vím, to je budík.
2: Kokrhání, kokrhání,
0: kdo kokrháš, ty kokrháš.
2: No tak teď kokrhá kocour a prasátko. Kohout kokrhá, ano, je to kohoutek.

se spí, že utečou radši zpátky k sousedům. O tom, že nám čudí kamna, ví už celý dům. Když pustíte smrdíla, hned dá se do díla.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Polka, ta není vůbec těžká. Podívej. To bych tě naučil v několika lekcích.
2: To je hezký zvyk, co tam u vás máte.
1: Jaký zvyk?
2: No myslím, jeden muž a jedna žena. No, žena.
1: Jo, to je u nás normální. Tak, například pan Drnec má paní Drncovou. A dost. A pan Lustyk, než ovdověl, měl paní Lustykovou. A dost.
2: A ty?
1: Já? Já nemám nikoho.
2: A dost?
1: A dost.
2: Víš, co je zvláštní? Ty neznáš naši řeč, já neznám vaši a přece si rozumíme. Čím to je?
1: Nevím. Podívej, tam to je souhvězdí Orion. Tamhle Kasiopea.
2: Hvězdy umíš jmenovat. Sekerou se ohánět.
1: Prý se budeš vdávat.
2: Budu sedmá žena.
1: Sedmá žena? A koho?
2: Nějakýho sultána.
3: Převezete doktory přes poušť, vsadíte na loď a hajdy zpátky.
4: Jo, ale kde vězí ten kluk?
5: Pane Drnec! Pane Drnec! Je zle! Lotran dostuje.
0: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

0: Myš chytrolínky a myš kuliferdové. Tady je zase vaše internetová kámoška Myška Bibi. Máme novinku. Piggy našel kostku. Barevnou, poskládanou z malinkých kostiček, se kterýma se dá hejbat a ta kostka se tím pádem dá tak jakoby přestavovat. Čučela jsem na to, jak moucha na hodně rozjetej kolotoč. Piggy kvičí blahem, že to je ohromná hračka a že si bude stavět stěny té kostky podle barev. Moc mu to teda zatím nejde. Funí a hmoždí se s tím už 2 hodiny. Tak jsem se zatím šla mrknout na internet, co to je za divnou kostkohračku, a našla jsem to. Je to takzvaná Rubikova kostka. Znáte? Já vám o ní něco povím. Je to takovej hlavolam, který se stal fakt obřím hitem na přelomu 70. a 80. let. No jo, to ještě nebyly moc počítače a internet, no. Rubikova kostka se tehdy dokonce stala vůbec nejprodávanějším výrobkem na zemi.
1: Ty jo.
0: Vynalezl ji maďarský sochař, architekt Erne Rubik v roce 1974. A stal se díky ní milionářem. Existují různý druhy těhle kostek. Ta nejklasičtější, 3x3x3, má 3 vrstvy a vypadá, jak kdyby byla složená dohromady z 27 menších kostiček. Celý je to propojený pohyblivým mechanismem, který umožňuje libovolnou vrstvu pootočit. Středy jsou jako jediný z částí nepohyblivý a jejich barva určuje, jaká by měla být výsledná barva celé stěny. Ve složeném tvaru má každá stěna velké kostky 1 barvu. Kostka se zamíchá, různě povotočí a pak se skládá zpátky do výchozího tvaru, kdy má každá stěna 1 barvu. Představte si, že existuje dokonce samostatná disciplína, a to skládání Rubikovy kostky na čas. Říká se tomu speed cubing. Jo. Soutěží v tom hlavně děti do 19 let. Je to celý takový složitý, protože při skládání vám rychleji funguje hlava než ruce. No, a víte, kam máte kterou kostičku dát, ale když máte hlavolam poskládat na čas, je důležitý, jak šikovný a rychlý máte prsty. Chudák Piggy, těma kopítkama asi zrovna rychlostní rekord nevyvede. Ale aspoň si procvičí mozek, to je skvělý trénink, že jo? No. Píšou tady, že Rubikova kostka se dá složit zhruba za 5,5 sekundy. Cože? 5,5 sekundy? Hustý! Tenhle rekord vytvořil v roce 2013 16-letý chlapec z Nizozemska a od té doby ho zatím nikdo nepřekonal.
1: Ty jo.
0: Tak, myšáci, tenhle ten barevný hlavolam, to je bezvadná věc. Zdá se mi to jako parádní hračka pro všechny kluky a holky. Zkuste poprosit maminku nebo tatínka, ať vám Rubikovu kostku pořídí. Že byste měli kliku a našli kostku náhodou v lese jako pigouš, na to se spolíhat nedá. Když budete hodný, tak se určitě rodiče rádi rozpomenou, že byli taky malí a skládali Rubikovu kostku, až se jim prstíčky míhaly. A třeba vám to i ukážou. A budete si spolu hrát a bude to prostě prýma zábava. A ještě parádně procvičíte mozek, myš chytráčkové. Jdu se mrknout na Piggyho, jak mu to jde. Napište mi, jestli znáte Rubikovu kostku a jestli si s ní hrajete a jak vám jde skládání, jo? Těším se. Vaše myška Bibi, internetová kámoška, která vám posílá velkou pusu. Mějte se, písklata!
2: Naše babička nám na dobrou noc nespívala jenom pomalé ukolébavky, ale třeba i tuhle tu veselou písničku. Písničku o komáří svatbě. Komáři se ženili Bzum, bzum, ženili, kapku vína neměli. Bzum, bzum, neměli. Komáři se ženili, ženili, kapku vína neměli. Přiletěl k ním slavíček, bzum, bzum, slavíček. Přines vína žejdlíček, bzum, bzum, žejdlíček. Přiletěl k ním slavíček, slavíček, přines vína žejdlíček. Komáři se opily, bzum, bzum, opily, až komára zabili, bzum, bzum, zabili. Komáři se opily, opily, až komára zabili. Komár leží v komoře, bzum, bzum, v komoře, muška pláče na dvoře, bzum, bzum, na dvoře. Komár leží v komoře, komoře, muška pláče na dvoře. Neplač, muško, co ti je, bzum, bzum, co ti je, vždyť ti komár ožije, bzum, bzum, ožije. Neplač, muško, co ti je, co ti je, vždyť ti komár ožije. Těžké jeho ožití, bzum, bzum, ožití, když je na smrt zabitý, bzum, bzum, zabitý. Těžké je ho ožití, ožití, když je na smrt zabitý. Sádlo z něho vybrali, bzum, bzum, vybrali, za 5 zlatých prodali, bzum, bzum, prodali. Sádlo z něho vybrali, vybrali, za 5 zlatých prodali. Vidíš, vidíš, co se může stát na komáří svatbě. Tak a teď si tu písničku spolu ještě jednou zaspíváme.

Přiletěl k ním slavíček, zum, zum, slavíček, přines vína žejdlíček, zum, zum, žejdlíček. Přiletěl k ním slavíček, slavíček, přines vína žejdlíček. Komáři se opili,

Že neploč, mužko, co ti je? Bzum, bzum, co ti je? Vždyť ti komár ožije. Bzum, bzum, ožije. Neploč, mužko, co ti je? Co ti je? Vždyť ti komár ožije. Těžké jeho ožití. Bzum, bzum, ožití. Kdy

0: Vždyť ty nejsi Honza.
1: A nejsem hloupý, zapomněla si říct.
2: Dotčeně se ozval Fík.
1: No, ale stejně, mohl bych jít do světa.
0: Proč ne? Stejně tě sotva uživíme. Aspoň si ve světě vyděláš na živobytí a něčemu se přiučíš.
1: A dostal bych sebou taky ranec buchet na cestu.
0: Ale jo, maminka zrovna pekla.
1: No a
2: ošíval se chvíli Fík, ale ještě
1: bych něco potřeboval.
0: A co pak?
1: Už umíš všechna písmenka, a jo?
0: Samozřejmě, a krasopisně.
1: Tak mi prosím tě napiš tady na bok, pozor, mluví. Víš, abych nebyl tak nápadný.
2: Ája tedy vzala štětku, namočila ji do kolomazy a pěknými písmeny napsala Fíkovi na pravý i levý bok, pozor, mluví. Potom mu přinesla slušný, veliký ranec makových buchet. Fík se pěkně se všemi rozloučil a šel do světa. Daleko s tím rancem ale nedošel. Na první mezi si sedl a všechny buchty snědl, protože dostal ohromný hlad, maxi hlad. Jak tak jedl, přemýšlel, že by mohl třeba někde vysvobodit nějakou princeznu a že by za to dostal možná půl království a nebo aspoň plný trakař chleba. Ale dopadlo to všechno úplně jinak. Když snědl tu spoustu buchet, dostal Fík příšernou psí žízeň a musel hned zajít do nejbližší hospody. Pozdravil, sedl si ke stolu a řekl:
1: prosil bych putínku mlíka.
2: Hospodský sice trochu divně koukal, ale mléko nakonec přinesl. Vedle u stolu seděli tři námořníci, vlastně spíš nářečníci, protože se plavili po řece. Seděli, pili rum a povídali si mezi sebou, že jejich kapitán je hrozný pes. Fík to zaslechl a zastřihal ušima.
1: Pánové, řekl, slyším tady, že váš kapitán je pes.
3: No, to teda jo,
2: potvrdili nářečníci.
1: No a nevzal by mě třeba do služby?
2: Zeptal se Fík. Námořníci si ho důkladně změřili a ten jeden povídá:
3: no, proč ne? Sílu máš zřejmě pořádnou a pít, jak koukám, taky umíš. Hele, a umíš taky klít?
1: Prosím ne, řekl Fík. Já jsem slušný pes. No ale vyplazovat jazyk umím.
2: Jednomu hostu na protější straně místnosti porazil tím jazykem sklenici.
3: No, tak to by šlo,
2: uznale řekli námořníci. Můžeš jít s námi. A hned se vydali na loď. Kapitán si poškrábal zarostlou bradu, až to zahučilo a řekl:
3: ano, co s tebou? Umíš aspoň plavat?
2: Maxipe se místo odpovědi jenom ušklíbl a skočil do řeky. Plaval ukázkově kousek tam a kousek zpátky a kapitán byl spokojený.
3: Dobrá,
2: řekl,
3: budeš dělat plavčíka.
2: No, ale dlouho Fík toho plavčíka nedělal. Moc se mu to nezamlouvalo, protože musel pořád plavat a plavat a to nemohl mít na hlavě tu krásnou námořnickou čepici. A tak, protože se ve službě konec konců osvědčil, povýšil jej kapitán brzy na kormidelníka. Pak už Fík tu pěknou námořnickou čepici se stuhou vůbec nesundával z hlavy. Stál pyšně u kormidelního kola, hleděl pozorně před sebe a byl náramně spokojený, že loď jede tak pomalu a že toho tedy hodně vidí. Nářeční námořníci si teď mezi sebou říkávají:
3: no, náš kapitán je sice pes, ale kam se hrabe do našeho kormidelníka? To je holenku, maxi pes.

A kdybyste někdy slyšeli někde vypravovat námořníky, že jejich kapitán je pes, tak se jich zeptejte, jestli náhodou není Maxi pes, protože kdo ví, fík může jistě jednou povýšit i na kapitána, když je tak chytrý a učenlivý. Ovšem zatím ale dělá kormidelníka, kormidluje loď po klidné řece, mává dětem na břehu a občas na ně po námořnicku zahaleká.

Kouzelnictví u čáry murů. Babka Čiperka při sbírání řípy brumlala, že slunce víc a víc chřadne, že už má cvakavou zimničku a vůbec, že to s ním jde z kopce. Podzim Strakapůt všem sliboval překvapení a taky se mu to povedlo. Z jeho malířského řemesla zbyla jen schnilá louže, vybarvené listy opadaly, větve byly nahé a třásly se zimou. Zvěř začala vyhrabávat jámy, žoužel se zavrtávala jak nebo zízek do země a střelka na barometru už spadla do propasti. Větrocha zábly ruce, když točil klikou flašinetu a jednoho mrazivého rána se ztratil a nebyl. Zmizel. Ale to asi bude tím, že se odstěhoval do města. Vlezl otevřeným okénkem do kotelny školníka Sumce a zavrtal se do uhlí i s flašinetem. To je blaho, vyhříval se. Podřimoval a poslouchal pohádky ze školního rozhlasu. Školník Sumec nahazoval každé ráno do kotle uhlí, bafal z fajfky vonavý fíkový tabák, práskal fousisky a hromoval: do trabanta hromtě, šlak to je brak, na vykutálené jednokvítky či dvojlístky kluků. Ve školním rozhlase zase zachrochtalo jako v prasečím chlívku a už je to tu. Větrochu, pohádka začíná. Bylo žilo 10 kouzelníků čáry murů. 5 vyrostlo na jedné dlani, na druhé také 5. Společně pracovali, hráli si, ale někdy se také poprali, až to luskalo. Nic na světě pro ně nebylo nemožné. Když jejich pán poručil chci to a to, v okamžiku 10 kouzelníků čáry murů spustilo čarovné kejkle a cvíkr, šíkr, kýr. Kouzla a triky nebrali konce. Ale to všechno jejich pánovi nestačilo. Chtěl víc a víc. Jednoho rána poručil svým kouzelníkům vyčarovat nový zázrak. Veliký dům se zahradou a kuželnou. Kouzelníci, potřebují se do něho co nejdříve nastěhovat. Čáry murové kroutili očima, ošívali se, jako když jim po zádech skáčou blechy. Hrom do kopita z koryta. Panáčku, na takové kouzlo sami nestačíme. Potřebujeme k tomu ještě čarodějné stroje. Máte je mít, ale ten zázrak musíte vykouzlit vy. Poroučím vám to, řekl jejich pán a stroje opatřil. Kouzelníci čáry muři se tedy dali s čarodějnickým strojem do kouzla a čáro máro hnedlinko začalo vyrůstat ze země. Každý den bylo větší a větší. Už to byly dveře, okna, schody, krovy a za komínem jednoho rána vyskočila březová májka a na ní mašle červená jako višně. Tu se jeden z čáry murů, Palec, zranil dlátem a na pravé ruce hned vykvetly krvavé maliny. Bratři kouzelníci ho omotali do bílého obvazu. Bratři, zázraky musíme na chvíli odložit, řekl zdravý Palec na levé ruce. A víte co? Tak si zahrajeme sršenici, hru na jména. Jak vaše jméno vyslovím, vyskočíte a doplníte svým příjmením. Kdo nebude rychle odpovídat, prohrává a dává fant. Tak, špekulanti, jedem! Palec! Z bílého obvazu na pravé ruce se ozvalo. Nečesánek! Ukazováček! Dlouhán vykřikl. Nemývánek! Prostředníček! Ozývánek! Prsteníček! Škrabánek! Malíček, uplakánek, jako když vystřelí z bambitky, tak to dobře šlo. Pak zase kouzelníci z levé dlaně volali svá jména a tak sršeli pořád do kolečka dokola.
Bráškové hýkali, plácali se, luskali o sebe, až jednoho z ničeho nic začalo z té kočičiny dloubat pod nechtem a tak prý dost. Tak dobrá, dost. Najednou se však z bílého obvazu vyklubal zraněný palec, už zahojený, stiskl kleště a vytáhl zatlučený hřebík jako sirku. Zajuchal radostí. Cvíkr, šíkr, kyr, stýská se mi po zázracích. Už nechci stonat. A štípl jejich rozmarného pána do lítka. 10 kouzelníků Čárimurů se tedy pustilo znovu do čarodějnických kousků a zakrátko dům s kuželnou i zahradou vykouzlili. Jejich pán obhlížel spíchou zázračné dílo, kouzelníky pochválil a dobře je opatroval. Jen on věděl, jaké bohatství i čaromocnou sílu v sobě skrývá jeho 10 bratrů Čárimurů. Ve školním rozhlase zase zachrochtalo a klap. Najednou bylo ticho. Jen větroch zavrtaný do uhlí vychruboval jako dudek. Školník Sumec pořádně zabafal. Do trabanta hromtě, šlak to je brak. Zhasnul světlo a odešel z kotelny.

zdraví, až se z toho unaví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez bloud ví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez bloud ví. Bez bloud ví, bez křídel, pitná voda na příděl a vítr vane pouští a nic neodpouští. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez bloud ví. Grizlivý, grizlivý, grizli, grizli, grizlivý, grizlivý, co je to být střízlivý. Grizlivý, grizlivý, grizli, grizli, grizlivý, grizlivý, co je to být střízlivý. Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku, pitná nebo užitková, svůj postřeh si každý.

celer ví, celer, celer, celer ví, celer ví, že je dobrý na nervy. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, že je dobrý na nervy. Smažený či do salátu, celer to je základ státu a ještě má rezervy, a ještě má rezervy. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, že je dobrý na nervy.

dneska to má za tři. Kaprví, kaprví, kapr, kapr, kaprví, kaprví, ale jenom za prvý. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví.

0: Kiki je rozmazlená. S Kiki nás čeká ešte spousta starostí. Pořád nás vyrušuje. Tak třeba se zamyslím, já když myslím, tak tiše sedím a občas mrsknu ocáskem, to abych nezapomněl, co jsem vymyslel. Kiki potichoučku přijde a chňap drží mě za ocas. Já musím přestat myslet, musím se převalit na záda a učit Kiki zápasit. Je to pěkná zábava, ale nesmí to být pořád. Jen jí tak před nima popadnu kolem krku, zad nima trochu jako uhodím, ale drápy vůbec nevytáhnu. Zkrátka peru se s ní jen tak na měko. Kiki, když se do toho dá, začne se prát doopravdy. Neví, jak jsou její drápky ostré a její zuby. Včera mi prokousla ucho. To už mě dopálilo. Stiskl jsem jí, že vykulila oči. A ona na mne začala syčet, jako na cizího. A hned drápkem po čumáčku. Tak jsem uhnul, vyskočil jsem na okno a povídám, Kiki, teď už ale dost. Máš vztek a to není žádná hra. Kiki se urazila a šla za mým člověkem. Tak jsem si řekl, jen si jdi, on se přes tebe nejspíš přerazí, když to nedopadne hůř. Ale kočky, já zůstal koukat. Kiki si vyběhla po jeho zadní tlapce až na rameno a začala se k němu mít. Předla velice dovoleně, já si říkám, počkej, vyrušila si ho, ten s tebou vyběhne. A on se vám zatím začal usmívat. Začal Kiki hladit a byl velice spokojený. I když se s ním Kiki začala prát, jasně jsem viděl, že ho škrábla, až mu tekla červená. Teď určitě dostane pohlavek, zadoufal jsem. Nedostal. Můj člověk postavil Kiki opatrně na zem a začal jí házet skákavou kuličku. Bavili se spolu, jako bych já vůbec nebyl. Zaječel jsem velice silně, že chci ven, aby si vzpomněli, že vůbec jsem. Můj člověk mě klidně pustil a hrál si dál s Kiki. Vztekle jsem vyběhl a řekl jsem si, počkej, já ti ukážu. Šel jsem k místu, o kterém vím, že tam pobíhá plno myší. Začal jsem lovit. A pořádně. Žádné hraní s nimi. Za chvíli jsem jich měl víc, než kolik máme skiky dohromady tlapek. Všechny jsem naskládal před chaloupku a zavolal jsem, aby můj člověk otevřel. Vyšli spolu, Kiki si myši prohlédla a zetřepala nad nimi zadní nožičkou. To je toho. Ale můj člověk mě pochválil. Vzal mě k sobě a moc pěkně mi povídal. Bylo mi zas dobře.
1: Pavučinka. Nad tím naším paloukem mluví pavouk s pavoukem. Co to vidím, drahé dítě? Kdo tě učil soukat nítě? Tohle má být síť? Kdo si myslíš, že se chytí do tak potrhaných sítí? Všechny mouchy uletí ti, ty jsi truhlík, viď?
2: A ten malý pavouk na to. Když já strašně škytám, táto, a jak škytnu? Škyt! Přetrhnu si nit.
3: A teď ještě jednou.
1: Pavučinka. Nad tím naším paloukem mluví pavouk s pavoukem. Co to vidím, drahé dítě? Kdo tě učil soukat nítě? Tohle má být síť? Kdo si myslíš, že se chytí do tak potrhaných sítí? Všechny mouchy uletí ti. Ty jsi truhlík, viď?
2: A ten malý pavouk na to. Když já strašně škytám, táto, a jak škytnu, škyt, přetrhnu si nit.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
4: Povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky. Zas bude zdaleka, ale dnes ani přesně nevím odkud. Já jenom vím, že někde daleko ve světě je jedno malé moře s vodou modrou jako květy poměnek a šeptavými vlnami. To malé moře dlouho nemělo jméno, velice dlouho, až do té doby, než na ně zabloudila loď, co vezla dětem na druhý konec světa náklad kulatých pestrých míčů. Právě když loď plula bezejmenným mořem, vyšli na palubu čtyři veselí námořníci, začali si hrát se čtyřmi pestrými míči a přitom si broukali námořnickou písničku. Míče jsou kulaté, míče jsou pestré, to, co je kulaté, vždycky je dobré, to, co je dobré, vždycky je veselé, jo, ho, ho, jo, ho, ho. A země je kulatá, země je dobrá, země je veselá, země je pestrá, jo, ho, ho, jo, ho, ho. A co je na kulaté zemi nejlepší? Přece to, že každý vždycky kulatě dopluje právě tam, odkud vyplul. Jenže v tom čtyři míče zčista jasna spadly do vody. Žbluňk. Ale náníky to nerozlobilo. Usoudili. Tohle malé moře nám dává nějaké znamení. Určitě nám chce říct, že touží po hezkém jménu. Tak víš, co moře? Křtíme tě na moře pestrých míčů a míče ti tady necháme. Ahoj! Však se zase všichni potkáme, až poplujeme zpátky, protože na zemi je to tak dobře a vesele zařízené, že každý vždycky kulatě dopluje tam, odkud vyplul. Potom loď zmizela za obzorem. Čtyři pestré míče zůstaly v moři a líbilo se jim tam. Od rána do večera se honili po hladině a jeden přes druhého vyspěvovali. My jsme kulaté, my jsme tak pestré, to, co je kulaté, vždycky je dobré, to, co je dobré, vždycky je veselé, jupí, jupí, jo. Země je kulatá, země je dobrá, země je veselá, země je pestrá, jupí, jupí, jo. A co je na kulaté zemi nejlepší? Přece to, že každý vždycky kulatě dopluje právě tam, odkud vyplul. O pár dnů později se v moři pestrých míčů narodili čtyři sardinky. Míče se na ně smály a hned je začali vychovávat podle svého. Dali jim všechna poučení o veselosti, pestrosti a kulatosti, která znali. Za chvíli se i sardinky proháněly v moři a prospěvovali si písničku. Je nám veselo, je nám dobře, je nám kulatě, máme své moře a máme i poučení, jak to na světě chodí, jupí, jupí, jo. Potom ta nejstarší řekla. Jsem zvědavá, jestli my čtyři někdy zažijeme to nejveselější a nejlepší, totiž, že kulatě doplujeme tam, odkud jsme vypluli. Sotva dořekla, objevila se v moři pestrých míčů rybářská loď. Rybáři hodili do modré vody sítě a sardinky vylovili. Hihihi, sláva, sláva, hehe. Teď poplujeme do kulatého světa s rybáři. Smáli se hyhňali a dobrá nálada je nepřešla, ani když je rybáři přinesli na trh. Sardinky mrkali kolem a říkali. Jak je tu pestro a veselo. Všechno na světě je opravdu tak, jak nás to učili míče. Tedy docela všechno ne. Všimla si náhle ta nejstarší a štouchla do ostatních. Koukněte na kedlubny. Čtyři veselé sardinky tedy koukly na hromadu kedluben, které ležely vedle. Byly kulaté, ale vůbec ne pestré a ani trochu veselé. Jedny měly bledě zelenou barvu, jako by jim bylo špatně. Druhé zas byly temně fialové, jako by je užírala zlost nebo závist. Nejspíš to tak bylo, protože se všechny šklebily až hrůza. Ty tedy měli kukuč. Kedlubny, vidá, kedlubny, proč se tak divně tváří? Přemítala nejmladší sardinka. Vážně, co to s nimi je? Řekla druhá. A třetí prohlásila. Mně to taky vrtá hlavou, ale zase ne tak, abych se proto trápila. Jestli se kedlubny chtějí šklebit, je to jejich škoda. My pořád budeme veselé. Čtyři sardinky zůstaly veselé, i když je na trhu kdo si koupil a pak zavřel do plechové škatulky. Jsme tady, jako doma v pokojíčku. Tiše se hýňali v krabičce. Však on nám zase někdo otevře. A měli pravdu. Víčko se brzy odklopilo, jakýsi pán si koupil krabičku sardinek a odemkl ji klíčem. Zevnitř se na něj zubily čtyři veselé sardinky. Pán nejdřív němně zíral a pak vykřikl: Pro pána Jána, co to je? Přece čtyři veselé sardinky, ozvalo se zevnitř. Pán pustil plechovku, jako by se o ní spálil, a pelášil pryč. A plechovka se kutálela, kutálela, až se dokutálela k řece a z břehu hupsla do vody. Žbluňk! A říční vlny ji nesly dál k moři. Z moře do moře je to jen skok. A tak se čtyři veselé sardinky zanedlouho ocitly v moři pestrých míčů a hlásily. Všechno, co jste nás učili, je čistá pravda. Svět je pestrý, veselý a kulatý. Jen s kedlubnami je to jinak. Pestrosti kulatého světa patří, že i pravidla mají své výjimky, poučil je Míče. Tak to je veselé, usoudili sardinky a už se zase všichni svižně honí po hladině. Ahoj, zdraví je čtyři námořníci, co tudy kulatě plujou zpátky. Máte pravdu, tak je to na tom našem kulatém světě zařízené. Zrovna tak.
5: Meloun. Představte si melouna, který se narodil v zelinářství, dětství prožil v zelinářství, dokonce i své mládí prožívá v zelinářství, takže pomalu začíná mít strach, že v tom zelinářství nakonec i zestárne. Upřímně řečeno, je to pekelná nuda sedět v jednom kuse na záhoně a jenom koukat. Někomu to možná stačí. Takovému pingpongovému míčku by to stačilo docela určitě. Za prvé proto, že ho pořád někdo mlátí po hlavě. Za druhé, že má tu hlavičku strašně malinkou. A za třetí, že jí má úplně prázdnou. Ani tu slámu tam chudák nemá. Takže když se takový pingpongový míček někam zakutálí, tak tam zůstane sedět na věky jako pecka. Jenže meloun, vážení, meloun je něco docela jiného. Meloun má hlavu jako konev. A čím je starší, tím má hlavu větší a větší a taková ohromná hlava přirozeně uvažuje. Takový meloun zkrátka přemýšlí a přemýšlí hlavně o smyslu života. Říká si, proč jsem vlastně na světě? Přece ne proto, abych tady seděl na záhoně. Určitě mám nějaké poslání. Jenomže jaké, krucinál, jaké tak můžu mít poslání? To je problém. Problém, na který ještě zřejmě nestačím. Na který jsem zatím moc nezralý. Říká si Meloun a volá na cibule, které rostou na vedlejším záhonu. Prosím vás, nevíte náhodou, jaký je smysl života? A považte. Cibule jsou pohoršeny, cibule kroutí hlavami. Jak je možné, že ten Meloun neví, jaký je smysl života? Ten hloupý zelený Meloun neví, že smyslem života je rozplakat co nejvíc lidí. Život je přece slzavé údolí a smysl života tomu musí náležitě odpovídat, říkají cibule. A křen volá, správně, velmi správně, život není žádná legrace. Stačí se zeptat peliňku, že ano. A Meloun se v duchu červená. Jak to, že jsem na to nepřišel sám? Ale je cibulím vděčný. Říká si, konečně je mi jasné, co je to život a co v něm pohledávám. Rozplakat lidstvo je poslání značně skličující, nicméně je dobře, že to vím, i když jsem Meloun velmi nezralý. Ale považte. Čas letí, slunce hřeje, Meloun zraje a jak zraje, má čím dál sladší myšlenky, má čím dál sladší sny, má jich plnou hlavu a začíná být silně nervózní. Napadá ho totiž, že to s ním nebude tak docela v pořádku. Uznejte sami, měl by mít hlavu plnou hořkých snů o plačících lidech a on má hlavu plnou sladkých představ o lidech, kteří se usmívají od ucha k uchu. Zkouší proti tomu bojovat, ale je to marné. A Meloun si říká, jsem zřejmě zvrhlý jedinec. Jsem nemrava, jsem odporná anomálie, která dělá ostudu veškeré zelenině. Jestli mám v sobě aspoň kousek cti, skoncuju sám se sebou a to hned. Zvolá tedy. S Bohem, přátelé, s Bohem, zelenino. A kutálí se pryč. Kutálí se dírou v plotě, kutálí se po cestě, až skončí v příkopu a tam si říká tak a konec. Tady si v klidu shniju. Ale považte, přijdou děti, najdou Meloun, smějí se, chechtají se, výskají a volají. Tralala, tralala, máme Meloun, krásný Meloun, sladoučký Meloun. A když se do něj zakousnou, tečou jim sladké slzy po bradě. To Meloun pláče radostí nad tím, jak velice se mýlil.
6: Už je to dávno. Málem se zapomnělo, že se to doopravdy stalo. A co se stalo? Stalo se, že jeden mládenec, říkali mu Janek, vyskočil ráno z postele. Ale to není všechno. On, ten Janek, když z postele vyskočil, popadl hůl a že prý ji o vlastní záda přelomí, jestli se hned do světa nevypraví a nepotká tam štěstí. Svět je kulatý jako pecen chleba. A když Janek ušel z toho světa první krajíček, potkal kočku. Kam to šlapeš, Janku? Zeptala se kočka. Cože nejsi v posteli? Rád bych držel v pěsti aspoň kousek štěstí, řekl Janek. A nevzal bys mě sebou? Zeptala se kočka. Když nás bude víc, půjdu jako princ, řekl Janek. A tak tedy šli. Jak se říká, nazdař Bůh, jednou tam a jednou sem, ale pořád za nosem. Ušli z toho světa druhý krajíček a potkali psa. Kam to šlapeš, Janku? Zeptal se pes. Cože, nejsi v posteli? Rád bych držel v pěsti aspoň kousek štěstí, řekl Janek. A nevzal bys mě sebou? Zeptal se pes. Když nás bude víc, půjdu jako princ, řekl Janek. A tak tedy šli. Jak se říká, nazdař Bůh, jednou tam a jednou sem, ale pořád za nosem. Ušli z toho světa třetí krajíček a potkali kozla. Kam to šlapeš, Janku? Zeptal se kozel. Cože, nejsi v posteli? Rád bych držel v pěsti aspoň kousek štěstí, řekl Janek. A nevzal bys mě sebou? Zeptal se kozel. Když nás bude víc, půjdu jako princ, řekl Janek. A tak tedy šli. Jak se říká, nazdař Bůh, jednou tam a jednou sem, ale pořád za nosem. Ušli z toho světa čtvrtý krajíček a potkali krávu. Kam to šlapeš, Janku? Zeptala se kráva. Cože, nejsi v posteli? Rád bych držel v pěsti aspoň kousek štěstí, řekl Janek. A nevzal bys mě sebou? Zeptala se kráva. Když nás bude víc, půjdu jako princ, řekl Janek. Ušli z toho světa pátý krajíček a potkali slepici. Kam to šlapeš, Janku? Zeptala se slepice. Rád bych držel v pěsti aspoň kousek štěstí, řekl Janek. A nevzal bys mě sebou? Zeptala se slepice. Když nás bude víc, půjdu jako princ, řekl Janek. A tak tedy šli. Jak se říká, nazdař Bůh, chvíli tam a chvíli sem, ale pořád za nosem. Už je to dávno, málem se zapomnělo, že se to doopravdy stalo. A co se stalo? Stalo se, že najednou sluníčko zašlo a měsíček vyšel. A jinak všude tma. A v té tmě narazil Janek na chaloupku. Kde je chaloupka, tam bývá i postel. Pomyslel si a přikázal svým přátelům, aby počkali na kraji lesa. Sám se podívá, co je tam čeká za štěstí. Podíval se a viděl. Na stole hromádka peněz a nad ní čtyři hlavy, tak ježaté a tak všelijaké, že nemohly patřit nikomu jinému než pobertům a zlodějům a dost možná i loupežníkům. To jsou mi pěkní ptáčci, pomyslel si Janek. A ještě si pomyslel, že by nebylo špatné ty ptáky vyplašit. A tak se vrátil na kraj lesa, potichu přivedl své přátele až k chaloupce a tam jim přikázal, ať každý spustí tu svou, ale pěkně najednou a pěkně nahlas. To byla muzika. Kočka mňoukala, pes štěkal, kozel mečel, kráva bučela, slepice kdákala a ti pobertové a zloději a dost možná i loupežníci vyskákali oknem do lesa. Janek a jeho přátelé vešli dveřmi. V chaloupce bylo teplo a hromádka peněz na stole. Ale co, když se pro ní ti pobertové vrátí? Řekl si Janek a hned věděl, co udělá. Kočku usadil do křesla, psa pod stůl, kozla poslal do síně, krávu do sklepa, slepici na střechu a sám si ustlal v posteli. Loupežníci se zatím třásli strachy pod osikou. A když se dotřásli, poslali toho nejhloupějšího kaloupce na výzvědy. Kdo ví, co se tam tehdy přihodilo? Ale když o tom ten strašpitel začal loupežníkům vyprávět, byla to hotová básnička. Vejdu tam a ach jich ouvej, v křesle sedí babice, v rukou drží jehlice, plete páté přes deváté a přitom mě pořád drápe, jak divoká kočka. Skočím pod stůl a tam kovář. Proč jsem tam jen les? Stisknul mě do žhavých kleští, no byl na mě jak pes. V síni zase čeledín popadne mě za nohy. Nabere mě vidlemi jako kozel na rohy. A ve sklepě na mou věru strachy ve mě zrovna hrkne. Je tam obr, má sekeru, zabučí a jak bík trkne. A ještě venku jeden chlapík čekal na mě na střeše. Chyťte ho, než uteče, křičel, volal. Kde mám vák? Strčím ho tam, kokodák. Není divu, že loupežníci vzali nohy na ramena. Nebo nevzali? Jisté je, že Janek vyskočil ráno z postele a když z té postele vyskočil, popadl hromádku peněz na stole a že prý půjde zase domů. Světa už si užil dost. A nevzal bys nás sebou? Zeptala se kočka a zeptal se pes a zeptala se kráva a zeptal se kozel a zeptala se slepice. Když nás bude víc, budu žít jak princ, řekl Janek. A tak tedy šli domů. Ale kde pak, nazdař Bůh, jednou tam a jednou sem. Teď šli rovnou za nosem.
7: Úplňkový měsíc se nad lesem rozplynul v raní páře, ale muška z temných keřů nevyletěla. Přišel den jako každý jiný. Pavoučci vymetali z pavučin kapky rosy a strýček Sekáš se houpal na nitce. Všichni zdrávi, volal. Přečkali jste úplněk? Nesedla na někoho můra chmůra? Nesnědli někoho úplňkové mouchy? A najednou se zarazil. Kde je pája? Snad ještě nespí. Došel k pájově pavučince a ta byla prázdná. Viděl ho někdo vstávat, zeptal se, ale nikdo páju ráno neviděl. Strýček Sekán se přestal usmívat. Mládenci, řekl vážně, musíme ho najít. Co kdyby byl náměsíčný? Jaký? Vylekali se pavoučci. Když je pavouk náměsíčný, vysvětloval strýček Sekáč, vstane v úplňkové noci z pavučiny, chodí po těch nejtenčích jehličkách smrku se zavřenýma očima a vůbec o tom neví, protože spí. Zahučeli pavoučci a hned se rozběhli do všech stran. Hledali ve větvích i v trávě, ale nikdo se nepodíval pod list lopuchu. Právě tam ale pája byl. V noci ho totiž něco probudilo. Měsíc svítil jasně a pichlavě a od lopuchu se ozýval pláč. Pájovi se zdálo, že ten tenounký hlásek poznává. A tak tiše vstal a spustil se po nitce do trávy. Ve světle měsíce doběhl k lopuchu. Ano, byla to ona, jeho včerejší známá Beruška. Už ho také spatřila a dala se do pištivého pláče. Pájo, pájo, podívej, co se mi stalo. Pája na ní nic zvláštního neviděl a taky to řekl. Co pak nevidíš, že jsem jiná? Beruška znovu spustila a její kamarádky ji začaly pošťuchovat. Smáli se a rejděli kolem páji a tohle si prospěvovali. Nakreslí jí 7 teček na záda a na zadeček 7 teček pro Berušku, ona ti dá za to mušku. Díky téhle posměšné říkance si pája konečně všiml, co je na jeho Berušce zvláštního. Měla na zádech jenom 6 teček. Proto plakala, proto se jí kamarádky posmívaly. Tak dost, okřikl je pája. A ty pojď se mnou, obrátil se k ufňukané Berušce 6-tečné. Strýček Sekáč ti určitě poradí. Strýček se mračil, když k němu přišli. Kde se stoulal? Měli jsme o tebe strach, Artusil. Já jsem měl zase strach tady o Berušku, omlouval se pája. Beruška pofňukávala a strýček se už přestal mračit. No co se jí stalo? Ztratila tečku, vysvětlil pája. Je teď chudinka 6-tečná. Vždyť ti to docela sluší, chlácholil Berušku strýček. Aspoň jsi jiná než ostatní. Ale já nechci být jiná, naříkala Beruška. Musíme tu tečku najít. Pomůžeš nám, strýčku, prosil pája. Ale strýček Sekáč zavrtěl hlavou. Holka, vrať se klidně domů, řekl. 6 nebo 7 teček, co na tom záleží? To je jenom paráda. Pája si to v duchu myslel také, ale Beruška nebyla k utišení. Tak dobrá, pojďte se mnou, rozhodl se strýček a vykročil k potoku. Chvíli něco hledal a pak se zastavil. Tady je to. Brr, šťovík, otřásl se pája. Ochutnala si to někdy, zeptal se strýček Berušky. Nikdy, řekla Beruška rozhodně. To se přece nejí, šťovík je jedovatý. Strýček se rozesmál. Není jedovatý, ale je příšerně kyselý. Je tak kyselý, že mi jednou naskákali po těle pupínky, když jsem ho ze zvědavosti ochutnal. A proč nám to povídáš? Zeptal se pája trochu drze. Protože mám nápad, řekl strýček. Říkám si, když mě po šťovíku naskákali pupínky, proč by Berušce po něm nemohla naskočit ta nešťastná chybějící tečka? No jo, přitákal pája, to je pravda, ale já bych to kvůli parádě neskoušel, brr, šťovík. Já to zkusím, řekla Beruška pevně. Zavřela oči a odvážně si do šťovíku kousla. Hned na to začala sykat a poskakovat. Musel to být obzvláště kyselý šťovík. Ale když se konečně zastavila, zůstal pája koukat. Berušce se na zádech objevila sedmá tečka. Sláva, už jsi zase sedmitečná, jásal pája. Opravdu? Už budu zase jako ostatní? Ptala se Beruška strýčka sekáče. Strýček ji to potvrdil a řekl, na strýčka sekáče je spolehnutí a teď upaluj domů. Děkuju, pájo, děkuju, pane sekáči, volala Beruška už v letu. Strýčku, ty jsi úžasný, řekl pája s obdivem, když se vraceli k zelenému smrku. Ach, možná jsem, možná nejsem, odpověděl strýček. Snad jí ta tečka vydrží. Moc bych si to přál, ale jak si vzpomínám, mě ty pupínky po šťovíku zmizely hned druhý den. Pak strýček sekáč už nic neříkal a pája měl zase o čem přemýšlet.
8: A teď je tu pohádka na dobrou

0: Moje milí písklata, myšandy a myšmajáci, ahoj! Jsem tu zase s váma, já, vaše internetová myšmudlína, Bibi. Dneska říkám myšmudlína schválně, protože jsme si s Pigim dali párek v rohlíku a máme oba kečup až za ušiskama. To znáte, že jo? Vyprávila jsem totiž Pigimu o dotazu, který mi poslala holčička Monika. Ptala se na párek v rohlíku. Jak jsem o tom, co jsem zjistila, vyprávěla Pigoušovi, dostali jsme na něj oba chuť a už to bylo. Takže jsem si pošmákla a teď o tom párku v rohlíku řeknu ještě vám. Takže, Monika Žet z Českého Krumlova mi napsala tohle. Ahoj Bibi, prosím tě, kdo vynalezl párek v rohlíku? To je dobrá věc. Ahoj Monča z Krumlova. No Moničko, to bych řekla, že párek v rohlíku je senzační. Kdo by si ho občas moc rád nedal, že jo? I když asi všichni ale víme, že to není kór moc zdravá sváča. Tak to s těma párkama v rohlících zase nepřehánějte, jo? Nám s Pigoušem taky bohatě stačil ten jeden a šlus. Párek v rohlíku, který můžete znát taky pod anglickým názvem hot dog, je vynález starý víc než 100 let.
1: Tyjo,
0: ten hot dog, to je děsně legrační název. Za chvíli vám řeknu proč. Párky jako takový jsou už poměrně stará záležitost. Objevily se prej už ve 13. století. To je jako fakt děsně dávno. A všeobecnou oblibu si získali postupně od roku 1562, kdy se prej objevili na nějaký veledůležitý státnický oslavě. Párky v rohlíku, tak jak je známe dneska, se poprvé objevily v roce 1867 v americkém New Yorku. Obchodoval tam s nima jeden německý přistěhovalec. S novejma vynálezama 20. století rostla i obliba rychlého občerstvení. Párek v rohlíku čapneš a můžeš ho pohodlně zdlábnout i za chůze. Takže se ukázalo, že to je dobrý nápad, na kterým se dá vydělat. K nám do Čech se párky v rohlíku dostaly, až když už se jima v Americe cpaly pupíky už dobrých 100 let. Objevily se prej až v roce 1972. A víte kde? Ne v hlavním městě Praze, ale v Českých Budějovicích, jo. Místní řezník je ochutnal na dovolený ve Španělsku a po návratu domů je začal zkoušet dělat. Začal jim říkat picador, podle španělských zápasníků z bejky, kteří jsou vybaveni kopím neboli píkou, a podle toho se jim říká picadoři. A picador se párkům v rohlíku v jižních Čechách říká do dneška. A když už jsme u těch názvů, teď je chvíle na to, abych vám prozradila, proč je ten původní anglický název tak švandovní. Hot dog. Pokud umíte aspoň malinko anglicky, víte, že hot dog v překladu znamená horkej pes. No, ale proč by se párku v rohlíku mělo říkat horkej pes? O tom názvu se povídá historka. Tvrdí se třeba, že to byla narážka na původ masa v párcích. Bleh. Ale myslím, že to jsou jenom takový žvandy. Pak se taky tvrdí, že tvar párku zkrátka připomíná psa, jezevčíka. No, Egon jako párek nevypadá. To teda ne. Jezevčík? Tak to už by sedělo víc. Párky v rohlíku v jedný novinový kresbičce novináři nazvali hot dog, dali k tomu kresbičku jezevčíka a legrační pojmenování je na světě jednou provždy. No, na jeden párek v rohlíku, to je docela zajímavá historie, co? A co vás zajímá dál? Napište mi to. Čekám na to a nemůžu se dočkat. Kvičím si pod fousky, jak se těším na vaše další bezva otázky. A letím šmejit dál. Mějte se, písklata!

0: Jak vyléčit pučmelouda? Pučmelout měl doma svoji pučmeloutku, kamna, židli, postel a jednu knihu, na které rád sedával. Z té knihy mu pučmeloutka předčítala pokaždé, když měla chvilku čas, anebo před usnutím. Kniha byla veliká, silná a těžká. Byla to encyklopedie. Paní Pučmeloudová se z ní dozvídala spoustu chytrých a užitečných věcí. Pučmelout jich většinu zapomněl, ale některým se nepřestával divit. A když uslyšel, kolik je na světě motýlů, stonožek a brouků, nechtěl tomu ani věřit.
1: Já znám stonožku jen jednu a úplně mi to stačí, povídal. Ještě se koukni, mámo, kolik je čmeláků.
0: No, čmeláků bylo taky hodně a pučmelout zesmutněl.
1: Až se tohle doslechnou Čmelda a Brumda, přestanou s námi mluvit.
0: Proč by s námi nemluvili? Divila se pučmeloutka. Kvůli tomu, že je čmeláku víc než nás? Vždycky je přece někoho víc a někoho míň. Tady třeba čtu, že na světě je čmeláku o mnoho míň než komáru.
1: A co tam píšou o pučmeloudech?
0: Chtěl ještě vědět pučmelout. Ale o pučmeloudech nebyla v encyklopedii ani řádka. Ani slovo. Ani písmeno. Zkrátka vůbec nic.
1: To není možné,
0: polekal se pučmelout.
1: To je, jako bych nikdy nebyl. Jako bych neexistoval.
0: Jenže ať hledali, jak chtěli, o pučmeloudech se v knize nepsalo. Pučmelouda z toho přepadl takový smutek, že si lehl do postele a nechtěl z ní vstát.
1: Stůňu,
0: vysvětloval každému, kdo ho přišel navštívit.
1: Dostal jsem stesk.
0: Já jsem jednou dostala rýmu a taky jsem stonala, vzpomněla si stonožka. Umím si představit, jak ti je špatně. Nechceš trochu bylinkového čaje?

0: k není, protože podle encyklopédie nejsou ani pučmeloudi.
1: Je to s ním vážné, pomysleli si čmeláci. Přeskočil mu nebo co? Ale třeba by ho zase postavila na nohy správná písnička. Tak si aspoň pučmeloudku s námi zaspívej. Jenže ani veselá písnička nevyhnala pučmelouda z postele.
0: Jsem veliký pučmelout a proto mám veliký smutek,
1: fňukal.
0: Tak velikánský, že bych mohl z něho rozdávat. Nechcete někdo aspoň kousek,
1: fňukal. Ale nikdo jeho smutek nechtěl. Na Maroda se přiběhl podívat i kvapník a hned věděl, co a jak. Na pučmeloudí smutek nejlepší lék je přece odjakživa pučmeloudka. To řekl a hned zase běžel. Čmeláci se divili, že je tohle už dávno nenapadlo, a Stonožka zavolala paní Pučmeloudovou. Přišla hned a na všechny se usmívala. A nejvíc na Pučmelouda. Podívej, Pučmeloude, koho ti vedu? To je Šupitka, naše nová Pučmeloudí holčička. Divili se všichni. Ta je ale roztomilá, ta je hezká, celá maminka, celý tatínek. Jen to Pučmelout slyšel a jen Šupitku viděl, vyskočil z postele. Smutek ho rázem přešel.
0: Ahoj, Šupitko,
1: volal a skákal radostí.
0: Teď si budeme teprve, jak se patří, hrát. Teď nás bude u Pučmeloudu dost. A kdyby nebylo, přibereme čmeláky i se Stonožkou.
1: A třeba i se mnou, řekl kvapník, který už zase přiběhl naspátek. Vítám tě u nás, Šupitko, a tobě, Pučmeloude, něco nesu.
0: Dopis pro mě? Neumím moc číst,
1: divil se Pučmeloud. Ale on to nebyl dopis, byla to celá jedna stránka z encyklopedie, kterou Pučmeloud někde ztratil a kvapník našel. A ta stránka byla celá od zhora až dolů jen a jenom o Pučmeloudech.

I permoníci stárnou, i když mnohem pomaleji než lidé. Ke stáru ztrácejí hbitost, s jakou se dřív dokázali rychle skrýt před všetečnými lidskými zraky. Ale permoníci se dovedou postarat i o ty nejstarší. Vrchní permon pro ně má čarodějný dárek. Pomačkaný, ušmudlaný klobouk. Na pohled nic moc, stačí si ho však nasadit a rázem si neviditelný. A na to se náš permoník, budeme mu říkat klobouček, moc těšil. Nejdřív ale musel vyslechnout dlouhou litanii vrchního permona o tom, že svého daru nesmí zneužít, že nesmí nikomu ublížit, protože by klobouk ztratil svou čarovnou moc. A ta není jen v neviditelnosti. Stará hučka toho dokáže mnohem víc. Klobouček věřil, že permonické zákony dodrží. Navštíví přítele, kterého dlouho neviděl, a bude se moci za ním vydat ve dne, třeba že jsou cesty plné lidí. Všechno mu při slunečním světle připadalo jiné, než si pamatoval ze svého mládí. Lesní stezky se mu zdály tak široké, že by po nich mohl projet vůz. A ten pohled z vyhlídek. Vesnice už nebyly skromně schoulené pod lesy, narostly až do strání. Klobouček zamířil za svým přítelem Vodouchem, který žil ve skalách u léčivých pramenů. Vůbec to tady nepoznával. Kolem pramínků, které kdysi vesele vyvěraly z mechem zarostlých skal a čekaly na džbány až toudve horalů, teď ležely mramorové žlaby a kolem nich lavičky ze stejného kamene. Kde by se tady vzal mramor, bručel si klobouček pod vousy. Po dlouhé cestě dostal žízeň, naklonil se tedy přes žlab a co pak špatně vidí? Žádný pramínek tu nespíval. Byl uvězněný v úzké trubce. Kolem níž se táhla mříž a na ní visel zámek. Kdo nemá klíč, ten se nenapije. Ale nejhorší překvapení ho teprve čekalo. Pod vysokým smrkem seděl mramorový permoník. Na mramorovém pařezu s mramorovou lampičkou. Naducané tváře, břicho jako balón a přihlouplý úsměv. Urážka všech permoníků. No tohle, zlobil se klobouček. A samým rozčilením si sundal klobouk. Hned v zápětí si ale svoji neopatrnost uvědomil a rychle si ho nasadil. Vodoucha skoro nepoznal. Co pak by ten hubenoučký šedivý mužíček, co ustaraně sedí na kořenu stromu, mohl být veselý a statečný strážce pramenů? Vodouchu, zavolal na něj. Permoník se lekl a svalil se ze stráně jen tak, že nezamáčkl zelenou žábu lopušku, která se tu skrývala pod lopuchovým listem. Klobouček se ťukl do čela a honem si sundal klobouk. Ty jsi mě ale vyděsil, sténal Vodouch. Copak, nesmíš být tak lekavý. Klobouček pomáhal Vodouchovi vstát, ale tomu se nezračil ve tváři jen úlek, ale i velikánský smutek. Čeká mě trest, řekl tiše, když se usadili na kamenech. Nesplnil jsem svoji permonickou povinnost a dal se do vyprávění. Ten mramorový zamčený pramen, který si viděl, nebyl jediný. Všechny jsou pod zámkem. Pro místní vodu si jezdili lidé ze širokého okolí a tak dali radní města hlavy dohromady. Přece nebudou rozdávat drahocenou vodu zadarmo, rozhodli. Vodouch se zpočátku jenom smál. Žádný permoník neslyšel o tom, že by se někomu podařilo spoutat skalní prameny. Pak se ale jednoho dne objevili ve stráni kopáči, začali kopat podél potůčků a chytat vodu do trubek. Pramínky přestali zpívat, plakali a volali své strážce permoníky na pomoc. Vodouch se rozeběhl na radnici, jenomže radní se mu vysmáli. Vodouch byl pro ně starý, zmatený mužíček, kterému se všechno popletlo v hlavě.
ukradli hoře prameny a já jim v tom nedokázal zabránit, povzdychl si Permoník. Co pak ti nikdo nepomohl? Bodouch jen zavrtil hlavou. V městečku zřídili lázně. Už to tady nepoznáš. Permoník měl pravdu. Nad potokem svítily bílé kolonády, břechlemovaly vysoké hotely, uprostřed náměstí se tyčilo pódium. Dámy chodily pomalu, jinak jim to dlouhé krajkové šaty a široké zdobené klobouky nedovolovaly. Doprovázali je pánové v tmavých šatech se směšnými tenkými hůlkami. Děčičky byly jejich zmenšenými obrázky. Všichni upíjeli z kalíšků léčivou vodu, kočáry tu jezdili bez koní a písklavě na sebe troubili. A to ještě nevíš všechno, povzdychl si Bodouch. Když jsme nedokázali pomoci my, permoníci, dali se prameny sami do boje. Vody teče z potrubí čím dál míň. Co to znamená, zeptal se Klobouček. Hora si vodu schovává, stačí pořádný déšť a bude zle. Zaplaví město? Zeptal se vyděšeně kamarád. Podíval se na klobouk ve svých rukách a rázem měl jasno. Musíme pro lidi něco udělat. Hned druhého dne se v městečku začaly dít věci. Dámám z kalíšků vyskakovaly rosničky, z trubek vylézaly hadi, klobouky se sami vznášely v povětří, některé i s parukami, a tenké hůlky pánů začaly tancovat. Hotelíři se nestačili omlouvat, přesto hosté odjížděli. Samozřejmě, že všechno měl na svědomí Kloboučků v klobouk, ale Permoník měl v hloubi duše strach z vrchního Permona. Co tomu řekne? Nezbaví ho čarovné moci? Zatím se však nic nedělo. Jen obloha se zatahovala, černé mraky se kupily. Klobouček vyrazil za obyvateli městečka přímo do jejich domů. Náhle se začal nábytek sám stěhovat, židle lítaly z oken, skříně klouzaly po schodech, lustry padaly na podlahu. Lidé utíkali pryč. Pak se to stalo. Nebe se otevřelo, šňůry deště zamířily k zemi a k ním se přidalo temné dunění. Hora a její prameny se ozvaly. Vyhrnuli se ze strání, v mžiku naplnili potůčky i potoky a vtrhli do městečka. Naštěstí jeho obyvatelé utekli do kopců. Jenom radní zůstali uvězněni na střeše radnice a drkotali zuby. Klobouček mačkal v ruce klobouk. Vrchní Permon je přísný. Tohle mu neodpustí. Bodouch odmítavě zavrtil hlavou. Tohle není tvoje vina. Hora se rozlobila a ty se lidem pomáhal. A kdo ví, jestli si to vůbec zasloužili. Klobouček si pomaloučku nasadil klobouk. Teď se ukáže, zda ho vrchní Permon nezbavil jeho čarovné moci. A? Kloboučku, kde jsi? Halekal Bodouch. Nevidím tě. Bylo to v pořádku. Ten starý permonický klobouk fungoval. Pořád byl Klobouček dobrým permoníkem.

0: má tajný plán. Hejlík vyrazil z Kilimandžára a křivolakými uličkami spěchal do klidnější horní části města, kde bydlel pan Vavřinec i profesor Kadeřábek. Doufal, že Egon bude ještě doma, ale nebyl. Místo něho tu seděl za stolem Ramses. Vypadal naštvaně.
1: Kde se pořád touláš? Myslel jsem, že mi chceš pomáhat.
2: To taky dělám, odpověděl Jihlík. Egon, tu není.
0: Zeptal se roztržitě.
1: Jaký Egon?
2: No, přeci pan Vavřinec.
1: Co by tu dělal?
2: Je tady doma a já ho zrovna teď moc potřebuju.
0: Tohle už Ramses nevydržel.
1: Tak poslouchej, křičel. Chceš mi pomoct najít bráchu nebo ne?
2: Ale o to já se celou dobu snažím, bránil se Hihlík.
1: Tak mi konečně pověz, kdo je ten kudla Dederon? Přece si říkal, že o něm něco víš. A on už profesorovi volal, že chce výkupný.
2: A proč profesorovi? Nechápal Hihlík.
1: No, protože to zvednul. Táta se mu připojil na telefon a na tom už teď nezáleží. Ty něco víš a nechceš mi to říct,
0: vztekal se Ramses.
2: Tak dobrá, vím, kdo je kudla Dederon a taky vím, kde tulíka vězní.
1: Tak co uděláme?
0: Ramses vyskočil od stolu.
1: Musíme ho osvobodit.
2: To není jen tak, řekl Hihlík a řekl to velice vážně. Dederon je šéf gengu strašně nebezpečných lichožroutů. Patří jim celý dolní město a uši mají propíchnutý spínacíma špendlíkama.
0: Ramses se nezmohl na slovo. Zdálo se mu, že jeho bratranec blouzní, ale přesto navrhl, že přivede posily, toho siláka Vasila, o kterém už Hihlík jistě slyšel, a jeho kumpány Padráta a Škrtiče.
2: Ne, já už mám plán, jak tulíka osvobodit, ale nejdřív musím vyloupit jeden krám s ponožkama,
0: oznámil mu Hihlík. A do toho zarachotili klíče v zámku a vešel pan Vavřinec. Ramses se musel ztratit. Proklouzl na balkón a ještě než se začal spouštět po hromosvodu na chodník, stačil na něho Hihlík křiknout.
2: Ramíku, věř mi a nikomu ani slovo. Hlavně teď nic sám nepodnikej, nebo všechno zkazíš.
0: Jenom jednou za to táče spořádal i punčocháče. Od tetičky z Francie chudinka už nežije. Ach, to bylo pláče.

0: Kresla sedí sticha a počítá. Sudá lichá,
1: sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá.
2: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
3: A teď ještě jednou.
2: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
4: Rozsýpací hodiny. Aby ráno nezaspali a večer zas tak dlouho neponocovali, k tomu měli Čmelda s Brumdou luční zvonek. Ten jim každý den zazvonil budíček i večerku. Jenže někdy se rozcinkal třeba jenom proto, aby si popovídal s motýlem, který letěl kolem. To pak byli čmeláci tak popletení, že si jednou vlezli do postýlek už v poledne a dlouho se jim potom posmíval kde který červík. Teď zvoní v poledne kvůli motýlovi a příště může spustit na nějakou můru třeba o půlnoci, zlobil se Čmelda. To je jasné, místo zvonku si musíme pořídit hodiny, rozhodl Brumda.
5: Haló lidi, haló brouci, haló celé rodiny, potřebujeme přes něj jdoucí přesýpací hodiny.
6: Tomu, kdo nám odpoví, dáme poklad medový. Do týdne,
5: do týdne,
6: do týdne.

0: Lidle.
1: Do Lidle.
0: Domů, kdo nám přes cípačky má Lidle.
2: Letěl kolem zase ten motýl a povídal. Možná vás bude zajímat, že zrovna nedávno jsem jedny takové hodiny zahlédl. Patřili Pučmeloudovi, ale ten je vyhodil, že prý už nepotřebuje. A jaké jsou? S kukačkou nebo s budíkem? Na péro nebo na baterku? A nebo dokonce přesýpací? Vyptávali se čmeláci. Ale motýl nevěděl. Mávnul křídly a byl pryč.

0: Hodiny vypadaly jako krásný malý domeček. Měli střížku, dvířka a což teprve, když Čmelda s Brundou vešli dovnitř. Takových koleček a válečků tam bylo jako ve starém mlýně. A také tolik prachu. Bráško, to by byl dům pro nás dva, šeptal nadšeně Brunda. Jako na míru, liboval si Čmelda. Až tu trochu uklidíme a roztočíme všechna kolečka, bude ukazovat i kolik je hodin. No, škoda jen, že asi nebudou přesýpací. No, tak si je na přesýpací předěláme, rozhodl Brunda.
1: Haló lidi, haló brouci, haló celé rodiny, potřebujem přesně jdoucí přesýpací hodiny. Tomu, kdo nám odpoví, dáme poklad medový, do týdne, do týdne.

0: pravý med, je skvělý, je to pravý luční med. Kdo nám hodiny své střelí, ten bude žít 300 let.
1: Sosáčky ho sosáme, do domu ho dodáme, do týdne,
0: do týdne,
1: do týdne,
0: do týdne,
1: tomu, kdo nám přes sípačky nabídne.
2: Jsem rád, že se vám můj dům líbí,
3: ozval se tichý hlásek. Čmeláci leknutím až nadskočili.
2: Je, kdo jste? To je váš dům?
4: Ano, žiju tady hezkou řádku let.
2: Tady v těch hodinách?
4: Ano, a vás srdečně vítám.
3: Před udivenými čmeláky se objevil malý, usměvavý červík a pokračoval.
4: Víte, pomýšlím na výměnu bytu.
2: Vážně?
3: Zaradovali se čmeláci. A co byste za svoje hodiny chtěl, pane... Červík se usmál.
4: Na jménu nezáleží. Chci odtud. Musím odtud. A zaslechl jsem vás hovořit o nějakém soudku. Máte-li o mé hodiny ještě zájem a nestojíte-li už o svůj soudek, můžeme se dohodnout na výměně.
2: Platí, vykřikl nadšeně Čmelda a Brunda dodal. Ten soudek, pane, je plný nejlepšího medu.
4: Medu?
3: Zarazil se červík.
4: Ach, tak, no to mi nevadí. Dům je váš, soudek je můj, poroučím se. Hodně štěstí.
3: Červík se lehce uklonil a byl pryč. Čmeláci se honem pustili do úklidu všech těch hromad a hromádek prachu a všelijakých pilin, kterých byly jejich nové hodiny plné. Těšili se, že jakmile uklidí, hned potom si je předělají na přesýpací. Ale na to už jim nezbyl čas. Jakmile je totiž ten prach zašimral v nose, oba bráškové naráz kýchli. A to jediné čmeláčí kýchnutí způsobilo, že celý hodinový domeček se změnil v hromádku pilin. Místo hodin přesýpacích měli Čmelda s Brundou hodiny rozsýpací. Ten chytrý červotoč včas své staré hodiny vyměnil za pěkný dřevěný soudek a prý si ještě dlouho své nové bydlení moc pochvaloval. A Čmelda s Brundou se zase vrátili ke svému zvonečku.

Zvonil jim budíček i večerku a občas si cinknul v poledne nebo o půlnoci. Inu, kdo je na světě bez chyby?

0: logopedická pohádka na R na konci slov. Bez R.
1: Škvor Mojmír. U města Tábor, tam, kde stojí vysoký javor, bydlí škvor Mojmír. Jednou večer si Mojmír naplánoval výlet do hor. Soused Komár mu ukázal směr a povídá.
2: Dávej na sebe pozor, nazdar!
1: Škvor Mojmír mu zamával a vydal se na cestu. Na potoce uviděl vor. Měl už sice velký ponor, ale malý škvor se na něj ještě vešel. Mojmír nastoupil na vor a plul tak dlouho, až vor potkal vodní vír. Vor se zatočil dokola a škvor Mojmír musel vystoupit. Šel podél závor, potom kolem liščích nor a nakonec uviděl chaloupku. Bydlel v ní podivný pár. Ježibaba Dagmar a ježidědek Viktor. Oblečení měli samý cár se spoustou děr. A stále měli mezi sebou nějaký spor. Když k ním došel škvor Mojmír, ježibaba Dagmar povídá.
3: To je zvláštní tvor.
1: Na to ježidědek Viktor.
4: Ne, to je spíš nějaký netvor.
1: Tvor, netvor, dali ho do bedny, co v ní kdysi byl klavír a dnes tam bydlelo hejno můr.
3: Dáme tu bednu potvor do jedné z našich komor, vedle seker, povídá ježibaba Dagmar.
4: Ne, dáme ji na dvůr,
1: nesouhlasí ježidědek Viktor. Dali bednu na dvůr a škvor Mojmír se ani nezmohl na odpor. Tak byl vyplašený. Už byl pár dní v bedně. Zaslechl, jak štěká pes Azor a mňouká kocour Mour, ale ti mu nepomohli. Jednou vešel na dvůr doktor Dalibor. Chodíval jsem už léta, neboť Dagmar a Viktor se nesmáli a nesnášeli humor a tak bývali často nemocní. Za léčbu dostal doktor Dalibor vždy nějaký divný dar. Loni, když byl únor, léčil ježidětkovi bolest jater a dostal pohár plný lískových jader. Někdy dostal jen špinavý papír, na něm pár čar, jindy mu dali plesnivý sýr. Dnes léčil ježibabě Dagmar opar a ježidědek Viktor šeptá.
4: Dáme mu ten cvičební úbor, co tu nechal Kašpar Oskar?
1: Ježibaba na to.
3: Ne, dáme mu tu bednu potvor.
1: Doktor Dalibor dostal bednu a hned ji odemkl. Vylezl škvor Mojmír a také vylétlo hejno můr. Mojmír na nic nečekal a pelášil dál do hor. Uviděl kočár, co ho táhl pár koní. Vylezl na kočár a dojel do hor s velkou slávou jako nějaký car.
5: Dobrý večer, děti. Obyvatelé městečka Jankova, o kterém si povídáme, odjakživa rádi zakládali všelijaké spolky. Nejstarší, nejoblíbenější, nejznámější, největší a vůbec ten nej byl v Jankově spolek Kominický. Založil ho před 150 lety mistr Kominický Andělín Komínek a jeho prapravnuk Josef Komínek je nyní jeho předsedou. Právě teď přemýšlí, jak to 150. výročí oslavit, mumlási nějak důstojně a přitom výjimečně nevídaným způsobem, který tu ještě nikdy nebyl a už nikdy nebude. Jenomže ho nic výjimečného a nevídaného nenapadalo. Zkusím na to jít jinak. Víc hlav přece víc vymyslí, řekl si, a honem svolal schůzi kominického spolku. Tam povstal a pravil: pánové, navrhuji, abychom 150. výročí založení našeho spolku oslavili výjimečným a nevídaným způsobem. Zkrátka, naše slavnost musí mít nějaký zlatý hřeb.
6: Výborně, zatleskali mu v tu chvíli všichni kominíci. Honem nám prozraďte, jaký zlatý hřeb máte na mysli.
5: Pánové, lámejte si taky trochu vlastní hlavy. Ta moje už udělala dost, když s tím nápadem přišla, nemyslíte? Pravil předseda. Posadil se a poté znaveně usnul. Zatímco předseda spal, členové spolku začali podávat návrhy, které zapisovatel pečlivě zaznamenával. Uspořádejme ohňostroj, navrhl první kominík. Založme si pamětní knihu, napadlo druhého.
6: Složme kominickou hymnu, volal třetí.
5: Nechme si udělat kominické medaile, žádal čtvrtý a pátý, který ve volném čase psal básně, se ozval zasněně. Kominík je něco jako anděl. Vznáší se na střechách, poblíž nebe. Co kdybychom si tedy nechali ušít nové uniformy, bílé jako sníh s pravými andělskými křídly? A šestého kominíka, který byl velkým lsou, zase napadlo. Nechme si upéct dort, nevídaný kominický dort z černého těsta zdobený černou šleáčkou. V tom se probudil předseda. Nahlédl zapisovateli přes rameno a zaburácel. Škrtnout, všecko škrtnout. Tak si ty nápady vymyslete sám, když se vám naše nelíbí, zvolali rozhořčeně kominíci a měli se k odchodu. Schůze skončila velikým křikem, zlatý hřeb zůstal nevymyšlen a předseda pochmurně rozjímal. Zase je všechno na mě. Ještě, že se toho 150. výročí nedožil můj prapradědeček. To byl úžasně čilý člověk. A bylo by mu smutno z toho, jak jsou dnešní kominíci bez jiskry, bez kapky důvtipu. Jenomže za pár dnů se ukázalo, že prapravnuk čilého zakladatele na tom není o nic líp než ostatní kominíci. Ani jej nic kloudného nenapadlo. Vymyslel sice, že by slavnost měla mít zlatý hřeb, ale jaký? Na to už ne a nepřijít. A už tu byl den slavnosti. Už se celý spolek sešel v hostinci u lípy a všichni dychtivě pošilhávali po svém předsedovi. Zrovna v tu chvíli, když začala v hostinci u lípy kominická slavnost, dostal Honza Kroužil, manžel Zuzky Knoflík, chuť na koláče.
6: Zuzko, prosím tě, upeč mi je, žadonil.
5: Ale Zuzka vrtěla hlavou. V komíně naší staré pece to poslední dobou tak podezřele hučí a prapodivně funí, že se v ní bojím zatopit.
6: Když je to tak, proč si už dávno nezavolala kominíka, podivil se Honza. A Zuzka krčí rameny, vždyť jsem žádala samotného předsedu kominického spolku, pana kominíka.
5: A víš, co mi řekl? Milá paní, já teď nemám na komíny ani pomyšlení. Nejspíš měl fůru starání kvůli té dnešní kominické slavnosti. Vydrž do zítřka, Honzo, zítra si už určitě dá říct.
6: Jenomže Honza vzdychl, Zuzko, když ta chuť na koláče je čím dál větší.
5: Zuzka taky vzdychla. A na koláče nakonec přece jen zadělala, pak zatopila v peci.
6: V tom se v komíně ozvalo táhle uví, fí, ufují, a potom nevrlé up, up, buf. A ze dveří pece vylétl černý mrak sazí.
5: Rázem byla černá celá Zuzka, i těsto, i Honza.
6: Hrůza, vykřikla Zuzka.
5: Teď mi nezbývá nic jiného, než uprosit pana komínka, aby se neprodleně dostavil a tím mu docela určitě zkazím celé to kominické slavení. Ale pan komínek moc neslavil. Seděl sice v čele slavnostní tabule, ale seděl tam jako umučení. Vrtěl se na předsednickém místě jako na jehlách, protože se pořád snažil vyhnout žádostivým pohledům, které se na něj ze všech stran upíraly. A tak se raději chvilku díval na strop, pak zase koukal z okna a jak ta kouká, najednou vidí Zuzku Knoflík černou odsazí, jak běží přes náměstí. Předsedovi svitlo v oku. Konečně mu hlavou kmitl nápad na zlatý hřeb slavnosti.
6: Už se zvedal z křesla, že poběží za Zuzkou, když v tom se rozlétly dveře a v nich stála samotná Zuzka Knoflík, celá černá jako kominík. Předseda si odkašlal a spustil jako by nic. Pánové, co se týče zlatého hřebu naší slavnosti, dlouho jsem vás napínal, ale teď vám jej představuji. Je to paní Zuzka Kroužilová, rozená všetečná, zvaná tež Zuzka Knoflík. Tímto jí jmenuji čestným členem kominického spolku, protože, jak známo, knoflíky a kominíci jdou velmi dobře dohromady, společně nosí štěstí a plní lidem kdejaká přání. Hurá, hurá, hurá, zvolal kominický spolek, ať je Zuzka Knoflík. Zuzka Knoflík zůstala stát úplně ohromená. Komu se taky hned tak přihodí, že začne péct koláče a to pečení skončí čestným členstvím v kominickém spolku? Pan předseda si ji vzal honem stranou a od začátku do konce ji vylíčil, jak a proč k tomu došlo. Zuzka se zasmála a řekla, aha, dostal jste nápad v poslední chvíli, no proč ne, ale já mám lepší. Přímo knoflíkový návrh na zlatý hřeb kominických oslav. A když mi teď hned spravíte pec, tak vám ho pošeptám. Nakloní se k předsedovi a něco mu šeptá. Výjimečné, nevídané, jásá předseda. To tu ještě nebylo a už nikdy nebude. A Zuzka se směje, to je tím, že knoflíky a kominíci patří odjakživa k sobě. Společně nosí štěstí. A to by v tom byl čert, aby to tentokrát tak nebylo.
7: Moc se omlouvám. Odpusťte, děti, že jsem věnoval tuto knihu dospělému. Dospělý dokáže všechno pochopit, dokonce i knihy pro děti. Ovšem, nestačí-li vám tato omluva, rád věnuji tuto knihu i vám, dětem. Všichni dospělí byli přece nejdříve dětmi.

0: Když mi bylo 6 let, viděl jsem nádherný obrázek v knize o pralese. Byl na něm hroznýš, jak poliká šelmu. Hroznýši svou kořist nežvíkají, polikají ji celou. A tak se nedivím, že se pak nemohou ani hnout. Celý půl rok jenom spí a tráví. Hodně jsem o tom přemýšlel. A také se mi podařilo pastelkou namalovat první kresbu. Pojmenoval jsem ji Kresba číslo 1. Svoje veledílo jsem ukázal dospělým. Ptal jsem se jich, zda jim moje kresba nahání strach. Strach? Smáli se. Proč by jim klobouk naháněl strach? Ale to není klobouk. To je hroznýš, jak zažívá slona. Dospělí to nebyli schopni pochopit. A tak jsem nakreslil další obrázek. Pojmenoval jsem ho Kresba číslo 2. Slona uvnitř otevřeného hroznýše. A opět se popadali za břicho a poradili mi, abych nechal kreslení otevřených a zavřených hroznýšů a abych raději studoval. A tak se stalo, že jsem se ve svých 6 letech vzdal své malířské kariéry. Během několika dalších let, kdy jsem poznal spoustu dospělých, se můj názor na ně nezměnil. Nechápali nic. A tak jsem se už nikdy nikomu nezmínil o hroznýši, slonu nebo o hvězdách. Nakonec jsem mluvil jenom o golfu, penězích, politice a kravatách. Každý byl velice potěšen, že potkal tak duchaplného muže. Dál jsem si žil svůj život obestřený modrou oblohou v touze navštívit to útulné nebe, kde budu jen já a Bůh. Bez všech těch lidí a lidiček. Ale to vše trvalo jen do chvíle, kdy jsem se stal letcem a testoval své první letadlo z Paříže do Indie.
1: Paříž volá let FBD-XY. Odpověz, přebírám.
0: FBD-XY slyší. Základní rychlost 1.9.0. Jsem o 10 minut pozadu oproti plánu. Je silný protivítr. Mám problém. Ztrácím výšku.
1: Paříž volá let FBD-XY. Udejte polohu. Opakuji. Udejte svou polohu. Paříž volá let FBD-XY. Slyšíte mě? Kde jste?
0: A tak jsem se najednou ocitl v poušti na Sahaře. Sám. Bez jediného živáčka. Tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny. Sám jako trosečník na voru vprostřed oceánu. První večer jsem usnul v písku vedle havarovaného letadla s tím, že ráno se pokusím motor opravit a pokračovat v letu. Byla to pro mne opravdu otázka života a smrti. Pitnou vodu jsem měl sotva na týden. Dovedete si představit, jaké bylo mé překvapení, když mě za úsvitu probudil zvláštní hlásek.
2: Prosím pěkně, nakresli mi beránka. Nakreslíš?
0: Nakreslit co?
2: Nakreslíš mi beránka.
0: Kdo jsi? Jak ses sem dostal? Co tu děláš?
2: Čekám, až mi nakreslíš beránka.
0: Co pak neumíš říct něco jiného?
2: Ne. Nakreslíš mi beránka.
0: Když stojíte před příliš velkou záhadou, neodvážíte se neuposlechnout. Byl jsem vzdálen na tisíce mil ode všech obydlených míst, v nebezpečí smrti. A tak jsem vytáhl papír a plnící pero a začal kreslit. Já ale neumím kreslit.
2: To nevadí.
0: A určitě neumím nakreslit beránka. V životě jsem nakreslil jen jednu věc. Vidíš? Tohle.
2: Ale já nechci slona v hroznýši. Hroznýš je moc nebezpečný a slon zabere hodně místa. U mne doma je všechno malinké. Potřebuji beránka.
0: Kde je u tebe doma? Žiješ na malém ostrově? Nebo někde na malém městě?
2: Co je tohle za věc?
0: Co?
2: Tohle.
0: To je letadlo, to létá. Letěl jsem v něm a pak se porouchalo.
2: Ty jsi spadl z nebe?
0: Ano.
2: Ty také? To je divné.
0: Co jsi myslel tím ty také?
2: Uděláš mi jiného beránka. Tenhle nevypadá dobře. Je nemocný.
0: Kreslením se cizinci uprostřed pouště spolu moc neseznámí.
2: Odkud jsi?
0: Dobře, odpovím ti. Jsem z Paříže. A odkud jsi ty?
2: Je Paříž na téhle planetě?
0: Samozřejmě, že je.
2: Promiň, ale tohle není beránek. Tohle je berán. Má rohy.
0: Myslíš, že nemám nic jiného na práci? Musím opravit motor, než mi dojde voda. A už vůbec nemám čas na nějakého kluka v kabátě a s kordem, který se objeví odnikud uprostřed Sahary. Tady máš. To je poslední obrázek, co jsem ti nakreslil. To je bedínka a beránek, kterého chceš, je uvnitř.
2: Opravdu? Dobře. Myslíš si, že beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
2: Říkal jsem ti to. U mě doma je všechno malinké.
0: Dal jsem ti velmi malého beránka.
2: No, není tak moc malý.
0: Proč?
2: Už jsem ti to říkal. U mě doma je všechno malinké.
0: Dal jsem ti velmi malého beránka.
2: Není tak moc malý.
0: Už jsem se s ním nedokázal přijít. Byl jsem dost starý na to, abych viděl beránky skrz bedínku.
2: Je Paříž na téhle planetě?
0: Samozřejmě. Už ses mě ptal.
2: Dobře, že jsi mi dal tu bedínku. V noci to bude jeho domeček. Právě usnul.
0: Já vím. A tak jsem se seznámil s malým princem.

Kamarád z cest. Chudák Jan byl zarmoucený. Jeho otec těžce stonal a umíral. V malé světnici byli jen dva. Otec a Jan. Bylo pozdě v noci. Lampa na stole zhasínala. Byl jsi vždy hodný, syn, Jeníku, řekl nemocný otec. Pán Bůh ti ve světě pomůže. Podíval se na synka vážně a měkce, vzdychl a zemřel. Zdálo se, že spí. Ale Jan plakal. Byl nyní ve světě sám. Neměl otce ani matku, ani bratra, ani sestru. Chudák Jan. Klečel před lůžkem, líbal otcovu mrtvou ruku, z očí mu padaly vřelé slzy, až posléze složil hlavu na tvrdou pelest a usnul. Měl podivný sen. Přišlo k němu slunce a měsíc. Klaněli se mu a byl s nimi i jeho otec, svěží a zdravý, a smál se, jak se smál vždy, když byl spokojený. Krásná dívka se zlatou korunou na dlouhých krásných zlatých vlasech podávala Janovi ruku a otec řekl: Hle, jakou máš nevěstu, je nejkrásnější na světě. Tu se Jan vzbudil, sen zmizel. Na loži odpočíval jeho mrtvý a chladný otec. Chudák Jan. Za týden otce pochoval. Jan šel za rakví a věděl, že už otce nikdy nespatří tváří v tvář. Slyšel, jak na rakev dopadají hroudy a viděl, jak pod nimi mizí a srdce mu pukalo zármutkem. Pak zpívali žalm a ten zněl tak sladce, že Janovi opět vhrkly do očí slzy. Plakal a pláč ulevoval jeho zármutku. I slunce ozařovalo zelené stromy tak nádherně, jako by říkalo: Nebuď smutný, Jeníku, hleď, jak krásně modré je nebe. Tam nahoře je tvůj otec a prosí milého Pána Boha, aby se ti vždy dobře dařilo. Chci být vždy dobrý, řekl si Jan. Pak jistě přijdu ke svému otci do nebe. A jak budeme šťastní, že se opět sejdeme. Budeme si tolik povídat a on mi v nebi všechno ukáže a ovšem mě poučí, jako mě poučoval zde na zemi. O, jak to bude krásné! Jan si představoval vše tak jasně, že se mimoděk usmál, třeba že mu ještě tekly po tvářích slzy. A ptáci seděli na kaštanech, až veholili. Kivít, kivít, byli veselí, ačkoliv byli také na pohřbu. Ale oni dobře věděli, že mrtvý je nyní v nebi, že ho tam odnesla krásnější a větší křídla, než mají oni, že je šťastný, protože byl vždy dobrý, a měli z toho radost. Jan se díval, jak se ze stromů rozletovali daleko do celého světa a chtělo se mu letět s nimi. Nejdříve však chtěl postavit na hrobě svého otce veliký dřevěný kříž. A hle, když jej večer přinesl, byl hrob posypán pískem a ozdoben květinami. Učinili to cizí lidé. Všichni měli jeho otce rádi, protože byl vždy dobrý a nyní ležel mrtev.
Druhého dne časně ráno si Jan svázal uzlík do opasku, vložil své dědictví po otci, bylo to 50 tolarů a několik grošů, a vypravil se do světa. Ještě však zašel na hřbitov, pomodlil se na otcově hrobě a řekl: S Bohem, tatínku, zůstanu vždy dobrým člověkem, pros za mě milého Pána Boha, aby se mi dobře dařilo. A venku na poli, kudy Jan šel, stály květiny a byly krásné a svěží, kývaly se větrem v teplém slunci, jako by říkali: Vítej nám, hle, jak je tu hezky. Ale Jan se ještě jednou obrátil a díval se na starý kostel, kde byl pokřtěn, kam chodíval se starým otcem každou neděli a zpíval žalmy. Najednou spatřil vysoko až nahoře ve zvonici ducha kostela s rudou špičatou čepičkou na hlavě. Jan zamával rukou a dal mu s Bohem. Duch kynul rudou čepičkou, ruku dal na srdce a prsty mu posílal polibky. Tím mu naznačoval, že mu přeje vše dobré, hlavně šťastnou cestu. Jan přemýšlel, co krásného v dalekém světě uvidí, a kráčel stále dál a dál, tak daleko, kde dosud nikdy nebyl. Procházel neznámými městy, potkával neznámé lidi, byl daleko v cizině. První noc nenašel nocleh, a tak ulehl do kupy sena na louce. A zalíbilo se mu to. Hle, řekl si, ani král se lépe nevyspí. Pole, potok, kupa sena a modré nebe nade vším je mojí ložnicí. Kobercem je zelená tráva s červenými květy, kytice mám z planých růží a bezu a místo umyvadla potok s čirou čerstvou vodou. Rákosí v potoku se uklánělo sem a tam a přálo mu dobrý večer a dobré jitro. Měsíc svítil jako veliká noční lampa, visící hluboko pod modrým klenutím, jehož závěsy nebyly v nebezpečí, že by vzplály. Jan mohl spát bezstarostně a také spal. Vzbudil se až na úsvitu, když všichni ptáčkové zpívali: Dobré jitro, dobré jitro, už ses vyspal. Byla neděle. Zvony vyzváněly, zvali do svatosti.

Lidé šli do kostela a Jan je následoval. Zpíval s nimi a poslouchal slovo Boží. Bylo mu, jako by byl doma v kostele, kde byl pokřtěn a kde tolikrát zpíval žalmy se svým otcem.

Na hřbitově bylo nesčetné množství hrobů a na mnohých z nich rostla vysoká tráva. Tu si Jan vzpomněl na hrob svého otce, který jednou také tak zaroste, nebude-li se o něj starat. Proto se sklonil, vyplel trávu, postavil poražené kříže a položil věnce, které odvál vítr, opět na jejich místa. Snad někdo právě tak ošetří hrob mého otce, když to nemohu udělat já, pomyslel si. Před kostelem stál šedovlasý žebrák a opíral se o berly. Jan mu dal groše, které měl, a šel vesele dál do širého světa. K večeru se počasí změnilo, foukal vítr a pršelo. Jan chvátal, aby se někde ukryl, protože zatím nastala noc. Konečně přišel k malému kostelíčku, který stál o samotě na pahorku. Dveře byly jen

0: Uprostřed kostela stála otevřená rakev a v ní ležel člověk, který ještě nebyl pochován. Jan měl čisté svědomí a nebál se. Také dobře věděl, že mrtví nikomu neublíží. Jsou to zlí lidé, kteří nám strojí zlo. A dva z takových zlých lidí stáli vedle rakve mrtvého muže, jenž byl před pohřbem odnesen do kostela. Chtěli mu udělat velké příkoří, nechtěli ho nechat ležet v rakvi, nýbrž vyhodit ubohého mrtvého muže před chrámové dveře. Proč to chcete udělat? Ptal se Jan. To je špatné. Nechte ho odpočívat ve jménu Krista. Ale kde pak? Odpověděli ti oškliví muži. Vždy si z nás stropil blázna, dlužil nám peníze a nemohl zaplatit. A jelikož nyní vyrovnal svůj dluh smrtí, nedostaneme ani haléř. Proto jsme se chtěli pomstit, ať leží jako pes před chrámovými vraty. Nemám víc než 50 tolarů, řekl Jan. Je to mé dědictví, rád vám je dám. Slíbíte-li mi, že necháte mrtvého ubožáka na pokoji? Já se světem protluču i bez peněz. Mám silné, zdravé údy a Bůh mi vždycky pomůže. Pokud nám opravdu zaplatíš jeho dluh, nic mu neuděláme, řekli muži. Tím si buď jistý. Vzali peníze, které jim Jan dal, vysmáli se mu za jeho dobrodušnost a šli svou cestou. Jan uložil mrtvého v rakvi, sepjal mu ruce, dal mu s Bohem a odešel. Kráčel velikým lesem, kolem dokola, kde jen mohl měsíc proniknout stromy, viděl nejluznější malé skřítky při veselých hrách. Nedali se rušit, protože věděli, že je dobrým, nevinným člověkem. Pouze zlí lidé nemohou skřítky vidět. Někteří z nich nebyli větší než prst a měli dlouhé, plavé vlasy sepjaty zlatými hřebeny. Po dvou se kolébali na velkých rosných krůpějích, ležících na listech a vysoké trávě. Chvílemi se krůpěj skutálila dolů a zůstala viset mezi stébly trávy. A tu se vždy zvedl jejich velký smích a hlasný povyk. Bylo to vskutku směšné. Zpívali a Jan docela zřetelně poznal všechny krásné nápěvy, které se naučil jako malý chlapec. Pestří pavouci se stříbrnými korunami na hlavách tkali z jednoho křoví na druhé dlouhé visací mosty a paláce, které v záři měsíce sotva na ně dopadla čistá rosa, vypadaly jako třpitivé sklo. Tak to šlo až do východu slunce, nepřetržitě dále. Pak zalezli malí skřídci do květinových poupat a vítr strhal jejich mosty a zámky tak, že se třepetali vzduchem jen jako velké pavučiny. Jan vystoupil z lesa, když na něj zezadu zavolal silný mužský hlas.
1: Hola, kam pak?
0: Daleko do širého světa, pravil Jan. Nemám už ani otce, ani matku, jsem chudý hoch, ale milý Bůh mi jistě pomůže.
1: Já chci taky hodně daleko do světa, řekl cizí muž. Nemohli bychom cestovat společně?
0: Souhlasím, odpověděl Jan, a tak šli spolu. Brzy se jeden druhému zalíbili, neboť oba byli dobří lidé. Zakrátko Jan

0: pozoroval, že přítel je mnohem chytřejší než on. Procestoval skoro celý svět a dovedl vyprávět o všem možném. Slunce už zatím hodně pálilo, když se usadili pod velký strom. Snídali. V tom šla kolem stará schýlená žena. Opírala se o berly a na zádech nesla otýpku. Zástěru měla vyhrnutou a Jan si všiml, že z ní vyčuhují tři velké pruty kapradin a vrbových větví. Těsně před nimi se jí zvrtla noha. Upadla a hlasitě vykřikla: snad si ubohá zlomila nohu. Jan ihned projevil přání, že by ji měli oba sebrat a odnést domů. Ale cizinec otevřel svůj raneček, vytáhl z něho pouzdro a pravil, že má mast, která její nohu docela uzdraví, takže se bude moct odebrat domů sama, jako by se jí jak těživ nic nestalo. Žádal však, aby mu za to darovala ony tři pruty, které měla ve své zástěře.
1: To by bylo dobře zaplaceno, řekla stařena a podivným způsobem pokyvovala hlavou. Nechtěla se od svých prutů odloučit, ale také to nebylo nic příjemného zůstat zde ležet se zlámanou nohou. Dala tedy pruty a sotva jí Janův druh natřel nohu mastí, vstyčila se a vykračovala si mnohem statněji než předtím. To dokázala ta mast, ale takovou bys v lékárně nekoupil. Co chceš s těmi pruty? Ptal se Jan. Jsou to tři velmi pěkná košťata, odpověděl jeho druh. Líbí se mi. Jsem trochu komický podivín. A šli zase hodný kus cesty dále. Podívej, jaká se žene bouře, řekl Jan a ukazoval před sebe. To je příšerně temný mrak. Ne, to není mrak. Nýbrž pohoří, nádherné pohoří. Tam vysoko nad mraky vstoupíš do čistého horského vzduchu. Jak je tam krásně. Zítra už budeme vysoko v horách. Nebylo to tak blízko, jak se na první pohled zdálo. Vykračovali důkladně, než dosáhli pohoří, v němž černé hvozdy zvedaly své vrcholy k nebi a kde skály byly veliké jako město. Bez zapocení by se tam nedostali, a proto šel Jan a jeho kamarád do hostince, aby si nejdříve řádně odpočinuli a nabrali nové síly k zítřejšímu pochodu. V hostinci bylo shromážděno mnoho lidí. Vystupoval tu totiž komediant s loutkami. Postavil si zde své divadlo a lidé seděli kolem dokola, aby se dívali na komedii. Nejvyšší a nejlepší místo zaujal tlustý řezník. Jeho velký stavěcí pes, jak se kousavě a divoce rozhlížel, mu seděl po boku a vyvaloval oči jako všichni ostatní. Pak začalo představení. Byla to moc pěkná hra o králi a královně, kteří seděli na sametovém trůnu. Měli na hlavách zlaté koruny a na šatech dlouhé vlečky, protože na to měli. Hezké dřevěné loutky se skleněnýma očima a dlouhými vlasy stály u všech dveří, jež zavírali a otevírali, aby mohl do místnosti vniknout čerstvý vzduch. Byl to opravdu podivně krásný kus a nebyl vůbec smutný, ale zrovna ve chvíli, kdy se královna zvedla a kráčela po podlaze, skočil pes ten Bůh ví, co si vlastně přitom myslel. Najednou dolů do divadla a uchopil královnu za její útlé tělíčko, až bylo slyšet hlasité zapraskání. Bylo to hrozné. Ubožák, jemuž patřilo loutkové divadlo, se hrozně ulekl a měl oči plné slz, neboť to byla právě ta nejněžnější loutka, kterou měl, a nyní jí ošklivý pes ukousl hlavu. Ale když lidé odešli, Janův kamarád řekl, že ji hned spraví. Vyňal svou skříňku a namazal loutku mastí, kterou pomohl i staré ženě, když si zlomila nohu. Sotva loutku namazal, byla okamžitě celá, dokonce mohla i všemi svými údy pohybovat, aniž bylo třeba potahovat ji za šňůrku. Loutka byla jako živý člověk. Muž, jemuž patřila, se rozveselil. Teď nemusel loutku držet, mohla tančit sama. A to žádná jiná nesvedla. Když nadešla noc a hosté šli spát, začal kdosi tak zhluboka a strašně sténat, že se všichni zvedli, aby se podívali, kdo to je. Muž, který hrál divadlo, šel ke svému divadlu, neboť z toho ty vzliky zaznívaly. Dřevěné loutky ležely v jedné směsici, král a všichni jeho podaní, a to oni tak zoufale sténali a civěli skleněnýma očima, protože chtěli být jako královna také trochu potřeni mastí, aby se i jim dostalo daru volného pohybu. Královna klesla na kolena, držela svou nádhernou královskou korunu ve výšce a prosila. Vezmi si ji, ale namaž i mého chotě a všechny naše dvořany. Tu se nemohl komediant, jemuž divadlo s loutkami patřilo, zdržet a propukl v pláč, protože mu jí bylo upřímně líto. Hned cizinci slíbil, že mu dá všechny peníze, které vybere nejbližšího večera za představení, jen když namaže 4 nebo 5 jeho nejnádhernějších loutek. Ten však odpověděl, že nežádá nic jiného, než velkou šavli, jíž je opásán. Sotva jí dostal, potřel 6 loutek a ty začaly i hned tancovat, a sice tak jemně, že všechna děvčata, živá lidská děvčata, která se na to dívala, nemohla odolat a začala tančit. A tančili všichni, kočí i kuchařka, sklepník i panská, všichni cizinci, dokonce i lopatka na uhlí a kleště u kamen, ale ty se hned po prvních skocích svalily. Byla to veselá noc. Druhého rána se Jan a jeho kamarád se všemi rozloučili a šli dále. Vystoupili na vysoké hory a kráčeli hlubokými lesy. Vylezli tak vysoko, že chrámové věže hluboko pod nimi vypadaly jako malé červené jahůdky v zelení hvozdů. Mohli se rozhlédnout daleko, mnoho mil, kde ještě nikdy nebyli. Tolik krásy najednou v širém světě Jan dosud neviděl a slunce svítilo tak teple z čerstvého modrého vzduchu. Slyšel i zvuk myslivcova rohu. Tak přítulně a mile, až mu do očí vstoupily slzy radosti, a on mimovolně zvolal. Dobrý, milý Bože, jak bych tě rád políbil, že jsi k nám tak dobrý a stvořil si nám tolik krásy. Jeho kamarád stál vedle něho se sepjatýma rukama a díval se daleko přes lesy a města do teplé sluneční lázně. Náhle něco zavanulo křídly nad jejich hlavami. Pozvedli zrak. Velká bílá labuť táhla vzduchem. Byla krásná a zpívala tak něžně, že nikdy žádný pták podobný zvuk nevyloudil. Ale píseň slábla a slábla, labuť skláněla hlavu, až zlomeně klesla k jejich nohám a zůstala tam ležet mrtvá. Bílá, krásná křídla, řekl Janův kamarád. Tak bílá a velká, jak je má tenhle pták, stojí mnoho. Vezmu si je. Teď poznáš, jak bylo dobré, že jsem dostal šavli. Hned utěl jednou ranou mrtvému ptákovi obě křídla, která si chtěl vzít. Cestovali nyní mnoho mil přes hory, až před sebou uviděli velké město s více než stem věží, lesknoucími se ve sluneční záři jako stříbro. Ve středu města stál skvostný mramorový zámek a tam bydlel král. Jan a jeho kamarád nechtěli hned vejít do města, ale zůstali v hostinci na předměstí, aby se mohli nejdříve ustrojit, neboť chtěli vypadat slušně, až se ukáží na ulicích. Hostinský jim vypravoval, že král je milý a dobrý, nikomu neublíží, ale jeho dcera? Bůh nás před ní chraň, to je zlá princezna, krásná je, to ano, nikdo by nemohl být líbeznější než ona. Ale co je to platné, když ta zlá čarodějnice je vina tím, že tolik krásných princů přišlo o život. Každý se může ucházet o její ruku, každý může přijít, ať král nebo žebrák. Musí jen uhodnout tři věci, na které se princezna ptá. Svede-li to, princezna si ho vezme a on se stane po smrti jejího otce králem celé říše. Jestliže však ty tři věci neuhodne, princezna ho dá pověsit nebo stít. Tak je zlá. Její otec, starý král, se nad tím rmoutí, ale nemůže jí zakázat, aby nebyla tak zlá, protože jednou řekl, že mu do jejich ženichů pranic není, že si s nimi může dělat, co chce. Kdykoliv přišel nějaký princ a hádal, aby dostal princeznu, nic nesvedl. A pak byl buď sťat nebo oběšen. Byla mu včas dána výstraha a mohl od námluv upustit. Starý král je tím vším smutkem a bídou tak zarmoucen, že každý rok s celým svým vojskem klečí jeden den na kolenou a modlí se, aby byla princezna dobrá. Ale to všechno nepomáhá. Staré ženy, které pijí kořalku, ji ze smutku barví na černo, než ji vypijí, docela na černo. A víc prý dělat nemohou. Ošklivá princezna, řekl Jan, měla by věru dostat metlou. To by jí velmi prospělo. Kdybych byl starým králem, pěkně bych jí všechno vyhnal z hlavy. Tom slyšeli venku lid provolávat slávu. Princezna jela okolo a byla opravdu krásná. Všichni lidé zapomněli na její zlobu a vítali ji. 12 krásných panen v hedvábných bílých šatech se zlatými tulipány v ruce jelo na koních, černých jako uhel po jejím boku. Princezna jela na bílém koni posetém démanty a rubíny. Její jezdecký oblek byl samé zlato a bičík, který držela v ruce, se vyrovnal slunečnímu paprsku. Zlatá koruna na její hlavě svítila jako malé hvězdy na nebeské klenbě. A její plášť byl utkán z více než tisíce nádherných křídel motýlků. Ale přece byla sama krásnější než její šaty a ozdoby. Jakmile ji Jan spatřil, zarděl se až po čelo a nemohl ani vydechnout. Princezna se podobala krásné dívce se zlatou korunou, o které se mu zdálo v noci, kdy umřel jeho otec. Shledal ji tak líbeznou, že podobnou krásu nikde neviděl. To určitě není pravda, řekl sám k sobě, že je čarodějnicí, která dá věšet a stínat lidi, neuhodnou-li, co od nich vyžaduje. Každý se může ucházet o její ruku, i nejnižší žebrák. Pokusím se o to také. Všichni ho zrazovali, že dopadne zrovna tak jako ostatní. I kamarád ho od toho zrazoval. Ale Jan si umínil, že to dokáže. Vykartáčoval si střevíce i kabát, učesal si krásné plavé vlasy a pak odešel docela sám do města a na zámek. Vejděte, zvolal starý král, když Jan zaklepal na dveře. Jan otevřel a starý král v županu a vyšívaných trepkách mu vyšel vstříc. Zlatou korunu měl na hlavě, žezlo v jedné ruce a ve druhé říšské jablko. Počkej chvíli, řekl a vzal říšské jablko pod paži, aby mohl Janovi podat ruku. Když však slyšel, že je ženich, začal tolik plakat, že mu žezlo i říšské jablko upadly na zem a přitom si utíral oči županem. Opravdu ubohý král. Vypusť to z hlavy, řekl. Povede se ti bídně jako ostatním, uvidíš. Poté uvedl Jana do princezniny zahrady. V koruně každého stromu visely 3 až 4 královští synové, kteří se ucházeli o princeznu, ale nedovedli uhodnout věci, které od nich vyžadovala. Jakmile se zvedl vítr, všechny hnáty mrtvých se klepaly, až se ptáci polekali a už do zahrady nezalétli. Všechno kvítí bylo připoutáno ke kostem a v květináčích stály umrlčí hlavy a cenili zuby. To byla opravdu zvláštní princeznina zahrada. Tak to vidíš, řekl starý král. Povede se ti zle, zrovna jako všem ostatním, které tu vidíš. Jan políbil smutnému králi ruku a řekl, že to jistě dopadne dobře. V té chvíli vjížděla princezna se všemi dvorními dámami do zámku. Vyšli jí tedy vstříc a popřáli dobré jitro. Byla opravdu krásná, podala Janovi ruku a on se do ní zamiloval ještě víc než předtím. Jistě nemohla být zlou čarodějnicí, jak o ní lidé říkali. Poté šli nahoru do sálu a pážata jim podávala kompoty a sladké oříšky Ale starý král nemohl pro smutek nic jíst a oříšky pro něj byly příliš tvrdé, protože měl špatné zuby. Bylo ujednáno, že Jan má hned zítra ráno zase přijít do zámku, kde se shromáždí soudci a ministerská rada, aby vyslechli, jak při zkoušce obstojí. Uhodne-li, musí přijít ještě dvakrát. Ale dosud zde nebyl nikdo, kdo by při první zkoušce obstál, a proto přišli všichni o život. K večeru připravil Janův kamarád velkou sklenici punče a pravil mu, že teď budou hodně veselí a že budou pít na zdraví princezny. Sotva Jan vypil dvě sklenice, byl tak ospalý, že usnul. Kamarád ho zvedl zcela tiše ze židle a uložil do postele a když nastala noc, nalezl obě velká křídla, která usekl labuti a pevně si je připnul na ramena. Největší z prutů, které dostal od staré ženy se zlomenou nohou, zasunul do kapsy a letěl pak přes město přímo k zámku, kde se posadil do výklenku pod okno, které vedlo do princezniny ložnice. V celém městě bylo mrtvé ticho. Hodiny odbyly 11:45. Okno se otevřelo a princezna vyletěla ve velkém bílém plášti s dlouhými červenými křídly za město k veliké hoře. Janův kamarád se však učinil neviditelným, takže ho nemohla vidět. Letěl za ní a sešvihal princeznu svou metlou, až jí v místě, kam uhodil, vytryskla krev. Jaká jízda vzduchem! Vítr zalehl do jejího pláště, který se rozmáchl na všechny strany, podoben lodní plachtě. Jen měsíc jím prosvítal. Jaké krupobytí! Vykřikla princezna při každé ráně metlou, kterou právem zasloužila. Skrčena doletěla k hoře a zaklepala. Hora se s hlukem otevřela a princezna vešla dovnitř. Janův kamarád vklouzl za ní. Nemohl ho nikdo vidět, protože byl neviditelný. Šli dlouhou velikou chodbou, kde se stěny leskly divným svitem. Byly to tisíce žhoucích pavouků, kteří běhali nahoru a dolů po zdech a svítili jako oheň. Nyní přišli do velkého sálu ze stříbra a zlata. Na stěnách jiskřily květiny jako slunečnice, ale nikdo se jich nemohl dotknout. Jejich stonky byly oškliví, jedovatí hadi a květiny sami byly oheň sršící hadům z hrdel. Na stropě se třpitily světlušky a netopíři bíjící tenkými křídly. Uprostřed sálu stál trůn podepřený 4 koňskými kostrami, které měly udidla z černých pavouků. Trůn sám byl z bílého skla jako mléko a poduška z malých černých myšek, kousajících jedna druhou do ocasu. Nad ním byla nebesa z růžových pavučin, protkaná světlými zelenými muškami, lesknoucími se jako drahokamy. Ve středu na trůně seděl šedivý kouzelník s korunou na ohyzdné hlavě a s žezlem v ruce. Políbil princeznu na čelo, usadil ji na jedné straně svého skvostného trůnu
0: A nyní začala hrát hudba. Velké černé kobylky foukaly do harmonik a sova se tloukla do břicha, protože neměla buben. Směšný koncert. Malí titěrní skřípkové s bludičkami na čapkách tančili sálem. Janova druha nemohl nikdo vidět. Postavil se přímo za stůl a viděl a slyšel všechno. Dvořané, kteří se nyní také objevili, byli obzvlášť útlí a vznešení. Ale kdo se dobře podíval, hned spozoroval, co to bylo. Násady košťat s hlávkami zelí, nic jiného. Čaroděj do nich jen přičaroval život a dal jim šaty tkané zlatem. Když hudba dozněla, princezna čaroději vypravovala, že se přihlásil nový nápadník a ptala se, nač by se ho měla druhého dne, až přijde do zámku, zeptat.
2: Tak?
0: Škytl kouzelník.
2: Něco ti poradím, zvol si něco docela lehkého, na co pak jistě nepřipadne. Mysli na jeden ze svých střevíčků. To neúhodne. Pak mu dej setnout hlavu, ale nezapomeň mi zítra v noci, až ke mně opět přijdeš, přinést jeho oči. Chci je sníst.
0: Princezna se hluboce uklonila a odpověděla, že na oči nezapomene. Kouzelník potom otevřel horu a princezna letěla zpátky domů. Janův druh ji však následoval a bil ji metlou tak důkladně, že nad tak prudkým krupobitím zhluboka vzlikala. Janův kamarád letěl do hostince, kde Jan dosud spal, odvázal labutí křídla a ulehl do postele. Bylo ještě časně z rána, když se Jan probudil. Jeho kamarád vstal také a vypravoval, že měl v noci prazvláštní sen o princezně a jejím střevíčku. A prosil ho, aby se zeptal, jestli princezna nemyslela na jeden ze svých střevíčků.
3: Mohu se ptát tak dobře na to, jako na nic jiného, řekl Jan. Snad je to docela správné, co se ti zdálo.
0: Pevně věřím, že mi Bůh pomůže. Ale rozloučím se s tebou, protože nevím, jestli uhodnu. Pak bych tě už neviděl. Oba se políbili a Jan šel na hrad. Sál se hemžil lidmi, soudci seděli ve svých křeslech a měli pod hlavami podušky s prachovým peřím, protože museli mnoho, mnoho přemýšlet. Starý král se zvedl a otřel oči bílým kapesníkem. Pak vstoupila princezna. Byla ještě krásnější než včera. Všechny přítomné, co nejpřívětivěji pozdravila. Janovi podala ruku a řekla. Dobré jitro, můj milý. Nyní měl Jan uhodnout, nač právě myslí. O bože, jak vlídně na něj pohlédla. Sotva však zaslechla jediné slovo, střevíček. Zbledla jako křídla a jejím tělem projel běs. Ale nic jí nemohlo pomoct, protože Jan uhodl. Jak veselý byl starý král, rozkoší udělal kotrmelec a všichni tleskali jemu i Janovi, který první hádanku správně uhodl.
1: Jeho kamarád zářil radostí, když slyšel, že vše dobře dopadlo. Ale Jan sepjal ruce a děkoval milému Bohu, který mu jistě ještě dvakrát pomůže. Následujícího dne měl opět hádat. Večer minul jako včerejší. Když Jan spal, jeho kamarád odletěl za princeznou do hory a nabil jí ještě víc než poprvé, protože tentokrát vzal sebou metly dvě. Nikdo ho neviděl, ale on slyšel všechno. Princezna chtěla myslet na svoji rukavičku. A to potom vypravoval Janovi, jako by se mu to zdálo. Jan uhodl a radost na hradě neměla konce. Dvořané metali kozelce, jak to poprvé viděli u krále, ale princezna ležela na pohovce jako mrtvá, bez jediného slova. Ve vzduchu visela otázka, jestli Jan uhodne i po třetí. Kdyby to dopadlo dobře, měl dostat krásnou princeznu a zdědit celé království. Pokud by neuhodl, měl ztratit život a čaroděj by mohl sníst jeho krásné modré oči. Večer šel Jan brzy spát, pomodlil se svou večerní modlitbu a usnul. Jeho kamarád si však uvázal obě křídla na záda, opásal si boky šavlí a vzal všechny tři metly, s nimiž odletěl k zámku. Byla zlá tmavá noc, bouřilo, až tašky ze střech lítaly a stromy se ohýbaly v princeznině zahradě i s kostrami jako stébla. Bez ustání blízkalo a hrom burácel celou noc, jako by to byl jediný úder. Pak se potichu otevřelo okno a princezna vyletěla. Byla bledá jako smrt, ale smála se zlé nepohodě. Nebyla pro ní ještě dost divoká a bouřlivá a její bílý plášť za ní vířil jako lodní plachta ve vzduchu. Ale Janův druh jí tloukl svými třemi metlami tak, že krev kapala na zem a ona už téměř nemohla letět dál. Nakonec však přece dosáhla hory. Strašlivá bouře a krupopití, zvolala. Ach, ještě nikdy jsem nebyla v takovém večeru venku. Zasmál se čaroděj. Princezna mu pověděla, že Jan i podruhé uhodl. Kdyby se mu to povedlo i zítra, vyhrál by a ona by už nikdy nemohla k němu do hory a už nikdy by nemohla provádět čáry jako dřív.
2: To třetí věc nesmí uhodnout,
1: houkl čaroděj.
2: Však ono mě napadne něco, nač on jak těživ nepomyslí. Ledaže by byl větší čaroděj, než jsem já. Ale teď buďme veselí.
1: Uchopil princeznu za obě ruce a tančili se všemi skřítky a bludičkami, které byly ve sluji. Červení pavouci skákali po stěnách nahoru a dolů, rovněž tak vesele, že vypadali jako zářící ohnivé květiny. Sovy bubnovali, cvrčkové cvrčely a černé kobylky hrály na harmoniku. Když se dost vytančili, princezna musela pomýšlet na návrat. Čaroděj řekl, že ji vyprovodí, aby tak zůstali co nejdéle spolu. Vypravili se zpátky a Janův kamarád rozbil své tři pruty o záda obou. V takovém krupobytí čaroděj nikdy nebyl. Před zámkem se rozloučil s princeznou a zašeptal jí.
2: Mysli na moji hlavu.
1: Ale Janův kamarád to dobře slyšel a v témže okamžiku, kdy princezna vklouzla oknem do své ložnice a čaroděj odlétal zpět do sluje, ho uchopil za jeho dlouhý černý vous a usekl mu šavlí ohyzdnou hlavu těsně u ramen. Tělo hodil do jezera rybám, hlavu však jen pohroužil do vody, pak ji zavázal do šátku, odnesl do hostince a ulehl. Ráno dal Janovi hraneček z šátku, ale pověděl mu, že jej nesmí otevřít, dokud se princezna nezeptá, na co myslela. Tentokrát se ve velkém zámeckém sále schromáždila taková spousta lidí, že tam lidé stáli těsně vedle sebe. Radové seděli ve svých křeslech s prachovými poduškami. A starý král měl na sobě nové šaty a zlatá koruna i žezlo byly vycíděny. Princezna však byla nápadně bledá a měla šaty černé jako uhel, jako by měla jít na pohřeb. Nač jsem právě myslela? Zeptala se Jana. Ten rozvázal raneček z šátku a sám se hrozně ulekl, když spatřil hnusnou hlavu čaroděje. Děs zachvátil při tomto hrozném pohledu všechny, ale princezna seděla jako socha a nemohla ze sebe vypravit jediné slovo. Pak se zvedla a podala Janovi ruku, protože správně uhodl. Nepodívala se na nikoho, ani na Jana, jen hlasitě povzdechla. Nyní si mým pánem, dnes večer budeme mít svatbu. Tak se mi to líbí, řekl starý král, tak to chci mít. Všichni lidé křičeli hurá, hurá. Stráž v parádě hrála v ulicích, zvony zněly a kuchařky sněly ze svých cukrových prasátek černé sukno, neboť všechno se radovalo. Večer bylo celé město osvětleno, vojáci stříleli z děl, chlapci pouštěli žabky a nahoře na zámku se jedlo a pilo, připíjelo se a skákalo. Všichni vznešení hodnostáři a krásné bábrlinky tančili a zpěv zazníval daleko. Ale princezna zůstala čarodějnicí a neměla dosud Jana ráda. To napadlo Janova kamaráda a proto dal Janovi pera z křídel labutě, lahvičku s několika kapkami a také radu, aby před princeznino lože postavil nádobu naplněnou vodou. Až půjde princezna do postele, aby nádobu svalil tak, aby spadla do vody. Potom ji měl třikrát potopit, ale nejdříve do vody ponořit pera a vylít do ní tři kapky. Pak prý všechno očarování zmizí a princezna ho bude mít ráda. Jan udělal vše, co mu kamarád poradil. Princezna hlasitě vykřikla, když jí vstrčil do vody. a zbyla mu pod rukama velká černá labuť se sršícíma očima. Jakmile se podruhé vynořila z vody, labuť už byla kromě jediného černého kroužku na hrdle bílá. Jan se pomodlil a ponořil labuť do vody potřetí. A hned se proměnila v nejkrásnější princeznu, ještě krásnější než dříve. Se slzami v očích mu děkovala, že zlomil její očarování. Druhého dne přišel starý král s celým dvorem a tu neměla blahopřání konce. Nakonec přišel i Janův kamarád. V ruce měl hůl a na zádech tlumok. Jan ho mnohokrát políbil a prosil, aby zůstal, když mu dopomohl k jeho štěstí. Ale kamarád potřásl hlavou a velmi jemně a smutně řekl. Můj čas minul, pouze jsem zaplatil svůj dluh. Vzpomeň si na mrtvého člověka, jemuž chtěli zlí lidé ublížit. Ty si dal všechno, co si měl, aby mohl v hrobě dojít pokoje. Tím člověkem jsem já. A v okamžiku zmizel. Svatební veselí trvalo měsíc. Jan a princezna se opravdu milovali. Starý král zažil mnoho šťastných dnů a houpal jejich roztomilé děti na kolenou a nechal je hrát si se svým žezlem. Jan byl králem celé říše, všemi milován.

0: jak Racochejl čaroval. Jednou, hned takhle z rána, si to metelil skřítek Racochejl po lese. Tady smlsnul jahodu, tamhle zase černomodrou borůvku, tu si užíbl kousek muchomůrky a zajedl to ostružinou. A jak tak skákal a pobíhal, dostal se až do rozvalin starého hradu, na havraní skále. A tam, mezi omšelými kameny a polehlými stébly trávy, našel nějakou prastarou knihu. Byla vázaná v rozpraskané kůži a sepnutá zašlou stříbrnou přeskou.
1: Kýho bíra netopíra, podivil se Racochejl. Kdo pak to vyhazuje takové vzácnosti?
0: Zamával nad knihou svýma velikýma ušima, aby z ní odfoukl prach a hned ji otevřel.
1: Čarodějnická kniha pro začátečníky i pokročilé. Napsala Majdaléna Zlobomila Retichová. Čarodějnice ve výslužbě.
0: A hned pod tím nápisem byl první recepis. Kterak se stanu neviditelným. Racochejl na to překvapeně koukal a potom povídá:
1: No, to by se mi mohlo docela hodit, že bych tady jako tohleto pobíhal a přitom by mě nikdo neviděl. No to by ale bylo něco.
0: Popadl knihu a odnesl si ji do chaloupky a hned se začetl do návodu. Stálo tam: uškubni jitrocelový list, ještě zvlhlý rosou a vraz ho do kastrolu. Racochejl se poškrábal v rozježené kštici.
1: No jo, ale jitrocelový list tady zrovna teď nemám.
0: Ale pak nad tím mávl rukou.
1: Vždyť ono se nic nestane, když ho vynechám. Místo toho tam vrazím trochu oroseného jehličí a bude.
0: Potom četl dál. Přidej žabí kuňknutí a pokmínuj.
1: Takové žabí kuňknutí se dneska taky těžko schání,
0: povzdychl si Racochejl.
1: Ale co? Kuňknu sám, vždyť se to stejně nepozná, kdo kuňká.
0: Zakuňkal do hrnce a přihodil špetičku kmínu. A na konci toho čarodějnického receptu stálo: přidrob žďabínek žabího pousmání, pocukruj a to celé dej vařit.
1: Tě, úsměv sem, úsměv tam, a ještě abych to cukroval, to tak.
0: Hudroval Racochejl, zachechtal se do hrnce a připlácl po klici. Postavil kastrol na kamínka a spokojeně si zamnul ruce.
1: Tak a je to. A teď uvidíme, co z toho vyleze.
0: Ale ještě to ani nedořekl, když se poklice rozklepala a vyvalila se hustá zelenobílá pára. Racochejl to nechal chvíli bublat a potom netrpělivě povídá.
1: No tak, to už by snad mohlo stačit. Teď se kouknu, co se mi to uklohnilo.
0: Opatrně nadzvedl poklici a čmuchal.
1: Nevoní to špatně.
0: Namočil prst a líznul si. A bác ho. V tu ránu se zelenal jako brčál.
1: Je, to jsem to ale vymňouk.
0: Vyjekl Racochejl zděšeně.
1: Místo, abych byl neviditelný, je ze mě teď rosnička.
0: A hned utíkal ke studánce, aby tu zelenost umyl. Jenže ať se drhnul, jak drhnul, nic to nepomáhalo. A najednou se ozvalo žbluňknutí. Ze studánky vyskočila žába kuňka. Měla zelenou sukinku a na hlavě mašličku ze žabince.
1: To se na to podívejme,
0: zakuňkala.
1: Máme tady nového žabáka. Vždy ty vypadáš jako já. Co jsi dělal? Já jsem zkoušel čarovat,
0: špitl Racochyl nešťastně.
1: A takhle to dopadlo.
0: A hned vyprávěl, jak se to přihodilo. Kuňka si načechrala mašličku a povídá.
1: No já, ty stále vařil úplně jinak, než to stojí v čarodějnické knize. Takové nanicovaté čarování. Když něco děláš, tak to máš dělat pořádně. Já vím,
0: vzdychl Racochyl provinile a koukal se přitom do země.
1: Pojď, řekla kuňka, já ti od té zelené barvy odpomůžu. Je, to bych ti nikdy nezapomněl,
0: vyhrkl Racochyl vděčně.
1: Vždyť takhle se nemůžu nikde ukázat.
0: A šli do chaloupky. Kuňka utrhla ještě cestou jitrocelový list a nazbírala pár kapek rosy. Dala to do hrnce a Racochyl přiložil polínko do kamínek. Za chvíli bylo uvařeno.
1: A teď si lízni,
0: řekla kuňka.
1: No, já nevím,
0: zdráhal se Racochyl a přešlapoval.
1: Podívej, horší už to být nemůže,
0: řekla kuňka. To Racochyla přesvědčilo. Zašmejdil jazykem v kastrolu a opravdu začal blednout.
1: Je, toto jde ale rychle,
0: liboval si, jenže zelená barva se sice ztrácela, až se ztratila docela, ale Racochyl vybledával dál. Celý se rozplyznul do průhledna a nakonec úplně zmizel.
1: Je. To jsme tomu ale dali na frak,
0: řekla kuňka.
1: Kde jsi? Tady,
0: ozval se Racochyl, ale vidět ho nebylo. Kuňka zalistovala v čarodějnické knize a hledala stránku, jak se stanu zase viditelným.
1: Už to mám, povídá. Řekni abrakadabraka. Abrakadabraka,
0: kníkl Racochyl, ale v zápětí zakvílel.
1: Ježíš Maria, mně se zvětšuje nos. Aha,
0: řekla kuňka.
1: Je, promiň, já jsem se přehlídla. Já jsem na stránce, jak nám naroste chobot. Jo, tady je to, tady. Řekni, hu, už jsem zase tu. Neřeknu.
0: Trucoval Racochyl.
1: Kdo ví, co se mi pak zase stane? A co by se ti mělo stát?
0: Řekla kuňka.
1: Akorát, že se zase objevíš. Ale když nechceš, tak si tak zůstaň. Já jdu zase zpátky do studánky. Ne, počkej, nikam nechoď,
0: ozval se rychle Racochyl.
1: Tak já to řeknu.
0: Odkašlal si a bázlivě, úplně potichu zahuhlal.
1: Ho, už jsem zase tu.
0: A sotva to kouzelné zaklínadlo vyslovil, začal se pomalu objevovat. Nejprve jen tak mlhavě, pak se začaly rýsovat ve vzduchu jeho veliké

0: zbavil, zafuněl. Kuňka se káravě zadívala na skřítka. Jen to nesváděj na tu knihu. Ta za to nemůže. Sám si to zavinil. Asi máš pravdu, svěsil Racochejl ramínka. A potom potichu, sotva ho bylo slyšet, dodal.
1: Já už to dělat nebudu. To ani nesmíš dělat,
0: řekla kuňka a odskákala do studánky. Racochejla chuť na čarování dočista přešla a na knihu časem zapomněl. Jenom jednou, když musel přes havraní skálu, tak mu to nedalo a nakoukl pod kámen, kam čarodějnickou knihu schoval. Ležela tam, jak ji tam položil.
1: Je bych přeci jenom ještě něco vyzkoušel,
0: napadlo ho. Už po ní natahoval ruku, ale pak hned zase ucuknul.
1: Ne, kuňka říkala, že to nesmím dělat.
0: Otočil se a jak nejrychleji mohl, utíkal pryč. A od té doby skřítek Racochejl už nikdy čarovat neskoušel.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Tak, Hurvínku, už jsem tady. Trošku jsem se spozdil, ale to se nedá nic dělat.
4: Kde jsi byl tak dlouho, taťuldo?
3: To je překvapení, jo.
4: Překvapení?
3: No, hele, Hurvajs, řekni, co bys si tak nejvíc přál.
4: Před chvilkou říkal, že buřta, protože má hrozitánský hlad. Sím, ano.
3: Ale prosím vás, buřta, takovou obyčejnou věc. Děti, budeme mít docela něco jiného.
4: Jiného? Snad ne dokonce uherák.
3: Ale prosím tě, uherák, o tom bych tak mluvil. Děti, budeme mít automobil.
4: Automobil k večeři.
3: Počkej, co sem pořád pletete to jídlo? Co pak ti, Hurvínku, nic neříká, že budeme vlastníky automobilu?
4: Myslíš to doopravdy? 4 kola, volant a tak?
3: No bodeď, a houkačka a co k tomu patří?
4: A kde jsi na něj vzal?
3: No to víš, od úst jsem řadu měsíců utrhoval.
4: To bude prýma.
3: No jo?
4: Budeme jezdit do chaty.
5: Yeah.
4: Už se moc těším.
5: A bude to MBčko
4: jo.
5: Nebo Fiatka?
4: Nebo Fiatka.
3: Ale snad si nemyslíte, že bych investoval do nespolehlivého nového vozu. Děti, budeme mít vůz starší, ale bytelný.
4: Já už to vidím. Starou bytelnou kraxnu, že jo?
3: No, Hurvínku, uvažuj přece. Víš, jaký je na nových vozech materiál? To jsou poloosy, to jsou tušky, to je plech, to je staniol, to je...
4: To je řečí. Prostě na nový nemáš a je to...
5: A kdy už ten automobil přivezete, pane Spejble? Už bych se moc ráda svezla.
3: Však se dočkáš, Máničko. Už jen týden nás dělí a potom tradadá, puf, puf, všecko z cesty.
5: Jakou to jezdí rychlostí?
4: No, jakou, taťuldo?
3: No, to prý není stejné.
4: Jak to není stejné?
3: Záleží prý na kopci, ze kterého se jede dolů. Jejich dědeček prý si jednou přijel domů rychlostí, a teď se podržte, rychlostí 140 km za hodinu.
5: Jú, to byl ale odvážný řidič.
3: No ani ne, oni bydlí pod velkým kopcem a vypověděli mu brzdy. No, dostal se k ním na louku a projel stohem syna. Ten ho přibrzdil a o druhý stoh už definitivně zastavil.
4: To byl asi divoh dědeček.
3: No asi ano, protože pak už tom nejezdil. Pradědeček mu to zakázal.
5: Já jsem slyšela, že u automobilu záleží hlavně na tom, jak to tahá, jak to jezdí do kopce.
3: No, to poctivě přiznali, že do kopce to jezdí pomaleji, asi tak rychlostí 70 kilometrů.
5: Vždyť jsem to říkala, že se budu bát.
4: 70 do kopce, no to by šlo.
3: No, tak nějak to říkali, 70 kilometrů za měsíc nebo za týden. No, to se ještě musím

0: šeptat. Ale to prý je zavinené záduchou karburátoru, kterou lze odstranit transplantací plováku.
1: Jen aby pacient přitom neskonal sešlostí věkem.
0: No, o to se neboj. To je křepký stroj v nejlepších létech.
2: Kdy jste říkal, že s tím křepkým strojem přijedete?
0: V neděli dopoledne, Máničko. A hned odpoledne pojedeme někam na výlet. Jú. No, děti, jen si představte, jak budou u nás lidi v ulici koukat. Tak, Hurvínku, zde ti představuju naše nové auto. Cože jsi tak zbledl?
2: Hurvínku, vzpamatuj se, no Hurvaj. Tak co ti je?
0: Hurvínku, co je ti?
1: Nic mi není. Už to přišlo.
0: No já vím, člověka rozruší pocit, že máme vlastní automobil, viď?
1: No jo.
0: Ale to nic, to si zvykneš.
2: Ale proč to nejezdí samo, pane Spejble? Proč vás tím přitáhla kráva?
0: No, protože to mělo špatnou baterii, víš, Máničko? Ale už jsem koupil novou, zamontujeme ji a uvidíte, jak podrandíme.
1: Radši bych to neviděl.
0: Hurvínku, vnější vzhled není důležitý. Důležité je, co má stroj pod kapotou.
2: Pod kapotou? Ještě asi z té doby, jak dědeček brzdil o 100.
0: No, alespoň vidíte, jak dlouho to stálo a uchovalo si to cenné hodnoty pro nás.
2: Tak už zamontujte tu baterii, ano, pane Spejble, ať jedeme.
0: Ale vždyť se k tomu chystám, Máničku, jenže mě pořád zdržujete. Hele, baterie se dává pod sedadlo spolu jesem. Hurvínku.
1: Co je?
0: Pomoz mi, připevníme jeden kabel na jeden pól.
1: Jo.
0: A druhý na druhý pól.
2: No, pojedeme na severní pól.
0: Počkej, nesmí se, Maničko, no. A nyní zmačkneme knoflík od startéru a náš vůz zahovoří tlukotem svého ocelového srdce. No tak, co je to?
1: Zatím nehovoří tlukotem ocelovým. Nemá to infarkt?
2: Dokonce to ani nešpitne. Pane Spejble, máte kliku?
0: Nemám, já jsem spíš smolář, ale to bych se na to podíval, aby mě...
2: Máte tam benzín, pane Spejble?
0: Nalil jsem ho tam.
2: Olej taky?
0: Nalil jsem ho tam.
1: Máš tam vůbec rozdělováč?
0: Taky jsem ho tam nalil. Chci říct, no je tam všechno, no.
2: A máte otevřený benzín?
0: Jo, vidíš, Máničko. No jo, v tom spěchu jsem to asi přehlédl. No, tak, a teď by to mělo jít.
1: Že to koktá.
0: Tak prosím, nasedat, nasedat.
2: A kam vlastně pojedeme, pane Spejble?
1: Kam pojedem?
0: Přece k bývalým majitelům. Ukázat jim, jak jsem ten stroj skrotil. Tak pozor, zařadím opatrně rychlost a...
1: Ne, ono se to opravdu rozjelo. Tati, pojedeme přes město?
0: Jenom kousek a za první křižovatkou odbočíme. No... Není to krásná jízda?
2: Opravdu je, já se vůbec nebojím.
1: Tak no pozor, skočí nám na semaforu červená. Pozor, už je tam, zastav.
0: To nemohu, kdo ví, jestli by ten parostroj opět vplanul. Naj červená nebo modrá, jedem.
1: Aspoň oběť toho příslušníka. Pozor, nazdar, jeli jsme mu na červenou.
0: No tak když jedu, tak jedu. Soustředuji se na řízení a nemám čas koukat po nějakých barvičkách.
2: Ale dával nám znamení, abychom zastavili písk.
0: No tak prosím, to se asi moc nezlobil, když si pískal.
1: Tati, pozor, obě tu díru.
0: Dál, pořád dál, přes všechny překážky.
2: Ale upadlo nám vzadu rezervní kolo.
0: Sebereme ho cestou zpátky, teď se s ním nebudeme zdržovat.
1: Tak to nějak přidáváme.
0: No, protože jsme na kopci a hned pod ním bydlí ti bývalí majitele. Už tam budeme.
2: Ale nějak moc přidáváme, už se skoro bojím.
0: Žádný strach. Tak to, pane, toto jede, co?
1: Tatulo.
0: Kde pak, děti, to je výkon, ať si říká, kdo chce, co chce.
1: Tatulo, už tam máme stovku.
0: No tak trochu přibrzdíme, když se bojíte, no. Co
1: je?
0: No, počkej,
1: co je?
0: Ono to nebrzdí.
2: Je, pomoct.
0: Co teď, Hurvínku, trup nebo dělej něco?
2: Pozor, pane, Spejble, nějaká vrata.
1: Tatulo, tati, kde jsi?
0: Ale tady.
2: Není vám nikomu nic?
0: Nic, jenom jsem si něco pořádně narazil. Kde to vlastně jsme?
1: Ve skleníku. Totiž teď už v bývalém skleníku.
2: Oni ten stoh, co o něj zabrzdil dědeček, zřejmě už zbourali.
1: Zřejmě.

A co třeba tahle písnička? O klukovi, kterému se nechtělo jet do lesa pro dříví, protože se bál hajného. Víš, hajný měl les na starosti a je pravda, že nerad viděl, když mu tam někdo kácel stromy nebo sekal větve. Ale já si myslím, že ten kluk byl spíš líný a jen tak se vymlouval. Zase ti nejdřív budu tu písničku vyprávět a teprve potom si ji zaspíváme. Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě vzal sekeru. Sekera je za 2 zlatý a to půrko za tolar. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě to všecko vzal. Sekera je za 2 zlatý a to půrko za tolar. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě to všecko vzal. 2 zlatý a tolar, to byly tenkrát peníze, jako jsou dneska koruny. No a co je to topůrko? To určitě víš. Je to ta dřevěná násada, za kterou se sekera drží. Takže natáhnu strojek a písnička může začít.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Bravo, bravo, bravo.
2: Moc děkujeme, mistře Cvrčku.
1: No to já už slyšel lec jakou hudbu, aby ne, dokonce i flašinet, ale vám se hned tak něco nevyrovná, mistránku.
3: Vlce ví, my Cvrčci jsme muzikanti.
1: No všem, vy Cvrčci a já.
4: Je, vy umíte taky na housličky.
1: No, protože umím všecko, všemu rozumím.
4: Čím všecko znáte.
1: A tudíž dovedu i na všecko hrát.
2: Jenom jestli se náhodou zase nevytahuješ.
1: No, já se někdy vytahuju, haha.
4: Zahrajte nám taky na housličky.
1: Proč na housličky, já jdu zahrát na jinačí nástroje.
4: Tak ukažte.
1: No to je pro mě úplná maličkost. Semhle tamhle se na něco brnkne, foukne, ťukne, klepne, pískne, tedy tak podobně. A už to hraje. Příkladně pryskyřník. Stačí, abych umělecky zafoukal do jeho dutého stonku a... Je líbo něco jemnějšího, sličná slečinko, který rádo se stane, stačí rozhoupat zvonky luční. To nám to zvučí, to nám to zní. Hledečte prosím bedlivě naslouchat i na docela obyčejné stéblo trávy. Dokážete.

0: To je co? Ale to není ještě všechno. Dokážu zahrát i na kopratiny. Zim, zim. Ale dovolím mi pozor. Když se to dá všechno dohromady, zazní kapela, jaké se žádná jiná nevyrovná. A všecko dokážu dělat sám.
1: Mi puší, praskají žitky, skáčou čekešima hlavami, puká jen troskoči.
0: No, prosím, to je tím, že moje hudba má ten správný říz.
1: Takové vrzání a chňourání, třískání, vřískání, vřinčení, škvrčení a kňučení. Chlubíš se, že všude byl.
0: No, taky, že byl.
2: Že všechno zná, všechno viděl.
0: Taky, že viděl.
1: Opravdickou krásnou muziku si nejspíš jak živ neslyšel.
0: Taky, že slyšel na vlastní oči.
2: Ty očima se přece koukáš.
0: Pardon, na vlastní uši jsem ji viděl.
2: Je, ušima se přece nekoukáš.
0: Ale to mě voda pletete, sedmý tečnice kouká, nekouká, na tomhle se jde, ale muziky jsem se něco naposlouchal. Aha, jaké?
2: Jo, někde na pouti, co? Tam je taky plno takového žinčení a ječení, výskání, pískání, houkání a rámusu. Zrovna jako když hrajete vy.
0: Moje hudba, moje umělecká muzika, že je rámus, no dovolte.
2: Ale mně se náhodou na půti moc líbí.
0: Líbí? Tak to jo.
2: Ano, já se ráda houpu a vozím na kolotoči, prosím.
3: Tak víte co? Udělám vám houpačku a kolotoč.
2: Je to, že byste dokázal.
3: Proč ne?
2: A skluzavku?
3: I skluzavku?
2: A lochnesku? Hm,
3: třeba taky.
2: A turecký med, je ten já tuze ráda. A žužu, cucavou vatu, tobogán, limonádu, autička, pražené mandle, opékané vůste a...
3: Zkrátka udělám celý Luna Park se vším všudy.
2: Jú, to bude prýma.
3: Jenomže, milá Beruško, nemyslete si, že to všechno bude jenom pro vás.
2: A pro koho ještě?
3: Pro všechna hodná broučátka z okolí. Hlavně pro dětičky Ploštice Růměnice, kterých je 694.
4: 699. Dnes ráno se vylíhlo 5 nových.
3: No čím víc, tím líp. Aspoň bude v tom Lunaparku pořád veselo.
2: Ale já se nechci dělit s nějakými ploštičaty. Já chci všecko jenom pro sebe.
3: No co by to bylo za pořádek?
2: Jsou to škvrňata, prťata, mrňata a prckové. Když to já jsem slunečko sedmitečné. Ze všech nejpěknější, nejkrásnější a nejsličnější, abyste věděl. O, řeknu to mamince, že jste na mě ošklivý. A hněvám se, zlobím. Jsem uražená a odcházím.
3: Jen ať si jde, Beruška rozmazlená, sobecká.
4: Tak, tak, Ferdo. Ani nevíš, jak mě těší, že uděláš něco pro potěšení těm 699 malým ploštičátkům. A víš co? Já ti pomohu. Tak šikovný jako ty, že co nejsem, ale snad dokážu sem tam něco přidržet, cuknout, přinést a tak podobně. A až bude všecko hotovo, popadnu housličky a budu na tom Luna Parku vyhrávat nejveselejší kousky.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Léčení hrom do police. Nastal krásný jarní den. Když Šárka Roubalová ráno odcházela do školy, byla ještě tma a pršelo. Ale odpoledne začalo svítit sluníčko. Vlahý vánek honil po nebi obláčky a stará broskvoň v Roubalovice zahrádce se obsypala růžovými poupaty. Šárka Roubalová se před domem rozloučila se svou nejlepší kamarádkou Maruškou Robíškovou a vrazila do branky, až se nešťastná branka zatřásla v pantech. Schýbla se, aby mohla pohladit jezevčíka Míšu. Přitom jí do mokré trávy vyklouzla knížka vypůjčená z knihovny, ale ona si toho nevšimla a rozběhla se ke dveřím. Opřela se do nich, až se rozlítly do kořán a pak za sebou zabouchla, odkopla boty a schodila ze sebe na zem pláštěnku. Potom vpadla do pokoje za maminkou. Vůbec si nevšímala toho, že maminka má právě na návštěvě paní Zelinkovou a pije s ní čaj a skočila jí na záda, aby jí dala pořádnou pusu. V té chvíli mamince vyskočil hrneček s čajem z ruky, přeletěl celý pokoj, dopadl na malý stoleček a rozbil se na 100 kusů. Čaj vyšplíchl na koberec. Paní Roubalová si bezmocně povzdechla.
7: Dobrý den, holčičko. Příště ale buď opatrnější. Vidím, že mě máš opravdu ráda, jen se musíš přitom taky dívat, jestli náhodou nedržím v ruce hrnek s čajem. Koukej pozdravit paní Zelinkovou a upaluj do kuchyně pro hadr.
6: Šárce vhrkly do očí slzy. Statečně prohlásila. Dobrý den, paní Zelinková, já se polepším. Maminka se usmála.
7: Tak dobře, ale teď utíkej pro ten hadr, než čaj zaschne.
6: Šárka se rozběhla do kuchyně a paní Roubalová s lítostí pozbírala střepy rozbitého hrnečku. Byl to za tenhle týden už 11. A to nepočítám 7 talířků, 4 vázy, cukřenku z modrého skla a prasklé zrcadlo z minulého týdne. Z kuchyně se ozvala další rána. Paní Roubalová se omluvila paní Zelinkové a se střepy z hrnku v ruce se běžela podívat, co se děje. Šárka seděla uprostřed kuchyně na zemi v hromadě rozbitých skleniček a rozházeného koření. Starožitná polička na kořenky, kterou paní Roubalová zdědila po své babičce, visela na zdi jen na jedné skobě a měla dolní přihrádku polámanou. Paní Roubalová spráskla ruce.
7: Co to tu pro boha vyvádíš? Myslela jsem, že jdeš pro hadr.
6: Čárka nasadila nevinný výraz. Když on ten hadr visel na háčku kousek od poličky a když jsem ho chtěla sundat, vzpomněla jsem si, že nahoře na kredenci schováváš kyselé bombóny. Vylezla jsem na sporák a jen jednou nohou jsem se opřela o tu poličku. Vážně jsem netušila, že spadne. Nezlob se na mě, mami. Paní Roubalová si znovu bezmocně povzdechla a vzala hadr, který stále ještě visel na háčku.
7: Kdyby si zdávala trochu větší pozor, nebyla bys jako hrom do police. Teď tady ukliď všechen ten nepořádek a jdi se převléknout. Pak si vezmi svačinu. Koláčky a mléko máš tady na stole.
6: Šárka vyskočila a rychle se rozběhla pro koště. Začala horlivě zametat rozsypané koření. Jenže zapomněla, nebo si v tom chvatu nevšimla, že v jedné kořence zbylo ještě trochu pepře. Paní Roubalová se právě vracela pověsit hadr na místo a donést paní Zelinkové další konvici s čajem a tak se stalo, že jí Šárka nametla dávku pepře rovnou do obličeje.
7: Hepči, hepči, hepči, hepči, hepči.
6: Rozkýchala se maminka a přitom jí vždycky poskočilo víčko na čajové konvici. Šárka se ale dál rozháněla koštětem a vířila pepř po celé kuchyni.
7: Pozor, pepř! Hepči! Hepčík!
6: Stačila ze sebe ještě vypravit maminka, ale pak už si jen mnula uslzené oči. Konečně se Šárka zastavila.
8: Jaký pepř, kde?
6: Klekla si na zem, aby se podívala a pustila koště. To upadlo a uhodilo chudinku paní Roubalovou do nohy. Vykřikla maminka, třepla si na bobek a začala si třít bolavý kotník. Jenomže právě v té chvíli Šárka, která si vůbec nevšímala, že pustila koště rovnou na maminku, nabrala do hrsti trochu pepře a hodila ho přes rameno.
7: Tohle že je pepř? Mami!
6: Paní Roubalová schytala další dávku pepře do levého oka. Vykřikla a pospíchala k umyvadlu, aby si opláchala obličej studenou vodou. Šárka se polekala. Teprve teď viděla, co to zas vyvedla.
8: Promiň, mami, já jsem si tě opravdu nevšimla. Nezlob se na mě.
6: Paní Roubalová jí přikázala ledovým hlasem.
7: Jdi do svého pokoje, než bude zle.
8: Nemusíš na mě být tak přísná, zamračila se Šárka a opřela se o dveře.
6: Dveře povolili a porazili paní Zelinkovou, která se právě přicházela zeptat, jestli maminka nepotřebuje nějakou pomoc v kuchyni. Brýle jí vyletěly do vzduchu a paní Zelinková zmateně vykřikla.
9: Pro boha, co se to tu děje?
6: Bez brýlí totiž vůbec nic neviděla.
8: Promiňte, omlouvala se Šárka. Neuhodila jsem vás.
6: Starostlivě vyrazila směrem k paní Zelinkové a tu se jí pod nohou ozvalo zlověstné křupnutí. Asi jsem na něco šlápla. Prohodila.
9: To byly mé brýle,
8: zaúpila paní Zelinková. Na mou duši, zvolala Šárka se slzami na krajíčku.
6: Paní Roubalová si pořád ještě u umyvadla vyplachovala pepř z očí, ale když slyšela, co se stalo, rozkřikla se.
10: Jsi jako hepčí, hepčí, hrom do police, zbiz o očí, hepčí, báš dobácí bězedí, hepčík.
6: Šárka sklonila hlavu. Chudinka paní Zelinková si klekla a začala kolem sebe tápat rukama, aby našla své rozbité brýle. Doufala, že třeba zachrání aspoň jedno sklíčko, které by si přiložila k oku na cestu domů. Brýle sice opravdu po chvíli našla, ale byly na patrť. A tak kýchající paní Roubalová s červenýma očima a opuchlým nosem musela svou přítelkyni domů odvést. Šárka se dívala z okna, jak maminka s paní Zelinkovou nejistě vrávorají po chodníku. Bylo jarní odpoledne, ale Šárka se dala do usedavého pláče, protože jí připadalo, že maminka vypadá jako schrbená, vedchá stařenka. O 6:30 otevřel pan Roubal opatrně dveře Šárčina pokoje a pomaloučku strčil hlavu dovnitř.
11: Pojď se navečeřet. Můžeš mi dát pusu? Ale opatrně, ty nešiko, abys mi neudělala pod okem modřinu, nebo abys mi nezlomila ruku.
6: Šárka skočila tatínkovi kolem krku.
8: Ale vždyť já jsem to neudělala schválně, tatínku.
11: Já vím, ale to teď bohužel není nic platné. Nesmíš být tak zbrklá. Musíš se nejdřív rozhlédnout, než se někam vyřítíš. Je ti teprve 8 a já se o tebe mám ještě aspoň takových 12 nebo 13 let starat. Jestli budeš ničit věci tímhle tempem, jsem zvědav, kde na to vezmu. Jen za tenhle týden si rozbila 11 hrnečků. Rok má 52 týdnů, krát 11 to máme 572 hrnečků ročně. Násobeno 12 lety to dělá celkem 6864 hrnečků.
6: U večeře se Šárka snažila dávat velký pozor a tak nepřevrhla židli ani nedrcla do stolu, když si sedala. Při odklízení nádobí byla tak opatrná, že jen ukápla trochu omáčky mamince na šaty. Držela se statečně, i když pomáhala umýt nádobí a opravdu neotloukla ani nerozbila jediný kousek. Konečně bylo všechno umyto, utřeno a uklizeno. Maminka dala Šárce pusu a řekla, že se na ní kvůli těm odpoledním malérům už nezlobí.
12: Teď jdi dát dobrou noc tatínkovi.
6: Šárka byla štěstím bez sebe a pospíchala za tatínkem do pokoje, jenomže v tom spěchu musela hodně drcnout do dveří, které nešly otevřít. Nakonec povolili a Šárka uklouzla po koberci a letěla až ke stolku v předsíni. Stolek se převrhl a třísk. Červená čínská vázička s bílými hyacinty byla na kusy. Paní Roubalová se dala do pláče, protože vázičku dostala jako svatební dar. Pan Roubal se zlobil na lajdáka truhláře, který jim opravoval dveře, nechal si zaplatit, ale svou práci odbil. A Šárka brečela, že už zase zkazila tatínkovi a mamince náladu. Pozdě večer si Roubalovi lámali hlavu, co si počnou se svou dcerou. Maminka přišla na to, že by nebylo na škodu přihlásit Šárku do baletu, aby se naučila ladným pohybům. Pan Roubal byl naopak toho názoru, že když něco rozbije, měla by dostat pořádný pohlavek. Paní Roubalová namítla, že by mohli zkusit spíš kroužek uměleckého přednesu, aby získala lepší držení těla. Pan Roubal pravil, že za každou zničenou věc by měla Šárka vysolit pokutu z kapesného. Paní Roubalová nahlas uvažovala, zda by neměla se Šárkou zajít na kontrolu k očnímu lékaři. Pan Roubal své přemýšlení uzavřel prohlášením, že pořádný pohlavek a pokuta navrch jistě všechno vyřeší.
8: Paní Roubalová ovšem řekla, že u některých dětí mohou nastat poruchy rovnováhy jako následek planých neštovic. Pan Roubal jí připomněl, že Šárka měla plané neštovice už před 4 lety a podle jeho názoru je tato teorie dosti pochybná. On naopak tvrdí, že pořádný pohlavek a pokuta za každou rozbitou věc a možná ještě zákaz nedělních návštěv kina s kamarádkami, bude to pravé. To on, když byl malý kluk, jednou rozbil pilku jednoručku, s níž měl každý den, ať pršelo nebo sněžilo, pořezat velkou hromadu dřeva. Tatínek mu nařídil, že musí pilku zaplatit. Peníze si na ně ovšem vydělával, až když měl všechno dříví nařezané. Paní Roubalová na to řekla, že si radši půjde do postele číst. Pan Roubal se rozkřikl, že to je ten samý problém. Paní Roubalová se s ním odmítla dál bavit. Ráno polechtali Šárku na víčkách sluneční paprsky a na stromě za oknem seděl tlustý trost, naparoval se a povykoval. Už vstávám, už vstávám. Usmála se Šárka. Vyskočila z postele a rozběhla se k oknu. Jenomže zapomněla, že si včera naolejovala kolečkové brusle a pohodila je uprostřed pokoje. Chudák drost se vyplašil, když viděl, jak o ně Šárka zakopla, uklouzla a narazila na okenní sklo, div ho nerozbila. Drost uletěl, Šárka se rozplakala a to opravdu nebyl zrovna nejlepší začátek nového dne. Potom běžela na snídani, jenže zapomněla na nohu od stolu, i když jí to už 3 roky den co den připomínali. Vrazila do ní kolenem, až se stůl rozkymácel a čaj, káva i mléko se rozlili. Tatínek s maminkou si vyměnili významný pohled. Šárka zrudla, honem sklopila hlavu a rychle se pustila do snídaně. Před odchodem do školy stačila ještě pokaňkat plnícím perem koberec v předsíni a obrátit celý dům vzhůru nohama, jak hledala knížku, kterou měla vrátit do knihovny. Nakonec ji našla celou pomačkanou a mokrou venku u branky. Pan Roubal se popadl za hlavu.
11: Já říkám pořád, že by to spravil pořádný pohlavek, pokuta za zničené věci a zákaz nedělního kina.
8: Paní Roubalová však prohlásila.
10: Jestli zase začneš o té pilce, kterou si musel svému protivnému lakomému tatínkovi zaplatit z vlastních úspor, budu křičet.
11: Nechtěl jsem ti znovu vyprávět o té pilce. Chtěl jsem jen navrhnout, jestli bychom neměli zavolat paní Lárifáry a poprosit jí o radu.
8: Maminka se rozzářila.
10: Ale to se ví, tatínku. Jak jsem na ní mohla zapomenout? Ona určitě na něco přijde. Ty jsi ale hlavička.
8: Vtiskla tatínkovi polibek a on, celý rozzářený blahem, odešel do práce. Paní Lárifáry vyslechla stížnosti na Šárčinu zbrklost a prohlásila.
13: Tomu se říká hrom do police. Je to běžná dětská choroba a snad by se u mě našlo něco, čím by se dala vyléčit. Mám tu takový kouzelný prášek. Stačí ho před spaním nasypat špetičku Šárce do postele. V noci se prášek vstřebá a druhý den ráno, až bude chtít vstávat, zjistí, že má zpomalené pohyby. Pošlu vám dávku na 2 dny, to by mohlo stačit. Dnes máme čtvrtek, zítra odpoledne ten prášek dostanete. Naschledanou, paní Roubalová, a nelamte si s tím hlavu.
8: Maminka hned zavolala tatínkovi. Pan Roubal se zamyslel.
11: To sice nevypadá špatně, ale kdyby to nefungovalo, měli bychom co nejdřív začít s mojí metodou. Pořádný pohlavek by aspoň Šárce připomněl, že si má dávat pozor, jak si sedá ke stolu.
8: Zasmál se zlomyslně.
10: Dobrá.
8: Nechtěla to dál rozvíjet paní Roubalová.
10: Snažte dneska přijít včas z práce. Udělám k večeři smažený sýr.
8: Navzdory velké opatrnosti převrhla odpoledne Šárka sklenici s mlékem, šlápla mindě na tlapku, rozbila okénko u sklepa a rozdupala 2 čerstvě vyrašené výhonky maminčiny pnoucí růže. Všemožně se sice omlouvala a se slzami v očích slibovala, že si podruhé dá lepší pozor. Jenomže za 5 minut, křach, bum, bác. A další věc vzala za své.
7: Těsně před večeří se přiřítila ke schůdkům na zahradě a chtěla si odepnout kolečkové brusle. Nerozhlédla se a dřepla si rovnou kočce do misky. Maruška Robíšková, která to všechno viděla, se smála, až se za břicho popadala.
8: Šárka byla nešťastná, odhodila kolečkové brusle na verandu a rychle vyběhla po schodech do svého pokoje.
7: Pan Roubal skutečně přišel z práce včas na smažený sýr, ale když zjistil, že večeře ještě není úplně hotová, rozhodl se, že se poohlédne po zahrádce, co by kde bylo potřeba prořezat. Vzal si zahradnické nůžky i pilku a napjal zrak jako ostříž, aby si vyhlédl, co v zahradě ještě jeví přebujelé známky života. Otevřel dveře, vyběhl do jarního podvečera a zakopl o kolečkové brusle.
8: Natáhl se jak dlouhý, tak široký na zápraží. Jedna noha mu uvízla v kbelíku na smetí. Druhou šlápl na hrábě, které tu Šárka nechala ležet u schodů, když lovila míč ze střechy. Násada se vymrštila a bouchla tatínka rovnou do nosu. Pan Roubal zařval jako tur.
14: Marie, Šárko, Marie, Šárko!
7: Šárka nesměle vyklouzla ze dveří.
14: Ty jsi tady nechala ty brusle? A ty jsi tady nechala ty hrábě!
7: Ano, pípla Šárka přiškrceným hlasem.
14: Tak, abys věděla.
7: Pokračoval rozlícený tatínek.
14: Tvoje nepořádnost a zbrklost mě málem stály život. Zasloužíš si pohlavek.
7: A protože neměl od slov daleko k činům, večeře toho dne probíhala ve znamení popotahování a ubrečených očí, studených pohledů a dlouhého ticha a samozřejmě i smaženého sýra, který byl navzdory všemu výborný. Paní Roubalovou v skrytu duše potěšilo, že druhý den byla Šárka ještě zbrklejší, jako by tatínkova výchovného pohlavku nebylo. Upustila na zem lívanečník, převrhla syrup, vrazila ve dveřích do maminky, která právě nesla talíř, takže vzduchem začaly lítat nožičky párků jako maličké vzducholodě. A Šárce přistál na ofině velký šplíchanec o mastku. Senažila se otočit kohoutkem v kuchyni a voda vytryskla tak prudce, že jí postříkala novou halenku s námořnickým límcem a skládanou sukni. Bouchla dveřmi, až se celý dům otřásl a nový filodendron paní Roubalové spadl z okna. Květináč se rozbil na milion kousků a hlína se rozsypala po celé předsíni. Pak už Roubalovi jen zahlédli svou dcerku, jak profrčela brankou na jedné kolečkové brusly a vrazila rovnou do Marušky Robíškové, která tam na ní čekala. Maruška se obrátila, že půjde do školy sama. A Šárka si rychle odepnula kolečkovou brusli, hodila ji přes plot rovnou do záhonu rozkvetlých krokusů a chtěla svou nejlepší kamarádku dohonit. Tatínek s maminkou ji beze slova sledovali, dokud nezmizela za rohem.
11: Jestli ten kouzelný prášek od paní Láry Fáry nezabere,
7: prohlásil nakonec pan Roubal.
11: Budeme se asi muset nastěhovat do nějakého betonového krytu, dokud z toho Šárka nevyroste.
2: Já si stejně pořád myslím, že bychom ji měli přihlásit do baletu,
7: mínila maminka.
11: Ha!
7: Vykřikl pan Roubal.
11: Už jí vidím, jak kolem sebe kope, šlape ostatním tanečníkům na nohy a strká do nich. Jen s tím rozdílem, že to bude dělat v rytmu hudby.
7: I když to moc veselé nebylo, tatínek s maminkou se při té představě museli smát. Asi v 16:30 odpoledne přinesl Láďa Šedivý malý balíček od paní Láry Fáry. Byla v něm kulatá krabička se sypátkem. Na ní se černal nápis Proti hrom do polici a stručný návod. Při prvním použití je třeba lehce posypat postel nešiky tímto práškem. Totéž opakujte ještě následující večer. Paní Roubalová spěchala Šárce rozestlat. Vyběhla po schodech do jejího pokoje a vydatně posypala polštář, deku i prostěradlo.
6: Pak zjistila, že jí v krabičce už moc prášku nezbývá, ale pomyslela si, že první den je stejně nejdůležitější. Ten den šla Šárka večer spát a vůbec netušila, co jí čeká. Zdály se jí krásné sny. Za to tatínek s maminkou neměli stání. Byli nervózní a tlačila je noční můra, že jejich ubohá holčička upadne do moci kouzel a čar. Šárka se ráno probudila a podivila se, že tatínek s maminkou stojí u její postele a dívají se na ni.
10: Jak je ti?
6: Vyptávali se jí s úzkostí v hlase.
10: Jsem ospala.
6: Zívla velice pomalu Šárka.
12: Rychle se oblékni,
6: nařídila maminka.
12: Udělám ti k snídani palačinky.
10: Bezva!
6: Zajásala Šárka a chtěla vyskočit z postele. Jak se ale podivila, když zjistila, že místo toho pluje po pokoji majestátně jako nějaká královna. Ruce a nohy měla příjemně těžké, ale mohla se pohybovat bez potíží jako ve vodě. Šárka měla po ránu ve zvyku vytahovat zásuvky u prádelníku tak prudce, že se z nich všechny věci vysypaly na zem. Dnes ráno si taky chtěla najít čisté ponožky a zamířila k prádelníku. Ke svému údivu zjistila, že její prsty si počínají velice jemně a opatrně. Chtěla, jak se patří, trhnout knoflíkem u zásuvky, ale zatáhla jen takovou silou, aby se zásuvka povysunula a ponožky šly snadno vyndat. Potom chtěla do zásuvky podle svého zvyku kopnout, aby zaskočila zpátky, ale noha ji neposlouchala. Místo toho opatrně a s citem zásuvku zastrčila. Šárka si sedla do malého houpacího křesílka, že si natáhne ponožky, a cítila, že její pohyby jsou vláčné jako u loutky. Obyčejně se snažila nacpat nohu do ponožky tak neurvale, že se jí palec proklubal špičkou ven. Dnes ráno bylo ovšem všechno jinak. Její noha se k ponožce blížila pomaloučku, polehoučku. A Šárka si uvědomila, že si ponožku natahuje se stejnou péčí, jako když si maminka obléká silonové punčochy. Šárčiny ponožky vypadaly krásně. Měly natažené paty a nebyly pokrčené ani schrnuté kolem kotníků. Zvláštní bylo, že Šárce nový způsob oblékání nezabral víc času. Dřív se totiž pořád musela zastavovat a hledat jiné ponožky, když se jí z těch prvních klubaly palce. Teď se ani nezdržovala tím, že by se foukala kolena, prsty na nohou nebo lokty, jako když předtím věčně věků zakopávala, vrážela do nábytku nebo něco schazovala. Přišla na snídani, opatrně si odsunula židly, o nohu od stolu ani nezavadila, rozprostřela si na klíně ubrousek a pustila se do jídla. Všechno probíhalo v klidu a míru a palačinky byly báječné. Šárka sklidila ze stolu a bez pohromy opláchla nádobí od snídaně. Maminka nevěřila svým očím, když otevřela ledničku a uviděla, že její dcera nenacpala dovnitř talířky se zbytky od snídaně, jak bývalo jejím zvykem. Pa dokonce ani nepostavila lahev se sirupem na krabici s mlékem, aby se všechno vysypalo ven, sotva někdo ledničku otevře. Potom se Šárka pustila do zametání dvorku. Místo, aby se rozháněla koštětem do všech světových stran a rozhazovala kosti pro psa, smetí i spadané listí, všechno pečlivě nametla na hromádku. Za chvilku se pro ní stavili Maruška, Majka Tůmová a Zuzanka Šedivá, aby si s nimi šla zajezdit na kolečkových bruslích. Maminka vždycky říkala, že je ostrach se na Šárčino bruslení dívat, protože její dcera lítala na kolečkových bruslích jako namydlený blesk. Každou chvíli se rozplácla, narazila do stromu a zakopla o kámen. Prováděla také různé krkolomné kousky a jezdila z kopce pospátku.
13: Teď se ovšem vznášela ulicí i po jedné noze, lehoučká jako víla. Když se vrátila domů k obědu, o paní Roubalovou se pokoušely mrákoty. Opatrně odemkla a otevřela branku. Pak ji zase za sebou potichu zavřela. Kolečkové brusle si hned uložila do botníku, kam patřili, místo aby je pohodila v přecíně na zem. U oběda si nenabrala lžíci vařící polévky a nevyprskla, protože si taky nespálila pusu. Místo toho chviličku počkala, až polévka trochu vychladne. A pak ji normálně snědla.
9: Víš, mami, dneska je takový zvláštní den, řekla, když se naobědvala. Připadám si, jako bych se vznášela ve vodě. Všechno se mi zdá tak snadné. A na kolečkových bruslích by to dneska úžasně šlo.
15: Taky jsem si všimla,
13: přikývla maminka.
15: Asi proto, že ses v noci dobře vyspala.
13: Šárka dala mamince pusu a odešla se do svého pokoje převléknout. Neprolétla dveřmi jako tornádo, ani nedupala nahoru po schodech jako slon, ba ani nevtrhla do svého pokoje jako povodeň. Paní Roubalová uvažovala, že snad konečně může vybalit všechny vázičky a hrnečky, které před ní poschovávala, a vrátit je, kam patří. Na poličky a na stolky. Zavolala dokonce i paní Zelinkové a pozvala ji na návštěvu, aby jí všechno vyprávěla. Paní Zelinková se opatrně blížila k Roubalovic domu. Bála se, že se tam zas něco strhne. Šárka byla právě na odchodu do kina, ale chvilku počkala, aby mohla paní Zelinkovou pozdravit a omluvit se jí za rozbité brýle. Byla tak tichá a mírná, až paní Zelinková pojala podezření, jestli ji náhodou nevyměnili. Maminka jí ovšem za chvilku pověděla o kouzelném prášku. Paní Zelinková poslouchala a nakonec se zeptala, jestli by si mohla špetičku toho prášku vypůjčit pro manžela. A tak jí paní Roubalová zbytek kouzelného prášku přenechala, protože si byla jistá, že Šárka ho už potřebovat nebude.
16: Druhá vsuvka o Františkovi, Květuš a Hubertovi. Před vilou profesora Kadeřábka stál starý nákladák. Na jeho korbě byla skříň, pohovka, pár židlí, stůl, křeslo a stojací lampa. Paní Květuš právě vyšla zevrat s kupou šatstva, jen tak halabala převázanou provazem, a za ní pan František nesl v náručí televizor. Právě televize to náhlé stěhování zapříčinila. František Bartoš totiž v reportáži z demolice poznal domácího Květuš Voráčkové. Okamžitě telefonoval, že ji v domě toho šílence prostě bydlet nenechá. Kdo se jednou vrhnul na jeřábníka, může se podruhý vrhnout na osamělou ženskou, hulákal do sluchátka. I ona tu scénu v televizi viděla, ale přesto profesora trochu hájila. Víte, Františku, že by se na mě někdy vrhal. Tak to nikdy. Ale tajnůstkář a vědec, to on tedy je. A takový jsou právě nejhorší, Květuš. Naše známost je krátká, ale srdečná. A víte, co já říkám? Nikdy není pozdě. Po tomto sdělení se v paní Květuš ozvalo něco dávno zapomenutého. Ano, začneme nový život, zvolala paní Voráčková. Hubert se sice vzpouzel, ale společným úsilím ho nakonec do kabiny nákladňáku natlačili. Nový život, to by byl pěkný název pro pension, pomyslel si profesor Kadeřábek, který to všechno z okna pozoroval.
17: Ve vsi k Belnici bydlela vdova slaměná. Říkali jí tak podle chalupy s dlouhým dožkem u silnice. Muže už neměla 7 let. Kůň ho k smrti uhodil kopytem. Kde není v chalupě mužský, tam obilí dává víc plev než zrna. A v tom chudém hospodářství rostla dcerka. Nejdřív s prutem v ruce jako husopaska, pak už s panenským věnečkem na hlavě. Tou dobou jí docházelo 18 let. Když si Stázina oblíkla červenou sukni, bralo to oči chlapcům až v Děčíně. Pak už měla jen tu druhou sukničku, tu všední. Jednou matka Stázině povídá, na mezích přerůstá tráva, žeň tam krávu, ať se napase. Stázina zrovna sáhla po jetelíčku se čtverým listem a tu někdo povídá.
18: Nech to štěstí růst, až doroste, bude větší.
17: Stázina vzhlídla, stojí nad ní mládenec. A jako ze vsi, ale jako by už čas pobyl v městě. Vesnické šaty se na něm shledávají s městskými. Usmívá se, na Stázinu od něho jde jako od sluníčka.
19: A kdo ví, pro koho by to větší štěstí narostlo?
18: Kdo ví?
19: Jak ti říkají?
17: Mládenec, a byl to úhledně rostlý šastník, se posadil na mes.
18: Řekneme si na výměnu? Já jsem Kuba, tamhle z Jičína. A vyučený had?
19: Jak?
18: Tak se říká ševcům. Jsem za tovaryše u mistra Kacmara.
19: Já jsem princezna z chalupy tamhle za silnicí. Pasu tu Bělouše.
17: A ukázala na kravku. Kuba řekl, že by jí třeba pomohl hledat jetelíčky. Ale ona na to, že by kravka mohla zajít do škody. Když odcházel k Jičínu, šel Kuba celý kus pospátku a mával Stázině čepicí. Ona je mu proutkem s ratolístkou na konci. Potom seděla na mezi a spíš byla s Kubou, než by hlídala mlsnou kravku. Najednou Stázina slyší. Čípak si?
19: Slaměných.
17: Kolomajzna si tajně vystoupil na kámen, aby ho bylo víc na výšku. A znova. Nejsi ani jako ze vsi.
19: Jaká jsem, taková jsem.
17: Kolomajzna zafofroval hedvábným šátkem, až to převonilo kytky na mezi. Na Jičínském zámku už si někdy byla?
19: Byla. Nesla jsem tam do kuchyně vejce.
17: V kuchyni je na zámku stejně černo, jako v chalupě, ale v komnatách byla si.
19: Taky jsem nakoukla. Jedna od nás z Kbelnici je tam za menší komornou.
17: Kolomajzna zastavil hůlku, kterou roztáčel a okrůček blíž k Stázině. A kde je líp? V chalupě? Nebo na zámku?
19: Nejdřív by se to muselo zkusit.
17: Povídá rychle, aby neurazila a rozběhla se za kravkou. Stázina ještě chvíli vodila kravku po mezích, pak ji osahala, jestli je plná, a hnala do chléva. Jenže nedošla. Na dvoře zaslechla matčin hlas. Ve světnici se vdova slaměná s někým dohaduje. Jako by s ním chtěla vyjít v dobrém, přitom jí ale zlost podpaluje řeč. Když přestane matka, slyší Stázina toho druhého. Sladí slovíčka, jako by odsypával cukrátka. Měj přece rozum, vdovo. A pořád něco o rozumu. Stázina pustila ohlávku a rozběhla se k oknu. V lepší židli sedí u stolu ten pán ze zámku a proti němu matka. Ruku má zámecký nahoře, jako když se handluje na trhu. Zrovna povídá, plácneme si a zapijeme to rosolkou. Na takovou věc, pane správce, já s vámi nikdy pít nebudu. Pospěš si, dokud jsem ještě v dobré míře. Vždyť u mě nebude zlé. Stázina chce křiknout, že radši na prachově skočí ze skály, než by měla takovou svatbu. Ti dva ve světnici jsou v tak tuhém sporu, že by to ani nedoslechli. Kolomajzna chce Stázinu vymámit tisícerým slibováním, ale vdova slaměná ne a ne. Čím má větší zlost, tím mluví správce sladčej. V tom ale ve vdově slaměné dohořelo k prachu. Nejsi mi ani k ramenům, Kolomajzno, a Stázině zrovna trochu nad pas. To jako bys chtěl zapřáhnout pěknou kobylku s rosochatým kozlem. Správce zbledl od zlosti, až byl jako podtržená slíva, a nabral do ruda a vyrazil z něj. Udělala si nejhůř, jak si mohla. Brzo to poznáš. Na druhý den sotva slaměná otevřela oči. Myslí si, to jako by nám přes noc vyrostl v sadě nový kmen? A on to byl dráb. Slaměná pootevřela okno a dráb spustil. Čekají vás dvě na zámecké kanceláři ještě dřív, než na rynku začne trh. Slaměná si jen povzdyšla, jak si Kolomajzna stačil pospíšit. Stázina byla už od sluníčka vzhůru. Obě si uvázali lepší šátek a šli. Před dveřmi kanceláře postáli jen krátce. Jakoby se ani nemohl dočkat, šeptla vdova slaměná, než překročili práh. Za stolem, odloženým od kníže pána, sedí Kolomajzna. V koutě kanceláře stojí písař a čeká, co správce poručí. Po dlouze odpočítané chvíli povídá Kolomajzna nahoru pod strop. Dostala si rozum, vdovo?
20: Mám stejný rozum jako včera.
17: A co ty, děvče?
19: Já dostala svůj rozum od mámy.
17: Máš ještě poslední rozmyšlení.
21: Slaměná dobře věděla, že se na ní chystá zlé. Nadýchla si ale pro kuráž. Já nemyslím dnes tak a zítra zase jinak. Kolomajzna zlostně klepl špičkou střevíce, písař si dal lejstro líp na oči a hlasem jako brčko spustil.
22: Protože chalupa vdovy slaměné stojí rohem do silnice a kníže panský kočár si vždycky o ní div neorazí kolo, přijde ta chalupa k zboření. A protože díl vdovy na pole je na svahu a kameny se z něho válejí na panské, udělá se tam kolem plot, aby nic neprošlo. Kráva se vdově slaměné zabavuje pro knížecí chlév, protože neřádsky spásala panskou trávu.
21: Slaměná vidí, že je zle. Zbývá jí ulomit si v bezech žebráckou hůl. Stázina má málem slzy v očích pro smutné roky, co čekají matku. Postavila se nad Kolomajznu, aby bylo dobře vidět, že nad ním roste jako bříza nad zimolezem, a řekla:
19: aby nebylo matce zle, já vám tedy, pane správce, půjdu za nevěstu.
21: Kolomajzna udělal z prsty šmik šmik a písař přetrhl lejstro. Z kanceláře vyšel správce Kolomajzna pavým krokem. Ve dveřích řekl přes rameno:
17: až bude čas na svatbu, pošlu si pro Stázinu kočár.
21: Když vyšli ze zámku, namířili si přes rink a uličkou, kudy se chodí ke vsi k Belnici. Vdova slaměná pořád do kroku. Co si to vyvedla? Stázina mlčí a jde, patami zatlouká kameny. Až za chvíli řekla:
19: a co jsem měla, když tu není lepší spravedlnost? Měla bych tě, mámo, málo ráda.
21: Naproti jim přichází ťukavá muzika. U domku ševce Kacmara už jí byla plná ulice. Jako datlí ťukání vyletuje z okna v přízemí klepot dvou ševcovských kladívek. Za oknem proti sobě sedí na verpáncích mistr švec Kacmar a jeho tovaryš Kuba. S každým flokem mu přijde jedna myšlenka na děvče, co na kbelnické mezi hledalo jetelíčky. Švec Kacmar se ob chvíli podívá přes měsíčkové brejle.
17: Vzdycháš, jako proražený měch.
18: A to nic.
21: Oknem přešel stín. Kuba po něm maně zvedl hlavu.
17: Verpánek mu odletěl od nohou a pokácel čber s vodou na máčení. Kuba už byl ze dveří a zas zpátky. Stázina tam za ním vlítla jako ptáček, jak pevně ji držel za ruce. Naposled vešla vdova Slaměná. Jenže Kuba.
18: To je Stázina z Kbelnice, co jsem o ní povídal.
21: A dívá se a dívá, proč Stázina pořád víc do smutku. A taky vdova Slaměná má oči jako popláči. Do Kuby vjelo.
18: Kdo ti Stázinou ublížil?
21: Stázina má oči jen pro něho, ale zaslíbená už je kolomajznovi.
18: Vdova Slaměná v sobě zlé ublížil.

0: spisuje, co všecko se má nachystat na svatbu se Stázinou. A tu Kolomajznovi přijde myšlenka tak znamenitá, až si pomlaskl. Tak, aby se nad Stázinu vyvýšil ještě víc, už je mu švec kacmar, střevíce s kamínkovými třeskami a s kramflekem vysokým jako žejdlík. Otevřou se dveře a stojí v nich Kuba. Jako bys přišel na zavolanou.
1: To přišel.
0: Ušijete mi u vás ve stratu, střevíce na veselku. Ale musí to být dobré dílo.
1: Taky, že bude.
0: Můžeš mi hned vzít míru.
1: Taky, že vezmu.
0: Už ho Kuba drží. Popadl Kolomajznu pod rameny a vyzdvihl na čtyři pídě.
1: Kramflek bude takhle vysoký, aby pan správce dosáhl nevěstě aspoň pověneček. A jestli pan správce nedá pokoj Stázině a vdově Slaměné taky, ukážu já mu a třeba holý mu ukážu. I kdybych proto měl přijít před těžký soud.
0: V Kolomajznovi strachy písklo. Rozkřičel se, až to na dvoře rozplašilo vrabce. U zámecké strážnice se zarojily dráby. Nejdřív nevěděli kam, ale pak se chytli správcova hlasu. Přiběhli po něm až do kanceláře. Tam Kuba vytřásá Kolomajznu z paruky. Desátník křikl: dejte tomu ševci želízka! Kuba chytil prvního v pase a strčil ho do cesty druhému. Ten klopítl a v pádu se přišítil třetího. Už proti Kubovi jsou jen dva. Rozrazil je na dvě strany jako koule kuželky. Skočil sem a skočil tam a vyběhl oknem zadem do polí. Po slunci zbyl na nebi už jen červánek. Stázina sedí u okna a vyhlíží, jak se v lukách za silnicí zbírá na mlhu. A smutná je, že vyměnila Kubu za Kolomajznu. Správce teď převrací listy v kalendáři, kdy bude svatba, a milý Kubík, kdo ví, kde chodí. Červánek dávno zhasl. Hvězdy jdou nebem k nedohlídnutí pro mraky. Všude tmoucí tma. Není daleko do půlnoci a Stázina pořád ještě sedí u okna. Tu jí sletí do klína nezralé jablíčko.
2: To ty, Kubo?
1: To já.
0: A u okna stojí Kuba. Stázina mu řekla, že celý čas myslí jen na něho. A on zas, že na to, že slíbila být nevěstou Kolomajznovi. Nakonec Kuba povídá aspoň k ukonejšení.
1: Svatba s Kolomajznou nebude zítra a tuhle na krku mi sedí hlava. Položím se někde v lese do samoty a to by bylo, aby se mi nakonec nerozkříslo na rozumný nápad.
2: Aby ti líp šlo myšlení,
0: řekla Stázina a dala Kubíkovi hubičku.

Co má puč melout nejradši? Jednou pozvala Stonožka, Čmeldu a Brumdu na medové koláčky a každý dostal napít tolik sladké šťávy, kolik chtěl a kolik snesl. Tohle máme ze všeho nejradši, pochvalovali si čmeláci. Hlavně, že už nám nikdo neříká dost, bude vám špatně. A co máš nejradši ty, Stonožko? Stonožka chvíli přemýšlela. Já mám nejradši dlouhou procházku. Já chodím tak dlouho, dokud se pořádně neprojdou všechny moje nožky. Čmeláci koukali na Stonožku s otevřenou pusou a představovali si, jak venčí tu svou stovku nožiček jednu po druhé. Páni, kdo by to do staré Stonožky řekl? A co uděláš po té procházce? Chtěli vědět. Namočím si nohy do bylinkové lázně. A pak? Pak si navléknu nové ponožky a měkké bačkůrky. A pak? Pak se trošku něčím osvěžím. Čím? Zajímal se Čmelda. Něčím osvěžujícím, viď, Stonožko? Řekl Brumda a podíval se přísně na Čmeldu, proč se tak hloupě vyptává. Stonožka se jen usmála a pobídla čmeláky, aby ještě jedli a pili, když jim tak chutná. Ale v tom se to stalo. Všechno se zatřáslo, koláče se rozkutálely, šťáva rozlila a s velikým rámu

0: časem se mezi ně svalil Pučmeloud.
1: Pardon, nechtěl jsem rušit, ale trošku jsem uklouzl.
0: Omlouval se.
1: A jestli se tu něco mou vinou polámalo, tak já to spravím.
0: Hned taky se sbíral všechny zakutálené koláčky a nastrkal si je do pusy.
1: Leželi na zemi? Vy byste je nejedli a mě to nevadí. Mně nevadí nic.
0: Mlaskal Pučmeloud, když olizoval rozlitou štávu.
1: Tak, a teď je tu konečně trochu pořádek,
0: řekl a posadil se.
1: Ahoj, stoločko, nazdar, čmeláci. Jak se máte a co tu děláte?
2: Zrovna jsme si tady vyprávěli, než si nás přerušil, co máme nejradši, vysvětlovala stonožka.
1: Já mám nejradši svoji Pučmeloutku,
0: prohlásil okamžitě Pučmeloud.
2: Radši než medové koláčky a než sladkou šťávu? Radši než všechny poklady světa? Chtěli vědět Čmelda a Brumda.
1: Jo, jo,
0: zamilovaně přikyvoval Pučmeloud.
1: Ona je můj poklad. Ona je má nejlepší paní Pučmeloudová na světě.
0: Pučmeloud musí vždycky trochu přehánět, pomysleli si čmeláci. A stonožka řekla, že Pučmeloudku má rád každý.
1: Aby neměl,
0: přerušil stonožku Pučmeloud a začal se chlubit, co všechno jeho znamenitá žena dovede. Číst i psát, hrát na housle, spravovat boty, počítat i vařit.
1: Vaří dobře a hodně,
0: liboval si. Je to na tobě vidět, zarazila ho stonožka. Ale pověs nám, co umíš a děláš ty?
1: Každý den své nejmilejší nosím párek. Dárek,
0: chlubil se Pučmeloud. Čmelda s Brumdou hned chtěli vědět, jaký, protože kromě medových koláčků a sladké šťávy měli ještě ze všeho nejradši dárky. A tak Pučmeloud vypočítával.
1: Kytičku, kamínek, lísteček, ještě jeden lísteček, jiný kamínek.
2: A modré z nebe si ji už někdy přinesl?
0: Zeptala se stonožka. Pučmeloud přemýšlel, ale ať vzpomínal, jak vzpomínal, na modré z nebe se nepamatoval. Ani nevěděl, jestli by zrovna o tohle jeho Pučmeloudka stála.
2: Nejlepší bude, když se jí zeptáš, poradili mu Čmelda a Brumda.
0: Koho by v tu chvíli napadlo, co ještě všechno kvůli modrému z nebe Pučmelouda potká? Začalo to tím, že běžel domů, ale paní Pučmeloudová tam nebyla.
1: Kam jen mohla jít?
0: Vrtalo mu hlavou.
2: Na návštěvu k bouci Morušovému,
0: prozradil kvapník, který vždycky všude byl a všechno věděl. To se tedy Pučmeloudovi ani trochu nelíbilo.
1: K bouci Morušovému? Proč zrovna k tomu nafoukanému bouci? Co když jí bourec daruje hedvábný šátek?
0: Uvažoval Pučmeloud.
2: Hedvábný šátek? Jeho nejmilejší od Pučmelouda nikdy nedostala. A teď jí má slušet šátek od nějakého ošklivého bource?
0: Pučmeloud se rozhodl, že už nebude na nic čekat a pro modré z nebe půjde hned. Až se Pučmeloutka vrátí domů, Hedvábný šátek hned zahodí, protože tam na ní bude čekat hromada modrého z nebe. Ale na modré z nebe se nedosáhne tak snadno, jako třeba na švestky. Ani setřást dolů se nedá. Je moc vysoko a je třeba si pro ně vyletět. Jenže jak?
3: Křídla půjčuji nerada,
0: řekla jedna jeho známá noční můra.
3: Ale že si to ty, tak dobrá.
0: Přes den je nepoužívala a Pučmeloudovi je půjčila, protože Pučmeloutka byla její nejmilejší kamarádka.
3: Ale do večera tě v pořádku vrátíš, ano?
0: Pučmeloud nikdy nelítal, nebyl na křídla zvyklý a teď ho tlačili dozad. Ale co by kvůli své nejmilejší nevytrpěl. Mával jimi, třepal, poskakoval sem a tam. Nakonec se odlepil od země a sláva, konečně začal i stoupat vzhůru.
1: Jde mi to, docela mi to jde.
0: Pochvaloval si a funil námahou, když se mu podařilo vznést se nad vrcholek třešně.
3: Jen tak dál, Pučmeloude,
0: povzbuzovali ho dole Čmelda s Brumdou.
2: A hlavně musíš ještě o kousek výš, křičela Stonožka. Jsi pořád moc nízko.
1: Dál a výš a ještě kousek,
0: opakoval si Pučmeloud, když se konečně začal natahovat po modrém z nebe. Ale ať se natahoval, jak chtěl, modré ne a ne chytit. Vzdychal.
1: Už nemůžu dýchat. Určitě jsem strašně vysoko a začíná tu být řídký vzduch.
0: Znovu se natáhl, ale marně. Modré z nebe mu vždycky proklouzlo mezi prsty. A ke všemu ho něco zašimralo v nose. Pučmeloud kýchnul tak mocně, až udělal ve vzduchu kotrmelec a začal padat.
2: Roztáhni křídla, volali na něho čmeláci. Musíš plachtit,
0: radila Stonožka. Ale Pučmeloud se řítil dolů střemhlav tak rychle, že na křídla bylo stejně pozdě. A pak, bum, přistál jen to žuchlo. Čmeláci a Stonožka k němu hned běželi, ale nejrychleji ze všech utíkala Pučmeloutka.
1: Jau, chtěl jsem ti přinést modré z nebe, ale ouvej,
0: naříkal Pučmeloud,
1: mám pro tebe jenom tuhle bouli.
0: Pučmeloudka mu bouli pofoukala.
2: To je boule z lásky, usmívala se. To nic není. A když ji zavážeme hedvábným šátkem, který jsem ti přinesla od bource Morušového, už za chviličku o ní nebudeš ani vědět.

0: Bylo jedno malé království a v něm žil mladý, veselý princ. A ten si chtěl vzít za ženu princeznu Eulálii z království ještě menšího.
1: Pošlete princezně dárky, poradil princi správce knihovny, nejchytřejší muž hlavního královského města. Pošlete dárky, které máte ze srdce rád.
0: A princ poslal princezně Eulálii krásnou červenou růži a ptáčka Slavíka.
2: Olala, dárky jsou to šarmán a hezonke.
3: Zasmála se princezna Eulálie a 7 dvorních dam s ní.
0: A zasmál se i její tatínek, císař.
2: Princ musí mít moc šikovného mistra zlatníka, když mu vytepal tak krásnou růžičku. Šveholila princezna a pohladila ji. A jau! Píchla se o trn.
4: A to není možné, ta růže je pravá. Je to obyčejná pravá růže, jakých rostou na naší zahradě tisíce.
0: Sakrble! A tfuj! Hned ten dárek vyhoďte, zvolal císař a mrkl po Slavíkovi. Nevidím pod jeho ocáskem žádný klíček na natahování, že on bude také pravý.
1: A jen to císař dořekl, Slavík zaspíval. A vyletěl z klícky a zakroužil 7 dámám nad parukami. To bylo zděšení.
2: Je živý a lítá. Ječely dámy a ta nejvyšší dvorní dáma, která dosáhla až na lustr, rychle otevřela nejvyšší okno a vykřikla kšá! A Slavík letěl zpátky domů k princi.
0: Že se nestydí poslat ti takové dárky, to si tě, Eulálíčko moje, málo váží, když pro tebe nechce dát udělat u hodináře ani Slavíka na klíček. Vzkažte, princi, že my o žádné pravé růže a Slavíky nestojíme a že princeznu nedostane. Nejdřív k princi doletěl jeho Slavík a hodinku za Slavíkem doletěl i císařův poštovní holub se vzkazem.
1: Tak pro princeznu Eulálii je pravá červená růže málo. Budu ji muset potěšit něčím jiným.
0: A princ si blátem pomazal tvář a šel k císaři do služby jako pasáček vepřů.

0: Slyšíte, dvorní dámy? V prasečím chlívku hraje hrací strojek O a zpívá písničku, kterou si hrávám jedním prstem na čembalo. Musím ten strojek mít. Utíkejte za pasáčkem, zeptat se, kolik by stál.
1: A dámy běžely kalužemi a prasátka je vítala a za minutku běžely zpátky. Hrůza, hrůza, pasáček chce za strojek 100 hubiček od princezny.
0: Oh, vy dáte 90 hubiček, milé dámy, a já 10. A ten strojek bude můj.
2: Ale pasáček řekl ne. Chci 100 hubiček od princezny. Není to strojek ledajaký. Když v něm dáte vařit vodu, pára vám prozradí, kde se co ve městě vaří. Přivoňte si.

0: opravdu všechny kuchyňské vůně města. U ševců vaří brambory s vodou. U rychtáře smaží slaninu. A na zámku zas budou k obědu ty malilinkaté lívanečky s monogramem císaře, princezny i šéfkuchaře Leona. Dámy s nosánky plnými vůní utíkaly za princeznou a křičely. Pasáček vepřů nemá obyčejný hrací strojek, ale zázrak, zázrak. A když princezně prozradili, že může každý den vědět, co vaří celé město, princezna zvolala. Bez váhání, dejte se dámy do líbání.
1: Ale pasáček, který nakoukl do zahradního altánku, zavrtěl hlavou. Kde pak? S dámami se hubičkovat nechci, princezno. Bez váhání se dám do líbání s vámi. A v prasečím chlívku.
2: A že srdíčko princezny Eulálie toužilo po hracím strojku víc než po čemkoliv jiném, začali. První hubička a druhá hubička a třetí hubička a čtvrtá a pátá a šestá a se střechy uviděl to pusinkování císařů v poštovní holoubek, kterému věřil císař na slovo, co je mi psáno, to je dáno a co pošťák holub přinese, musí být pravda, říkával císař. A tu zase podivil, že ho teď holoubek táhl z postele a na nožičce neměl žádný dopis.
3: Copak, jakou zprávu mi neseš, neneseš?
2: Holoubek pošťák popoletěl k balkonu a císař ťapal v bačkorách za ním a holoubek vrků letěl až na balkon. A císař uviděl, co se děje pod střížkou prasečího chlívku.
1: 25. hubička a 26. hubička a 27. Počítal si pasáček s dámami a dáma Hortenzie dělala klacíkem čárky do bláta, aby se nepřepočítali. A prasátka vesele chrochtala.
2: A dost, zakřičel císař. A popadl svou levou bačkoru, mrskl s ní a ta přistála na hlavě dámy nejvyšší.
0: Nic nemůžem. Princezna chce pasáčku v vařící hrací strojek a ten stojí 100 hubiček. A my jen počítáme, aby se nepředala.
2: Kdo to kdy viděl, aby se urozená princezna hubičkovala s neurozeným pasáčkem? Eulálie, je dost a domů.
0: Tatínku, jestli ten strojek nedostanu, uteču vám a vezmu si toho prince, co mi poslal tu ošklivou pravou růži.
2: A jen to princezna dořekla, ten princ vyšel z chlívka. Vymydlený, nastrojený, se zlatými knoflíky na košili i na kalhotách. Dámy udělali. A údivem zachrochtala i prasátka. A aby ne, vždyť byla jedinými prasátky na celém světě, které pásl sám princ.
1: A princ, pasáček, se podíval na princeznu a řekl. Milá Eulálie, já už tě nechci. K mé červené růži si přivonět nechtěla, ale vůně strojku ti docela popletly hlavu. Písnička mého Slavíka se ti nelíbila a pro hloupý hrací strojek, pro cinkavou hračičku se zhubičkovala s pasáčkem vepřů. S Bohem.
2: A než princ navždycky odešel, naposledy pustil hrací strojek. Kolem chlívku to zavonilo polívkou česnečkou, kterou si vařil strážný u brány. A strojek princezně dospíval svou písničku do konce.

0: A když jsme u toho hrajícího, vařícího a zpívajícího strojku prince pasáčka, musím vám říct, že my tři si zpíváme taky. Třeba o koních.
1: Z moravských pověstí o statném Benedovi. Za pradávných dob, kdy ještě sesterská Morava podléhala toliko vládě svých samostatných vévodů, kteří sídlili na Olomouckém hradě, jeden z těchto knížat byl náruživým lovcem divokého ptactva a zvířat. K tomuto cíli choval i množství sokolů, jíž byli tak vycvičeni, že mu i drobnější zvěř a též i kachny, koroptve a křepelky na dostřel nadháněli, v běhu anebo v letu je zdržujíce. Proto také vévoda dlouho se rozmýšlel, komu by své milé sokoly dal v opatrování, až konečně svěřil je statnému Jonáku Benedovi. Tomu je odevzdávaje, řekl přísně. Dobře je cvič a opatruj, neboť stane-li se některému nehoda, anebo zahyneli, budeš kratší o hlavu. Beneda, pamětli v těchto slov vévodových, opravdu střehl svých sokolů jako svého oka a proto se také těmto opeřencům dobře dařilo. Jednoho dne však přece jeden ze sokolů začal stonati a než minul den, zahynul. Beneda nad skonem ptáka byl všecek zoufalý, protože věděl, že právě tento sokol byl vévodovi nejmilejší. Obávaje se trestu, prchl Jonák za tmavé noci do hustého pralesa, kde se dlouhý čas skrýval a nuzně se živil pálením uhlí. Vévoda ovšem marně se píděl po svém mladém sokolníkovi, vysíla je zvědy na všecky strany. A kdyby ti to jej i viděli, jistě by ho byli nepoznali v jeho úboru, zvlášť když i Jonáková tvář byla stále plná čmoudu a sazí. Ostatně Beneda z opatrnosti nevzdaloval se příliš od svého milíře. Bázlivě se skrýval v houští jako plaché zvíře ve svém doupěti, kdykoliv spozoroval, že se blíží lidé. Tak žil ve stálém strachu několik let. Až jednoho dne, nemaje práce u milíře, pojednou zaslechl rychlé kroky člověka, který chvátal úzkou stezkou lesní k jeho boudě. Schopil se rychle, aby viděl příchozího a spatřil k nemalému překvapení lovce v nádherném oděvu. Poznal ihned pána svého, moravského vévodu, a zbledl leknutím. Domníval se, že jest vyzrazen a že vévoda sám přichází, aby ho potrestal. Okamžitě se schoval za mohutný strom, ale mýlil se. Vévoda byl podnikl hon v hustých lesích blíže řeky Bečvy a žena se za zvěří pustil se příliš daleko v tmavý les. Náhle potkal se s ohromným zubrem, který z očí lovce jal se ho vstekle pronásledovati. Vévoda vida, že jen útěkem může se spasit, chvátal po stezce k milířům Benedovým. Za utíkajícím funě a soptě hnal se zubr. Hlavu maje k zemi skloněnou, ohon zdvižen, přihnal se a byl jen několik kroků od umdlévajícího vévody. Ten již klesl k zemi. Zdálo se, že jest po něm veta, že divé zvíře již vrazí rohy do jeho těla. Ale v rozhodném okamžiku vyskočil uhlíř za stromem skrytý ku pomoci. Vida, jaké nebezpečenství hrozí vévodovi, rozpřáhl se sekirou a silnou ranou těl zubra do hlavy. Zvíře zařvalo, zapotácelo se a kleslo s rozbitou lebkou k zemi. Vévoda se zatím vzpamatoval. Přistoupil k domnělému uhlíři a srdečně mu děkuje tázal se. Hrci, dobrý muži, čím bych se ti mohl odměnit za službu tak velikou? Zachránil jsi mi život. Beneda sklopil zrak, vrhl se na kolena před svým velitelem, sepjal ruce, vztáhl je prosebně k němu, nejsamocen slova. Udiveně pohlížel kníže na podivné počínání uhlířovo. Domníval se, že jest asi velmi chudý člověk a že potřebuje co nejrychleji podpory. Nepoznav svého sokolníka, vyňal měšec a opět se tázal. Mluv přece, čeho je ti třeba? Pane, jal se mluviti sluha třesoucím se hlasem, odpusť mi, daruj mi život. Odpuštění, život, žasl vévoda, ucouvnuv na krok. Hlas uhlířův zdál se mu býti povědom. Pohlédl ostřej ve tvář klečícího. Svraštilo se obočí, temné zraky vzplanuly a vévoda zvolal, ha, ty z Beneda, můj uprchlý sokolník. Milost, zvolal chvějícím se hlasem nešťastný jonák. Ale proti nadání velmož se nehněval, neboť pohleděv na prosebníka řekl mu laskavě, vstaň, neboť chci zapomenout tvé proviny už proto, že jsi mi zachránil život. A nyní raději pověz, co by si spřál, abych se ti odměnil za tvou statečnost, neboť mile rád splním každou tvou prosbu. Jonák, uslyšev tuto laskavou řeč vévodovu, skutečně povstal a políbil ruku svému pánu a řekl, chceš-li mi, pane, prokázat ti už nějakou službu, daruj mě kůži z tohoto zubra a aspoň tolik země, kolik já tou kůži ohraničím. Jen tolik půdy chceš? Vždyť zubří kůže neobsáhne ani tak velký prostor, jako tento tvůj milíř, divil se vévoda. O, nikoliv, pravil chytrý uhlíř. Uvidíš, že zaujme mnohem více půdy, než si myslíš, pane můj. A jen dořekl, již stáhl kůži ze zabitého zvířete a začal řezati z ní množství uzonkých řemínků, jež kladl v podobě dlouhé čáry v řadu tak, až ohraničil více jak půl hodiny dlouhý čtverec. Vévodovi zalíbila se chytrost bývalého sokolníka tak, že mu daroval ještě větší kus země a povýšil ho do stavu zemanského. Beneda potom vystavil si na onom vysokém vrchu karpatském veliký hrad, jenž pro svou nedobytnost udržel se po celé věky a jenž později nazván byl Helfštýnem. Jeho mohutné trosky dosud připomínají jeho zakladatele i hrdinu této vypravované příhody.

není levné živobytí. Právě dneska ve své kase narazil jsem na dno zase, abych mohl cestou světem zdarma všechno zašít dětem. Prachy, ty jsou potvora,

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Vánoce v mlází. Uprostřed smrkového lesa na pasece v mlází stál velikánský smrk a ten dosáhl snad až do nebe. Jednou, jakoby pochodovala lesem, se ozvala veselá písnička. Vánoce, Vánoce přicházejí a bylo jí slyšet až na pasece z mlází. Srnka zavětřila a sojka svým sípavým hlasem varovala les, že se něco děje. Na pěšině se objevila banda děcek s tou písničkou. Kluci si vykračovali jako vojáci a holky si co chvíli poskočili do kroku. Holky si mohly poskakovat, protože šli nalehko. Všechno nesli kluci. Když došli k mlází, zastavili, složili svoje saky paky na zem a začali je rozbalovat. To bylo věcí. Jablka, mrkve, tuříny, žaludy a kaštany, seno, pytlíky obilí, oříšky i sůl nalízání pro lesní zvěř, bobule, semena a semínka, jeřabinky, slunečnicová a jiná jadírka pro ptačí havěť i lůj pro síkorky. Holky ty dobroty pro zvěř a ptáky navazovaly na mašličky, jako kdyby to byly čokoládové figurky a ozdoby a rozvěšovaly je po větvích smrčků v mlází. Byla to událost, jakou les nepamatoval. Srnky ze zvědavosti a údivu vystrkovaly hlavy mezi větvemi, zajíc panáčkoval, aby taky viděl, a dokonce jezevec vystrčil z díry hlavu, ačkoliv se už chystal k zimnímu spaní. Veverky valily oči a kuna si očima taky už vybírala. Sojka, která ptáky ještě před chvíli varovala, teď je svolávala, ať se jdou podívat, co se to děje. A co se dálo? Děti přišly lesní zvěří a ptactvu strojit vánoční stromky. Hotovo, hlásil jeden kluk, když vyndal z batohu poslední jablko a copatá holka ho zavěsila na větev. Kdepak? To hlavní teprve přijde, řekla holka. V ruce držela krabici a když ji otevřela, ležela v ní hvězda. Byla to hvězda stříbrná, třpitivá, nádherná. Jú, udělali holky, ta je správná, řekli kluci a posadili hvězdu na špici smrčku. Teprve teď to byl vánoční stromek, protože vánoční stromek musí mít na špici hvězdu. Z kouta mlází se ozvalo tiché chroustání. Zajíc to už nemohl vydržet a pochutnával si na mrkvi. Ještě ne, štědrý večer je až večer, napomenula ho srnka, protože na mrkev měla taky zálusk. Děti odešly a na pasece se schromáždila zvěř a ptactvo z celého lesa. Už se šeřilo a z lesa vystoupil jelen. Parohy měl ověšené balíčky a krabicemi v ozdobném papíře. Zatroubil a oznámil. Pan ministr pro lesní zvěř a ptactvo se dává poroučet a posílá vám vánoční dárky. Feverka dostala automatický louskáček na oříšky, jezevec zavinovací šálu kolem krku, srnky francouzskou kosmetiku, zajíc ochranné kalhoty na cesty přes trniště, sova brýle na noční vidění, sojka poplašnou pistoli, každý něco. Už se úplně sešeřilo a hvězda na špici smrčku začala krásně svítit. Já bych chtěl taky takovou, zaprosil nejmenší smrček v mlází a po něm ještě jeden a ještě tři a ještě sedm smrčků a vlastně všichni. A když už všichni chtěli, velikánský smrk na pasece, který rostl snad až do nebe, zvedl větve a celé nebe s hvězdami stáhl jako roletu na paseku. Na špici každého stromku svítila hvězda. Pozor, Vánoce teď, zavolal velikánský smrk a hvězdy na špičkách smrků se rozzářily jako prskavky a les vracel ozvěnou. Vánoce, Vánoce, Vánoce.

0: A víte, jakou pohádku jsem vám vyčaroval já? Pohádku o tom, jak sluníčko chtělo být kominíkem. To je pohádka pro holčičky. Znáte ji? No, jak byste ji mohli znát, když ji teprve začínám vyprávět, že? Tak, to bylo tak. Červený slunečník se oženil se zlatou slunečnicí a narodilo se jim sluníčko zlaté po mamince. A hned měli mít o co starost.
1: Mami, já chci válet v trávě sudy, volalo, sotva se rozkoukalo.
2: Ať tě to ani nenapadne, zlobila se slunečnice. V trávě jsou včely a píchnou tě, a mravenci tam jsou a kousnou tě. Bude tě to pálit.
1: Taťko, řekni mu to ty.
0: Slunečník neměl na dlouhé vysvětlování čas. Vzal sluníčko a vysadil ho na oblohu, aby ho měla slunečnice na očích.
1: Spadnu, mami, ať mě táta sundá. Spadnu do trávy a píchnou mě včely a kousnou mě mravenci.
0: Ale slunečník už ho neposlouchal a slunečnice ta byla ráda, že ho má na očích. Sluníčko se tedy začalo batolit po obloze. Z oblohy se toho vidí. Nahlíželo do polí i do ulic a vidělo oráče i pošťáky, dřevorubce, pokrývače, zedníky i školáky. Vidělo každého.
1: Mami, čím budu?
0: Ptalo se slunečnice, která se za ním stále starostlivě otáčela. Čím bys bylo? Jsi přece sluníčkem a to je na světě zapotřebí. Kdo by svítil a hřál a kdo by pěstoval řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny?
1: To mě nebaví, mračilo se sluníčko. Když hřeju, je mi horko a od řetkviček a kedluben bolí záda.
0: Od každé práce něco bolí, kárala ho slunečnice.
1: Ju, vidím do komína, volalo najednou sluníčko. A taky do druhého komína, vidím do každého komína. Já už vím co, já budu kominíkem.
2: Nemůžeš být kominíkem, kominík je kominík a sluníčko je sluníčko.
1: Taťko, řekni mu to ty.
0: Jenže slunečník je neposlouchal. Hráli pod ním žolíky a slunečník se jim díval do karet, aby nefixlovali.
1: A budu kominíkem, umiňovalo si sluníčko. Budu, budu, budu a hned. A hopla,
0: posadilo se na komín. Je, mináčku, začali naříkat lidé v domě. Je, mináčku, to nám kouří kamna. Buď sedí sluníčko na komíně, nebo bude potřeba zavolat kominíka. Běželi se podívat ze dvorka a co neviděli. Na komíně opravdu sedělo sluníčko.
1: Nač byste volali kominíka?
0: Křičelo na ně z komína.
1: Komíník jsem přece já.
0: Když jsi komíník, tak vymetej. Kouří nám kamna. Jenže na vymetání musí mít každý komíník štětku a kouli. A sluníčko nemělo nic.
1: Ale vždyť já vlastně nepotřebuji kouli. Vždyť já jsem samokulaté jako koule a paprsky mám střapaté jako štětku. Já se spustím do komína samo.
0: A spustilo se do komína. Buci, buci, buci, kašlalo v sopouchu, až saze lítaly horem dolem ven. Prolezlo až do kamen a tam začalo pěkně hřát. Je to dobrý komíník, pochvalovali si lidé z domu. Sluníčko se protáhlo komínem zase nahoru a hlup na oblohu. Chudinka slunečnice se leknutím div nesvalila. Vždyť to sluníčko nebylo zlaté, jak má sluníčko být, ale bylo černé jako bota. Pod slunečníkem položili žolíky a upřeli oči na nebe. Máme štěstí, radovali se. Je zatmění slunce. Ale slunečnice se zlobila. Takhle se vychází před lidmi, kde ses tak zřídilo. Hned ať si v pořádku.
2: Taťko, řekni mu to ty.
0: Slunečník tentokrát nekoukal na žolíky, protože je nikdo nehrál. Všichni zírali na oblohu.
3: Umýt, nařídil sluníčku. Umýt a to hned.
0: Slunečník nemluvil moc, ale nesnášel odmlouvání. Sluníčko zašlo tedy honem za horu, za horou vklouzlo do rybníka a teprve potom do peřin.
2: Stejně tomu umytí moc nedalo. Ráno byly peřiny samá šmouha.
1: Když já chtělo být kominíkem,
2: fňukalo. Ale slunečník řekl. Jednou si sluníčko, tak musíš svítit, hřát a pěstovat řetkvičky, hrušky, kedlubny a jeřiny. A sluníčko už ani nepíplo. Samo se ošplíchlo v rose a cupy tupy na nebesa. To bylo tepla a to bylo jasu. A řetkvičky, hrušky, kedlubny a jeřiny rostly, no, jako z vody.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Život na ruby. Z pana Vavřince táhlo pivo.
1: Ty jsi byl v hospodě,
0: obvinil ho Hihlík. Byl. Dal jsem si mexický guláš a pivčo, nebo dvě. Ale co se staráš, kamaráde? Ty už mě přece nepotřebuješ, odpověděl pan Vavřinec vyčítavě.
1: Ekone, já tě potřebuju, ani nevíš, jak moc. A právě teď,
0: volal Hihlík. Tak to vyklop.
1: Já už jsem vypátral toho vandala. Je to Kudla Dederon.
0: Žádný člověk se takhle nemůže jmenovat, ušklíbl se pan Vavřinec.
1: Taky to žádný člověk není, je to lichožrout.
0: Hihlíku, zahořekoval pan Vavřinec, ty jsi mi obrátil život na ruby jako...
1: Jako ponožku, navrhl Hihlík.
0: Dost, já už nechci až do smrti o ponožkách nic slyšet.
1: Tak se nezlob, řekl Hihlík smutně, jenom si pamatuj, že jestli mi teď nepomůžeš, stane se ze mě lupič a vyvrhel.
0: Cože?
1: Pan Vavřinec dopadl na židli.
0: Pane vrchní, ještě jednu plzeň,
1: zvolal, ale Hihlík se nezasmál. Naopak ho pomalu a opatrně zasvětil do svého plánu. Řekl mu jen část pravdy. Řekl, že v baru Kilimandžáro objevil lichožroucký brloch a v něm přesně ty licháče, které se ztratili z krámku pana Liku. Ví to jistě, měl přece sebou pár vzorků. Už taky ví, jak by je mohl pan Liku dostat zpátky, ale má to háček.
0: Jaký háček?
1: Zeptal se Egon s neblahou předtuchou. Nejdřív, teď musím pár licháčů ukrást. Nemoc, jenom co unesu. Myslím, že jedna igelitka by stačila. Pan Vavřinec vyskočil od stolu a držel se za hlavu. Hihlík počkal, až se trochu uklidní a řekl, že je tu ještě jedna možnost. Kdyby pan Liku panu Egonovi tu tašku licháčů půjčil nebo daroval, on Hihlík by nemusel krást. Ba naopak, všechny ty ponožky tentokrát už do páru by zítra nebo pozítří to podle situace zcela určitě a k Číňanově radosti, co? No vrátil. A Egon, aby se ubránil dalšímu gejzíru Hihlíkovi výmluvnosti, práskl dveřmi a odešel. Za pár minut byl zase zpátky s taškou plnou licháčů. O tom, co říkal on a co říkal pan Liku, se nechtěl šířit. Ostatně nebyl na to čas. Pan Vavřinec spěchal do školy. Dnes se tu při podvečerní besídce představí školní orchestr, v němž poprvé hrají i jeho žáci Luboš, Michal a Prokop. Už teď měl místo nich trému, ale byl rád, že ji má. Když má člověk trému, myslí na úplně jiné věci, než když ji nemá.
2: Jsou dvě věci, které závidím Britě a Aně. Za prvé je to dědeček. Dědeček říká, že když je nás dětí v Bullerbynu tak málo, takže může docela dobře být dědečkem nás všech. Ale Anna pokaždé říká, ano, to je možné, ale doopravdy si jenom můj dědeček a taky Britin, samozřejmě. A když jsme u dědečka a čteme mu noviny, tak mu vždycky Anna sedí na klíně a on jenom jí pořád říká děvenko. Nechápu, jak to dokáže rozeznat Anu od nás ostatních, když je skoro slepý. Ale dokáže to. A přece není Anna chlupatá jako ten Ezau v biblické dějepravě. No to taky nebylo žádné umění pro Ezauova tatínka rozeznat děti, když ten jeden je chlupatý a druhý holý. Ale dědeček je v tomhle opravdu chlapík, protože Anna není ani trošinku chlupatá. Dědeček je tak hodný na nás všechny, že to vlastně ani moc nevadí, že říká Aně děvenko. Pak má ale Brita a Anna taky své vlastní jezero. To je ta druhá věc, kterou jim závidím. Proběhne se jenom jejich pastvinou a přijde se dolů k Norgordenskému jezeru. Tam se v létě koupáme. Je tam moc pěkný písčitý břeh. Jednou, když jsme se nepohodli, řekla Anna, že se nesmím koupat v jejich jezeře. Ale ani na maminka mi řekla, že smím, když se mi zachce, protože to stojí v zákoně. Takže mi Anna nemůže zakazovat koupat se v Norgordenském jezeře, ať se spolu hádáme, jak chceme. Ostatně většinou jsme za dobře. Na druhé straně jezera není žádný písčitý břeh. Jsou tam vysoké hory. Aspoň já myslím, že jsou vysoké. Ačkoliv Lasse říká, že to bych teprve měla vidět hory skalisté. Obyčejně si hrajeme, že hory za jezerem jsou hory skalisté. A někdy tam zajedeme na Norgordenské pramici. Lasse říká, že ty velké skalní bloky a balvany v horách skalistých tam musel naházet nějaký obr. Kdysi dávno, když ještě nebyli žádní lidé a žádný bulerbin. Jsem ráda, že jsem tenkrát nežila, když nebyl žádný bulerbin. Ach, bylo to štěstí, že někdo přišel na to postavit bulerbin, protože jinak bychom přece neměli kde bydlet. Lasse říká, že tenkrát bychom byli museli bydlet v té jeskyni v horách skalistých. Je to opravdu krásná jeskyně pod několika velikánskými balvany. Máme tam borovici, kde vždycky přivazujeme pramici, když přiveslujeme na druhou stranu jezera. Potom lezeme rovnou na skálu, ale ne jen tak nějak. Máme už svá místa, kde víme, že se zachytíme. A to je taky, panečko, potřeba, protože to není tak lehké lézt po skalách. Máme tam rozsedlinu, které říkáme odřinoska. Je totiž tak úzká, že si skoro odřeme nos vždycky, když skrz ní lezeme. Ale musí se skrz, to je jediná cesta. Pak je tam skála, která vyčuhuje ven a kde se musí lézt po malém úzkém okraji, když se chce člověk dostat dál. Té skále říkáme zlomnudle, protože Lasse říká, že Bose tam jednou spadl a zlomil si nudly u nosu. Bose ale tvrdí, že to tak vůbec není, že sice spadl, ale že si skoro zlomil ruku a Lasse, že by měl dostat nářez, když o něm říká takové věci. Ale skála se stejně jmenuje zlomnudle. Nejnebezpečnější místo se jmenuje ruka mrtvého muže. Když někdo spadne tam, tak ho mohou odvést domů takhle na trakaři, říká Lasse. Ale když se člověk dostane přes tahle obtížná místa, už je pak brzy nahoře na nejvyšší skále a když potom jde kousek lesem, dojde k té jeskyni. Říkáme jí hromová jáma. Jednou v neděli letos na jaře, před koncem školy, jsme se vypravili k horám skalistým. Měli jsme sebou jídlo a řekli jsme doma, že budeme asi pryč celý den. Lasse přivázal pramici u naší borovice. A pak jsme začali lézt po skále nahoru. Povídali jsme si o tom, co je zábavnější, lézt na skálu nebo lézt na strom. A usoudili jsme všichni, že to je trošinku zábavnější lézt na skálu. Našli jsme nové místo, kterému jsme dali jméno Břichozmys, jenom proto, že se muselo vtáhnout břicho, když se lezlo kolem. Nové místo to vlastně ani není. Lezli jsme kolem Břichozmizu už mockrát, ale to jsme ještě nevěděli, že se jmenuje Břichozmys. Když jsme měli lézt přes ruku mrtvého muže, měla jsem trochu husí kůži, protože to bylo hrozně napínavé. Maminka určitě nikdy neviděla ruku mrtvého muže, protože to by nás jinak nepustila do hor skalistých. Lasse se díval dolů do propasti a řekl: kdo chce tady spadnout dolů, ať zvedne ruku nebo nohu. Ale my jsme samozřejmě nemohli zvednout ani ruku, ani nohu, protože jsme se jimi potřebovali pevně držet. Ale nikdo nespadl. A pak už jsme byli brzo v hromové jámě. V lese přímo u hromové jámy byla hezká mítina. A tam jsme si prostřeli k jídlu. Člověk je vždycky hned hladový, když je na výletě. A my jsme si všichni mysleli, že bude nejlíp, když budeme hned jíst. Měli jsme sebou lívance se zavařeninou. 100 lívanců, myslím. A mléko a šťávu a namazané chleby a koláče. Olovy dali sebou jelita. 6 jelit, aby každý dostal jedno. Ale nemohli jsme hned jíst jelita, když jsme měli takovou spoustu lívanců. Anna a Brita měli sebou zvláštní preclíky, které peče jejich maminka a které jsou bajné.

Potom začal se čtvrtým. Kousl do něho a řekl: tohle čtyřtý, to už mě tlačí. Ty trumbero, řekl Lasse, neříká se čtyřtý, říká se čtvrtý. Já jsem se tak nacpal, že už ani nevím, jak se jmenuju, řekl Bose. Anna skákala po jedné noze kolem Bose a pokřikovala: Era!

0: tři, se čtvrtou jde povětří, s pátou hrom a s šestou blesk, se sedmou už prásk a plesk.
1: Já si myslím, že to práskne každou chvíli. Řekl Bose a taky řekl, že už žádné jeli to jíst nebude. Dostaneš ten preclík stejně, rozhodla Brita. Ale Bose řekl, že už by nikdy v životě ani za nic nejedl preclík a nikdy, nikdy už žádné jeli to.
0: Potom jsme šli do jeskyně. A Lasse říkal, že v ní asi v kamenném věku bydleli lidé. Ach, jak tam ti chudáci v zimě asi mrzli. Mezi balvany byly totiž velké štěrbiny, kudy tam mohl vát sníh. Brita si vymyslela, abychom si hráli na lidi z kamenného věku. A to se Lasovi moc líbilo. Říkal, že on a Bose a Ole půjdou lovit zubry a krotit je a Brita, Anna a já jsme měli zůstat doma v jeskyni a ohřívat jídlo. No tohle je tedy hrozně podivné. Ať si hrajeme na co chceme, kluci jdou vždycky dělat něco zábavného a my máme jenom ohřívat jídlo a takové věci. Ale Brita řekla, že bychom si mohli udělat z větviček košťata, jeskyni zamést a pak, že bychom mohli zastrčit nějaké pěkné březové větve do štěrbin, aby to v jeskyni bylo útulné.
1: Lasse řekl, ale dělejte si tu, co chcete, i když to bude nějaká pitomost. Pojďte, kluci, jde se na lov zubru. Ale Bose byl tak nacpaný jelity, že byl úplně zničený a řekl, že nedokáže ulovit žádného zubra. Tak bys mohl zůstat doma v jeskyni a být ženy a děti, řekl Lasse. Hlavně, abys měl něco na práci.
0: Jen ať si to zkusí, řekla Brita.
1: Ale Bose ten byl tak najedený, že si lehl do trávy před jeskyni a ležel tam celou tu dobu, co Lasse a Ole lovili zubry a my zametali jeskyni.
0: Pak přišli Lasse a Ole zpátky a vyráželi ty nejstrašlivější skřeky, jenom abychom slyšeli, že lov se vydařil, jak řekl Lasse. Já už jsem slyšela, co jsem na světě moc lasových skřeků, ale ještě nikdy tak hrozné. Lasse říkal, že to jsou praskřeky a že takhle se řvalo, když se v kamenném věku lovili zubři. Vytahoval se moc a moc, jaké nebezpečí to je lovit zubry a řekl, že jich ulovil spoustu, ale žádného jsme neviděli.
2: Potom začalo pršet a my jsme seděli v jeskyni a bylo nám dobře. Nebe bylo moc zatažené a my jsme už nevěřili, že ten den bude ještě hezky. Ale najednou vyšlo za mrakem slunce. A my jsme vylezli z jeskyně a šli jsme se podívat na jezero. A tu jsme viděli, jak je krásně na ostrůvku, který leží uprostřed Norgordenského jezera. Slunce tam svítilo na náš kámen, u kterého se někdy koupáme. A Lasse řekl, a co kdyby jsme si tam zajeli a vykoupali se?
0: Nebylo to ani dva dny, co jsme se ptali maminky, jestli už se můžeme koupat. A maminka řekla, ne, ne, ještě je na to brzy, musíte trochu počkat.
1: No teď jsme už trochu čekali, řekl Lasse.
0: A tak jsme veslovali k ostrovu. Svlékli jsme se u našeho kamene a závodili jsme, kdo bude nejdřív ve vodě. Vyhrál to Bose. Jelita se v něm už asi trochu slehla. Ale voda byla tak hrozně studená, že jsme všichni honem zaslezli ven. A první, co jsme uviděli, když jsme vylezli, byl norgordenský zlý beran. Stál tam se svými velikými křivými rohy a tvářil se záludně.
2: Norgordenský beran nemůže být v žádné ohradě pohromadě s jinými ovcemi. Přeskočí totiž všechny ploty a potrká každého, koho uvidí. Na jaře ho proto nechávají na ostrově úplně samotného.
0: Je to hrozná potíž dostat ho tam.

Strýček Erik, náš tatínek, a strýček Nils mu vždycky svážou provazem nohy a pak ho položí na norgodenskou pramici a strýček Erik vesluje k ostrovu a tam ho pustí. Ale my jsme byli moc překvapeni, když jsme vylezli z vody a uviděli na břehu berana, jak na nás kouká, protože jsme zapomněli, že tam je. Beran se jmenuje Ulrik. Pro pána krále, vykřikla Anna, já jsem zapomněla, že tu je Ulrik. Myslím, že Ulrik má strašnou zlost, že ho vždycky tak svážou a složí na loď, když se jeho manželky a všechna jehňata na to dívají. Možná, že právě proto je tak zuřivý. A pak je to asi hrozná otrava chodit po ostrově sám a sám. Teď byl určitě nazlobenější než jindy. Sehnul hlavu, rozběhl se proti nám a trkal na všechny strany. A Ola nabral tak, že ho převalil. Ale Ole hned zas vyskočil a utíkal, co mu nohy stačily. Utíkali jsme všichni. Bose, Anna a Brita vylezli na vysoký balvan, Ole a já jsme vylezli na strom a Lasse se schoval za keř. Křičela jsem na Lasse: ty uratný lovče zubrů, tady máš zrovna jednoho takového, aspoň skoro takového, měl bys nám ukázat, jak to uděláš, abys ho ulovil. A Anna a Brita křičeli: hele, tady máš zubra, Lasse, hurá na lov! Ale Lasse si netroufal za keřem ani hlesnout, aby Ulrik neslyšel, že tam je. Ulrik měl vztek, že nás nemohl potrkat. Stál pod stromem, kde jsme seděli Ole a já, a trkal, jen se z kůry prášilo. A když to nepomohlo, přeběhl k balvanu, na který vylezli Bose, Brita a Anna. Stál pod ním a koukal na něco nejzuřivěji. Tak koukej, no, řekla Brita. Ale nakonec jsme si začali lámat hlavu, jak se dostaneme odtud. Ulrik nevypadal na to, že by ho omrzelo nás hlídat. Kdybych tu tak měl aspoň jedno jelito, řekl Bose. To, co zbylo z jelit, jsme schovali v hromové jámě a zapomněli jsme si to vzít sebou, když jsme odcházeli. A teď, když Bose začal mluvit o jelitu, cítili jsme všichni, že máme hlad. Co pak si za tím keřem usnul? Křikl Ole na Lasse. Tu Lasse vystrčil hlavu a rozhlédl se kolem. A pokusil se proklouznout k balvanu, kde byly Bose, Anna a Brita. Ale to neměl dělat. Ulrik ho uviděl a radostí přímo poskočil. Vyřítil se na něj. Lasse utíkal a my jsme křičeli. Vypadalo to hrůzně, když Lasse pádil kolem jalovcového křoví a Ulrik těsně za ním. Utíkej, Lasse, utíkej! Křičela Anna. Hele, co pak neutíkám? Křičela Lasse. Najednou Ulrik Lasse trkl, až ho porazil. A my jsme křičeli tak, že to znělo jako praskřek. Ulrik se určitě toho řevu trochu lekl. Lasse vyskočil a utíkal dál. Ulrik se pustil za ním a my jsme křičeli ještě víc, ale nebylo to nic platné. Na ostrově stojí starý seník. Střechu má děravou a už se do něho seno nedává. Dveře byly otevřené do kořán. Lasse tam vběhl a Ulrik za ním. Dala jsem se do breku a řekla jsem: ach, teď tam uvnitř Ulrik Lasse utrká k smrti. A najednou jsme uviděli, jak Lasse vylezl ven tou dírou ve střeše. Pak se skočil na zem, běžel a honem zavřel za Ulrikem dveře a řekl: zubr je uloven. Teď jsme se konečně odvážili dolů. A pak jsme se všichni vyšplhali na střechu a dívali jsme se na Ulrika dírou ve střeše. Bose na něho plivl a řekl: fuj ty, beraní obludo! A já jsem řekla: jen aby z našeho hodného beránka Pontuse nebyl nikdy takovýhle starý zlý beran. Potom jsme se chystali domů. Lasse řekl, abychom si všichni sedli na pramici. On sám, že Ulrikovi otevře dveře a poletí a skočí na ní taky, dřív než Ulrik pochopí, oč jde. Protože i když je Ulrik zlý a hloupý beran, nemůže přece zůstat zavřený v seníku a pojít hladem, řekl Lasse. Udělali jsme, co Lasse říkal, jak to děláme vždycky. Když jsme veslovali od ostrova, stál Ulrik už zase na břehu a tvářil se, jako by ho opravdu moc mrzelo, že odjíždíme. O, jen si řekněte, jestli chcete, abych ulovil nějakého dalšího zubra, řekl Lasse a moc se vytahoval. Ale my už jsme ten den nechtěli žádného zubra. Byli jsme unavení a hladoví a přáli jsme si už jenom být doma. Zeptám se maminky,
jestli nemá nějaké jelito, řekl Bose.

0: srdečně tě zdravím.
1: Dobrý den, pane Spejble.
2: Nazdáry, děti, moc pěchám. V prodejně družstevních přebytků dostali pravé zabíjačkové jitrničky a jelítka. To bude bašta se zelím.
0: Já jsem zase dostal pozvánku.
1: Já taky, prosím.
2: Z čeho jsi dostal poznámku? Že jsi zase neměl školní úlohu.
0: Vidím, že myslíš na ty jitrničky. Říkal jsem, že jsem dostal pozvánku.
2: Na schůzi rodičovstva?
1: Ale ne, pane Spejble, na dětský maškarní bál.
0: A my nevíme, co je to jako za akci.
1: No.
2: Bál?
0: Prosím, ano, maškární bál. Nevíme, co to je, taťuldo, kdybys nám to laskavě mohl vysvětlit.
2: Já nevím. Proč nemůžete v té škole dávat pozor? Teď, abych místo nákupu vysvětloval, co je to bál.
0: A co je to tedy bál?
2: No to vám musím právě vysvětlit.
0: No nic jiného si nepřejeme.
2: Příkladně říkáme taneční zábava, zkráceně tancovačka. Že ano, to proto, že se tam tančí. Pak máme ples a tam se co?
0: Tam se plešatí.
2: Já ti dám plešatí. To jen tvůj otec zcela oplešatil z tvých hloupých otázek. Na plese plešeme, neboli plesáme, že ano. A tak se konečně dostáváme k onomu pojmu bál. Co se tam, prosím, no?
1: Prosím, tam se asi baletí.
2: Zcela správně, no. Máničko.
0: Ale my jsme pozváni na maškarní bál, taťuldo.
1: Ano.
2: No pokud je o tebe, vůbec mě to nepřekvapuje. Kam jinam by tě také mohli pozvat? Ty umíš jenom samé šaškárničky a bláznivinky dělat druhým maškary, že ano?
0: Něco bych z toho uměl, ale musím sebekriticky přiznat, že ty maškary neumím.
2: Poslyš, jestli přijdu do té prodejny a všechny jitrničky budou fuč...
1: Jitrničky přece nelétají, pane Spejble.
2: O, kdyby měli jitrničky křídla... Nebylo by lepších ptáků, že ano?
0: Se zelím.
2: A bramborama, ale teď už spěchám.
1: Ovšem dovolte, abych poznamenala, že se ten

0: Zagrej čerpe pře, zabili jsme vepře.
1: Kde pak, jelítka jsou oteckovi přednější než naše nevědomost.
2: Nesmíš být nevděčný, Hurvínku. Některé otázky nám pan Spejbl dokonale objasnil.
1: Jako příkladně, že se na tancovačce tančí. Rozhodně jsem neočekával, že mi maškární bál byla přednáška o ochraně životního prostředí. Pro bližší objasnění si zajdeme k paní učitelce. Pojď, Máni, paní Ana. Kateřina nám všechno vysvětlí.
2: To jistě.
3: Dobrý den.
2: Babinko, máme se zúčastnit školního maškarního bálu.
1: Ano, prosím, se soutěží o nejlepší masku.
4: A vy nevíte, jak na to?
3: S tím nevíme.
4: No tak pojďte dál. Masopust, to bývala po vsích i ve městech veliká sláva. Zabilo se pěkné prasátko, peklo se, všude voněly koblihy.
1: Jitrnice a jelítka.
4: Bylo všude plno legrace a tanečního veselí. Inu, celý rok byla jen práce a teď, když pole zapadala sněhem, nebylo kam jít.
1: Tak se šlo na bál.
4: V zimě se odbývaly svatby i ledacos jiného, na co jindy nebyl čas.
2: No my také nemáme moc času.
1: Potřebujeme nějakou přesnou maškaru, aby nám dali vysoké ohodnocení v té soutěži.
4: No samozřejmě. Maškary chodili od domu k domu, všude udělali nějakou legraci a dostávali všelijaké dobroty. Býval mezi nimi také chasník, převlečený za medvěda. Muzikanti hráli a zpívali.

0: Pani, přines starý kožich, převleknu se za medvěda. Na hlavu si narazím tátovu beranici.
1: V baškarním průvodě nechyběl nikdy koník a také koza. Ta byla postrachem všech dětí. Ten, kdo byl za ní převlečený, trkal, až děti výskali a utíkali.
0: Ty si přehodíš na záda bílou deku a prostrčíš ty parohy z přecíně.
2: Ale já neumím mečet jako koza.
0: Hlavně, že umíš trkat jako koza, tak se oblékej.
1: Všechny maškary dorazily večer do místní hospody, kde už čekala muzika a všechno začalo tancovat. To byla tlačenice, to bylo smíchu.

0: Hotovo, Máni?
1: Ne, vlastně ano.
0: Tak pádíme, pádíme.
2: A zpívali taky tuhle. Tancovala ryba s rakem, Petržilka s Petržákem, Cibulinka s česnekem a Naninka s chasníkem.
3: Paní Kateřino, kde jsou děti? Vracím se domů s jelítkama a sítrničkama, když se na mě vrhne medvěd s kozou. Řeknu vám, ten medvěd to bylo šredné zvíře. A ta koza, představte si, nabrala na rohy moji tašku s nákupem. Moje jelítka jsou pryč. Dovedete si představit to neštěstí, kdyby se ta zvěř vrhla na Máničku nebo na Hurvínka?
4: A poslyšte, pane Spejble, nebyly to nějaké masopustní maškary?
3: Maškary?
4: No.
3: Maškary, ty v tomhle domě dělá jenom ten můj Hurvínek. Paní Kateřino, že oni...
4: Už asi budou na tom maškarním bále.
3: Je, i s mýma jitrničkama a jelítkama. To jsou ale šibalové.

Zdraví vás Březen. Už vás asi napadlo, že jsem si vybral jméno podle břízy. A podle mne zase lidé říkají zajíčkům, kteří přicházejí na svět v čase mé vlády, březňáčci. A já vám teď povím, jak se kvůli těm svým zajíčkům březňáčkům pohněvala matka zaječice s krtkem.

0: Sluníčko svítilo na všechny paprsky a země v tom teple slastně roztávala. I nastalo hned převeliké hemžení. Odevšad vylézali brouci, myši, kuny, lasičky a hledali nejhezčí místo pro svá nejkrásnější mláďata. Jaká jiná by se taky mohla narodit, když jaro tak pěkně začíná? K tomu všemu jim zpívali ptáci. Ti, kteří přezimovali a radovali se, že už je po zimě, i ti, kteří se vrátili z teplých krajů a radovali se, že už jsou zase doma. Na louce pod lesem hledala zaječice místo pro nový pelíšek, aby do něj nefoukalo, nepršelo, ale aby z něho byl dobrý výhled, co kdyby se kůně zachtělo zaječího masíčka. Taky musela zjistit, jaká je na téhle louce pastva a jestli se tady mláďata budou moci pěkně proběhnout. Nakonec si vybrala suchý plácek pod šípkovým keřem na samém konci šťavnaté louky. Byla z toho hledání a vybírání tak uondaná, že si musela na chvilečku zdřímnout. Jenomže když se probudila, svým zaječím očím nevěřila. Louka byla plná krtčích hromádek. Hej, krtku, jak se tu mají mé děti pást? Vždyť se o ty tvé krtiny zašpiní a kdo je bude pořád umývat? Krtek se urazil. Já dělám jen svoji práci a když se ti to nelíbí, najdi se jinou louku. Ale na to už neměla zaječice čas. Hned druhý den se jí narodila tři krásná zaječátka a zaječí máma se ze samé radosti zapomněla na krtka zlobit. Stala se však jiná věc. Sousední pole začal rozorávat pluh, který měl tři radlice. Dvě pilně orali, třetí se jen tak tvářila. Hej, volal na ní kos, zaber, takhle nebude pole pořádně zorané. Ale už klíbla se radlice. Co bych se namáhala, ty dvě na to stačí sami. A ulejvala se dál. Za pár týdnů vzrostly na poli dvě řádky husté, třetí na pět kroků stébelko. Hrůza pohledět. Jak to, že nerostete? Ptal se kos. Nemůžeme, tlačí nás hroudy a kamení, naříkala zrníčka. A za to může ta líná radlice, zlobil se kos. S tím se musí něco udělat. Jenže co? Kos lítal od lesa k lesu a všude se vyptával, jak těm ubohým zrníčkům pomoci, aby vyrostla, ale nikdo mu neporadil. Já bych možná věděla, řekla nakonec zaječice. Tady pomůže krtek. Tak za ním skoč a popros ho, zavolal na ní kos v letu a spěchal krmit mláďata. Ale zaječice nešla. Jak by taky mohla, když se s krtkem nepohodla. Určitě jí to nezapomněl. Celou noc se převalovala v pelíšku. Hned se zlobila na krtka, že ji vyháněl z louky, hned ho zase bránila. Má přece na louku právo, když se o ní stará. A vlastně je ten krtek chudák. Sám na světě, děti nemá, bydlí pod zemí. Třeba i proto je takový mrzout. Možná by docela rád pomohl těm ubohým zrníčkům, která nemohou kvůli hroudám a kamenům růst. Slunce se ještě protahovalo v peřinách, zaječátka tvrdě spala, když zaječice tiše vyklouzla z pelíšku a spěchala za krtkem. Byla v ní malá dušička. Co když na ní krtek bude křičet? A nebo s ní vůbec nebude chtít mluvit? Ale jak tak běžela kolem pole a viděla to neduživé osení, dodala si odvahy. Zaklepala a poprosila krtka o pomoc. Pomůžu rád, zvolal krtek, šťastný, že se na něj zaječice nezlobí. Jenže sám na takovou práci nestačím. Zavolám kamarády. Zaječice mu sotva stačila poděkovat a už ze všech luk a louček vybíhali krtci rovnou na pole. Do večera bylo skypřené, přímo nadýchané. Kos ještě zalétl poprosit mraky o trochu deště a pak už se zrnka dala sama do práce. Vystrčila klíčky a ty se činily a rostly tak, že za pár dní by je nikdo nerozeznal od těch prvních. A zaječice s krtkem? Od té doby z nich byli nejlepší kamarádi. Zajíčí máma vyváděla svá mláďata na okraj pole a vyprávěla jim, jak strýček Krtek pomohl zrníčkům vyrůst. A Krtek nikdy nezapomněl zaječátkům zdůraznit, jak chytrou mají maminku a že není ani tak důležité dokázat všechno sám, jako vědět, na koho se obrátit o pomoc.
1: Do našeho rybníčka

0: Kapesník pro nosála. Nosál byl už hodně starý, když ho jednou rozbolelo koleno. Kvůli tomu nemohl vylézt na vršek stromu, vlastně se neodvážil vyšplhat ani na nejnižší větev. Tolik ho to bolavé koleno trápilo. Zkrátka a dobře, nemohl dělat nic z toho, co všichni nosálové celé dny tak rádi dělají, totiž lezou po stromech a houpají se tam na větvích. Místo toho musel sedět doma a houpat se v houpacím křesle. Krčil mrzutě nos a stěžoval si, že nemá co dělat. Jenom vždycky dopoledne mu na chvíli přivedli několik malých nosálů, aby je pohlídal, protože tou dobou jejich maminky chodily po nákupech. S malými nosálky si každý rád hraje. Jsou moc hezcí, nikdy nebrečí a mají pořád spoustu legračních nápadů. Uhlídat je ale, to už žádná legrace není. Při hlídání malých nosálů musíte dávat pozor hlavně na dvě věci. Za prvé, aby nestrkali nosy, kam nemají, a za druhé, aby nedostali rýmu. Každý nosál má trošku delší nos, a to už od narození. Proto se také nosál jmenuje nosál. Jenže takový nosálek, když se narodí, tak si ještě s tím svým nosem neví rady. Neví, co s ním a hlavně kam s ním. S nosem, který ani u nosálího miminka nevypadá jako roztomilý čumáček, ale je to rovnou pořádně dlouhý čumák. Že takovéhle nosy je třeba vycvičit, to už napadlo velké nosály dávno. Jenže na to zatím nikdo z dospělých neměl čas. Nosálí maminky, jako všechny maminky, pořád běhaly a něco scháněly. Tatínkové zas, jako všichni tatínkové, od rána do večera byli v práci a tam pracovali. Až konečně teď, když starého nosála rozbolelo koleno, tady byl někdo, kdo měl času spoustu. Všichni nosálové se zaradovali, ale nejšťastnější byl starý nosál. Hned se ujal všech nosálků, kteří nevěděli, co s nosem, seřadil je podle velikosti a začal s výcvikem.
1: Všechny nosy na můj povel vzhůru, velel.
0: Nosálkové poslušně zvedali čumáčky, jak mohli nejvýš, a ti nejsilnější si dokonce stoupali na špičky. Potom je učil nosy ohrnovat. To bylo moc důležité.
1: Ohrnout nahoru a doprava. Ohrnout nahoru a doleva. Přitom stále čicháme. Teď. Raz, dva, tři. Všichni čicháme a čichat nepřestáváme.
0: Všichni nosálkové pilně cvičili a rádi se učili. Jen jeden, co si myslel, že má nos delší a krásnější než ostatní, o výcvik u starého nosála nestál. Na svůj nos byl pyšný. Jmenoval se Frk a při vyučování nedával pozor. Neposlouchal, ani když probírali, kam nosál může strkat nos a kam nikdy nesmí. Koukal, kde co letí, když nacvičovali, k čemu nečichat, abychom nedostali rýmu, a naopak zase k čemu čichat, abychom se rýmy zbavili.
1: Pamatujte si,
0: řekl starý nosál závěrem,
1: že čím delší nos, tím delší rýma.
0: Nesmysl, pomyslel si Frk. Určitě mi závidí můj dlouhý nos. Tohle já už dál poslouchat nebudu. A odešel bez dovolení z vyučování do lesa, ani nepočkal na svačinu. Stejně bude zase nějaká zelenina, bručil otráveně. A já mám chuť namíchaná vajíčka. Šel tedy do lesa a začal šplhat na ten nejvyšší strom, kam měli odjakživa malí nosálové zakázáno lézt. To proto, aby nespadli. Na tom stromě bydleli papoušci. Ti mi nějaké vajíčko jistě rádi dají, anebo v nejhorším prodají, uvažoval Frk. Zatím se nezdálo, že by papoušci na Frka čekali. Vypadalo to, že u papoušku není nikdo doma. Ale podle toho, jak čím dál víc foukal vítr a houpal větvemi, napadlo Frka, že už asi vylezl moc vysoko. A také mu začínala být zima. Mohl bych dostat rýmu. A co kdybych spadnul? Nemám se radši vrátit? Uvažoval nosálek, když najednou uviděl malé okýnko. Že by vedlo do komůrky, kam papoušci schovávají vajíčka? Frk zaklepal a nic. Zaklepal znovu a když se zase nikdo neozval, strčil dovnitř svůj dlouhý, zvědavý nos. Nikdy nestrkat nos papouškům do kuchyně. To byla jedna z dobrých rad starého nosála, kterou Frk asi neslyšel, protože zrovna nedával pozor. A to, že se teď nikdo na zaklepání neozval, neznamenalo, že u papoušků nejsou doma. Doma seděla na vejcích rozlobená paní Papoušková, které už hezkou chvíli vadilo, že ji někdo funí pod oknem. A teď jí dokonce strká až do kuchyně takový ošklivý čumák. Bez dlouhých caviků klofla, stiskla a nepustila. Papoušci mají zobák velký a silný jako kleště. Jauvajs, vřískal Frk. Au, au, au. Ale paní Papoušková se hněvala a proto stiskla ještě trochu víc, aby jí ten drzý čumák nevyklouzl. No kdo ví, co tu chtěl?
1: Pust mě, moc prosí, uhuhněl malý nosál. Busíp dobu, babipce, prosíp, prosíp.
2: Když ten drzí čumák tolik prosí, tak ho asi pustím,
0: uvažovala paní Papoušková.
2: Ostatně, co s ním tady v kuchyni? Jenom mi překáží.
0: Zrovna končilo cvičení, když se Frk s nosem jako brambora postavil do řady vedle ostatních malých nosálků.
3: Že jste mě tak pozorně naslouchali, dostanete odměnu,
0: řekl starý nosál a dal každému kapesník.
1: Co s kapesníkem, ti malí nosálové opravdu nevěděli, protože se to zatím ještě neučili.
0: Rýmu neměli a kapsu také ne. Aspoň tedy svému cvičiteli těmi kapesníčky zamávali. Na rozloučenou. Jenom Frkovi se tenkrát kapesník doopravdy hodil. Zavázal si s ním svůj oteklý nos, aby se mu dřív zahojil.

0: žluťák. Moc jsem litoval, že mi Krtek neřekl, kam se ty žížaly chodí pást. A tak nezbylo, než prohlížet louku, pod kterou měl Krtek své chodby. Ale ať jsem poslouchal pozorně a díval se pozorně, žádnou žížalu jsem neviděl. Pořád jsem chodil sem a tam, už jsem byl celý urousaný a pořád nic. Najednou ležím na zádech a kdosi mě velice hrubě drží pod krkem. Nade mnou žluté oči na veliké žluté kocouří hlavě. Zkrátka, poznal jsem, že mě přepadl kocour. Začal jsem ho bít zadními tlapkami. Kocour mě pustil, posadil se, vyprskl chlupy, které mi vytrhl a povídá: "Prýš se dobře, já už tě tady pozoruju delší čas, konečně jsem tě dopadl." Viděl jsem, že je to kocour velice silný a že bude nejlépe, když se s ním dohodnu po dobrém, a tak mu povídám: "Ty jsi zdejší?" A žlutý kocour na to: "Samo." "Že jsem tě tu nikdy přes den neviděl, ty sem chodíš jen v noci?" "No samo. A co ty tady děláš? Chytat myši sotva umíš?" No to se mě dotklo. Řekl jsem žluťákovi, že jsem v chaloupce svého člověka zahnal myš, když mu chtěla okusovat jeho jídlo. Tu jsem tenkrát prohnal. Na žluťáka to však neudělalo žádný dojem. "Tak ty jsi na světě proto, aby zhlídal člověku jeho jídlo?" řekl posměšně a dodal: "To já mu zase na jeho jídlo chodím." Taková řeč mě polekala. Ale žluťák řekl, že tohle není jeho loviště, prý tady u mého člověka by chytl leda nějakou do kožichu. Říkal, že v chaloupce za lesem mají slepice, husy a hlavně kuřátka a na ta, že on v noci chodí. "Ty lidem kuřátka bereš?" "Samo," ušklíbil se žluťák. "A oni ti to dovolí?" Žluťák se ke mně otočil zády a řekl: "Sáji si, tady." Namatal jsem mu na zadní noze tvrdé hrbolky. Žluťák mi vyprávěl, jak ho jednou při lovu kuřat přistihl člověk, ukázal na něho dutou holí, ze které vyšlehl rom a blesk, a do nohy se žluťákovi zasekla palčivá bolest. "A měl jsem štěstí, že jsem to nedostal naplno. Našinec se musí mít před člověkem na pozoru."
1: "A člověk je tvůj nepřítel, žluťáku?"
0: "Samo."
1: "A ty jsi nepřítel člověka?"
0: "Samo."
1: "A kdo je tvůj přítel?"
0: "Nikdo."
1: "Ty nemáš nikoho rád?" Žluťák vycenil veliké ostré špičáky.
0: "Rád mám kuřata, protože jsou dobrá."
1: "A co mne, žluťáku? Nemáš rád nebo nerád?" zeptal jsem se.
0: "Jsi mi zatím lhostejný, ale kdybys mi chtěl někdy něco překazit, kdyby ses mi pletl v mém lovišti, tak bych ti ukázal, kdo je žluťák. To si mě nepřej."
1: "Ty jsi rváč a já si tě nepřeju," řekl jsem zlostně. Žluťák se chystal, že po mně skočí, ale zaskřípaly dveře naší chaloupky, ze které vyšel můj člověk. Žluťák se přitiskl k zemi a jako had zmizel ve vysoké trávě. Můj člověk se velice divil, proč mám zježenou srst a proč tak bojovně vrčím.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Kdykoliv padne první slovo o táboře, začnou se probouzet na schválničci. Že na schválničky ještě nikdo neviděl, no kdo pak by je viděl? Na schválnici nejsou vidět, ale na schválničku je tolik, že se nedají ani spočítat. Jsou například na schválničci domácí, ti vám poschovávají kde co, tričko, propisovačku, gumu, aby pak ne a ne to najít. Pak jsou na schválničci školní, ti například přivedou ke dveřím někoho z učitelského sboru, zrovna když chodíte po lavicích. Potom jsou na schválničci lesní, vodní, zahradní, dopravní a jiní a jiní. Škudibík a Mezulán byli na schválničci táboroví. Táboroví na schválničci se totiž projevují vůní připáleného kotlíku. Jak by se mohli na schválničci školní, zahradní nebo vodní projevovat vůní připáleného kotlíku? Ti přece nemají s kotlíkem nic společného.
4: "Slyšel jsi, škudibíko?"
5: "Slyšel, Mezuláne. Ale nevím, jestli z toho tábora něco bude. Jak to tak poslouchám?"
4: "A co kdybychom si udělali rozcvičku?"
5: "A víš, že bychom mohli?"
3: Na skválníci se vysoukali z úkrytu a chvilku poslouchali halas a tartar, který působili ještěrky, poštolky, světlušky a beberky. Za chviličku poznali, oč běží. Že družiny chtějí na tábor a ne na pohodlnou ozdravovnu, kam jezdili v minulých letech. A že Radim ví, že na to rodiče nekývnou jen tak. Škudibík se posadil Radimovi na opěradlo a zašeptal mu.
5: Neříkej dětem, ať drží jazyk za zuby.
3: Radimovi se zdálo, že by dětem nic takového opravdu říkat neměl. Mezulán mezitím pošpítal, ať se a Esmeraldě od ještěrek, ať to doma vyzvoní. A totéž našeptal i se Škudibíkem Pérovcovi, i Kociánkovi, Mahuleně, i Karkulkovi, Štěpánkovi, i Nataše, prostě všem dětem jednomu po druhém. Aby se to rodičům pořádně rozleželo v hlavě a aby věděli, proč děti na takový tábor nepouštět. A za měsíc byla rodičovská schůzka.

Lasse, Bosse a já, Lisa, Ole a Brita a Anna. Tak to jsme my. Všechny děti z Bullerbynu. Lasse a Bosse a já bydlíme v Melangordenu, Ole v Sergordenu a Brita a Anna bydlí v Norgordenu. V Norgordenu bydlí také dědeček. No samozřejmě, že tam bydlí, když je to dědeček Brity a Anny, ale my mu říkáme dědečku všichni tady v Bullerbynu, protože to je jediný dědeček, kterého máme. Ale maminek a tatínku máme tady dost. Myslím to tak, že jedna maminka a tatínek je v Norgordenu, pak jedna maminka a tatínek v Melangordenu a jedna maminka a tatínek v Sergordenu, jak by to také jinak bylo, že? Ale pak už nejsou tady v Bullerbynu žádní jiní lidé, kromě Agdy naší děvečky a Oskara, který je u nás čeledínem, a Kala, který je čeledínem v Norgordenu. Ačkoliv ano, v Sergordenu je ještě jeden člověk. Malý malinkatý človíček, je to Olova sestřička, která se narodila před několika měsíci. Ale když je někdo tak malinký, že nemůže ani mluvit, ani chodit, tak to snad ještě ani není opravdický člověk. Třeba, že si Ole myslí, že jeho sestra je pozoruhodnější než samotný král. Tak teď jsem vypočítala všechny, co bydlí tady v Bullerbynu. Samozřejmě, že jsem vynechala Svipa, to je Olův pes. A Macoura, Mourka a Micku, to jsou všechno naše kočky. A vynechala jsem Albertínu, Bosovu slepici. A všechny naše krávy a koně, ovce, prasata a králíky. Však to taky nejsou žádní lidé. I když Svip je skoro tak chytrý jako nějaký člověk a chytřejší než nějaká

0: Zvířátka nemohla tušit, že jejich hlásky někdo zaslechl. V tom se ježek rozkřičel a skákal jako střeštěný.
1: Támhle, podívejte, támhle letí.
2: Zas nějaký vrtulník, nebo co?
1: Letí nějak tichounce.
3: Labutě, vždyť jsou to labutě.
0: Trojice bílých ptáků plachtila vzduchem jako pohádkové zjevení. Krtek, ježek i zajíc okouzleně sledovali, jak se k ním ti bílí ptáci blíží.
3: Hej, tady jsme,
0: labutě je uviděli, zakroužili nad městem a pak přistáli na střeše. Krtek začal vyprávět, jak zahynul jejich les, jak nadarmo bránili svůj pařez.
3: Teď jsou tu jen domy a neteče tady ani potůček. Lidi si všechno postavili jen pro sebe a pro svoje auta.
1: Nedá se tu dýchat.
0: Labutě naslouchali a další vysvětlování už nepotřebovali. Posaďte se, vybídli kamarády, a dobře se držte.

Kamarádi nasedli do hebkého labutího peří a letěli. Letěli vysoko a rychle se vzdalovali zakouřenému městu.

mysleli na krajinu, kde nejsou žádné komíny, betonové zdi, žádná auta, kde rostou lesy, svítí jasné slunce a každé ráno padá voňavá rosa. Těšili se na louku a na paseku, kde nebudou potřebovat papír a razítko, a pomalu zapomínali na šedivé špinavé ulice, naplněné rámusivými motory. Těšili se, že znovu uslyší zpěv ptáků, že se budou prohánět trávou společně s pestrými motýly a že si budou celý den hrát.

0: jsme v přednáškové síni Londýnského zoologického ústavu. Chýlí se právě ku konci přednáška Percivala Waldrona, muže s drsným hlasem a agresivním vystupováním, ale také muže, který má veliký dar. Dokáže rozmělnit a přežvíkat myšlenky jiných lidí a předávat je dál způsobem, jenž je všeobecně srozumitelný a budí zájem laické veřejnosti. Percival Waldron se spokojeně usmívá a už se pouští do závěrečného barvitého vylíčení vzniku primitivního slizského života v písečných mělčinách dávnověku. Teď se zmíní o vzniku hrůzostrašného plemene veleještěrů a dinosaurů, aby skončil větou: naštěstí tyto obludy vyhynuly dávno předtím, než se na naší planetě objevili první lidé.
1: Protest!
0: Percival Waldron se ohromeně rozhlédl po řadě profesorů na tribuně, až jeho zrak padl na postavu Challengera, jenž tu seděl pohodlně opřený o lenoch křesla.
1: Protestuji, vážený pane Percivale Waldrone! Musím vás požádat, abyste upustil od tvrzení, která nejsou v přesné shodě s vědeckými fakty.
0: Z rozhořčeného hulákání bylo ovšem také možné zaznamenat hlasy zcela opačné. Bylo jasné, že přednáška Percivala Waldrona skončila. Obecenstvo bylo neklidné a zvědavé, co bude dál. Waldron se posadil, předsedající cosi zacvrlikal a poté profesor Challenger vstal a došel k okraji tribuny.
1: Dámy a pánové, promiňte prosím, dámy, pánové a děti, musím se omluvit, že jsem pominul podstatnou část zde přítomného obecenstva. Já jako vědec a výzkumník jsem protestoval proti jednomu tvrzení pana Waldrona, a sice toho, které se týkalo prehistorických zvířat. Pánové, hovořím jako vědec, jehož svědomí nutí držet se přísně skutečnosti. Prehistorická zvířata jsou skutečně naši předci. V tom má pan Waldron pravdu. Ale zároveň jsou i našimi současníky. Druhohorní obludy dosud existují. Ještě dnes je může v celé jejich ošklivosti a hrůze spatřit každý, kdo má dost energie a odvahy vyhledat je v jejich doupatech.
0: Tak to přišlo. Sotva, že se sál zoologického ústavu trochu stišil, mohutná postava profesora Challengera se napřímila.
1: Nože, poskytnu vám příležitost přesvědčit se, že mluvím pravdu. Jste ochotní pověřit jednoho nebo více mužů ze svých řad, aby se vydali do Jižní Ameriky a vaším jménem ověřili má sdělení?
0: V obecenstvu povstal starý profesor Summerlee, uznávaný učitel srovnávací anatomie, vytáhlý, vychrtlý a zatrpklý muž připomínající svým zjevem ošumělého profesora náboženství.
2: Jak to přijde, že profesor Challenger objevil podle vlastního tvrzení ve zmíněných oblastech něco, co tam přehledli Wells, Beats a další předchozí cestovatelé, jejichž vědecká pověst je nesporná?
1: Profesor Summerlee si zřejmě plete Amazonku s Temží. Amazonka je ve skutečnosti řeka poněkud větší. Pana profesora jistě bude zajímat, že povodí Amazonky měří 7 milionů čtverečních kilometrů. A jde-li o oblast tak velikou, není přece nemožné, aby jeden člověk našel, co druhý přehlédl.
2: Byl bych panu profesorovi Challengerovi osobně zavázán, kdyby udal zeměpisnou délku a šířku oblasti, kde lze podle jeho tvrzení prehistorická zvířata najít.
1: Mám pádné důvody, proč si dotyčné údaje nechávám pro sebe.
0: Ale pak ještě dodal, že je samozřejmě poskytne komisi, kterou si vážené shromáždění ze svého středu zvolí.
1: Nuže, profesore Summerlee, uvolil byste se sám osobně se stát členem takové komise?
2: Ano, jsem ochoten.
0: Profesor Challenger slíbil, že vybaví expedici veškerým potřebným dokumentačním materiálem, ale současně navrhl, aby se k výpravě přidal ještě nějaký mladší kolega.
1: Nechci vám zatajovat, že cesta je svízelná a spojená s velkým nebezpečím. Přihlásí se někdo další?
0: Takhle se člověk z nenadání octne na osudovém rozcestí. Ale což pak milovaná Markéta neměla na mysli právě takovou příležitost, pomyslel si mladý reportér Meloni, sotva, že profesor Challenger pronesl svou výzvu.
3: Markéta by mi řekla, abych se přihlásil.
1: Prosím, mladý muži.
4: Hlásím se, profesorem. Jmenuji se Edward Melon a jsem reportérem deníku Daily Gazette. Prohlašuji, že jsem svědek úplně nepodjatý.
0: Zároveň se však v řadě před ním vstyčil vytáhlý šlachovitý muž s tmavě zrzavým vlasem. Díval se tvrdým, hněvivým pohledem na reportéra.
5: Já se hlásím, profesore.
1: Jaké je vaše jméno, pane?
5: Jsem Lord John Roxton. V oblasti Amazonky jsem už byl. Vyznám se tam a mám tedy pro toto pátrání speciální kvalifikaci.
0: Ano, ano, řekl předseda. Pověst lorda Johna Roxtona jako sportovce a cestovatele je ovšem světoznámá. A tak byla za všeobecného souhlasu sestava expedice schválena. Rušné a nakonec nádherné události toho dne reportéra Meloniho zcela vyčerpali, ale přesto zašel ještě týž večer za svým šéfredaktorem do redakce Daily Gazette.
4: Získám-li od profesora svolení, budu postupně posílat k otištění dopisy. V opačném případě je budu posílat rovněž, ale jejich zveřejnění bude odkázáno na zdar či neúspěch naší expedice.
0: Rozhodnutí, zda informovat veřejnost, bylo tedy na profesoru Challengerovi. Roxton, Summerlee a Meloni ho zavolali telefonem, ale místo konkrétní odpovědi jim profesor uštědřil hřímavé kázání o nepravostech listu a svůj monolog zakončil touto větou.
6: Jestliže mi dáte vědět, kterou lodí odplujete, udělím vám těsně před odplutím pokyny, pokud to uznám za vhodné.
0: A práskl telefonem. Poté výprava od dalších pokusů navázat hovor upustila. Je mokré mlhavé jitro pozdního jara a studeně mrholí. Pomalu kráčejí tři postavy v lesklých gumácích. Mají namířeno k naloďovacímu můstku velkého parníku. Před trojicí cestovatelů šlape nosič a strká vozík vrchovatě naložený kufry, ranci a koženými pouzdry pušek. Profesor Summerlee, vytáhlá melancholická postava se svěšenou hlavou, jde šoupavým krokem. Budí dojem člověka, který už nyní sám sebe hluboce lituje. Lord John Roxton si vykračuje křepce a jeho hubená, dychtivá tvář přímo

0: hlavním městě zvaném Manaus. Ale nikoli dříve, než v den a hodinu vyznačenou na obálce.
1: A pak ještě profesor stačil napomenout reportéra Meloniho, aby ve svých dopisech nezapomněl vynechat veškeré údaje o přesném cíli výpravy a aby před návratem expedice nebylo nic otištěno. A pak se obrátil k ostatním.
0: Sbohem, Lorde Roxtne, pokud vím, je věda pro vás knihou zapečetěnou, ale můžete si blahopřát k lovišti, jaké vás čeká. Nepochybuji, že v časopise Sportovní smetánky budete moci popsat, jak jste skolil obrovského dimorfodonta. A sbohem dávám i vám, profesore Summerlee. Jste-li schopen vyšvihnout se na vyšší inteligenční stupeň, o čemž velmi pochybuji, vrátíte se do Londýna zmoudřelí.
2: Čtenáře, kterým se toto vyprávění snad dostane do ruky, nemíním nudit popisem přepichové cesty lodí Franciska. Ani nebudu líčit týdenní pobyt v brazilském Belému, ačkoliv zase na druhé straně nemohu nepoděkovat tamní firmě Pereira da Pinta, která nám pomohla sehnat výstroj pro další cestu.
1: Reportér Meloni využívá každé možnosti spojení, aby podle slibu odeslal do redakce Daily Gazette vždy další popis cesty.
2: Parník, jenž nás vezl pomalou hnědavou vodou Amazonky, byl jen o málo menší než loď, která nás přepravila přes oceán. Nakonec jsme propluli úžinou u osady Obidos a poté jsme spustili kotvy v přístavu města Manaus.
1: Po celkem nudném týdnu čekání konečně nadešel okamžik, na který všichni čekali. Trojice našich cestovatelů sedí kolem rákosového stolu, na němž leží zapečetěná obálka. Místo adresy hlásal kostrbatý rukopis profesora Challengera toto.
0: Instrukce lordu Johnu Roxtonovi a jeho společníkům. Budiš otevřeno v Manausu dne 15. července ve 12 hodin.
1: Lord Roxton položil své hodinky před sebe na stůl.
3: Mám ještě 7 minut. Náš dobrodinec si potrpí na přesnost.
4: Dejte to sem. Jaký v tom může být rozdíl, jestli psaní otevřeme teď nebo až za 7 minut?
5: Raději ještě počkejme.
4: Ty kejkle s datem a s hodinou jsou pouhou součástí nesmyslu a šarlatánství, které pisateli vynesli jeho zaslouženě špatnou pověst.
3: Pánové, bylo by to od nás hanebné, kdybychom nesplnili Challengerovy instrukce až do puntíku.
4: Co v té obálce je, nevím. Ale není-li tam něco zatraceně přesného, mám chuť sednout na první loď a vrátit se domů. Tak co, neuplynulo už těch 7 minut?
3: Ano, můžeme písknout výkop.
1: Roxton vstal, vzal obálku a rozřízl ji kapesním nožem. Z obálky vytáhl složený arch papíru, opatrně ho rozevřel a rozprostřel na stole.
4: No prosím, prázdný list. Co byste ještě chtěli? Je to veřejné doznání, že ten člověk je šejdíř.
5: Že by neviditelný inkoust?
3: Ne, neoddávejte se iluzím. Ručím za to, že na tomto papíru nebylo nikdy nic napsáno.
1: A v tu chvíli zvenčí zaduněl hlas.
6: Smím vstoupit?
1: S tím široké postavy se vkradl do světla přicházejícího dveřmi. Ta obludná šíře ramen. Všichni tři vyjekli překvapením a vyskočili. Na verandě stál Challenger. Osobně.

Krab a opice. Ve vesnici Numadzi byl velký svátek. Vesničané končili sázení rýže. K tomuto svátku každý rok ve všech hospodářstvích dělají rýžové koláčky. Dělají je takto. Nejdřív uvaří hustou rýžovou kaši,

0: a tu dají do velké dřevěné díže. Díži pak vynesou na dvůr. Celá rodina, matka, dcera i synové shromáždí se kolem díže a stloukají kaši dřevěnou palicí. V tu dobu je slyšet po celé vesnici klepy, klep, klepy, klep. Kaši stloukají tak dlouho, dokud se nesrazí v lepkavý kus těsta a z těsta pak dělají koláčky. Velké bílé koláčky. Poblíž vesnice Numadzi je nevysoká hora, porostlá hustým lesem. V tom lese žila opice. V den jarního svátku se vydala na procházku. V lese bylo temno a vlhko a opice se chtěla vyhřívat na sluníčku. Pustila se dolů, až doběhla k břehu řeky, která tekla za vesnicí Numadzi. Tam svítilo slunce. V řece žil krab, mořský pavouk s tvrdým krunýřem. I ten se chtěl vyhřívat na sluníčku. Ve vodě bylo krabu zima, protože jarní slunce neprohřívá vodu tak, jako letní. Krab tedy vylezl z vody a lezl po teplém písku. Tak se stalo, že se setkala opice s krabem. Dobrý den, opičko, pozdravil krab. Opice se podívala na kraba zvysoka. Jinak se na něho ani podívat nemohla, protože byla mnohem vyšší. Opice se tedy na kraba podívala a vlídně mu odvětila. Dobrý den, krabe. To máme dnes pěkný den. Velmi pěkný, potvrdila opice. Poslyš, nevíš, jaký je to hluk ve vesnici za vodou?
1: To vesničané chystají rýžové koláčky.
0: Rýžové koláčky. Ty musí být dobré, řekl krab a takže se neolízl. Jistě by to byl udělal, kdyby měl jazyk, ale žádný krab na světě jazyk nemá.
1: O, já bych si také ráda pochutnala na rýžových koláčcích, povzdychla si opice.
0: Což abychom jim jednu díži ukradli, navrhoval krab.
1: To je dobrý nápad. Nepochybuji, že my dva to dokážeme, souhlasila opice.
0: Domluvili se, že ukradnou díži a společně se vypravili do vesnice.
1: Opice se kradla velmi opatrně, tiskla se k plotům a schovávala se za křovím.
0: Kraba stejně nebylo vidět, je malý a kromě toho krunýř má šedý jako vyprahlá země.
1: Cestou se rozhlíželi na všechny strany, až došli k jednomu hospodářství. Na dvoře bylo mnoho lidí, všichni byli kolem díže, všichni připravovali koláčky. V domě zůstal jen malý chlapeček a ten tvrdě spal a nikomu nepřekážel.
0: Opice se skrčila u vrat a krab zatím vlezl dovnitř. Přilezl k chlapečkovi, chytil mu ručku do klepet a bolestně mu ji stiskl. Dítě se probudilo a zaplakalo. Krab rychle vyklouzl z domu a vrátil se na břeh. Tam na vršku čekal na opici, jak měli smluveno.
1: Opice zatím také nezahálela. Jak chlapeček zaplakal, všichni na dvoře se polekali, nechali koláčky a běželi do domu.
0: Na to právě opice čekala. Vběhla do dvora, oběma rukama uchopila díži s těstem, přehodila si ji přes rameno a běžela na břeh.
1: To je tíha, povídala opice, když vylezla na vršek.
0: To je pořádná díže, radoval se krab. Nuže, pustíme se do těsta.
1: Ba ne, povídala opice, dříve si pohrajeme. Snědli bychom všechno najednou a nic by nám nezbylo.
0: Já si nechci hrát, povídal krab.
1: Chci jíst, dej mi mou polovinu těsta a sama si hrej, jak dlouho chceš.
0: A proč bych ti dávala polovinu? Vždyť díži jsem ukradla já.
1: Ano, ale beze mě bys ji nebyla ukradla. Já jsem kousl chlapečka a přivolal všechny do domu.
0: No dobrá, povídala opice. Uděláme to tak. Pustíme díži z vršku a kdo k ní přiběhne první, může sníst všechno těsto.
1: Ty jsi chytrá, durdil se krab. Dobře víš, že tam doběhneš dřív, protože já běžím mnohem pomaleji.
0: Jak to pomaleji? Vždyť máš 8 nohou, když to já jen 2? Smála se opice.
1: Už ani nečekala, co krab odpoví a díži převrala. Díže se kutálela z vršku a opice běžela za ní. Běžela dlouhými skoky, takže brzy díži dohonila. Díže se nedokutálela ještě ani do poloviny a opice už byla dole. Sedla si a čekala.
0: Za díží pomalu lezl krab.
1: Na svahu bylo mnoho pahrbků a kořenů. Kdykoliv dopadla díže na pahrbek nebo narazila na kořen, nadskočila. Bílý kus těsta se uvnitř zmítal, až konečně prudkým nárazem z díže těsto vypadlo. A prázdná díže se kutálela dál. Když to krab uviděl, zaradoval se. Dolezl k těstu, dlouho se nerozmýšlel a pustil se do něho. Opice stále dole čekala. Když se díže dokutálela dolů, skočila k ní a dychtivě do ní vsunula ruku. Ale díže byla prázdná. Opice se tomu velmi podivila a vzhlédla vzhůru. V polovině svahu uviděla kraba, který si už pochutnával na těstě. Počkej, zvolala opice a běžela do vršku stejnými skoky, jakými před chvílí běžela dolů. Krab se však na opici ani neohlédl, jen levým klepetem přichytil kus těsta. Dej mi můj díl, povídala opice.
2: Jak to? Vždyť já jsem k těstu doběhl první,
1: odvětil krab. Měl plnou hubu těsta a proto mluvil velmi nesrozumitelně. Ale opice mu rozuměla.
0: Takový jsi, vždyť je to nespravedlivé. Ukradli jsme přece díži spolu, povídala opice vyčítavě.
2: Ano, ale sama si řekla, že těsto dostane ten, kdo k němu doběhne první.
0: Lituji, že jsem to řekla. Nebylo to ode mě pěkné.
2: Velmi hanebné,
1: souhlasil krab.
0: Tak už mi to odpusť.
2: Vždyť já se nehněvám,
1: odvětil krab a přichytil si těsto ještě pevněji.
0: Tak mi dej aspoň kousek těsta. Vidíš, já, opice, prosím za odpuštění tebe, kraba.
2: To jsou jen slova. Co mám ze slov?
1: Povídal krab a strčil si do úst velký kus těsta. Opice pochopila, budou-li se tak dále domlouvat, že brzy nebude oč. Krab pojídal těsto rychleji a rychleji.
0: Chceš tedy, zvolala opice, abych si na důkaz upřímné lítosti vytrhla vlasy a dala ti je?
2: Ano, udělej to,
1: řekl krab a vztáhl klepeto. Opice si vytrhla vzadu všechny vlasy a dala je krabovi. Za to dostala maličký kousek těsta. A od té doby má krab vlasy na nohách a opice holí zadeček.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Lidi, lidi, lidi, soustavně se pídí.

0: kdo věří, že je v šatech lidská ctnost, že svá hloupá slova pod kabátem schová, rač teda látky je dost, rač teda.
1: Za všechno můžou myši. Nazdar, hlavo rodiny.
2: Nazdar, to je dost, že mě taky jednou pozdravíš.
1: Tebe? Já zdravím Žerika.
2: Cože?
1: Tak nazdar, já zase jdu.
2: Hudvínku, počkej, nikam nechoď.
1: Co je?
2: A ukaž se mi.
1: No?
2: No tak to se mi snad jenom zdá.
1: Co?
2: Pro pána Jána, jak to vypadáš, čuníku.
1: Cože?
2: Jaké cože? Řekl jsem čuníku. Ty nevíš, co je čuně, nebo co?
1: Vím, dítě od prasete.
2: Hrůza. Takhle ty chodíš do školy?
1: Já zrovna přišel ze školy.
2: Zvalenej jsi, špinavej.
1: Jo, otecko, to si vyber. Buď čistý ručník, nebo čistý syn.
2: A co znamenají ty díry v tvém oblečení, můžeš mě to říct?
1: Brr, no ty jsou díry takzvané luftovací, větrací. No a co ty, taťuldo, co pořád děláš ty, co?
2: Hele, nesnaž se to zamluvit. A co ti to trčí z nosu, prosím tebe?
1: Kroužek.
2: Šmanko, to hulvínku, to musíš napodobit každou hloupost, co vidíš.
1: Jo, otče, tomu ty nemůžeš rozumět.
2: Cože?
1: To je móda nás mladých. Jsme cvočkovaní.
2: No jo, říkám cvoci.
1: A kroužkovaní.
2: Prosím tebe, prozraď mi, proč se ti na tom kroužku, co máš v nose, klinklá klíč od domu.
1: No, bych ho měl na očích, ne?
2: Hurvaj, přestaň už mě provokovat, ano? A dej si ho i z klíči do kapsy.
1: To bych rád.
2: No tak, honem.
1: Já žádné kapsy nemám.
2: Co to blekotáš?
1: Myši mi je rozkousali.
2: Cože?
1: A taky mi sežrali žáka jdu a všechny učebnice.
2: No prosím tě, tady u nás?
1: No, už to tak bude, tatím. Ano. Máme tu určitě myši.
2: A na to si přišel jak?
1: Říkala to Manička, že prý u nás doma je to jeden ušatej myšák Mickey Mouse vedle druhýho, říkala.
2: No počkej. To myslela tu kreslenou myš, co hraje ve filmech?
1: No asi.
2: No tak tomu teda nerozumím.
1: A myslíš si, že já? Jo.
2: No to nevadí. No. Ale s těma myšma mě. Myšima má mě.
1: Myšima mi, tati.
2: Myšima? Nepletně? S těmi myši, s těma myšimi, myšima s ušima musíme něco udělat.
1: Jo, já řeknu Žeričkovi, no jo, ten honí všecko, co se rychle hýbe.
2: No! Aha, jo takhle, no tak to ty se nemáš čeho bát.
1: Páni, to je dneska zase den tohleto.
2: Nebrblej, vezmi si tamhle rohlík a už mě neruš. Nemám čas na takový hloupý řeči, mám důležitější práci, že ano, musím vyřešit tuhletu obtížnou křížovku. No, jak se jmenuje domácí zvíře na tři? Co?
1: Pes.
2: Cože?
1: Pes.
2: Ves?
1: Ne, pes.
2: Les?
3: Pes.
2: Tak pes, no jo, já tě nemít, Žeričku. Ještě, že ty máš rozum, viď? Když ho nemá ten kluk.
1: No tohle? Když mě budeš pořád jenom hubovat, tak vezmu Žerička a půjdu se utopit.
2: Ne, to se opovaž. Žerik zůstane doma.
3: No.
2: Jo.
1: To se dalo čekat. Já už dávno vím, že máš Žerička raději než mě, víš?
2: No. Dovol, jak jsi na takovou hloupost přišel.
1: Když přijdu domů, tak mu držíš ocas, aby s ním radostně nevrtěl.
2: To jo. To ne, lžeš.
1: Ne, nelžu.
2: Lžeš. Když ty přijdeš konečně domů, tak to já už tvrdě spím.
1: A jo?
2: A teď přines síťku na motýly. Jdeme pochytat ty myši.
1: Jo. Tak to jo. Už běžím.

0: Urvinku, my jsme dostali ve škole šíleně těžký úkol.
1: Jaký úkol?
0: Těžký.
1: Jak těžký?
0: Šíleně, Urvinku.
1: Ale z čeho? Z počtu, z tělocviku, ze zpěvu, ze psaní?
0: Ne. Dostali jsme úkol, že abychom udělali krmítko a vykrmili všechny ptáčky v našem okolí.
1: To je snad máte krmit a ne vykrmit. Vykrmit se může akorát husa, jenže husa není ptáček. Husa je, když je posvícení.
0: Tak to já nevím, Urvinku.
1: Jenže já to vím přesně. Přece na vás nechtěj, abyste si na posvícení vykrmili brhlíka. Chtěj nebo nechtěj?
0: Nechtějí.
1: No tak vidíš, tak uděláme to krmítko spolu a proto mi podej prázdný květináč.
0: A kde máte prázdné květináče?
1: Přece v kredenci, vy ne?
0: My ne.
1: My jo.
0: No, jenomže když já tam ze židličky nedosáhnu.
1: Tak jdi dolů, ty seš taková slepičí vejška.
0: No, vidíš, ty tam taky nedosáhneš.
1: Počkej, podej mi pohrabáč, já si ho přistrčím.
0: Je.
1: Co to bylo?
0: Mísa, Urvinku s ušima.
1: Taky smeď na lopatku, Máničko s ušima. A jestli se mi chceš posmívat kvůli uším, tak se nejdřív podívej na ty svoje.
0: To jsem ještě nevěděla udělat krmítko z kořenáče.
1: To nic není, to je lehký. Do květináče natlačíš lůj nebo nějaký tuk, žáno, třeba sádlo, a květináč pověsíš takhle nohama vzhůru.
0: Že bude vypadat jako zvoneček.
1: A ptáci přiletí, budou ze spoda klofat a nebudou mít hlad, žáno.
0: No, jenomže kde vezmeme lůj do toho krmítka, když lůj ani nemáme?
1: Lůj nemáme, ale hele, co máme?
0: Je, husu. Vy budete opékat husu, vyděláte posvícení.
1: A hele, tak je tlustá. Sádlo se jí trošku ořeže a bude to. Podej mi nůž.
0: Kde máte nůž?
1: Počkej, v truhlíku na uhlí.
0: V truhlíku na uhlí? Jak to, že máte nůž v truhlíku na uhlí? Do truhlíku se nože přece nedávají.
1: Mám tam v pátek spadnul. Je tam, viď? No, ukáž. Tadyhle teď ořízneme jeden kousek sádlička. Tak, tady druhý. To byla husa jako basa, co?
0: No, neměli bychom ho dát vysmažit, Urvinku.
1: To sádlo?
0: Ano.
1: To bychom asi měli, třeba v tomhle kastrůlku. Postavíme ho na plyn.
0: Nespal se, Urvinku.
1: A je to.
0: Je.
1: To bude asi ta čulda. Hodila si ty střepy do koše na odpadky?
0: Hodila.
1: A přikryla si je novinama, aby nebyly vidět?
0: Nepřikryla, ale přikryju.
1: Ahoj, taťuldo. To je venku počasí, viď?
2: No to teda je. Urvajs, a co doma? Je všechno v pořádku?
1: Absolutně, tati.
2: Ve škole?
1: Absolutně, všecko, tati.
2: Co je absolutně všecko?
1: V pořádku.
2: No tak, to rád slyším, protože nic člověka tak nepotěší, jako když je doma i ve škole absolutně všecko. To, jak si... Nice, tady je něco... To, tento...
1: Co tento, tati?
2: No cítit, co to pro pána krále, to je hrozný, otevři okno.
1: My, tati, totiž...
2: No to je hrůza, já přijdu domů, ty hlásíš jako, že je všechno absolutně v pořádku a zatím je to tady jako, kdybych přišel, já nevím kam, co to čoudí z toho kastrůlku.
0: Totiž, pane, spej...
2: Hned, Urvajs, to seber a jdi to vylejt.
1: Ne. To se nesmí vylejt, tati.
0: My totiž připravujeme, pane Spejble, ptáčkům krmivo.
2: Cože?
1: Krmivo. My jim pečeme sádlo místo loje, žáno, tati, a pak jim ho nalejeme do květináče, žáno.
0: A oni ho budou klofat a budou mít krmítko.
2: Co pak budou klofat takový spálený tento? Vždyť je to uhlí a ne tuk.
1: Jenže až to v květináči utuhne.
2: A co pak to je nějaké krmítko? Květináč? Květináč je květináč a krmítko je krmítko.
1: Když se pověsí takhle na strom, tati.
2: To je moc malé krmítko, květináč. To je akorát pro síkorky. Síkorky zobou lůj, Správně, to zobou, ale co myslíš takový ten?
1: Kdo?
2: Jak se jmenuje ten s tím zobákem takovým?
1: Matoušek, tatí.
2: Ale žádný Matoušek, takovej černej.
1: Fiala.
2: Ale Fiala, ten přece. Kos.
1: Jaký kos?
2: Kos, že ano. Ten Luj nezobe, nebo Pěnkava, nebo Drost.
1: Matoušek taky ne.
2: No tak, a má proto umřít hladý?
0: Nemá, víte, pane Spejble.
2: Samozřejmě, že nemá. Ptákům uděláme pořádné velké krmítko, aby se tam dalo sypat zrní, drobečky a tak. Podej mi proto pilku, Hrvajs, ty Máničko vyndej ze šuplíku hřebíčky a kladívko.
0: Ano, pane tak. Spejble.
2: No, já mám tadyhle prkínka a bude to, než bys řekl švec. Nice. Co je tohle? Povídám, co je tohle? Hurmaj, co je tohle?
1: Co, tatí?
2: Kdo tak opižlal tu husu?
1: Jakou husu?
2: Tu husu tadyhle kdo opižlal?
1: Nikdo, tatí.
2: Jak to nikdo? Podívej se, jak je opižlená.
1: To se z ní ořezalo takovéto přebytečné sádlo pro síkorky.
2: Se ořezalo. Já tě taky ořežu. Takhle opižlat takovou krásnou husu.
1: Mám tě uklidit stůl, tatí, nebo kde to budeš dělat?
2: Co?
0: To krmítko, pane Spejble.
2: Na stole pochopitelně. Sklízet nic nemusíš, já to takhle očoupnu na kraj. Tak.
1: Už je to na cimpr-campr.
2: Hernaj, tady je pořádek. Proč si ten hrnek nesklidil ze stolu?
1: Jsem chtěl, ty jsi nechtěl.
2: Jak to nechtěl? Tak to odnesu, ať chci nebo nechci, ne?
1: Jsi nechtěl, že to jen očoupneš na kraj.
2: Kdybys ho byl býval uklidil, tak bych nemusel nic očupovat. Takový pěkný hrnek i s talířkem. Podej mi ta prkínka, Máničko.
0: Prosím, pane.
2: No vidíš, jak pasujou k sobě. To bude střížka, to bude střecha, jedna radost.
1: A tohle to prkínko?
2: Z toho uřízneme podlášku, kde pak zima je krutá, v zimě se těm tvorečkům musí pomoct. Takové krmítko musí něco vydržet. Vítr do něj pere, žano, šumonko jde.
1: To jde nějak stěžka, viď?
2: Přidrž mi to tuhle, ať se mi to nekvedla.
0: Já to taky přidržím.
2: Takový houř vnatý dřevo.
1: Chceš, abych vzal na chvilku za tu pilku?
2: Ale nechci. Tupá je jako poleno, pořád si něco děláte, pak má něco uříznout. Drzofest!
1: Je prsk.
0: Pane Spejble, vždyť jste uřízl kus stolu.
1: Jsi uříznul stůl i s nohou, tatí.
2: Hernajs, to je práce. Hernajs, to mi čert napískal, abych dělal pro ptáky krmítko.
0: Když nám to uložili a já nevěděla, jak se krmítko dělá.
1: No, tak teď už to snad budeš vědět.
2: Hernajs, takový pěkný stůl a teď mu chybí noha.
1: Tři mu stačí, tatí. Piano má taky tři nohy.
2: Vždyť se bude kinklát. Hernajs, to mi to krmítko přišlo draho.
1: Ještě ho musím ale slouct dohromady. To krmítko, tatí.
2: Helejte, já mám jinou práci. Co pak si myslíte, že mám na starosti jenom vaše krmítka?
0: Když my ale krmítko musíme zhotovit a musíme pozorovat, které ptactvo se k němu slétá a které ne a jak se při tom chová.
2: No tak na to ale nepotřebuješ krmítko jako 100 dolů. Na to vám docela dobře stačí tadyhle ten květináč, žano. Do něj nalijete třeba tenhle spálený vomastek, žano. To ptáčkům stačit bude. Na tom si docela ještě pochutnaj a krmítko bude jedna báseň.
1: No vidíš, a když jsem to říkal já, tak se mně nevěřilo. Mně se holt nikdy nevěří, dokud náš stůl nepřijde o nohu.

0: podle řeky a pořád za sluncem. Otec měl z té zprávy mnohem větší radost, než dal najevo. Najevo totiž nedal vůbec nic.
1: Ty jsi ale tvrdá palice, komentoval to Carlos.
2: Můj syn se dopustil zrady a to se u nás v rodině neodpouští,
0: prohlásil Tullamore senior. Bylo vidět, že ho nic neobněkčí.
3: Pane Carlosi, přimluvte se, prosil Ramík.
1: Neříkej mi pane,
0: ohradil se Carlos.
1: Ramíku, doufám, že se tvůj bratr doma brzo objeví,
0: usmál se.
3: Já taky, Carlosi, ale přijme ho táta.
2: Já tu už nebudu,
0: pronesl otec vážně.
3: Jak to?
0: Vylekal se Ramses. Otec ho vzal kolem ramen.
2: Už jsem se rozhodl. Jsi skoro velký chlap. Je čas, aby jsi zařídil vlastní život.
1: A já vlastně taky.
0: Najednou se poťouchle zašklebil.
1: Celý život jsem jen hromadil majetek. Paty jsem z téhle půdy nevytáhl. Tak si chci na starý kolena užít trochu volnosti. Když nic nemáš, tak ti všechno patří,
0: obrátil se na Carlose.
3: Je to tak?
1: To je moje heslo, zazubil se Carlos. Tak půjdeme, amigo?
3: Jdeme,
0: řekl Tullamore senior a pohnul se ke dveřím. Vasil celou dobu seděl mlčky na palandě a teď najednou vyskočil.
4: A já jdu s vámi. Třeba až na Sibíř.
1: Ty můj věrný Vasile, rozněžnil se padre.
3: Co všichni blázníte? Kam chcete jít?
0: Vztekal se Ramses, kterého si nikdo nevšímal.
1: Podle řeky a pořád za sluncem, řekl otec. Rozhodně ne na Sibiř,
0: upřesnil Carlos.
3: Tati, a co já?
0: Zvolal zoufale Ramík. Otec syna objal.
1: Ramíku, tobě teď tady všechno patří. Táhle půda i tvůj osud. A nejsi sám. Máš Jihlíka a to je skoro bratr.
3: A kamarád,
0: řekl Ramses. Otec přikývl.
1: Jenom na toho profesora si dej pozor. Já hochu lidem prostě nevěřím.
3: Jenže on si víc rozumí s náma než s lidma. On ti je takovej...
1: Takovej licháč, že jo?
0: Zasmál se Carlos.
3: Přesně!
1: Tak víš co, chlapče,
0: řekl otec.
2: Dělej toho ředitele ty.
1: Šéf. Jako šéf. Já býval šéf podsvětí a ty tu teď budeš dělat šéfa penzionu Nový život. No, proč ne? A když mě budeš chtít hledat, tak mě určitě třeba i s Tulíkem někde najdeš. Svět je malej.
0: A s tím se rozloučili. Ramses zůstal na půdě sám. Bylo mu smutno, ale konečně měl tátu. Teď, když mu odcházel, někam podle řeky a pořád za sluncem.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Víte, děti, brouk potemník je sice dobrák od kosti, také jeho dětičky, které žijí jako mouční červy v mouce, jsou dobré od kosti. Proto se dávají papat ptáčkům v klecích. Ale rozlobit nebo ve dne budit se potemník nesmí. Až já ho chytím, nadával. Já ho položím na záda, že se nebude moc do smrti obrátit na nohy. Já mu ukousnu tykadla, já mu svážu dohromady křídla, já mu udělám z každé nohy dvě, já ho hodím slepicím. Ale v tom se za ním ozvalo propánečka, slepice. Polekal se potemník a rychle se schoval, aby ho nesežrala. Ale nebyla to slepice, byla to koktavá bába Krtonožka. Koho to hledáte? Ptala se. Toho pytlíka? A když jí potemník řekl, že ano, ona honem, že tedy ona mu pomůže hledat. Byla to náramně silná paní. Měla podzemní krámek se žížalým masem a pytlík jí tím rámusem rozehnal všechny zákazníky. Ten si to ode mne nahrabe, hrozila velikýma rukama, které vypadaly jako krtčí tlapy. Jen co ho chytíme. Tak si plácli rukama, domluvili se, že budou pytlíka honit společně, aby jim nebylo smutno, a vydali se za ním. Jen ještě potemník, že si vezme na cestu deštník a vzal si takový červený, puntičkovaný. A pytlík? S tím se dřepčíci skákači zastavili někde u vody.
2: Poslouchejte, kluci, dám vám ten vozík darem, bude váš, ale nechejte mě aspoň z toho vylézt, řekl pytlík všocek bez sebe.
3: Tak dobře, pane šéf, ale přidejte nám k tomu něco,
1: žádali rozjařený skákači a podrželi vůz.
2: Přidám, řekl pytlík, slezl z vozu a dal každému pohlavek.
1: Důkladný a honem rázoval pryč a měl skákání dost na celý život.
4: Vlastně neměl. To by ani nebyl pytlík, však uvidíte.

0: Už byl večer a bylo pozdě a Křemílek a Vochomůrka leželi v posteli.
1: Dobrou noc,
0: povídá Křemílek a zavřel oči.
1: Kde pak?
0: Vzdychl si Vochomůrka.
1: Jak zavřu oči, dostanu chuť na povidla. Tak si je zítra uvaříme z borůvek.
0: Zívl Křemílek a usnul.
1: Tak si je uvaříme.
0: Zívl Vochomůrka a usnul taky. Spali sotva chvilku, když se za oknem ozvalo bručení a trochu jako nadávání. Křemílek a Vochomůrka se posadili v peřinách. Za oknem přešlapuje měsíc. Celý je pěkně stříbrný, jen na levé tváři má černý flíček. Křemílek vyskočil z postele, otevřel okno a povídá:
1: Co pak se ti to stalo?
2: Ale nahoře se převrch škopík tmy a já teď takhle vypadám,
0: zabručel měsíc. Křemílek si olízl prst a zkusil flíček smít.
2: Kde pak?
0: Zabručel měsíc.
2: To je pravá noční tma.
0: A to už se s hekáním vykutálel z postele taky Vochomůrka.
1: A to by se muselo najít něco jiného,
0: povídá moudře. Křemílek vzal svatojánkovou lampu a posvítil měsíci do tváře. A světlo smilo černý flíček jako voda.
2: Děkuji, já vám to někdy oplatím,
0: řekl měsíc a chce odejít nahoru na nebe. V tom ale zvedl nos a chvíli čichal.
2: Vy tu máte borůvková povidla, ne?
1: Ale ne, to tu jen voní od toho, jak jsme si o nich s Vochomůrkou povídali,
0: řekl Křemílek.
1: Vařit budeme až ráno.
2: Já bych se borůvkových povidel ujedl.
0: Olízl se měsíc a odešel na nebe. Hned ráno se Křemílek s Vochomůrkou dali do vaření borůvkových povidel. Přinesli velký kotel, pověsili ho nad ohniště, nasypali do něho borůvky a cukr a udělali pod tím oheň. Chodili kolem kotle a míchali povidla vařečkou. Ale povidla byla pořád hustší a vařečka vázla a Vochomůrka povídá:
1: To jsou ale líný povidla.
0: Přidal pod kotel náruč pryskyřičných skolků, aby se povidla hnula. Povidla začala být neklidná. Pak si řekla, že se podívají, kdo jim to zhora nedá pokoj vařečkou a zdola připaluje paty. Hnula se a vyvalila se z kotle. Rozběhla se po světnici rovnou za Křemílkem a Vochomůrkou. A ti dva vyskočili na židli, ale povidla je dohonila. Vyskočili na stůl, ale už mají povidla za patami.
1: Musíme ještě výš,
0: volá Křemílek a utekl dvířky na půdu. Vochomůrka se hrne za ním, ale za Vochomůrkou utíkají povidla.
1: Chodem, schováme se za komín, tam nás povidla nenajdou,
0: volá Vochomůrka. Ale povidla si nadešla komínem a přišla jim po střeše naproti.
1: Je, tak si aspoň jednou líznem,
0: řekl Vochomůrka. A namočili si do povidel prst, ale nelízli si.
1: Nějak na to nemám chuť,
0: povídá Vochomůrka.
1: Je to moc,
0: řekl Křemílek. A povidla rostla do všech stran. Už tam nebyla pařezová chaloupka, ani paseka, ani les. Všude byla jen sladká povidlová tma. A tu v té povidlové tmě vyšel měsíc. A dal se do výtečné povidlové tmy a všechno to snědl. Potom se pomaloučku odkutálel nahoru na nebe.
1: To je hodné. Jenže my jsme se vlastně ani nalízli.
0: Povídá dost smutně Vochomůrka.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Jednoho dne večer před spaním se Kamba zeptala. Jestli pak tě, Mojo, někdy napadlo, proč když jsme smutní anebo máme nějakou potíž, říkáme u všech bílých goril. Moje zavrtěla hlavou. No, já vlastně také nevím, proč těch bílých goril voláme víc, usmála se Kamba. Slyšela jsem totiž jen o jedné. Znávala se s ní moje maminka a ta mi o ní také pověděla. Kamba se na okamžik odmlčela, jako by se chtěla přesně rozpomenout na maminčino vyprávění, a pak začala. Byl to bílý gorilák a jmenoval se Junk. Když byl malý, měl moc těžký život. Nikdo si s ním nechtěl hrát. Tvoje srst je vidět už z dálky, říkávali mu ostatní gorilí kluci. Kde pak s tebou si hrát nebudeme, přilákáš k nám Levharta. A odháněli ho, i když byli na blízku rodiče, kterými se každý Levhart obloukem vyhnul. Junk se moc těšil, až bude velký. Věřil, že pak jeho trápení skončí. Jenže když vyrostl, zavolal si ho vůdce tlupy a řekl: už se o sebe dokážeš postarat sám a tak musíš odejít. Jsi pro nás nebezpečný, protože jsi jiný než my. Dnes nám ještě smíš přespat, ale bude to naposled. Nešťastný Junk nedokázal usnout. Celou noc se upřeně díval na měsíc a hned za svítání se vytratil. Den podnišel krajem, víc a víc se vzdaloval od místa, kde se narodil, a pomalu si zvykal na svůj osamělý život. Nikdy si ale nezvykl úplně. Přestože s ostatními gorilami nikdy nezažil nic hezkého, pořád toužil po jejich společnosti. Když po dlouhé době došel do krásného pralesa mezi vysokými skalami a řekou, ucítil známou vůni. Gorily jsou tady! Zaradoval se a chtěl se k ním rozběhnout. Naštěstí se včas zarazil. Kde pak? Také by mě vyhnali. A po druhé bych takový smutek nepřežil. Odejít z těch míst však nedokázal. Začal žít v skrytu, jen aby mohl být gorilám na blízku. Jednou právě, když svačil ve vysokém Aframonu, zaslechl hlasy gorlých kluků a holčiček. Chtěl se vytratit, ale bylo pozdě. Už byli tak blízko, že by ho mohli zahlédnout. Přitiskl se tedy k zemi, aby počkal, dokud nepřejdou. Jenže gorilí mláďata si začala hrát kousíček od něj. Nedá se nic dělat, musím čekat dál, řekl si. Jistě to tady brzy omrzí a odběhnou jinam. Čas však plynul a hrající si skupinka se stále neměla k odchodu. A najednou se v Aframonu ozvalo zašustění. Co to? Junk zneklidněl. Pátravě se rozhlédl okolo sebe a spozoroval mezi stvoly žlutohnědou srst posetou černými skvrnami. Levhart! Plíží se k mláďatům a určitě chce některé z nich sežrat. Junk ani na okamžik nezaváhal. Vyskočil a zavolal: utíkejte! Všichni strnuli, pak se pomalu otočili, slyšeli gorilí hlas, ale co je to za podivné bílé zvíře? Utíkejte! Volal ještě naléhavěji Junk. Navíc už gorilí kluci a holky nečekali a s křikem se rozběhli domů. Až na nejmenší holčičku, která strachem dočista skamenila. A Levhart už byl od ní, co by kamenem dohodil, a připravoval se ke skoku. Jenže v tom po něm Junk chňapl a vší silou ho odhodil. Levhart proletěl vzduchem, narazil hlavou do kmene obrovského fíkusu a omdlel. Ty si dáš příště pozor, řekl spokojeně Junk. Potom se obrátil k vystrašené holčičce a mírným hlasem se zeptal: jak pak se jmenuješ?
2: Maki,
4: zlikla holčička. To je hezké jméno, pokýval hlavou Junk. Tak už se neboj a také utíkej domů. Gorilí holčička ještě chviličku stála a utírala si slzy. Konečně se malinko usmála a rozběhla se za ostatními. Ale co bude se mnou, posteskl si Junk. Teď se o mě všichni dozvědí a určitě budou chtít, abych odešel. Kamba se odmlčela. Z toho dlouhého vyprávění jí úplně vyschlo v krku. Babičko, povídej, jak to bylo dál, naléhala Moja. Co řekla doma ta holčička a co bílý gorilák, kam šel a jak to dopadlo s Levhartem? Jak to dopadlo s Levhartem, nevím, pokračovala Kamba. Za Džangem se vypravila celá gorilí tlupa. Maki se k němu rozběhla první a dala mu velikánskou pusu. A dospělí mu děkovali, že zachránil jejich mláďata. Od té chvíle už s nimi Džang zůstal. Za čas se dokonce stal vůdcem téhle tlupy. A všechny gorily byly moc pyšné, že mají za vůdce právě jeho.
5: Léčení nimravky. Žil jednou jeden malý chlapec jménem Alan. Byl to kluk jak buk, měl kudrnaté kaštanové vlasy a usmíval se jako sluníčko. Ale pak přišel ten den. Alan zasedl ráno k snídani, jenomže nepopadl lžíci, nesnědl ovesnou kaši a nevypil mléko jako každý jiný den. Místo toho se začal šťourat v talíři vidličkou a nabírat kaši po vločkách. Maminka mu nesla vajíčko, protože si myslela, že první chod už dávno spořádal, a Alan zatím polikal teprve 11. ovesnou vločku. Bože, ty se dneska s tím jídlem nimráš, spráskla ruce maminka. Je to snad moc horké. Pak si všimla, že Alan se rýpe v kaši vidličkou a podala mu lžíci. Pospěš si, ať ti nevystydne vajíčko. Alan vzal lžíci, roztržitě uďobl z talíře jednu vločku a pomalu si ji zasunul do pusy. Jen co za maminkou zapadly dveře, vzal si Alan místo lžíce zase vidličku, odhodlaně se přehraboval v kaši a napichoval vločku po vločce. Potom se mu zdálo, že ovesná vločka je pro něj příliš velké sousto, a tak každou ještě rozdělil a nabíral na vidličku vždycky jen půlku. Byl tak zaujatý svým nimráním, že ani neslyšel vracející se maminku. Náramně se divil, že mu sebrala zbytek snídaně a řekla, ať jí radši nechodí na oči. K obědu byla Alanova oblíbená rajská polévka. Tentokrát ji však neslupl a nepoprosil o přídavek jako jindy. Místo toho si začal plavit v talíři loďky z osmažených kostiček chleba. Házel je do talíře, pak je vylovil a po jedné si je strkal do pusy. Ve 2 hodiny přišla maminka a námořním manévrům s osmaženými kostičkami chleba učinila přítrž. Při večeři si Alan krájel maso na tak nepatrné kousíčky, že tatínek prohlásil, co je to s tebou, chlapče? Alan se bezelstně usmál, s ničím se nemá pospíchat. Kdybych si ukousl velké sousto, udávil bych se. Nesmysl, ještě včera ti to vůbec nevadilo, rozkřikla se maminka. Včera bylo včera a dnes je dnes, povzdechl si Alan. Opatrně rozkrojil zrnko rýže na 4 díly a ten nejmenší kousínek si beze spěchu vložil do úst. 2. den ráno se to opakovalo. Alan už díboval jídlo po tak malinkých drobečcích, že si to člověk jen těžko dokáže představit. A jako by toho nebylo dost, ještě přitom vzdychal a funěl. Maminka byla zoufalá. Rozhodla se, že se o tom poradí se svou známou paní Křivohlavou. Dobré jitro. Pozdravila do telefonu. Tady Alanova maminka. Chci se vás zeptat, jestli jste někdy měla potíže s Vítkem, co se jídla týče. Prosím, nechápala paní Křivohlavá, jaké potíže máte na mysli? Alanova maminka začala vysvětlovat. Náš Alan se tak nimrá v jídle, že kdybych mu nesebrala talíř, seděl by u snídaně až do 12. Ovesnou kaši jí po vločkách, polévku po kapkách. Maso si krájí na vlákna.
4: Něco takového je u našeho Vítka vyloučeno, řekla paní Křivohlavá.
5: On mívá přesně opačný problém. Většinou neví, kdy s jídlem přestat. Zrovna včera jsme mu navážili 90 kilo a tatínek na něj volá burštíku.
4: Nepovídejte, strnula Alanova maminka. Tak to jste na tom ještě hůř než my.
5: Pak zatelefonovala Petřině mamince. Zeptala se jí, když dáte na stůl oběd, sní ho Petra bez pobízení.
6: Samozřejmě, proč se ptáte?
4: Protože Alan začal jíst jako vrabec. Už si s ním nevím rady.
6: Zavolejte paní Larifari,
5: navrhla Petřina maminka.
4: Ta vám jistě poradí.
5: Maminka se zaradovala, že na to nepřišla sama. Bez rozmýšlení vytočila číslo paní Larifari.
6: Říkáte, že se Alan začal rýpat v jídle? Že jí jako vrabec?
5: Taky jsem si všimla, že je nějaký pobledlý. Za poslední 2 dny nesnědl víc než 1 lžíci kaše. Co s tím budeme dělat?
6: Nemějte starost, uklidnila ji paní Larifari. Tahle rozšířená dětská nemoc se jmenuje nimravka. Za den, za 2 bude zas v pořádku. Počkejte, zdá se mi... Ano, je to on. Zrovna se mi jde.
5: Půjčím mu speciální sadu nádobí. Dnešní oběd a večeři mu podávejte na největších talířích. Zítra by měl celý den jíst z těch menších, pozítří z malých a popozítří mu budou stačit nejmenší. Za ty 4 dny možná trochu zhubne, ale tomu nebude na škodu. Časem se zase spraví. Až pro něj vzkážu, pusťte ho ke mně, i když bude hodně slabý.
4: Jestli se uzdraví, nikdy vám to nezapomenu, děkovala maminka.
5: Pošlu vám ho hned domů s tím nádobím. Nelamte si s ničím hlavu a udělejte, co vám radím, řekla paní Larifari.
6: Za chviličku se Alan vrátil s velikým proutěným košem.
2: Tady ti paní Larifari posílá dárek. Říkala, abych s tím zacházel opatrně, hlásil ode dveří. Postavil koš v kuchyni na zem a chtěl se podívat dovnitř.
6: Tak dost, tohle je dárek pro mě, uložím si ho sama, zarazila ho maminka. Běž chvilku ven a vrať se až k obědu. Pro boha, chlapče, ty jsi ale bledý. Koukej se proběhnout až na konec ulice, ať ti trochu zčervenají tváře.
5: Maminka uložila koš od paní Larifari do skříně v kuchyni. Těsně před večeří ho vyndala a otevřela. Byly v něm 3 jídelní soupravy. Ta největší připomínala malé dezertní talířky. Patřil k ní i hrneček, z jakého dospělí pijí kávu, malá vidlička a lžička. Menší talířek byl jako 5 koruna, hrnek jako náprstek, vidlička o velikosti zápalky a lžička podobná nabírátku na sůl. Nejmenší sada nádobí měla talířek jako desetník. Do hrnečku se vešla 1 kapka. Vidlička vypadala spíš jako jehla, ale lžíce jako špendlík. Toho dne maminka podávala Alanovi jídlo na největších talířcích. Dostal pečenou bramboru, nevětší než vajíčko, kousek masa jako poštovní známka, plátek rajského jablíčka a hrnek mléka. Byl tak soustředěný na uždibování nepatrných soust, že si nového nádobí ani nevšiml. Snědl celou 1/3 brambory, 1/6 masa, 1 rajčatové semínko a vypil půl hrnečku mléka. Druhý den přišla na řadu menší sada nádobí. Na talíř, velký jako 5 koruna, upravila maminka 3 ovesné vločky, kousek šunky, asi jako muší křídlo, a 1/4 lžičky vajíčka. Do hrnečku jako náprstek nalila 10 kapek kaká. Alan byl tak slabý,

2 drobečky stopinky a 2 zrníčka z jahodového džemu. Do hrnečku ukápla slzu mléka. Nejmenší vidličku musel Alan zvedat oběma rukama, ale i ten nepatrný drtek vajíčka si rozdělil ještě napůl a snědl jen 1 drobeček stopinky. Vypil půl kapky mléka a natáhl se na lavici v kuchyni. Právě tehdy zazvonil telefon. Byla to paní Láry Fáry. A jestli prý může mluvit s Alanem? Maminka odnesla chlapce k aparátu a přidržovala mu sluchátko u ucha. Alane, dneska si můžeš zajezdit na Grušákovi. Byla bych ráda, kdybys ke mně přišel, řekla paní Láry Fáry. Alan se celý rozzářil, ale byl tak vysílený, že ho maminka musela vynést před dům a posadit do červeného šlapacího autíčka. Naštěstí to k domku paní Láry Fáry bylo z kopce. Už z dálky bylo vidět, že tam čekají i Jarda Tomek a Hubert Preclík. Pomohli Alanovi vylézt z autíčka a vytáhli ho do sedla. Koník se otočil a dobrácky Alana olízl. Paní Láry Fáry vyšla na verandu a musela se hodně přemáhat, aby se nerozesmála, když koník pomalu vykročil ulicí. Alan visel na jeho hřbetě jako pytel brambor. Celé dopoledne s ním Grošák zvolna chodil ulicemi. Z domu vybíhali vyděšené sousedky a strachovali se, jestli se snad Alanovi něco nestalo, jestli není zraněný. Byla to pořádná ostuda. Alan vykřikoval, nic mi není, ale nikdo ho neslyšel. V poledne byl tak vyčerpaný, že před brankou vlastního domu sklouzl z Grošákova hřbetu do trávy a zůstal bezvládně ležet. Maminka se podívala z okna, polekala se a rychle vyběhla ven. Co ti to splašené zvíře provedlo? Schodilo tě? Alan se pousmál při představě, že by mírný Grošák mohl někoho schodit, ale pak se dal do pláče, protože si uvědomil, že to byla asi jeho poslední jízda na koni. Spadl jsem sám, protože jsem hrozně unavený. Skulil jsem se dolů a už se nedokážu vyškrábat zpátky. A kdo ví, kdy na mě zas příště přijde řada. Tomáš z toho, že ses začal nimrat v jídle, řekla mu maminka. Jestli si chceš odpoledne na Grošákovi zajezdit, budeš se muset pořádně najíst a posilnit. Uvázala koníka u plotu a odvedla Alana domů. Posadila ho ke stolu a začala chystat oběd. Chlapec si opřel hlavu o zeď a zavřel oči. Maminka rachotila hrnci a točila knoflíky u sporáku a za chviličku nesla na stůl hrneček na jednu kapku, naplněný rajskou polévkou a talířek jako desetník se 2 drobečky stopinky. Vypij tu polévku a 2 drobečky si hoď najednou do pusy, nařídila. Chlapec to udělal a znovu si opřel hlavu o zeď. Za 10 minut mu maminka nabídla hrneček, náprstek s mlékem a talířek jako 5 koruna s kolečkem namazaného rohlíku. Vypij to mléko a sněz chlebíček. Alan poslechl. Pane, ten měl najednou síly. Mohl už sedět rovně a nemusel se opírat o zeď. A v tom dostal ukrutánský hlad. Maminka mu přinesla kávový hrneček s mlékem a malý talířek s kusem perníku. Teď už Alanovi nikdo nemusel radit, jak má jíst a pít. Maminka se ho zeptala, už je ti líp, máš dost? Je mi už mnohem líp, ale pořád mám hrozný hlad, odpověděl Alan. Maminka mu s radostí nalila velký talíř polévky a plnou sklenici mléka. Alan dojedl polévku do poslední kapky

vypil všechno mléko a vyskočil od stolu. Maminko, Grošák má určitě taky hlad, zvolal. Nedoneseme mu taky trochu? Kde pak, usmála se maminka, ten si dá spíš jablíčko. Nakrmili koníka, Alan se na něj vyšvihl a hrdě odklusal. Seděl pěkně zpříma a uzdu držel jen jednou rukou. Na konci ulice za ním maminka ještě zavolala, aby se vrátil. Alan otočil Grošáka zpátky k domovu. Maminka vynesla ven proutěný koš s nádobím. Buď tak hodný a vrať ho, paní Láry Fáry, řekla. Alan okamžitě souhlasil. Dám si ho před sebe, jednou rukou ho přidržím a druhou povedu koně. Opatrně si koš naložil, pobídl Grošáka a ten vyrazil pomalým krokem k domku paní Láry Fáry.

0: Ančka a kuřata. Marcelka posadila Ančku na plot, který odděloval dvorek pro drůbež od velkého dvora, protože byla zavolána domů. Teď seď klidně a nevrť sebou, napomenula ji, mohla by spadnout a uhodit se. Ančka tedy tiše seděla, zrovna, jak jí Marcela nakázala. Ale usmívala se na kuřata, protože věděla, že už kolikrát mezi ně byla spadla a nikdy jí to nebolelo. Přece, jak víte, byla vycpána hezkou měkkou vatou. Tak tam seděla, až maličký ptáček těsně u její hlavy zaštěřikal a jak hledal sladkou šťávu květin, letěl na blízko stojící keř. Ančka otočila hadrovou hlavou po ptáčku, ale tu ztratila rovnováhu a bum, už byla dole mezi drůbeží. Ta se rozutekla na všechny strany, kromě starého šedivce kohouta. Načepířil peří na krku, sklonil hlavu těsně k zemi a díval se přísně na Ančku, přičemž tak divně, jako by zasýpal. Ale Ančka se jen usmívala na šedivce kohouta a klidně si rukama prohrábla přízové vlasy, protože se ho nebála. A teď se stalo něco neočekávaného. Jak zvihla ruku, kohout na Ančku skočil a převracel ji ze strany na stranu. A když Ančka konečně zase klidně ležela, zdvihla zástěrku a odháněla kohouta. Kš, kš. Ale místo, co by starý šedivec utekl, skočil na ní znovu. Toto počínání kohoutovo pozorovali dvě staré slepice a jak kohout znovu na Ančku skočil, jedna slepice se před starého šedivce postavila, druhá chytla Ančku za zástěru a vlekla ji do kurníku. Byla tam tma uvnitř a Ančka nevěděla, co se s ní bude dít. Cítila jen, jak je vlečena přes kukaně. Konečně jí přestala stará slepice vléci, takže se mohla Ančka zase posadit, protože Anččiny knoflíkové oči byly velice dobré, brzy rozeznala slepice před sebou. Ach bože, to koknák, to je ta nejtěžší práce, kterou jsem teď v poslední době dělala, řekla stará slepice, když konečně popadla dech. Kokodák, já jsem se bála, že pan šedivec vám roztrhá šaty a zástěru. Ten si divně se mnou hrál, paní slepice, řekla Ančka. Slepici to hluboko v krku zakloktalo. Pro boha, on si přece s vámi nehrál, on se s vámi pral. Pral? Vykřikla Ančka překvapena. Och, ano, skutečně, odpověděla slepice. Starý šedivec se domnívá, že chcete ublížit kuřatům, proto se s vámi dal do boje. Mrzí mě, že jsem spadla do ohrady, ale to víte, já bych nikomu neublížila, pravila Ančka. My vám svěříme tajemství. Ale musíte nám slíbit, že neřeknete své paní, řekly obě slepice. Slibuji na své čestné slovo. Ančka se zapřísahala. Tu obě slepice vedly Ančku do nejzašího koutu v kurníku. Tam za nějakou starou bedničkou si udělali hnízda a každá měla ve svém 10 vajíček. Kdyby to lidé v domě věděli, vzali by nám ta vajíčka, pravili slepice, a nám by se nevylíhla žádná kuřátka. Ančka sáhla na vajíčka a ta byla hezky teplá. My jsme právě vstali, když vy jste spadla do ohrady, vysvětlovali kvočny. Ale jak mohou ta vajíčka růst, když na nich sedíte? Tázala se Ančka. Naše paní vždycky hubuje fída, když si sedne v zahradě na nějakou květinku, protože pak prý neporoste. Tak. Vajíčka, to je něco jiného, vysvětlovala jedna kvočna. Aby se kuřátka správně vylíhla, musíme na vajíčkách sedět 3 neděle, aby měla hezky teplo. Víte, za žádných okolností nesmějí vejce nastydnout. a na konci třetího týdne vajíčka vypučí? Zeptala se Ančka. Vy si snad představujete vejce jako rostlinu, vykřikla druhá. Ko. Vajíčka se líhnou na konci třetího týdne a nevypučí. A pak máme rozkošná, jako chmíří, jemná kuřátka. Máme je hrozně rádi, ko. A chováme je pod křídly, aby jim nebyla zima. A mazlíme se s nimi, tak. Jak už dlouho sedíte na vejcích, tázala se Ančka. Ani jedna, ani druhá jsme si to nezapamatovali, řekla jedna z kvočen. Tak nevíme, kokodák. Víte, my skoro stále na nich sedíme. Vstaneme, jen když se jdeme trochu napít a najíst. Tak pomalu ani nevíme, kdy je den a kdy je noc. My jsme se šli zrovna napít, když se spadla do ohrady, pokračovala druhá. Teď si však musíme zase na vajíčka sednout a zahřát je kokokodát. A obě slepice se zase usadily na svých hnízdech. Až je trochu zahřejete, já vám ráda na nich posedím, aby nevychladla. A vy si zatím můžete jít sehnat něco k jídlu a pití, nabízela se Ančka. A tak obě kvočny šly dokončit oběd, ve kterém je Anččin pád přerušil. Zatímco byli pryč, seděla Ančka tiše na teplých vajíčkách. Najednou slyšela něco pod sebou dělat pí, pí, pí. Snad to není myš, řekla si Ančka, když cítila, že se něco pod ní hýbe. Ach, kéž už by se kvočny vrátily. A když se vrátili a viděli rozpačitý výraz na jejím obličeji, vykřikli, stalo se něco! Ančka se postavila a viděla, že bylo pod ní několik malých, měkonkých, rozkošných kuřátek, kulatých jako chmíří u pampelišky. Pí, pí, pí, pí, pípala, jak Ančka vystoupila z hnízda. Ach, kuřátka, vykřikla Ančka a jedno si zdvihla. Chtějí se mazlit. Obě kvočny s očima zářícím a štěstím sedly si na hnízda. Zbývající vajíčka se jistě také brzy vylíhnou, kokokodák, pravili. Ančka pomáhala tedy několik dní slepicím vysedávat a když už jednou byla všechna vajíčka vylíhlá, přišla Marcela, která se scháněla po Ančce. Prosím tě, Ančko, jak se sem dostala? Vykřikla. Co já jsem se tě nascháněla? To tě asi sem slepice vtáhly. Marcela zaslechla, jak za bedníčkou obě kvočny něžně kvokají na svá kuřátka, zdvihla bedníčku a vykřikla překvapením a radostí. Ach, vy drahé kvočničky, volala a zvedala obě kvočny z hnízd. Vy jste si až sem schovali hnízda a teď máte 1, 2, 3, 4, 20 kuřátek. A Marcela si je všechna dala do zástěrky. Potom Ančka dala návrh, aby hezky přikryla kuřátka. Pojďte se mnou, kvočničky, řekla Marcela a vyšla z kurníku. V patách za ní cupali obě kvočny. Marcela zavolala tatínka, který položil 2 sudy pod strom a každý pěkně vystlal. Potom otvor vpředu pobil laťkami a nechal jen malá místa pro dvířka. Konečně dostala každá kvočna 10 kuřátek a byla s nimi zamčena v sudě jako v domečku. Všechny panenky byly šťastné, když slyšeli o Anččině příhodě. Nemuseli dlouho čekat a byly také přivedené, aby se podívali na nová kuřátka.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Na pláži bylo hodně lidí a tak musel jít docela daleko, než našel opuštěné místo. Nejprve vykopal kulatý příkop. Jen na jednom místě nechal most, aby mohl snadno chodit pro písek na stavbu samotného hradu. Pak se pustil do práce, nosil kyblíky písku a budoval z něj hradní zdi. Byl to přičinlivý medvěd a i když to byla náročná práce a brzy ho nohy i tlapky bolely, vydržel nosit, dokud nebyla uprostřed kruhu obří hromada. Pak se dal do díla lopatkou. Uhlazoval zdi a tvaroval cimbuří. Bylo to moc pěkné cimbuří s dírami na okna a střílnami pro lukostřelce. Když skončil, zabodl lopatku do jedné z rohových věží, položil na ní slamák, lehl si dovnitř hradu vedle své sklenice marmelády a zavřel oči. Byl unavený, ale spokojený. Poklidné šumění moře ho brzy ukolébalo k spánku. Hledali jsme po celé pláži, řekl Jonatán, není k nalezení. Dokonce sebou neměl ani plovací kruh, strachovala se paní Fousková. Nic, jen kyblík a lopatku. Fouskovi stáli v ustaraném kroužku kolem muže ze záchranářské budky. Je pryč několik hodin, dodal pan Fousek, a příliv nastal už před dvěma. Muž se tvářil vážně. A říkáte, že neumí plavat? On se nerad koupe, řekla Juditka, tak jsem si jistá, že plavat neumí. Tady je jeho fotografie, řekla paní Ptáčková, nechal si ji udělat dnes ráno. Podala záchranáři Peddingtonovu fotku a otřela si oči kapesníkem. Určitě se mu něco přihodilo, jinak by si přece nenechal ujít svačinu. Muž se zahleděl na fotografii. Mohli bychom rozhlásit jeho popis, navrhl nejistě. Ale podle tohohle obrázku není nic moc poznat, je vidět jen klobouk a sluneční brýle. Nemohli byste spustit záchranný člun? Dělal si naděje Jonatán. Mohli bychom, odpověděl muž, jenže nevíme, kde hledat, může být kdekoliv. Pro pána, paní Fousková také vylovila kapesník, nemůžu na to ani pomyslet. Dobře to dopadne, utěšovala ji paní Ptáčková, vždyť má všech pět pohromadě. Tak tedy, podal jim muž mokrý slamák, nejspíš byste si měli tohle vzít a my se pokusíme udělat, co bude v našich silách. No tak, Marie, objal pan Fousek manželku. Možná ho jen nechal ležet na pláži nebo něco takového. Mohl ho sebrat příliv. Schýbl se pro ostatní Peddingtonův majetek. Taška a kufřík vypadaly na široké pláži maličké a opuštěné. Opravdu je to Peddingtonův klobouk, zkoumala ho Juditka. Podívejte, je tu jeho podpis. Obrátila klobouk na ruby a ukázala jim obrys medvědí tlapky vyvedený černým inkoustem a nápis Můj klobouk, Peddington. Co kdybychom se všichni rozdělili, navrhl Jonatán a pročesali pláž. Budeme tak mít větší šanci. Pan Fousek se zatvářil pochybovačně. Začíná se stmívat. Paní Ptáčková znovu rozložila deku a skřížila ruce na prsou. Já rozhodně nikam nejedu, dokud se nenajde, prohlásila odhodlaně. Nemohla bych se do toho prázdného domu vrátit bez Peddingtona. Nikoho ani nenapadlo jet zpátky bez něj, paní Ptáčková, ujistil pan Fousek. Bezradně se podíval na moře. Jen prostě... Možná ho to neodvleklo na moře. Pokusil se je povzbudit záchranář. Možná šel jen na molo. Vypadá to, že tam zrovna míří kdekdo. Nejspíš se tam děje něco zajímavého. Zavolal na muže, co šel zrovna okolo. Poslyš, co se děje na tom molu. Muž se jen otočil přes rameno a zavolal. Nějaký chlápek právě přeplul úplně sám Atlantský oceán. Stovky dní na voru bez jídla a vody, povídal někdo. Muž pospíchal dál. Záchranář vypadal zklamaně. Zas nějaká novinářská senzace, zabručil. Máme to tu každý rok. Pan Fousek se zamyslel. Tak mě napadá. Podíval se směrem k molu. To je mu přesně podobné, přikývla paní Ptáčková. Zrovinka něco takového by se mohlo stát jedině Peddingtonovi. To musí být on, vykřikl Jonatán. To prostě musí být on. Podívali se jeden na druhého, popadli zavazadla a přidali se k davu spěchajícímu na molo. Trvalo jim dlouho, než se procpali přes turniket, protože zpráva, že se na molu něco děje, se rychle šířila a u vchodu se tísnil početný dav. Nakonec pan Fousek promluvil se strážníkem, ten jim vyklidil cestu a dovedl je až na konec mola, kde obvykle bývaly připoutány parníky. Naskytl se jim zvláštní pohled. Peddington, kterého zrovna rybáři vytáhli z vody, seděl na svém kyblíku a mluvil s novináři. Pár si ho fotografovalo a ti ostatní mu pokládali jednu otázku za druhou. Vy jste sem připlul až z Ameriky? Ptal se jeden. Fouskovi, kteří radostí nevěděli, jestli plakat nebo se smát, napjatě čekali na Paddingtonovu odpověď. No, to zrovna ne, odpověděl popravdě Paddington po menší odmlce. Z Ameriky ne, ale dlouhá cesta to byla. Nejasně mávl směrem k moři. Smetl mě příliv, víte? A celou dobu jste plul v tom kbelíku? Zeptal se jiný muž a zmáčkl spoušť. Přesně tak, odpověděl Paddington. A lopatku jsem používal místo pádla. Ještě štěstí, že jsem ji měl sebou. Živil jste se planktonem? Dotazoval se další hlas. Paddington se zatvářil překvapeně. Ne, odpověděl, pomerančovou marmeládou. Pan Fousek se procpal davem. Paddington vyskočil a zatvářil se provinile. No tak, řekl pan Fousek a popadl ho za tlapku. To už by pro dnešek stačilo. Ten medvěd byl na moři dlouhou dobu a je unavený. Je vlastně, významně se na Paddingtona podíval, byl na moři celé odpoledne. Ono je pořád úterý? Nevinně se zeptal Paddington. Myslel jsem, že už je mnohem později. Úterý, řekl pan Fousek pevně, a my se o tebe k smrti báli. Paddington zvedl kyblík, lopatku a sklenici marmelády. Ale stejně, řekl, vsadím se, že není mnoho medvědů, co pluli po moři v kyblíku. Když jeli podél pobřeží domů, byla už tma. Promenádu lemovala barevná světla a dokonce i fontány v zahradách měnily barvy. Všechno to bylo moc krásné. Ale Paddington, který ležel na zadním sedadle zabalený v dece, myslel na svůj hrad z písku. Vsadím se, že můj byl největší ze všech, prohlásil ospaly. Vsadím se, že můj byl větší, vytahoval se Jonatán. Myslím, řekl spěšně pan Fousek, že byste pro jistotu měl každý dostat jednu libru. Možná bychom se mohli zajet ještě někdy, navrhla paní Fousková, abychom mohli uspořádat další soutěž. Co ty na to, Penningtne? Zezadu auta se žádná odpověď neozvala. Hrady z písku, pádlování na kyblíku přes zátoku a mořský vzduch se ukázalo být na Paddingtona příliš. Tvrdě spal.

0: Bob a Bobek schánějí budíček.
1: Podívej, Bobku, máme práci. To je inzerát přímo pro nás,
0: řekl Bob jednou po ránu a dal Bobkovi přečíst. Bohatá odměna. Práce na zdravém vzduchu. Nástup hned ráno.
1: Což o to? Siláci jsme.
2: Zvlášť já,
0: říkal Bobek.
1: Odměnu potřebujeme. Ale, Bobe, jak se ráno vzbudíme?
2: Se vzbudíme.
1: Koupíme si budíka.
2: Fuj.
1: Víš, jak je to protivné, kdyby nás tak, Bobe, budil zpěv ptáčků.
2: No, tak si koupíme kanárka.
1: Máš pravdu, on nám bude zpívat hned za svítání. My se krásně probudíme a vyskočíme do práce. Ale kde kanárka seženeme?
2: Přece v zoo, tam je přece ptáků.
1: To je pravda, vzhůru na autobus.
0: U pokladny byl pořádný nával a králíci postupovali ve frontě na lístky, až se dostali k pokladně. Zřízenec zrovna počítal přicházející návštěvníky. Tak to máme 995, 996, pojďte, 997, 998, 999. Když přicházel Bob s Bobkem, vykřikl: tisíc, tisíc. Muzikanti zahráli tuš, jam prydá, pirapa, pipipa. A pan ředitel přikročil k Bobovi a Bobkovi a řekl: blahopřejeme vám, jste tisící návštěvníci naší zoologické zahrady a patří vám odměna. Hudba zase zahrála: pam prydá, pirli, pipipipi. A ředitel ukázal na Hrocha a řekl: Hroch Kajetán je nyní váš. Bob a Bobek udiveně stanuli před Hrochem.
1: Ale co s ním budeme dělat?
0: Můžete si s ním dělat, co chcete, uklidnil je ředitel zoo. Klidně si ho odveďte domů, je váš.
1: No, ale my jsme chtěli kanára,
0: ozval se Bob. Ale to už všichni odešli a králíci zůstali s Kajetánem sami.
1: Ten asi zpívat neumí, že?
0: Posteskl si Bobek.
1: Aspoň budeme mít doma živé zvíře a nebude nám tak smutno,
0: utěšoval ho Bob a vyzval Kajetána na cestu.
1: Tak pojď, pojď hezky s námi.
0: Ale Kajetán se ani nehnul. Moc se mu ze zoo nechtělo. Bob ho popoháněl proutkem, ovšem tlustý Hroch takové pošimrání ani necítil. Bobek mu zase chtěl zvednout nohu a posunout mu ji dál, ovšem marně.
1: Hrocha máme, ale ke klobouku ho nedostaneme, říkali si králíci.
3: Cože? Jaký klobouk? Divil se Kajetán.
1: Tam, kde bydlíme, říkal Bob. A ty bys tam mohl bydlet s námi.
3: Cože? V klobouku? To neznám. Ode mě k němu doveďte,
0: projevil zájem zvědavý Hroch. Nešlo to po zlém, půjde to po dobrém, pochválili králíci Kajetána a Bob zahodil proutek a vydali se k autobusu.
3: No pak, Hroch do autobusu nesmí, Hroch je těžký a praskla by nám kola,
0: řekl řidič, zmáčkl páčku, něco zafunilo, dveře se zavřely a autobus odjel.
3: No, co dělat? No tak půjdeme pěšky,
0: navrhl Kajetán.
1: Je to daleko,
0: namítli králíci. Ale Kajetán už je neslyšel. Vykročil za autobusem. Vzal to zkratkou přes záhony, mašíroval přes park, povaloval lavičky a tulipány mu nestačily uhýbat. Zůstávala za ním pěkná spoušť.
2: No, to nesmíš, musíš po pěšince, volali za ním Bob a Bobek.
0: Taková škoda. Tak tohle mi zaplatíte, křičel hlídač. Ale to už byli Bob, Bobek a Kajetán ve městě. Všichni kráčeli spořádaně po chodníku, až na křižovatce se hroch zastavil, jako by vrostl do země. Nejdřív se bál, ale pak se mu zalíbilo, jak na něho troubí auta a zvoní tramvaje. Sám strážník pískal na píšťalku o 106 a pak začal volat: okamžitě uvolněte křižovatku, ten hroch musí pryč.
1: Slyšíš, Kajetáne? Pan strážník se zlobí, prosím tě, pojď.
3: Když mě se líbí to houkání a vřeštění, jo, to jsem jako v Africe mezi stádem slonů a opic, to jsme v zoo neměli.
1: Ale když neposlechneme, tak nás dá strážník zavřít.
3: No tak to radši ne, řekl hroch. Já už jsem v kleci byl a vím, jaké to je.
0: A raději utekl z křižovatky pryč, ale jak utíkal, hned na rohu povalil telefonní budku i s pánem, který v ní byl. Ten samozřejmě hned jak vylezl, volal: pomoc! Policie! Hroch se rozběhl a utíkal, že mu Bob s Bobkem sotva stačili. Konečně se dostali na louku ke klobouku.
1: Tak, tady je náš klobouk, Kajetáne. A teď je to i tvůj nový domov.
0: Hroch ovšem moc nadšený nebyl.
3: Cože? Tady, že mám bydlet? No, do klobouku se přece nevejdu. A postávat na louce jen tak, to mě nebaví. Co když bude pršet? Já chci zpátky do zoo. Já chci zpátky. Tam to mám lepší. A jak se tam o mě starali. Mili mě, krmili mě, pít mi dávali, uklízeli pode mnou.
1: No, to je pěkné, rozčílil se Bob. Ty jsi pěkný dáreček, Kajetáne. Všude naděláš spousty škody, nic neumíš a ještě chceš zpátky. Přes město už ovšem nesmíme.
2: Bobe, dej mi korunu a já to zařídím, řekl Bobek a utíkal k první telefonní budce.
1: Halo, je tam zoo? Prosil bych pana ředitele. U telefonu. Pane řediteli, nechcete koupit hrocha?
2: No, vy voláte jako na zavolanou. Hroch nám právě chybí. Darovali jsme ho šťastným tisícím návštěvníkům a teď nemáme žádného.
1: Výborně, tak si pro něj přijeďte.
0: A jak si oddychli, když na louce zastavil velký stěhovací vůz. Pan ředitel dal králíkům peníze za hrocha, otevřel zadní dveře a hroch se hezky s králíky rozloučil. Teda byl to prima vejlet. Mějte se dobře a nezapomeňte, chlapci, za mě zaplatit všechny škody, co jsem napáchal. A přijďte se na mě do zoo někdy podívat. Králíci si zhluboka oddechli. Zaplatili všechny škody a ještě jim zbylo na kanára.
1: Nekoupíme radši budík? Zeptal se Bob. Ten nemusíš krmit ani čistit mu klec, jen občas vyměníš baterku.
2: Tak dobře, souhlasil Bobek.
0: A ten den šli spát s úplně novým budíkem a moc se těšili, jak je ráno ještě před svítáním zbudí, aby došli včas do nového zaměstnání.

0: Figi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Já nevím, jak se to stalo, ale najednou tady byly Vánoce. Listonoš chodil s brašnou třikrát tak naditou, protože roznášel spousty vánočních přání. Myslivec rázoval po lese a rozvěšoval na stromy oříšky, aby veverky měly také nějaké nadělení. K rybníčku přišel rybář jen tak bez prutu a bez návnad, vysekal do ledu díru a nafoukal tam rybám trošičku vzduchu, aby si na Vánoce přilepšili. Tak tedy byly Vánoce. V domečku za lesem vystrojili parádní stromek a maminka rychle dodělávala cukroví. Upekla taky pořádný dort a Aja ho chtěla ozdobit šlehačkou. Jenže šlehačková bomba pořád ne a ne stříkat. Až se na to Fík nemohl dívat a povídá.
2: Ukáž, dej to sem, ty nemáš žádnou sílu. To se musí pořádně zmáčknout. Hele, takhle.
1: No a částečně se mu to povedlo. Na dortě sice šlehačka nebyla, ale za to byla na stropě a na stromečku.
3: Teda, ty jsi tomu zase dal, Fíku.
2: Aspoň tu máme správnou vánoční náladu.
1: Stromeček opravdu vypadal jako zasněžený a ty bílé cancoury, co visely se stropu a z lustru, neměly daleko k opravdickým rampouchům. No, teď budeme dělat vánoční zvyky, řekla maminka, když to všechno uklidili. Nejdřív rozkrajovali jablka. Když tam bude křížek, tak je to špatné, poučoval tatínek. Ale když tam bude hvězdička,
2: tak je to nepřístupné.
1: Ale ne. Když je tam hvězdička, tak je to dobré. Budeš dlouho živ a zdrav.
2: Aha, tak já to teda zkusím.
1: Fík rozkrojil jablko, udiveně zamžikal očima, pak to rozkrojené jablko ukázal ostatním a vyjeveně se zeptal,
2: a když je tam červ?
1: Rozkrajovali i ostatní, ale nikdo už neměl červa. Všichni jenom hvězdičku a tak se náramně radovali. No a teď budeme házet střevícem. To se vezme nějaký starší střevíc, zavřou se oči a střevíce hodí přes rameno za sebe. Ovšem pozor, pozor, musíte dávat pozor, aby se nerozbilo okno nebo nádobí.
3: Já první, jo?
1: A já tedy začala a střevící padnul špičkou ke dveřím. To znamená, že do roka půjdeš z domu. Vysvětlil to tatínek, ale Fík se hned ozval.
2: Co, to jako do děcáku? No tak to ne, já tě nedám, ajo.
1: Ale to je taková pověra, člověče, totiž pse. To se nesmí brát vážně. Hele, teďka budu házet já. Tatínek si stoupil pěkně zády ke dveřím a mohutným rozmachem hodil střevíc za sebe. Jenže v tom se zrovna otevřely dveře a vstoupil listonoš. Škrpál mu přistál rovnou na poštovním nose a pevně se zapasoval.
2: Chychní a chychlí chánoche, chyje chychkonoch.
1: Huhlal pošťák do střevíce a nikdo mu samozřejmě nerozuměl.
3: Co to povídá?
2: Jo, nevím. Třeba je to nějaká tajná poštovní řeč.
3: Ba ne, to bude tím střevícem na nose. Musíme mu ho sundat.
1: Tatínek nabídl panu listonošovi skleničku, ale nebyla mu nic platná. Ono se se střevícem na nose jaksi špatně pije. Tak mu radši nabídli zouvák, aby si mohl ten střevíc vyzout. S bosým nosem potom už řekl docela srozumitelně.
4: Šťastné a veselé Vánoce přeje listonoš.
1: A podal jim telegram, kvůli kterému vlastně přišel. Z toho telegramu ale taky nebyli moudří.
4: Psi, jedu, pedu, babika.
1: Četl tatínek a kroutil nad tím hlavou.
5: Počkejte, co to jen může znamenat?
4: Psi, jedu, pedu, babika.
3: Jo, to já prosím nevím,
1: řekl listonoš. Já jenom doručuju, co mi dali. Já jsem doručovatel, víte? Sežeňte si někoho z hádankářského kroužku. A odporoučil se. Pokračovali tedy ve vánočních zvicích litím olova. Fík si přitom spálil levou zadní a museli mu ji zavázat. Takže když hrál potom na speciální psí piano koledu, musel hrát jenom tříručně, teda třítlapně.

0: vykoukl z okna, usmál se a chápavě řekl.
1: No jo, tak já už vím, co to znamená psi jedu, pedu babika. No to je přijedu na mopedu babička.
0: A bylo to tak. Babička už zaparkovala stroj do závěje a běžela se všemi srdečně přivítat. Fík si na to vzal rukavice, aby babičku při objímání moc nepoškrábal. A teďka si zapálíme na stromečku prskavky, řekla a hned je začala rozvěšovat. No, ono se to snadno řekne, zapálíme, ale nedokázal to ani tatínek. Jsou nějaké vlhké.
1: Tak pod nima zapálíme svíčky, no,
0: navrhl Fík. Tatínek tedy zapálil pod každou prskavkou svíčku a potom zase začali zpívat koledy.
2: Tichá noc, klidná noc.
0: Ajej, všechny prskavky chytily najednou a stromeček nadskočil, jako by chtěl odstartovat k raketovému letu.
3: Je, a co dárky? Kdy už se budou rozdávat dárky, táti?
0: No jistě, to víte, že se taky rozdávaly dárky. Ája dostala kromě jiných věcí taky pěknou pohádkovou knížku z obrázky. Babička dostala troje bačkory, tak dala dvoje Fíkovi. To bylo pro něj právě tak akorát. Jedny na přední a jedny na zadní. Kromě toho ovšem dostal Maxi pes ještě jeden veliký, těžký balík. No, tak to je něco, bez čeho se žádnej slušnej pes neobejde, řekl tatínek a smál se. A víte, co bylo v tom balíku? Z brusu nový, krásný, bílý patník. Fík si ho hned odnesl ke své chaloupce. Potom si umyl nohy. Děti, poslouchejte. Umyl si nohy a uložil se pod svou pruhovanou peřinu ke krásnému
4: pánčku. Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

vyskočil a hned ho míti chtěl. Žádal plísňák a posmažený, tím byl celý snímek zkažený. Uklidněte prosím, chlapečka,

Volal Eda a prudce se zved. A že obelhal ho fotograf, do ruky ho z nenadání raf. Odveďte si toho pobudu, fotografovat ho nebudu. Druhý pokus máme teprve, že ano, a já už mám ruku od krve.

0: co je? Co by bylo? Přece když muž potká ženu, měl by ji pozdravit, ne?
1: Jakou ženu? Já žádnou nevidím.
0: No dovol. Mě bys měl pozdravit.
1: Nevím od koho.
0: Měl by se nad sebou zamyslet.
1: Ještě to tak.
0: Škoda, že jsi se mnou nešel na ty hodiny společenské výchovy.
1: A ty jsi tam teď byla?
0: Byla.
1: Jo, proto. A co jste si tam učili?
0: Slušnému chování, blbečku.
1: A k čemu to je, prosím tebe?
0: No, že aby si věděl, jak se chovat a oblékat, abys v životě uspěl.
1: No tak to jo, to by mě zajímalo.
0: No, vidíš, vidíš. Ja? Tak tedy, za prvé. Než vyjdeš mezi lidi, vem na pomoc zrcadlo.
1: No, čeprsk.
0: Ovšem, tím se namyslí, že abys do něho koukal od rána do večera. To ne, to by byla marnivost.
1: Spíš odvaha.
0: Ty fakt. Koukni se na sebe, jak vypadáš.
1: No co bych se díval? Já se znám. Mám slušivý a praktický obleček.
0: Nedej se vysmát.
1: Náhodou. Už v něm chodím 72 let a nikomu to nevadí.
0: No právě. Musíš jít s dobou. Jako úspěšný mladý muž bys měl mít kravatu, sako, mobil, aktovku a
1: trenky.
0: Nech si ty srandičky. Ale konečně, když už jsme u těch trenek, povšimla jsem si. Čistota je základ.
1: Náhodou já si trenky měním.
0: Náhodou.
1: To není pravda. Jednou týdně.
0: Jednou týdně? Já omdlím.
1: No a s taťuldou a taťulda se mnou, abys věděla.
0: To raději nevědět. Já z těch tvých řečí dostanu alergii.
1: Alergii?
0: No.
1: Co je to?
0: Alergie?
1: No.
0: No, to je teď moderní slovo.
1: To jo. Ale co to znamená?
0: Osypeš se, když ti něco vadí.
1: No tak to bych musel být samej pupínek. Ale Máni, abys věděla, tak já jdu taky s tebou.
0: Nepovídej.
1: Povídám. Byl jsem se svou chorobou u léčitele.
0: Ha? Jo.
1: To je teď taky moderní.
0: Jo, to jo. A co ti řekl?
1: 100 korun.
0: No ne, já myslím, co jsi měl.
1: 20.
0: Co?
1: No, 20 korun.
0: Chceš ne, co ti chybí?
1: Přece 80 korun. To dá rozum, ne?
0: Hrvinku, prosím tě, soustřeď se, já myslím, co jsi měl za chorobu.
1: Bolesti v zádech.
0: Aha. A co ti na to ten léčitel poradil?
1: Abych si povolil k šandy.
0: Aha. A pomohlo to?
1: Ne.
0: Jak to?
1: Záda mě nebolej, ale zas mi pořád padají gatě. Hele, Máni, já už musím běžet.
0: Počkej. Kam spěcháš?
1: Taťulda přijde každou chvíli ze školy.
0: On chodí ještě do školy.
1: Ale ne. Má tam střídní rodičák v docela intimním kruhu.
0: Jak tomu mám rozumět?
1: Jenom učitelka a taťulda.
0: No těprsk, ty jsi zase něco provedl, viď?
1: Ne.
0: Ne?
1: Psali jsme slohovou úlohu, čím chci být, až budu velký.
0: A co jsi napsal?
1: Že chci v divadle rozdělovat role.
0: To je pěkná zodpovědnost, to je těžký.
1: Co by? Dáš na každý záchod jednu roli.
0: Už tě chápu.
1: No vidíš, no, to jsi taky jediná. Je radost vyměnit si s tebou názory.
0: Jo, to věřím. Přišla jsem s mýma a odcházím s tvýma. Tak čau.

0: sůl nad zlato. Byl jeden král a měl 3 dcery. Všecky byly krásné a moudré. Když zestárl, chtěl jednu z nich ustanovit královnou, leč nevěděl, kterou, protože měl všechny stejně rád. I napadlo ho konečně, že ustanoví královnou tu, která ho má nejradši. Zavolal si dcery a řekl: Dcerušky moje, jsem již stár, nevím, jak dlouho tu ještě mezi vámi budu žít. Dříve než umřu, rád bych ustanovil jednu z vás královnou. Proto bych rád věděl, jak mne která máte ráda. Odpověz mi nejdřív ty, dceruško nejstarší.
1: Tatíčku můj, ty jsi mi milejší nad zlato, řekla nejstarší princezna.
0: A jak ty mne máš ráda? Ptal se král té prostřední.
1: Tatíčku, mám tě radši než perly a drahé kameny, odpověděla tato.
0: Což ty, Maruško, jak ty mne máš ráda? Tázal se nejmladší.
1: Můj milý tatíčku, mám tě ráda jako sůl, řekla Maruška a políbila králi ruku.
2: Cože, ty nevděčná, zvolali obě sestry, tak málo tatíčka miluješ, jen jako sůl.
1: Ano, jako sůl, odpověděla Maruška a usmívala se mile na tatíčka.
0: Král se na Marušku rozhněval a řekl: Jdi pryč ode mne. Máš-li mne ráda jen tolik jako sůl, takovou obyčejnou, nepatrnou věc, kterou každý může mít. Až bude lidem sůl vzácnější než zlato a drahé kameny, pak se vrať, budeš královnou. Nyní však odejdi.
1: Maruška poslechla otce a s pláčem odešla ze zámku. Kudy šla, tudy šla, až přišla do hustého lesa a tam potkala babičku. Pěkně ji pozdravila a chtěla jít dále. Ale babička jí zastoupila cestu a ptala se:
3: Proč pláčeš, dívenko?
1: Ach, babičko, co je mi platno vám to povědět? Vy mi pomoci nemůžete.
3: Jen mi vše pověz, stará jsem, mnoho vím, ráda ti poradím.
1: Maruška se babičce svěřila se svým zármutkem. Nechci být královnou, ale ráda bych tatíčka přesvědčila, že ho mám na světě nejraději, dodala s pláčem.
3: Nepláč, těšila jí moudrá babička. Chceš-li, zůstaň po nějaký čas u mě ve službě. Uvidíme, co bude dál.

Maruška ráda svolila. Šla s babičkou do její chaloupky a když se najedla a napila, ptala se jí babička. Umíš pracovat, trávu sekat nebo len příst? Neumím, řekla upřímně Maruška, ale naučím se všemu. Babička ji tedy vyučila a Maruška ráda pracovala. Zatím na zámku žili obě sestry vesele v neustálých radovánkách. Otec jim dal klíče od pokladny a tu se přesvědčil, že den ke dni o něho méně dbají. Nejstarší stále jen zlato rovnala a dukáty počítala a k otci se mnohdy za celý den ani jednou nepodívala. Prostřední kupovala perly a šperky vykládané drahými kameny a zdobila se jimi. Jen radovánky a hostiny pořádala a na otce úplně zapomínala. Králi bývalo velmi smutno a často vzpomínal na Marušku, jaká byla hodná a jak ráda se o něho starala. Byl by nejraději pro ní poslal, ale nevěděl, kde je. Jakmile si však vzpomněl, že ho má ráda jen jako sůl, zase se na ní hněval. Jednoho dne měla být v zámku slavná hostina a tu přiběhl ke králi kuchař s velkým nářkem, že nemá soli, neboť všechna sůl, kterou měli v zásobě, se rozmočila a zkazila. Čím budou nyní solit? I hned pošlete sluhy pro jinou, poručil král. Kuchař bědoval, že se po ní již scháněl po celém městě a nikde ji nemůže sehnat. A pošle-li posly do vzdáleného města, nemohou se včas vrátit. Hostina má být již večer, sejde se plno hostů, co jen si má nyní počít. Tedy připrav jídla bez soli, poručil král a kuchař poslechl. Byla to divná hostina. Polévky a pečeně byly málo slané, hostům pranic nechutnalo a brzy se rozjeli. Král byl mrzutý a poručil vyslat posly na všechny strany pro sůl. Ti se však vraceli s nepořízenou, neboť i jinde měli o sůl nouzi. Kdo ji měl ještě trochu v zásobě, nechtěl ji prodat ani za zlato, perly a drahé kameny.

0: Vnímaval, jak vzácná je sůl a litoval, že Marušce tolik ublížil. Marušce se zatím dařilo u babičky dobře. Nevěděla nic o tom, co se děje v zámku, až jednou jí babička řekla: Dívenko moje, je čas, aby ses vrátila domů.
1: Ach, babičko, jak se mám vrátit, když mne tatíček nechce?
0: Rád tě uvidí, těšila jí babička a vyprávěla jí, co se přihodilo v té době, kdy ona zůstávala v lese.
1: Dobře si mi, Maruško, sloužila. Řekni, co by si spřála, vše ti splním, pravila babička. Nic jiného nechci, jen trochu soli, abych ji tatíčkovi mohla přinést pro pochoutku, odpověděla Maruška.
0: Nic jiného si nepřeješ?
1: Ne, babičko, jen o sůl vás pěkně prosím.
0: Dobře tedy. Ať ti nikdy sůl nechybí, když si ji tak vážíš. Zde máš mošničku se solí, vezmi i tento proutek. Až se otec s tebou smíří, jdi přes tři vrchy a uhoď proutkem do země u skály. Otevře se před tebou a co tam nalezneš, bude tvé. Maruška babičce pěkně poděkovala a ta šla s ní až na pokraj lesa. Políbila Marušku a zmizela. Když došla Maruška do zámku, nikdo ji nepoznal, protože byla oblečena jako chudá dívka a obličej měla spola zakrytý šátkem. Žádala, aby ji pustili ke králi. Služebníci ji však v tom bránili, že prý král je nemocen a nikdo k němu nesmí.
1: Jen mne k němu doveďte, prosila Maruška. Nesu panu králi dar vzácnější než zlato a perly, ten ho jistě uzdraví.
0: Oznámili vše králi a ten poručil, aby k němu dívku přivedli. Když vstoupila, král ji nepoznal. Požádala o chléb. Král poručil, aby jí chléb podali a řekl smutně: soli však nemáme.
1: Sůl mám zase já,
0: řekla Maruška a ukrojila krajíček chleba. Posolila a podala jej králi zároveň se svojí mošničkou se solí. Král se chopil jejího daru s radostí a zvolal:
2: sůl, dívenko dobrá, jak vzácný dar si mi přinesla. Pověz, jak se ti mám odměnit. Dám ti, co jen budeš chtít.
1: Nic nežádám, tatíčku můj, jen abys mě měl rád jako sůl, řekla Maruška a sněla z hlavy šátek.
0: Král ji poznal a nevěděl radostí, co by počal. Popadl jí do náručí a líbal svou milou dobrou Marušku a ta byla šťastná. Přišly i sestry a radovali se z Maruščina příchodu. Brzy se rozhlásilo po celém městě, že Maruška přinesla sůl a kde kdo byl, přišel k ní prosit o trošku soli. A Maruška ji ráda všem darovala. Král se brzy uzdravil a prohlásil, že si přeje, aby Maruška byla královnou. A tak se také stalo. Maruška šla, jak jí babička poradila, přes tři vrchy, až přišla ke skále. Udeřila proutkem do země. Země se otevřela. Maruška vešla dovnitř, spatřila velké jeskyně, kde stěny, strop a podlaha byly ze soli. Zaradovala se z babiččina daru, vyšla ven a jeskyně za ní zůstala otevřená. Teď bylo soli dost pro všechny lidi. Maruška dovolila každému vzít si, kolik potřeboval. Brali, brali a nikdy se nedobrali. Maruška jako královna zůstala vždy hodnou a skromnou. A proto ji také všichni lidé měli rádi.

0: Taťuldo, neproš náhodou ven? Tam je taková ledovatice, že jak stoupneš na chodník, hned upadneš.
1: Za prvé ven nepůjdu a za druhé nevím, proč bych se měl trmácet a padat po ulicích.
2: Ale nám by se to totiž strašně hodilo, pane Spejble.
1: No to je hezké, tak vám by se strašně hodilo, kdybych sebou někde žuchnula, no?
2: Ano.
0: Budeš se tati divit, ale nám by s tím moc pomohl.
1: Pomohl, ano. No. A co třeba, kdybych si přitom zlomil nohu?
2: Jo, to by bylo prýma.
1: A ještě by to bylo prýma, co?
2: No.
1: No to jsem si tedy o vás nemyslel, že byste byli schopni přát mi takovou přírodní katastrofu, že vám není hamba.
0: Vůbec nám není hamba, tati, my to vážně strašně potřebujeme.
1: Tak ty ještě potřebuješ, aby tvůj ubohý, stařičký, vlastnoruční otec byl připoután na lože s nohou v sádře, nebo dokonce s oběma nohama. Kdo by se o tebe staral? Kdo by ti tak dobře jako já vařil vajíčka na tvrdonořek? Nikdo.
2: No přece já.
1: A kdo by je vařil mně?
0: Tobě bych je vařil zase já, tati. My už to máme všechno promyšlené.
1: Tak vy to máte dokonce promyšlené, ano? Čeho já jsem se to dočkal? A co takhle dát mi pod postel krabici s dynamitem? To by nešlo?
0: Když ty nás nechceš pochopit, tati.
1: No tak to teda nechci, to si uhád. Oni by snad chtěli, abych chodil celý život o berlích.
2: Ale ne, celý život ne, pane Spejble. No, by stačilo jen tak kousek přes nový rok.
1: Ona si klidně řekne, jen tak kousek. To nevíš, že se říká, jak na nový rok, tak po celý rok? Tak vy jste do toho pokusu o atentát zatáhli i paní učitelku a to já jdu zítra do školy a tam se to vysvětlí.
2: Ne, já vám to všechno vysvětlím. Hezky se uklidněte.
1: Ale ne, Máničko, ne.
2: Posaďte se.
0: No, tati, posaďte se. Ať si při tom pobíhání nezlomíš nohu.
1: Už s tím zase začínáš. No,
2: no, pane Spejble.
1: No, tak dobře, Máničko, no, už sedím.
2: No. Víte, my jsme si ve škole povídali o tom, jak vždycky na nový rok si lidé slibují, že se budou mít rádi, že si budou pomáhat a jak třeba, když je v domě nějaký starší člověk, jak mu budou chodit nakupovat a tak.
1: No to je všechno hezké, ale proč bych kvůli tomu měl chodit sebou mlátit na ulici? Najděte si nějakého dědečka a choďte mu třeba pro pivo nebo pro lístky do kina a mě z toho vynechte.
0: Já bych tati rád... Protože nikdo neumí uvařit vajíčka na tvrdo jako ty, ale kámen urazuje, že tady v okolí nikdo nepřišel k úrazu.
2: No, a tady v okolí není ani žádná stará babička, ani starý dědeček, viď, Hurvínku?
0: A jak máme potom udělat k novému roku nějaké předsevzetí? Kdyby to aspoň někde hořelo, aby jsme mohli zachraňovat, ale ani to ne.
2: No.
1: Pro krále pána, ještě aby tady někde hořelo, to vám nestačí moje zlomené nohy?
2: Už teď nemáte zlomenou nohu ani jednu.
1: No teď nemám, teď, ale co když půjdu ven? Přece mě děti nevykládejte, že byste nepřišli na nějaké rozumnější předsevzetí.
0: Když to není žádná spravedlnost, takhle tu soutěž nevyhrajem. No.
1: Jaká zase spravedlnost a jaká soutěž?
2: No, my jsme si ve třídě udělali takovou soutěž novoročních předsevzetí a budujeme si dobré skutky, víte?
0: Právě, to je něco jako v televizi ten klub správných dětí.
2: No, to třeba uděláte dobrý skutek, honem to napíšete do televize a dostanete od značek nebo něco.
1: Počkej, pomalu, děti, začínám rozumět. Mně to bylo nějaké divné, že ti dva kluci v metru se málem poprali, kdo mě pustí sednout. To nebylo proto, že byli tak slušní, ale proto, aby získali body.
2: No jistě.
0: No, tati, ty body jsou strašně důležité.
2: No.
0: Když pustí sednout staršího pána, tak je to jeden bod. Starší pán z holí, to jsou dva body.
2: No prosím, a starší paní s nákupníma taškama jsou dokonce čtyři
0: body. Ano.
2: No. My s Hurvínkem nejraději jezdíme metrem v pátek odpoledne. To jich jezdí nejvíc s nákupníma taškama.
0: Ano, a to bys koukal, co nazbíráme bodu.
2: No.
1: Já vám asi nějak špatně rozumím. O co vám vlastně jde? O to, abyste nazbírali body a vyhráli třeba lízátko, nebo o to, abyste byli skutečně správné děti?
2: Ale, pane Spejble, aby jsme byli správné děti, na to přece potřebujeme ty body.
1: Já mám jít proto ven na chodník a zlomit si příkladně nohu?
2: No.
1: Kolik pak za to dostanete bodů, vy správné děti?
0: No to by nám to naskočilo, tati.
2: Je.
0: No jo, za pomoc při úrazu je dokonce 15 bodů. A kdyby se stopil...
1: Ano, bez všeho, to já půjdu, zlomím si nohu a ještě vám skočím do Vltavy. Co bych to byl za tátu, kdybych vám nepomohl získat pár bodů, že?
2: Moment, moment, to není žádných pár bodů, pane Spejble. Za záchranu tonoucího je 30 bodů.
0: Teď ale, Máničko, jasné, že se budeme muset o ty body dělit?
2: Ano, to
1: a
2: je
1: víš, Hurvínku, že mě také tohle to napadlo? Co kdyby Mánička ještě doběhla pro bábinku, že by skočila do té Vltavy se mnou, aspoň nám bude přitom tonutí veselý. No a vy nestratíte body.
2: Když já bych to bábince nerada říkala. Ona je vlastně ještě ze staré školy a říká, že slušné chování se nedá budovat a že úcta k stáří má být samozřejmostí.
1: A ty si myslíš, Máničko, že nemá pravdu?
2: Možná, že má. Ale nám jde o ty body.
0: No jak bychom, tati, poznali, že jsme správné děti, když budeme mít málo bodů?
2: No právě.
1: No třeba tak, že když někoho pustíte v metru sednout a on vám poděkuje... A jen tak pro sebe si řekne, to je správný kluk, nebo to je slušná holčička, no. A přitom se na vás usměje.
2: No, no, ale co když se na nás ani neusměje, ani nepoděkuje?
1: Víte, děti, oni ani všichni dospělí nejsou slušní a správní. To ale neznamená, že musíte být také takový.
0: Tati, zůstaň raději doma. Ještě bys někde uklouzl a zlomil si nohu. Já už o ty body ani tak moc nestojím.
1: No, takhle se mi to líbí. Víš, dostávat body za to, že druhého postihne něco zlého, no, to se mi taky nezdá správné.
2: No, já už ty body také nechci. Ale co naše předsevzetí?
1: Já si, děti, myslím, že skutečně správné děti si nemusí dávat, abych tak řekl, žádná předsevzetí. A jestli chcete někomu pomoct, tak u nás v domě bydlí paní Cihlářová.
0: No, ale ta není stará.
2: Ještě.
1: Každý potřebuje někdy pomocnou ruku.
2: Ale vlastně počkej, Hurvínku, že nás to nenapadlo. Vždyť ona má malého chlapečka a ještě miminko v kočárku a musí je vozit sebou na nákupy.
0: To je nápad, no. Táťoldo zlatej. Už tam běžíme.
2: No.
1: Teď tam nechoďte. Malé děti už teď patří do postýlek. A vy také, vy správné děti.
2: Já už jdu. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc, děti.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

Síkorky jsou pořád veselé. I když v zimě to není žádná legrace. V létě je hej, housenek a vůbec všelijakého hmyzu je, co síkorčí hrdlo ráčí, ale zima je skoupá a strašně zebe. Moc ptáků se zimy bojí a letí raději za sluncem. Síkorka taková není. Síkorka si řekne, co bych někam lítal. Tady jsem se narodila, tady zůstanu, zima nezima. Zima byla na krku a síkorčí mládenec Koňadra se domluvil s přítelem Šoupálkem a s přítelem Brhlíkem, že ve třech se to lépe táhne a že zimu prožijí spolu. Toulali se krajinou a hledali potravu. Přidali se k nim ještě jiní Šoupálkové a jiní Brhlíci a jiné síkorky, že jich bylo hejno. Jednou, když právě svačili v křoví, přiletěla síkorčí panenka a jestli prý by se směla také přidat. Co říkáš, Koňadro? Zeptal se Šoupálek. Koňadra po ní hodil očkem a panenka se mu líbila. Aby si ale nezadal, řekl, mně je to jedno. Panence se Koňadra taky líbil. Líbilo se jí, jak byl elegantní a jak na sebe dbal. Měl olivově zelený kabátek a žlutou vestičku, černou čepičku a k tomu vázanku ve stejné barvě. A byl čistý, až se mu peří lesklo. Ale to chování, to ti neodpustím, zamračila se síkorčí panenka a neodpustila. Létala s hejnem a na Koňadru ani nepohlédla. Za to síkorčí mládenec za síkorčí panenkou pokukoval a ona to dobře věděla. Když sluníčko začalo uklízet po zimě, byl Koňadra už dočista zamilovaný. Jestli to udělal ten teplý vzduch, nebo co, Koňadra najednou vyhrkl, velice se mi líbíš. Snadže roztál sníh, roztálo její mračení a panenka se zapířila. Však ty se mě dávno líbíš, pomyslela si. Budeme teď pořád jen spolu, kdybys chtěla, řekl Koňadra. To bychom nejdřív museli mít bydlení, na to panenka, neboť toužila po vlastní domácnosti. To je maličkost, řekl Koňadra. Věděl bych například o pěkném bytě postra Kapoudovi. A panenka, že po cizích bydlet nebude. A tak hledali, prohlíželi a nic se nehodilo. Koňadra objevil starý plstěný klobouk a hned horoval, jak to bude měkké a teplé bydlení. A jen zaprší a máme v bytě mokro, odmítla síkorka. Potom našel střevíček, který někdo pohodil a už viděl, jaký z něj udělají útulný byteček. Snad kdyby byl o číslo větší, řekla síkorka. Budeme mít přece rodinu. A jak bychom se tam všichni vešli? Hledali dál a Koňadra padl na rouru od kamen, která ležela v roští. Hned pro svůj objev zahořel. Bane, v rouře táhne, řekla síkorka. A zase bylo odbyto. Marně Koňadra namítal, že v bytě se přece musí větrat. On prý by byl první, kdo by chytil průvan. Byli už celý uhledaní, odpočívali na plotě a síkorka vzdychla. Kdybychom tak mohli mít svůj vlastní domeček. A jako v pohádce, kde se vzal, tu se vzal, na plotě u vrátek byl přilípnutý domeček, červeně malovaný.
Je to mámení nebo sen, řekla Sýkorka. Koňadra obletěl domeček, nakoukl dovnitř a když se na něj podíval zepředu, až skoprněl. Na domečku nad vchodem bylo napsáno hůlkovým písmem Sýkora. Pojď sem, honem, je náš, volal. A jak víš, že je náš? Zeptala se Sýkorka, když přiletěla a Koňadra jí ukázal nápis nad vchodem. No tohle, kroutila hlavičkou Sýkorka, ale Koňadra byl už netrpělivý a řekl, šup tam. A zařizovali se. Od stěny ke stěně natáhli kobereček z vysokého zeleného mechu a přes něj dali ještě podušku z peří, aby jim bylo teploučko a měkce se spalo. Přišli se podívat Šoupálek a Brhlík. No ne, povídá Šoupálek. A ten kobereček, to se hned pozná, kdo má vkus, přidal se s chválou Brhlík. Toho večera byli Sýkorčí mládenec a jeho panenka velice šťastní a spali dlouho. Ani ráno nevstávali tak brzy, jako Sýkorky vstávají. Byli po zařizování domečku unavení a tak si přileželi a povídali si, jak dobře pořídili. V tom se v domečku zatmělo a na podlahu něco spadlo. Sýkorka pípla a chtěla vyletět, jak se polekala. Počkej, zadržel jí Koňadra. Podíváme se nejdřív, co to vlastně je. Byly to noviny s názvem Naše zahrada. Vida? Noviny. To mě zřejmě Šoupálek předplatil odborný tisk, řekl spokojeně Koňadra a zahloubal se do článku Škodlivý hmyz na ovocných stromech. Venku už byl den a bylo slyšet lidské hlasy. Ale lidí se Sýkorky nemusí bát. Jeden hlas povídal, dobrý den, pane listonoši, dnes pro mě nic nemáte. Dobrý den, pane Sýkoro, právě jsem vám dal vaše noviny do schránky. Pan Sýkora otevřel schránku na dopisy a co nevidí. Koňadra čte noviny a Sýkorka si čechrá peří. Tiše, tichounce schránku na dopisy zase zavřel a šeptal listonošovi, ještě dnes dám vedle novou schránku na dopisy. V téhle se uhnízdily Sýkorky. A to je pro zahradu požehnání.

Dobrý večer, děti. Byl páteční podvečer takový, jako je dnes, když Ole zavři očka usedl na kraj postýlky malého Hjalmara. Oje, je to až k nevíře, kolik lidí chce se mnou mluvit, vzdychl Ole. Starších lidí, ne dětí, pokračoval. Jsou to zvláště ti, kteří udělali něco zlého, nebo něco nepěkného. Drahý, milý Ole, říkají mi, nemůžeme v noci zamůřit oko a tak ležíváme do rána a vidíme všechny zlé činy, které sedí jako oškliví zloduchové na naší pelesti a stříkají na nás horkou vodu. Přijď k nám laskavě, zažen je od nás, abychom mohli klidně spát. Rádi ti zaplatíme, přijď, peníze budou ležet za oknem. A já jim odpovídám, to nejde, já za peníze nedělám. Ach, ach, vzdychal Ole zavři očka. Ale ke mně si přišel a dnes je pátek, odpověděl Hjalmar. Co budeme dnes dělat? Ach, ano, máš pravdu, rozpomenul se Ole zavři očka. Dnes je čas na páteční vyprávění.

0: Nevím, začal Ole zavři očka, jestli budeš mít dnes v noci chuť podívat se zase na jednu svatbu. Zase na myší svatbu jako včera? Zeptal se Hjalmar. Ne, bude to něco jiného než včera, odpověděl Ole. Velká loutka tvé sestry, ta, která vypadá jako muž a jmenuje se Herman, se má oženit s loutkou Bertou. A ta Berta má ještě k tomu narozeniny a proto se jistě sejde mnoho dárků.
1: Tohle já dobře znám, řekl Hjalmar. Vždycky, když loutky potřebují nové šaty, sestra je nechá slavit narozeniny nebo je svatba. To se stalo jistě už aspoň 100krát.
0: Ano, odpověděl Ole, ale dnes v noci to bude svatba stá a první. A když se ta stá a první svatba skončí, bude po všem. Proto také bude tahle svatba tak jedinečná. Schválně se tamhle podívej. Ole ukázala Hjalmarovi pod stůl. Stál tam domek z lepenky, v oknech byla světla a venku před domem vzdávali cínoví vojáčci zbraní čest. Ženich s nevěstou seděli na podlaze, opírali se o nohu stolu a vypadali velmi ustaraně. Měli k tomu asi důvody. Ole zavři očka, oblečený do staré babičiny sukně, je oddával. Když bylo po oddavkách, zanotovali všechny kusy nábytku ve světnici píseň, kterou napsala osobně tuškami.

0: říkám zdar. Zdar, zdar.
1: A pak dostal ženich s nevěstou dary. Ale vyprosili si, aby jim nikdo nedával jídlo, neboť měli dost své lásky. Budeme teď bydlet na venkově, nebo odjedeme do města? Ptal se ženich. Přibrali na radu vlaštovku, která hodně cestovala, i starou slepici, která už pětkrát vysadila kuřata. Vlaštovka vyprávěla nejen o městech, ale i o krásných teplých krajinách, kde vinné hrozny jsou veliké a těžké, kde je vzduch lahodný a hory jsou barevné. Ale nemají tam naše zelí, řekla slepice. Žila jsem jednou v létě s kuřaty na venkově, kde byl takový příkop, odkud byl přístup do zahrady se zelím. Ach, jak to bylo zelené, nedovedu si představit nic krásnějšího. Ale prosím tě, vždyť jeden zelený košťál vypadá jako druhý, řekla vlaštovka. Nejhorší to je, když je špatné počasí. Ale na to já jsem zvyklá, odpověděla slepice. Mně vadí, když je zima a mrzne, zlobila se vlaštovka. To dělá zelí dobře, vedla svou slepice. A co stále s teplem? Před 3 roky jsme měli léto, které trvalo víc než 5 neděl. Bylo horko, že se nedalo dýchat. A v některých zemích, kde je horko, jsou i jedovatá zvířata. A v horách, na skalách hadi. Nejlepší je to tady, u nás. Nejezděte nikam, radila ženichovi a nevěstě. Já jsem také cestovala, pokračovala ještě. Jednou jsem jela v Neckách 12 mil, ale nebylo to vůbec žádné potěšení. Ano, slepice je rozumná, prohlásila loutka Berta. Já také nerada cestuji do hor, protože to je jenom pořád nahoru a dolů, nahoru a dolů. Ne, zůstaneme doma a budeme se procházet v zelené zahradě. A přitom zůstalo a na té svatbě se dál už nedělo vůbec nic. Zítra tě někam vezmu, řekl Ole, zavři očka. Někam strašně vysoko. Kam? Zeptal se Hjalmar. To ti dnes nemohu povědět, odpověděl Ole. To už patří do sobotního vyprávění a sobota je přece až zítra. Pak se ve tmě zaleskl hedvábný kabátek. Zasvítil tak trochu do modra, do zelena a nepatrně i do červena, ale to už Hjalmar neviděl. Usnul a Ole zavři očka odešel z jeho spánku. Vrátí se tam až zítra. Dobrou noc.

o řepě. Zasadil dědek řepu. Vyrostla, byla veliká, převeliká. I chtěl dědek řepu ze země vytáhnout. Táhne, potahuje, ale vytáhnout nemůže. Pozval si dědek babku na pomoc. Babka táhne dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Babka zavolala vnučku. Vnučka táhne babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Vnučka zavolala psíčka. Psíček táhne vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Psíček zavolal kočičku. Kočička táhne psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. A tak zavolala kočička myšku. Myška táhne kočičku, kočička psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují. A konečně řepu vytáhli.

Lovci se vydali na lov. Když se přiblížili k velkému háji, spatřili na jeho okraji nádherného jelena. Hned ho začali pronásledovat, ale jelen vběhl do háje a schoval se mezi keři. Lovci jelena marně hledali, rozhlíželi se na všechny strany a nakonec, plní zklamání, odcházeli pryč. Jakmile jelen spatřil, že jeho pronásledovatelé zamířili domů, začal žrát listy, které ho skryly před nebezpečím. Listy začaly vzdychat. Co je vám, ptali se stromy, že tak žalostně vzdycháte? Trápí vás, že jste se stali potravou jelena? Proto se nermoutíme, odpověděli listy. Litujeme jelena, který nás žere. Neví chudák, že ho lovci zakrátko objeví. Jelen však listy neposlouchal. Požíral jeden za druhým, jako by mu jejich dobrodiní nezachránilo život. A zakrátko jelenovo tělo prosvítalo mezi keři. Nezvyklý šelest v háji zaujal jednoho lovce. Podíval se, odkud vychází, a v prořídlých keřích spatřil jelena. Lovec rychle přivolal své druhy a v okamžiku jelena ulovili. Dostalo se mi trestu, jaký si zasloužím, zvolal jelen před svou smrtí. Zapomněl jsem na pohostinnost listů. Za dobro jsem se jim odvděčil zlem. Jak by mě nestihlo neštěstí?

0: Pohádka o kohoutkovi a o slepičce. Studánko, studánko, dej mi krůpěj vody mému kohoutkovi. On se na kopečku dáví, zdvíhá vzhůru nohy. Studánka odpoví. Vody tobě nedám, až mě přineseš slípy lísteček. Slepička dí lípě. Lípo, lípo, dej lísteček studánce. Studánka dá vody mému kohoutkovi. Lípa praví slípce. Nedám ti lísteček, až mi očvadleny přinese šáteček. Slípka běží, švadlenu prosí. Švadleno, švadleno, dej lípě šáteček. Ona dá lísteček, studánka vodičky. Švadlena opět dí. Nedám ti šáteček, až přineseš hedvábí od královny Sáby. Slepička běží, žádá. Králičko, Sábičko, dej mi hedvábíčko. Ať je dám švadleně, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Králička praví slípce. Nedám hedvábíčko, až mi dáš od ševce překrásné střevíce. Slípka běží k ševci, praví. Ševče, ševče, dej této králičce překrásné střevíce. Ona dá mi hedvábíčko, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Švec slípce praví. Nedám ti střevíce, pokud nepřineseš štětiny od svině. Slípka běží, prosí. Svině, svině, dej ševci štětiny. On mi dá střevíce, dám je té králičce, králička dá hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Svině slípce dí. Nedám ti štětiny, až mi dáš od mladců vydrobené zrní. Slípka běží, prosí. Mladci, mladci, dejte mi zrní. Ať dám této svini, ona dá štětiny, švec dá střevíce, králička hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Mladci slípce praví. Nedáme zrní, až nám od šafářky přineseš smetany. Slípka běží k šafářce, žádá. Šafářko, šafářko, dej mladcům smetany. Oni dají zrní, zrní dáme svini, svině dá štětiny, štětiny střevíce, střevíce králičce, králička hedvábí, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Vody mému kohoutkovi, který zdvíhá nohy. Šafářka slípce praví. Nedám ti smetany, až z pole přineseš velkou plachtu trávy. Než to všechno slepička zběhala a snesla a naspět k ubohému kohoutkovi od studánky drobet vody přinesla, nalezla jej již mrtvého.
1: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!

0: vsuvka o paní Květuš, Františkovi a Hubertovi. Tahle noc byla a ještě pořád je nekonečná a plná překvapení nejen pro lichožrouty. I vdova Voráčková zažila něco mimořádného. Bylo to v hotelu Zátiší, kde se každý lichý pátek konal seznamovací večírek pro starší a osamělé. K tanci tu hrála rytmická skupina, která si říkala Poslední rande. Pan Vavřinec s nimi rád hostoval, protože mohl předvést to nejlepší, co znal ze svateb i z pohřbů. Při jednom valčíku se paní Květuš smetla na naleštěných parketách, ale nezachytil ji její tanečník, ten zůstal trčet a jen koukal. Před pádem ji zachránil nějaký Bartoš František, jak se v zápětí představil. Celý večer se pak povídali, pan František jí během řeči spravil nalomený podpatek, ale protože sebou neměl ten správný vercajk, jak řekl, raději ji po půlnoci doprovodil až k domu. Cestou si on stěžoval, že je takový jako vyprahlý a ona naopak, že je jako studna, z níž ale nikdo nepije. Na ponožky, které ve větru kolem nich poletovaly, vůbec nehleděli. Před vilou se rozloučili, slíbili si další setkání v Zátiší a tím idyla skončila. Domem otřásal štěkot jejího Bernardína. Hubert už jen sýpal, ale přesto nebyl k utišení, protože všude cítil lichožrouty. I když se z bytu nedostal, byl díky svému citlivému čenichu jediným svědkem nočního drancování na půdě profesora Kadeřábka.
1: O Věrce, která se dloubala v nose. Věrka se začala dloubat v nose dříve, než uměla chodit. Její ukazováček náhodou objevil dva malé otvory přímo nad ústy, vnikl do jednoho z nich a velmi se mu tam zalíbilo. Od té doby se jen málo kdy stalo, aby Věrka neměla v nose jeden, dva nebo i tři prsty. Usmívala se z kočárku, dívala se na ptáčky a zelené listy a slyšela, jak okolo ní hovoří.
2: No to je pěkné, děvčátko, jak se pěkně dloubá v nose.
1: Všichni se smáli, potom se někdo naklonil nad kočárkem a šibalsky pohrozil Věrce prstem.
2: Ty, ty, ty.
1: Později, když byla Věrka větší, nesmál se už nikdo. Při nedělním obědě všichni zaraženě mlčeli a dívali se, jak Věrka jednou rukou jí a druhou se dloubá v nose. Jen dědeček zlostně kroutil hlavou a vždy říkal:
3: Až budeš velká, budeš mít nos jako okurku.
1: Věrka se dala do pláče a hned bylo po nedělním obědě. Všichni vyskočili a začali ji utěšovat. Někdo křičel na dědečka, jiný nahněvaně bouchal dveřmi a vyprávěl o starobinci a o tom, že někteří lidé neumějí včas odejít. Další utíral Věrce slzy a strkal jí do úst ružičku s polévkou. Jen dědeček uraženě mlčel a nahlas nad talířkem srkal. Potom dědeček zemřel. A vypadalo to, že Věrka bude mít pokoj. Při obědě se vesele dloubala v nose a s panenkami a plyšovými medvědy si hrála tak, že je celé dny učila to samé. Všichni z toho byli nešťastní. Zdálo se jim, že Věrčin nos se pomalu zvětšuje a mění na okurku. Doufali, že se věci změní, když Věrka začne chodit do školy, naučí se psát a číst a postupně na dloubání v nose zapomene. Koupili jí aktovku a pouzdro a často se jí ptali, jestli se do školy těší. Věrka se vždy zamyslela, povrtala se v nose a potom řekla, že
2: ano.
1: První den ve škole se jí velmi líbilo. Seděla v lavici, ve vlasech měla pěknou mašli a pozorně poslouchala učitelku. Ta povídala o písmenkách a některá z nich pečlivě psala na tabuli.
2: Abychom se navzájem poznali,
1: povídala paní učitelka,
2: každý z vás se nám představí.
1: Každé dítě se pěkně postavilo a povědělo své jméno. I Věrka řekla své jméno. Učitelka se na ní chvilku dívala a potom začala hovořit o různých zlozvicích. Nejdříve dětem vysvětlila, co to je zlozvyk.
2: Zlozvyk je něco, co děláme a přitom to dělat nemáme. Například, když se někdo dloube v nose, tak to je zlozvyk.
1: Vyzvala děti, aby i oni pověděli, jaké zlozvyky znají. Přihlásil se Honza a řekl,
3: že jeho otec má takový zlozvyk, že vždy, když se rozněvá, vezme sekeru a všechny je hojí okolo domu.
1: Učitelka pokývala hlavou. Potom se přihlásila Katka.
2: Její maminka má takový zlozvyk, že nikdy po sobě nespláchne záchod.
1: Učitelka opět pokývala hlavou. Potom se přihlásila Evička.
4: Její dědeček má takový zlozvyk, že se vyklání z okna do té doby, dokud nevypadne ven.
1: Ale to už naštěstí zazvonil zvonek a skončila první vyučovací hodina. Doma se všichni zvědavě ptali, jak se Věrce ve škole líbilo.
2: Líbilo se mi tam,
1: odpověděla Věrka. Všichni byli rádi. Představili si, že se Věrka bude dobře učit a potom z ní bude letuška v letadle.
2: A co jste se učili?
1: Ptali se dále. Věrka jen pokrčila rameny a strčila si prst do nosu. Všichni se zamysleli a potom si řekli, že časem se to určitě zlepší. Další dny ve škole byly stejné. Děti dostali knihy a sešity a začaly se učit různé věci. Věrka s dloubáním v nose nepřestala, právě naopak. Vrtala se v něm víc a víc. Učitelka se na ní často přísně podívala a přitom klepala tuškou po stole. Jednoho dne to nevydržela a prudce vyskočila od stolu.
2: Jsou mezi námi děti,
1: řekla,
2: které mají velmi ošklivé zlozvyky. Například, že se dloubají v nose.
1: Celá třída stichla a podívala se na Věrku.
2: Pojď k tabuli, Věrko.
1: Věrka vytáhla prsty z nosu a postavila se před tabuli. Učitelka se začala procházet po třídě a pustila se do vykládání. Opět vyprávěla o různých zlozvicích.
2: Ona, jejich učitelka, už totiž učila hodně dětí. Byly mezi nimi i takové, které měly různé zlozvyky, ale ona je to odnaučila. Například takový Jarek. Ten se rád nahlas a bez příčiny smál, ale ona, učitelka, ho tohoto zlozvyku odnaučila. Jarek je nyní inženýrem a už se nesměje. I Věrka má zlozvyk a ona, učitelka, jí ho velmi ráda odnaučí.
1: Učitelka zmlkla a všechny děti se opět podívali na Věrku. Ta se dloubala v nose a dívala se z okna. Učitelka se rozzuřila. Byla to stará žena a ve svém učitelském životě zažila už všechno možné, ale tohle ne. Začala křičet a dupat nohama. Její křik byl tak pronikavý, že v koutě prasklo umyvadlo. Všechny děti se strachem rozplakaly a schovaly pod lavice. Jen Věrka klidně stála, vrtala se v nose a dívala se na učitelku, jak tříská pravítkem do stolu, vyhazuje květináče oknem ven, převrací svůj učitelský stůl a potom s otevřenými ústy, vytřeštěnýma očima a s naběhlými žílami na krku vybíhá ven ze třídy. Doma se všichni z této události zděsili. Seděli v kuchyni, drželi si hlavy v dlaních a přemýšleli nad svým osudem. Běrka seděla na stoličce a dloubala se v nose.
5: Co budeme dělat?
1: Zeptal se někdo. Na stole ležel dlouhatanánský dopis od ředitele školy, plný temných výhrůžek a požadavků. Když se Věrka nepřestane dloubat v nose, nesmí chodit do školy. Učitelek je málo a jsou vzácné. Věrčina učitelka se zbláznila a nemají za ní náhradu. Děti utrpěly šok. Rodiče jsou pobouřeni. Na konci dopisu bylo 10 vykřičníků a roztřesených ředitelů v podpis.
5: Měli bychom jí zašít nosní dírky,
1: navrhl někdo.
5: No ještě to tak, povídal někdo jiný, aby se začala dloubat někde jinde. A co takhle svázat jí ruce za zády,
1: řekl někdo. Všichni se zamysleli, ale ani tento nápad nepřijali. Potom se rozhodli, že navštíví lékaře. Nejlépe nějakého odborníka, který se už dlouho zabývá dloubáním v nose a zná všechny způsoby, jak vyléčit tuto strašnou a zákeřnou chorobu. Druhý den se tedy všichni vydali k doktoru Hroznofovi, nejznámějšímu specialistovi na boj s dloubáním jako takovým. V čekárně byly bílé stoličky, bílý stůl a bílé stěny. Bílé dveře ordinace byly obložené bílou koženkou. Všichni mlčky seděli a vyplašeně se dívali na obrázky rozvěšené na stěnách. Na všech byly těžké případy dloubání v nose. Muž, který měl v nose strčenou celou nohu. Rodina s nosy většími než hlava. Dědeček, který se dloubal v nose dřevěným kůlem a chlapeček, který se dloubal jen v jedné nosní dírce a ta se mu zvětšila tak, že vypadala jako otevřená ústa. Dveře ordinace se otevřely a zazněl přísný hlas. Další! Doktor Hroznov byl tlustý, v bílém plášti, s nosem jako oporka. Dlouho Věrku pozoroval, ukázal jí různé obrázky a dával podivné otázky. Přitom se musela dloubat v nose nejprve jednou rukou, potom druhou a nakonec oběma. Do nosu jí svítil baterkou, dával jí tam různé lesklé nástroje a díval se zvětšovacím sklem. Všichni tiše seděli. V ordinaci bzučel nějaký přístroj. Potom si doktor odkašlal a pustil se do psaní. Občas se podíval na Věrku, která se opět vrtala v nose, potom na ostatní, kteří na něho vyvalovali oči a nervózně polikali. No, je to vážné, řekl potom. Začal zdlouhavě vyprávět o dloubání v nose. Zmínil se o několika nejtěžších případech a způsobech jejich léčby. Potřebovali bychom speciální nástroje, zdůraznil. Potom ještě řekl několik cizích slov, která zazněla jako rozsudek smrti. Všichni sebou polekaně trhli.
6: Máme to chápat jako stav beznadějný?
1: Zeptal se kdosi. Doktor mlčky přikývl. Je to nevyléčitelný případ dloubání v nose. Dodal, strčil si prst do nosu a důkladně se v něm povrtal.
6: A co máme dělat? Ozval se čísi prosebný hlas.
1: Doktor rozpačitě pokrčil rameny. V případech, jako je váš, to obyčejně končí tím, že postiženému zarostou prsty do nosu. Jednoduše je už pak nikdy nebude moci vytáhnout ven. Nastalo mrtvé ticho. Všichni se

se a potom po jednom odešli. Věrka si strčila všechny prsty do nosu a zavřela oči. Z kuchyně k ní přes stěnu doléhaly hlasy. Všichni tam seděli a o ničem se rozčleně dohadovali. Některé hlasy byly plačtivé, jiné rozzuřené. Potom někdo dlouho mluvil. Kdo si se rozplakal a ostatní se ho snažili utišit. Potom nastalo ticho a Věrka sladce usnula. Ráno bylo v celém bytě ticho. Věrka vstala z postele a otevřela dveře svého pokojíčku. Byt byl prázdný. Všichni byli pryč. Sebrali všechno, co mohli odnést a potichu jeden po druhém se vytratili. Jedni se schovali v lese, jiní šli do sousedního lesa. Další odcestovali do vzdálených krajin, kde si změnili jména. Neuměli se smířit s představou, že Věrka se už nikdy nepřestane dloubat v nose. Báli se, že jednoho dne jí zarostou prsty do nosu, oni s ní půjdou po ulici a všichni budou vykládat. Aha, to je ta Věrka, co se tolik dloubala, až jí zarostly prsty do nosu. Aha. Tak zůstala Věrka sama. Sedla si na stoličku, začala se dloubat v nose a přemýšlela. Chvílí bylo smutno, ale potom se rozveselila. Může se přece dloubat v nose, kdy jen bude chtít. Nikdo jí to nebude zakazovat ani jí nutit, aby pěkně jedla, seděla nebo si hrála a přitom neměla v nose ani jediný prst. Tak se i stalo. Věrka byla šťastná. Vesele se dloubala v nose od rána do večera a vůbec jí nevadilo, že se jí postupně zvětšil a vypadal jako okurka. A to ještě netuší, co jí čeká, až jí prsty v nose zarostou. Ha!

0: Platíme, pane vrchní, platí.
1: Tady je náš stůl, pane Spejble. Spokojen jste spokojený.
2: Ano.
1: Dostali jste velký rohový s dvěma okny, s balkónem a s koupelnou, ano?
2: Ano, ano, přesně takový. Až na to, že není velký, není rohový, má jen jedno okno a je bez balkónu.
1: Aha, ale koupelnu má?
2: Ano, ano, ano, to má. Jenže v ní neteče voda, něco opravuje.
1: Aha.
3: Pašulu,
4: hurvínek má.
3: Hamání,
4: hurvínek má.
3: Jídlo a kdyby něco k večeři bych prosil.
1: Řebíky to zrovna nebudou, ale pochutnáte si oba dva. Objednala jsem místní specialitu.
2: Ano, paní Kateřino, tak to už se těším.
3: No tak pro dnešek si hřebíky odřeknu.
2: Dobré jídlo je moje slabost. Já i rád vařím, na to trpím.
3: Já zase trpím, že ty rád vaříš.
2: No tak.
3: Se mi zdá, taťuldo, že ti nějak slábne paměť.
1: Mírni se, hurvinku.
2: No, tedy popravdě řečeno, ze začátku to s tím mým vařením slavné nebylo. Vem ty krupici,
1: ano.
2: Já vzal kilo.
3: Jílej, dadanky, krupice se přece navaří.
2: No však jsem taky nakrmil všechny nájemníky v domě. I s příbuzenstvem.
3: A zbyteček už hravě odvezlo nákladní auto.
2: No, nebo mrkev.
1: Ano.
2: Mrkev má tu nevýhodu, že je červená.
1: Ano.
2: A jak se jednou říznete... Nerozeznáte prst od mrkve. No a ta ostuda, když jsem se ptal sousedky, jestli se do svíčkové dávají moskovice.
3: No jo, taťulda přivazoval i mléko, aby mu neuteklo. Vám se to směje, ale sousedi si začali stěžovat, že je rušíme.
4: Jak to byste vařili tak nahlas, pane Spejble?
2: No to ne, ale o dvě patra níž neslyšeli vlastního slova, jak nám kručelo v žaludku. Víte, co jsem udělal? Dal jsem se zapsat do kurzu vaření.
4: Jo, to se směl, viď, hurvínku?
3: No jo, to jsem se měl.
4: A?
3: To myslíš vážně?
4: No.
3: Máni, na stole jsem našel lístek. Jsem v kurzu vaření, kup si párky.
4: No.
3: Já párky rád, a když je rád, co bych si je nekoupil.
4: Ano.
3: Tak jsem si je koupil a těším se na zítřek.
4: Aha.
3: Jenomže zítra jsem našel prostřený stůl a lístek. Učili jsme se prostírat, kup si párky.
4: Je.

0: párky rád, a když je opravdu rád, co bych si je nekoupil, že ano, tak jsem si je koupil a těším se na zítřek.
1: A právě, že ano.
0: Zítra jsem našel prostřený stůl a lístek. Měli jsme opakování, kupci párky.
1: Danánky, slyšíš, babinko?
2: No, mám přece uši, ne?
0: Já párky moc rád, já je hrozitánsky rád, a když je hrozitánsky rád, co bych si je nekoupil, že ano, tak jsem si je koupil, proč bych si je nekoupil, když je tak hrozitánsky rád.
1: A těšil ses na zítřek.
0: A jak? Jenomže jsem našel prostřený stůl a lístek.
1: Kup si párky, ne?
0: Kde pak? Ne? Učili jsme se ohřívat párky. Je. Máš je na plotně.
1: Je. Když je tak hrozitánsky rád.
0: Tedy, že bych se bez párku neobešel, tak to tedy obešel. Ono na párkách dohromady nic není, ale nakonec, co bych si je neohřál, že ano? Přeci je nebudu baštit studené. No konečně někdo by se po párkách utlouk. Tak jsem si je ohřál a těším se na zítřek. Jenomže zítra jsem našel prostřený stůl a lístek.
1: A na něm stálo.
0: Nevím. Já ho zahodil bez čtení.
1: Yeah.
0: Ale určitě měli opakování.
2: No, to bylo veselé.
3: No.
2: Jsou to tak někdy náhody. A už nám to pan vrchní nese.
4: Tak, 4x místní specialitka, prosím, párečky.
1: Yeah.
0: Je, párečky, no ne. To si tedy opravdu... A jsme ve svém vigvamu.
3: Tak máš do koupelny. Já zatím rozestelu.
0: No jo, já už jdu, taťuldo.
3: Šmanko, ty, já mu zapomněl říct. No, na to přijde sám.
0: To je... Paštulda, neteče voda. Tati!
3: Co je?
0: Musím ti oznámit, že... Ale co? Budu mu to věšet na nos. Že už se myju! Jú, to je blaštězna. Jú. Tak, taťuldo, ještě doutřít. A jsem čistěnký jako alabastr.
3: No... Jen jestli.
0: Je přeci vědecky dokázáno, že když se člověk pořádně umyje...
3: Jo? Už jsi taky umyl?
0: I s bubínkem.
3: A kovadlinku si vzal leštěnkou, že ano? A zuby?
0: No, že váháš.
3: A netrnuli ti? Nebyla voda moc studená?
0: No, to máš pravdu, jako led.
3: Doopravdy? No, to se zrovna hodí. Dostal jsem nějakou žízeň. Natoč mi skleničku.
0: Vody?
3: No ano.
0: Taťuldo, snad bys nepil vodu, tati.
3: Ale ano.
0: Třeba jsou v ní mloci a čolci a žáby. Ještě by ti kuňkali v žaludku. Hele, tati, já ti skočím pro pivo, nechceš? A dáš mi napít, ano?
3: V žádném případě. Po pivě totiž strašně slábne paměť. Sám si mě na to při večeři, jak si upozorňoval, že ano? Jak ses šel mít, chtěl jsem ti něco říct, ale co? No, vidíš, ta paměť...
0: Tak si dej záležet, třeba si vzpomeneš.
3: Počkej, co jsem ti to... No, vidíš, co jsem ti to... Aha, už to mám. Já jsem ti chtěl říct, že v koupelně neteče voda.
0: Ty to víš? To je tedy gól.
3: Ah.

0: Jenže venku byl ještě někdo, kdo by se také moc rád dostal k Pipi na hostinu. Nedaleko vily Vilekuli žila zlostná paní Finkvistová. Děti neměla ani trochu v lásce.
1: Děti by vůbec neměly na světě být, lamentovala.
0: Když některé z dětí šlo po ulici kolem jejího domku, vystrčila hlavu z okna a hubovala, že dělá strašný rámus. A nikdy nezapomněla dodat, že ze všech dětí, které zná, je Pipi to nejhorší.

0: Právě teď se to tak nachomítlo, že si paní Finkvistová vyšla před spaním na procházku zrovna kolem vily Vilekuly. V té chvíli děti dojedly všechny dorty nachystané ve sněhovém domečku a Pipi běžela do vily pro další tři, které si tam připravila do zásoby. V okamžiku, kdy se objevila ve dveřích s jedním dortem v každé ruce a třetím na hlavě, kráčela po ulici paní Finkvistová. Schválně hádejte, jestli paní Finkvistová na Pipi koukala s vyvalenýma očima. Paní Finkvistová rozhodně neměla Pipi dlouhou punčochu v oblibě. Ona přece vůbec neměla děti ráda, ale o to raději měla něco jiného. A to byly šlehačkové dorty. Byla po nich přímo posedlá a udělala by nevím co, jen aby se kousínku zmocnila. Ty, hele, poslyš, zavolala na Pipi. Jestli mě hezky poprosíš, tak bych se na ten tvůj vánoční večírek šla podívat. Ještě to dopoledne za Pipi křičela, ty uličnice nezvedená, ale na to už dávno zapomněla. Samozřejmě, že to bylo jen kvůli dortu se šlehačkou. Pipi se na vteřinku zarazila. Hrdě pohodila hlavou tak prudce, že dort málem skončil na zemi. Všechny děti vyběhly ven a vykukovaly zpoza rohu. Milá paní Finkvistová, pronesla Pipi zdvořile. Tenhle vánoční večírek je dětem přístupný, což jinými slovy ovšem znamená, že je nepřístupný dospělým. Všem dospělým je sem vstup zakázán. Ono totiž pro dospělé není zdravé jíst dorty a bombóny. Bolí je z toho břicho a pak si pořád na něco stěžují a fňukají. Aspoň to tvrdí doktoři, vysvětlovala Pipi. Hlouposti, odbyla ji paní Finkvistová. Opravdu je to tak, ujišťovala ji Pipi vážně. Jeden doktor v Americe přišel na to, že dospělí by měli jíst jen vařenou rybu a dušenou mrkev. A na nejvýš možná k narozeninám kousíček tlačenky. To se podívejme, řekla paní Finkvistová kysele. A co ten tvůj pan doktor z Ameriky říká, že by měli jíst děti? K snídani karamelky, k obědu zmrzlinu a k večeři šlehačkový dort, zašvitořila Pipi a zmizela za rohem.
1: Uličnice nezvedená,
0: zakřičela paní Finkvistová.

0: Co se takhle projet na mé sáňkařské dráze? Zeptala se Pipi hned, jak se paní Finkvistová ztratila z dohledu. Pipi totiž udělala klouzačku ze střechy vily Vilekuly. Vyšší a prudší svah děti v životě neviděli a klouzalo to jako namydlené. Dokonce i bez sáněk. Nejdřív se ovšem muselo vylézt po žebříku nahoru, což bylo trochu náročné, ale o to rychleji to svištělo dolů. Takovou legraci už dlouho nikdo nezažil. Děti se jízdou rozehřály, tváře jim jak se patří zčervenaly a kalhoty vzadu zbělely. Vánoční strom ve tmě nádherně zářil a ze střechy si ho mohli prohlédnout ještě líp než ze země. Zhora bylo každopádně líp vidět, kolik balíčků na něm visí. Samou nedočkavostí, co asi uvnitř všech těch balíčků může být, dětem srdce v těle poskakovalo. Vždyť my jsme úplně zapomněli tančit kolem stromu, vykřikla náhle Pipi. A ze střechy se to najednou začalo sypat jako hrách. To, když se všechny děti řítily dolů z prudké klouzačky a padaly do závěje. Halo, děti, svolávala je Pipi. Pojďte sem, zaspíváme si ty naše krásné vánoční písničky. Veselé vánoční hody, berte si dítky koledy. Jeste je pilně a neomylně, jeste je pilně a neomylně. Paní mámo, vstaňte, bombony nám dejte, bombony nám dejte. Pipi, takhle to ale vůbec není, napomenula ji Anika přísně. Jak to, že ne? Podivila se Pipi upřímně. Že bych ty pěkné koledy zapomněla? No, možné to je. Ale tuhle si pamatuju určitě dobře. Pásli ovce pasáčci a v tom, kde se vzali, tu se vzali, objevili se tři králové. A co udělali pasáčci? Zahráli jim fidli, fidli na housličky, jen ten černej, co stál vzadu, vystrkoval na ně bradu. No, ta je přece veselá. Pipi, teď jsi vážně hloupá. Tak to není, zlobila se dál Anika. Kolem stromu se ale nakonec tancovalo a zpívalo přesně tak, jak to má o Vánocích být, i když si Pipi trochu pletla slova. Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy, nesem vám noviny, poslouchejte, paní mámu, vstaňte, koledy nám dejte, štědrý večer nastal a všechny vánoční písničky hezky po pořádku. Děti se shodly, že je daleko zábavnější tancovat kolem vánočního stromku venku, než doma v pokoji.
1: Jak si rákosníček nevysloužil hvězdu. U rybníka Brčálníka je každý večer trochu jiný. Někdy bývá zamračený, jindy krásný, občas dokonce nádherný. Stává se to ale málo kdy. Jenom když je nebe plné hvězd a když všechny se zrcadlí na vodní hladině.
2: To je, panečku, podívaná, pochvaloval si rákosníček. Tohle snad už není Brčálník, ale pohádkový hvězdný rybník. Je, alespoň jednu, jedinou takovou hvězdičku si musím určitě obstarat. Ovšem, tu opravdovou, tu z té hvězdné parády nade mnou.
1: Na nic už nečekal a začal se připravovat na dlouhou cestu. Mezi stromy sebral javorové semínko, které vypadá jako vrtule, zastrčil si je do vlasů a čekal, až ho roztočí vítr. Z hráze odstartoval rychleji než vrtulník a vznášel se k obloze. V Všude bylo hvězd a hvězdiček, až skřítkovi oči přecházely. Některé svítily jen jako svatojánské mušky, jiné zářily víc než nebeský maják. Mnohé byly jasné jako křišťál, další připomínaly lesklý stříbrňák, ostatní zase ohnivou kytici. Byly tam hvězdy, létavice a stálice, komety i celé hvězdokupy. Rákosničko vyšla z toho hlava kolem a tak ani pořádně nevěděl, jak na té hvězdné pláni přistál. Mezi nebeským dalekohledem a váhami stál nebeský hvězdář s dlouhými vousy a vlídně skřítka rákosnička pozdravil. Tak tě tady pěkně vítám, povídal. A jak tak koukám, vidím, že máš nějaké přání.
2: To mám, přiznal se rákosníček. Nebylo by, prosím, možné získat jednu takovou pěknou hvězdičku?
1: Copak možné by to bylo, souhlasil hvězdář. Ovšem, jen když si ji zasloužíš. Tady budeš hezky přebírat hvězdy. Ty těžké dávej na velkou hromadu a lehké zase na hromádečku. Když najdeš hvězdu lehounkou jako vločku a viditelnou jen támhletím nebeským dalekohledem, tak tu si můžeš nechat jako výslušku. No a já si zatím trošku zdřímnu.
2: To jo, no, pořád žádná lehoučka a zase žádná malička,
1: brůčel rákosníček a pokukoval přitom po nebeském hvězdáři, který mezitím usnul.
2: Teď by to asi chtělo trošku ošulit,
1: uvažoval rákosníček,
2: protože na mě zrovna přišla nějaká lenost.
1: A hned začal vymýšlet, jak na to.
2: Kdyby z nějaké hvězdičky kousek ubylo, povídal si, hned by přece byla o moc lehčí, což se ovšem musí okamžitě, ale opravdu okamžitě, vyzkoušet.
1: Vybral si k tomu dvě nejmenší hvězdy a začal je o sebe všelijak otloukat. Jenomže z nich neodletěl ani drobeček a neodlomil se ani kousíček. Řekl jsem vysloužit, ne vyšvindlovat, ozval se najednou hvězdář, který spal jen tak na půl oka a všechno viděl.
2: Ano, prosím, už zase vážím.
1: Honem se omlouval skřítek a znovu začal vážit hvězdu za hvězdou.
2: Žádná malička.
1: Ubíral na hlase i na práci, až přestal docela.
2: Tak, teď by to snad šlo s tím podfukem. Ovšem samozřejmě docela malým.
1: Aby hvězdičku přivážení nadlehčil, podložil jí obláčkem lehkým jako pápěří a váhy hned ukazovaly, že je teď lehonká, jak potřeboval. Nebeského hvězdáře ale neošidil. Kdepak, smál se ten vševědoucí dědeček, tak lacino, si k výslušce nepomůžeš. Skřítek dělal, jako když neslyší, ale bylo mu hanba. Ze samých rozpaků začal proto nakukovat do nebeského dalekohledu. Podíval se napravo a nalevo, dolů i nahoru a nevěřil svým očím.
2: Když koukám tamhle, divil se, vidím moc velkou hvězdu. Když ale dalekohled otočím, je z ní tak maličká hvězdička, že ji pochopitelně ani vážit nemusím. Aha, on asi obrácený dalekohled také obráceně ukazuje a místo, aby zvětšoval, zmenšuje,
1: rozumoval Rákosníček.
2: A to se mně náhodou moc hodí.
1: Dlouho nepřemýšlel a schoval si tu hvězdičku za tričko. Nebeský hvězdář ale všechno viděl, protože je vševidoucí. A protože je také vševědoucí, věděl, že na to skřítek doplatí. Rákosníček měl najednou co dělat, aby se udržel na nohou. Hvězdička přece jenom vážila svoje a ta tíha ho stáhla z oblohy dolů. Letěl tak rychle, že za ním zůstala ohnivá čára a vypadalo to, jako když s ním padá do rybníka brčálníka hvězda. Ale protože si ji poctivě nevysloužil, proměnila se ve stříbrné vlnky. V nich se pak každý večer objevovaly hvězdy, kterým lidé říkají váhy, aby spravedlivě vážili každému, co mu patří. I Rákosníčkovi.

O lidech. Nic platno, Dášo, už brzy budeš muset jít mezi jiné lidi a budeš patřit do jiné smečky. Tak já ti něco povím o lidech. Podle tvrzení některých zvířat je člověk zlý. I mnozí lidé to říkají, ale nevěř tomu. Kdyby byl člověk zlý a necitelný, vy pejskové byste se k němu nepřidali a podnes byste žili divoce ve stepích. Ale z toho, že s ním kamarádíte, je vidět, že vás už před tisíci lety hladil a škrabal za uchem a krmil. Lidí je několikero druhů. Jedni jsou velcí, štěkají hlubokým hlasem jako ohaři a mívají fousy. Říká se jim tatínkové. Těch se drž, protože ti vedou lidskou smečku a proto tak trochu pouštějí hrůzu. Když budeš dělat dobrotu, neublíží ti ani zamák, naopak tě podrbou za uchem. To ty máš ráda, viď? Druhý druh lidí je o něco menší, štěká tenkým hlasem a má čumáček hladký a holý. To jsou maminky. A těch se, Dášenko, drž, protože ty tě nakrmí a někdy ti vyčešou kožíšek a vůbec se budou o tebe starat a hladit tě a nedají ti ublížit. Jejich přední tlapky, to ti je samá dobrota. Třetí druh lidí je maličký, trochu větší než ty, a piští a kvíčí jako štěňata. To jsou děti a těch se drž. Děti slouží k tomu, aby si s tebou hráli a tahali tě za ocásek a honili se s tebou po prérii a vůbec, aby byla nějaká psina. Jak vidíš, je to v lidské smyčce správně zařízeno. Někdy si budeš hrát na ulici s pejsky a bude ti s nimi dobře a veselo, protože je to tvá krev a tvůj rod. Ale doma, Dášo, doma se budeš cítit jen mezi lidmi. S lidmi tě pojí něco divnějšího a jemnějšího nežli krev. To něco je důvěra a láska. Tak běž.

0: Jak se motýl Augustín učil poznávat svět. Motýl Augustín se jednou ráno vzbudil a náramně se nudil. Na louce neviděl široko daleko žádného kamaráda. Žádný motýl, žádná myška, ani čmelák nebo včela. Nikdo nebyl na blízku. Ani brouci na písku. Nikde nikdo. Zívnul, líně se protáhl a protřel ospalé oči. Koukl na nebe a vidí, jak si po něm vykračuje malý mrak. Mráček. Měl černý fráček a držel stříbrnou konívku. Byl to Mráček Pršáček. Ale to motýl Augustín nevěděl. Nemohl to vědět. Byl ještě moc malý a neznal svět. Kam pak jdeš, mráčku? Zeptal se. Za šípkový kopec. Mám tam práci. Včely mě pozvali. A taky ptáci. Schne tam jetel, řepa a žito. A mně je to líto. A na co máš konívku? Vyptával se dál motýl. Na vodu přece. Pokropím lesy, louky a všechno, co roste na poli. Pokropím cokoliv. A bude zas dobře. Budou plné stodoly. Kam já přijdu, tam prší. Moje stříbrná voda zachrání celý kraj. Stříbrná? Divil se motýl. Byl ještě moc malý a neznal svět. Déšť nikdy neviděl, neměl o něm ani potuchy. Nevěříš? A mráček pršáček naklonil konívku. Spustil se déšť. Droboučký, jemný, vlahý. A protože zrovna vykouklo sluníčko, zářily padající kapky jako stříbro. Jedna kapka, druhá, třetí. Motýl rychle za keř letí. Čtvrtá a hned za ní pátá. Motýl rychle pod list chvátá. Tam se skrčí. Ještě, že jsem se schoval. Všechna krása by mě omokla. Radoval se a koukal spokojeně k nebi. Pršelo stříbrně. Na kytky, na keře, na smrky, na břízky. Kapky teď zvonily jak malé penízky. Tak co? Usmál se pršáček. Už věříš? Ale musím přestat, aby mě voda vystačila na jetel, na řepu a na žito. Nečekal na odpověď, zamával na rozloučenou a ztratil se za šípkovým kopcem. Vzduch voněl po dešti. Louka byla vykoupaná do zelena, do červena, do žluta a do modra. Žížaly vylézaly z děr, ptáci vesele zpívali a na nebi se smálo zlaté slunce. Motýl Augustín vyletěl vysoko nad stráň a dal se do tance. Byl ještě malý a neznal svět. Ale na vlastní oči už viděl stříbrný déšť.
1: Jednou maková panenka řekla, já bych něco ráda. A co bys ráda? Zeptal se motýl Emanuel. Já jsem se ještě nikdy nesvezla na loďce. A já bych se na ní moc ráda svezla. Šli spolu k rybníku, kůl tam byl, ale loďku někdo odvázal a odvezl. Kdo odvezl tu loďku? Zavolal přes rybník Emanuel. Za rybníkem bylo ticho, ale rovnou vedle nich se ozval zelený hlas. Kde pak, Emanueli, ten rybník nepřekřikne ani ozvěna? To promluvila kytka, co tam rostla na krajíčku u vody a čekala, až do ní včely nasypou zlaťáky. Něco za něco. Prodám vám loďku, ale za 50 zlaťáků. Maková panenka si jen povzdychla. Kde bych vzala zlaťáky? Vždyť ani nemám kapsy. Motýl Emanuel smekl cylindr, odletěl dál na louku a tam si odkytek, co tam kvetli, do něho vyprosil po zlaťáku. Vrátil se k chudé kytce u rybníka, poklonil se jí a řekl: dovolíte? Prosím, špitla kytka a Emanuel jí nasypal všecko zlato z cylindru. Potom pustila ta kytka na vodu list a řekla: tuhle máte loďku. Když nastoupili do loďky, panenka si znovu vzdychla. Stejně nepojedeme. Nejsou tu vesla. Vesla tu nejsou, ale máme plachty, řekl Emanuel. Stoupil si doprostřed loďky a rozevřel křídla. Vítr se mu opřel do křídel a jeli. Jeli nejdřív při břehu a pak dál na vodu. A já chci až na konec rybníka, já chci až k leknínům, řekla panenka. Zrovna jsem tam chtěl zakormidlovat, řekl Emanuel. Nohama se opřel o dno loďky a chytil do křídel silnější vítr. Už jsou u leknínů, loďka skáče přes malé vlnky, ale o jednu větší klopítla a povídá: vystupovat, protože já se zvrhnu. Převrhla se a sklouzla ke dnu. Panenka a Emanuel sotva stačili přeskočit na leknínový květ. Panenka chodila po krajíčku květu, dívala se do hluboké vody a spínala ruce. Taková hloubka. Radši se dívej dovnitř do leknínu, aby se ti nezatočila hlava, poradil jí Emanuel. A tak si panenka prohlížela leknínový květ. Ale aby bylo ještě hůř, za chvíli se leknín zamračil a povídá: konec prohlídky, zavírám. Panenka se podívala přes vodu. Já bych ráda šla pryč, ale co pak můžu? Zavírám, řekl leknínový květ a zavřel se. Panenka v něm uvázla jako ve vězení. Emanuel, co v poslední chvíli stačil uletět, lítal okolo leknínu a domlouval mu: pusti ji, vždyť si pomačká sukničku. Spím, broukl leknín a spal. Leknín spal, panenka v něm seděla jako ve vězení a motýl Emanuel bez rady kličkoval nad rybníkem. Když si ale motýl už vůbec neví rady, rozletí se nahoru ke sluníčku. A tak Emanuel doletěl až k slunci a povídá mu: poslíš, je to tak a tak. Leknín usnul a panenka mi tam sedí jako ve vězení. Sluníčko se podívalo dolů na rybník a vidí, jak se mezi zavřenými lístky leknínového květu červená cíp panenčiny sukínky. Mám dost jiné práce, řeklo sluníčko, ale tohle pro mě bude maličkost. A co za to budeš chtít? Zeptal se Emanuel. Já nic nechci. Já mám všeho dost, řeklo slunce. Probudilo leknín a po větru poslalo panence loďku z vrbového listu, co sama běží po vodě a zastaví se až u břehu.

Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: cestou tu.
1: Když hvězda betlémská svou pohádku dovyprávěla, ozdoby zatleskaly a korálkový šašek vyskočil na svou větev. Procházel se po ní jako provazochodec a vyvolával jako na pouti.
2: Teď nás čeká štafeta. Zlatá hvězdo od Betléma, cípkem ukaž přede všema. Všemi?
1: Všema.
2: Která z ozdob má teď slovo? Tahle nebo támhleta?
1: Támhleta, ukázala hvězda na skleněnou rybku se zlatomodrými šupinami, která visela mezi 16. a 17. jehličkou na třetí větvi zhora.
2: Rybce se rozářila očka a i když vypadala jako malá bělička z řeky Lužnice, celá její pohádka se houpala na vlnách světových oceánů.

Pohádka skleněné rybky. Cirkus Pelikán Velikán byl cirkusem suchozemským a to znamená, že vždycky stál a hrál na suché zemi a když v jednom městě dohrál, maringotky jeli po suché zemi do města dalšího. Ale jeho slavný ředitel Pelikán, který předváděl velkolepé číslo polikání rybiček, sardinek, vystřelovaných z námořního děla, se toužil rozjet i po mořích a oceánech. A tak se jednoho dne cirkus Pelikán Velikán nalodil na přesoceánský parník Kolumbus a vyplul na cestu kolem světa. A tak pluli moři a oceány artisti i klauni, krotitelé i žongléři i šapitó s manéží a samozřejmě pan ředitel s paní ředitelovou Vilemínou a synem Honzou a plula i zvířata vřískající, bučící, troubící i mluvící lidskou řečí. A plulo i veliké akvárium s duhovými korálovými rybkami, které cvičil sám Honza. Uměl je za sklem akvária skládat jako pucle a rybky ho tak poslouchaly, že se mu do minuty složily třeba v obraz hradu Karlštejna a taky v Pražský hrad. Honza se na plavbu kolem světa moc těšil a jeho kamarádi, opice Melounie, slon Gaston a papoušek Kalendář taky. A jen co 10. října vypluli, neslezli z paluby a bylo jim hej, protože Honza nemusel do školy a Melounie, Gaston a Kalendář neměli každý večer cirkusové představení. Jenomže nikomu není hej od pondělka do pondělka. Jednoho rána vylétl papoušek Kalendář ze své kajuty a vřískal. Kalendář oznamuje, že je právě 18. prosince a je na čase zkrátka a hned dát za okno dopis pro Ježíška, nebo dostaneme houbeles. A já chci Kalendář na příští rok. Slon Gaston zvedl chobot a zatroubil. Tramtará, houbeles nechci dostat ani já. Já chci vyšívanou čepičku. A Melounie vypískla. Pro páníčka, a já chci od Ježíška červené lodičky a modrou pelerínu. A Honzovi, a to si nevymýšlím, ukápla slzička a řekl, okna v kajutách se nedají otevřít a pořád plují. Jak pak si ze zavřeného a plujícího okna vezme Ježíšek náš dopis? A bylo ticho. Jen vlny šplouchaly a korálové rybičky zavřely oči, aby neviděli ten ukrutánský smutek, který se zákeřně plížil kolem Gastona, Kalendáře, Melounie a Honzy jako zrádná krajta tygrovitá. Ale v tom Honza vykřikl, mám nápad, v mořích a oceánech přece žijí zlaté rybky a ty plní přání. Pro pána vážně? Podivila se Melounie a papoušek dodal, já Kalendář to můžu zkrátka potvrdit. Jen to dořekl, už se kamarádi nakláněli přes zábradlí na horní palubě a Honza zavolal. Zlatá rybko, krásná paní, splň nám prosím naše přání. Chceme dát za okno dopis pro Ježíška, ale všechna okna na lodi jsou napořád zavřená. A tu se stalo něco, co by nikdo ani na palubě přes oceánského parníku nečekal.
Za zády čtyř kamarádů se ozvalo. Ksupánkové, zlaté rybky jsou jenom v pohádkách. Tady na lodi plním přání já, zlatá kočka. Ale nejdřív musíte splnit přání mé. Kamarádi se otočili a uviděli macatou kočku kapitána barníku Žisténa Kormorána. Tak, tak, hlupánkové, a moje první přání zní, chci mít 333 vanilkových rohlíčků a ani o jeden míň. Když je dostanu, dostane se i na vás. A kočka se tajemně zašklebila a zmizela. A v kuchyni začalo pozdvižení. Vařil se zrovna námořnický guláš, ale teď se muselo začít i s pečením vánočního cukroví pro zlatou kočku. A protože kuchaři neměli na rohlíčky čas, dělali je s paní ředitelovou Vilemínou 4 afrodity, artistky, co létají na vysuté hrazdě, a světe div se, odpoledne bylo 333 rohlíčků upečeno. Honza je nesl zlaté kočce ve velikánském koši. A jen kočka mlsně olízla první rohlíček, vykřikl papoušek. Pozor, vidím na moři okno. Kamarádi se divili, ale nejvíc se divila zlatá kočka. To mě podržte, ať se dívám, jak se dívám, je to tak, je tam okno. A opravdu, z moře vyrostl bílý stožár a na něm bylo okno jako z babičiny chalupy. Okno pootevřené, aby se za ně mohl dát dopis pro Ježíška. Ten už byl napsaný, a tak plavčí Joe spustil záchranný člun a s Honzou popadli vesla a zabírali rázně jako dva mořští vlci, aby byl dopis za oknem co nejdřív. No a dny odplouvaly a 22. prosince v 5 ráno vystřelil ze své kajuty pro změnu Honza. Je, my jsme zapomněli, že Ježíšek musí ty dárky na Štědrý den přece někam přinést. Nebude honit naší plující loď jako racek. A Melounie se hned scháněla po zlaté kočce. Pro pána, kde je madam Zlatá? A papoušek hlásil, nutně. Ale nutně potřebujeme vánoční runway, čili přistávací plochu pro Ježíška, zkrátka. Ostrov tak akorát, 18x na 5x. A to už byla kočka na palubě a poroučela. Abyste měli runway, musíte splnit mé druhé přání. A to zní, chci mít 666 oříškových úlečků na piškotových piškotech. A kočka se olízla a zmizela. A v kuchyni začalo dvakrát větší pozdvižení. 4 afrodity pekly piškotové piškoty, 5 bulelos, čili bulící chlapíci, kteří dělali v cirkuse bulící číslo a dokázali vybulit labe i z přítoky, mleli oříšky na oříškové těsto, 7 plavčíků těsto nacpávalo do formiček a paní ředitelová Vilemína šlehala krém, kterým se úlečky plnily. Jen co na večer zlatá kočka k vánočním úlečkům přivonila, papoušek hlásil. Vidím v moři runway! Kamarádi se divili runwayi a taky se divila zlatá kočka, která si mňoukla po dvou si. Jak já to jen dělám?
Ale pak bylo s divením konec. Honza vykřikl: sláva, Melounie, pro pána, to je paráda. A Gaston zatroubil fanfáru z opery Libuše, která se troubívá prezidentů, ale může se taky troubit i na počest Ránvej. A bylo tu ráno štědrého dne. A Honza tentokrát vystřelil z postele už v půl páté. Melounie, Gastone, kalendáři, probuďte se. My zapomněli na vánoční stromeček. Tulpasové, žádný problém, zívla zlatá kočka, která se zjevila na palubě jako na zavolanou. Stačí, když splníte mé třetí přání a máte na ránveji vánoční košťátko i s ozdobičkami. Moje třetí přání zní: chci 999 vykrájených a marmeládou slepených lineckých koleček a hlavně lineckých myší a autíček a lokomotiv. V kuchyni nastalo pozdvižení nevídané. No to je nám přání. Myši a lokomotivy se budou muset vykrajovat námořnickými nožíky a toho pečení a toho lepení. A tak k vykrajování a slepování i hned nastoupili 3 lodní kuchaři, 4 Afrodity, 5 Bulelos, 7 plavčíků a 21 námořníků z dolní paluby a sám ředitel Pelikán s klaunem Tondou Plackou. Nikdo nereptal, protože Honzu měli všichni rádi. A bodeť ne, uměl si sám vyprat ponožky a uměl posílat domů babičce e-maily. Kuchaři rozváleli 30 čtverečních metrů lineckého těsta a v tom se to stalo. Zabouřila bouře a zvedly se vlny, ale ne na moři. V akváriu korálových rybek jedna z nich vyplula na hladinu a v té bouřkové tmě zazářila pravým zlatem. Zazářila a pravila. A dost. Ty jedna kočko zlatá z kočičího zlata, ty podvodnice mlsná, své třetí přání si splníš sama. Těch 999 linek

vyděšeně mňoukla kočka. Ale nebylo jí pomoci. Už když to říkala, proti své vůli si oblékala zástěru a začala z těsta vykrajovat první autíčko. Zkrátka, řekl papoušek, moc zlatých rybek je obrovská. Když pohučí, budeš péct, pečeš a basta fidly. Kočka kmitala kuchyní až do večera. A kuchaři, kteří chystali bramborový salát, se křenili, jakou mají vykutálenou kolegyňku. Měla byste se, slečinko zlatá, rybce omluvit, radil jí. Ale kočka unavená a umatlaná od marmelády vřískla od pětistého šestého kolečka. Nevím, kde mi hlava stojí, vy salátkové. Za to se ale Honzovi omluvil její pán, kapitán Justin Cormorán. Ve vlastnoručním dopise napsal, že svou kočku, darebačku, za ten zlatý podvod náležitě pokárá. Úderem sedmé hodiny vyšla kočka z kuchyně a nesla k akváriu horu lineckého cukroví, na které ležela úplně nahoře, zlatou citronovou marmeládou slepená linecká rybka. Já se ti omlouvám, zlatá rybko, pípla kočka, které svědomíčko přeci jen nedalo hrát si na pyšnou. Spust cukroví rychle do člunu. Plavčík Joe se čtyřmi pasažéry už čeká, poručila rybka. Kočka ji poslechla a tu zazněly varhany a na ránveji v moři se rozzářil vánoční stromeček pro Honzu a kousek džungle s liánami pro melouní a papouška a kolem ní se zablnila řeka Nil pro slona Gastona. On se totiž u Nilu narodil. A pod stromečkem našli kamarádi vysněné dárky, čepičku a červené lodičky s modrou pelerínou a kalendář na příští rok a dlouhé kalhoty pro Honzu, který se v nich dal po Vánocích vymalovat rychlokreslířem Augustínem a obrázek poslal Julii, své první lásce. Když se kamarádi přejedli lineckého cukroví, Joe je odvezl zpátky na loď. Tam, než se pustili do salátu, zaťukal Honza na své akvárium a řekl: Zlatá rybko, krásná paní, děkuju. A pověs mi prosím, jak to, že jsem nevěděl, že mám zlatou, přání plnící rybku. Rybka se zasmála a řekla: Ne, všechna svá přání jsi dokázal plnit sám, ty můj šikovný kluku. Mou pomoc si potřeboval až teď a já ti pomohla ráda. Poslali si pusu a oceánem plul rozzářený parník a na ránveji se v Nilu pod stromečkem koupali první kolibříci.

0: Pesničku.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě

0: Jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladový, od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

skočí z jablíčka pana. Začni už, povídej, už jsem jak pěna. Kdo je ta princezna? Kdo je ten král?

0: Ale Máničko, co pak se ti stalo?
1: Urvínek mi nabídl bonbon.
2: A Mánička řekla, že ho nechce, tatí.
0: Asi neměla chuť, Žáno, tak jí ho nenuť.
1: Když já měla chuť.
0: No tak proč jsi ho tedy nevzala?
1: Když já myslela, že mě bude pobízet a že jich dostanu víc.
0: Ale Máničko.
1: Ale on mě nepobízel a všechny snědl sám.
0: No tvoje chyba. Pamatuj si, děvenko, lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše, že ano?
3: Jaký vrabec, pane Spejble? Jaký holub?
2: Já žádnou vrabce nedával, ani holuba.
3: Nedával, pane Spejble.
0: Jak tak koukám, vy nevíte, co je to přísloví, že ano?
3: Přísloví?
0: No ano, přísloví. Jinými slovy, ustálený lidový výrok, který vyjadřuje zpravidla obrazně nějaký obecný poznatek.
3: Jak obrazně?
2: Asi kresbou, viď, tatí?
0: Vidím, že mi nerozumíte. Dám vám příklad. Dávejte pozor.
3: Ano.
0: Ty vidíš, Hurvínku, jak Mánička leze na strom.
3: No?
2: A spadne.
3: No.
0: Ale nespadne, co by padala. Vyleze až do koruny.
2: Hey. Mánička? Ta by žuchla dolů jako pytel.
3: No.
0: Já ti povídám, že tam vyleze.
3: Ano.
0: No. Ty vezmeš spadlé jablíčko, hodíš ho po ní, abys na sebe upozornil, no a pak řekneš...
2: Promiň, holčičko, já jsem si tě spletl s Máničkou.
3: No, ovšem, tedy já bych na jabloni nikdy nelezla, já jablka nerada.
0: Šmanko, ty děti, to je příklad. Podívej, Máničko, ty tam prostě vylezeš a ty, Hurvajs, ty řekneš úplná opět.